0: světě. Rusko pohrozilo NATO ozbrojeným střetem v případě blokády Kaliningradu. Čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii v Lize národů a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
2: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Lidé z okolí Odoleny vody by dál neměli pít z vodovodu. Podle středočeských vodáren se nadlimitní množství olova v pondělí ráno objevilo v nádrži Máslovice. Pracovníci teď vodojemy napouštějí už jen 100% čistou vodou a proplavkují distribuční síť, aby se zbavili usazeného olova. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská enkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy nebo na Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka o těch reálných špatně rozeznatelné.
3: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
0: České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
4: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
0: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin a 45 minut.
5: Nehoda na silnici 3 na Táborsku a uzavírka v Českém Krumlově. Na silnici 3 ze Soběslavy do Tábora srazilo osobní auto Divoké prase. Nehodu, omezený průjezd, možné překážky. Čekejte mezi Klenovicemi a Roudnou. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady a Kolín opravují značení. Kilometry 38 až 39 mají zavřený pravý pruh. To omezení má trvat ještě půl hodiny a teď se úsek projíždí plynule. A v Českém Krumlově je nově neprůjezdná Věncova ulice. Uzavírka kvůli opravám silnice je od křížení ulic Krásné údolí po ulici U Cihelny, potrvá do 9. října a objíždí se po ulici 5. května. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Čím větší katastrofa, tím lepší historka, prohlásila kdysi. Vystudovala ekonomii, pracovala jako manažerka v IT, ale během mateřské zjistila, že jí stejně nejvíc baví psát. Začala blogem, následovaly novinové reportáže a fietony a dnes má na kontě 9,5 knih. Tu půlku odečítá deníčku Moderního páru, který napsala společně s Dominikem Lanzmannem. Její nejnovější kniha se jmenuje Zralá, co hodně žrala. Píše také televizní scénáře a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Dnes je se mnou ve studiu osobně spisovatelka a scénáristka, která doufám bude mluvit sama za sebe, Zuzana Hubeňáková. Vítej, dobrý den.
7: Ahoj a děkuji za pozvání.
6: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
1: Hovory.
6: Protože se Zuzanou známe, tak si i v rozhovoru budeme tykat, ať se nemateme v tom rozhovoru. Zuzko, když se ti něco přihodí, říkáš si, to bude dobré pro zpracování do knížky nebo do nějakého fejetonu?
7: No, teď už kolikrát, jo. Někdy jsem i ráda, že se mi dějou dramatické věci, protože si říkám, aspoň bude materiál.
6: Dějou se ty dramatické věci, anebo i v běžných věcech vidíš věci dramatické?
7: Je to možné, že jsem taková drama queen, že to vidím i tam, kde nejsou, ale myslím si, že mám asi nadlimitní počet historek, které jsou lehce na hraně. Žádné opravdové drama, ale z čeho je čerpat, se jako mi děje nějak víc.
6: Dokážeš si vysvětlit, čím to je?
7: Nevím, já mám pocit, že možná to nějak přivolávám.
6: No, protože mně se líbí ten tvůj výrok, který si pronesla v jednom rozhovoru před 5 lety, že čím větší katastrofa, tím lepší historka, tak jsem přemýšlel, jestli tvůj život by se dal shrnout jako tragikomedie.
7: Asi se nechci rouhat až takhle daleko. Myslím si, že mám hezký život a že bych za něj měla být vděčná. Tu a tam se něco jako úplně nepovedlo, ale to asi každému. Ale já doufám, že je to spíš komedie.
6: Když je člověk profesí spisovatelka a scénáristka, je to tak, že i v těch nejběžnějších, nejnudnějších věcech, jakože když jde na oběd a donesou mu, nevím, studené jídlo nebo něco takového, se snaží vidět něco extrémně dramatického, zajímavého, vtipného, že se snaží z toho komára dělat velblouda v každé situaci?
7: Ano. To rozhodně. A myslím si, že to máme i v rodině, protože můj tatínek je podobná drama queen. On taky, když něco vypráví, tak je potřeba to dělit mnohonásobně. A ten koeficient se mění, takže vlastně nikdy úplně přesně nevíme, jak to bylo ve skutečnosti, ale nač si kazit dobrou historku.
6: Pravdou. Jak jsou na tom tvoje děti?
7: Moje děti měly takovou tu fázi dětskou, kdy se pokoušeli testovat hranice toho, co jim projde, takže si občas taky vymýšleli.
6: Takže přišli ze školky s tím, že tam kouřili cigarety a něco podobného.
7: No, jasně, ale teď si myslím, že úplně až tolik si nevymýšlejí, ale tak zase máme pubertu, tak jistě, co se týče třeba konzumace alkoholu a podobných věcí.
6: Nebo si vymýšlejí tak sofistikovaně, že ty ano, jako matka to nejsi schopná odhalit.
7: Ano, to je možné.
6: Když se stane nějaká věc, třeba nepříjemná, máš to tak, že místo, aby jsi řekla, tyjo, to je průšvih, si řekneš, to bude dobrá historka, to musím napsat?
7: Tak pořád jsem jenom člověk, takže v první chvíli se řeknu, tyjo, to je průšvih. Ale později zpětně asi mi to tam taky prolítne hlavou, že to vlastně můžu aspoň vytěžit.
6: Ty jsi řekla, že ten počet těch mimořádných událostí je v tvém životě zřejmě vyšší, než je běžné procento podivných událostí, které se děje běžným normálním lidem. Vyprovokováváš ty situace nějak cíleně? Když někde cítíš, že by z toho mohlo něco vyrašit, popíchneš to schválně?
7: To jsem asi nikdy u sebe nepozorovala, ale asi je to spíš opravdu o tom talentu to vidět a z té zdánlivé banality vytáhnout tu dobrou historku, kterou si pak otestuju doma vyprávěním na někom a případně, když to funguje, nebo to sama cítím, že to funguje, tak to napíšu. Ale mě opravdu jako není den, kdyby se mi něco nestalo a vždycky, když mi třeba soutěžící na lovu, kde pracuji jako scénáristka, řeknou, že nemají jedinou dobrou historku ze života, tak tomu nemůžu uvěřit, protože mě třeba cestou na to natáčení spadla paní na mě při jízdě na, na schodech, jo. Takže...
6: Dokážeš to z těch soutěžících potom vytáhnout? Protože ty píšeš ty scénáře pro Ondřeje Sokola. Existuje nějaký jako předrozhovor, nebo jak i z těch lidí, ano, kteří ti řeknou, nám se nic vtipného neděje, nebo mně se nic vtipného neděje, dokáže to z nich vytáhnout a říct, ale děje, počkejte.
7: No, někdy jo, někdy je vidět, že ty lidi jenom mají tu perspektivu, že mají pocit, že to musí být něco obrovského, ale pak najdeme nějakou relativní drobnost, která je vtipná. Ale do toho mi tam chodí lidi, kteří si myslí, že mají hromadu vtipných historek, a pak se dozvídám spoustu fekálních záležitostí, které třeba ani jako jsem nepotřebovala slyšet.
6: Rozumím, takže přílišné sdílení je taky špatně. Děje se ti takovéto běžné úskalí komiků nebo vtipných lidí, že kamkoliv přijdou na rodinné setkání, do hospody s kamarády nebo jedou na dovolenou, že to okolí od nich vyžaduje, aby byli vtipní, zábavní a neustále bavili společnost?
7: Asi jo, ale já s tím vlastně nemám problém. Já i když chodím na, třeba chodím tancovat závodně, což je absurdní, tak já prostě, mě to baví rozbíjet ten trénink nějakýma hláškama a rozčilovat trenérku, protože se ty lidi smějou a to je asi taková nějaká droga, kterou potřebuju mít. No.
6: Když jsi zmínila to tancování, tak udělám odbočku a potom se vrátíme k tomu, jak se píšou vtipy a jak vzniká humor. Ty ses po 40 dostala na mistrovství světa ve street dance, pokud jsem se správně dočetl. O své účasti na světovém šampionátu si psala reportáž do novin. Na mistrovství jste se s týmem kvalifikovali přes ty různé české soutěže a šampionáty, tak proč člověk po 40 začne závodně tančit street dance a hip-hop?
7: No to já nevím. Já jsem chtěla pohyb a chtěla jsem tancovat a napsala jsem do taneční školy, která je u nás v Liberci, jestli bych mohla přijít na kurz, který se jmenoval Ladies. Přišlo mi, že lady už jsem dost na to, abych teda mohla jít na tenhle ten styl. A trenérka mi napsala, že jestli mi nevadí, že nejstarší lady tam je 16, tak ať klidně přijdu. Ale že ať se podívám, co to znamená. A to je takový ten styl, který tancuje Beyoncé, kde jsou polonahé holky, které se svíjejí v takových skoro plavkách. Tak to mě pobavilo, ta představa, že bych někde dělala. A ta trenérka mi v podstatě nabídla kurz hip-hop pro rodiče, což byl další okamžik, který mě velice pobavil, protože jsem si říkala, proč prostě pro rodiče, co to znamená. A ona tím jenom jako definovala tu věkovou strukturu, takže jsme tam všichni podobného věku a je to veliká krása.
6: Takže mým hostem v dnešních hovorech je spisovatelka, scénáristka, ale také závodní tanečnice, jak jsme se právě dozvěděli, Zuzana Hubeňáková.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Kdy jsi zjistila, že jsi vtipná?
7: No, já nevím, já si myslím, že ty sklony k tomu jsem měla asi odjakživa a vždycky jsem ráda bavila lidi, vždycky jsem měla ráda, aby se lidi kolem mě smáli.
6: Dá se to využít při práci v IT firmě?
7: Dá, hodně jsem to využívala, protože já jsem byla manažerka poměrně velkého týmu, kde byla spousta národností. Takže když mi Italové něco vyprávěli, tak jsem si myslela, že mi nadávají. Ale oni,
6: oni prostě
7: normálně na mě ječeli, jak jsou zvyklí z domu. A bylo potřeba to nějakým způsobem zvládnout na všechny strany, včetně nějakých jako menšin a náboženských jako věcí, které bylo potřeba vzít jako v potaz. A mě už tam ten humor hodně pomáhal. Plus jsme měli v týmu kluka, který hodně kouřil trávu, takže ten třeba nepoznával svoje kolegyně. A toho jsem opravdu jako... A nešlo se ho zbavit, jo? No to není tak jednoduché jako vyhodit.
6: Takže jediné varování, doma to neskoušejte?
7: No toto doma opravdu neskoušejte. A s tím jsme si užili teda opravdu jako hodně srandy a já jsem se vždycky každý problém snažila přetavit ve srandu.
6: Byl ten humor přenositelný i takto mezinárodně? Protože mám někdy pocit, že ta jazyková bariéra je problém a že některé národnosti mají úplně jiný humor, než máme my Češi.
7: No, to je pravda určitě. A já jsem zjistila, že mi i funguje mozek jinak v angličtině než v češtině. A některé fóry nejdou přeložit, ale vytvořila jsem si nějakou jako vlastní formu v té angličtině a docela to fungovalo, takže asi nějak to šlo.
6: Ty když jsi pracovala v té IT firmě, tak si během toho a během mateřské vlastně respektive začala psát blog. Uh-huh. A to jsem ani nevěděl, že v roce 2014 si vyhrála blogerku roku na iDNESu. Uh-huh. A rozhodla se, že když se nikdo neozve s nabídkou na to napsat knihu, takže se někomu ozveš ty sama, což se stalo, protože si skutečně zavolala do nakladatelství. Takže mě napadlo, jestli vlastně člověk musí jít, řečeno slovy klasiků, štěstíčku naproti.
7: No, já jsem šla, protože mně přišlo, že když vyhraju blogera roku, takže ten telefon bude drnčet od rána do večera.
6: A nestalo se.
7: Nestalo se vůbec nic, což jsem jako dodnes nepochopila. Tak jsem se rozhodla, že teda jim zavolám, abych jim to usnadnila a vecpala jsem se tam násilím.
6: No ale za těch 12 let, je to 9,5 knih, jak sama říkáš, to je poměrně úctyhodné číslo. To je v podstatě co rok to kniha.
7: Mm-hmm. Jo, takhle zhruba to nějak vychází. No.
6: A opravdu to pnutí během té mateřské bylo tak velké, že tě to přeorientovalo z té dráhy korporátní na dráhu spisovatelskou a volnonožskou?
7: Volnonožskou, hezké slovo. No, já jsem totiž se přestěhovala, já jsem jako manažerka pracovala v Praze a přestěhovali jsme se do Liberce. Liberec je takové studené město. Nejen počasím. A mě tam vlastně bylo smutno, jak jsem byla s těma dětma pořád doma, tak jsem psala dlouhé maily svým kamarádkám, kde jsem se pokoušela být vtipná a podle jejich reakce to asi i vycházelo, takže oni mi sami řekli, piš, někam to dej.
6: Protože to jsem psala jenom úskalí života opuštěné
7: e-mail.
6: Matky v Liberci.
7: Je to tak. Jen jsem popisovala takový ten běžný den a je to bavilo a tak jsem si říkala, no tak možná by to mohlo bavit i víc lidí a zkusila jsem ten blog. A první jsem napsala v listopadu a vlastně hned následující jaro jsem šla pro skoka na roku, myslím si.
6: Kdy ses začala představovat jako spisovatelka?
7: Asi když to o mě začali lidi říkat. Asi když se
6: po které
7: to
6: knize tak to je? Nebo kdy to nastane ten okamžik? Protože takhle, může být člověk spisovatelem, i když napsal 9,5 knih, a nebo ani s takovým kvantem knih nemusí být i spisovatelem.
7: To je zajímavé, že když někdo profesionálně peče housky, tak se bere jako pekař. Ale když někdo vydává knihy a živí se psaním, tak hrozně často slýchám takovou tu nejistotu, jsem já vlastně spisovatelka nebo ne. Já nevím, no když čistím komíny, tak jsem asi komíník, když mi vychází knížky, tak jsem asi spisovatelka. Je to jenom jedna z mých prací a asi nevím.
6: Je pravda, že tady ty pochyby mají často, mi přijde, jak o tom mluvíš, třeba herci, kteří něco napíšou, třeba jednu, dvě knihy a někdo pak tomu, že je herec, přidává i spisovatel a oni možná mají trochu pocit se od toho distancovat, aby ze sebe nedělali zase něco, co nejsou. Ale u tebe se opravdu spisovatelka dá říct prostě s plnou vážností a s plným vědomím, protože se tím prostě živíš.
7: No, musím psát víc věcí, takže se o mě spíš dá říct, že jsem pisálek.
6: Pisálek je tedy nadkategorie pro spisovatelku, scénáristku a na povel vtipnou ženu, je to tak?
7: Pojďme to tak říct.
6: Takže pisálek v ženském rodě pisálkyně?
7: Třeba.
6: Zuzana Hubeňáková je mým hostem v Hovorech. Velmi hezká a zajímavá je vaše spolupráce s Dominikem Lanzmannem, autorem velmi populárního a i sfilmovaného deníčku Moderního fotra. A vy jste spolu napsali deníček Moderního páru, proto to je ta půlka knihy, jak jsem zmínil na úvod. A dočetl jsem se, že tě prý oslovil ke společné knize s takovým velmi romantickým vysvětlením, že nezná jiné spisovatelky.
7: Ano.
6: Je to tak?
7: Je to tak.
6: Jak moc lichotivé to bylo pro ženu spisovatelku?
7: Já jsem za to byla ráda, protože Dominik opravdu byl schopen hledat Boženu Němcovou na Facebooku, jestli by mu náhodou neodpověděla. On se netají tím, že nečte zásadně, takže byla velká čest, že mě vůbec zná a pozor, tady jsme zase zpátky, znal mě jenom díky tomu, že jsem se mu vecpala. Já jsem vlastně
6: ho pozvala na křest.
7: Je to tak, já jsem ho pozvala na křest, protože on v tu dobu hrozně frčel. Mně se velice líbil jeho humor a vlastně jsem i vybrala nakladatelství podle něj. Protože jsem se jenom podívala na druhou stranu jeho knížky a říkala jsem si, jo, to, jestli je baví tohle, možná bych je mohla bavit i já. A proto, když jsem křtila první knížku, tak jsem pozvala jeho. A ještě nutno podotknout, že moje druhá kmotra byla Alena Mornštajnová. A ta tam tenkrát...
8: Velké jméno české literatury.
7: No, jenomže ona tam tenkrát stála s krátkýma vlasama v takovém roláčku. A říkala mi, Zuzko, nepomohla bys mi nějak s propagací. Já jsem teď mi vycházejí knížky, nebo jestli měla tenkrát jenom slepou mapu. A je to velmi vtipné, když si srovnáme naše kariéry teď.
8: Spisovatelka a scénáristka Zuzana Hubeňáková je hostem v Hovorech. Ty si před 11 lety v rozhovoru pro iDnes řekla, že nechceš zaměňovat ohleduplnost za svazující strach z nesouhlasu čtenáře. Máš pocit, že se ti to nějak za těch 11 let posunulo?
7: No, to je zajímavé, že jsi to takhle vytáhl, to už jsem úplně zapomněla, ale vlastně to téma jsem dost řešila, protože když jsem začala psát, tak jsem se hodně bála té zpětné vazby.
8: A ty jsi dokonce řekla v tom roce 2015, při psaní blogů často přemýšlím, koho by se dané téma mohlo dotknout a jestli je ten text dost dobrý na to, aby za to stál. Nechci být další z mnoha, co hrozivě mává pěstičkami a tepe nešvary hlava nehlava, nebo se má smíchy potrhat nad tím, jak někoho rozlítil. Mm-hmm. Konec citace.
7: No, to cítím asi pořád podobně, že já jsem taková i v osobním životě, že mi vlastně nestojí za konflikt spousta věcí, takže jsem třeba děti od vozila v úplně debilním kočárku, protože jsem neměla jako nějak potřebu řešit, že je nevhodný a nosila jsem spoustu věcí, které se mi nelíbily, jenom protože mi je někdo dal a asi jsem takový
8: typ... Aby se člověk zavděčil.
7: No, že vlastně asi se tomu konfliktu spíš vyhnu.
8: A v tom humoru, protože komici někdy říkají, že ten prostor pro humor se zužuje, na druhou stranu někdo to může zazbrát jako, dejme tomu, větší citlivost, náročnost těch čtenářů a konzumentů, nebo to, že i ti autoři by měli být nápaditější a chytřejší, než třeba jenom nějakými lascivními vtipy bavit publikum. Jak ty to vnímáš?
7: No, to je hrozně zajímavá věc, protože my se s tím třeba setkáváme právě na Lovu, s Ondrou Sokolem, kdy máme vlastně zadání být na hraně. A nebo zadání. Prostě produkce je odvážná a nebojí se malilinko ty hranice posouvat. Ale pořád tam je potřeba mít brát potaz, že jsou lidi, kterých se to může dotknout a to my vlastně jakoby nechceme. Nechceme nikomu ublížit, ale humor, který je úplně bezpohlavní, tak zase tolik nefunguje. Takže tady tato hranice je, tu si myslím, že hledá jako spousta lidí, co dělá humor.
8: Kdo má větší korektiv nebo tu kontrolku? Je to tak, že Ondřej Sokol přijde za tebou jako scénáristkou a řekne, hele, tohle už je možná moc, anebo naopak říká, přidej.
7: No, my máme vlastně jako jednu zásadní věc, takové ty urážky na začátku pořadu, které jsou míněné samozřejmě ve vtipu a jsou mířené na lovce. A ten výběr probíhá tak, že já jich napíšu víc a Ondra si ráno vybere. A vždycky, když se zasměje na hlas, tak je to opravdu na hranici toho, jestli to do té televize může nebo ne. A je to zase jakoby na nás, respektive na něm, jako on si vybírá, tak je to takové, že ty věci, u kterých se jenom pousměje, ty jsou bezpečné, ty tam můžou, ale největší sranda je prostě to, co je překvapivé, co už je víc a já rozhodně nemusím jako korigovat Ondřeje Sokola, to on má jako velice naskoušené za ty roky a za ty svoje zkušenosti.
8: Ale sedíte pak třeba spolu nad tím scénářem a říkáte si, je to už moc, nebo to použijem?
7: No, ono je tam jako poměrně málo času, takže v začátcích, kdy jsme hodně jako dopodrobna ty scénáře procházeli, tak on si to tak nějak rovnou zaběhu v té hlavě poskládal tak, aby to za něj fungovalo. A on samozřejmě dostane jenom první nálevku a pak musí reagovat na ty soutěžící, takže to, na to se připravit úplně nedá.
8: Spisovatelka, scénáristka Zuzana Hubeňáková je hostem v Hovorech. Nejnovější kniha Zralá, co hodně žrala je soubor fejetonů a reportáží postavený na sebeironii, rodině, vlastním těle, dětech a představě, že skutečný život většinou nejde podle plánu. Když se chytnu toho titulu, v čem jsi zralá a v čem jsi ještě nedozrála?
7: Zrála jsem v občance, to už je bolestné, ale je potřeba postavit se pravdě a nebát se to jako pojmenovat. Už jsem taková jako na, hodně jako by až naměklý plot. A co se týče zralosti nějaké osobnostní, tak si myslím, že to je taky jako součástí toho věku, že už mě jen tak něco nerozhodí a na spoustu věcí už nehodlám plýtvat energii.
8: Pro posluchače, aby to nevyznělo, že přede mnou sedí nějaká 80-letá žena. Zuzana je, to snad můžeme prozradit, jako 40-tnice. Abychom jenom upřesnili třeba tu dekádu, byť u ženy se věk nemá prozrazovat, ale ty ten věk i vlastní tělo vlastně hodně tematizuješ, tak doufám, že jsem si to mohl dovolit alespoň tak to upřesnit. Protože z toho sebeironického popisu by někdo mohl naznat, že tady sedí nějaká zasloužilá umělkyně.
7: Jo, to je pravda, no. Tak nejsem ještě tak stará, ale už. Já myslím, že o tom nějaká píseň, na některé věci už je pozdě, na některé jsem prostě nestihla, no, je to.
8: Když si děláš právě legraci i z toho věku nebo z vlastního těla, má podle tebe společnost větší problém s tím, jak stárnou ženy, než jak stárnou muži?
7: No, to určitě. Já si myslím, že teď jsem se nad tím nedávno zamýšlela, jak drahý je ženský život. Vy si ráno vstanete, umyjete si obličej nějakým detergentem, s kterým jako vezmete pomalu celé tělo.
8: A máte. Myslíš vodou?
7: No, vodou, ale něčím, mýdlem třeba, nebo vůbec, jo. A máte šampon a mýdlo 23 v jednom. A my máme na každý záhyb těla speciální krém, který stojí 800 korun a samozřejmě nefunguje vůbec. Pak si musíme do sebe jako dostávat nějaké kolageny nebo kýhočerta a doplňky stravy a nevím co, hormonální vyrovnávání. A jenom všechny tyhle věci stojí asi miliardu, což jako v souvislosti s tím, že třeba ještě vyděláváme míň, je prostě hrozně smutný příběh. A stejně jsme prostě jako škaredší, že?
8: A je to stárnutí větší tabu u žen? Protože já bych řekl, že ano, ale vlastně nevím proč, nebo čím to je? Jako, žijeme v roce 2026.
7: Nastavili jsme si to tak, že žena se šedinami je neupravená a muž se šedinami je
8: George Clooney.
7: Interesantní, že? Hmm. To je věc společnosti, myslím si.
8: Ještě jedna věc mě zajímá. Živíš se něčím, co nahradí umělá inteligence? Jsou spisovatelé a scénáristé ohrožený druh?
7: Asi se to může stát. Je potřeba asi to takhle nějak začít vnímat. Nicméně já mám ještě jednu práci. Já jsem vedoucí redakce v jedné marketingové firmě a stále ta AI nestačí a má tak jednoznačně poznatelné prvky, že ten lidský dotek tam je pořád potřeba.
8: A v tom humoru při psaní vtipu, ne při říkání, jako pořád si myslím, že budeme potřebovat toho zmíněného Ondřeje Sokola, že si ho tady bereme takhle na paškál, ten bude pořád si myslím potřeba, ale to, kdo mu ty vtipy bude psát a připravovat nebo s ním konzultovat scénář?
7: Zatím je AI zoufale nevtipná. Zatím to neumí dobře.
8: Což je dobrá zpráva.
7: Ano, to je pro mě dobrá zpráva. Otázka, kolik času ještě mám?
8: Je humor jednou z posledních lidských disciplín, kterou ještě umíme lépe než stroje, nebo si to namlouváme, anebo umělá inteligence předstírá, že není vtipná a přitom jenom chystá útok, kterým nás ovládne?
7: Je to možné, že nám dává šanci, aby nás potom všechny obklíčila. No, myslím si, že ten humor je asi něco, co nás odlišuje a co se právě špatně naprogramuje. Že je asi těžké tomu modelu říct, jak ten humor funguje. Protože já, když třeba jsem jako zoufale zkoušela, jestli by mi nepomohl s těma představovačkama lovců, tak on má třeba 5 nějakých modelů, které toho vtipu, kdy jako to dá do té formičky a jede pořád dokola. Takže on teda rozhodně na tu hranu nepůjde. Ještě ke všemu je vždycky korektní.
8: Říká spisovatelka a scénáristka, kterou zatím nenahradila a nenahradí umělá inteligence, Zuzana Hubeňáková, která byla mým hostem v hovorech a já ti za to, Zuzano, moc děkuju.
7: Já taky moc děkuju, toto uteklo.
8: Toto uteklo, je tomu tak a já děkuju posluchačům, doufám, že to uteklo i vám. Můžete si nás pustit nejenom ve vysílání Českého rozhlasu Plus, ale i ve všech podcastových aplikacích. Od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.
1: Jedno téma, jeden ring a souboj dvou hostů s rozdílnými názory.
9: To je pořad Pro a proti. Politika, společnost, ekonomika z různých úhlů pohledu, v emotivních slovních výměnách i kultivované diskuzi. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Třináct osobností převzalo stříbrnou medaili za svou práci nebo reprezentaci Česka v cizině. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS ocenil třeba Elenu Gorolovou, která bojuje za práva nedobrovolně sterilizovaných žen. Mezi laureáty je i zakladatelka sanitky splněných snů Petra Homolová nebo hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák, kteří pomáhají pacientům s roztroušenou sklerózou. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 subjektů kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Sankce se nově vztahují na několik ruských sportovních center nebo pořadatele dětských táborů v Rusku, dále na ministry školství a sportu v okupovaných regionech. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmí cestovat na unijní území. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Hokejisté pardubického B týmu drží po kompletním 8. kole Maxaligy vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je Obod za Pardubicemi v Setín po výhře 4-1 nad Táborem.
5: Nehoda u Soběslavy a uzavírka v Hodkovicích nad Mohelkou. Dálnice teď bez nahlášených nehod. Na silnici 3 ze Soběslavy do Tábora srazilo osobní auto zvěř divoké prase. Omezený průjezd čekejte mezi Klenovicemi a Roudnou. V Hodkovicích nad Mohelkou nově zavřeli nádražní ulici, most nad 35 do Liberce a Turnova. Směr jízdy Liberec se nedá sjet do centra Hodkovic ani z něj najet. Uzavírka kvůli opravám potrvá do půlky října. Objíždí se otočením na vedlejších sjezdech 29. kilometru u Jeřmanic nebo 39. u Paceřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Návštěva italské premiérky v Praze. Úvahy ministryně financí Schillerové o zvýšení některých daní, či jak v současnosti funguje Al-Kaida. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárec.
9: Názory a argumenty.
10: do Prahy v úterý přicestuje předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. S šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se potká už podruhé od jeho návratu do premiérského křesla. Nad tím, jakým to spolu bude ladit, se zamýšlí analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
11: Když se Andrej Babiš s Giorgio Meloniovou potkal v únoru v Římě, došlo kromě politiky i na hudbu. Italské premiérce se nezapomněl zmínit, že na svých předvolebních mítincích rád nechává hrát svou oblíbenou italskou hitovku Sara Perché Ti Amo od popové legendy 80. let Ricky E. Poveri. Těžko říci, zda se rozjuchanou pouťovou vypalovačkou, která vykalkulovaně posluchače hladí po srsti, trefil do vkusu své italské kolegyně. Řekl bych, že spíš ne. Giorgia Meloniová na svých mítincích pouští sice také ráda hity 80. let, ovšem z úplně opačného konce spektra. Jejím favoritem je antikomfortní outsider a rebel Rino Gaetano, který svým chraplákem a ironickými texty vždy záměrně vyrážel do střetu s většinovým míněním. Volba kampaňových hudebních motivů ovšem letos vypovídá o tom, jak kontrastními osobnostmi Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jsou. Rebelka, která si přízeň voličů získala svým charizmatem a marketingově vyladěný koncentrát středního proudu. Jedno je však spojuje. Oba jsou pragmatici. Ačkoliv by jim tedy společný duet teoreticky vzato příliš harmonicky ladit neměl, ani jeden nepřipustí, aby se jejich hlasy slily do kakofonie. Proč také, když je oba spojují názory na řadu otázek, kde si mohou při vyjednáváních vzájemně pomoci? Na prvním místě jde samozřejmě o migraci, kde oba patří do jestřábího tábora zastánců co nejpřísnějšího postupu vůči příchozím. Babiš i Meloniová rovněž spolupracují ve skupině tzv. Přátel koheze, kteří ve vyjednávání příštího víceletého unijního rozpočtu tlačí proti škrtům v tradičních dotačních kapitolách. A spojuje je i názor na budoucnost evropské konkurenceschopnosti nebo poměrně vstřícný vztah k současné americké administrativě. Udržovat těsné spojenectví mezi nimi tak dává smysl, odlišným tónům a politickým barvám navzdory. Od Andreje Babiše jde také o sázku do budoucna. Meloniová sice při nástupu do premiérského křesla čelila v Evropě despektu kvůli svým krajně pravicovým kořenům, rychle se ale vyšvihla mezi nejvlivnější evropské politiky a političky. Zasloužila se o to vedle svého charizmatu zejména schopností spojovat odlišné tábory a vyjednat přitom zdánlivě nemožné kompromisy. Důvěřuje jí totiž jak politický střed, tak okraje spektra, včetně někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána nebo až do nedávna na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Vliv Meloniové může záhy ještě stoupnout. Německý kancléř Friedrich Merz se kvůli posilování AfD teď nejspíš místo evropských záležitostí bude muset koncentrovat na domácí politiku a své vlastní politické přežití. A ve Francii se už v květnu může dostat k moci krajně pravicové národní sdružení, což by Paříž nepochybně na evropské úrovni oslabilo. Při absenci tradičního franko-německého motoru se Meloniová může brzy stát přímo klíčovou hybatelkou evropské politiky. A pokud se potvrdí průzkumy, které zatím slibují jasné vítězství ve volbách, které Itálii čekají za rok, mohla by postupně co do vlivu a zkušeností vyrůst až do pozic, které kdysi držela Angela Merklová. Aby bylo jasno, mluvíme teď o vlivu v zahraničí, jinak není důvod si Meloniovou idealizovat. Pokud jde o domácí politiku, příliš se jí nedaří. Předlužená a byrokraticky zkostnatělá Itálie dekády ekonomicky stagnuje. Na zoufale potřebné reformy Meloniová v podstatě rezignovala. A přinejmenším diskutabilní jsou i její domnělé úspěchy v boji proti nelegální migraci. Přesto by Meloniová mohla a měla být českému premiérovi inspirací přinejmenším ve dvou oblastech. Za prvé v neochvějné podpoře Ukrajiny, ač v minulosti vyjadřovala sympatie vůči Moskvě a vyzývala dokonce k odstranění protiruských sankcí, po invazi na Ukrajinu okamžitě pochopila, o jak vážný otřes evropské bezpečnostní architektury jde a kde jednoznačně leží evropský zájem. Stala se proto jednou z nejvytrvalejších zastánkyní podpory Ukrajiny v Evropě, a to i navzdory tomu, s kým doma vládne. A za druhé, i když je Meloniová podobně jako Babiš kritická vůči EU a v minulosti často Brusel ostřelovala, pochopila, že v době geopolitického přeskupování moci Evropa bojuje o své místo na slunci a že evropské státy globální vliv nezískají, když se budou vzájemně ostřelovat, ale jedině tehdy, pokud budou svůj vliv projektovat skrze funkční a silnou Evropskou unii. Tak uvidíme. Třeba se Giorgi Meloniové podaří zanechat v tomto smyslu pozitivní otisk na současné české vládní politice v EU. A klidně, ať přitom ve Strakovce hraje italský pop.
10: Co očekávat od návštěvy italské premiérky v Praze, rozebíral kolega Viktor Daněk. Ministryně financí Alena Schillerová v České televizi uvedla, že podle jejího názoru není možné se vyhnout zvýšení některých daní. Slibem nezarmoutíš daněmi, svoje voliče odradíš, říká k tomu analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
0: Jdu na jedno. Míněno pivo je v Česku tvrzení, u kterého se kdokoliv může vsadit, že je dotyčný na 99% poruší. V případě vlád je obdobným slibem nezvyšování daní. Platilo to jak v případě minulého kabinetu Petra Fialy, tak i současné vlády Andreje Babiše. Minulý kabinet přišel s konsolidačním balíčkem, který necelý rok a půl poté, co kabinet v programovém prohlášení uvedl, že, cituji, cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoli ze zvyšování daňové zátěže, konec citace, zvýšil daně právnickým osobám, daně z nemovitostí, spotřební a daň z přidané hodnoty. Vláda Andreje Babiše rovněž v programovém prohlášení uvedla, že chce stát, který místo zvyšování daní šetří na svém provozu a řádně vybírá daně stávající. Neuplynul ani rok a ministryně financí Alena Schillerová oznamuje, že se nebude možné vyhnout zvýšení některých daní. Se schodkem ve výši 386 miliard korun nejde o překvapivé oznámení. Naopak, zázrak by byl, kdyby se skutečně podařilo srovnat státní finance za pomoci potírání šedé ekonomiky, což je slib, který také opakuje každý politik. Nebo třeba propouštěním úředníků, což je další oblíbená mantra, která v praxi nikam nevede. Jak politici současné vládní koalice ANO, tak i bývalého kabinetu ODS nechtějí uznat svoji chybu, když společně zrušili takzvanou superhrubou mzdu, čímž z rozpočtu vypadlo zhruba 150 miliard korun. Celý deficit by sice její znovu zavedení nespasilo, nicméně by šlo o podstatný příjem. Na rozdíl od uvažovaného zdanění kratomů, nikotinu, investičních bytů či schválené mimořádné daně, kterou vláda uvalila na rafinérie. Protože posledně jmenovaná opatření celkem vynesou i podle odhadu ministerstva financí zhruba 10 miliard korun. Což je samozřejmě lepší než nic. Ve srovnání s uvažovaným schodkem je to ovšem podobné, jako kdyby se někdo snažil pliváním naplnit moře. Deficitní financování nutí vlády hledat daně, kterým je obtížné se vyhnout. V Česku má potenciál se takovou daní stát ta, kterou finance plánují pro majitele více bytů. Podrobnější informace zatím ministryně Schillerová nezveřejnila. Hlavní otázkou bude, kolik bytů může člověk vlastnit, aby spadl do nového daňového režimu. Pokud by se resort financí chtěl inspirovat například u České národní banky, platil by podstatně víc ten, kdo by měl 3 a více nemovitostí. Na Slovensku je podobnou daní takzvaná transakční daň, tedy poplatek uvalený přímo na odchozí platby a peněžní převody z firemních či jiných účtů. Její zavedení kritizují nejen postižení, ale například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která upozornila, že vede k deformaci chování ekonomických subjektů. Tamní vláda ji sice původně chtěla zrušit, nakonec ji ale nechá. Sice vynáší méně, než se čekalo, pořád jde ale řádově o 100 miliony eur, které by slovenskému rozpočtu chyběly. Hlavním problémem rozpočtu posledních let je nejen jejich deficit, ale především minimální manévrovací prostor, který vlády mají, co se týká škrtů. Pokud je 97% všech výdajů mandatorních neboli povinných, potom platí, že se zbylými 3% velké divadlo žádná vláda neudělá. Rozpočet potřebuje konsolidaci, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Zatím místo velkých změn přichází průběžné záplatování a flikování, které kropí ekonomiku bez ohledu na finální důsledky.
10: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. O Al-Kaidě se v poslední době v Evropě mluví téměř výhradně v souvislosti s jejími minulými činy, například 25. výročím útoku na New York a Washington. Ve skutečnosti už tato organizace několikrát přežila svou smrt a funguje dosud. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Útoky z 11. září skutečně mnoha ohledech byly vrcholem vývoje Al-Kaidy. V té době už měla za sebou pamětihodné operace, jako byl třeba útok na americké ambasády v Keni a Tanzánii v roce 1998. Ovšem teprve úder na americké půdě vyvolal silnou odezvu Washingtonu a Američané se pokusili zničit Al-Kaidu v jejím tehdejším sídle, tedy Afghánistánu, kde už vládl Talibán. Al-Kaida ale fungovala dál a podařily se jí další pamětihodné atentáty, jako třeba ten na noční kluby na Bali. Usáma bin Ládin se ale musel začít skrývat a v roce 2011 ho Američané zabili v jeho úkrytu v Pákistánu. Nahradil ho méně charismatický spolupracovník Ayman Azawahri, nyní už také po smrti. V době své smrti byl Usáma bin Ládin zastíněn Abu Bakrem Bagdádím, vůdcem Islámského státu. Obě organizace vyrůstaly z podobných kořenů, ale přece jen se lišily. Al-Kaida se soustředila na vzdálené nepřátele, jako byli Američané, a potrpěla si na okázalé útoky. Islámský stát zabíjel blízké nepřátele, umírněné sunity, šíity a příslušníky dalších odlišných větví islámu a také údajné heretiky, jako jsou jezídové. Šokovat chtěl hlavně okázalou krutostí. Měl ještě jednu odlišnost. Snažil se stát opravdovým státem s vlastním územím a institucemi. To se mu v sunnických oblastech Sýrie a Iráku dočasně podařilo. Obě organizace utrpěly značné neúspěchy poté, co se na ně zaměřila mezinárodní koalice, v obou případech vedená Američany. A obě se proto uchýlily k obdobné strategii přežití, rozdrobily se na regionální odnože a snížily své ambice dělat výrazné útoky. Od Al-Kaidy se také odštěpila Fronta An-Nusra, později přejmenovaná Hayat Tahrir al-Sham. Ta se podle svých vyjádření ideologicky umírnila a nakonec dobila moc v Sýrii pod vedením nynějšího prezidenta Ahmada Shary. Tato odnož vlastně dosáhla největšího úspěchu, protože stanula v čele mezinárodně uznaného státu. Teprve budoucnost ukáže, zda bylo umírnění trvalé nebo dočasné. Z Evropy a Ameriky se podařilo tento typ džihadismu z velké části vypudit, ale v jiných částech světa Al-Kaida nezmizela. Působí v asi 20 regionálních centrech, zejména v Sahelu, v Somálsku, ale i v Jemenu nebo v jihovýchodní Asii. Soustředí se na obsazování teritoria a získávání dlouhodobého vlivu, vždy podle místních specifik. Těží také z toho, že některé africké vlády vyměnily západní partnery za Rusko, což ve výsledku snížilo efektivitu boje s touto novou Al-Kaidou. Někde trvá i rivalita s Islámským státem. Oba soupeří o tytéž lidské zdroje, peníze i území. Al-Kaida sice existuje jako síť, ale nadále propojená. Tajné služby zaznamenaly přesuny peněz mezi jednotlivými i velmi vzdálenými pobočkami. Ty jsou někdy velmi pevně vrostlé do prostředí, kde působí, třeba i pod vlastní značkou. Příkladem může být somálský Al-Shabaab, který má kolem 15 000 mužů ve zbrani a rozpočet 100 až 150 milionů dolarů. Takové organizace dokážou získávat moderní drony a rostou jejich ambice. Dříve ostentativně sunnická Al-Kaida také vytváří překvapivé aliance, například prostřednictvím Talibánu zřejmě spolupracuje s šíitským režimem v Iránu. Dochází i k jiným paradoxům. V Afghánistánu je už 5 let opět u moci Talibán a na jeho území opět leží základny Al-Kaidy. Je možné, že s ohledem na své hostitele se Al-Kaida zatím zdržuje velkých útoků proti západním zemím. Jenže trvá i tlak ze strany konkurenčního Islámského státu. Tomu se daří lépe lákat mladé adepty, které lákají mediálně přitažlivé spektakulární akce. A tak někteří odborníci varují, že se blíží doba, kdy se Al-Kaida znovu pokusí získat prestiž něčím novým, něčím, co si zatím západní země neumějí představit.
10: Současnost teroristické organizace Al-Kaida přiblížil kolega Jan Fingerland.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Minulý týden se na okraj zasedání valného shromáždění OSN sešli polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a jeho běloruský protějšek Maxim Ryženkov. Probrali choulostivou situaci na bělorusko-polské hranici a také otázky regionální bezpečnosti. K setkání ovšem došlo v době, kdy se autoritativní běloruský prezident Alexandr Lukašenko horečně snaží o zblížení se Západem a jeho americký protějšek Donald Trump má dost pragmatických důvodů pro to, aby podobné pokusy akceptoval. Více vysvětlí komentátor Libor Dvořák.
13: Hned úvodem je třeba zdůraznit, že k podobnému setkání došlo naposledy před 7 lety. O to bylo tentokrát důležitější a zaznamenání hodnější. Novináři se po schůzce na její smysl vyptávali hlavně Sikorského. Ten pak na dotaz, jestli to znamená, že polská vláda uznává a respektuje Lukašenka, diplomaticky odpověděl, že Polsko jakožto stát uznává jiné státy, nikoli jejich vlády. Když pak byl tázán, zda se tedy dá očekávat další jednání s oficiálním Minskem, změnil se téměř v básníka a poznamenal, že tato iniciativa je něco jako sněženka, která za příznivého počasí může rozkvést. Důležité ale jistě je, že podle tiskového mluvčího polského ministerstva Wewiora k setkání došlo z iniciativy běloruské strany.

0: Bělorusko prý stále nutno chápat i v kontextu velkoruské politiky. A jakou roli v tom všem sehrává Donald Trump? Ten má jistě zájem na dalším propouštění politických vězňů, po němž Lukašenko poslední dobou v zájmu zlepšení se Západem sáhl. Jako mnohem důležitější se však v daném okamžiku, a Trump je vlastně otrokem okamžiku dnes a denně, jeví jeho zájem o běloruská umělá hnojiva. Ta totiž Spojené státy přestaly odebírat od Kanady, tedy od spojence, jehož Trump sám proměnil v nepřítele Ameriky. Takhle prosté to s největší pravděpodobností je. Inu, účel světí prostředky.
1: Slyšeli jste komentář Libora Dvořáka. Před 40 lety na podzim roku 1986 vyšla v exilu klíčová kniha představující osobnost a názory pozdějšího prvního českého prezidenta Václava Havla Dálkový výslech, ve které Havel odpovídá na otázky Karla Vížďaly. K tomuto výročí připravil Český rozhlas Plus rekonstrukci vzniku knihy. A této rekonstrukci se pro nás netradičně věnuje v následujícím příspěvku Ondřej Konrád.
2: O jiných pořadech této stanice obvykle nemluvíme, pouze se anoncují. Tentokrát ale činíme výjimku, již představuje šestidílný seriál vzniklý v rámci rozsáhlého projektu Českého rozhlasu k 90 letům od narození prvého prezidenta po pádu totality Václava Havla. Má titul Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu a jde v něm o okolnosti vzniku rozhovorové knihy, která poprvé vyšla k Havlovým padesátinám v Londýně roku 1986 a pak v prosinci 1989 v Praze, kdy se podařilo enormně rychlým tempem uvést na trh 200 000 kusů dostupných i na novinových stáncích, aby byl Havel představen širší veřejnosti, která ho zatím neznala vůbec, nebo jenom co by samozvance a stroskotance podle komunistické propagandy. V dálkovém výslechu jehož vznik inicioval z německé emigrace novinář Karel Vížďala, shodou okolností dlouholetý spolupracovník naší redakce, Havel otevřeně a každému srozumitelně hovoří o svém rodinném zázemí, formativních letech, příchodu do divadelního prostředí, vzniku prvních her a jejich úspěchu i na zahraničních scénách, o svém veřejném angažmá, které vedlo k zákazu činnosti po srpnu 68, o životě v disentu, vzniku Charty 77, opakovaném věznění, ale i o Havlových představách smysluplné svobodné společnosti. Zatímco ale ku příkladu při vzniku podobně koncipované knihy se Hvížďala scházel s také v emigraci pobývajícím filozofem Václavem Bělohradským přímo tét a tét, tentokrát mělo jít o dialog na dálku přes železnou oponu a tedy se spoustou překážek, protože s STB sledovaným Havlem se nedalo komunikovat běžnými způsoby. Bylo tedy třeba vymyslet jiné, bezpečně fungující, se systémem prostředníků, jakýchsi listonošů, a nalézt dokonce bezpečný úkryt, kde mohl Havel koncipovat odpovědi na množství položených otázek. Původní podoba byla jim namluvená na magnetofonové kazety, teprve později dostala kniha konečnou formu. Nicméně genezi dálkového výslechu je muž mimo jiné vtiskla název Havlova prvá manželka Olga, ale nebudeme dopředu prozrazovat. Stejně jako co o tehdejším Havlově rozpoložení a mnoha jiných souvislostech říkají v seriálu Pamětníci. Jeho autor, renomovaný publicista Pavel Kosatík, oslovil vyjma Hvížďalu a pro vznik knihy podstatného historika Viléma Prečana řadu Havlových blízkých osobně i pracovně, a to jak ve druhé polovině 80. let, tak později. A rozvíjí před námi příběh pozoruhodný, svým způsobem trochu dobrodružný a mimo jiné ukazující podstatné rysy Václava Havla coby výsostného a důsledně precizního autora. Možná je cosi jako podtitul kniha, která pomohla Václavu Havlovi nahrát, lehce nadnesený, ale do určité míry i pravdivý. A především se na historii dálkového výslechu dozvídáme lecos nového i překvapivého o nejdůležitější české postavě druhé poloviny 20. století.
3: To byl kolega Ondřej.

0: Konrád. A ani v dnešním svátečním vysílání nemůže chybět pravidelná pondělní závěrečná glosa spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Neffa. Dnes o novinkách v autodopravě.
1: Máte automobil vybavený systémem Tesla FSD Supervised? Pak jste minulý týden strávili v oblaku radosti. Česko tento systém uznalo pro běžný provoz. O co jde? O další krok zavedení plně robotických automobilů. Do takového auta nastoupíte a řeknete mu, aby vás zavezlo, dejme tomu, do Vršovic. Co budete dělat vy? Třeba si budete číst noviny. Teď se omluvím, jsem pozůstatek dávných časů, kde se zprávy tiskly na papír. Navíc, až budou takhle dokonalé autonomní automobily, noviny nebudou existovat už dávno. Kdo ví, jestli lidé budou ještě umět číst. Takže co uděláte? Dáte si na hlavu přilbu virtuální reality a pojedete na virtuální výlet třeba do Istanbulu. Od toho stavu jsme daleko. Zmíněný systém Tesla FSD řídí sám, ale musíte přitom sedět jako pecka a sledovat provoz před sebou a jakmile uhnete očima, systém vás pokárá a když se to bude opakovat, odmítne pokračovat v jízdě. Ano, podobné systémy jsou zavedené už dlouho. V autě to nemám. Chvála Bohu, dodám ještě. Ale když dávám auto na každoroční prohlídku, servis mi půjčuje náhradní auto a tam to mají. Je s tím velká legrace. Já samozřejmě sleduju provoz před sebou a taky za sebou a vedle sebe. Jenže jemu se pořád něco nezdá a pípá na mě a na displeji mi hrozí hlášku, abych dával pozor. Dělá to nevyzpytatelně. Vyzkoušel jsem ho. Odvrátil jsem hlavu tváří k bočnímu oknu a koukal jen koutkem pravého oka. Buďte v klidu, měl jsem to pod kontrolou. Trvalo to jen takovou chvilku, aby mohl zapípat a pokárat mě. No a neudělal to. Prostě si nevšiml, že čumím na stranu. Pokrok se nedá zastavit. Onehdy jsem jel taxíkem. Řidič jel podle navigace, na tom není nic divného, ani já neřídím auto jinak. V dopravní džungli se bez navigace neobejdete. Jenže ten můj řidič cizokrajného vzezření si gumičkou připevnil na palubní desku ještě tablet a koukal na něm na televizi. Takže to bylo skoro jako to samořídící auto, jak jsem se o tom zmínil z kraje. Volant řídí navigace, no a televize? Přilba virtuální reality to není, ale je k ní nakročeno. Minulý týden schválila sněmovna nový zákon. Města budou moct taxikářům nařídit zkoušky z češtiny a znalost místopisu. No, ono to ještě potrvá, než se to zavede. Co nastane pak? Legrační situace. Po městech budou jezdit plně automatická auta s pasažérem vyjeveně zírajícím kupředu a mezi nimi se budou proplétat taxikáři se znalostí češtiny a bez navigace.
0: Glosou Ondřeje Neffa končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko znovu v noci útočilo na Kyjev, zasáhlo několik domů. Korunovační klenoty se vrátí zpět do korunní komory. Hokejisté Sparty prohráli s Karlovými Vary 0-1 a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok v Solomianské čtvrti zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na místo míří záchranné složky. V Pečerské čtvrti začala hořet třípatrový dům. Čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře, taky sníží spotřební daně na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by je podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
4: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
3: Opatření budou zatím platit do konce října. V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV virů u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
5: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
3: Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V pátém kole Tipsport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém v jejich hře.
6: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
3: Sparta se po prohře propadla na 7. místo. Karlovy Vary se naopak posunuli na 4. příčku. Už dnes večer nastoupí Pražané na ledě Hradce Králové.
7: Omezení na D5 u sjezdu Hnazdice a neprůjezdná silnice nebo ulice v Brně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice stojí dodávka. 29. kilometr blokuje jen krajnici. Pražský okruh je v nočním omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, teď průjezdný plynule. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem. V Brně Bystrci u přehrady je od půlnoci neprůjezdná přístavní a hrázní ulice, a to jak pro auta, tak pro pěší. Omezení potrvá do prosince příštího roku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16, to byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Těžištěm činnosti jezuitů nebylo ani tak hájení vlastní katolické věrouky, jako zájmů papežského stolce. Více než vojáky Krista stali se příslušníci tovarištva vojáky Říma. Zatímco jiní řeholníci skládali tři sliby Bohu, totiž slib duchovní čistoty, skromnosti a poslušnosti, jezuity vázali ještě čtvrtý. Přísahali sloužit také viditelnému zástupci Boha na zemi. Takže cokoliv papež poručí, ve všem všudy a bez váhání a výmluv uposlechnou. Druhým podstatným rysem byla absolutní disciplinovanost ve všem. Vojensky strohý, přitom náročný pracovní, studijní i kázeňský režim noviců i scholárů, tedy studentů, byl dirigovaný od hodiny k hodině, ve dne i v noci. Fungovaly tam principy subordinace jako v armádě. Generál řádu, doživotně volený takzvanou kongregací, požíval naprosté autority. Přičemž žebříček slepé poslušnosti vedl přes superiory a provinciály dolů, až do ubytoven noviců a scholárů.
1: Těmito slovy publicista Petr Hořejš popsal principy fungování církevního řádu jezuitů ve svých toulkách českou minulostí a pokračuje.
0: Třetím podstatným rysem řádu tovarištva Ježíšova byly ve své době nejlépe propracované učební osnovy. Jezuité se nebáli zavádět nové výchovné a pedagogické metody. Z jezuitských škol vycházeli mimořádně vzdělaní, připravení, energičtí a aktivní lidé. Už duchovní otec řehole Ignác z Loyoli vypracoval systém cvičení tří mohutností – paměti, rozumu a vůle. Je nepopiratelnou skutečností, že jezuité sehráli roli katolických fanatiků v boji s reformací. Současně však platí, že přispěli významnou hřivnou do vývojového procesu vědy a kultury, zejména svou osvětovou, pedagogickou a vzdělávací činností.
1: A na všechny tyto aktivity bylo zapotřebí mít peníze a majetek. A s tím také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Úspěch jezuitů nezávisel i na ženách mecenáškách. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdy se vůbec na scéně objevují jezuité? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Martina Dojče.
2: Jezuité se objevují v první polovině 16. století a zcela zásadní osobností byl zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoli.
1: Kdy se dostávají do českých zemí?
2: První jezuité přicházejí do českých zemí roku 1556, konkrétně do Prahy pod vedením blízkého spolupracovníka Ignáce z Loyoli Petra Canisia.
1: Kam se posléze dostávají po Praze?
2: Přicházejí do Olomouce a do Brna.
1: Z čeho žili, kde přebývali, jaké vůbec měli materiální zázemí, poněvadž představme si zcela v praxi, jak jenom někam doputovali jsme v 16. století.
2: Oni přicházeli na pozvání často katolické elity v českých zemích, a to jak už v Čechách, tak na Moravě, a zpočátku žili hlavně v biskupských domech nebo ve zrušených klášterech.
1: Měli zájem mít svoje vlastní nemovitosti, svoje vlastní zázemí?
2: Zcela jednoznačně na tom vlastně byla postavená ta jejich aktivita a často právě vzhledem k tomu, že se jednalo o městský řád, tak měli zájem zůstávat ve městech, ideálně poblíž hradeb, kde většinou nacházíme právě koleje jezuitů.
1: Jak vypadala jejich běžná každodenní činnost výjima toho, co jsme slyšeli úvodem v textu publicisty Petra Hořejše?
2: Jednalo se o vzdělávací činnost, o náboženské zajištění věřících, také o misijní činnost, to je naprosto zásadní a klíčová aktivita jezuitského řádu, působnost po celém světě. Řídili se takzvaným motem pomáhat duším ke spáse, v přeneseném slova smyslu, aktivně šířit evangelium všude, kam vkročila lidská noha.
1: Ignác Loyoli, zakladatel řádu, měl za sebou velmi turbulentní život. Po řadu let to nevypadalo, že by se stal nejen zakladatelem nového církevního řádu, ale vůbec tak výraznou a významnou osobností křesťanství.
2: On původně vůbec neplánoval stát se duchovním, byl vojákem po zranění v bitvě u Pamplony, ale prošel jakýmsi velkým obrácením, řekněme, nasměroval se na tu duchovní dráhu, vytvořil duchovní cvičení, čtyřdenní exercicie, meditace individuální, které byly právě pro raně novověkou katolickou společnost velmi inspirativní.
1: Jistá výjimečnost jezuitského řádu, jak jsme také slyšeli, souvisela s naprostou poslušností vůči papeži. Slyšeli jsme v Hořejšově textu, že cokoliv papež poručí, ve všem všudy a bez váhání a výmluv jezuité uposlechnou. Co jim poručil, jaké byly příkazy a jak se to projevovalo v jejich běžném životě?
2: Můžeme si to představit tak, že pokud papež v rámci korespondence dopisu napsal členovi řádu, že ho vysílá na misi do Mariánských ostrovů, což je na východě Tichého oceánu, tak zkrátka tam musel se vypravit. A další podobné úkoly.
1: Jakkoliv byl jezuitský řád řádem ryze mužským, tak současný americký jezuita James Wright ve své studii uvádí, že s ženami Ignác z Loyoli také spolupracoval.
3: Spolupráce Ignáce s ženami na společném poslání probíhala ve třech klíčových rovinách. V oblasti patronátu, v níž ženy finančně zaštiťovaly různá apoštolská díla, v oblasti zprostředkování vlivu, kde Ignác vyhledával jejich pomoc k prosazení pastorační činnosti, a v rovině aktivní spolupráce, kde se ženy sami podílely na apoštolské službě. Mnohé z těchto rolí se překrývaly. Některé ženy byly zapojeny do všech tří, jiné pouze do dvou nebo do jedné.
1: Možná překvapivá informace, že představitel, zakladatel jezuitského řádu spolupracoval se ženami. Někdy máme zkreslené představy či předsudky, že žena žijící v 16. 17. století byla zcela ve vleku muže a své vlastní aktivní role nezastávala.
2: Bylo to přesně naopak, v tomto případě ženy od počátku hrály naprosto zásadní úlohu v jezuitském prostředí, když například už od počátku financovali Ignácova studia v Barceloně a Paříži a po schválení jezuitského řádu v roce 1540 se výrazně angažovali při zakládání prvních řádových kolejí v Římě nebo v Messině na Sicílii.
1: A byly to ženy různých sociálních vrstev?
2: Byly to primárně ženy z aristokratických, to znamená těch úplně nejvyšších vrstev, a ty první byly z těch španělských a portugalských kruhů, ale pokud se pohybujeme v rámci tohoto tématu ve střední Evropě, tak se to přeneslo i sem, takže i zde převažovaly ženy aristokratky.
1: Britská historička Olwen Houghton, která se věnovala ve své studii prvním jezuitům a také jejich ženským patronkám, uváděla, že přestože to byly ženy, které měly veřejnou roli, a to naplněnou především světskými starostmi, tak jim byla nabídnuta a oni posléze přijali svou účast a úlohu na onom díle reformy a obnovy. Ale, nemylme se, měli úkoly, které byly přesně vymezené a od úkolů samotných jezuitů, členů tovarištva Ježíšova, se lišily. Sama Olwen Houghton píše, cituji, ženy pod křížem, ty, které finančně podporovaly učedníky na jejich kazatelských cestách či hrdinky starého zákona, se staly inspirativními obrazy. Objevovaly se pak v jezuitské literatuře a sloužily jako vzory hodné následování. Konec citace. Byla obdobná situace také v českých zemích, jak v tom obecném rázu popisovala historička Houghton?
2: Ano, ale ještě je tady jedna zajímavost, málo vzpomínaná. Ignác z Loyoli byl totiž patronem šťastného porodu a těhotných žen a tím se pro ty rodiny budoucí matky primárně stal naprosto zásadním patronem a před oltáři tohoto světce se konaly potom děkovné bohoslužby za šťastné narození potomků.

0: Kritériem výběru pro ženy žijící na sklonku 16. a v průběhu 17. století byl jejich ctnostný život, projevující se například v každodenní modlitbě, v častém přijímání svátostí, četbě duchovní literatury, péči o chudé, ve fundátorské činnosti, ale především v setrvání ve vdovském stavu až do sklonku svého života, čímž naplňovali doporučení svatého Pavla z dob prvotní apoštolské církve.
1: Konstatuje církevní historička Petra Oulíková, autorka studie o Marii Maximiliáně ze Šternberka, a píše tak o ženách, které byly jezuity vybrány ke spolupráci a podpoře. Jednou z významných mecenášek jezuitů byla šlechtična Františka Slavatová z Megau. Kateřina Lešová, autorka diplomové práce, o ní píše.
2: Díky ctnostem, kterými Františka Slavatová vynikala, původu a příbuzenskému vztahu s Vilémem Slavatou, si ji císař Ferdinand III. Vybral za vychovatelku svého druhorozeného syna Leopolda, pozdějšího císaře Leopolda I. První Františčina odpověď na tuto nabídku byla odmítavá. Tento její postoj byl pravděpodobně velmi výrazně ovlivněn dobovým ideálem vdovy, který by měla splňovat. Do Vídně tak zaslala společně s odmítnutím odůvodnění, které ji k tomuto rozhodnutí vede. Zdůrazňuje svou touhu odejít do ústraní, kde by mohla věnovat svůj čas Bohu, a ve skromnosti, zbavena všeho světského rozptýlení, strávit zbytek života.
1: Jak významnou ženou byla Františka Slavatová z Megau, když si ji sám císař rakouské země vybral za vychovatelku svého syna?
3: Byla to velmi významná žena, byla proslulá svými ctnostmi, jako zejména pokorou a zbožností, a také příkladným vdovským životem. Tuto roli mohla zastávat osobnost, v tomto případě žena z aristokratických kruhů, která se těšila na prosté důvěře císařského dvora a která naplňovala veškeré dobové představy o ctnostném životě, především v oblasti morálky.
1: Řekněte, když se takhle vybírala vychovatelka pro syna, mohl to být i následník trůnu, jak ten výběr probíhal? Bylo těch čekatelek na takové oslovení větší množství?
3: Já bych řekl, že v tomto případě hrála roli hlavně pověst Františky Slavatové, kterou ocenili ve svých textech jezuité jako Bartolomeus Christelius nebo Bohuslav Balbín.
1: Slyšeli jsme, že první nabídku císařovou Františka Slavatová odmítla. Změnilo se to?
3: Ano, změnilo se to, a tím důvodem byla snaha udržet vazby na císařský dvůr a potom taky zaopatřit svých 7 potomků, a ve Vídni nakonec působila až do roku 1657 a potom se rozhodla ale už plně věnovat a zaměřit se na jezuitské prostředí.
1: Jakým způsobem?
3: Přesídlila do Telče, kde bylo rodové panství. Zde se zaměřila hlavně na to duchovní osebrání a na vdovský život, ale především jsem pozvala jezuitský řád.
1: A o jezuitech v Telči historici Kateřina Bobková-Valentová a Ondřej Hnilica píší.
0: Jezuitská kolej v Telči sloužila také jako takzvaný dům třetí probace, kterým prošli mimo jiné misionář Augustin Štrobach či kazatel a autor náboženské literatury Antonín Koniáš. Pro stavbu koleje, která se uskutečnila v letech 1651 až 4, byly u zámku vykoupeny pozemky, na kterých dříve stály stará budova fary, školy a 2 domy se zahradami. Bohatá vnitřní stavební struktura odrážela potřeby členů jezuitského řádu a zahrnovala například kapli svaté Anny, lékárnu a tiskárnu.
1: Dodejme, že to nešlo tak jednoduše, že Františka Slavatová jen tak pozvala jezuity do Telče, přestože byla mecenáškou a nabídla jim nemovitosti a možnost, kde mohou působit. Ona sama musela o povolení požádat olomouckého biskupa. Pojďme si ještě říci, co byl onen dům třetí probace, o kterém jsme v textu slyšeli.
3: Bylo to místo, kde jezuité podstupovali třetí fázi duchovní přípravy, což znamená, že po studiích filozofie a teologie a kněžském svěcení následně zde právě skládali poslední sliby.
1: Putovali i do vzdálenějších krajů tamní misionáři?
3: Ano, byli vysíláni do všech vzdálených končin světa, jako například do Číny, do Indonésie, na Filipíny, a jedním z těchto významných misionářů byl jihlavský rodák Augustin Štrobach.
1: Jezuitský řád se nezaobíral pouze duchovní činností, teologickým studiem, byť to bylo to hlavní poslání, ale k jejich aktivitám patřila také, jak už jste zmiňoval, pedagogická činnost, také, připomeňme si, hráli divadlo v ulicích, věnovali se vědecké práci a slyšeli jsme v předchozím textu, že také založili v Telči například lékárnu, tiskárnu a také meteorologickou stanici nebo základy meteorologické stanice dodnes působící nedaleko Telče. Byla to právě ta výjimečnost toho propojení jezuitů s tímto, řekněme, klasickým sekulárním světem?
3: Jednoznačně ano, a takovým nejlepším dokladem je, že právě za jejich působení například v Číně nebo Japonsku ty tamní obyvatelé a ty místní elity hodně okouzlovali tím, že měli znalosti matematiky, fyziky, všech možných vědních oborů a právě na čínském císařském dvoře působili převážně jako astronomové nebo hudebníci.
1: Šlechtičná vdova Františka Slavatová z Megau, která sídlila na svém zámku v Telči pouhých pár kroků od nově vzniklé jezuitské koleje, ve svých darech a ve své podpoře a ve svých mecenášských aktivitách nepolevovala. V diplomové práci o tom píše také Kateřina Lašová.
2: Františka jezuitům věnovala také původní budovu zámecké sladovny. Na jejímž místě byl roku 1668 postaven konvikt svatých andělů. Rektor jezuitské koleje v Telči, Bartolomeus Krystl, líčí Anežku jako velmi pobožnou a ctnostnou ženu, která veškerý čas strávený na zemi nepromrhala a každou chvíli ve svém životě věnovala svým povinnostem, ať pro blaho svých bližních, Boha, anebo své duše.
1: Souviselo to s životem, který začíná narozením, následně křtem, končí posledním pomazáním a zádušní bohoslužbou, stejně jako ritualizace roku, která vytváří svátky a milníky života? Byla to součást společenské konvence a třeba i života lidí na venkově, mimo šlechtické kruhy?
3: Jednoznačně ano, a v této době bylo naprosto nemyslitelné, aby jakýkoliv člověk stál mimo tento rámec náboženského života nebo náboženského vyznání.
1: Františka Slavatová z Megau, žijící v Telči, měla samozřejmě i své další oblasti, kterým se aktivně věnovala. I o tom píše ve své diplomové práci Dagmar Lašová.
2: Manžel Františky Slavatové, Jáchym Oldřich, zemřel poměrně mladý a zanechal po sobě kromě vdovy i své nezletilé děti. Na Františku tak přešlo celé břímě jejich výchovy. Místo bytí se rozhodla dětem ukázat, jak se dobře chovat, a rozhodla se jim jít příkladem různými dobrými skutky, pobožností a pokorou. Zapojovala děti do dobročinných aktivit a modliteb, jak je vidět i z jejich denního plánu. Krystl ji líčí jako vzornou matku, která by měla být příkladem všem matkám. Své děti vnímala jako dar od Boha a domnívala se, že jemu ručí za jejich výchovu a zároveň od něj také žádala pomoc, aby je správně vedla a vychovávala ve víře. V jedné z modliteb si zapsala: Můj pane, ty jakožto vševědoucí víš dobře, zdali některé z mých dítek se nezdaří. Pročež prosím tebe co nejpokorněji, vezmi si je, dokaváde neviny jsou, k sobě. Já svého mateřského práva k ním propouštím.
1: Pohledem 21. století jsou to velmi tvrdá, možná krutá slova modlitby, kterou jsme slyšeli na závěr a která je Františce Slavatové připisována.
3: Může se to tak zdát, ale je to jenom další z dokladů o tom, že Bůh stál nad rodičovstvím, že zkrátka zaopatření duchovní a víra v Boha a následná cesta k té spáse a spolupodílení se tedy na tom životě v ráji bylo tím naprosto zásadním a klíčovým momentem.
1: Souviselo to s tím, že lidé důvěřovali tomu, či byli přesvědčeni, že věci dobré i věci špatné mají v jejich životě nějaký smysl a je to projev boží vůle, který si třeba neumějí oni sami vysvětlit ani ho uchopit?
3: Může to být bráno jako cokoliv špatné se mně přihodí, a tak to jsou vlastně úkoly, kterých se máme chopit a které máme být schopni tady překonávat. Něco jako taková zkouška, kterou před nás Bůh staví a je na nás, jak se k ní postavíme. Zdali s důvěrou v Boha, nebo zdali se otočíme zpět.
1: Dagmar Lašová ve své diplomové práci uzavírá životní příběh Františky Slavatové.
2: Marie Františka Slavatová, rozená hraběnka z Megau, umírá 22. září roku 1676, několik dní poté, co oslavila své 66. narozeniny. 30. září byla pohřbena v kryptě jezuitského kostela v Telči vedle ostatků svého manžela. Přála si, aby její tělo bylo uloženo do rakve v nejprostším šatu, bez kázání vychvalujícího její dobré skutky a beze vší slávy. Místo investice peněz do drahého oděvu pro její mrtvé tělo určila peníze na almužny. Ve své poslední vůli stanovila i částku 1000 zlatých, která měla být vyplacena jezuitům v Telči na výlohy spojené s pohřbem.

0: Také císař Leopold I. na svou vychovatelku z dětství nezapomněl a v rámci kondolence jejímu synovi napsal: Vaše velebnosti, smrtí vaší matky ztratil jsem věrnou služebnici, ano přítelkyni, kterou už za svou matku považovati mohu, protože za své vychování toliko jí, co děkovati mám. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: úspěch jezuitů nezávisel i na ženách mecenáškách? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Martina Dojče.
1: Zcela jednoznačně závisel, protože bez jejich podpory by nemohli rozvíjet vzdělávací ani náboženské aktivity, ani misijní činnost. A zdůraznil bych, že bez nich bychom navíc ani nemohli obdivovat krásu a rozmanitost jezuitských staveb a jejich uměleckého vybavení.
0: Existují jisté předsudky i v současné společnosti, že ženy té doby, pohybovali jsme se v 16. 17. století, téměř nerozhodovali o ničem?
1: Ano, 19. století vytvořilo tento mýtus o ženě, která je podřízená muži a spravuje domácnost a neřeší nic jiného. Možná to byla součást tehdejší politiky a řekněme nějakého mužského ega a ješitnosti, které se dostávaly do popředí v rámci určitých politických bojů, ale my jsme tady viděli, že v rámci 16. 17. století ženy hrály naprosto mimořádnou roli, zajišťovaly ekonomické, hospodářské zázemí, v tomto případě jezuitského řádu, a angažovali se také navíc velmi kreativně jako umělkyně například, kdy sami šili liturgická roucha, která potom věnovali právě těmto řádovým společenstvím.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávil. Na Ukrajině se asi 2 kilometry od polských hranic zřítil dron s proudovým pohonem, řekl to polský ministr obrany Vladislav Košňuk-Kamysz. Polský vzdušný prostor podle něj narušený nebyl. Na polsko-ukrajinské hranici nejde v tomto měsíci o jediný případ. Třeba v půlce září Rusko zaútočilo na čerpací stanici a železniční uzel poblíž hraničního přechodu do Rohuských Hodin. V centru Prahy demonstrovali odpůrci vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Setkání organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii.

0: podezřelé nity popřel. Nizozemský útočník Cody Gakpo je už druhým fotbalistou Liverpoolu, který se během reprezentační pauzy zranil v Lize národů. Kvůli tomu se předčasně vrátil do klubu. Národní svaz oznámil, že 27-letý hráč si při nedělním vítězství 2-1 nad Srbskem v Bělehradě poranil kotník. Zpátky v Liverpoolu už je i švédský útočník Alexander Isak, který má zraněné stehno.
1: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a omezení na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu je kamion v příkopu. 65. kilometr podle kamery je u nehody zavřená jen krajnice, místo teď průjezdné.
2: Stojí na kolech, nepřekáží, teď se tam jsem projel okolo, stály u něj dva kamiony, akorát na výstražkách.
1: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína je nové omezení. Za odbočkami na Třinec a Slovensko je zavřený levý pruh kilometry 63,5 až 65 a aktuálně místem nebo úsekem projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Společnost OpenAI zavádí prý velmi přísné kontroly a nová omezení, a to i za cenu zpomalení vlastního výzkumu a vývoje. Důvodem je nedávný útok AI modelů firmy na vlastní divizi Hugging Face. A i obecně se umělá inteligence patrně vyvíjí o něco pomaleji, než předpokládali varovné prognózy bývalého zaměstnance firmy Daniela Kokotajla a jeho kolegů z loňského roku. Tato skupina letos zveřejnila aktualizaci, podle níž už lidstvu nemusí hrozit vyhynutí, pokud ovšem dvě hlavní světové mocnosti, Spojené státy a Čína, uzavřou dohodu o odložení vývoje AI do roku 2040 a o jeho naprosté transparentnosti. Jde o nadějnější scénář, anebo už se modely i expertům vymykají z rukou a představují riziko pro lidské životy. A dokáže veřejnost ohlídat politiky, aby nešly na ruku technickým gigantům a honbě za ziskem pro investory? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: A mými dnešními hosty, které srdečně vítám ve studiu, jsou v abecedním pořadí odborník na AI Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A Dalibor Kačmář, ředitel pro technologie a bezpečnost české a slovenské pobočky společnosti Microsoft. Hezký den.
6: Hezký den a taky děkuji za pozvání.
4: Tak pánové, je umělá inteligence pro lidstvo ještě bezpečný projekt, anebo už přináší více rizik než možných přínosů? Optám se nejprve vás, pane Kačmáři.
6: Já myslím, že stále je bezpečný projekt, ale je důležité se věnovat právě těm rizikům nebo situacím, kdyby se použití umělé inteligence mohlo dostat mimo naši kontrolu, anebo překonat překážky, které jí klademe při jejím použití nebo v nějakých třeba testovacích scénářích, který jste právě zmínila v tom případu, kdy umělá inteligence napadla v rámci testování služby firmy Hugging Face.
4: Pane Holý, podle vás je také stále ještě AI bezpečný projekt, anebo vlastně i ten případ napadení Hugging Face ukázal, že už to nemáme tak úplně pod kontrolou, jak si předpokládá pan Kačmář?
5: Já si myslím, že to je relativně bezpečný projekt, ale je potřeba tlačit na ty firmy právě z hlediska větší transparentnosti a z hlediska teda zabezpečení, protože to, co se stalo s tím Hugging Face, tak tam oni opomenuli podle všeho, podle toho, co víme, jako určité bezpečnostní zásady. A obecně se dá říct, že ta technologie je velmi nová, je velmi komplexní, když se bavíme o těch takzvaných velkých jazykových modelech. A my sami jako lidstvo, potažmo ani ty tvůrci, ty té technologie dost dobře nerozumí a tam vzniká vlastně potom ten problém toho, jakým způsobem ji kontrolovat a jakým způsobem vůbec ty překážky do toho, do té cesty chcete-li jako klást.
4: No, měli bychom pro naše posluchače a ani já, ani mnozí z nich nejsme experti na AI a na počítačové technologie, takže vás poprosím o nějakou jednoduchost při vyjadřování. Co se vlastně stalo v případě napadení Hugging Face? Nakonec se zjistilo po nějaké době, a nebylo to hned, že modely OpenAI napadly vlastní firmu, že to nebyl žádný útok zvenčí, že? Ale co to tedy dokládá? Ptám se proto, že třeba Petr Koupský, častý host Českého rozhlasu, minulý týden v deníku N v souvislosti s touto kauzou upozornil, že v sázce mohou být lidské životy a že už to je poslední varování. Pane Kačmář.
6: Opravdu OpenAI tady tenhle ten incident sama nazvala jako varovný výstřel. A pokud bych měl citovat to originální znění, tak to nazval jako warning shot, kdy sice to nebyla typická provozní nehoda nebo nějaká chyba při nějakém vývoji, ale ukázalo to té firmě samotné a celému zbytku světa, že bez těch odpovídajících jakýchsi pojistek se může stát, že takzvaní AI agenti, což jsou samostatně fungující digitální části umělé inteligence, dovedou obejít nějaká technická omezení, která se jim nastavila, dovedou spolu komunikovat, dokonce i přes nějaké jako neschválené kanály nebo nepředpokládané kanály a dokonce můžou podniknout akce, které jim nikdo nezadal.
4: Byl problém v tom zadání, anebo právě nebyl problém v zadání, když AI vlastně nemá etiku, není to samostatně úplně zatím tedy myslící entita, jo, a záleží jenom na lidech, co do ní dají, pane Holý.
5: Byl problém takhle v zadání. Oni pokud vím, tak testovali ty modely v nějakých úlohách kyberbezpečnosti, jak se budou chovat.
6: Ano.
5: A co se stalo, tak jak už tady řekl pan kolega, tak vlastně oni ty modely dokázali objevit bezpečnostní díry, kterých potom dokázali využít, a to jak k úniku z toho testovacího prostředí a k napadení externích systémů Hugging Face, což je jiná webová služba.
4: A laicky řečeno, chápu to dobře, že se v podstatě ty AI modely zachovaly jako hacker, který je ještě daleko výkonnější, nesrovnatelně výkonnější díky tomu výkonu.
5: Můžeme to tak říci, a zachovali se jako hacker, a teď co to znamená, že se zachovali jako hacker? Oni ty modely jsou samozřejmě velmi výkonné, to znamená, že umí zpracovávat velice rychle velké množství informací. To znamená, že v rámci plnění úkolů, který nespočíval v tom běž a nahekuj se do Hugging Face, ten úkol prostě zněl nějak jinak, tak v rámci plnění tady toho úkolu si usmysleli, že nejlepší bude, když se zkusí nahekovat do Hugging Face, protože by tam mohlo být jako kusy řešení toho úkolu, který mají za úkol řešit. To znamená, že oni vlastně v rámci plnění jiného úkolu si jako pod úkol zvolili, že nejjednodušší cesta bude tohle.
4: Jo, díky za vysvětlení. Já myslím, že takhle by to mohlo
6: stačit.
4: Ještě tam
6: byl jeden zajímavý moment. V tom prostředí umělé inteligence se občas projeví takový fenomén, který se jmenuje reward hacking. Možná pro posluchače, kteří neznají tady tenhle ten pojem nebo fenomén. Ten není úplně nový, ten už tady nějakou dobu máme. A já bych ho asi přiblížil na jedné situaci, která nastala dříve, kdy umělou inteligenci nechali hrát hru řízení auta na počítači a úkolem bylo zvítězit prostě v nějakém závodě. No nicméně umělá inteligence si usmyslela, že jako nebude závodit, ale bude objížděním té trasy sbírat nějaké body, protože to byl jeden z cílů získat co nejvíce bodů. Nejenom vyhrát, ale také získat co nejvíce bodů. No a tady tenhle ten reward hacking se také projevil vlastně tady v tomhle tom incidentu. To znamená, není to důkaz toho, že by umělá inteligence v tu chvíli měla nějakou svoji vlastní vůli nebo nějaké vlastní vědomí. No nicméně to zadání, které ty autonomní systémy dostaly, využili tady téhle schopnosti své a docílení nějakého splnění úkolu, který jsme jim my jako lidstvo nebo autoři toho testu zadali.
4: No, já si z toho beru, když to hodně zestručním, že se ten model umělé inteligence nebo ty modely vymkly kontrole, protože vlastně nikdo nepředpokládal, že udělají to, co udělají, a přišlo se na to až zpětně. No a já se teď chci zeptat vás obou, aniž bychom tedy tady na vlnách rozhlasu šířili nějaké jako poplašné zprávy, jak velké je to riziko, že může jít třeba i o lidské životy, protože kdybychom si představili, a nejsem sama, kdo tady to vznáší, tuto obavu, kdybychom si představili, že AI modely toto udělají na úrovni geopolitiky, tak může třeba dojít i ke spuštění, řekněme, já nevím, světové války. Pane Holý.
5: To je samozřejmě jedna z těch, jako z těch takzvaných doomsday scenarios, to znamená těch apokalyptických scénářů. To je otázka, jak jsou dobře zabezpečené systémy pro spuštění třetí světové války, atomové a další. Ale co ty modely mohou dělat? Dneska vidíme poměrně jako velkou snahu o nasazení těch modelů do různých oblastí lidské činnosti, včetně prostě velkých korporací a dalších. A to, co vlastně ten související automatizace, jo? A dneska se mluví o agentních systémech, že všechno bude agentní a tak dále. To jsou přesně ty modely, které zabalíte a necháte je samočinně konat vůči splnění nějakému cíli. To je agent, jo? A v tu chvíli, pokud nasadí libovolná entita, korporace, nějakou takovou armádu agentů, tak hrozí, že se může stát něco velmi podobného, jako se tady stalo tomu OpenAI, pokud nenastaví dobře to prostředí, cíle, nebude mít dobře monitoring, dohled a tak dále.
4: A v jakém stavu je nastavení tohoto prostředí v současné době u technických gigantů, jako je Meta, Microsoft, Google, Anthropic?
5: Tak podle toho, co víme, tak v případě jako OpenAI tam došlo podle všeho jako nějak k podcenění určitých jako bezpečnostních zásad, protože pokud vím, tak oni to nějakou dobu ani nevěděli, že to ty agenti dělali, že oni ty agenti se jako dokázali schovat. A na začátku, když ty zprávy začínaly vycházet a co ta firma teda na začátku uveřejnila, tak tam byly cesty, kterých ty agenti mohli využít, nebudu zabíhat do detailů, které by tam ale teoreticky mít jako neměli. To znamená, že tam do jisté míry selhal lidský faktor a nějaký dohled. A tohle to je něco, na co se bude muset jako v danou chvíli a v následujících měsících a letech prostě dbát větší pozornost.
4: No lidský to faktor. Právě, vy jste začal mluvit o tom, že záleží na tom, jak budou ty bezpečnostní podmínky připravené, ale na druhé straně může být člověk, který přijímá potom nebo reaguje na to ohrožení z prostředí AI modelu, a člověk prostě má svá omezení, jak víme. Takže nakolik je na místě tady opravdu mluvit o posledním varování? Kde je psáno, jak já mám vědět, že to není jenom OpenAI, ale že to není třeba také Microsoft, kde toto hrozí?
6: Já si myslím, že to, co OpenAI dělá jako průběžně a k čemu se teďko mi třeba po tom incidentu zavázalo, je strašně důležitý krok testování a pochopení těch modelů, jak fungují, nebo AI, jak funguje obecně, a lépe monitorovat a hledat ty situace, ve kterých je naznačeno už, že se začíná dít něco nesprávně nebo nesprávným směrem. Tímto způsobem například i třeba my v Microsoftu, když vlastně používáme AI dneska jako nedílnou součástí téměř většiny programů. I těch běžných, které naši posluchači mají.
4: Těch
6: běžných, které posluchači mají nainstalované na svých koncových zařízeních. Tak u nás se dělají teda pravidelně testy. Všechny nové funkce, které by měly být použity, se musí nejdříve ověřit, a v případě, že bychom měli nějakou pochybnost, že nevíme, jak fungují, nevíme, jak se chovají, nebo by se mohli chovat jinak, než očekáváme, tak nejsou součástí vůbec toho, té produkce. Mimochodem, všechny AI
4: věříte
6: služby...
4: Věříte tomu, že to tak je i v Microsoftu, i v jiných, u jiných tech gigantů?
5: Z pohledu toho, že Microsoft, když bych to takhle řekl, tak vy máte jako daleko větší závazky, než prostě OpenAI, kdy vy dodáváte do velkých podniků, do velkých firm, do velkých korporátů, to znamená, a potom i běžným uživatelům, jo, ale z hlediska té agentnosti a toho, že prostě se, kam se nasazují ty modely, Copilot a další, tak věřím tomu, že si musíte dát pozor, protože by tam bylo obrovský jak finanční, tak reputační riziko.
4: Mimochodem,
5: zatímco OpenAI prostě pořád je, už to dávno není startup, ta valuace je prostě stovky miliard dolarů, takže v podstatě srovnatelná s Microsoftem, už jsme v těch řádech, ale pořád je to taková ta firma, která se snaží jako tahat, jít dopředu co nejrychleji, vyhrát ty závody, které vyhlásili sami, a to z toho potom plynou určitý jako další rizika. Věřím, že Microsoft bude konzervativnější tady v tom.
4: Mě zaujalo, mluvíme o OpenAI, ten název Open vlastně na začátku znamenal, že to jako je otevřený systém, ale dneska je to samozřejmě bohatá firma na burze a tak. A o otevřenosti naopak, nebo není?
5: Ještě není na burze.
4: Jo, pardon, omlouvám se. Ale o otevřenosti naopak v dnešní době mluví čínský prezident Xi Jinping. Víme vůbec, do jaké míry už je tohle testování a ta bezpečnost zajištěná právě v Čínské lidové republice, která má komunistické vedení. Pane Kačmáři.
6: Je obtížné spekulovat nad tím, jestli různé státy po celém světě, a můžeme se bavit o těch demokratických i o těch méně demokratických, přijmou nějakou dohodu nebo principy umělé inteligence. To je prostě práce diplomatů, která se musí odehrát. Zajímavé
4: je práce diplomatů, ale neukazuje už to prostředí těch technologických gigantů a třeba takový průšvih, jako se stalo s Hugging Face, že jako i samotní ty experti by měli být mimořádně na pozoru a nejít třeba v honbě za ziskem a místo toho sami regulovat sebe sama.
6: Pojďme to vzít postupně, nejdříve teda s tím, jestli jednotlivé země nebo státy, jako jsou třeba Čínská lidová republika, by se dobrovolně regulovali nebo dohledovali. Dneska je zjevné, že umělá inteligence se stává jakýmsi bojem nebo předmětem strategické převahy, jo? Kde samozřejmě tyhle ty největší ekonomiky spolu jako soutěží a AI je nedílnou součástí tady téhle z té soutěže. Tudíž nějaké jako dohody, které by byly přijímány nebo nepřijímány, nebo jejich bojkot, by vlastně ani nebyl realizovaný tím, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k nějaké dohodě, ale spíš jak tu dohodu potom budou vykonávat, jestli budou vykonávat jako poctivě, a nebo spíš laxně.
4: Čili jsme zase zpátky u těch AI firem, že? A teď, jak to teď vypadá s profity těch firem, které vyvíjejí agenty umělé inteligence a tak dále, a možná vývoj směřuje k nějaké obecné umělé inteligenci. Vznikají nová a nová datová centra, ta zamořují životní prostředí a tak dále. Stojí to spoustu peněz. Zároveň prý investoři tlačí na to, aby se jim jejich vklady vrátily. Jak to, pane Holí, třeba ovlivňuje právě tu otázku té bezpečnosti?
5: Tohle je velmi jako široké téma. Jo. Jestli ještě můžu k té Číně a pak se
4: vrátíme
5: k datovým centrům, tak tam je nesmírně zajímavý právě ten pohled toho amerického, dejme tomu technologického sektoru a dejme tomu toho čínského, kdy ty cesty jsou fundamentálně odlišný. Jo? Zatímco Američani vyhlásili i národní strategii pro AI loni, kterou vydala Trumpova administrativa, vlastně závody ve zbrojení, a ten cíl těch závodů je dosažení té AGI, to je obecné umělé inteligence v podstatě, aspoň takhle to jako říkají, takhle to prodávají lidi, jako je Dario Amodei a Sam Altman těm investorům a dalším. A pak z toho

0: když máte dostatečně výkonný a ta potřeba toho výkonu stále klesá spolu s tím, jak se ty počítače zlepšují. Takže dneska.
1: Takže nechovají se ty čínské firmy vlastně daleko zodpovědněji než firmy.
0: Protože jako... cíl čínské vlády zjevně je, co nejrychleji dostat tu technologii do všech možných sektorů ekonomiky. To znamená zdemokratizovat přístup k té technologii podle všeho. Takhle se to může jevit zvenku. Zároveň z hlediska toho geopolitického zápolení, o kterém jste mluvil vy, tak oni vlastně využívají tradiční čínský taktiky a to je dumping. To znamená, oni podtrhnou ty americké firmy, které, jak jste říkala správně, investují obrovské peníze do budování datových center a honbě za AGI, ať už tomu věříme nebo ne, tak najednou přijdou Číňani a ty ten trh zaplaví a ono to opravdu má efekt. Modely, které jsou zadarmo, které si můžete stáhnout, když se zachováte rozumně a dobře si je zamknete, protože zase nevíte, co v těch modelech jako je, na čem je to naučený, jaký tam jsou rizika, tak v tu chvíli máte přístup k modelům, který sice nedosahují těch amerických, ale jsou třeba půl roku pozadu. Což není zase takovej rozdíl, jo, na běžný provoz, na běžný agentní systémy, na to, co drtivá většina biznisu a lidí potřebuje. Takže tady máme takovouhle zajímavou dynamiku. A k těm datovým centrům, tak to je velká otázka, mluví se samozřejmě o bublině. Ještě před rokem se říkalo, že ty firmy, ať už je to prostě OpenAI, nebo je to Google, nebo je to Facebook ve smyslu Meta, nebo možná i Microsoft, že ty stavby těch datových center a ty investice do toho vývoje, že utáhnou z toho cash flow, to znamená z těch peněz, které prostě jim jdou z těch jiných částí biznisu. Teď se ukazuje v poslední čtvrt půl roce, že víc a víc ty firmy do toho lejou vlastně peníze, které jsou jako na půjčku, to znamená, že už se začíná jet na dluh. S nejasným výsledkem, ten způsob toho financování je poměrně komplikovaný, nicméně pravdou je to, že se staví obrovské továrny, můžeme si to představit jako továrnu, kde výstupem té továrny je, dejme tomu, ta inteligence, nebo teda ty slova, které ten stroj generuje, protože to textový model, tak generuje slova, takzvaný tokeny, ale to je jedno. Cena toho té výroby klesá, čipy potřebujete průběžně obnovovat, takže když to jednou postavíte, tak to neznamená, že to takhle poběží 20
1: Není
0: let jako jeden elektrárna.
1: Ale já bych se chtěla zaměřit ještě, abyste se dostal k té bezpečnosti. Mluvíte o bublině a je možné, že to splaskne, ale ptám se, jak to ovlivní tu bezpečnost, protože začali jsme riziky, zajímají mě ta rizika. Kam se dostáváme teď, když v úvodu jsem zmiňovala dvě prognózy, jedna z loňského roku zveřejněná byla někdy na jaře, druhá vyšla letos v lednu od Daniela Kokotajla a jeho týmu. Tak vlastně, kam jsme se posunuli a jak jsme se jakoby poučili v tom, že ty firmy to ohlídají, zkrátka.
2: Jo. Já asi nemůžu mluvit za všechny firmy, které prostě máme na trhu.
1: Jakou roli tam hrají ty peníze?
2: Já teda musím říct, že když se podívám na to ryze z optiky naší firmy, tak pro nás tady tohle dilema jako výdělek versus odpovědnost, bezpečnost, ano. Případně osud lidstva je jako falešné dilema.
1: Ano.
2: Z jednoho prostého důvodu. Předmětem našeho podnikání je produkt, služba a zákazník, který by ztratil důvěru anebo neměl důvěru v ten produkt a jakkoliv bychom ji poškodili záměrně či nezáměrně, tak takový produkt prostě přestane kupovat. A tudíž všechny technologie nebo všechny produkty, které vyrábíme dneska, v nich je ta bezpečnost ne nějaký jako dodatek, který by jako vzniknul až ve chvíli, kdy je produkt hotový a pak se přemýšlelo nad tím, jestli náhodou jsme nezapomněli někde nějakou bezpečnost, ale ta odpovědnost a ta bezpečnost je jako nedílnou součástí toho produktu. Jo.
1: Já vám rozumím,
2: mimochodem, ale je to jeden z důvodů.
1: Proč to kontrolované Microsoft, prostředí.
2: Jo, už několik, mnoho let od počátku v podstatě rozboje tady těch velkých jazykových modelů, kdy jsme teda měli k dispozici ty první verze, tak mluvíme o, nebo vyzýváme ten technologický sektor k přijetí závazných pravidel pro právě regulaci a dohled nad těmi nejvýkonnějšími modely. Stejně tak jako aplikaci, říkáme tomu, bezpečnostní brzdy a nějakého mezinárodního dohledu, který třeba vidíme i v nějakém jiném průmyslu, jako je třeba jaderný nebo nějaký jiný.
1: No, Michal Pěchouček z ČVUT navrhuje agenturu pro dohled nad umělou inteligencí, podobně jako máme agenturu pro jadernou energii. Je to dobrý nápad a nakolik si myslíte, že opravdu může něco takového vzniknout?

0: vzniknout nějaká mezinárodní spolupráce?
1: Určitě by bylo dobré, aby nějaká mezinárodní spolupráce vznikla, protože jedna věc je třeba kyberbezpečnost a druhá věc je, že ty modely, jak jsou výkonné a jak samozřejmě jsou naučené na celém internetu takzvaně, tak oni mají v sobě poměrně dost nebezpečných jako schopností, jako například, že vám dají prostě návod na vývoj nového patogenu, který vyrobíte, jak já říkám, prostě z potřeb, jako z oby, jo, zjednodušeně řečeno. To jako zlehčuju, ale je to najednou se vám komoditizuje něco, co dřív měli jenom top laby, laboratoře, tak najednou se vám to vlastně zjednodušuje a ten přístup teoreticky se k tomu velmi jako může k tomu přiblížit.
0: Takže myslíte, že bude vůle s ohledem na to, jaká rizika představitelná?
1: Myslím si, že existuje a už je i poměrně dobře vydefinovaná jako množina rizik, jako jsou ty biozbraně, terorismus, jako je kyberbezpečnost a další, na kterých by ta mezinárodní spolupráce byla žádoucí a ty snahy o to jsou. Vždycky je nějaký summit někde v Londýně nebo v Číně, kde se o tom aspoň hovoří. Jo? To znamená, že k tomu směřujeme.
0: Více už se nám do debaty bohužel nevejde. Tolik Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci sítě a odborník na AI a Dalibor Krčmář, šéf bezpečnosti z české a slovenské společnosti Microsoft. Děkuji moc za dnešní debatu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Děkuji také.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
5: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem, zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
4: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za tomu bylo nabídnuto místo u policie.
5: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář Pinkerton National Detective Agency.
4: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
5: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
4: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Izrael během svátku Sukot na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
6: Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Írán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
2: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Hodonínská zoologická zahrada zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoologická zahrada přispěje třeba spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubněna na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu tentokrát přivítají Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy prohráli 1-2. Na památné utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
8: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velké vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo by to pro nás určitě hodně.
6: Zápas Česko-Anglie začne ve 20:45. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
9: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a uzavírka v Hodkovicích nad Mohelkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu havaroval kamion. Na 65. kilometru je v příkopu. Náš zpravodaj z místa hlásil, že auto je na kolech. U nehody zatím zavřená krajnice, místo označené a průjezdné. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice stojí dodávka. 29. kilometr blokuje jen krajnici. A v Hodkovicích nad Mohelkou v noci zavřeli nádražní ulici Most nad silnicí 35 do Liberce a Turnova. Směr jízdy Liberec se teď nedá sjet do centra Hodkovic ani z něj najet. Uzavírka kvůli opravám potrvá do půlky října a oběd se dá otočením na vedlejších sjezdech 29. kilometru u Jeřmanic nebo 39. u Paceřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Světoznámý český orientalista, arabista a cestovatel Alois Musil patřil k nejvýznamnějším světovým vědcům přelomu 19. a 20. století v oblasti výzkumu Blízkého východu. Připomene ho repríza pořadu Portréty, který připravil Jan Sedmidubský. A po něm dostane slovo Karel Tejkal, který vás pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu k repríze jeho Rádia na kolečkách, aby vzdal hold průkopníkům rozhlasu i muži, v jehož fantazii se rozhlas objevil už v 17. století.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
11: Hezký večer, milí posluchači. Vítá vás při poslechu dnešního pořadu z cyklu Českého rozhlasu nazvaného Portréty. Dnešní osobnost je z rodu těch, které jsou známy víc za hranicemi než doma, což by samo o sobě nebylo tak zvláštní. Jenže muž, o kterém bude řeč, se proslavil především v končinách poněkud atypických, v Arábii počátku minulého století. Řeč bude o českém spisovateli, arabistovi a diplomatovi a také knězi Aloisi Musilovi. Ve studiu vítám našeho stálého hosta, historika Petra Kouru. Dobrý večer, Petře.
12: Dobrý večer.
11: A spolu s ním je tu i arabista Pavel Ťupek.
13: Dobrý večer.
11: Tak hezký večer vám, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Jan Sedmidubský.
3: Portréty.
11: Skutečnost, že Alois Musil je tak málo známý, překvapuje, neboť byl jedním z nejpozoruhodnějších mužů našeho století a jeho život byl v mnoha směrech velmi významný. Tato slova pronesl o profesoru Musilovi další významný český vědec, který se proslavil v zahraničí, sociální antropolog Ernst Gellner, typicky české jméno. Tak na úvod nejprve několik faktů. Alois Musil se narodil 30. června 1868 v Richtářově u Vyškova na Moravě v české rolnické rodině. Jeho bratrancem z druhého kolena byl známý rakouský spisovatel Robert Musil, autor proslulého románu Muž bez vlastností. Po absolvování gymnázia v Kroměříži začal Alois Musil studovat teologický seminář v Olomouci. Pak se přihodilo, že se normální český bohoslovec propracoval nakonec ke studiu islámu a dosáhl světové proslulosti. Jak to, Petře?
12: Tak Alois Musil pocházel z velice skromných rodinných poměrů. Z pěti dětí byl nejstarším a už vůbec jeho přijetí na gymnázium v Kroměříži bylo poměrně dramatické, protože ředitel gymnázia ho odmítal přijmout, protože jeho vybavení po stránce znalostí nebylo takové, jak si tehdy představovali, což byl ovšem důsledkem úrovně školy, kterou Alois Musil navštěvoval, nikoliv tedy jeho schopností, a byl přijat jaksi na podmínku s tím, že jestli se osvědčí, že bude moci na tom gymnáziu studovat. Po dvou měsících ovšem pan ředitel musel konstatovat, že Alois Musil je nejlepším žákem ve třídě. To znamená, že on od počátku byl velice pilný student, tou svojí pílí a houževnatostí doháněl to, co mu chybělo, to znamená potřebné finanční zázemí. A když nastoupil na ten kněžský seminář, začala ho zajímat biblistika, studium tedy Bible, biblických postav a zejména geografie svaté země. A Musil zatoužil navštívit tato místa, poznat je, vidět na vlastní oči taková místa jako hora Sinaj, Genezaretské jezero a podobně, a tím tedy se dostal ke studiu této oblasti.
11: Nebylo studium těchto krajů tehdy vlastně zcela mimo módní trendy?
12: Samozřejmě, arabistika byla tehdy doslova v plenkách. Ovšem zajímavý je potom ten přerod z té biblistiky ke studiu tedy islámu, protože Musil toužil potom poznat život toho Mojžíšova biblického lidu. A vlastně tehdejší civilizace, která žila na podobné úrovni jako starověcí Izraelité, byli pouštní beduíni. Takže Musil se vlastně studiem života pouštních beduínů snažil dopracovat k tomu, jak žil biblický izraelský národ.
11: Když to ještě trochu zobecníme na té rovině státu, jaké byly vůbec vztahy Rakousko-Uherska s arabskými oblastmi?
12: Tak vlastně ty arabské oblasti byly tedy součástí Osmanské říše a s nimi tedy Rakousko-Uhersko mělo před první světovou válkou poměrně korektní vztahy, protože to byl tedy potenciální a poté i faktický spojenec v první světové válce.
11: Alois Musil, když se tam vydal, tak poměrně brzy objevil mimo jiné významnou archeologickou památku. Byl to zámeček Kusajr Amra. Jak to byl významný objev pro tehdejší vědeckou obec?
13: Byl to velice významný objev a stojí za zmínku, že tento zámeček objevil v podstatě náhodou, že se o tom dozvěděl od jednoho beduína a vypravil se tam a objevil tam nevídanou věc, nástěnné fresky, malby, které zobrazovaly živé bytosti. Musel být rozhodně překvapen, protože jak víme, islámská tradice zakazuje zobrazování živých bytostí. Často v mešitách dnes vidíme výzdobu geometrickou nebo rostlinnou prostou výzdobu nebo citáty z Koránu. A tady právě v tom zámečku, který pocházel z doby umajovské, ten zámeček zřejmě pocházel ze 7. století, tak byl překvapen. Musel to zdokumentoval, jenomže poněvadž se nacházel na území nepřátelského kmene, tak se stalo to, že se mu ty materiály při útěku rozbily a nemohl v podstatě ve Vídni dokázat, co objevil. Ve Vídni mu nikdo nevěřil, protože tam byl velice konzervativní profesor, mimochodem taky českého původu, jmenoval se von Karabacek, čili Karabáček. Nevěřili mu a doslova se mu vysmáli.
11: Tady začíná taková série v podstatě tak trochu cimermanovských rysů Musilovy osobnosti. Jak se vlastně stalo, že to, že o ty filmy přišel, oni ho přepadli, nebo to šlo k nějakému poškození těch materiálů?
13: No, to bylo ještě na začátku jeho cest do Arábie, takže nebyl tolik znám a ještě neměl vybudovanou takovou pevnou pozici třeba u těch náčelníků nejvýznamnějších kmenů, což je paradox, tedy cimermanovský, jak jste říkal, že ten kmen, který ho vyhnal, tak to byl kmen Rovala, což byl významný kmen na severu. Dneska kmen Rovala žije v dnešním Jordánsku na hranicích s dnešní Saudskou Arábií, takže se stal vlastně nejlepším přítelem toho nejvyššího náčelníka kmene Rovala a dokonce napsal velice významnou monografii, ve které Musil popisuje život beduína, v podstatě všechny zvyky, jak náboženské i nenáboženské. Píše tam o písních, má to velikou cenu pro etnologii třeba. Je to velice významné dílo, takže to je paradox, že vlastně vyhnal kmen.
11: Musil se tedy vrátil na to místo, k tomu zámečku, zdokumentoval ten objev znovu, je to tak?
13: Ano.
11: Uspěl tentokrát už?
13: Uspěl a byl to první úspěch, nebo jeden z jeho prvních úspěchů. Zdokumentoval to, vrátil se hrdě do Vídně a...
11: To jsme přibližně v kterém roce?
13: Tento zámeček, to bylo na konci 19. století.
11: Musilovi se dostalo tedy uznání jako vědci, ovšem začal být taky využíván jako diplomat kvůli svým, řekněme, nadstandardním vztahům v tamnější oblasti. Takže co o tom víme, jak to začalo?
12: Tak víme, že roku 1906 byl Alois Musil požádán britským ministrem zahraničí Edwardem Greyem, aby zakreslil hranici mezi Egyptem ovládaným Británií a Osmanskou říší. Vidíme tedy, že Britové, kteří tedy byli v napjatých vztazích s Rakouskem Uherskem, požádali rakouského státního příslušníka Aloise Musila, aby jim vytýčil hranici, což svědčí tedy o tom, že požíval jisté autority v oblasti geografie Blízkého východu.
11: A tak je to jistý paradox, když si uvědomíme, že Musil potom o pár let později pracoval tedy za války proti britským zájmům v té oblasti.
12: Samozřejmě, k tomu se ještě dostaneme později.
11: Teď bychom si měli poslechnout úryvek ze studie, kterou napsal o Aloisi Musilovi český historik Jan Galandauer.
14: Při cestě v letech 1908 až 1909 převládl u Musila nad výzkumem biblicko-historickým zájem o současnost. Profiloval se jako encyklopedista, komentátor moderního orientu a dokonce jako politik. Nebyl už jen profesorem starozákonních biblických studií na výzkumných cestách, ale především hlavním představitelem rakousko-uherských zájmů v oblasti, jejíž význam v mezinárodní politice rostl a měl se v nedaleké budoucnosti stát klíčovým. Musil jasně rozpoznal napětí mezi oživeným arabským nacionalismem a osmanskou centralizovanou autokratickou vládou. V elaborátu určeném pro rakousko-uherské ministerstvo zahraničí informoval o politické situaci v oblasti, varoval před nebezpečím arabských povstání a byl přitom velmi kritický k turecké politice. Zároveň předložil plán k pacifikaci území. Jeho podstata spočívala v tom, že osmanská vláda se opře o beduíny v čele s jeho pokrevním bratrem Núrím. O politických a hospodářských poměrech v arabském orientu Musil promluvil 29. ledna 1910 v budově ministerstva k asi 300 vybraných osobností z řad správní špičky habsburské monarchie. První osoba z habsburské rodiny, která se zajímala o Musilovu osobu a jeho znalosti, byl následník trůnu František Ferdinand d'Este. Svou neúnavnou cestovatelskou činností si Musil dobil osobní vědeckou reputaci a vliv. Po vypuknutí války dal, tak jako znalci arabského orientu v jiných zemích, své znalosti regionu do služeb svého státu. Díky literárnímu a filmovému zpracování proslul příběh Thomase Edwarda Lawrence, známého jako Lawrence of Arabia. Tomu je připisováno, že podnítil povstání hidžázských Arabů proti Osmanské říši. Naproti tomu Musil se při svých cestách, které podnikl nejdříve v prvních měsících války a potom ještě jednou v roce 1917, pokusil usmířit znepřátelené beduínské kmeny, zlepšit poměr Arabů k turecké vládě, popřípadě přimět beduíny k útoku proti britským zájmům. Vystupoval přitom jako poradce tří císařů. Míněni byli císař rakousko-uherský, německý a sultán turecký. Jakkoliv se mu při nebezpečné misi podařilo díky osobnímu nasazení přispět k uklidnění oblasti a posílení prestiže habsburské monarchie, byli to nakonec Britové, kteří dokázali využít elementární síly arabského nacionalismu proti Turecku. Portréty.
11: Ptám se teď historika Petra Koury. Je možné považovat činnost Aloise Musila za války v arabských zemích za něco, čemu bychom dneska říkali zpravodajská služba?
12: Já si myslím, že určitě svědčí o tom fakt, že Alois Musil byl jmenován civilním generálmajorem rakousko-uherské armády, tedy byla to hodnost polního podmaršálka, velice vysoká. A svědčí to tedy o tom, že to jeho poslání bylo skutečně strategicky důležité z vojenského hlediska.
11: Kde se vzala ta přezdívka Lawrence of Moravia?
12: Pokud vím, tak to pojmenoval Aloise Musila sociální antropolog Ernst Gellner na konferenci, která probíhala k výročí Musilova úmrtí v roce 1994. Poměrně se tato přezdívka ujala, protože si myslím, že je dosti výstižná.
11: My se ještě k tomuto projevu Ernsta Gellnera za chvilku vrátíme, ale zeptám se ještě na opačnou stranu. Měli a mají Musila rádi dodnes Arabové?
13: No, ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych rád doplnil, že Musilovi se také říkalo Musa, Arabové mu sami jako říkali Musa, což znamená arabsky Mojžíš. Musil Musa, jako znělo to podobně, a Musil je velice znám. Pokud vím z vlastní zkušenosti, tak v Saudské Arábii je znám, pořádali se dokonce konference, je o něj veliký zájem, poněvadž je na co navazovat, na ty věci etnografické i na to poselství Aloise Musila, vlastně na tu toleranci jeho, že se snažil poznat život těch Arabů bez předsudků.
11: My bychom si mohli vlastně na ilustraci toho, co říkáte teď, pustit jenom krátkou ukázku z názorů Aloise Musila právě na život v arabské zemi.
14: Mé výzkumy v arabské poušti vyžadovaly, abych se do ní dostal a v ní pohyboval nikoliv jako cizinec, ale jako domorodec. Nesměl jsem se za domorodce vydávat, musel jsem jim být. K tomu bylo třeba znát dobře řeč a stát se členem nějakého kmene. V Arábii není vláda ani policie, život zajišťuje příbuzenstvo. Řízením Aláhovým jsem byl přijat za člena dvou mocných kmenů, Beni Sachr a Ruala. Pro sebe sama jsem si z pouště odnesl vědomí povinnosti dívat se na každého člověka jako na bratra a prokazovat mu dobré nikoliv pro věčnost, pro odměnu, ale pro klid vlastní duše.
11: Tolik Alois Musil o Arabech. Tak a teď pro srovnání, jak na ně pohlížel slavný Lawrence z Arábie.
14: Beduové byli zvláštní lidé. Angličan s nimi těžko obstal, neměli trpělivost širokou a hlubokou jako moře. Byli naprostými otroky svých choutek, ničím se nedali zadržet, chlemtali kávu, mléko, vodu, cpali se dušeným masem a nestydatě žebrali o tabák. Snili celé týdny před svými vzácnými pohlavními akty i po nich a dny mezi tím dráždili sebe i své posluchače oplzlými příběhy. Kdyby jim to byly životní okolnosti dopřáli, bývali by pouhými požitkáři. Kdyby se jim vnutil civilizovaný život, propadli by i oni jeho chorobám, nízkostem, zhýralství, surovostem, šejdířství a úskokům právě tak, jako každá divošská rasa. A jakožto divoši, kteří proti nim nejsou imunní, strádali by jimi nadmíru. Portréty.
11: V roce 1994 byla na popud prezidenta Václava Havla uspořádána Ústavem Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konference k 50. výročí úmrtí Aloise Musila. Takže teď si poslechněme část příspěvku sociálního antropologa Ernsta Gellnera. Týká se právě vztahu obou mužů, jejichž slova jsme tu před chvílí vyslechli.
14: Nejdramatičtější, ač konec konců nikoli nejdůležitější, bylo v Musilově životě to, že byl za první světové války Lorencovým protějškem na straně ústředních mocností. Byl patrně výkonnějším a úspěšnějším vojákem než Lorenc, nejen proto, že získal vyšší hodnost generálmajora, tedy hodnost polního podmaršálka, ale proto, že s menšími prostředky a s menší podporou dosáhl více než Lorenc. Musilovým cílem bylo usmířit severoarabské kmeny a šejky bojující vzájemně mezi sebou nebo proti Turkům a pokud se to podaří, přimět je, aby se postavili proti Angličanům a jejich spojencům. Zdá se, že toto se mu povedlo. Sama skutečnost, že Turci udrželi Medinu až do konce války, že po hidžázské dráze supěly vláčky, občas přepadávané Lorencovými muži, a že Lorencovi úspěchy přišly ve válce tak pozdě a příliš neovlivnili její výsledek, svědčí o Musilově zdaru. Oba muži o sobě věděli. Lorencovi neušlo, že se dějí divné věci, že Rakušan, jak mu říkal, radí tureckému generálnímu štábu v Damašku. Lorenc trpce dodal, že si myslí, že Turci využívají Musilových znalostí lépe než Angličané vlastních. Musil měl příležitost vyslovit názor na Lorence roku 1935 v Českém rozhlase poté, co se Lorenc zabil na motocyklu. Ve svém projevu ho nazval legendou a přesto nebyl k němu nekritický. Musil se zmiňuje o tom, že Lorenc neovládal příliš arabštinu a že sice tvořil pravé křídlo britské armády v Palestíně a za Jordánsku, avšak nikdy nevstoupil do vlastní Arábie. Byl tam neznámý. Stoupence mu získávalo spíše zlato než charisma a když přítok zlata ustal, stoupenci ho opouštěli. Musil svého soka určitě neobdivoval. Lorencova sláva předčila Musilovu, který Lorence uznával jako spisovatele a soudil, že ve svém žánru se od napoleonských válek nevyskytlo nic tak dobrého.
11: Pánové, kněz Alois Musil v Arábii. Jak to jde dohromady?
13: Jde to dohromady velice, protože to, co přivedlo Musila ke studiu islámu, byl právě jeho zájem o biblistiku, o biblická studia. Domníval se, že když bude studovat život beduínů v poušti, tak dojde poznání, jak žili kmeny za doby patriarchů, židovských patriarchů. A skutečně našel mnoho společných rysů. Jako příkladu, že beduíni, obyvatelé pouště, věří v jednoho neosobního boha, který je všudy přítomný, je milosrdný a někdy dokáže být i zlý.
12: Já bych tomu ještě podotkl, že Musil říkal, že do pouště odchází hledat pravdu, že tedy je to místo, kde se může člověk vnitřně usebrat, kontemplovat v tom křesťanském slova smyslu a může tedy poznat něco nového, což tedy byl princip, který lze vstáhnout i na ten islám. A také bych podotkl, že Musil byl propagátorem křesťanské tolerance, to znamená, že tu jinou kulturu je třeba poznat, ne tedy jednoznačně odsoudit a myslím si, že tudy vede i cesta k tomu dnešnímu porozumění s arabským světem, přesto jeho vnitřní poznání, jak to právě ukázal Musil.
11: No, na svou dobu to byl bez pochyby takřka avantgardní postoj, dá se říct.
12: Přesně tak.
11: Co se ví o tom, zdali Musil konvertoval k islámu?
12: Tato zpráva se objevila poté, co Musil zemřel v roce 1944, ovšem nepodařilo se to nikdy prokázat. Musil ve svých textech nazývá vlastně Boha Aláhem, což v tom arabském nebo islámském slova smyslu znamená Bůh. Není to tedy ten vysloveně muslimský Bůh. Nicméně je pravda, že Musil nehovoří příliš o Ježíši Kristu a tedy o dalších atributech křesťanství a lze to tak pochopit, že on byl skutečně tím monoteistou, člověkem, který věřil v jednoho boha společného všem náboženstvím.
11: Posloucháte pořad Portréty dnes o českém knězi, orientalistovi, diplomatovi Alojzi Musilovi. Je čas vrátit se domů, protože Alojz Musil za první světové války rozhodně nepůsobil jen v Arábii, ale i u císařského dvora jako šedá eminence. Petr Koura?
12: Ano, zejména tedy po nástupu nového císaře Karla I., jehož spovědníkem Alojz Musil byl, jeho vliv u Habsburského dvora dosti vzrostl. Bývá někdy srovnáván s Grigoriem Rasputinem, pravoslavním mnichem, který měl podobně veliký vliv u carského dvora v Petrohradě. Ovšem to srovnání je dosti nemístné, protože způsob nebo životní styl obou těchto mužů byl velice rozdílný. Musil byl tedy tím vědcem, byl zdrženlivým člověkem, na rozdíl tedy od mužika Rasputina se silným charizmatem.
11: V čem spočíval Musilův největší přínos pro císařský manželský pár Karla a Zitu?
12: Jeho největším angažmá za první světové války byla takzvaná Sixtova aféra. Jednalo se o tajné jednání Karla I. o uzavření separátního míru s Francií za územní odstupky na úkor Německa. A tato jednání probíhala tak, že bratr císařovny Zity, princ Sixtus Bourbonský, který působil jako důstojník belgické armády, přijel tajně v březnu 1917 do Rakouska, setkal se s Karlem a odvážel si dopis.
11: Tak na téma z takzvané Sixtovy aféry nám prozradil historik Jan Galandauer ve své knize o císaři a králi Karlu I. toto.
14: Po desetiletí se diskutovalo o okolnostech, za kterých tento první dopis císaře Karla vznikl. Vyjadřoval stanovisko císaře Karla, ale například ředitel císařovy kanceláře, který Karlův způsob psaní dobře znal, tvrdil, že je vyloučeno, aby napsal dopis sám. Karel uměl francouzsky dobře, nicméně ve stylizaci takovýchto dokumentů cvik neměl. Nečekané rozuzlení je zcela nedávného data. Vídeňský historik a archivář Peter Broucek objevil dokumenty, které ukazují, že tím, kdo dopis podle Karlových myšlenek koncipoval, byl významný orientalista, kněz, univerzitní profesor Alojz Musil. Tento znalec orientu a jazykový génius před válkou provázel bourbonské prince Sixta a Xaviera po cestách na Středním východě. Měl k císařskému páru velmi blízko, Karel i Zita měli k němu naprostou důvěru, snad byl i jejich spovědník. Pomyslíme-li na kampaň, která se na jaře 1918 v souvislosti s prozrazením tohoto dopisu rozvinula, lze pochopit, proč Karel a Zita neprozradili, kdo proslulý dopis stylizoval. Německo-nacionální agitace Karla a Zitu obviňovala, že se paktují s nepřítelem pod katolickým a pod českým vlivem. Pro takovéto paranoidní představy se profesor Alojz Musil výborně hodil. Byl kněz a ještě k tomu jezuita. Byl Čech, narodil se v Richtářově. Kdyby vešlo ve známost, že to byl právě on, kdo stylizoval nenáviděný dopis, byl by to kapitální příspěvek k již tak rozvinuté legendě o ráně dýkou do zad, kterou zasadili bojujícímu Němectvu Habsburci, navedení parmskou rodinou, klerikály, jezuity, Čechy.
12: Já bych ještě doplnil, že zveřejnění tohoto dopisu císaře Karla I. naformulovaného Alojzem Musilem, ke kterému došlo v únoru 1918, vedlo ve svém konečném důsledku právě k zničení rakousko-uherské monarchie. Německo od té doby začalo podřizovat velení rakousko-uherské armády plně německým zájmům a dohodové mocnosti se odvrátily od myšlenky nechat při životě Rakousko-Uhersko.
11: Říká historik Petr Koura.
3: Půl páté.
11: Takže nakonec
3: Český rozhlas plus zprávy.
11: Ještě jedno angažmá Alojze Musila je podstatné za války,
15: co se asi
11: také málo ví,
15: on
11: se přičinil o osvobození jistých dvou významných osobností, o kterých už jsme v tomto pořadu také hovořili.
12: Já myslím, že si k tomu můžeme pustit ukázku historika a orientalisty Eduarda Gombára.
14: Musil rovněž sehrál významnou politickou roli při podpoře českých politických osobností. Na jaře 1915 byli zatčeni čeští politici Karel Kramář a Alois Rašín a odsouzeni k smrti. Císař Karel po nástupu na trůn z popudu Musila zmírnil rozsudek na 15 let žaláře. Musil rovněž přiměl císaře k důležitému politickému rozhodnutí, vyhlášení všeobecné amnestie 2. července 1917. Na jejímž základě byli z vězení propuštěni Kramář, Rašín a dalších 2593 politických vězňů. Po útocích na svou osobu ze strany českých nacionalistů napsal Musil svému bratru v dopise z 30. března 1919, že kdyby nebyl měl styky s dvorem, nebyl by mohl pomoci tisícům spoluobčanů, včetně doktora Kramáře a Rašína. Kromě toho Musil sehrál důležitou roli v případě povstání v Boce Kotorské v únoru 1918. Když veškerá úsilí pomoci obviněným námořníkům vyšla na zmar, Alois Musil 5. října 1918 intervenoval u císaře a proces proti 348 námořníkům byl zastaven.
11: Otázka na dnešní hosty pořadu Portréty Petra Kouru a Pavla Ťupka. Alois Musil a Československá republika. Jak se k sobě měli?
12: Tak zpočátku Alois Musil po rozpadu Rakouska-Uherska chtěl se trvat ve Vídni. Tam ovšem byly mírně nacionalistické nálady, které jej jakožto tedy příslušníka německého národa neakceptovaly, tak přesídlil do Československa. V únoru 1919 jej navštívil osobně prezident T.G. Masaryk a vyzval jej k zapojení se do služeb pro nový stát Československo. Musil, přestože tedy v té době si ho již žádali do Vídně, nakonec přijal československé občanství a stal se tedy profesorem na Karlově univerzitě, profesorem arabistiky.
11: Čili pokud tomu dobře rozumím, tak Musil byl natolik respektovaná postava, že vzdor tomu, že tedy stál na úplně opačné straně za války, přesto prezident Masaryk ho ctil a stál jaksi o spolupráci s ním.
12: Přesně tak, dokonce i takový nacionalista jako Karel Kramář navrhoval, že by Alois Musil měl být členem československé delegace na Versajské konferenci a stejně tak v roce 21 tak je Masaryk, když svým spolupracovníkům předložil plán jakési tajné československé státní rady, která by měla jaksi ovlivňovat československou politiku, tak mezi členy, potenciálními členy této rady jmenoval právě i Musila.
11: Stal by o to Musil sám, Pavle Ťupku?
13: V této době se profesor Alois Musil spíše věnoval vědě. Stál u zrodu orientálního ústavu, který měl zpočátku dvě sekce, hospodářskou a kulturní. Usiloval o to, aby nově vzniklé Československo rozvíjelo styky hospodářské s arabským světem a právě nově vznikla Československá republika mohla využít jeho osobních kontaktů s velice významnýma osobnostma tohoto regionu. Jenomže Musil třeba, že stál u zrodu orientálního ústavu, věnoval se vědě a příliš už se v něm dále neangažoval. Odjel do Ameriky, kde vydal v 6 svazcích dílo v angličtině. Vyšlo to i u nás v takové zjednodušené formě i pro českého čtenáře. Pro mládež hlavně.
11: Asi měli dodat, že psal cestopisy, knihy o zahrádkářství, pohádky.
12: No, já bych podotkl, že jeho bibliografie čítá neuvěřitelnou tedy položku přes 1000 kusů, včetně tedy časopiseckých studií a článků.
13: Psal česky, anglicky, německy a ovládal snad 25 severoarabských nářečí, snad všechny evropské jazyky. Byl to člověk neuvěřitelně vzdělaný.
11: Přesto o něm dnes u nás téměř nikdo nic neví. Doufejme, že jsme přispěli
13: Bohužel.
11: K opaku. Pánové, já vám děkuji. Hosty v dnešním pořadu Portréty byli historik Petr Koura a orientalista Pavel Ťupek. Já vám děkuji. Milí přátelé, náš pořad končí. Dnes jsme věnovali pořad Portréty o životním osudům českého kněze, arabisty, diplomata a snad i zpravodajce Aloise Musila. Loučí se s vámi a na příští setkání se těší Jan Sedmidubský.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
10: A teď už dostane slovo Karel Tejkal, který vás pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu k repríze jeho rádia na kolečkách, aby vzdal hold průkopníkům rozhlasu i muži, v jehož fantazii se rozhlas objevil už v 17. století.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
1: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
2: Kominský uměl dělat divadelní hry. Uměl napsat divadelní hru zábavnou. Poslechněte si úryvek. Doužije zvláštních přístrojů k vysílání a přijímání hlasu, bude moci rozmlouvat i s přáteli v určitých hodinách i na vzdálenost 100 mil. K tomu máme radiožurnál s přesným označením.
3: Haló, zde vysílací stanice radiožurnálu Vekbelích u Prahy.

0: zákonité úpravy pro všeobecné vysílání tehdy ještě nebylo. A tak jsme vysílali Zegbel, tak říká je na černo.
1: Setkávám se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
2: Možná jsem si dovolil hodně, začít Komenským a skončit Feixem. Prvého, doufám, představovat není třeba. O druhém budiž sděleno, že v časech normalizačních Květoslav Feix řídil zpravodajskou stanici tehdy jménem Hvězda. A tímto vystoupením na jednom komunistickém aktivu předběhl Jakešův kůl v plotě skoro o 20 let. Vaši laskavou pozornost jsem mínil náležitě osloviti, vsadil jsem tedy na mírný šok, ale zůstaneme u Komenského a u rádia na kolečkách. O Komenského vizích, včetně rozhlasové, slyšeli posluchači v roce 1932. Rychle spočteno před 75 lety, právě v době, kdy se hudební skladatel Josef Suk tak radoval z vynálezu rádia, až se dostal do znělky našeho pořadu. O 5 let později oslavoval Československý rozhlas miliontého posluchače. Vypravme se teď za těmi, kdo Komenskému dali činy za pravdu. V rychlém sledu to budou první hlasatelka Míla Kočová, jeden ze zakladatelů rozhlasu u nás Miloš 14., první technici Karel Koníček a Jan Velík a programový šéf Karel Boleslav Jirák. Měli s tím rádiem kopu radosti i starostí, naštěstí jiných než ideologických. Zvu vás zabáječnými lidmi, věrnými Komenského rozhlasovými žáky.
3: Komenský uměl dělat divadelní hry. Uměl napsat divadelní hru zábavnou. Poslechněte si úryvek. Na jeviště vystoupí švižný šviháček, krásně nastrojený a hodně samolibý. Jak je krásný můj nový šat, jak je krásný všechno, co mám na sobě. Nenajde se druhý, jenž by se mi mohl rovnat. A copak teprve moje vnitřní cnosti má moudrost. Opravdu já jsem hoden obdivu. Lidé si mne váží, propůjčili mi vynikající hodnosti, ale já jsem si vědom, že mi patří ještě lepší a vyšší hodnosti, než ty, co mi propůjčili. Nesmím čekat, až mi lidé budou hodnosti nabízeti. Vždyť ani nejsou schopni, aby mne náležitě ocenili. Já sám musím znést se na přední a vyšší místa. A poté se začne ohlížet a shlednu v balkon v prvním patře, bez schodiště. I hned se tam chce dostat, aby ho lidé lépe viděli. Ohlíží se a spatří žebřík, zajásá, v radosti přehlédne, že chytil žebřík rozlámaný a chatrný, leze chvatně a nedočkavě do výše, leč v zápěti se svalí i se zlomeným žebříkem. Ostatní osoby v této divadelní hře, ukryté až do té doby, propuknou smích a domýšlivý švihák, spozorovav je utíká s hanbou z jeviště. Komenský výslovně radí, aby ten, kdo se hrne do učení jen z domýšlivosti a z touhy po dobrém bydle, byl vyprovozen posměchem a pohrdáním. Toto místo přijali z Komenského do svých konstitucí angličtí zednáři. Praví, bude-li se k vám někdo hrnout jenom ze všetečnosti anebo jako zráce, vyprovoďte jej posměchem a pohrdáním. Tady máte doklad, jak životně a lákavé byly divadelní hry Komenského. Po domýšlivém švihákovi uvedl Komenský na jeviště všetečku, jenž ve hře sluje Ardelio a vkládá mu do úst povrchní touhu po novinkách. Byl jsem tak zaměstnán, že jsem ani na krok nemohl vytáhnout i paty. Kdo mi poví, co je nového? Co se stalo u sousedů? Bylo by proti mému zvyku, kdybych nevěděl o nejnovějších novinkách. Na to se k němu připojí kuriózus. Podivín. Ten se dovídá, proč Ardelio nemohl vyjít ani na krok na ulici a vyloží mu, že včera dostal latinskou knížku, z níž se dovídá o podivných, skoro zázračných věcech. O čem kdysi snil Raimundus Lullius, to byl španělský mystik ve 12. století, to se za našich dnů uskutečňuje. Julius tvrdil, že pomocí zvláštních kruhů, kompasů, můžeme se lehko zmocnit i kdejaké vědy. A nebo, kdo užije zvláštní koupele, tisíce věcí pochopí. A do třetice, kdo užije zvláštních přístrojů k vysílání a přijímání hlasu, bude moci rozmlouvat i s přáteli v určitých hodinách i na vzdálenost 100 mil. K tomu máme radiožurnál s přesným označením. Pomocí zvláštního optického zařízení bude moci vidět, praví Julius, i v nejtmavější noci, co se děje ve vzdálenosti 100 mil od nás. Připravují o nové lodi, která bude plynouti bezpečně nejen nad vodou, ale i pod vodou. O novém stroji mluví. Ve hře se mluví o zvláštní skříni, schráně, jež bude způsobila, aby v ní lítali vzduchem, kam nám bude libo. Do Afriky, do Asie. A Ardelio se táže pochybovačně. Řekneš snad, že budeme moci lítat až do měsíce?
4: Haló, zde vysílací stanice radiožurnálu Vekbelích u Prahy.

0: Zákonité úpravy pro všeobecné vysílání tehdy ještě nebylo. A tak jsme vysílali Zegbel, tak říká je na černo. A operátor sousední stanice, pan Vlach, denně hlásil.
1: Halo, halo, zde radiostanice OKS Vegbelích. Prozatímní vysílací stanice radiožurnálu v Praze 2, Národní třída 26, který organizuje vysílací službu československou a vysílá každodenně v 19 hodin 15 minut na vlně 1150 hudební a zpěvní produkce umělců a sportovní zprávy z celého světa a předpověď Státního meteorologického ústavu.
2: Asi 10 metrů vedle dřevěného domku s vysílačem postavil tehdy radiožurnál si plátěný velký stan, ve kterém vlastně bylo naše první studio. No, jaké zařízení ve studiu? Bylo to několik beden, dvě židle a byl tam vypůjčený klavír. Když hrozilo nebezpečí, že by někdy silnější vítr nám odnesl celý stan, anebo stalo se, že například do stanu jsme slyšeli, jak kolem štěkají psi, což rušilo teda produkci účinkujících, dostali jsme bývalou montážní dílnu ve dřevěném domku vysílače.
3: Haló, haló, zde vysílací stanice radiožurnálu Vegbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
4: V Jablonci to bylo, kdy ke mně po skončení koncertu z Londýna v jednu hodinu v noci přišli dva strýci a ptali se, kde mám ten gramofon. A žádali, abych jim dovolil to zařízení prohlédnout. No představte si to gaudium obecenstva, když oni lezli pod stoly, sahali do těch dlouhých reproduktorů a hledali ten gramofon, ovšem, že ho nenašli. Když jsem se pak ptal, proč to žádali, tak mě prozradil jeden, že se vsadili o jeho chalupu, že tam gramofon je. V rozhlase bylo prvním mým úkolem provádět propagaci. Prováděli jsme ji různými způsoby, někdy takřka cirkusovými způsoby, například z paluby lodi, z jedoucího auta a tak dále a tak dále. Vysílání bylo reprodukováno v kinu Sanssouci v přestávkách představení. Situace pro příjem v kinu Sanssouci nebyla právě příznivá, páč v okolí bylo mnoho rušicích zdrojů, které se nedaly všechny odrušit. Takže po uplynutí asi 4 týdnů se od tohoto způsobu propagace upustilo.
2: Naše první hlasatelka i potom později první hlasatel Adol Dobrovolný koupili si v Praze večerníky a denní listy, z níž sami si vybrali aktuální zprávy a ty potom hlásili jako zprávy radiožurnálu.
3: Jak oznamuje Reuters Teheránu, bylo zničeno přes 30 obcí a zahynulo přes 3000 lidí. Německo. Zmatek v Německu stále roste. Marka zaznamenala další pokles. Dělnictvo žádá vyšší mzdy a státní zaměstnanci vyšší platy. Z domova. Mezinárodní rozhraničovací komise pro hranice Rakousko-Československé skončila v těchto dnech své práce. Načež se komise rozešla. Radiožurnál Praha končí dnešní vysílání a přeje všem svým posluchačům doma i za hranicemi dobrou noc. Uslyšíte nás opět zítra večer o 19. hodině 30 minutách na stejné vlně. Dobrou noc a hezké sny.

krásný den jsem ještě nepoznal. Všecko je pro mě nějaký nový.

věsna, já radostí

0: milionového rozhlásí přednosta administrativního rozhlasového oddělení první odborový rada dr. Alois Burga. Jak se zdá, údaje na vylosované stosovací poukázce jsou napsány nezřetelně a bude trvat několik okamžiků, než budou rozluštěny. Mějme tedy ještě malý okamžik strpení, než přítomný úřední zástupce bude moci učinit tak napjatě očekávané prohlášení.
1: Pane, zase nic nevím, jak to milion.

0: Poštovní úřad Bohustodol. Koncesní listinu vystavil mu poštovní úřad Bohustodol. Přijímací přístroj značky Philip, prodala mu rádiová prodejna Gustav Rolle a Karel Roberger Bohustodově. Zdravím jménem ministerstva pošta telegrafů a Československého rozhlasu pana Julia Richtera a blahopřeji mu čestnému označení miliontého koncesionáře. Jménem rozhlasové společnosti Radiožurnál Hopal Zvu, aby se na její náklad dostavil v neděli dne 19. prosince před 19. hodinou do ředitelství této společnosti, aby se promluvil do mikrofonu a pozdravil rozhlasem své přátelé a známé a celou miliontou podob Československého rozhlasu.
1: Do miliontého byly uchystány tyto dary. Československo dal předsednictva ministerské rady a národ na bezpadné zasílání doplňku tohoto díla v hodnotě 800 korun. Pohotovosti dal firmy Philip a z těho aspoň zase 5000 korun. Jak snímač Triumf, je test, je a jednolampový super od firmy Triumf Rádio i Karštajnou Brně v ceně 2890 korun. Náhradní katalám plus tam v ceně 800 korun. Poukázka na cílený bezplatný poslech rozhlasu od firmy Rádio Válka v Praze 360 korun. Elektrický gramofon Rival od firmy Jan Kettner v Praze 780 korun. Kolekce obuvi a punčov

0: poukázka naloží do velké opéči 120 korun. Diplom vazu radioobchodníků Československé republiky.
1: Haló, haló. Jako milý nový koncesionár i účastník Čehoslováckého rádia byl vylosovaný pán Julius Richter z Bohosudova.
2: Haló, das Los hat entschieden. Millionster Teilnehmer des Tschechoslowakischen Rundfunks wurde Julius Richter aus Mariastein.
3: A Csehszlovák rádió milliomodik előfizetője és résztvevője sorsfutás útján Richter Gyula bohuszudovi lakos lett.
4: Ulavice dítě stálo.

ale málo. Netrený hromadlo, polámalo. Proti proudu se soutěž posluje, nová doba vyžaduje, pozrok není na škodu. Slavíkáře jsou prý zastaralé, peňa hovno děti malé, má hlava.

Již starý komenský pravil, synu pojď a uč se moudrým býti, a vynalezl Orbis Pictus. Na základě této anekdoty vznikla kultura, která se těší všeobecné vážnosti. Za vzdělání děkujeme té staré české škole s podoškovými střechami, kde jsme se opravdu naučili číst a psát, byť i jen ze slabikázy. A této staré, zlaté době školy české, starému panu řídícímu, starým slabikářům je svěnována první epocha písní pedagogických o metodě slabikální. Zaspívají žáci 4. B, u klavíru doprovází žák 2. měšťanky Dunda Jan s kocourkou.

Vážení posluchači, v těchto dnech vyjde opět program Československého rozhlasu pro první tři měsíce roku 1938. Akce o dosažení milionu posluchačů rozvířila opětně tu a tam víceméně bouřlivou debatu o tom, podává-li náš rozhlas dosti lidových programů a jsou-li naše zábavné pořady takové, aby uspokojili posluchače. Opakoval bych jen známé věci, kdybych se opětně dovolával statistik, kterými mohu přesvědčit každého, kdo se přesvědčit dát chce, že v našem programu je i ve večerních hodinách, tedy v době od 19. do 21. hodiny, naprostá převaha hudby populární a lehké.

0: Jeden zjev se však opakuje téměř stále. Nespokojenci hubují na dnešní programy a vzpomínají, že dříve byly prý programy lepší. Teď se například píše, že ještě před 2 lety byly programy lidovější. A přece právě před 2 lety jsme zažili nejprudší kampaň jednoho pražského časopisu, který vytýkal, že náš program je málo lidový. Tenkrát se zase psalo, že programy byly lidovější o několik let předtím. Podle toho by se zdálo, že před nějakými 8 lety byly programy naplněny vůbec jen samou dechovou a lidovou hudbou. A přece právě tehdy, před 8 lety, jsme také prožili jedno z nejostřejších hnutí proti tomu, že prý programy jsou příliš učené a umělecké a málo lidové. Zábavu si ovšem každý představuje jinak. Uveďme jen za příklad známé komiky Voskovce a Vericha. Někdo v jejich produkcích vidí vrchol zábavy, jiné zase uvádějí přímo vzuřivost. Humor je vůbec v Československu vzácné koření. Kolik pak máme například humoristických románů? Určitý druh humoru přináší také určitá doba. Ve válce a po válce jsme měli výborné kabarety. Dnes už nejsou. A kdybychom se pokoušeli je vzkřísit, ukázalo by se, že by málo bavili a že by spíše podněcovali ještě k novým protestům. Ujišťuji, že nikdo v rozhlase není nepřítelem lidového programu. Naopak, žádnému úseku programovému nevěnujeme tolik pozornosti a péče. Až zase za 3 roky se bude v novinách psát, že před 3 lety byl program lepší a lidovější, pak teprve zase poznáme, že to bylo právě letos.
1: Pochopitelně i rozhlas je místem, jak ostatní milí posluchači sami víte, kde se líhne spousta všelijakých podivuhodných věcí. Nejčastěji jsou to přeřeknutí hlasatelů nebo reportérů. Ta bývají někdy tak osudné, že se to prostě nedá z takového přeřeknutí vymotat. Tak jednoho zachmuřeného podzimního odpoledne hlásila jedna z pražských hlasatelek. A teď, milí posluchači, já chci mít děťátko od Járy Beneše. Znamenalo to ovšem, že se bude hrát deska s hudbou Járy Beneše a že ta písnička na ní se jmenuje Maminko, já chci mít děťátko. Pohotový kolega hlasatel poslal kolegyni lístek. Milostivá, musí to být zrovna Jára Beneš?
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. České korunovační klenoty se vrátí zpět do korunní komory v katedrále svatého Víta. Hokejisté Sparty prohráli v extralize i 2. domácí zápas. Karlovým Varům podlehli 0-1. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale bez koaliční podpory nemají dost hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
5: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
3: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta v Praze. V 9 hodin se tam jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Rusko už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle něj nasadit víc cizích žoldnéřů.
6: Byla dopověď hůr.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky hůr. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Začíná týden knihoven. Celostátní kampaň připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostor pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí na 400 knihoven po celém Česku. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i pro dospělé anebo burzy knih. Hokejisté Sparty před domácím publikem nezískali v nové sezóně Tip Sport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
8: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
3: Sparta se kvůli prohře posunula na 7. místo tabulky. Karlovy Vary jsou teď 4. Sparta nastoupí znovu už dnes večer na ledě Hradce Králové.
9: Nehoda na sjezdu z D8 u Litoměřic a nebezpečí na dálnici D11 u sjezdu na Olomouc. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 45 havarovalo osobní auto. Nehoda je na sjezdu na Litoměřice. Pod dálnicí auto narazilo do značení a je mimo vozovku. Sjížejte pomaleji, na místo vyjela policejní hlídka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Olomouc stojí kamion zřejmě s defektem. Kilometr 80,5 na výjezdu z odpočívky blokuje část připojovacího pruhu. Řidič se pohybuje do vozovky a silničáři už na místo přivezli značení. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou Horu je kamion v příkopu. 65. kilometr, vypadá to, že stále zavřená jen krajnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a ráno ojediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
10: Rusko podle zjištění tajných služeb chystá hybridní útoky s použitím dronů a raket na evropské státy podporující Ukrajinu. Podle španělského deníku El Mundo se cílem mohou stát i středomořské země, kromě Španělska i Francie nebo Itálie. Co zpravodajské služby o ruských záměrech vědí? Zažijeme v průběhu podzimu a zimy dosud nejkritičtější momenty v ruské válce proti Ukrajině? O těchto otázkách jsem nedávno diskutoval s profesorem válečných studií na Leidenské univerzitě, jedním z předních evropských expertů v oboru, bývalým komodorem letectva a pilotem stíhacího letounu F-16 Francem Ousinchou. Náš rozhovor se setkal s velkým zájmem posluchačů, a proto teď nabízíme jeho reprízu. Já jsem Viktor Daněk a tohle je Interview Plus.
4: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a jeden z předních evropských expertů v oboru, bývalý komodor letectva a pilot stíhacího letounu F-16 Franz Ousincha. Děkujeme, že jste přišel. Dobrý den.
6: Varování polského premiéra přichází v době zvýšené intenzity bezpečnostních incidentů, jako jsou průniky ruských dronů, zmařený útok v Lipsku, anebo také cesta šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy, kde měl podle médií údajně varovat Kreml před dalšími hybridními operacemi. Jak tento vývoj chápete? Měli bychom taková varování brát skutečně vážně?
11: Something is indeed afoot, as they call it. Another analyst actually agree with this.
12: Něco se skutečně děje a potvrzují to i ostatní analytikové. Ocitli jsme se v éře, jakou jsme nezažili od roku 1945. Rusko stupňuje agresivitu. Jistý švédský generál nedávno učinil správný postřeh, že Kreml těmito hybridními a sabotážními aktivitami dává najevo, že je ochotný postupovat stále vyšší politické riziko. Jde o vzorec jednání, který je tady s námi už od roku 2014, ale který po roce invaze na Ukrajinu zesílil. To, co přichází z Kremlu, je reakcí na rostoucí evropskou podporu Ukrajině. Moskva nás chce varovat, abychom přestali pomáhat. A my odpovídáme ani náhodou.
6: Takže podle vás ruská snaha odradit Evropu od intenzivnější podpory Ukrajiny Moskvě nevychází?
12: Rozhodně to nezabírá. Generální tajemník NATO Mark Rutte po incidentu v Lipsku jasně prohlásil, že se Ruskem zastrašit nenecháme. Hrozba s námi však zůstává a není dána pouze naší podporou Ukrajiny. Ze strany Moskvy jde současně o pokus otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Zkoušejí, jak Evropané kolektivně zareagují na narušení hranic, v tomto případě například na polském území. Je to tedy politický test naší soudržnosti. Většina zpravodajských služeb došla v roce 2024 k závěru, že Rusko má v následujících 5 letech okno příležitosti. Chce-li být agresivní vůči některé z evropských zemí, rozšířit svůj vliv a rozbít NATO či Evropskou unii. Pokud jde o bezpečnost, jsme příliš závislí na Spojených státech. A jak známo, za působení Donalda Trumpa není americká podpora tak spolehlivá, jako jsme na to byli zvyklí za předchozích prezidentů. Víme také, že ruská válečná ekonomika zvládne v následujících 3 až 5 letech obnovit své ztracené vojenské kapacity a připravit se na rozsáhlé vojenské operace. Rusko se ale může rozhodnout jen otestovat soudržnost aliance malými vpády, ať už pomocí dronů nebo speciálních sil a za doprovodu ostatních hybridních aktivit, žhářstvím, sabotážemi v muničních skladech a továrnách, kybernetickými útokami, dezinformačními kampaněmi. Jde o vzorec, který je ruské strategii historicky vlastní, ale nyní se dostává do popředí.
6: Je samozřejmě velmi těžké předvídat, co se může stát, ale jak říkáte, kuchařka oblíbených ruských taktik je dobře známa. Kdybyste měl odhadnout, co by mohlo reálně nejpravděpodobněji nastat, co by to bylo?
11: Russia is rather fond of creating false flag operations where
12: Rusko má v oblibě operace pod falešnou vlajkou, v nichž si najdou záminku, kterou označí za agresi vůči Rusku a která si podle jejich mínění vyžádá reakci. Mohou vytvářet to, čemu říkají incidenty. Polsko loni v říjnu zaznamenalo 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony během jediného večera. Kreml na to řekne, omlouváme se, byl to omyl, to se stává. Najdeme viníka. Současně si nás tím ale zkouší. Něco podobného bych považoval za věrohodný scénář, který může znovu nastat. Současně se ale odehrávají další incidenty, sabotáže, narušování kritické infrastruktury. Nejviditelnější zůstávají ale případy využití dronů.
6: Mluvíme spolu v době, kdy se v Rusku poprvé od invaze na Ukrajinu odehrávají takzvané volby do státní dumy. Náš rozhovor odvysíláme krátce po nich. Řada analytiků upozorňuje na spojitost s nimi. Moskva se podle nich může po volbách odhodlat k větší akci. Kremlu se totiž uvolní ruce. Vidíte v tom také spojitost?
12: Nejsem si tím jistý. Jde fakticky o sfalšované volby. Každý přece zná výsledek předem. Kreml ve volbách nemusí usilovat o zisk většiny. Vítězství je přece předem jasné. V Rusku neexistuje reálná opozice. Jde jen o jakýsi rituál. Vladimír Putin má v rukou všechny mocenské nástroje, které potřebuje. Faktem však je, že se Putinovi na Ukrajině nedaří daří. Na některých místech ruská armáda dokonce přichází o území. Černomorská flotila je v podstatě rozdrcená. Rusko ztratilo 1,5 milionu vojáků a každý den přichází o víc než tisícovku dalších, aniž by postupovalo. Moskva okupuje 22% ukrajinského území, tedy zhruba stejně jako v dubnu 2022. Putin ale nemůže válku zastavit. Pro udržení své mocenské pozice potřebuje trvale nepřítele. Svou důvěryhodnost uvnitř Ruska postavil na expanzionismu. Snaží se obnovit někdejší sféry vlivu. Usiluje v podstatě o návrat k dobám carského impéria. Proto potřebuje čas od času úspěchy, kterými může vedle peněz krmit elitu ve svém okolí. Vysoké náklady války může obhájit jen trvalou krizí. Za válčení na Ukrajině utrácí 40% státního rozpočtu. Potřebuje obhájit mobilizaci. Pokud k ní dojde a víme, že potřebuje dalších 800 tisíc vojáků. Takže volby představují jen jeden okamžik v celém dlouhém procesu.
6: Hostem Interview Plus je bývalý pilot stíhacího letounu F-16, nyní profesor válečných studií na Leidenské univerzitě Franz Ousincha. Řekl jste, že se Rusku hybridními operacemi zatím nedaří naplnit hlavní cíl, tedy odradit od podpory Ukrajiny. Řekl byste tedy, že evropská reakce na incidenty z poslední doby byla správná?
12: Někteří by si přáli robustnější reakci. Evropa se podobně jako Spojené státy stala v posledních letech o něco rozhodnější, ale snažíme se neprovokovat eskalace ze strany Ruska. Hybridní operace neoznačujeme za válečný akt, ale za pouhou kriminalitu nebo sabotáž, kterou stačí řešit uvnitř dané země. Po případu hromadného narušení vzdušného prostoru Polska loni v říjnu a opakovaných vniknutích ruských stíhaček do Pobaltí, však vidíme rostoucí politickou ochotu jít v odpovědi o něco dále. Přispívají k tomu také stále častější případy přítomnosti dronů nad vojenskými objekty, dále v přístavech, na letištích, v datových centrech, v energetických zařízeních, tedy v místech, kde nemají co pohledávat. Pokud na mapu Evropy zakreslíte všechna místa, kde k těmto aktivitám došlo, uvidíte, že se rozprostírají napříč kontinentem jako deka. Znamená to ale, že máme přikročit hranice a reagovat stejnou mincí? To by bylo příliš. Nechceme přiživovat ruský narativ, že je Moskva ve válce s NATO a že je aliance agresivní.
11: And that NATO is aggressive, because that's his narrative.
13: But there are other options. Ukraine is for a long time asking for more advanced weapons.
6: Existují však i jiné možnosti reakce. Ukrajina již dlouho žádá o pokročilejší zbraň a Evropa zůstává zdrženlivá. Německo nadále ku příkladu odmítá Ukrajině poskytnout rakety s plochou dráhou letu Taurus. A když zmiňujete obavy z provokace, tak se mi vybavil známý citát ze zesnulého amerického senátora Johna McCaina. Ten řekl, že nic neprovokuje Rusko víc než slabost protistrany.
13: More than seeing a weakness on the other side.
11: True. And I think we've actually not used some instruments.
12: Máte pravdu. V minulosti jsme nevyužili nástroje, které mohly Rusko od vpádu na Ukrajinu odradit. Někdejší šéf unijní diplomacie Josep Borrell půl roku po invazi na základě amerických zpravodajských informací připustil, že bylo možné zvýšit naši vojenskou přítomnost na Ukrajině. Mohli jsme v ukrajinském vzdušném prostoru vyhlásit bezletovou zónu pro ruské stroje. A mohli jsme takovou operaci spustit dokonce i po invazi, byť jen nad západní Ukrajinou. Což by však vyslalo velmi silný signál podpory. Drželi jsme se však zpátky. Totéž se týkalo střel s dlouhým doletem, dokud Francouzi a Britové neposkytli své Storm Shadow. Takže ano, byli jsme poněkud zdrženliví ze strachu z provokace Ruska. Dokud však Moskva věří, že se eskalace bojíme více než oni, bude se nás snažit tímto strachem vydírat. Měli bychom Ukrajinu skutečně podporovat robustněji. Možnost vytvoření bezletové zóny je stále na stole. Bývalý americký velvyslanec při NATO, Ivo Dalder, ve svém podcastu nedávno vyzval, abychom ve všech případech narušení vzdušného prostoru aliance reagovali okamžitým sestřelením. A možná bychom měli tuto operaci rozšířit na část Běloruska, odkud drony startují. Proč bychom měli čekat, až překročí polské hranice? Byli jsme dosud ale zdrženliví, a to z dobrého důvodu, abychom nepřeživovali narativ Kremlu, že my bojujeme proti Rusku.
11: Actually fighting Russia right now.
6: Reakce jednotlivých zemí se však liší. Polsko, Pobaltí nebo Finsko se už delší dobu otevřeně připravují na všechny scénáře. My spolu ale mluvíme v Praze, vystoupil jste tady na konferenci Prague Defense Summit, nabyl jste tady dojmu, že střed Evropy vnímá situaci stejně vážně?
11: What I've heard so far from this from your country is that debate is somewhat underwhelming.
12: Z toho, co jsem zatím slyšel, se mi zdá, že debata o hrozbách Kremlu je poněkud vlažná. Nejste v tom však sami. Španělsko, Řecko a další země jihu Evropy například považují za naléhavější problém otázku migrace než válku na Ukrajině. To se však může změnit. Vím také, že váš prezident Pavel je silným podporovatelem Ukrajiny a NATO a chce ve vojenském vývoji Česko vysunout do popředí, aby bylo váženým členem aliance. Stejně je tak tomu i v mé zemi, ale vše závisí na politické teplotě v daném okamžiku. Vím také, že významně investuje do vojenských kapacit, například do nákupu letounů F-35. To je skutečně zásadní investice. Jsou velmi drahé, ale také mimořádně schopné. A v malých zemích, jako Česko i Nizozemsko, opravdu záleží na tom, zda můžete ke kolektivní obraně přispět kapacitami s významnou vojensko-strategickou hodnotou. Tu F-35 mají. Je pravda, že v Polsku, v Pobaltí a dalších zemích v dosahu Ruska není třeba společnosti příliš vysvětlovat, čemu čelí. Nedávno jsem byl ve Vilniusu. Litevské ministerstvo obrany nám ukázalo, co dělají pro zvýšení odolnosti. Vzali nás také do velké haly v nákupním centru, kde lidé vyráběli maskovací sítě pro Ukrajinu. Byli to mladí dobrovolníci, mezi nimi i středoškoláci. Utkali už 130 km čtverečních maskovacích sítí. Lidé v Pobaltí přesně vědí, jakému riziku čelí. Stejně tak v Polsku. Dovedu si představit, že pokud by došlo na další incidenty i v Rumunsku, Bulharsku nebo u vás, že se podobná debata rozhoří i u vás. Vyžaduje to však, aby političtí lídři jasně vysvětlili, v jaké se nacházíme situaci a jak by měla společnost být připravená. Finové a Švédové už v roce 2016 vyzvali domácnosti, aby se připravili na eventualitu, že jednoho dne nemusí do domu kvůli sabotážím téct voda, plyn ani elektřina. V naší zemi jsme měli silné politické lídry, kteří po roce 2022 přesně říkali, co se děje, že Ukrajina vede válku za nás a že její odpor kupuje Evropě strategicky významný čas, který bychom měli chytře využít k posílení našich vojenských kapacit. Silný a konzistentní narrativ pomáhá a ve vaší zemi nyní možná chybí.
11: Na to jsem právě narážel. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Prague Defense Summitu vystoupil s projevem, ve kterém si stěžoval, že se příliš mluví o připravenosti obrany a válce a málo o míru. Znamená to podle vás, že si plně neuvědomuje vážnost situace?
12: Pravděpodobně si to uvědomuje, ale působí dojmem populistického typu politika a stejně jako ostatní populisté v Evropě má ten tendenci zlehčovat přímou hrozbu a vyhýbat se zodpovědnosti za reakci. Zajímavé na jeho projevu bylo, že mluvil o míru, o Donaldu Trumpovi a o nedostatku lídrů v Evropě. Opomněl ale zmínit fakt, že Evropa od začátku invaze na Rusko uvolila sérii rozsáhlých ekonomických sankcí. Evropa jasně ukazuje schopnost vést. Jsou tady lidé jako Kaja Kalasová, Ursula von der Leyenová nebo Mark Rutte. Instituce díky nim dělají svou práci a máme i silné politické lídry, jako Emmanuel Macron, Friedrich Merz nebo finský prezident Alexander Stubb. Nesouhlasím proto příliš s tím, co Andrej Babiš prohlásil. Zdá se mi velmi levné říkat, podívejte, musíme mluvit o míru. Ano, samozřejmě, ale jedinou zemí, která může v současné době rozhodnout o míru, je Rusko.
6: Pochopil jsem to tak, že si Andrej Babiš stěžoval na nedostatečné lídrovství Evropy spíše, pokud jde o snahy jednat s Kremlem o příměří. Pokusy vidíme na lince Washington-Moskva, ale Evropa u jednacího stolu skutečně chybí. V tomto smyslu má český premiér přece pravdu, nebo ne?
11: I don't agree with that. Over the past years, there have been a series of negotiation rounds.
12: Nesouhlasím. Odehrála se řada vyjednávacích kol, iniciovaných také Volodymyrem Zelenským, s cílem hledat možný rámec pro mír. Kreml však jednoduše nemá zájem o míru jednat. Mírová jednání připouští pouze v případě, že Zelenský Rusku odevzdá i území, která ruská armáda nedokázala obsadit vojensky. To je samozřejmě nepřijatelné. Obecně platí, že se k vyjednáváním o příměří přistupuje v případě, kdy jsou jedna nebo obě strany vyčerpány a mají dojem, že pokračování bojů nepovede k úspěchu a tak dává větší smysl válku zastavit. Dalším předpokladem je důvěra. Strany konfliktu musí věřit, že pokud se dohodnou, dostojí protistrana skutečně svým závazkům. A taková důvěra v současnosti zcela chybí. A třetí podmínkou je mít politický prostor k manévrování. Zelenský však ví, že 75% obyvatel Ukrajiny není ochotno přistoupit ke kompromisům a Kreml zase nedosáhl žádného ze svých strategických cílů, zatímco ruská ekonomika masivně trpí. Rusko proto nemá zájem o mír. Je levné říkat, že málo mluvíme o míru. Pokud budeme Ukrajinu nadále podporovat, můžeme jedině doufat, že v určitém okamžiku situace Rusko donutí o míru uvažovat.
6: Hostem Interview Plus zůstává profesor válečných studií na Leidenské univerzitě a důstojník nizozemského letectva ve výslužbě Franz Ousincha.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
13: Let's move to European defense. You've mentioned F-35. Czechia is among those countries.
6: Pojďme se věnovat evropské obranné politice. Zmínil jste nákup F-35, které si pořizuje i Česko. Je zajímavé od vás, jako od bývalého vojenského pilota, slyšet, jak důležité jsou pro udržení vzdušné nadvlády. Nicméně jejich nákup současně otevírá kontroverzní otázku závislosti na amerických technologiích. Ta Evropu stále více znervozňuje. Neprohloubí bitevníky F-35 tento problém ještě více?
13: Even further?
11: As it stands right now, the US is still an alliance member.
12: Spojené státy stále zůstávají členem NATO a masivně přispívají společné obraně. V našem zájmu je mít takové kapacity, které umožní zcela hladkou spolupráci s Američany. Bitevníky F-35 nám s tím pomohou. Problém nežádoucí závislosti se netýká jen F-35. Pokud máme skutečně obavy z amerického softwaru, musíme se dívat také na systémy velení a řízení, komunikační zařízení, vesmírné kapacity, program ve střelách s plochou dráhou letu nebo software v radarových systémech. Americké technologie používáme napříč obranou. Netýká se to zdaleka jen F-35. Debata, která se kolem toho náhle objevila, se mi proto zdá velmi podivná. Tvrzení, že bitevníky páté generace náhle příliš prohloubí naší závislost na Spojených státech, jednoduše není pravdivá. Navíc, pokud usilujeme o vzdušnou nadvládu, jsme již nyní závislí na amerických systémech dlouhého dosahu. Výhodou F-35 je pokročilá technologie obtížné detekce. Bitevníky proto mohou operovat v prostředí vysokého rizika a nepotřebují tolik tyto podpůrné schopnosti dlouhého dosahu, které dokážou detekovat a ničit ruské rakety země-vzduch. Ve skutečnosti tak investice do F-35 nejen zjednodušuje cestu k vzdušné nadvládě, ale také snižuje závislost na amerických podpůrných technologiích.
6: V oblasti protivzdušné obrany se v Evropě teď upírají zraky na velmi zajímavý panevropský projekt Freya, vedený Ukrajinou, který by se mohl stát alternativou k americkým raketám Patriot, a to za zlomek jednotkové ceny. Česko se k němu odmítlo připojit. Andrej Babiš tvrdí, že bychom se měli raději vydat cestou licencované výroby Patriotů v Evropě. Kdybyste měl mezi těmito variantami zvolit, jaké by bylo vaše doporučení?
13: Both at the same time.
11: Redundancy in this is important, right? We want to have available.
12: Obě současně. Redundance je důležitá, je třeba mít dostupné kapacity i hned, i v dlouhodobém horizontu. Musíme rychle vyřešit problém okna zranitelnosti, takže Evropané po celém světě zadávají objednávky na rychlé dodávky tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých a raketových systémů nebo střel země vzduch. Nakupujeme v Jižní Koreji, Japonsku nebo Izraeli, a to kvůli rychlému dodání. zemí. Současně musíme mluvit o dlouhodobých projektech. Americký Patriot je nyní jediným efektivním protiraketovým systémem. Takže je správné chtít ho licencovaný vyrábět přímo v Evropě. Ale to už se děje. Německo s Nizozemskem a Rumunskem už u amerického zbrojaře Raytheon objednali 1000 střel Patriot pod podmínkou, že firma postaví výrobní závod v Německu. Je však v našem zájmu současně rozvíjet i evropské alternativy. Francouzský a italský Iris-T a SEMP-T a pak je tu Freya. Nesmíme být závislí pouze na jedné technologii, protože nepřítel může najít způsoby, jak ji eliminovat. Potřebujeme proto komplementární systémy ve vrstvené a integrované protivzdušné, protiraketové a protidronové obraně.
14: Česko loni nenaplnilo alianční cíl nejméně 2% HDP výdajů na obranu a nesplní ho ani letos. Poškozuje to důvěryhodnost Česka jako spojence?
11: It doesn't help. But we shouldn't be overly concerned on that.
12: Nepomáhá to, ale nezveličoval bych to. Po roce 2014 trvalo mé zemi celé desetiletí, než jsme dosáhli 2% hranice výdajů na obranu, a to jen kvůli naléhavosti války na Ukrajině. Souvisí to s kompozicí koaličních vlád, která rozhoduje o tom, jak silná bude ochota plnit 2% nebo nikoli. Po případě mířit až ke 3,5%, jak jsme se dohodli na summitu NATO v Hágu. Neplnit sliby nepomáhá. Uvnitř aliance pak nastává veřejné pranýřování. Ostatní země vyvíjejí tlak. A pokud očekáváte, že vás budou spojenci bránit, musíte kolektivní obraně také něčím přispět. Nezveličoval bych to vše.
11: Overemphasize the fact that you haven't achieved 2% yet. However, you said yourself
14: there is this 5-year window. Sám jste však řekl, že Kreml má 5leté okno příležitosti, pokud by se chtěl o něco pokusit. Máme tedy skutečně luxus se zvyšováním výdajů na obranu otálet.
11: That is a very valid point. It would really help if all countries would actually.
12: To je validní protiargument. Skutečně by pomohlo, pokud by všechny země výdaje na obranu urychlili. Kremlu by tím dali jasný vzkaz, že během velmi krátké doby budeme mít všechny potřebné kapacity. V konečném důsledku ale nejde o ta 2%. Záleží na tom, jaké kapacity dokážete dát na stůl. Jsou to ony bitevníky F-35 a brigády, které Česko nyní vybavuje. S výrobou dronů, dělostřeleckými systémy, které přicházejí do hry, si myslím, že časem, byť možná nenutně s touto vládou, Česko 2% nejen dosáhne, ale překročí.
14: Ve své práci se specializujete také na vojenské využívání umělé inteligence, dronů a dalších moderních technologií, které zažívají rozmach. Zajímalo by mě, jak náročné je pro Evropu přizpůsobit se této nové realitě, kterou vidíme dennodenně na frontě na Ukrajině.
12: Udržet tempo je velmi složité, ale musíme jít pod povrch problému. Ano, drony jsou v podstatě novinkou, ale jejich rychlý rozvoj jsme očekávali poslední dekádu. Jde v podstatě o civilní technologii, ke které se může dostat leckdo, státy i nestátní aktéři. Vede to k demokratizaci násilí. Očekávali jsme, že jiní aktéři Západ doženou a naše technologická a vojenská převaha bude pomalu erodovat. Válka na Ukrajině tento vývoj výrazně urychluje. Existuje přitom velké množství typů dronů. To, co vidíme na frontě, jsou malé taktické drony a ty rychle mění povahu pozemního válčení. Pak existují drony jako Shahed, které se chovají v podstatě jako střely s plochou dráhou letu. Na tom není nic nového. Víme, jak se proti nim bránit. A pak máte balistické střely. Nejde tedy jen o drony, je to celá rodina kapacit, které naráz ovládly bojiště. Nutí nás přehodnotit funkčnost tanků a ptát se, jaká je teď jejich role na bojišti, nebo jaká je role dělostřelectva. Pozemní vedení války to ovlivnilo zásadně. Drony nenahrazují tradiční zbraně, ale mění jejich roli. Vidíme však také rychlý vývoj protidronových technologií a to nás vrací k paritě. Na bojišti nenastává asymetrie. Musíme přesto ještě hodně investovat.
14: Tam se i proto, že Evropa v oblasti vývoje umělé inteligence značně zaostává za Spojenými státy i Čínou. Má Evropa ještě šanci udržet krok?
12: Na to nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět. Připomínám ale, že jde o civilní technologii. Naše znalostní základna v Evropě je neuvěřitelná. Počet patentů v oblasti AI je v Evropě enormní. Dosud jsme se však zdráhali tyto vývojové trendy militarizovat. Možná zaostáváme, ale protože se jedná o civilní software, ke kterému je možné si zajistit přístup, nemám z časové prodlevy 2 nebo 3 let příliš velké obavy.
14: Dnešním hostem Interview Plus byl profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a bývalý vojenský pilot Franz Ousincha. Mnohokrát děkujeme za váš čas. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Viktor Daněk.
15: Nejvyšší patra americké politiky.
16: This is only the dawn of the golden age of America.
15: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
17: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
10: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
18: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
15: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
19: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
10: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
20: Návštěva italské premiérky v Praze, úvahy ministryně financí Schillerové o zvýšení některých daní, či jak v současnosti funguje Al-Kaida. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárec.
2: Názory a argumenty.
20: Do Prahy v úterý přicestuje předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. S šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se potká už podruhé od jeho návratu do premiérského křesla. Nad tím, jak jim to spolu bude ladit, se zamýšlí analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
10: Když se Andrej Babiš s Giorgiou Meloniovou potkal v únoru v Římě, došlo kromě politiky i na hudbu. Italské premiérce se nezapomněl zmínit, že na svých předvolebních mítincích rád nechává hrát svou oblíbenou italskou hitovku Sara Perché Ti Amo od popové legendy 80. let Ricky e Poveri. Těžko říci, zda se rozjuchanou pouťovou vypalovačkou, která vykalkulovaně posluchače hladí po srsti, trefil do vkusu své italské kolegyně. Řekl bych, že spíš ne. Giorgia Meloniová na svých mítincích pouští sice také ráda hity 80. let, ovšem z úplně opačného konce spektra. Jejím favoritem je antikomfortní outsider a rebel Rino Gaetano, který svým chraplákem a ironickými texty vždy záměrně vyrážel do střetu s většinovým míněním. Volba kampaňových hudebních motivů ovšem letos vypovídá o tom, jak kontrastními osobnostmi Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jsou. Rebelka, která si přízeň voličů získala svým charizmatem, a marketingově vyladěný koncentrát středního proudu. Jedno je však spojuje. Oba jsou pragmatici. Ačkoliv by jim tedy společný duet teoreticky vzato příliš harmonicky ladit neměl, ani jeden nepřipustí, aby se jejich hlasy slily do kakofonie. Proč také, když je oba spojují názory na řadu otázek, kde si mohou při vyjednáváních vzájemně pomoci? Na prvním místě jde samozřejmě o migraci, kde oba patří do jestřábího tábora zastánců co nejpřísnějšího postupu vůči příchozím. Babiš i Meloniová rovněž spolupracují ve skupině tzv. Přátel koheze, kteří ve vyjednávání příštího víceletého unijního rozpočtu tlačí proti škrtům v tradičních dotačních kapitolách. A spojuje je i názor na budoucnost evropské konkurenceschopnosti nebo poměrně vstřícný vztah k současné americké administrativě. Udržovat těsné spojenectví mezi nimi tak dává smysl, odlišným tónům a politickým barvám navzdory. Od Andreje Babiše jde také o sázku do budoucna. Meloniová sice při nástupu do premiérského křesla čelila v Evropě despektu kvůli svým krajně pravicovým kořenům, rychle se ale vyšvihla mezi nejvlivnější evropské politiky a političky. Zasloužila se o to vedle svého charizmatu zejména schopností spojovat odlišné tábory a vyjednat přitom zdánlivě nemožné kompromisy. Důvěřuje jí totiž jak politický střed, tak okraje spektra, včetně někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána nebo až donedávna šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Vliv Meloniové může záhy ještě stoupnout. Německý kancléř Friedrich Merz se kvůli posilování AfD teď nejspíš místo evropských záležitostí bude muset koncentrovat na domácí politiku a své vlastní politické přežití. A ve Francii se už v květnu může dostat k moci krajně pravicové národní sdružení, což by Paříž nepochybně na evropské úrovni oslabilo. Při absenci tradičního franko-německého motoru se Meloniová může brzy stát přímo klíčovou hybatelkou evropské politiky. A pokud se potvrdí průzkumy, které zatím slibují jasné vítězství ve volbách, které Itálii čekají za rok, mohla by postupně co do vlivu a zkušeností vyrůst až do pozic, které kdysi držela Angela Merklová. Aby bylo jasno, mluvíme teď o vlivu v zahraničí, jinak není důvod si Meloniovou idealizovat. Pokud jde o domácí politiku, příliš se jí nedaří. Předlužená a byrokraticky zkostnatělá Itálie dekády ekonomicky stagnuje. Na zoufale potřebné reformy Meloniová v podstatě rezignovala. A přinejmenším diskutabilní jsou i její domnělé úspěchy v boji proti nelegální migraci. Přesto by Meloniová mohla a měla být českému premiérovi inspirací přinejmenším ve dvou oblastech. Za prvé v neochvějné podpoře Ukrajiny, ač v minulosti vyjadřovala sympatie vůči Moskvě a vyzývala dokonce k odstranění protiruských sankcí, po invazi na Ukrajinu okamžitě pochopila, o jak vážný otřes evropské bezpečnostní architektury jde a kde jednoznačně leží evropský zájem. Stala se proto jednou z nejvytrvalejších zastánkyní podpory Ukrajiny v Evropě, a to i navzdory tomu, s kým doma vládne. A za druhé, i když je Meloniová podobně jako Babiš kritická vůči EU a v minulosti často Brusel ostřelovala, pochopila, že v době geopolitického přeskupování moci Evropa bojuje o své místo na slunci a že evropské státy globální vliv nezískají, když se budou vzájemně ostřelovat, ale jedině tehdy, pokud budou svůj vliv projektovat skrze funkční a silnou Evropskou unii. Tak uvidíme. Třeba se Georgi Meloniové podaří zanechat v tomto smyslu pozitivní otisk na současné české vládní politice v EU. A klidně, ať přitom ve Strakovce hraje italský pop.
20: Co očekávat od návštěvy italské premiérky v Praze, rozebíral kolega Viktor Daněk. Ministryně financí Alena Schillerová v České televizi uvedla, že podle jejího názoru není možné se vyhnout zvýšení některých daní. Slibem nezarmoutíš daněmi, svoje voliče odradíš, říká k tomu analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
0: Jdu na jedno. Míněno pivo je v Česku tvrzení, u kterého se kdokoliv může vsadit, že je dotyčný na 99% poruší. V případě vlád je obdobným slibem nezvyšování daní. Platilo to jak v případě minulého kabinetu Petra Fialy, tak i současné vlády Andreje Babiše. Minulý kabinet přišel s konsolidačním balíčkem, který necelý rok a půl poté, co kabinet v programovém prohlášení uvedl, že, cituji, cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoli ze zvyšování daňové zátěže, konec citace, zvýšil daně právnickým osobám, daně z nemovitostí, spotřební a daň z přidané hodnoty. Vláda Andreje Babiše rovněž v programovém prohlášení uvedla, že chce stát, který místo zvyšování daní šetří na svém provozu a řádně vybírá daně stávající. Neuplynul ani rok a ministryně financí Alena Schillerová oznamuje, že se nebude možné vyhnout zvýšení některých daní. Se schodkem ve výši 386 miliard korun nejde o překvapivé oznámení. Naopak, zázrak by byl, kdyby se skutečně podařilo srovnat státní finance za pomoci potírání šedé ekonomiky, což je slib, který také opakuje každý politik. Nebo třeba propouštěním úředníků, což je další oblíbená mantra, která v praxi nikam nevede. Jak politici současné vládní koalice ANO, tak i bývalého kabinetu ODS nechtějí uznat svoji chybu, kdy společně zrušili takzvanou superhrubou mzdu, čímž z rozpočtu vypadlo zhruba 150 miliard korun. Celý deficit by sice její znovu zavedení nespasilo, nicméně by šlo o podstatný příjem. Na rozdíl od uvažovaného zdanění kratomů, nikotinu, investičních bytů či schválené mimořádné daně, kterou vláda uvalila na rafinérie. Protože posledně jmenovaná opatření celkem vynesou i podle odhadu ministerstva financí zhruba 10 miliard korun. Což je samozřejmě lepší než nic. Ve srovnání s uvažovaným schodkem je to ovšem podobné, jako kdyby se někdo snažil pliváním naplnit moře. Deficitní financování nutí vlády hledat daně, kterým je obtížné se vyhnout. V Česku má potenciál se takovou daní stát ta, kterou finance plánují pro majitele více bytů. Podrobnější informace zatím ministryně Schillerová nezveřejnila. Hlavní otázkou bude, kolik bytů může člověk vlastnit, aby spadl do nového daňového režimu. Pokud by se resort financí chtěl inspirovat například u České národní banky, platil by podstatně víc ten, kdo by měl 3 a více nemovitostí. Na Slovensku je podobnou daní takzvaná transakční daň, tedy poplatek uvalený přímo na odchozí platby a peněžní převody z firemních či jiných účtů. Její zavedení kritizují nejen postižení, ale například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která upozornila, že vede k deformaci chování ekonomických subjektů. Tamní vláda ji sice původně chtěla zrušit, nakonec ji ale nechá. Sice vynáší méně, než se čekalo, pořád jde ale řádově o 100 miliony eur, které by slovenskému rozpočtu chyběly. Hlavním problémem rozpočtu posledních let je nejen jejich deficit, ale především minimální manévrovací prostor, který vlády mají, co se týká škrtů. Pokud je 97% všech výdajů mandatorních neboli povinných, potom platí, že se zbylými 3% velké divadlo žádná vláda neudělá. Rozpočet potřebuje konsolidaci, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Zatím místo velkých změn přichází průběžné záplatování a flikování, které kropí ekonomiku bez ohledu na finální důsledky.
20: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. O Al-Kaidě se v poslední době v Evropě mluví téměř výhradně v souvislosti s jejími minulými činy, například 25. výročím útoku na New York a Washington. Ve skutečnosti už tato organizace několikrát přežila svou smrt a funguje dosud. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Útoky z 11. září skutečně mnoha ohledech byly vrcholem vývoje Al-Kaidy. V té době už měla za sebou pamětihodné operace, jako byl třeba útok na americké ambasády v Keni a Tanzánii v roce 1998. Ovšem teprve úder na americké půdě vyvolal silnou odezvu Washingtonu a Američané se pokusili zničit Al-Kaidu v jejím tehdejším sídle, tedy Afghánistánu, kde už vládl Talibán. Al-Kaida ale fungovala dál a podařily se jí další pamětihodné atentáty, jako třeba ten na noční kluby na Bali. Usáma bin Ládin se ale musel začít skrývat a v roce 2011 ho Američané zabili v jeho úkrytu v Pákistánu. Nahradil ho méně charismatický spolupracovník Ayman al-Zawahiri, nyní už také po smrti. V době své smrti byl Usáma bin Ládin zastíněn Abu Bakrem Bagdádím, vůdcem Islámského státu. Obě organizace vyrůstaly z podobných kořenů, ale přece jen se lišily. Al-Kaida se soustředila na vzdálené nepřátele, jako byli Američané, a potrpěla si na okázalé útoky. Islámský stát zabíjel blízké nepřátele, umírněné sunity, šíity a příslušníky dalších odlišných větví islámu a také údajné heretiky, jako jsou jezídové. Šokovat chtěl hlavně okázalou krutostí. Měl ještě jednu odlišnost. Snažil se stát opravdovým státem s vlastním územím a institucemi. To se mu v sunnických oblastech Sýrie a Iráku dočasně podařilo. Obě organizace utrpěly značné neúspěchy poté, co se na ně zaměřila mezinárodní koalice, v obou případech vedená Američany. A obě se proto uchýlily k obdobné strategii přežití, rozdrobily se na regionální odnože a snížily své ambice dělat výrazné útoky. Od Al-Kaidy se také odštěpila Fronta An-Nusra, později přejmenovaná Hayat Tahrir al-Sham. Ta se podle svých vyjádření ideologicky umírnila a nakonec dobila moc v Sýrii pod vedením nynějšího prezidenta Ahmada Shari. Tato odnož vlastně dosáhla největšího úspěchu, protože stanula v čele mezinárodně uznaného státu. Teprve budoucnost ukáže, zda bylo umírnění trvalé nebo dočasné. Z Evropy a Ameriky se podařilo tento typ džihadismu z velké části vypudit, ale v jiných částech světa Al-Kaida nezmizela. působí v asi 20 regionálních centrech, zejména v Sahelu, v Somalsku, ale i v Jemenu nebo v jihovýchodní Asii. Soustředí se na obsazování teritoria a získávání dlouhodobého vlivu, vždy podle místních specifik. Těží také z toho, že některé africké vlády vyměnily západní partnery za Rusko, což ve výsledku snížilo efektivitu boje s touto novou Al-Kaidou. Někde trvá i rivalita s Islámským státem. Oba soupeří o tytéž lidské zdroje, peníze i území. Al-Kaida sice existuje jako síť, ale nadále propojená. Tajné služby zaznamenaly přesuny peněz mezi jednotlivými i velmi vzdálenými pobočkami. Ty jsou někdy velmi pevně vrostlé do prostředí, kde působí, třeba i pod vlastní značkou. Příkladem může být somálský Al-Shabaab, který má kolem 15 000 mužů ve zbrani a rozpočet 100 až 150 milionů dolarů. Takové organizace dokážou získávat moderní drony a rostou jejich ambice. Dříve ostentativně sunnická Al-Kaida také vytváří překvapivé aliance, například prostřednictvím Talibánu zřejmě spolupracuje s šíitským režimem v Iránu. Dochází i k jiným paradoxům. V Afghánistánu je už 5 let opět u moci Talibán a na jeho území opět leží základny Al-Kaidy. Je možné, že s ohledem na své hostitele se Al-Kaida zatím zdržuje velkých útoků proti západním zemím. Jenže trvá i tlak ze strany konkurenčního Islámského státu. Tomu se daří lépe lákat mladé adepty, které lákají mediálně přitažlivé spektakulární akce. A tak někteří odborníci varují, že se blíží doba, kdy se Al-Kaida znovu pokusí získat prestiž něčím novým, něčím, co si zatím západní země neumějí představit.
20: Současnost teroristické organizace Al-Kaida přiblížil kolega Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Minulý týden se na okraj zasedání valného shromáždění OSN sešli polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a jeho běloruský protějšek Maxim Ryženkov. Probrali choulostivou situaci na bělorusko-polské hranici a také otázky regionální bezpečnosti. K setkání ovšem došlo v době, kdy se autoritativní běloruský prezident Alexandr Lukašenko horečně snaží o zblížení se Západem a jeho americký protějšek Donald Trump má dost pragmatických důvodů pro to, aby podobné pokusy akceptoval. Více vysvětlí komentátor Libor Dvořák.
5: Hned úvodem je třeba zdůraznit, že k podobnému setkání došlo naposledy před 7 lety. O to bylo tentokrát důležitější a zaznamenání hodnější. Novináři se po schůzce na její smysl vyptávali hlavně Sikorského. Ten pak na dotaz, jestli to znamená, že polská vláda uznává a respektuje Lukašenka, diplomaticky odpověděl, že Polsko jakožto stát uznává jiné státy, nikoli jejich vlády. Když pak byl tázán, zda se tedy dá očekávat další jednání s oficiálním Minskem, změnil se téměř v básníka a poznamenal, že tato iniciativa je něco jako sněženka, která za příznivého počasí může rozkvést. Důležité ale jistě je, že podle tiskového mluvčího polského ministerstva Wewiora k setkání došlo z iniciativy běloruské strany. Schůzky si samozřejmě se zájmem všímali polští politologové. Například Kamil Klisinski z Varšavského centra východních studií ji chápe jako opatrnou kontrolu situace. Polská strana se podle něj snaží zjistit, nakolik je Bělorusko připraveno snížit napětí ve vzájemných vztazích. Politolog se přitom domnívá, že s ohledem na povahu minského režimu je takováto opatrnost zcela na místě. Bělorusko prý stále nutno chápat i v kontextu velkoruské politiky. A jakou roli v tom všem sehrává Donald Trump? Ten má jistě zájem na dalším propouštění politických vězňů, po němž Lukašenko poslední dobou v zájmu zlepšení se Západem sáhl. Jako mnohem důležitější se však v daném okamžiku, a Trump je vlastně otrokem okamžiku dnes a denně, jeví jeho zájem o běloruská umělá hnojiva. Ta totiž Spojené státy přestaly odebírat od Kanady, tedy od spojence, jehož Trump sám proměnil v nepřítele Ameriky. Takhle prosté to s největší pravděpodobností je. Inu, účel světí prostředky.
20: Slyšeli jste komentář Libora Dvořáka. Před 40 lety na podzim roku 1986 vyšla v exilu klíčová kniha představující osobnost a názory pozdějšího prvního českého prezidenta Václava Havla Dálkový výslech, ve které Havel odpovídá na otázky Karla Hvížděly. K tomuto výročí připravil Český rozhlas Plus rekonstrukci vzniku knihy. A této rekonstrukci se pro nás netradičně věnuje v následujícím příspěvku Ondřej Konrád.
7: O jiných pořadech této stanice obvykle nemluvíme, pouze se anoncují. Tentokrát ale činíme výjimku, již představuje šestidílný seriál vzniklý v rámci rozsáhlého projektu Českého rozhlasu k 90 letům od narození prvého prezidenta po pádu totality Václava Havla. Má titul Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu a jde v něm o okolnosti vzniku rozhovorové knihy, která poprvé vyšla k Havlovým padesátinám v Londýně roku 1986 a pak v prosinci 1989 v Praze, kdy se podařilo enormně rychlým tempem uvést na trh 200 000 kusů dostupných i na novinových stáncích, aby byl Havel představen širší veřejnosti, která ho zatím neznala vůbec, nebo jenom co by samozvance a stroskotance podle komunistické propagandy. V dálkovém výslechu jehož vznik inicioval z německé emigrace novinář

0: Při vzniku podobně koncipované knihy se Hvížďala scházel s také v emigraci pobývajícím filozofem Václavem Bělohradským přímo tét a tét. Tentokrát mělo jít o dialog na dálku přes železnou oponu, a tedy se spoustou překážek, protože s STB sledovaným Havlem se nedalo komunikovat běžnými způsoby. Bylo tedy třeba vymyslet jiné, bezpečně fungující, se systémem prostředníků, jakýchsi listonošů, a nalézt dokonce bezpečný úkryt, kde mohl Havel koncipovat odpovědi na množství položených otázek. Původní podoba byla jim namluvená na magnetofonové kazety, teprve později dostala kniha konečnou formu. Nicméně genezi dálkového výslechu, jemuž mimo jiné vtiskla název Havlova prvá manželka Olga, ale nebudeme dopředu prozrazovat. Stejně jako co o tehdejším Havlově rozpoložení a mnoha jiných souvislostech říkají v seriálu Pamětníci. Jeho autor, renomovaný publicista Pavel Kosatík, oslovil vyjma Hvížďalu a pro vznik knihy podstatného historika Viléma Prečana řadu Havlových blízkých osobně i pracovně, a to jak ve druhé polovině 80. let, tak později. A rozvíjí před námi příběh pozoruhodný, svým způsobem trochu dobrodružný a mimo jiné ukazující podstatné rysy Václava Havla coby výsostného a důsledně precizního autora. Možná je cosi jako podtitul kniha, která pomohla Václavu Havlovi nahrat, lehce nadnesený, ale do určité míry i pravdivý. A především se na historii dálkového výslechu dozvídáme lecos nového i překvapivého o nejdůležitější české postavě druhé poloviny 20. století.
1: To byl kolega Ondřej Konrád.
2: A ani v dnešním svátečním vysílání nemůže chybět pravidelná pondělní závěrečná glosa spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Nefa. Dnes o novinkách v autodopravě.
3: Máte automobil vybavený systémem Tesla FSD Supervised? Pak jste minulý týden strávili v oblaku radosti. Česko tento systém uznalo pro běžný provoz. O co jde? O další krok k zavedení plně robotických automobilů. Do takového auta nastoupíte a řeknete mu, aby vás zavezlo, dejme tomu, do Vršovic. Co budete dělat vy? Třeba si budete číst noviny. Teď se omluvím, jsem pozůstatek dávných časů, kde se zprávy tiskly na papír. Navíc, až budou takhle dokonalé autonomní automobily, noviny nebudou existovat už dávno. Kdo ví, jestli lidé budou ještě umět číst. Takže co uděláte? Dáte si na hlavu přilbu virtuální reality a pojedete na virtuální výlet třeba do Istanbulu. Od toho stavu jsme daleko. Zmíněný systém Tesla FSD řídí sám, ale musíte přitom sedět jako pecka a sledovat provoz před sebou, a jakmile uhnete očima, systém vás pokárá a když se to bude opakovat, odmítne pokračovat v jízdě. Ano, podobné systémy jsou zavedené už dlouho. V autě to nemám. Chvála Bohu, dodám ještě. Ale když dávám auto na každoroční prohlídku, servis mi půjčuje náhradní auto a tam to mají. Je s tím velká legrace. Já samozřejmě sleduju provoz před sebou a taky za sebou a vedle sebe. Jenže jemu se pořád něco nezdá a pípá na mě a na displeji mi hrozí hlášku, abych dával pozor. Dělá to nevyzpytatelně. Vyzkoušel jsem ho. Odvrátil jsem hlavu, tváří k bočnímu oknu a koukal jen koutkem pravého oka. Buďte v klidu, měl jsem to pod kontrolou. Trvalo to jen takovou chvilku, aby mohl zapípat a pokárat mě. No a neudělal to. Prostě si nevšiml, že čumím na stranu. Pokrok se nedá zastavit. Onehdy jsem jel taxíkem. Řidič jel podle navigace, na tom není nic divného, ani já neřídím auto jinak. V dopravní džungli se bez navigace neobejdete. Jenže ten můj řidič cizokrajného vzezření si gumičkou připevnil na palubní desku ještě tablet a koukal na něm na televizi. Takže to bylo skoro jako to samořídící auto, jak jsem se o tom zmínil z kraje. Volant řídí navigace, no a televize. Přilba virtuální reality to není, ale je k ní nakročeno. Minulý týden schválila sněmovna

0: Nový zákon. Města budou moct taxikářům nařídit zkoušky z češtiny a znalost místopisu. No, ono to ještě potrvá, než se to zavede. Co nastane pak? Legrační situace. Po městech budou jezdit plně automatická auta s pasažérem vyjeveně zírajícím kupředu a mezi nimi se budou proplétat taxikáři se znalostí češtiny a bez navigace.
1: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Aaron Gurevič byl světoznámý ruský historik, medievalista, který se zabýval obdobím středověku. Narodil se v roce 1924 v Moskvě. Pocházel ze sekularizované židovské rodiny. Studia na Moskevské státní univerzitě dokončil v roce 1946. Studium během války nebylo vůbec jednoduché.
4: Ve svých pamětech vzpomíná, že kromě přednášek musel denně chodit do továrny, protože většina mužů byla v té době odvedena na frontu. Několik měsíců spal jen pár hodin denně, což se podepsalo na jeho zdraví. Až do smrti pak trpěl bolestmi hlavy.
3: Gurevičova vědecká dráha je spjata s Institutem všeobecné historie Akademie věd Sovětského svazu, který vedl od konce 60. let až do roku 1992. Vyučovat na univerzitě nemohl, protože jeho knihy byly považovány za nemarxistické. Odezvy se dočkaly jen v zahraničí.
4: Gureviče formovaly především práce francouzských historiků Georges Dubyho a Jacques Le Goffa. V době, kdy ještě nebyly k dispozici české překlady jejich děl, to byl právě Gurevič, kdo myšlenky těchto autorů zprostředkoval české odborné veřejnosti.
3: Revoluční byla zejména jeho práce Kategorie středověké kultury, která vyšla v Praze v roce 1978. Přestože zemřel v roce 2006, jeho knihy nestárnou. Svědčí o tom i nedávné první české vydání jeho knihy o roli jedince ve středověké společnosti.
5: Bylo 6 hodin v úterý 29. září, otevíráme živé vysílání Hraního plusu. Dobré jítro přejí Martina Mašková
6: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
6: A o čem budeme mluvit v této hodině? Zmařený útok na britskou leteckou základnu Fairford. Proč bylo všech pět podezřelých propuštěno na kauci?
5: Co přivádí ženy do armády a jaké mají postavení v ozbrojených silách?
6: A jak se žije lidem, kteří kvůli válce na Ukrajině museli opustit svoje domovy a zkouší začít odznova v jiné části svojí země?
5: Zprávy dnes připravuje Ondřej Látal.
7: Přeju dobré úterní ráno. Britští policisté pustili z vazby pět mužů podezřelých z terorismu po tom, co za ně byla zaplacená kauce. Vyšetřování ale nezastavili. Pětici Britů policie kvůli podezření z teroristického činu zatkla po obdržení hlášení o třech podezřelých dodávkách u letecké základny Fairford. Podrobnosti v Ranním plusu chystáme hned po zprávách. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
8: To je, bych řekl, tak před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
7: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
9: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Dodávky katarského zkapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
10: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz zkapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit víc cizích žoldnéřů.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: V úterý 29. září posloucháte zprávy Ranního plusu. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Zdravotníkům právě takové prostory při covidu chyběly, říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.
12: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
7: Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale taky třeba souvislost mezi srdcem a ledvinami.
13: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
14: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhardt z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
15: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
14: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Ve zpravodajství Ranního plusu pro vás máme taky dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru havaroval kamion. Jede se pomalu levým pruhem, kolona začíná na 70. kilometru, zdržíte se přes půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se tvoří kolona. Brzdí se na 5. kilometru, osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice, na 3. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračují dopravní omezení. řízení za dálnicí D1. Pomaleji se jede mezi 70. a 80. 78. a 81. kilometrem, zatím se ale výrazněji nezdržíte. A v Praze v Kbelské směrem do Hloubětína je menší kolona před Poděbradskou ulicí. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný den, v Čechách přechodně až polojasný, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty dnes přes den 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 16, na Šumavě naměří až 20. Slabý, během dne převážně mírný jihovýchodní vítr, 3 až 7 metrů za sekundu, bude večer místy slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
6: A dobrý poslech vám s Martinou Maškovou přejeme v 6 hodin a 8 minut. Odhalila britská farmářka připravovaný teroristický útok na americkou základnu na jihozápadě Anglie, nebo vůbec o takovou operaci nešlo. Zatčení pětice mladíků britskou policií dál vyvolává víc otázek než odpovědí. Úřady ale pokračují ve vyšetřování. Zkoumají přitom především možné spojení s Íránem. Víc informací přinesl do studia Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Jakube, dobré ráno.
16: Dobré ráno.
6: Připomeň prosím celý ten případ.
16: Britská policie v neděli ráno zatkla pět mladých mužů v okrese Gloucestershire, což je tedy poblíž Bristolu na jeho západě země, co je podstatné, tam je základna Fairford, což je tedy základna, odkud už po desetiletí operuje americká armáda, bombardéry, které mimo jiné útočily v minulosti na Irán v těch posledních měsících, a Irán ji označoval za možný legitimní cíl svých operací. Pětici tedy policie zatkla na základě zákona o držení výbušnin s obavou, že jde o pokus o terorismus, s teorií, že tedy cílem měla být ta základna. Jak vyšlo později najevo, jsou to mladíci 23 až 25 let, všechno britští občané.
6: No a potvrdila se nějak ta teorie o tom, že plánovali teroristický útok?
16: Úřady jsou zatím na ty informace dost skoupé, policie ale předpokládala, že budou mít v dodávkách výbušniny nebo materiál na jejich výrobu, jenže to se později nepotvrdilo, oni tedy evakuovali asi 400 metrový okruh, když ty dodávky zkoumali, ale žádné výbušniny tam tedy nenašli. Úřady potom muže propustili na kauci, to tedy naznačuje třeba podle britského Guardianu, že ti muži nebyli blízko nějakému konkrétnímu činu, a policie ale upozorňuje, že vyšetřování dál pokračuje. Vyšetřuje se taky spojení mužů s Iránem, nebo možné spojení mužů s Iránem. Iránský režim v minulosti najímal nebo přesvědčoval lidi k různým zpravodajským operacím, ať už v Británii nebo jinde, žhářské útoky nebo přelety dronem nad izraelskou ambasádou. Iránská ambasáda v Londýně ale všechno ta obvinění poměrně důrazně odmítla.
6: Jakube, a jakou roli v tom hraje ta zmiňovaná farmářka?
16: To je žena, která chce zůstat tedy anonymní, ale ona tvrdí, že je odhalila. V těch rozhovorech řekla, že jela v noci z nějaké party, když v tom viděla nějaké lidi v kuklách, ona na ně rozsvítila dálková světla a pak se rozutekli. Tehdy přišlo, že je něco divného, a proto zavolala policii, a pak doslova říkala, že je překvapená, že ona musí mařit akce teroristů. Ministr obrany Wes Streeting v reakci na to potom řekl, že ta žena nemá úplně všechny informace.
6: A naznačuje něco, že tedy šlo o plánovaný terorismus?
16: No, základna byla několik dní předtím uvedena do mimořádně přísného bezpečnostního režimu kvůli nějaké neúplně specifikované hrozbě. Americký prezident Donald Trump taky prohlásil, že ty zadržené muže sledovali tajné služby a věděli o nich. Marco Rubio, ministr zahraničí americký, řekl, že zatím za tu operací stál nějaký zahraniční hráč. To ale vlastně tady tyto věci z americké strany úplně nepotvrzují britské informace. Zdroje deníku Guardian říkají, že policejní operace byla na základě nějakého upozornění od někoho z občanů, ale neupřesnili koho, zda to byla ta farmářka nebo někdo jiný.
6: Tak tento případ z britského Fairfordu nám přinesl do studia Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
16: Naslyšenou.
17: Posloucháte Ranní vysílání na Plusu, 6 hodin 11,5 minuty. 28. září tradičně předseda Senátu oceňuje významné osobnosti. A stříbené medaile si tentokrát ve Valdštejnském paláci převzalo 17 z nich. Miloš Vystrčil z ODS je vybral z více než jednoho sta nominací. Laureátům, jak řekl, záleží na tom, co se děje. Jsou inspirací, jsou ochotní přinášet oběti a překonávat strach. Označí je také za sůl naší země a popřál veřejnosti, aby stát měl soli dostatek.
18: Mě ve 21 letech to provedli, Vůbec jsem o tom nevěděla, že to provedou. Oni mě vzali na císařský řez druhý a přitom mi provedli sterilizaci.
14: Vrací se ve vzpomínkách na začátek své cesty Elena Gorolová, obhájkyně lidských práv, která dlouhodobě bojuje proti nezákonným sterilizacím a za to, aby ženy, kterým byl tento zákrok bez jejich vědomí proveden, dostaly odškodnění od státu. A podle vlastních slov ještě není na konci své cesty. I ona převzala na svatováclavský svátek stříbrnou medaili předsedy senátu.
18: To jsem na to nikdy nemyslela, protože já měla jenom ten boj, aby ty ženy vlastně netrpěly. Ale jsem velice šťastná.
14: Tou další dvojici oceněných není přebírání medailí cizí. Byť dosud šlo většinou o tak trochu jiné odvětví. Za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou si cenu převzalo hokejové duo Jakub Voráček a David Pastrňák. Voráček tím doplnil svou sbírku medailí z mistrovství světa. Právě stříbrná mu dosud chyběla.
19: V roce 2014 Hegra byla diagnostikována roztroušenou sklerózou. Jsme založili nadaci, už funguje přes 10 let, ale na druhou stranu je to jenom začátek, takže doufejme, že v budoucnu ještě se nám povede to hodně.
14: Teď si Voráček dal další milník.
19: Já bych chtěl postavit druhu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, protože co vím, tak je jenom jeden v České republice a vždycky, když jsem ho navštívil, tak ta kapacita je pro ně opravdu malá a ne všem se může pomoct. Takže trošku jim to ulehčit, trošku jim tady v tom pomoct a udělat jim podmínky pro to, aby ten život měli aspoň trošku lepší.
14: Za všech 17 oceněných na závěr ceremoniálu promluvila výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem, Bára Stárek. Ta ve svém projevu kromě poděkování také upozornila na to, že Česko je 37 let od sametové revoluce svědkem autoritářských praktik.
20: Děkuji úřednicím a úředníkům, kteří drží tenhle stát pohromadě. Děkuji nevládním organizacím, které jsou každý den mezi lidmi a svoji práci dělají celým srdcem pro ně. A děkuji kultuře, že nastavuje zrcadlo společnosti a nemlčí.
14: V souvislosti s bojem za svobodu a lidskou důstojnost ocenil Miloš Vystrčil také Kamilu Bendovou a jejího zesnulého manžela Václava Bendu. K laureátům patřili také třeba divadelní režisér Dušan Pařízek, zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo ekonom Jan Švejnar. Vybrat jen hrstku osobností ale označil Vystrčil za těžký úkol a vysvětlil, proč se nakonec rozhodl právě pro těchto 17 lidí.
21: Těch důvodů bylo mnoho a kdybych to měl shrnout, tak ten hlavní byl v tom, že jsou příkladem pro ty ostatní, že jsou solí naší země, že jsou solí našeho českého státu a my děláme tu akci proto, aby nikdy neztratili chuť, aby pořád byli tou solí, aby pořád byli tou nadějí a inspirací pro ty ostatní.
14: Medaily obdrželi také Daria Stomatová a Jan Schirgr z České televize za reportáže z Ruskem napadené Ukrajiny nebo Ivana Součková, která dlouhodobě usiluje o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
22: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 15 minut. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví nemocnici v nemocnici. V areálu totiž vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude schopný fungovat jako malé zdravotnické zařízení nezávisle na zbytku ostatních pracovišť. Nápad na přeměnu staré budovy přišel při covidové epidemii.
23: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
24: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. A v pavilonu bude technické a provozní zázemí, rehabilitační oddělení, jednodenní operativa a lůžková. Oddělení.
23: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sonu a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie. Pokračuje mluvčí Jana Březinová.
24: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. Pandemii COVID-19. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
23: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
25: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl COVID a podobně, se dá zcela oddělit
15: od nemocnice a může fungovat v podstatě jakoby ostrov uprostřed nemocnice s veškerým zázemím, a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení, které jsou. Ta budova je opravdu v katastrofálním stavu.
23: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku Místku, Natálie Janešková, Český rozhlas.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus, my pro vás máme v 6 hodin 17,5 minuty hlavní zprávy. Poslanci budou odpoledne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Schůze se odehrává 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice zdůvodňuje výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra a vládními výpady vůči justici nebo médiím. Iránští vyjednavači po včerejší schůzce s katarskými prostředníky uvedli, že dnes očekávají odpověď Spojených států na své návrhy. Prezident Donald Trump krátce před tímto oznámením vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. A na jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dnes do Prahy přijede předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová.
22: A na hlavní zprávy navážeme trochu podrobněji pohledem do zahraničních médií. Spojené království se snaží zastavit americký zákaz vývozu nafty, o tom píše web britské veřejnoprávní stanice BBC. Ministr financí John Healey tvrdí, že Británie je na dovozu ze Spojených států závislá zhruba z jedné třetiny. Americký prezident Donald Trump v zákazu vývozu nafty vidí způsob, jak surovinu zlevnit pro Američany.
17: Na stránkách BBC se dočteme, že cena nafty v Británii v pondělí dosáhla nového rekordu. Podle tamního autoklubu litr stál v průměru téměř 2 libry. V přepočtu to je asi 57 korun. Tím překonal předchozí maximum z června 2022. Podle vyjádření autoklubu se ceny nafty dostaly do neprobádaného území.
22: Růst cen souvisí s problémy v dodávkách ropy způsobenými válkou mezi Íránem a Izraelem a také válkou na Ukrajině. Ministr Healey zdůraznil, že dlouhodobým řešením by podle něj bylo diplomatické urovnání konfliktu na Blízkém východě. Vláda navíc připravuje nový rozpočet, který má podle Healeyho přinést určitou úlevu domácnostem z vysokých životních nákladů, píše britská BBC.
17: Hladina řeky Rýn v Kolíně nad Rýnem klesla na rekordně nízkou úroveň. O tom se dočteme na stránkách německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Po neobvykle suchém září tam v pondělí ráno naměřili pouhých 40 cm vody. Podle městského úředníka Markuse Neumana jde o historicky nejnižší zaznamenanou hodnotu. Před sérií letošních rekordů bylo dosavadní minimum 69 cm naměřeno v roce 2018.
22: Rýn má zásadní význam pro přepravu zboží v západní Evropě. Spojuje Nizozemsko a přístav Rotterdam s velkou částí západního Německa a přepravuje se po něm například uhlí nebo palivo. Po horkém a suchém létě hladina v srpnu opakovaně klesala na rekordní hodnoty. Krátké období dešťů situaci dočasně zlepšilo. V posledních týdnech ale hladina opět klesá. Nízký stav vody byl v pondělí hlášen také na většině dalších významných německých řek, například na Labi, uzavírá Deutsche Welle.
17: Papež Lev XIV. Během návštěvy Francie vyzval evropské země k větší jednotě a k většímu vzájemnému respektu v mezinárodních vztazích. O tom píše francouzský deník Le Monde. Na závěr své čtyřdenní návštěvy Francie papež varoval, že vztahy mezi státy jsou stále méně civilizované a Evropa by podle něj měla pomoci tento vývoj zastavit, přispět k většímu respektu mezi národy.
22: Lev XIV. Zároveň vyzval k jednání a kompromisu při řešení válek v Evropě, především v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Podle papeže je potřeba trpělivý dialog, odvaha při vyjednávání a ochota ustoupit z některých pozic ve prospěch míru. Zdůraznil také význam evropské jednoty v době, kdy na kontinentu sílí nacionalistická hnutí, pokračuje Le Monde, a uzavírá, že papežova návštěva Francie vyvolala mezi věřícími značný zájem. Podle Vatikánu za papežem během prvních tří dnů v Paříži a Lourdech přišlo více než 1,3 milionu lidí. A s touto informací také odkládáme dnešní zahraniční média.
17: A to 6 hodin 22 minut v ranním plusu. Mezinárodní centrum pro sledování vnitřně vysídlených lidí varuje, že počet takových osob se ve světě za posledních 10 let zdvojnásobil. Zatímco v roce 2016 byly uprchlíky ve vlastním státě, bylo 40 milionů lidí, dnes je vnitřně vysídlených přes 82 milionů. Až 4 miliony vnitřně vysídlených žijí na Ukrajině. O ty nejzranitelnější evakuované z frontových měst se v Charkově stará organizace Člověk v tísni.
0: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
1: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl. Zůstala tam i jeho hůl, se kterou si pomáhal při chůzi. Trpí totiž cukrovkou. Z bytu v Kupiansku se přesunul do centra pro vnitřně vysídlené v Charkově.
0: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
1: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
0: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
1: Vypráví a ukazuje přitom v telefonu fotku svého syna a jeho partnerky z porodního sálu. V náručí mají novorozence, pravnuka, kterého ale pan Oleksandr pravděpodobně nikdy na vlastní oči neuvidí.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. My víme, že zřizovatelé tohoto centra nemůžou svým klientům poskytnout veškeré služby a my zase nesuplujeme funkci státu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená. Chybí bezbariérové úpravy, rampy, výtahy.
1: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů, úhradou správních poplatků. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. V domě pro vnitřně vysídlené bydlí i starší manželský pár Katerina a Vasil.
4: Já jsem byl fotbalista. Naše mužstvo bylo dokonce oblastním šampionem. Byl jsem tehdy útočníkem a nejlepším střelcem týmu. A teď tu jenom sedím. Sedím a čtu.
1: Žena ho napomíná, že je mrzout. Pan Vasil je po amputaci obou nohou. Přišel o ně kvůli gangréně způsobené starými zlomeninami. Společně obývají maličký pokoj v 9. patře. A výtah nefunguje.
5: Pokoj není tak zlý, ale co je špatné, chtěli jsme do přízemí, aby muž mohl ven. Jenže tam bydlí místní elita. Nám tam pokoj nepřidělili, takže muž prakticky nebyl celý rok venku. 2x ho syn snesl a vynesl v náručí, když jsme jeli do nemocnice. A to je všechno.
1: Popisuje těžkou situaci v centru paní Katerina a přiznává, že se jí stýská po domově pod Kupianskem. Nevěří, že by ještě stál. V oblasti zuří intenzivní boje, které prakticky srovnaly se zemí celou osadu. V budově pro vnitřně vysídlené dnes žije asi 200 lidí, většinou těch evakuovaných na poslední chvíli právě z Kupiansku. V celém Charkově je pak registrovaných asi 200 tisíc vnitřně vysídlených. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
22: Posloucháte Ranní plus. Agent umělé inteligence funguje tak, že zadáte úkol a on si pak sám zvolí, jak ho splnit. Takže takový umělý sluha, říkají experti. Je ovšem potřeba ho krotit, protože v experimentech byl schopný se nechtěně stát hackerem. Pro začátek je proto lepší agentům svěřovat jednodušší úkoly. Doporučuje to třeba švédský futurolog Magnus Lindqvist.
25: Jeden příklad, nakupování. Může to být zábava, když si vybíráte třeba knížku, film nebo zájezd.
8: jíst. Jenže někdy nakupujete, když máte hlad, jste naštvaní, unavení a děláte chyby.
9: Jak nám v tom umělá inteligence uleví?
8: Často přirovnávám umělou inteligenci k láhvi kečupu. Můžete přilít trochu inteligence na různé věci, které byly předtím nehybné. Agent vám může pomoct tím, že dělá věci za vás, nakoupí nebo vám něco najde. Ale máte to jako s kečupem. Nemůžete ho dávat úplně do všeho. Hodí se jenom do určitých situací.
9: Co třeba, když vybírám dětské oblečení nebo boty? Spousta se toho dá najít na internetu, ale zabere to čas a velikost zdaleka není jenom jedno číslo.
8: To je krásný příklad. Když zadáte všechny možné velikosti agentovi, tak je schopný odhadnout, jak vám děti porostou. A pak automaticky, dalo by se říct automagicky, pro ně vybere věci. Můžete mu říct, objednej mi to, ale maximálně za 40 euro měsíčně nebo 100 euro ročně.
9: Trochu mi to připomíná dobu, kdy panstvo posílalo sluhy, aby za ně vyřizovali věci.
8: Každý může mít takového sluhu. Udělá jen to, co mu řeknete. Nepřekročí rozpočet, co mu dáte. Přidrží se konkrétních značek, pokud mu je nadiktujete. Vy mu musíte říct, co smí a nesmí.
9: Přesto se nedávno stalo, že agent překročil svoje zadání a v podstatě způsobil hackerský útok. Ono to samo slovo agent zní hrozivě.
8: V dnešní době jsme na začátku. Komerční agenty teprve zavádí třeba jeden z globálních provozovatelů platebních karet. V budoucnu to bude normálnější. Před 3 lety by skoro nikdo nevěděl, co je chatbot. A teď spousta lidí už ani nechodí na internet, ale komunikuje s chatbotem. Při troše trpělivosti se dočkáme toho, že agent bude první volba pro jakékoliv nakupování.
9: Při nakupování osoby ale člověk leccos prozradí. Budou mít agenti třeba přístup k mojí platební kartě?
8: Důvěra, ta musí být v srdci celého systému. Nechcete, aby se sluha proti vám zbouřil. V celém bankovním sektoru je důvěra zabudovaná. Agent se musí řídit vašimi záměry. Musí se zastavit a říct si pozor, záměr byl neutratit víc než 30 eur a nakupovat jen u udržitelných firem. A tohle už neodpovídá zadání. Na vašem rozhodnutí bude záviset, co mu dovolíte udělat.
9: Nebudou agenti přetěžovat internet? Už teď vás spousta stránek nepustí dál, dokud neuvěří, že jste člověk.
8: Vzpomínám si, když se začínalo rozšiřovat blokování reklam. Je to něco podobného, ale jsme pořád v první verzi umělé inteligence. V budoucnu se to bude využívat zodpovědnějším a méně obtěžujícím způsobem. To, co máme teď, není tesané do kamene, ale jsou to experimenty. Chtěl bych pozvat zákazníky z Česka, aby experimentovali s umělou inteligencí. Ne, aby jí úplně věřili i tam, kde jde o život, ale aby zkoušeli. Myslím, že Česko v tom může být v čele Evropy.
9: Česko totiž podle statistik patří k průkopnickým zemím v používání umělé inteligence, říká Magnus Lindqvist, švédský futurolog a popularizátor technologií. Martin Srb, Český rozhlas.
17: Bylo 6:30, poslechněte si další zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
7: Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu anebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
10: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
7: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne, očekává se, že bude pokračovat i zítra. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit navracení běženců ze španělské exklávy Ceuty na severu Afriky zpátky do Maroka. Informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšily proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester. Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže potom, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávil. Ranní doprava na Plusu. Na D1 z Vyškova do Brna nejprve zpomalíte za sjezdem na Rousínov na 211. kilometru. Kolona pak nesouvisle pokračuje ke sezdu na D2. Ovšem v koloně na 200. kilometru se srazila 3 auta. Je to v levém pruhu a celkově se zdržíte 40 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru havaroval kamion. Jede se pomalu levým pruhem. Kolona začíná na 72. kilometru. Zdržíte se necelou hodinu. Poslední volný sjezd je na Koberovice na 81. kilometru. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za sjezdem na Jinočany na 20.5. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Blokují levý pruh, zpoždění od D5 přes 10 minut. Dobře dojeďte. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
17: S Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Po 6:30 ráno od pondělí do pátku se můžeme vždy těšit na autorský přehled domácích médií. Tentokrát z nich vybírala Lenka Vašková-Císařová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity z katedry mediálních studií a žurnalistiky. Lenko, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
17: Deníky se dnes zaměřují na regionální témata, která někdy celostátní média opomíjí. O čem píšou?
6: Kamila Bendová v otvíracím textu Mladé fronty dnes mapuje, ve kterých městech se vyplatí koupit si byt a kde je výhodnější bydlet v nájmu. Například v Ostravě za poslední 3 roky narostly ceny bytů o 72%, oproti tomu nájemné zdražilo o necelých 26%. Druhé v pořadí v růstu cen bytů je Ústí nad Labem, více než 50% nárůst byl v Pardubicích. V dalších krajských městech je rozdíl mezi růstem cen a nájemného nižší. Nejpomaleji zdražovaly byty v Olomouci a Zlíně, a to okolo 21%. Nájemné za 3 roky narostlo nejvíc v Karlových Varech o 32% a v Ústí nad Labem o 30%. Odborníci tak radí nakupovat s rozmyslem a finanční rezervou. Docházejí také k názoru, že koupě bytu je vhodná pro ty, kteří chtějí ve městě zůstat alespoň 7 až 10 let.
17: Média se dnes věnují i parkování v hlavním městě. V jaké souvislosti?
6: Na řešení parkování v Praze se zaměřil Prokop Vodrážka v tématu deníku N pod titulkem Město versus auta, jak na to. Popisuje 4 opatření, která mohou vést ke zlepšení situace. Za prvé, přiznat si, že pouze více míst nepomůže. Od roku 2010 se totiž v Praze počet aut zvýšil téměř trojnásobně na loňských 1,36 milionu. Experti doporučují zvyšovat cenu parkovacího oprávnění. Za druhé, vymáhání pravidel. Lidem se nesmí vyplácet porušování pravidel, dlouhodobě klesá vymahatelnost. Za třetí, podpora jiných druhů dopravy, nebo za čtvrté, stavět město, kde auto potřebujete co nejméně.
17: Po svátečním víkendu, myslím, ještě potěší kulturní událost, a to z Jihočech, píše o ní deník Právo. Můžete nám ji přiblížit?
6: Mě zaujala, protože jsem se právě vrátila z mé oblíbené Šumavy a ta zpráva je ze Šumavy. Právo informovalo o slavnostním otevření nově opravené kaple ve Svojších u Rejštejna na Klatovsku. Autorka Klára Mrázová ve svém textu upozornila, že obnovu kaple zasvěcené Andělům Páně inicioval Richard Broš ze spolku Vila v Šumava a pomáhala celá řada dobrovolníků. Kaplička u silnice, která ještě loni v zimě vypadala, že postupně zanikne, od jara získávala nový krov, střechu i omítku. Uvnitř je také zajímavost, lidé si na stropě mohou rozsvítit hvězdnou oblohu. Andělům Páně je kaple zasvěcená nově, protože se nepodařilo získat informace, komu byla zasvěcena původně. A tak odkazuje jak na duchovní bytosti, tak na oblíbené pohádky, které se natáčely na Šumavě.
17: Dotečky jste vybrala lokální sport, tak ještě prosím sluchko o něm.
6: Jaká vzdálenost se podle vás dá uplavat za 24 hodin? Naštěstí nemusíme hádat, redaktorka Mladé fronty dnes Jana Nedělková v příloze Vysočina nabízí odpověď 157 km a 610 metrů. Klubový rekord pokořila štafeta 20 ploutvových plavců ve věku od 12 do 48 let ze žďárského Čochtan klubu, kteří se střídali po 100 metrech upravaných se šnorchlem a ploutvemi. Klubový rekord překonali o 11,5 km a oslavili tak současně 60. Čochtan klubu.
17: Témata z domácích médií a serveru dnes vybírala Lenka Vašková Sisařová z Masarykovy univerzity z katedry mediálních studií a žurnalistiky. Děkujeme.
6: Díky, naslyšenou.
11: A na ranním plusu v 6 hodin a 37 minut pokračujeme v domácích tématech. Policie opakovaně varuje před viditelným nošením maket nebo airsoftových zbraní na veřejnosti. Často jsou totiž k nerozeznání od skutečných palných zbraní. Pokud člověk s napodobeninou v ruce vyrazí do ulic, riskuje ostrý policejní zákrok. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
12: Teď se dělám na případ, který se udál relativně nedávno, kdy mladý muž vytáhl z pouzdra zbraň a namířili proti malému děcku, který se tam pohybovalo v okolí. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň.
13: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu, pak ji schovává, přitom vypadne na zem ještě, takže je vidět, že vypadl i nějaký zásobník nebo něco. Vy jste zrovna se díval reálně na náměstí přes kameru. Takže co se odehrálo? Běžel jste, volal jste státní policii?
12: Tak určitě, když jsem tohle zaregistroval, takže jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie. A společně jsme se vydali na okamžitě na místo, aby jsme celou situaci řešili a naštěstí, jak jsem říkal, prokázalo se, že to nebyla reálná zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
11: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
16: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
11: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
12: Máme tady airsoftovou zbraň, která je na plynové bombičky, vystřeluje plastové kuličky a je to zbraň, takhle jenom do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
11: Je těžká, kovová?
12: Kovová, ano. Reální pohyby. I tady ta maketa, ta airsoftová zbraň, opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru. Jo. Prostě vypadá to opravdu reálně, je to lehce zaměnitelné s reálnou zbraní.
11: Další výjezd ke člověku se zbraní na ulici měli policisté začátkem září v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
18: Policisté po celkovém prošetření zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, se kterou ale nijak nemáchal, na nikoho nemířil, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky. Po celkovém šetření policisté nezjistili, nezjistili žádné podezření z protiprávního jednání a proto tuto věc odložili.
13: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus. Žen v české armádě přibývá. K letošnímu srpnu jich mezi vojáky z povolání sloužilo přes 4800. Roste i zastoupení žen v aktivních zálohách a výraznější zájem je vidět i u nejmladší generace. Letošního dobrovolného cvičení pro středoškoláky se zúčastnilo přibližně 23% dívek. Pro srovnání loni to bylo kolem pětiny. Co ženy do armády přivádí, jak se mění jejich postavení v ozbrojených silách, to teď proberu s Danielou Sedliakovou, podplukovnící armády České republiky a také českou delegátkou ve výboru NATO pro genderovou perspektivu. Přeji vám dobré jitro.
14: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
17: Poprosím na úvod o stručné shrnutí vaší osobní zkušenosti, s jakou motivací jste vy vstoupila do armády.
14: S velmi podobnou zkušeností, protože v roce 1995 jsem v rádiu náhodně zaslechla rozhovor s tehdejším děkanem 2. fakulty Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, panem plukovníkem Odehnalem, který prohlásil ve své řeči, že jsou vítány i dívky ke studiu a od srpna jsem se stala studentkou Vysoké vojenské školy pozemního vojska.
17: V čem je pro ženu, která vstupuje do armády, prostředí jiné, než jaké bylo to, do jakého jste přicházela vy? Změnilo se to?
14: No, to určitě. Ten rozdíl činí celých 31 let. Já jsem vstupovala do armády v době, kdy ještě byla povinná vojenská základní služba pro muže. Tu jsem ostatně absolvovala také. K jejímu zrušení došlo až někdy v roce 2005, kdy armáda procházela transformací, to už jsme byli i členy NATO, takže si myslím, že ty podmínky jsou dneska zcela nesrovnatelné.
17: Působíte v Alianci, je rostoucí zájem žen o armádu širší trend i v jiných aliančních zemích?
14: Určitě. Tento trend souvisí s celkovou emancipací dívek a žen ve společnosti. V době přípravy na plnou profesionalizaci armády České republiky se v koncepčních dokumentech objevoval jako cílový stav podíl žen ve výši 20% z celkového počtu vojáků. Tehdy se to zdalo jako velmi ambiciózní cíl, ale myslím si, protože v době vstupu České republiky do NATO v roce 1999 ženy tvořily asi pouhých 7% tehdejšího personálu. Takže 20% se zdálo jako nedosažitelná meta, ale myslím si, že současná čísla ukazují, že je to trend.
17: Řekli jsme, že přibývá žen i v aktivních zálohách, i dívek na dobrovolných vojenských cvičeních. V aktivních zálohách, pokud vím, ženy slouží u všech druhů sil, jsou mezi nimi třeba i řidičky, Tatry nebo Panduru, střelkyně, velitelky, takže dá se říct, že v armádě mizí to rozdělení na, řekněme, tradičně mužské a ženské vojenské profese a role.
14: Já tady nevím, co to je tradičně mužská nebo ženská vojenská role. V minulosti byla armáda čistě mužskou záležitostí. A jak jsem uvedla již dřív, profesionalizace armády všechno změnila.
17: Je tedy armáda pro ženy atraktivnější než bývala, nebo se mění to, jak mladé ženy uvažují o službě, obraně země?
14: Myslím si, že je to kombinace obojího. Mladá generace už armáda určitě nevnímá jako výhradně mužské prostředí a ten rostoucí zájem dívek ukazuje, že vojenská služba je pro ně stále přirozenější kariérní možností. Armáda jim nabízí stabilní zaměstnání, zajímavou kariéru, kvalitní vzdělávání a možnost dělat práci, která dává smysl. Důležitou roli také hraje skutečnost, že ženy dnes vidí stále více ženských vzorů v uniformě.
17: Jedna věc je vstup do armády a druhá možnost v ní dlouhodobě zůstat. Jak se daří ženám v armádě skloubit práci s rodičovstvím a jaké proto mají podmínky?
14: Myslím si, že v dnešní době, jak už jsem zmínila, ta společnost se mění, to slaďování služby a rodičovství je výzvou pro všechny vojáky. U žen je tato otázka často viditelnější kvůli odchodu na mateřskou dovolenou, ale i tu už dnes nastupují muži a armáda si je tohoto faktu vědoma a rozvíjí řadu opatření podporujících návrat do služby po rodičovské dovolené.
17: Jste českou delegátkou ve výboru NATO pro genderovou perspektivu. Předpokládám, že možná tohle bude jedno z témat, která řešíte. Můžete případně se zmínit i o dalších?
14: Teď jsem nerozuměla přesně otázce.
17: Ptám se na to ve výboru NATO pro genderovou perspektivu. Předpokládám, že i téma třeba mateřské a rodičovské dovolené předpokládám probíráte, ale jaká další témata jste měli třeba v poslední době na stole, čemu se věnujete v souvislosti s touto problematikou v armádě nebo v armádách NATO?
14: Tak všechny armády zemí NATO si uvědomují, že ženy začínají tvořit významný podíl. Ona ta genderová perspektiva se nezabývá pouze ženami, zabývá se tím, jaké společenské role jsou přiřazovány lidem a jak na to musí armády reagovat.
17: Co dnes považujete za největší výzvu, největší překážku toho, aby ženy do armády nejenom přicházely, ale mohly v ní také dlouhodobě zůstat a profesně postupovat?
14: Opět je to záležitostí mužů i žen, protože klíčovým tématem naší armády je samozřejmě stabilizace personálu a zlepšení životních podmínek. Vojenská profese je spojená s odloučením od našich rodin. Málo kdo z nás pracuje tam, kde se narodil, takže není dostupná péče prarodičů. A pokud chybí mateřské školky a školská zařízení, tak armáda na to musí reagovat. Takže armáda vytvořila projekt a rozvíjí strategickou spolupráci s vybranými posádkovými městy formou memorand o spolupráci, kdy dochází k dohodám k zvýšení dostupnosti bydlení, navýšení kapacit ve školkách a školách. Rezort obrany také postupně rozšiřuje síť takzvaných dětských skupin napříč celou Českou republikou. Myslím si, že v současné chvíli jich máme asi 10. V Praze fungují hned 3 dětské skupiny a další jsou zřízeny v posádkách jako Čáslav, Bechyně, Tábor, Brno, Hradec Králové.
17: A je něco, co třeba ještě v České republice není a sledujete to v jiných členských zemích Aliance, je to inspirativní?
14: Nejsem si toho vědoma.
17: Čili myslím si, armáda je v tomhle, myslíte, progresivní? Česká armáda je v tomhle tom progresivní.
14: Myslím si, že česká armáda je velmi progresivní.
17: Daniela Sedliaková, podplukovnice armády České republiky, také česká delegátka ve výboru NATO pro genderovou perspektivu. Děkuji vám.
14: Já vám také děkuji a přeju hezký den.
22: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 6 hodin a 49 minut. Dobré ráno. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadu vlády budou mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a o otázkách evropské bezpečnosti. My se tématu budeme podrobněji věnovat v našem vysílání už po 7:30.
17: Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje ve výši přes 17 bilionů rublů, přepočtu 4,3 bilionu korun. Je to přibližně o 27% víc, než se plánovalo a zároveň jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině v roce 2022, tedy velkoplošné invaze. Plyne to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters.
22: A americká technologická společnost NVIDIA představila novou softwarovou platformu, která má vývojářům umělé inteligence pomoct zajistit, aby se jejich modely nevymkly kontrole. V poslední době se množí zprávy o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překročily stanovené hranice a pokusily se proniknout do cizích počítačových systémů. Podle statistik České národní banky Češi pořád hodně šetří. Spolu s Německem máme nejvyšší míru úspor v celé Evropě. Podle nového průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit se ale v posledním roce změnilo to, jak mají české domácnosti peníze uložené. Z běžných účtů, kde úspory pomalu ohlodává inflace, je víc přesouvají na spořící účty, které inflaci přinejmenším překonají. Největší změnou je ale větší ochota Čechů riskovat a investovat. Víc si o tom teď řekneme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobré ráno.
15: Hezké ráno.
22: Většinu úspor mívaly české domácnosti tradičně na účtech a investoval jenom málo kdo. To se tedy teď změnilo?
15: No, trvalo to dlouho, ale zdá se, že se Češi začínají osmělovat. V průzkumu, který Ipsos dělal v červnu mezi tisícovkou respondentů, poprvé odpověděla nadpoloviční většina dotázaných, že mají nějakou investici. Mluvčí Home Creditu Kateřina Dobešová říká:
19: 75% Čechů dnes už odkládá finanční rezervu na spořící účet. Novinkou je, že na druhé místo se letos posunuly různé investiční produkty. Obecně vidíme, že podíl Čechů využívajících investiční produkty rok od roku roste.
15: Nejvíc investují podle průzkumu hlavně lidé s vyšším vzděláním, muži a obyvatelé Prahy. A ty zmíněné spořící účty jsou atraktivní i proto, že na nich většina bank nabízí úročení v rozpětí od 3 do 4,5%, tedy docela výrazně nad inflací.
22: A do čeho Češi investují? Ožívá třeba zájem o pražskou burzu?
15: Z většího zájmu o investování samozřejmě těží i pražská burza. Daří se jí zejména poslední 2 roky. Většina českých investic ale pořád míří spíš do zahraničí. Velkým lákadlem je určitě vývoj všech velkých zahraničních burz, které od roku 2010 až na jeden pokles soustavně rostou. A také zjednodušení investičních nástrojů, jako jsou třeba fondy ETF, které kopírují hlavní burzovní indexy a nejsou závislé na úspěchu nebo neúspěchu jedné firmy. Hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka říká:
20: u nás, co se týče klientů, tak 100% jsou to ETF, burzovně obchodované fondy. Někteří konzervativnější klienti využívají i instrumenty, jako je investiční rezerva.
15: Zejména mladí lidé si podle Berky uvědomují, že musí začít investovat, pokud chtějí mít nějaký

0: Ve prospěch dlouhodobého investora, což mladí lidé obvykle jsou, hraje podle Berky dlouhodobý horizont, hraje roli hlavní roli podle Berky dlouhodobý horizont investice. V tom horizontu 10 nebo 20 let zatím vždy burzy ze všech propadů vyrostly.
1: Z průzkumu ale také vyšlo, že skoro čtvrtina domácností má úplně jiné starosti, než kam investovat, protože nemají skoro žádné úspory.
0: Je to tak, bez jakékoliv rezervy je 11% domácností a dalších 12% domácností má naspořeno méně než je jeden měsíční příjem. Jako taková zdravá rezerva se přitom obvykle uvádějí 3 měsíční příjmy. Vzhledem k celkově vysoké míře úspor v Česku to vypadá trochu jako paradox. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela je ale vysvětlení jednoduché.
2: Ta vyšší míra úspor se skutečně jakoby netýká například podprůměrných příjmových domácností. Jo, to skutečně, když se bavíme o vyšší míře úspor, tak je to právě od těch průměrných mest a výše.
0: Nejčastěji si podle průzkumu české domácnosti odkládají měsíčně stranou 3 až 5 tisíc korun. Bez jakýchkoliv úspor funguje 30% domácností s příjmem do 30 tisíc korun, které si stranou nedokážou odložit ani korunu.
1: Tak to říká Josefína Báčová z domácí redakce. Děkujeme, že jsi přišla.
0: Díky, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: Ranní plus posloucháte 7:05. Ustojí vláda hlasování o nedůvěře, to bude patrné během odpoledne a v pozdějších hodinách. Politolog Lukáš Jelínek se v následujícím komentáři zamýšlí nad tím, co tímhle hlasováním opozice sleduje a v jaké je kondici.
5: Snad si sněmovní opozice uvědomuje, že kdo jinému jámu kopá, taky do ní nezřídka sám padá. Nyní znovu nastavuje vládě zrcadlo, aby občané viděli, jak je špatná. Poněvadž ale hlasování o nedůvěře kabinet i tentokrát přečká, může si volič z příběhu vzít jen neschopnost opozice cokoliv na věci změnit. Možná se hodlá připomenout před nadcházejícími senátními a komunálními volbami. Možná si řekla, že by to opět chtělo malou inventuru koaličních průšvihů. Jenže když se svrhává vláda, hodí se mít po ruce jednoznačný důvod, nejich lovit z paměti seznam jako teď, rozpočtovou neodpovědnost, Babišův střet zájmů, zemětřesení ve státní správě, oslabování důvěry v instituce, bezpečnostní rizika. Každý jeden z nich by za hlasování a hlavně za zevrubnou debatu stál, nám je ale po stoprvé servírována přeplácená bramboračka. Dost to souvisí se zrodem samotného nápadu. Nejdřív s ním vyrukovali lidovci, jejichž preference třou bíru z nouzí a kteří potřebují do nejvyšších pater politiky vysunout svého nového předsedu, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Proto na Vyškovsku kandiduje na senátora a jeho všude plno i v Praze. Záhy po lidovcích ale přispěchala ODS s tvrzením, že to ona v opozici prezentovala záměr jako první. Výmluvná ukázka toho, jak se ve středopravicovém táboře vyvíjejí vztahy po rozpadu koalice Spolu. Strany míní dělat víceméně totéž, jenom na vlastní triko. Konec konců i občanští demokraté mají zájem nechat zapomenout na krizi, kterou procházejí, tušit lze hlavně za úvahami o rušení legislativy přijaté za vlády Petra Fialy. Nejednotnost ODS ukazuje u témat velkých, jako je euro, i malých, jako je dětský certifikát pro pachatele násilných činů. Nyní dokonce uvažuje o tom, že sama navrhne obnovení karenční doby, tedy neproplácení prvních 3 dnů nemocenské, mimo jiné proto, aby poškádlila motoristy. Ani další výkony opozičních předáků dojem z bezradnosti nerozptilují. Snaží se například upozornit na nesplněné štědré předvolební sliby ANO. Byli by opravdu spokojenější, kdyby došlo na jejich realizaci. Dobře, ať nám tedy poví, co z Babišových receptů by prosazovali i oni. Také často zaznívá, že hlasování má vyprovokovat koaliční poslance, aby posoudili, zda je vládní politika v souladu s jejich svědomím. Nejvíc se ukazuje na motoristy. Skutečně se všichni podepíší pod zvyšující se rozpočtové schodky a státní dluh? Jde ale o pouhé retorické cvičení. Kdo kandidoval za hnutí ANO, znal Babišův styl i maléry. Rovněž motoristům a SPD bylo jasné, že do Strakovy akademie vstupují coby juniorní partneři, takže jim nezbyde, než asistovat velkolepé jízdě vítěze loňského klání. Ve sněmovně zkrátka sotva zazní něco nového a originálního, v tom vězí klíčový zádrhel. Z průzkumu veřejného mínění vychází, že jsou lidé unaveni věčnými spory a hádkami. Po politicích vyžadují vůli spolupracovat a dívat se do budoucna.

0: Místo toho se pitvají uleželé hříchy a recyklují stokrát absolvované půtky. Opozice se dušuje, že by vládla líp, jak ovšem konkrétně, to vesměs stají. Výsledkem aktuální bitvy tak může být, že motivace vyrazit za necelé 2 týdny k urnám bude překryta voličským přesvědčením o bezzubosti a nepoučitelnosti politiků, kteří neumí víc, než stále stejně řečnit a nabízet dávno prošlé zboží.
1: To byl komentář politologa Lukáše Jelínka. Po 7 hodině k tématu hlasování o nedůvěře vládě promluví Petr Jurek, politolog ze Západočeské univerzity.
2: Pro a proti.
3: Neplatičům alimentů by opět mohlo hrozit vězení. Se zpřísněním trestů počítá novela vládních poslanců, kterou projednává sněmovna. Přiměje hrozba vězení nezodpovědné rodiče k placení výživného nebo naopak povede k růstu dluhu na alimentech? Zeptám se ředitelky Asociace neúplných rodin Ivety Novotné a předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jany Smigl-Skavkové.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: A geopolitice se bude věnovat náš dnešní pořad Interview Plus. Čínský prezident Xi Jinping byl sice ve Washingtonu přijat minulý týden s červeným kobercem, ale mohl být spokojen s výsledky jednání s Donaldem Trumpem. Na to se zeptá kolegyně Pavlína Nečásková, odbornice na čínskou politiku z Asociace pro mezinárodní otázky, Paulíny Ovečkové.
1: Bylo 7 hodin a v Novém Mně s datem 29. září vás vítají Martina Mašková
4: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
4: A jaká témata probereme v této hodině ranního Plusu? Sněmovna bude jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Čeká se, že ho kabinet ustojí. Který tábor může být stěžit z vystoupení poslanců?
1: Do Prahy dnes přijíždí italská premiérka Giorgia Meloniová, z čeho plyne její dlouhodobý politický úspěch.
4: A robotů v českém průmyslu v posledních letech výrazně přibylo. Jak jsme na tom v porovnání se světem?
1: Probereme po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
5: Dobré ráno. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii je poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Budeme se tomu věnovat v ranním Plusu za chvíli. A mluvit budeme taky o tom, že poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování pravděpodobně ustojí, opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Proočkovanost zdravotníků proti chřipce je v Česku nízká. Podle ministerstva zdravotnictví se loni nechalo očkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 korun navíc, pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
8: Když si jenom představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Tehrán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí anebo uvolnění zmrazených fondů. Nepřímá jednání v New Yorku mají přiblížit řešení situace v zablokovaném Hormuzském průlivu. Válka v Iránu začala americkými a izraelskými útoky 28. února. Trump dává najevo, že zvažuje nové rozsáhlé údery. Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátků Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
9: Několik stovek židovských věřících dnes a včera vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu ráno vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jenom čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidi dál používat jako užitkovou, tedy třeba ke sprchování a nebo praní. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy a Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
10: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
5: Začíná týden knihoven, 30. ročník celostátní kampaně, připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí asi 400 knihoven po celém Česku. Tady jsou ranní dopravní informace. Na D1 z Ostravy nadále narůstá kolona před Brnem. Zpomaluje se už za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 220. Kolona pak pokračuje až na 200. kilometr. Tam řeší nehodu tří aut v levém pruhu. Celý úsek pojedete asi 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru pokračuje úklid po nehodě kamionu. Stále se jede pouze levým pruhem a kolona má už 10 kilometrů. Brzdí se tedy na 75. kilometru. Poslední možný sjezd je na 81. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Lysou nad Labem se brzdí na 19. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. V Praze na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Pomalu pojedete hlavně kolem Lochkova a Slivence. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové. Je to na necelých 20 minut. A v tunelu Mrázovka směrem na Troju se srazilo osobní auto a dodávka. Blokují levý pruh. Plní se tak Dobříška od Zlíchovského tunelu. Dobře, dojeďte. Čeká nás jasný den v Čechách, přechodně až polojasný, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty přes den 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: Tentokrát s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Necelé dva týdny před volbami čeká vládu Andreje Babiše z hnutí ANO zkouška. Opozice po druhé v tomto volebním období svolala schůzi k vyslovení nedůvěry. Hlasy k tomu zřejmě mít nebude. Co tedy od dnešního jednání čeká, to teď proberu s Josefinou Báčovou z domácí redakce. Příště jednou dobré ráno.
11: Dobré ráno.
1: Jak na svolání této schůze reaguje vládní koalice?
11: Podle poslanců ANO, SPD a motoristů je jasné, že ke svržení kabinetu nedojde. K tomu je totiž potřeba aspoň 101 hlasů a současná opozice jich má 92. Musela by teda přesvědčit alespoň 9 koaličních poslanců, aby proti vládě vystoupili. To se ale podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO nestane.
12: Ta vláda od toho hlasování ustojí. Toto je pouze jenom, bych řekl, takové cvičení opozice před komunálními a senátními volbami. Myslím si, že naše většina je velmi pevná právě v tom, jakým způsobem bude hlasovat, a domnívám se, že i všichni poslanci přijdou tak, aby mohli podpořit tady tuto vládu.
11: Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD na schůzi vystoupí všichni členové vlády, předsedové koaličních stran i jejich poslaneckých klubů.
13: My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
11: A dodám, že na schůzi vystoupí i premiér Andrej Babiš.
1: Proč opozice hlasování vyvolala, když na svržení vlády nemá dost hlasu?
11: Jako hlavní důvod uvádí návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 386 miliard korun, což je druhý největší deficit v historii Česka. Podle opozice je potřeba na zadlužování státu upozorňovat. A to i ve chvíli, kdy na svržení vlády nemá dostatek hlasů, jak popisuje předseda ODS Martin Kupka.
14: Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření, kdy budeme bránit mnoho schopných, úspěšných lidí v České republice, kteří mají právo na lepší vládu, a určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
11: Opozice vládu kritizuje taky za, podle ní, nevyřešený střet zájmu premiéra. A jako další důvod uvádí údajné útoky kabinetu na instituce, jako jsou soudy nebo neziskový sektor. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je to navíc příležitost pro koaliční poslance, aby vyjádřili svůj názor.
15: Teď, ať se ozve jejich svědomí, teď, když my vyvoláme tu schůzi, tak můžou ukázat, jestli teda opravdu svým voličům před volbami naprosto cynicky lhali, anebo zda mysleli svůj volební program vážně a vládu v tom případě nepodpoří.
11: Koaliční poslanci ale všechno tohle odmítají.
1: Sněmovnu čeká dlouhá debata, kdyby mohlo dojít na samotné hlasování.
11: Pravděpodobně až zítra. Schůze sice začne dnes ve 14 hodin, právě kvůli očekávaným projevům koalice i opozice se ale zřejmě protáhne až do dalšího dne. Na závěr připomenu, že první hlasování o nedůvěře ustála vláda Andreje Babiše letos v únoru. Opozice tehdy schůzi svolala kvůli konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.
1: Josefina Báčová z domácí redakce, děkujeme.
11: Díky, naslyšenou.
1: A ve vysílání je s námi politolog Petr Jurek, který je vedoucím katedry politologie a mezinárodních vztahů na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den i vám.
16: Dobré ráno vám a posluchačům.
1: Oba politické tábory tedy avizují, že budou prezentovat svůj program. Má některý z nich větší šanci vytěžit body před volbami, byť nejsou sněmovní?
16: To je otázka, jak to s těmi body bude. On se dá očekávat podobný průběh jako v tom únorovém případě, to znamená ministři budou prezentovat dosavadní výsledky a další plány ve vedení svých rezortů. Opozice se tedy bude soustředit, předpokládám, zejména na ta tři témata, která jste zmiňovali před chvílí. Pro opozici je to samozřejmě jasná příležitost v momentě, kdy máme a známe parametry rozpočtu, jak si upozornit na to, že tady minimálně někteří koaliční partneři tedy svým voličům slibovali něco jiného, než to, co momentálně doručují. V tomhle ohledu asi pro svá voličská jádra všechny ty strany mohou nějakým způsobem získat nějaké body navíc, ale žádné dramatické přesuny voličské podpory se na základě hlasování o nedůvěře navíc s nejvyšší pravděpodobností neúspěšného čekat nedají.
1: Ještě jednou tedy zrekapituluji, že opozice kritizuje rozpočet a jeho schodek, nedořešený střet zájmu premiéra, anebo vládní přístup vůči neziskovému sektoru, justici či médiím. Co z toho je z vašeho pohledu pro vládu politicky nejcitlivější?
16: Politicky nejcitlivější je určitě ten rozpočet. Protože na těch dalších dvou tématech řekněme, že voliči ani jedné z koaličních stran zase až tolik nebazírují a ty aktivity vlády a jednotlivých rezortů směrem k institucím a tak dále se dají nějakým způsobem vysvětlit, takže to voliči koaličních stran asi pochopí a akceptují. Ten rozpočtový schodek je téma obecně citlivé, je vysoký, zejména pro voliče motoristů, to je samozřejmě velmi citlivé téma, určitě slibovali vyrovnaný rozpočet. Podobně SPD hovořila o jaksi smysluplném a udržitelném financování státu. Pro hnutí ano, to nemusí na voliče hnutí, ale to nemusí být zase tak velký problém, protože Andrej Babiš je známý tím, že chce investovat, nebojí se zadlužování. Otázkou je ale to tempo a udržitelnost. To znamená, tady nějaké potenciální body může ta vládní koalice ztrácet.
1: Hnutí ANO se průzkumem drží kolem 30%, motoristé v některých modelech kolem 5% hranice. Je to tedy opravdu, jak jste naznačil, z pohledu voličů motoristů citlivá věc, ta výměna názoru ohledně schodku, nebo je to prostě matematika?
16: Pro ně obecně ta participace na vládní koalici je něco, co je spojeno s velkým riskem pro jejich přežití, protože šli do koaliční spolupráce se stranami, se kterými mají mnoho programových rozdílů. Tam ten jaksi programový průnik, zejména v těch klíčových bodech, nebo spíš ta disonance v programech mezi motoristy a těmi ostatními koaličními partnery byla největší. To znamená, teď se začíná, řekněme to, riziko zmotňovat, ale ona je samozřejmě otázka, jak ti jednotliví lidé, kteří do toho projektu šli, vlastně uvažují, do jaké míry uvažují dlouhodobě, do jaké míry vlastně počítají s tím, že ta stejná formace by měla třeba dlouhodobě pokračovat, to už nevíme.
1: Mluvíme o tom v souvislosti s úvahami o soudržnosti koalice při tomto hlasování. Jak zásadní je premiérova kritika postupu motoristů v rezortu životního prostředí?
16: Je to jedna z dalších, řekněme, mikrokaus v rámci vlády, kde Andrej Babiš opravdu hraje roli jakéhosi šéfa nadřízeného všech ve vládě, což nebývalo tady vždycky zvykem v rámci koaliční spolupráce. Z těch dosavadních, řekněme, dílčích sporů v rámci vlády vyšel vždy Andrej Babiš jako ten, kdo neprohrál minimálně, kdo jaksi si uhájil svoji vlastní pozici. A samozřejmě, že to asi voliče motoristů netěší, už minimálně statusově, že jeden takovýto mikrosouboj za druhým prohrávají.
1: Pokud jde o opozici, tak hnutí Starostů a nezávislých v některých modelech předstihuje Občanskou demokratickou stranu, která byla dlouhodobě vlastně lídrem tohoto tábora. Dokáže to hlasování o nedůvěře opozici spíš sjednotit, nebo víc exponuje to tříštění sil jejich politickou soutěž?
16: Ono je asi dokáže, dejme tomu, sladit na těch klíčových bodech, o kterých by se mělo mluvit, to uvidíme, jestli k takovému sladění tedy dojde. To klíčové, v čem by potřebovala opozice sladit, je samozřejmě ta personální stránka věci. To znamená, kdo je tím lídrem, jak jsou tedy karty v rámci té opozice rozdány a jaké formáty případné budoucí spolupráce připadají v úvahu, ale na to je v zásadě ještě brzy, jak v tuto chvíli k tomu není důvod. To znamená, to se bude řešit asi s menším odstupem od dalších voleb do poslanecké sněmovny a taky podle toho, jak v tu chvíli budou ty voličské preference vypadat. To znamená programově, ano, tam můžeme očekávat nějakou koncentraci na ta témata, která byla vyřčena a zmíněna. Jinak z hlediska jako organizace toho, jak opozice funguje a jak se projevuje, můžeme říct zatím třeba ne úplně zcela jasně z hlediska toho, co je tedy ta alternativa, tak tam bych žádné posuny nečekal.
1: Ovlivňuje, myslíte, taková debata, jako je ta kolem hlasování o nedůvěře vládě, ochotu lidí jít k volbám?
16: Může to mít nějaký motivační aspekt, může to sem tam nějakého zejména asi voliče opozičních stran, potenciálního voliče opozičních stran v úvozovkách vyhecovat k tomu, aby k těm volbám nakonec šel a hlasoval. To se ale týká spíš těch větších měst, kde je výraznější role té stranické politiky. Možná se to týká těch senátních voleb, tam, kde se budou konat. Obecně ale velký dopad nebo nějaký zásadní dopad na volební výsledek tohle mít nebude. Samozřejmě ano, ty velké stranické značky se dostanou více do středu pozornosti, opozice může si dodat nějakou jasnější programovou tvář, ale komunální volby jsou povětšinou o něčem jiném pro většinu voličů.
1: Jedná se o druhý pokus o vyslovení nedůvěry této vládě během necelého roku. Má nebo spíš ztrácí při opakování tento nástroj politickou váhu?
16: Záleží, jak často se bude opakovat. Tahle frekvence se ještě nezdá být tak zásadní, že by ztrácel váhu v momentě, kdyby se to dělo co dva, co tři měsíce, tak by přesně k tomuhle mohlo dojít. Ono, já si myslím, že to, jak vlastně vládní koalice už dopředu prezentuje, jak se bude počínat v té rozpravě, to znamená, že vlastně zvolí stejný scénář jako minule, to znamená, vystoupí ministři s těmi dlouhými předem připravenými proslovy, které budou číst, které se vlastně nebudou týkat toho, těch bodů, které chce opozice nadnést, tak částečným cílem je jako unavit tu opozici, ukázat, bude to vždycky stejný obrázek, nedělejte to tak často, což si myslím, že se jim může podařit, ale obecně bych řekl, že dvě hlasování o nedůvěře během roku ještě nejsou takovou frekvencí, která by tento institut nějakým způsobem politicky devalvovala.
1: Nyní politolog Petr Jurek z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji za rozhovor.
16: Naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 20 minut. Krátce připomeneme hlavní zprávy dnešního rána. Poslanci budou dnes jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Opozice tento krok zdůvodňuje výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra a vládními útoky na různé instituce. Iránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli a během dneška očekávají americkou odpověď na své návrhy. Podle agentury Reuters to uvedl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Americká strana zatím svoje postoje nekomentovala, prezident Donald Trump ale včera vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. A do Prahy dnes přijede italská premiérka Giorgia Meloniová. S premiérem Andrejem Babišem by měla jednat o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Podepsat by měli i dokument o strategické spolupráci mezi Itálií a Českem na následující 4 roky. Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu a 300 milionů korun navíc, když se dostatek jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracující v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně. Šlo o zhruba 8%.
17: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
18: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
17: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
18: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Třeba v pražské fakultní nemocnici Bulovka se ale už teď snaží pro očkovanost proti chřipce zvyšovat, pokračuje vedoucí infekční kliniky Hana Roháčová.
19: Přijdou-li do očkovacího centra, tak náš personál nebude nikde čekat, prostě okamžitě jde na řadu. Zároveň vyjíždí náš tým, lékař sestra, který navštěvuje jednotlivá oddělení po domluvě a přímo tam se očkují.
18: Loni se podle ní nechalo naočkovat asi 35% zdravotníků z Bulovky. Data k proočkovanosti v jednotlivých nemocnicích nemocnicích nejsou veřejně dostupná. Ministerstvo chce ale u nemocnic zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%. Pokud by se tohoto cíle podařilo dosáhnout, a to ne za každou nemocnici zvlášť, ale celorepublikově, nemocnice by si rozdělily 1 300 000 000 korun, vysvětluje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
8: Podstatné je, že není možné použít je jako bonus pro zaměstnance. Takže nejedná se tady o tom, že když já se nechám naočkovat, tak automaticky mi zaměstnavatel z tohoto budžetu dá 500 korun. Nepřímo k tomu zdravotníkovi se mohou dostat tím, že bude mít, dejme tomu, nějaký lepší pomůcky pro zdravotní péči.
18: Peníze by se přitom nedělily rovným dílem, víc by dostaly větší nemocnice. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše je potřeba si počkat na to, v jaké podobě návrh nakonec projde. Pro očkovanost by ale posuzoval za každou nemocnici zvlášť.
20: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
18: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
21: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
18: Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové by zdravotníci během chřipkové sezóny měli taky častěji nosit roušky nebo respirátory.
22: Nenosí to ani fyzioterapeuti, kteří chodí k pacientům, rehabilitační sestřičky a další, jsou prostě v prostředí, které je vysoce rizikové, mají tam nemocné pacienty, kteří jsou zvýšeně vnímaví a chřipka je může ohrozit.
18: Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům a lidem s chronickým onemocněním.
22: Není to běžná respirační nákaza. Máme ročně několik desítek, možná i stovek úmrtí, zejména u seniorů.
18: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: A 7:55 ještě zůstaneme ve zdravotnické oblasti. Včas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout dřív, než se objeví první příznaky, u těch, kdo jsou nemocní, léčit také obezitu. Tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti. Část těchto změn už platí i tady v Česku a můžou ovlivnit stovky tisíc pacientů. I ty, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Zdůrazňují to kardiologové u příležitosti Světového dne srdce.
23: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával v práci, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
24: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
23: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně, až teda mě bylo tady toto diagnostikováno, tak se začalo něco dít.
24: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
25: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhletu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí, nedostávají na něj žádnou léčbu.
24: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
25: Pokud na ně pacient přijde, tak podle věku jsou odstupňována jednotlivá vyšetření, ale ta vyšetření se rozšíří. Obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
24: Riziko srdečního selhání, tedy podle Aleše Linharta, zvyšuje vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření, málo pohybu, ale taky třeba onemocnění ledvin.
25: Když srdce nefunguje, tak ledviny velmi pravděpodobně také budou trpět a obráceně, když nám ledviny selhávají, anebo když je máme nějak postižené, tak to srdce dostává také docela zabrat. A právě proto také v rámci těch preventivních prohlídek hledáme, jestli pacient nemá bílkovinu v moči. a jestli funkce ledvin je pořád ještě dobrá.
24: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost.
25: Pacienti s obezitou jsou velmi často ohroženi takovým zvláštním typem srdečního selhávání. A nové léky, které se dají použít jako antiobezitika, čili léky na snížení váhy, prokázaly ve studiích, že jsou schopny zlepšit osud těchto pacientů.
24: Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
25: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny. A v rámci těch doporučení se objevila klasifikace, kterou jsme převzali od našich amerických kolegů, která právě cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání právě za použití biomarkerů. A my už to děláme od ledna tohoto roku.
24: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Havel se ptá Peroutky.
0: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
0: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A co od nás uslyšíte už za chvíli, do Prahy dnes přijede italská premiérka Giorgia Meloniová, jak za poslední 4 roky proměnila italskou politiku.
1: Teď už jsou to všem zprávy s Ondřejem Látalem, bylo 7:30.
2: Český rozhlas Plus.
5: Odpoledne bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše s ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. A to kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Ke svrhnutí vlády ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Americký prezident Donald Trump má asi měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu. V této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu. Argentinský prezident Javier Milei zahajuje návštěvu Francie, uvedla to agentura AFP. Milei bude v Paříži dohlížet na fórum zaměřené na přilákání investic do Argentiny a setká se s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta v Praze po konci 2-týdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Tady jsou ranní dopravní informace na Plusu. Na D1 ve směru z Ostravy dál narůstá kolona před Brnem. Zpomaluje se už za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 220. Kolona pokračuje až na 200. kilometr. Tam řeší nehodu 3 aut v levém pruhu. Celý úsek pojedete zhruba 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru pokračuje úklid po nehodě kamionu. Stále se jede pouze levým pruhem. Kolona má už 10 kilometrů. Brzdí se tedy na 75. kilometru, poslední možný sjezd je na 81. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Lysou nad Labem se brzdí na 19. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Kolona se po 3 kilometrech znovu rozjíždí. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici od 7. kilometru čekejte kolonu provozem na Pražský okruh za Ořech. Tam je to na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru zpoždění kolem 20 minut. V Průmyslové ulici v Praze směrem do Hostivaře je kolona od Českobrodské k jižní spojce. V tunelu Mrázovka směrem na Troju se srazilo osobní auto a dodávka. Blokují levý pruh, kolona stojí už z konce jižní spojky a je teď asi na půl hodiny. A v Liberecké je to z Letňan k tunelu Blanka už na více než 20 minut. Plné jsou i okolní trasy, včetně Povltavské, Prosecké anebo ulici Na Stráži. Dobře dojeďte. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
24: A dobrý poslech vám v 7 hodin a 33 minut přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Českou republiku dnes navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, historicky první žena v čele italské vlády, kterou navíc dokázala udržet u moci nejdéle ze všech kabinetů po druhé světové válce. Itálii musela kormidlovat během ekonomicky a politicky náročných období a svého času byla jedním z mála evropských lídrů, jimž byl americký prezident Donald Trump ochoten naslouchat. Pozici Giorgi Meloniové na domácí i mezinárodní politické scéně teď více probereme s Miroslavou Ferrarovou z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
24: Paní Ferrarová, začněme tím čerstvým výročím. V září překonal kabinet Giorgi Meloniové rekord v délce vládnutí od října 2022, tedy 4 roky. Proč je to v Itálii tak výjimečné a díky čemu je tedy tento kabinet tak stabilní?
6: Je to výjimečné, proto to taky slavila a slavila to v Bari, což je moje město.
24: Kde jste vyrůstala?
6: A slavila to, protože skutečně je to výjimečné. Celá první republika, což znamená roky od založení republiky 1946 až 1992-3, tak Itálie byla známou tím, jak vlády netrvaly třeba ani rok a byly neustále nové volby. A proto se taky měnily neustále volební systémy. Tato vláda se udržela na ty 4 roky. Na druhém místě je vláda Silvia Berlusconiho, tedy, která vydržela 3,5. Tak vydrželi, protože pravice, středopravice je schopná držet koalici. Jsou to 3 hlavní strany, které jsou vnitř této koalice, nejenom Giorgia Meloni a bratři Itálie, ale taky Liga a taky Vzhůru Itálie a tyto strany prostě drží spolu.
24: A hraje nějakou roli to, že Giorgia Meloniová je první ženou v čele italské vlády? Využívá ona sama nějak této skutečnosti?
6: Ne, to ne. To ona je velice... Ne. Spíše média jí to dávají jako zásluhu a podobně, ale ona sama ne. Ona řídí stranu a vládu tak bez toho, že by byla ženou, nevím, jak bych to přesně řekla.
24: Bez toho, že by to zdůrazněvala.
6: Nezakládá to na to, na tím, ano.
24: Když ale nastupovala do funkce premiérky, očekávala se od ní jiná politika, identitární až krajně pravicová, mnozí se toho obávali. Co se změnilo, jak byste Giorgiu Meloniovou politicky charakterizovala v roce 2026?
6: No rozhodně, konzervativní strana, nejenom ona, celá ta její strana bratři Itálie, je to konzervativní, je to pravicová, to rozhodně strana, ale změnila se tím, že je u vlády. Ona byla právě extrémní pravicovou stranou, když byla v opozici. I po covidu, i s vládou Draghiho, což byla druhá vláda po covidu, a ona byla v opozici, kdežto ostatní strany, všechny, byly v té Draghiho vládě. pravice, levice.
7: Mluvíme tedy o Mariu Draghi.
6: Ano. A když vlastně byla zvolená, protože nejspíš byla v té opozici, tak musela poprvé se dostala k moci, tak musela nějakým způsobem si uvědomit, že nemůžou se dělat velké kroky nebo velké akty, když člověk nebo ta strana je u moci.
7: Na evropské,
6: velké země, ano, jako Itálie.
7: Na evropské úrovni je Giorgia Meloniová nepřehlednutelnou političkou. Itálie za její vlády také dokázala úspěšně čerpat peníze z Evropského fondu obnovy. Jak se to projevuje v italské ekonomice? A lze říct, že to Italové už pocítili i ve svých peněženkách?
6: To je velká debata, která nyní probíhá v Itálii, nejenom opozice a vláda, ale celkově, protože ty peníze byl úspěchem předešlého premiéra, ještě než byl Draghi, tak byl Giuseppe Conte a ten se snažil a taky toho dosáhl, že Itálie dostala tolik kvanta peněz. Mluví se o 200 miliard nebo možná 220. Ale ten stát, ta vláda, ty jednotlivý kraje například nebyli schopní je využít a využít. Takže z těch peněz, ano, byly postaveny nějaké věci nebo se přijímalo víc lidí do školství, ale zase na dobu určitou například. Takže Itálie hrozně slavila to, že si vybojovala tolik peněz a z těch peněz v podstatě není nic konkrétního.
7: Pojďme k tomu dnešnímu očekávanému jednání s premiérem Andrejem Babišem. Připomeňme, že v Europarlamentu jsou bratři Itálie, tedy ta strana Giorgi Meloniové, součástí stejné frakce jako česká ODS. Na jakých tématech a postojích by se tedy Giorgia Meloniová nicméně mohla shodnout i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, které v Europarlamentu hlasuje tedy za Patrioty pro Evropu?
6: Já si myslím, že důležité je téma emigrace. To rozhodně a věc taky paliv a zdrojů, tak myslím si, že na to by se mohli shodnout. Ačkoliv sedí v jiný parlamentní sekci parlamentu evropským, tak přece jen v té Babišové části nebo skupiny je taky strana Orbána a Meloni hodně velice podporovala Orbána. Takže myslím si, že těch témat bude víc, ale myslím si, že důležitý budou ty témata ohledně emigrace.
7: A co se týče konkurenceschopnosti Evropské unie, protože oba lídři už v zimě tohoto roku v Římě prohlásili, že chtějí vytvořit koalici zemí, které budou více prosazovat tu konkurenceschopnost Evropské unie, v kterých ekonomických otázkách by si mohli takzvaně sednout?
6: Rozhodně obchod mezi evropskými státy. To taky se děje, vlastně Itálie, například Itálie a Česká republika obchodujou, člověk by si myslel třeba s potravinama nebo s módou a ono největší vývoz a dovoz s obou stran jsou elektrotechnika, strojírenství. Takže si myslím, že tyhle body nebo prostě tato výměna bude silnější a že s těma, že si budou snažit tuto situaci Česká republika a Itálie prosazovat v celé Evropě, aby ty státy evropské obchodovaly mezi sebou více než třeba například s Čínou. Tak.
7: My jsme, paní Ferrarová, na začátku zmínili ten speciální vztah amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Giorgi Meloniovou dřív velmi chválil, teď ale jejich vztahy ochladly. Jak důležité pro Meloniovou je, aby neochladly příliš, hlavně kvůli těm ekonomickým důvodům a americkým clům například?
6: Ano, ona Když byla zvolena, tak byl Biden prezident Spojených států, ale s Bidenem měla taky pozitivní vztah. To bylo dané kvůli Ukrajině, podpoře Ukrajině a rozhodně souhlasem NATO jako organizace na území Itálie a vůbec. Když právě se stal Donald Trump prezident, tak Meloni byla ještě víc nadšená, právě protože tam měly i ideologie společné. A ona chtěla nebo myslela si, že bude spojením mezi Spojenými státy a Evropou. Ale nestala se, tímto spojením nestala se mostem přes Atlantik a myslím si, že jí to velice mrzelo. Ale z druhé strany to bylo pozitivní i pro Itálie, protože se začala více zajímat konečně o tu Evropu, Evropskou unii. Předtím ano. To bylo, ovšem musela se zajímat ano. O Evropskou unii, premiérkou, ale soustředila se hlavně na vztahy se Spojenými státy. A díky tomu, že Donald Trump takhle jednal s ní, tak začala vlastně...
9: Se vrátila více k Evropě.
6: Prohlubovat jeho vztahy s Macronem, s Mercem a tak.
9: Děkujeme, to byla Miroslava Ferrarová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Děkujeme za váš čas, hezký den.
6: Já taky, vám taky hezký den, naschánu.
1: A poslouchali jste ji v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus, teď je 7:44. Obyvatelé Záhřebu se dnes budou muset podobně jako včera spolehnout na svá auta nebo třeba jízdní kola. Má totiž pokračovat stávka odboru tamní hromadné dopravy. A v ulicích metropole vyjede jenom hrstka obvyklých linek. Do stávky vstoupili zaměstnanci komunálních služeb a odpad to odváží jenom asi 10 popelářských vozů. Nejen toto téma večeta z chorvatského tisku naše spolupracovnice v regionu, ta Veseláková. To je dobrý den, tak co se v tisku píše?
10: Dobré ráno, tak předně se čeká na rozhodnutí soudu o tom, jestli ty stávky jsou zákonné, přičemž první stání soudní se odehraje už dnes dopoledne. Veřejnoprávní stanice HRT vysvětluje, že na soud se obrátila společnost Zagreb Holding, která je provozovatelem komunálních služeb, i firma Z, která je zodpovědná za hromadnou dopravu. Ty firmy zažalovaly odborové organizace, které stávku vyhlásily a chtějí, aby soud předběžným opatřením ty protesty zakázal. Spor se vede o výši mest a kolektivní smlouvy. Odbory chtějí navýšení o 12, respektive 13% a žádají, aby se ty kolektivní smlouvy uzavíraly na 2 nebo 3 roky a ne na rok, jak je to teď. Vedení podniku potažmo město Záhřeb, které je jejich vlastníkem, to odmítá, nabízí zvýšení mzdy o 4,5% a potom s pomocí automatické indexace ty platy postupně dál zvedat. Zatím to tedy vypadá, že dohoda je v nedohlednu, tak uvidíme, jak rozhodne soud.
1: Hrozí Záhřebu dopravní kolaps a jak to vypadalo během prvního dne stávky a co na to říkají obyvatele?
10: Jak píše chorvatský server Index, tak doprava v metropoli včera nebyla o mnoho komplikovanější než jindy. Zdá se, že obyvatelé si opravdu vzali k srdci rady vedení města a kdo mohl, šel pěšky, jiní využili k cestám po městě auta, taxíky, ale taky kola, která jsou mimochodem v Záhřebu velmi oblíbená i tak a hodně tomu pomáhá dobře řešený systém bike sharingu, takže firma, která ho provozuje, včera posilovala a dávala do terénu všechna kola, která měla k dispozici. Jinak co se týká názoru obyvatel Záhřebu, tak například redaktoři zmíněné HRT narazili spíš na lidi, kteří podporovali právo stávkovat, i když někteří vyjadřovali pochybnosti o tom, jestli jsou požadavky odborů oprávněné nebo jestli nejsou příliš vysoké. Ale samozřejmě byla i řada vyloženě rozhořčených reakcí, o kterých píše zase například Jutarní list a další média.
1: Tak to jsme byli v Chorvatsku, pojďme do Srbska. Aleksandar Vučić složil funkci prezidenta a v říjnu tam budou parlamentní volby, co se probírá v kampani.
10: Týdeník Novosti, který vydává srbská menšina v Chorvatsku, si všímá, že jeden z kandidátů studentského hnutí ve svém prvním veřejném vystoupení v rámci kampaně řekl, že členství Srbska v Evropské unii teď není důležitým tématem. On dodal, že Srbsko nejdřív musí pracovat na domácích problémech a že o pokračování přístupových rozhovorů by se mohlo rozhodnout až po volbách v referendu. No a právě Evropská unie je jedno z těch stěžených témat, u kterého se teď navíc názory, zejména uvnitř občanského hnutí začínají tak říkajíc vybarvovat. Ono jde totiž o uskupení různorodých lidí, které spojila zejména snaha o změnu dosavadní vlády. U menších stran, které budou ve volbách bojovat o překročení volebního prahu, jsou ta stanoviska víceméně jasná. Je ale zajímavé, že balanc mezi prounijní a protiunijní politikou nebo alespoň rétorikou hledá i Vučičova strana. Magazín Novosti shrnuje dosavadní výroky jejich představitelů tak, že Srbsko je na evropské cestě, ale také patří ke globálnímu jihu a má blízko k africkým a asijským zemím. No a jak už jsem naznačila, studentské hnutí se snaží o podobného, řekněme, kočkopsa taky, ale má tu nevýhodu, že zatím neví, jaký názor na vstup do 27 bude mít většina jeho voličů.
1: Na závěr ještě stručně prosím, kuriozita ze Slovinska, zvýšil se zájem o webové adresy s národní doménou, respektive koncovkou .si. Proč?
10: Slovinský deník Delo se odvolává na zprávu tamního poskytovatele registrace domén, který informoval o extrémně zvýšeném zájmu, zejména o krátké anglické názvy, které souvisejí s technologiemi, investicemi nebo bezpečností. No a to povede k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, který začal na valném shromáždění OSN používat termín superintelligence, tedy zkráceně SI, nikoli AI. A po jeho projevu se stalo, že za pouhých 24 hodin byly registrovány zhruba 4000 domén s touto koncovkou. Přitom obvykle jich přibyde jen asi 2500 za měsíc. Deník Delo připomíná, že něco podobného se stalo i v době, kdy se ujala zkratka AI pro umělou inteligenci. To je totiž taky zkratka karibského ostrova Anguilla. No a kromě toho, že si ji tehdy registrovali technologické společnosti, tak se objevila i řada spekulantů, kteří doufali, že si tu doménu později mohou prodat dráž. A tak to pravděpodobně bude i v tomto případě.
1: Ta Veseláková, naše spolupracovnice na Balkáně, děkujeme za informace o tom, co je v médiích.
10: Hezký den, naslyšenou.
11: A my přidáme v 7 hodin a 49 informace, co se děje ve světě i na domácí scéně. Poslanci budou dnes jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Iránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli a během dneška očekávají americkou odpověď na své návrhy. Americká strana zatím svoje postoje nekomentovala. Prezident Donald Trump ale včera vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. A ruské velvyslanectví v Belgii včera varovalo Severoatlantickou alianci, že její údajně nezodpovědný přístup vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti.
1: 8:10, stále posloucháte Ranní plus. České firmy ve velkém robotizují. Za Německem nebo třeba Jižní Koreou, ale v tempu robotizace zaostáváme. Tak by se daly shrnout závěry Mezinárodní federace robotiky za loňský rok. Tak by se dalo shrnout to, kde stojíme v tomto žebříčku. Z dlouhodobého pohledu vzrostla hustota robotů v českém zpracovatelském průmyslu mezi roky 2017 a 2024 sice o 82%, ale za stejné období zmíněná Jižní Korea přidala 5x víc robotu než my. Ve vysílání je teď s námi partner poradenské společnosti More Czech Republic Radovan Hauk. Dobrý den.
12: Dobrý den.
1: Co by podle vás přispělo k tomu, aby Česko drželo krok se světovou špičkou? A může proto něco dělat stát?
12: Tak určitě Česká republika musí zajistit systémovou podporu, tak to konec konců mají i ty země, které jste jmenovali, zejména teda Jižní Korea, ale například z Evropy i Německo. A tou systémovou podporou, která by teda měla být připravena ve spolupráci s podnikatelskými svazy, tak je především z mého pohledu daňové zvýhodnění firem, které investují do robotizace, a v druhé řadě je to potřeba zacílit i na oblast lidských zdrojů, zejména jejich kvalifikace, cílené zvyšování kvalifikace těchto lidí, kteří obsluhují roboty.
1: V jakých oborech se u nás teď roboti používají nejvíc?
12: Dominantně je to automobilový průmysl. Ten v podstatě je ze 43% podpořen, nebo ano, podpořen roboty. s tím, že v Evropské unii je to na úrovni 36%, to znamená, v Česká republika z tohoto pohledu je na tom lépe než v Evropské unii. Následuje samozřejmě strojírenský průmysl, následně i plastikářský průmysl a zpracování elektroniky nebo výroba elektroniky.
1: Když už jste mluvil o tom zastoupení robotů ve firmách v Evropské unii, tak v Česku se loni nainstalovalo skoro 2300 průmyslových robotů. Mě zaujalo, že v tomto oboru to vlastně znamená sedmý největší trh v Evropské unii. Jak si máme tyhle roboty představit?
12: Typickým robotem je průmyslové rameno s několika klouby. Na konci je opatřeno nástrojem. V podstatě si můžete představit toho robota jako lidskou paži. A tento robot nebo to průmyslové rameno typicky svařuje, šroubuje, lakuje, manipuluje sníly na konci při té instalaci.
1: Pomáhají roboti firmám šetřit nebo zvyšují efektivitu práce?
12: Jednoznačně šetří, protože v České republice, a to je zajímavé z toho pohledu, že Česká republika uvádí náhradu lidské práce,

0: změnu v provozu českých firem, ne?
1: Omlouvám se, jak jsem vám špatně rozuměl.
0: To, co říkáte, zdá se, že to svědčí o velkých změnách v českých firmách.
1: České firmy budou muset tady do toho víc investovat. Je to v podstatě jediný způsob, jak dosáhnout na, nebo přiblížit se k té světové evropské špičce. Nutno říct, že Evropská unie je z hlediska průměru v současné době v té robotizaci ještě trošku víc. My jsme se za posledních 7 let na ten průměr prakticky dotáhli, ale nejsme ještě na tom průměru.
0: Tolik Radovan Hauk, partner poradenské společnosti More Czech Republic. Děkuji vám, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: A teď nás konkrétně posloucháte 5 minut před 8. Máme pro vás ještě jedno téma. Při bombardování přišel o maminku. Ruské síly ho při okupování Mariupolu odvezly do nemocnice. Babičce 9letého Ilii potom trvalo více než 2 roky, než ruské úřady chlapce vrátili na Ukrajinu. Moskva od začátku celoplošné invaze v únoru 2022 z okupovaných území odvezla přes 20 tisíc dětí. Evropská unie proto včera schválila sankce proti skoro 30 lidí a subjektů, které byly do deportací dětí zapojené. Téma sleduje Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
4: Dobrý den.
3: Jakými způsoby rusko-ukrajinské děti unáší?
4: Tak třeba už toho zmiňovaného 9letého Iliu okupanti odvezli do nemocnice v Doněcku. Zraněný byl poté, co dům, ve kterém se schovával, zasáhla raketa. Obecně pak, když rodiče na těch okupovaných územích odmítají ruské občanství, tak jim ruské úřady děti můžou odebrat při domovních prohlídkách. Potom jsou to taky děti, které kterým při ruských útocích zemřeli rodiče a jiní opatrovníci jim nezbyli, anebo Rusové lidi donutí, aby své děti poslali do Ruska na tábor. Děti tam potom údajně přesvědčují, že doma na Ukrajině už je nikdo nechce. Kreml tvrdí, že je z okupovaných území zachraňuje a slova o nucených deportacích odmítá.
3: Ví se, co se potom s dětmi v Rusku děje?
4: Těch variant je víc. V té první je ruské úřady podle Ukrajiny dají do dětských domovů a zapíšou k adopci, někdy je pošlou do vojenských akademií, část dětí putuje rovnou do nových rodin, pěstouni z nich mají udělat ruské vlastence. Jakmile chlapcům 18 let a nejdou studovat vysokou školu, tak zpravidla je podle ukrajinské právničky Kateriny Raševské čeká armáda.
5: Viděli jsme třeba fotografie jednoho chlapce oblečeného v ruské uniformě z nějakého místa v první linii.
4: Ukrajinské servery taky psali o chlapci jménem Filip. V jeho 15 letech Rusové unesli z Mariupolu. Chlubila se jim Maria Lvovová-Bělovová. Ruským médiím popisovala, že Filip v Moskvě původně vůbec žít nechtěl, ale postupně se jího, ale jak ona tvrdí, podařilo převychovat. Chlapec teď podle ní nastupuje na Moskevskou právnickou fakultu a bude studovat obor, který ho má připravit na kariéru prokurátora.
3: Maria Lvovová-Bělovová, to je ruská zmocněnkyně pro práva dětí, ne?
4: Je to tak, na ní a na ruského prezidenta Vladimíra Putina je právě kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska už přes 3 roky vydaný mezinárodní zatykač. Zmocněnkyně ale prohlašuje, že když je matka, tak nemůže být válečným zločincem.
3: Asi 2500 dětí už se z Ruska nebo z okupovaných oblastí vrátilo zpátky k příbuzným. To se daří jak?
4: Vypátrají je obvykle sami příbuzní nebo ukrajinské úřady a neziskovky. Rusové ale chtějí doklady od biologických rodičů nebo zákonných zástupců dětí, jinak je tedy přes hranice nepustí. To znamená, že ty z dětských domovů se zpátky dostávají jenom těžko. Z okupovaných oblastí se některé děti snaží utéct, většinou ale tedy neúspěšně. Třeba jak loni Českému rozhlasu vyprávěl teenager Maxim, utéctěl se svým bratrem Ivanem.
6: Čekali jsme na autobus, který by nás odvezl k ukrajinskému území, ale chytili nás tam ruští vojáci a řekli nám, že když se pokusíme utéct znovu, prostřelí nám kolena.
4: Pro ně to ale nakonec dopadlo dobře. Do okupovaného Doněcku si pro Maxima a jeho bratra přijel jejich opatrovník, podobně jako pro Iliu, o kterém jsme tady mluvili před chvílí. Spoustu příběhů ukrajinských dětí, ale šťastný konec zatím nemá.
3: Jakube, na úvod jsme zmiňovali nově uvalené evropské sankce. Co se o nich ví?
4: Konkrétně míří na 10 lidí a 17 různých subjektů. Na seznamu jsou kromě dalších taky organizace zodpovědné za ty zmiňované dětské tábory.

0: v Rusku nebo na okupovaných územích Ukrajiny. Sankce zahrnují zmrazení finančních aktiv a zákaz vstupu na území Evropské unie. Na jaře Brusel mimochodem ze stejného důvodu uvalil sankce na další skoro dvě desítky Rusů.
1: Moskva od začátku celoplošné invaze v únoru 22 odvezla z okupovaných území přes 20 tisíc ukrajinských dětí. To bylo téma pro Jakuba Luckého ze zahraniční redakce. Děkujeme, že jsi přišel.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Doporučuji vaší pozornosti na našem serveru i rozhlas podrobné mapy, které předcházejí senátním a komunálním volbám. Žádný obvod není ztracený a nikdo nemá nic jisté. Takový je titulek článku kolegů, kteří využívají data z předchozích voleb. A pokud byste si chtěli pustit naše další dopolední vysílání, my teď v Ranním plusu samozřejmě pokračujeme, tak doporučuji mimo jiné Vinohradskou 12 kauza Adama Kažumiho.
1: V 8 hodin v úterý 29. září vám společnost dělá Ranní plus a spolu s ním Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaká témata jsme vybrali pro tuto hodinu? Prahu dnes navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová. Jak silné jsou obchodní vazby mezi Českem a Itálií?
1: Jak rostoucí ceny plynu, elektřiny a ropy dopadají na zdejší chemický průmysl?
2: A mladí Češi objevují svět investování, jsou ale připraveni i na krize a propady na burze?
1: Tak o tom všem budeme mluvit, nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Přeju dobré úterní ráno s datem 29. září. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví Prahu. Jednat bude s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který ji přijme ve Strakově akademii. Mluvit budou třeba o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a taky o evropské bezpečnosti. Společně mají podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Téma pro Ranní plus, podrobnosti uslyšíte už za několik minut. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje, podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO, jde ale jen o předvolební gesto.
5: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
4: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Iránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
6: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Dodávky katarského skapalněného plynu budou pravděpodobně narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
7: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, Dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle ukrajinského prezidenta Zelenského nasadit více cizích žoldnéřů.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Auta ani chodci se ode dneška nedostanou přes hráz brněnské přehrady. Kvůli jejím opravám začíná uzavírka, potrvá do prosince příštího roku. Pěší do té doby využijí lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách anebo autobusovou linku 302. Auta pojedou v jednom směru přes rekreační ulici k přístavišti, v tom opačném pak přes Rozdrojovickou ulici. Práce za více než 46 milionů korun popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
9: Dojde k demolici všech 9 bloků koruny hráze. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace a v neposlední řadě nový sjezd pro umístění kontejnerů na likvidaci plavenin a odpadků.
4: Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba 100 nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
10: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
11: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
12: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
11: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Po půl hodině další dopravní informace ve vysílání Ranního plusu. Na D1 směrem z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219 čekejte kolonu, nesouvisle pokračuje na 200 kilometr. Tam je po nehodě nadále blokovaný levý pruh, fronta je teď asi na hodinu, plná je taky souběžná silnice. Na D1 z Brna ve směru do Prahy od sjezdu na Ledeč nad Sázavou z 81. kilometru pojedete v koloně. Dál se rozjíždí po dřívější nehodě kamion. Na 65. kilometru už nic nepřekáží, osobními auty se zdržíte už jenom kolem čtvrt hodiny. V Praze na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, k Ořechu čekejte více než 20 minut navíc. Ve směru na D1 se jede pomalu už od D6 k Ořechu, je to na více než půl hodiny. Plný je sever města, stojí Cínovecká a následně Liberecká ulice do Holešoviček, je to na necelých 40 minut. Dobře, dojeďte. Před námi je jasný den, v Čechách bude přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty přes den 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 16 a na Šumavě to bude až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: 8 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Italská premiérka Giorgia Meloniová míří do Prahy. Poprvé v roli premiéra ji ve Strakově akademii přijme Andrej Babiš z hnutí ANO. Společně mají podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. A vše bude sledovat Martin Balucha z naší zahraniční redakce, který je teď s námi ve studiu. Dobré ráno.
13: Také zdravím, hezké ráno.
1: Je jasné, jestli Andrej Babiš s Giorgio Meloniovou skutečně podepíší ten dokument akční spolupráce, v jakých oblastech by Itálie a Česko potom mohly prohloubit tu spolupráci?
13: Ten akční plán spolupráce mezi Českem a Itálií by měl být podepsaný na následující 4 roky. roky, to znamená do roku 2030, a je velmi široce rozkročený. Je tam celá řada oblastí od ekonomické spolupráce, bezpečnosti, migrace. To, jestli skutečně Francie, Itálie a Česko podepíší ten dokument, tak je velká otázka. Podle informací Českého rozhlasu Plus se ten dokument ladil do poslední chvíle. Češi měli bujarou velmi intenzivní výměnu mezi s Italy. Italové měli řadu několik desítek připomínek k tomu dokumentu, to víme. Takže to je skutečně otázka. Nicméně premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ohlásil přípravu tohoto akčního plánu mezi Itálií a Českem už letos v únoru, když byl na návštěvě v Římě. Tehdy mluvil o právě George Meloniové, setkal se přímo s ní na té schůzce, ale těch témat, které by mohli probrat, je taky víc i směrem právě k nadcházejícímu říjnovému summitu v Bruselu, protože tam se bude probírat i víceletý rámec Unie, takže to se čeká, že proberou, taky budou mluvit o konkurenceschopnosti, takže těch témat je celá řada.
1: Jaká témata na evropské scéně právě Babiš s Meloniovou spojují, když mluvíš o tom nadcházejícím summitu?
13: Je tam spoustu témat. On, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, má velmi pozitivní vztah, kladný vztah s Georgiou Meloniovou. Ostatně, když byl v únoru v Římě, tak o ní mluvil jako o pragmatické političce, velmi mladé političce, která podle ní tedy jistě vyhraje ty nadcházející parlamentní volby v Itálii, které jsou v plánu koncem roku, příštího roku, v prosinci roku 2027. Mluvil o tom, že ta spolupráce je samozřejmě výborná mezi nimi, taky mluvil o tom, že by Itálie a Česko měly uspořádat rok té kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi, a ostatně taky vlastně už letos Česko navštívil i italský prezident Sergio Mattarella, který s prezidentem Petrem Pavlem mluvili o válce na Ukrajině. To je taky téma. Pokud jsou ty témata shodná, neshodná, tak právě ta válka na Ukrajině, podpora Ukrajiny, to je třeba věc, na které se úplně třeba premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO s Georgiou Meloniovou neshodnou, ale těch témat, které je spojují, tam je zase víc, pokud jde třeba i o tu ekonomickou spolupráci, pokud jde o vztahy v rámci Evropy, takže tam si určitě rozumí.
1: Martine, ty jsi zmínil ty nadcházející parlamentní volby, které by se v Itálii měly konat příští rok. Jak silná je v tuto chvíli Georgia Meloniová? Má tam nějakého hlavního vyzývatele, konkurenta?
13: Meloniová velmi silná v té zahraniční politice, je uznávaná jako pragmatická politička, ne vždy to tak úplně bylo, protože když vstupovala, tak spoustu lidí mělo obavy, jestli skutečně bude s ní možné spolupracovat, ale ona nedávno vlastně začátkem září oslavila těch 1413 dnů v úřadu premiérky, to znamená, že se stala, její kabinet se stal nejdéle sloužícím kabinetem v poválečné historii, takže ty úspěchy má. Otázkou, jestli se jí skutečně daří i na domácí scéně, protože nepodařilo se jí prosadit některé fiskální, hospodářské reformy, stejně tak i ta justiční reforma, takže tam ještě má jisté mezery, ale co je pravdou, je, že je tlačená, můžeme říct, z toho pravicového spektra, protože se tam rýsuje velmi vážný vyzývatel, konkurent, kterým je generál Roberto Vanacci, který má poněkud ostřejší názory, radikálnější názory, pokud jde o třeba migraci, taky ve vztahu k Rusku, k Ukrajině. Když jsem mluvil o tom, že Georgia Meloniová je velkou podporovatelkou Ukrajiny prezidenta Zelenského, tak právě Roberto Vanacci je člověk, který říká, že pokud by si měl vybrat spolupracovat se Zelenským nebo Putinem, tak bude spolupracovat s Putinem. Takže v této části je třeba i tlačená možná z tohoto radikálního nebo krajně pravicového spektra právě Robertem Vanaccim, a může to být velký vyzývatel do budoucna těm parlamentním volbám, které, jak jsem říkal, čekají Itálii příští rok v prosinci roku 2027.
1: To byl Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Děkujeme.
13: Tak děkuji, naslyšenou.
1: A o tom, v jakých celoevropských tématech může Georgia Meloniová najít společnou řeč s premiérem Andrejem Babišem, mluvila v našem vysílání také Miroslava Ferrerová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
14: Důležité je téma migrace. To rozhodně a taky paliv a zdrojů. Myslím si, že na to by se mohli shodnout. Ačkoliv sedí v jiný parlamentní sekci parlamentu evropským, přece jen v té Babišové části nebo skupiny je taky strana Orbána a Meloni hodně podporovala Orbána. Takže myslím si, že těch témat bude víc, ale myslím si, že důležitý budou ty témata ohledně migrace.
1: Tolik Miroslava Fererová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. A ekonomické vztahy Česka a Itálie teď podrobněji probereme s naším dalším hostem, kterým je Alžběta Hliněná, ředitelka zahraniční kanceláře Czech Trade Itálie. Dobré ráno.
15: Dobré ráno všem.
1: Itálie byla letos šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka, to hlavně v oblasti strojírenství, elektronických přístrojů, energetiky nebo chemických a farmaceutických výrobků. Jaké další sektory byste zmínila vy, v nichž je ten vzájemný obchod s Itálií unikátní?
15: Tak já si myslím, že určitě, že jak bylo zmíněno, klasicky figuruje automotiv, který se nám právě i vzhledem jako ke geopolitické situaci a k tomu, co se s automotivem děje, přetransformovává právě například aerospace a v řešení pro vesmír a podobné. Jinak jsou to určitě obecně výrobky vysoce technologické s řešením s vysokou přidanou hodnotou. A co se týče v podstatě těch dalších oborů, jo, určitě jsou to témata, která souvisí s nějakým udržitelností, energetikou, modernizací sítí. Bylo by to asi na probrání jednotlivě, je toho opravdu, opravdu hodně.
1: Rozumím, tolik času asi nemáme, ale když vezmeme ty hlavní body, jak jsme slyšeli od našeho kolegy, tak dnes večer mají premiér Andrej Babiš s Giorgio Meloniovou projednat a možná i podepsat akční plán bilaterální a unijní spolupráce na další 4 roky. Co konkrétně by tohle mohlo znamenat například pro české a italské firmy?
15: Tak konkrétně jde hlavně o to, aby nezůstalo u podepsání dokumentu, ale o to, aby se to přetavilo v opravdu ideálně nějaké B2B jednání mezi českými a italskými firmami. Samozřejmě nemůžeme čekat, že podepsáním najednou se nám otevřou ty exportní dveře, my budeme prostě čileji vyvážet, protože Itálie je pochopitelně velmi těžký trh na vývoz, má svá specifika. Ale samozřejmě ta společná vůle, kterou si myslím, že oba dva mají k tomu, k zvyšování právě té konkurenceschopnosti, k tomu, aby prostě opravdu ty naše firmy mohly vyrábět za lepší náklady, nedrtil je prostě tak asijský trh, jo, případně i americké výrobky a podobně, tak myslím, že to tématem určitě by měla být i energetika, nějaké rozumné výrobní zdroje. V květnu tohoto roku proběhla mise do energetiky, týkalo se i jádra právě ministra Havlíčka do Itálie, do Říma, takže myslím si, že tématem bude určitě i tady tohle.
1: Vy jste připomněla ten vývoz do Itálie, který činil 9,7 miliard, ten italský naopak 8,7 miliard. Znamená to, že směrem do Česka je tam nějaký třeba nevyužitý potenciál, nebo všímáte si toho, že v těch jednáních B2B se otvírají nějaké nové možnosti, které dosud nebyly příliš prozkoumány a zobchodovány?
15: Takhle, je to přesně tak, jak říkáte, to znamená, my jsme opravdu vyvezli, více než Italové vyvezli k nám, ale je zase taky potřeba si uvědomit, že ta Itálie je opravdu mnohonásobně větší, jo? To znamená, že to, když vlastně česká firma už si pokryje Českou republiku, tak samozřejmě ten italský trh otevírá mnohem větší možnosti, takže ono v podstatě to číslo je poměrně jako logické a my pořád, jo, tak se vyvíjí, ty sektory se mění, jo, na základě právě situace, takže určitě je dobré být ve střehu. Ačkoliv, takhle, Itálie je vysoce saturovaná země, co se týče konkurence. A je právě potřeba jako hlídat tady ty drobné nuance, kudy je možné se proplácit.
1: V poslední době se mluví o kosmickém průmyslu. Jakým způsobem by se české firmy mohly napojit na italský sektor, anebo naopak by bylo možné přilákat italské firmy sem vzhledem například k agentuře pro satelitní navigaci Galileo, která sídlí v Praze?
15: Tak já si myslím, že tady ty jednání probíhají poměrně dlouhodobě. Italové nejen kosmickou agenturu, ale i v podstatě v celkový aerospace sektor mají velmi dobře pokrytý a saturovaný. Takže tam ty snahy opravdu jsou dlouhodobé. Jedná se s Leonardem, což je v podstatě největší společnost, která opravdu dodává do celého světa, ale myslím si, že by to bylo na podrobnější vyjádření spíš někoho, kdo se opravdu věnuje tady tomuhle konkrétnímu sektoru. Ale jako ty technologie se neustále vyvíjí a my jsme silní, to znamená, že tam je to spíše na úrovni opravdu B2G sektoru a toho právě k tomu právě může pomoci i právě tady to jednání mezi Meloni a Babišem.
1: No a oni by spolu měli jednat také o evropské konkurenceschopnosti. Jak časté nebo jak realistické z vašeho pohledu by mohly být třeba společné česko-italské tendry, které by získávaly větší evropské zakázky? Vidíte tam nějaký prostor pro růst?
15: Já prostor pro růst vidím určitě, protože dostat se do jakýchkoliv italských tendrů z hlediska jakýkoliv český firmy je za mě, když to řeknu opravdu, téměř nemožné, jo? Protože ačkoliv máme zákony o volném obchodu v Evropské unii, tak potom, pokud v podstatě jakákoliv, nebavím se jenom o českých firmách, ale zahraniční firma, chce jít do tendru do Itálie, je to pro ně extrémně obtížné. Právě i třeba skrz byrokratické úplně banální záležitosti, kdy sice při každém tendru vyplňujete obrovské množství pochopitelné dokumentace a tak dále, kterou musíte někde nahrávat, musíte se přihlašovat do systému a Italové v podstatě tohle dost výrazně často blokují. To znamená vlastně, že česká firma napřímo ani často není schopná projít vůbec tady tímhle základním systémem. Tudíž musí většinou opravdu z valné většiny volí právě italského partnera, který jim tohle všechno zjednoduší, umožňuje, ale jít právě třeba takhle napřímo do tendru je obtížné a myslím si, že jedním z těch předmětů určitě by bylo skvělé, kdyby se nějakým způsobem tenhle systém udělal transparentnějším a zjednodušil se.
1: Naším hostem byla Alžběta Hliněná, ředitelka zahraniční kanceláře Czech Trade Itálie. Děkujeme za váš rozbor.
15: Děkuji, nashledanou.
2: 9:30 v Ranním plusu je před námi přehled hlavních událostí, které dnes zejména sledujeme. Poslanci začnou odpoledne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Iránští vyjednavači po včerejší schůzce s katarskými prostředníky uvedli, že ještě dnes očekávají odpověď na své návrhy pro Američany. Ale prezident Trump vyloučil, že by Iránu chtěl nabídnout zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Severní Korea připravuje vyslání dalších 10 000 vojáků do boju Ruska proti Ukrajině. Dodal, že v řadách ruské armády je momentálně 8 000 Severokorejců.
1: Frýdecko-Místecká nemocnice postaví nemocnici v nemocnici. V areálu vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude schopný fungovat jako malé zdravotnické zařízení nezávisle na zbytku ostatních pracovišť. Nápad na přeměnu staré budovy přišel při covidové pandemii.
16: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
17: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. A v pavilonu bude technické a provozní zázemí, rehabilitační oddělení, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
16: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie, pokračuje mluvčí Jana Březinová.
17: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnosti jeho využití v případě mimořádných epidemiologických situací, pandemii COVID-19. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
16: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
18: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl covid a podobně, se dá zcela oddělit odrazit od nemocnice a může fungovat v podstatě jakoby ostrov uprostřed nemocnice s veškerým zázemím, a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení, které jsou. Ta budova je opravdu v katastrofálním stavu.
16: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku Místku, Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Posloucháte Plus. Voda z vodojemu ve středočeské obci Odolená voda stále není pitná. Výsledky pravidelných měření jsou totiž rozkolísané. S největší pravděpodobností tak 15 000 lidí z této okolních obcí budou v následujících dnech dál odkázáni na vodu z přistavených cisteren. Kontaminace se ale naštěstí nešíří dál. O aktuální situaci před pár okamžiky v ranním interview Radiožurnálu mluvil technický ředitel společnosti Středočeské vodárny Bohdan Soukup.
19: Voda stále pitná není, nicméně máme už jednu lokalitu, a to Chorušice, oblast Zahájí, kde už jsme mohli vodu prohlásit za pitnou a věříme, že v Odolené vodě, že už to nebude trvat rovněž dlouho, protože na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavena, takže sledujeme tendence a ty hodnoty nám nesmějí kolísat. Nemůže se nám stát, že vyhlásí vodu za pitnou a příští den nám opět překročí, takže potřebujeme sledovat i ty tendence a musíme vidět, že ty hodnoty jsou klesající, a včera ještě se nám v lokalitě Odolená voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní, takže jsme tam nemohli tu vodu prohlásit za pitnou.
20: No, ty výsledky kolísají. Ještě nám řekněte, co to měření přítomnosti olova tedy může ovlivnit a proč tedy kolísají? Proč je to někdy více, někdy méně? Proč tam není setrvalý stav nějaké klesající tendence?
19: Tak jak se nám pohybuje ten mrak té znečištěné vody různě po síti, tak se nám to znečištění vyplavuje na různých místech. Teď už se dostáváme do těch úplně samotných konců na síti. Ta obec Máslovice už je jednou z posledních sítí, z posledních obcí, které na té síti máme. Takže věříme, že ten mrak, který se nám tam takhle různě pohybuje a někde se objeví, může se stát, že třeba se něco někde vyplavilo ještě, tak, že už zmizí a že bude možné obnovit dodávky v naprosto perfektní kvalitě.
20: A k čemu se tedy může ta voda v lokalitách, kde ještě není pitná, používat?
19: Vlastně v naší zásobované oblasti s výjimkou lokalit Odolená voda a okolí, tak je voda nezávadná a pitná bez omezení, ale v těch zasažených lokalitách voda z vodovodu teče, je možné ji používat na mytí, na praní, na koupání, na všechny možné účely, ale protože není pitná, je nevhodné používat ji na pití nebo na přípravu pokrmu.
20: Tedy i na mytí nádobí?
19: Na mytí nádobí je možné ji používat bez omezení.
20: A co musí být tedy splněno jednoznačně, abyste mohli to omezení zrušit a vodu znovu označit za pitnou?
19: Legislativa nám neříká, kolik dní po sobě je nutné naměřit vzorky, které jsou v normě. Nicméně je potřeba vidět, že ta tendence je již klesající a že několik dní v řadě již máme vzorky, které nejenom, že jsou v normě, ale už se nám nepohybují směrem k té hranici. Takže my potom požádáme krajskou hygienickou stanici a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí můžeme vodu prohlásit za pitnou.
20: Můžete odhadnout alespoň nějaký časový horizont?
19: Já věřím, že už to bude trvat několik málo dní, ale to je optimistická varianta. Doufejme, že už se nám žádný další vzorek nevyskytne a vzorky ze včerejšího odpoledne a ze včerejšího večera už nasvědčují, že ta tendence je dobrá.
20: Vy jste v souvislosti s kontaminací olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele s tím, že za problémy může třeba nedaleká skládka Kasova Rokle. Je to ale jenom podezření. Platí dál, že nevíte, kde se to olovo ve vodě vzalo?
19: Ano, je tomu tak, že v téhle chvíli řešíme ten akutní následek, nicméně ta prapůvodní příčina bude docela složitá, bude to určitě delší proces najít, kudy se nám tam to olovo dostalo. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast proudění podzemí, je potřeba nějakým způsobem zmapovat, takže ve chvíli, kdy dořešíme ten akutní následek a budeme vědět, že voda na síti už je v pořádku, bude možné soustředit se na hledání té příčiny. Nicméně už v téhle chvíli působí na tom území policie České republiky ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a vodoprávním úřadem Mělník, která již začala prověřování. Nicméně, protože se pohybujeme ve hloubkách 20 až 40 metrů, nebude to zas až tak jednoduchý proces.
2: Technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup, mluvil s ním kolega Petr Král.
3: Hosté zvučných jmen, názory, které musí zaznít, osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí, to je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. Poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube.
2: A tentokrát bude hostem Jan Jireš, odborník na obranu a bezpečnost na Cevro univerzitě. Bude řeč o reakci Evropské unie a NATO na ruské hybridní útoky.
1: Teď je 9:30, aktuální zprávy má Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
4: Sněmovna bude odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše s ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu anebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO. Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který včera zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé, 26 dalších utrpělo zranění. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit navracení běženců ze španělské exklávy Ceuty na severu Afriky zpátky do Maroka. Informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo víc mluvit. Dopravní servis ve zprávách Ranního plusu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice se srazila 3 auta v levém pruhu. Zpomaluje se na 14. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Ovšem silný provoz jede až ke jižní spojce. Na D4 směrem ze Strakonic se brzdí za sjezdem na Baně. Kolona až k Mrázovce je nesouvislá na 40 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy je fronta ze 6. kilometru k Ořechu na asi 50 minut. Ucpaný je i průjezd Rudnou. D6, tam se brzdí na 2. kilometru, kolona pak pokračuje buď po okruhu k Ořechu, anebo Karlovarskou na Vypich. Je to na desítky minut. Na východní části okruhu je to od Černého mostu k Průmyslové ulici na půl hodiny. Plná je i trasa přes Hloubětín z Lehovce k Průmyslové i v Průmyslové od Českobrodské ulice. A tradičně ucpaná je i Broumarská přes Kije. Plný je sever města, stojí Cínovecká, následně Liberecká ulice. Do Holešoviček je to na necelých 40 minut a plná je taky Libeň. A ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most je hlášená nehoda v levém pruhu, ještě více se tak zhorší situace před tunely. Dobře dojďte. Úterý bude jasné, v Čechách přechodně až polojasné, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 16, na Šumavě naměří až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: A dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 8 hodin a 33 minut. Vysoké ceny energií dál zatěžují energeticky náročný průmysl. Vedle hutí dopadají i na český chemický průmysl. Právě pro něj jsou přitom ropa a zemní plyn nejen zdrojem energie, ale také důležitou výrobní surovinou. Vláda připravuje pomoc energeticky náročným podnikům. Zároveň chce ale mimořádně zdanit nárůst hrubých marží rafinérií. Jak se to může projevit na provozu zdejších chemických závodů a co by jim v tuto chvíli pomohlo? To teď probereme s ředitelem Svazu chemického průmyslu Ivanem Součkem. Dobré ráno, vítejte v Ranním Plusu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: U ocelářů už slyšíme konkrétní varování, že by při dalším růstu nákladů mohla být výhodnější část výroby odstavená. Jak vážná je teď situace ve zdejším chemickém průmyslu?
0: No, myslím si, že je ta situace velmi podobná ocelářům. Mám-li uvést několik příkladů, tak před rokem byla odstavená výroba kaučuku v Sintosu Kralupy, letos byla odstavená výroba PVC ve spalně Neratovice, stejně tak jako polyamidu. Společnost DEZA provozuje s velkou ztrátou s ohledem na dodavatelské závazky vůči Kabotu. Není ta situace dobrá.
1: Ale řekl byste, že ta současná krize, kdy tady jsou přerušené nebo značně narušené ty dodávky ropy a zemního plynu z oblasti Blízkého východu, že je to vlastně jenom dočasná krize, dočasný cenový šok, nebo se tím odhalil dlouhodobější problém, s nímž se potýká český chemický průmysl?
0: Upřímně řečeno, ta situace konkrétního dopadu hormuzské krize je paradoxně spíše opačná. Ten dlouhodobý trend souvisí s tím, jak jsem už dříve popsal, spíše s exportním omezení a malou konkurenceschopností z dlouhodobého pohledu. Hormuz vlastně způsobil to, že se snížily importy do Evropy z ještě z více postižených zemí, jako Indie, Čína, Jižní Korea, takže paradoxně se ta situace mírně zlepšila.
1: Jak jsme říkali,
0: ale je to dočasná záležitost.
1: Je to dočasná záležitost, ale proč tedy další podniky případně uvažují, že omezí svoji výrobu? Teď o jak dlouhodobém horizontu se vlastně bavíme?
0: Je zcela nepochybné v kontextu vašeho vlastně primární otázky, cena elektrické energie, cena zemního plynu významně ovlivňuje nákladovost. Ta nákladovost významně ovlivňuje pochopitelně konkurenceschopnost a ta konkurenceschopnost zejména exportní možnosti jsou významně omezené. To znamená, toto je ten hlavní efekt pro chemický průmysl. Jenom byste si dělali představu, ročně chemický průmysl vyprodukuje zboží za 800 miliard korun, z toho 520 miliard je určeno pro export, to znamená, to je 65% tuzemské produkce a pochopitelně vysoké ceny zemního plynu a dalších energetických vstupů tyto možnosti významně bude omezovat.
1: Abych si to ujasnila, tak když mluvíte o těch vstupech, tak pro chemický průmysl jsou plyn a ropa nejenom energie, ale také vlastně ty výrobní suroviny. Tak který z těch dnešních cenových tlaků je pro firmy největší problém? Plyn, elektřina, ropa nebo kombinace všeho?
0: Zcela jistě je to na prvním místě plyn, který je základním energetickým vstupem pro chemický průmysl a částečně i surovinovým. Potom je to elektřina a ropa v zásadě je pochopitelně významně omezující tím, že stoupají vstupy, ale ta cenotvorba rafinerských a petrochemických produktů s cenou ropy na vstupu počítá a na burzovních trzích je tato cena úměrně upravována.
1: Vláda mluví o pomoci energeticky náročným firmám. Nová evropská pravidla rozšířila okruh odvětví, která mohou čerpat kompenzace nepřímých nákladů spojených s emisními povolenkami. Je to z vašeho pohledu dostatečná pomoc a na co ji vaše podniky sdružené tedy ve vašem svazu mohou využít?
0: Přesně jak se říkala, v prosinci došlo i na základě, řekněme, evropské intervence k rozšíření oprávněných odvětví, to má nejenom chemického průmyslu, ale i v rámci chemického průmyslu se možnost uplatnění kompenzace nepřímých nákladů významně rozšířila. Jenom pro posluchače připomenu, že je to kompenzace za nebo zohledňující cenu povolenky v nakupované ceně elektrické energie. Takže toto z pochopitelně vítáme to, že v červnu vlastně vláda tuto možnost projednala, byť tam došlo k mírnému krácení, ale myslím si, že to bude, řekněme, akceptovatelné a věříme, že i v příštích letech se v kompenzaci nepřímých nákladů bude pokračovat. Ale rád bych ještě zmínil dva nástroje, které jsou připravovány. Jednak je to program CISAF, což je Clean Industrial Deal State Aid Framework, neboli rámec pro podporu energeticky náročných odvětví, zejména těch, kterým hrozí vymístění z Evropské unie, tak, že by se na poloviční spotřeba elektrické energie zastropovala cena elektrické energie na 50 eurech.
1: Ano.
0: Tento program už uplatňuje Německo, Slovinsko, Bulharsko, připravuje i Rakousko. To znamená, ano, i pro nás je to velmi, velmi nezbytný program.
1: Tolik Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu. Bohužel náš čas nám nedovoluje probrat tu situaci více do hloubky, ale i tak děkujeme za to, že jste nám dovolil nahlédnout do vaší situace. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Máme 10 minut po půl deváté. Vláda španělského premiéra Pedra Sancheze se chystá schválit nařízení, které by mělo urychlit navracení migrantů ze severoafrické španělské exklávy Ceuta zpátky do Maroka. Ten nový právní mechanismus má umožnit zrychlené návraty v případech, že žádosti o azyl nebyly definitivně zamítnuté. Vývoj tamních událostí sleduje Lubica Zlochová, naše spolupracovnice ve Španělsku. Dobrý den.
5: Príjemný dobrý deň prajem.
2: Lubico, kdy chce kabinet Pedra Sancheze to nové nařízení o návratech uprchlíků předložit?
5: No, španielská vláda to momentálne ešte len pripravuje, tento mimoriadny kráľovský dekret v reakcii teda na tú migračnú krízu, a to schválenie sa očakáva v najbližších týždňoch. Podľa návrhu by sa mali skrátiť administratívne súdne lehoty, čo sa týka navracania migrantov. Malo by to vyzerať tak, že sa stanoví teda lehota 7 dní od príchodu do Ceuty na formalizáciu žiadosti o azyl, a keď táto lehota 7 dní uplynie, tak sa pristúpi k priamému vráteniu migrantov do Maroka. Toto by malo zostať v platnosti, keď sa to teda príjme, tento kráľovský dekret, malo by to zostať v platnosti minimálne do konca tohoto roku. Vlastne to je presne do toho času, kým v Ceute trvá vyhlásený stav ohrozenia národnej bezpečnosti.
2: Na konci července, připomeňme, tam přišlo přes 70 tisíc lidí, takže od toho masivního překročení hranice do Ceuty to budou už 2 měsíce, kdy úřady ten stav ohrožení vyhlásily a jak to pokračuje teď?
5: No, ten stav národného ohrozenia bezpečnosti vyhlásili vlastne mesiac po tom masívnom prekročení hranice do Ceuty. Bolo to 25. augusta, teda srpna presne, a armáda a polícia síce boli vlastne nasadené i hneď koncom teda toho mesiaca predošlého, hneď teda na začiatku tej masívnej vlny, ale ten samotný formálny právny status ohrozenia bezpečnosti, tak ten sa potom vyhlásil až o mesiac neskôr, takže podľa mnohých kritikov vláda s tým dosť dlho otálala.
2: A teď k tomu aktuálnímu opatření, tedy těm urychleným návratům. Mají se týkat i nezletilých?
5: Nie, nie, nie. To je urýchlené navracania maloletých migrantov. Tých sa to týkať nebude, pretože španielská legislatíva a vlastne aj medzinárodné právo chránia neplnoleté osoby bez prievodu. Pričom španielská vláda vždy zastávala, aj čo sa tejto krízy týka, od začiatku zastávala teda ten názor, že väčšina tých maloletých zostane v Španielsku, aj keď teda nie priamo v Ceute, kde sú aj tie centrá pre maloletých veľmi preplnené, ale že budú postupne presúvaní do pevninskej časti Španielska.
2: Kolik nezletilých detí aktuálne zostáva v uliciach Ceuty bez pomoci?
5: No, aktuálne tam zostáva približne 2000 maloletých migrantov bez sprievodu. Ono, španielská vláda, aj miestne úrady v Ceute sa spočiatku usilovali teda o toto spomínané presúvanie do kontinentálneho Španielska a takisto sa pokúšali aj o navracanie týchto často detí, musíme povedať, k ich rodinám do Maroka, ale aj s jedným, aj s druhým je problém, pretože jednak, čo sa týka teda kontinentálneho Španielska, tak regióny jednotlivé, ktoré to majú v kompetencii, veľmi tých maloletých príjmať nechcú, kladú prekážky a chcú od štátu aj viac financií. A naopak ten kontakt na rodičov týchto detí a týchto maloletých v Maroku je často tiež veľmi, veľmi obťažný. Takže k rodinám tu v Španielsku, mám teda na mysli k rodinám Maročanov tu žijúcich v Španielsku, kam sa niektoré z týchto detí utečené hlásia, tak sa dostalo iba asi 60 z tých tisícov, aj keď napríklad stovky spisov už sú otvorených a uzatvorených, ale nejaký masívny presun, buď teda k tým rodinám do iných častí Španielska, alebo aj do iných centier pre maloletých, teda v kontinentálnom Španielsku, tak toto sa ešte ani po 2 mesiacoch nerozbehlo.
2: Tolik Lubica Zlochová, naše spolupracovnice ve Španielsku. Ďakujeme.
5: Pekný deň.
1: 8 hodin 45 minut, tohle je Ranní plus a krátké hlavní zprávy. Poslanci budou dnes jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Opozice tento krok zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetům zájmu premiéra a vládními útoky na různé instituce. Iránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli a během dneška očekávají americkou odpověď na své návrhy. Americká strana zatím své postoje komentovala. Prezident Donald Trump ale včera vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. A 3 izraelští policisté byli v noci na dnešek zraněni při násilnostech více než 100 židovských osadníků proti Palestincům na Izraelem okupovaném západním břehu. Osadníci zapalovali domy a auta v palestinské obci u Nábulusu, informoval o tom server Times of Israel.
2: Ranní plus posloucháte těsně po 8:45. V olomoucké pevnosti Poznání dnes vědci z Univerzity Palackého poprvé představí unikátní 3D modely takzvaných ametistových grot. To jsou nebo byly umělé jeskyně. V baroku si je nechávala stavět šlechta jako napodobeniny přírody. Jednu z nejvýznamnějších našli výzkumníci začátkem roku 2024 v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Objevila ji Jana Zapletalová, to je vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Dobré jitro.
6: Dobré ráno.
2: Řekněte nám, jak taková ametistová grota vypadá?
6: Ve skutečnosti v arcibiskupském zámku v Kroměříži se nachází hned 2 groty. Jedna takzvaná důlní představuje podobu dolu, podzemí a její stěny jsou zdobeny celou řadou různých minerálů, přičemž ametisty hrají zásadní roli, se nachází se dokonce i zasazené v hojném počtu v podlaze. A ta druhá grota, zvaná Apolonová, naopak představuje les a v přední části výklenek se sochou boha a slunce Apolona a kolem ní se dříve nacházely stovky a stovky ametistů, které byly později v neznámé době zcizeny částečně, nicméně i tak se v obou grotách stále nachází několik set ametistů dohromady.
2: A jak bývají takové jeskyně velké?
6: Je to přibližně nějakých 10 metrů, 7 metrů na výšku. Jsou to v podstatě běžné jako prostory, které byly, jejich stěny byly zdobeny většinou různými přírodními materiály, tak jako i v kroměřížské grotě, různými horninami, mušlemi, krápníky a dotvářeny sochařskou výzdobou, tak aby vlastně poskytovaly určitou napodobeninu přírody, ale zároveň i intelektuální nějaké zábavné prvky. A ta Apolonova grota v Kroměříži měla původně celou řadu vodních prvků, fontánek, vodního deště, který měla překvapovat své návštěvníky.
2: Vy teď tady vyvíjíte míněnou Univerzita Palackého 3D modely, zatím stojí geoinformatici z Univerzity Palackého. Co nám přiblíží?
6: S tím nápadem vytvořit 3D modely obou grot přišla Alena Tobolková z arcibiskupství Olomouckého, která je majitelem arcibiskupského zámku v Kroměříži. A cílem těch tří modelů, teda těch dvou modelů 3D, bylo pomoci návštěvníkům si představit, jak původně, hypoteticky, ty groty mohly vypadat se svými vodními prvky, odlesky těch ametistových stěn, ohýnků. Takže toto byl primární účel. A toho úkolu se zhostil pan doktor Jan Brus z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který v měřítku 11.1 vytvořil tyto dva větší modely, které jsou vybaveny spoustou prvků vizuálních, jsou dokonce částečně dekorovány ametisty a jsou tam také vodní elementy, takže umožní tomu návštěvníkovi si lépe představit, jak tyto groty původně vypadaly.
2: To je tedy, nebo ty 3D modely jsou umístěny v pevnosti Poznání, je to tak, tam se na ně můžou přijít lidé podívat?
6: Od dnešního dne lidé mohou přijít právě do pevnosti Poznání, což je Science Centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Ty modely se nacházejí v přízemí a budou zde k vidění zdarma až do Vánoc. Lidé v případě, že by chtěli, tak mohou na oplátku přispět na sbírku restaurování těchto grot. A od jara, od nové sezóny v březnu se budou ty modely stěhovat do zámku arcibiskupského v Kroměříži, kde budou přímo vystaveny v salách terénách vedle vstupu do grot.
2: Čili jedna věc jsou ty 3D modely, ale druhá, když by někdo chtěl vidět ty barokní groty na vlastní oči, tak třeba v tom arcibiskupském zámku v Kroměříži nebo jinde jsou dostupné, nebo zatím před tím restaurováním nikoliv?
6: Jsou částečně přístupné. V Apolonově grotě nechalo arcibiskupství olomoucké nainstalovat již lešení pro restaurátorské práce a tato grota je částečně přístupná v přízemí pod lešením. Do důlní groty je možné nahlídnout díky takové grotové vyhlídce. A obě groty jsou přístupné návštěvníkům v rámci prohlídky sal terén během běžné otvírací doby zámku.
2: Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Děkujeme za rozhovor.
6: Děkuji taktéž. Shledanou.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A teď nás posloucháte v 8 hodin a 51 minut. Podle statistik České národní banky Češi pořád hodně šetří. Spolu s Německem máme nejvyšší míru úspor v celé Evropě. Podle nového průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit se ale v posledním roce změnilo to, jak mají české domácnosti peníze uložené. Z běžných účtů, kde úspory pomalu ohlodává inflace, je víc přesouvají na spořicí účty, které inflaci přinejmenším překonají. Největší změnou je ale větší ochota Čechů riskovat a investovat. A víc si o tom teď řekneme s Tomášem Jeníkem z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
1: Většinu úspor mývaly české domácnosti tradičně na účtech a investoval málo kdo. To se tady teď změnilo?
7: Trvalo to dlouho, ale zdá se, že se Češi začínají osmělovat. V průzkumu, který Ipsos dělal v červnu mezi tisícovkou respondentů, poprvé odpověděla nadpoloviční většina dotázaných, že mají nějakou investici. Mluvčí Home Creditu Kateřina Dobešová říká.
8: 75% Čechů dnes už odkládá finanční rezervu na spořící účet. Novinkou je, že na druhé místo se letos posunuly různé investiční produkty. Obecně vidíme, že podíl Čechů využívajících investiční produkty rok od roku roste.
7: Nejvíc investují podle průzkumu hlavně lidé s vyšším vzděláním, muži a obyvatelé Prahy. A spořící účty jsou atraktivní i proto, že na nich většina bank nabízí úročení mezi 3 a 4,5%, tedy docela výrazně nad inflací.
1: A do čeho Češi investují? Ožívá třeba zájem o pražskou burzu?
7: Z většího zájmu o investování určitě může těžit i pražská burza, která se poslední dva roky, které se velmi daří. Většina českých investic ale pořád míří spíš do zahraničí. Velkým lákadlem je určitě vývoj všech velkých zahraničních burz, které od roku 2010 až na jeden výraznější pokles pořád rostou. A také zjednodušení z investičních nástrojů, jako jsou fondy ETF, které kopírují hlavní burzovní indexy a nejsou závislé na úspěchu nebo neúspěchu jedné firmy. Hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka říká.
21: U nás, co se týče klientů, tak 100% jsou to ETF, burzovně obchodované fondy. Někteří konzervativnější klienti využívají i instrumenty, jako je investiční rezerva.
7: Zejména mladí lidé si podle Berky uvědomují, že musí začít investovat, pokud chtějí mít nějaký základ na hypotéku nebo úspory na stáří.
1: Právě mladší investoři

0: Ve prospěch dlouhodobého investora, což mladí lidé obvykle jsou, hraje podle Berky dlouhodobý horizont investice. V horizontu 10 nebo 20 let zatím vždy burzy ze všech propadů vyrostly.
1: Z průzkumu ale také vyšlo, že skoro čtvrtina domácností má úplně jiné starosti, než kam investovat, protože nemají skoro žádné úspory.
0: Je to tak, bez jakékoliv rezervy je 11% domácností a dalších 12% domácností má naspořeno méně než jeden měsíční příjem, aspoň tak to vychází z průzkumu. Jako taková zdravá rezerva se přitom obvykle uvádí 3měsíční příjmy. Vzhledem k celkové míře, vysoké míře úspor v Česku to vypadá trošku jako paradox. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela je ale vysvětlení jednoduché.
2: Ta vyšší míra úspor se skutečně jakoby netýká například podprůměrných příjmových domácností. Jo, to skutečně, když se bavíme o vyšší míře úspor, tak je to právě od těch průměrných mest a výše.
0: Nejčastěji se podle průzkumu české domácnosti odkládají měsíčně stranou 3 až 5 tisíc korun. Bez jakýchkoliv úspor funguje 30% domácností s příjmem do 30 tisíc korun, které si stranou nedokážou odložit ani korunu.
1: Čerstvý průzkum agentury Ipsos shrnul v našem vysílání Tomáš Jeník z domácí redakce. Děkujeme za to.
0: Naslyšenou.
3: Do 9. hodiny zbývají ještě 4 minuty. V Ranním plusu jsme už dnes mluvili o tom, že přibývá žen v české armádě, že rozdíly mezi podmínkami pro muže a ženy se téměř stírají. To se ale zatím nedá úplně říct o Ukrajině. Tam sice roste počet žen, které vstupují do armády. V armádě jich slouží více než 76 tisíc lidí, byť vojenská služba pro Ukrajinky není povinná. 50 tisíc žen je ve vojenských funkcích. Ale z průzkumu hnutí Veteránka třeba plyne, že chybí padnoucí vybavení. Ženy zažívají někdy nepřátelské prostředí, někdy dokonce až nebezpečné chování ze strany mužských kolegů. Bezmála pěta trvající válka jako oživila debatu o tom, jestli nezavést mobilizaci i pro ženy. Tohle téma zaujalo Jakuba Lunského ze zahraniční redakce. Jakube, dobrý den.
4: Dobré ráno ještě jednou.
3: Co tedy nejvíc ženy v armádě trápí?
4: No, některé ty problémy ty už si vyjmenovala. Tím asi nejzásadnějším je pro ukrajinské vojákyně zdraví. Ukrajinský server Kyiv Independent popisuje příběh Natalie, která se po špatném výsadku z vozidla zranila, odřela si hrudník. Úrazu nevěnovala příliš pozornosti, ale v kombinaci se stresem a hormonálními změnami to zranění potom podle doktorů přímo vedlo ke vzniku nádoru a následné tedy masektomii, tedy chirurgickému odstranění prsou. Kyiv Independent se v souvislosti s tímto incidentem spojil právě s už zmiňovaným ženským hnutím Veteránka a zjistil, že asi 85% žen sloužících v ukrajinské armádě trpí zdravotními problémy právě s prsy.
3: Což je ale velmi vysoké číslo.
4: No, ženy navíc musely, tak říkajíc, bojovat nejen na frontě, ale taky o padnoucí uniformy a brnění. Například první letní vojenskou uniformu střiženou pro ženy dostaly až v roce 2023. Zimní uniformu ženy stále nemají a v případě neprůstřelných vest je ten rozdíl ještě markantnější. První neprůstřelné vesty pro ženy ukrajinská armáda objednala letos v létě, a to 2000 kusů, a to pro 55 tisíc žen, tedy ve vojenských pozicích. Další žena s volacím znakem strada, řekla serveru Kyiv Independent, že se hodně věcí ve vnímání žen v armádě mezi ukrajinskými vojáky změnilo, že už tedy není neobvyklé vidět ženu sloužit svoji zemi.
3: No a teď k tomu na mě to, jestli nemobilizovat také ženy, jak se na to dívá ukrajinská veřejnost.
4: No, ten nápad všeobecné mobilizace, který by zahrnoval nejenom muže, ale i ženy, zvedl v médiích před měsícem bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. V rozhovoru s rádiem Svobodná Evropa mluvil o jakési změně myšlení.
5: Musíme změnit, jak nahlížíme na svět. Když se něco děje na frontě, ať jdou muži bojovat. My děvčata nepotřebujeme. Ne, Izrael dokázal, že zemi můžou bránit všichni. Byl jsem tam několikrát a běžně jsem viděl dívky ve vojenských uniformách, jak někam jdou, pijí kávu nebo si oblékají neprůstřelnou vestu. Jsou připraveny plnit své úkoly. To ještě neznamená, že někde útočí v rizikových oblastech.
6: V duže rizikovaných zónách, ne fakt.
4: Podle něj se může v podstatě zdvojnásobit to množství lidí, kteří by sloužili v ukrajinské armádě, stačí chtít.
3: Politikům, včetně Volodymyra Zelenského, se ale myslím mobilizace žen moc nezamlouvá. Proč?
4: Podle ukrajinské poslankyně Iriny Frizové nemá ženská mobilizace v současném parlamentním rozpoložení téměř žádnou podporu, tak to tady píše ukrajinský server Hromadské.
3: Tolik jako Plucký ze zahraniční redakce. Díky.
4: Naslyšenou.
7: Radioservis představuje CD Gramo Tingle Tangle.
8: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
7: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden

0: Kousový z roku 1966.
1: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
0: CD Gramotingle Tangle dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 9 hodin a vy posloucháte úterní Ranní plus s datem 29. září. Dobrý poslech vám i nadále přejí Daniela Vrbová
1: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas plus.
1: A tady jsou náměty pro příští půl hodinu. Mateřská škola v Doběnech na Hodonínsku po útoku dětí na jejich vrstevníka upravila režim. Jak výjimečná je agrese u dětí předškolního věku?
0: Bezbariérových vlakových nádraží přibývá, v Česku je jich aktuálně 61%. Co by mohlo přispět k tomu, aby jich bylo ještě víc?
1: A knihovny soutěží o pozornost se sociálními médii anebo streamovacími službami, čím můžou být atraktivní?
0: I to naznačíme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Dobré ráno a hezké úterý. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu anebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
6: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
3: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin, očekává se, že bude pokračovat i zítra. Voda z vodovodu v obci Odolena voda pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
7: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená a včera ještě se nám v lokalitě Odolena voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Tehrán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí anebo uvolnění zmrazených fondů. Nepřijímá jedna v New Yorku mají přiblížit řešení situace v zablokovaném Hormuzském průlivu. Válka v Iránu začala americkými a izraelskými útoky 28. února. Trump dává najevo, že zvažuje nové rozsáhlé údery. Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
8: Několik stovek židovských věřících dnes a včera vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu ráno vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně i v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Zdravotníkům právě takové prostory při covidu chyběly, říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.
9: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
3: Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží, jejich více než 60%, před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupná pro lidi na invalidním vozíku anebo rodiče s kočárky.
10: Celá bezbariérová je čerstvé, například stanice Havířov. Změny děláme i na Vysočině, na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Pohledem. Bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanici Pohled zprovozníme koncem roku.
3: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 225 počítejte s kolonou. Je nesouvislá, pokračuje do omezení v Brně. U Slatiny následky nehody už odklidily, ovšem stále počítejte s půl hodinou navíc v osobních autech. Na D5 směrem z Plzně do Prahy se stojí otrudné ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech je to stále na 50 minut a ucpaný je taky průjezd Rudnou. Ucpané jsou příjezdy do Radotína, směrem z Černošic je to na půl hodiny. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most po nehodě sice už nic nepřekáží, ovšem po výrazné regulaci dál kolabuje provoz na severu města. A v Cínovecké směrem do centra se stojí od sjezdu na Březiněves, před Holešovičkami řeší nehodu, ovšem stojí se až k Blance a je to na zhruba hodinu. Plné je i široké okolí. Dobře dojeďte. Před námi je jasný den, v Čechách bude přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů v tisíce metrech na horách, nejčastěji kolem 16 a na Šumavě dnes až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: S Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. V reakci na nedávné napadení čtyřletého chlapce na zahradě areálu mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku školka upravila režim. Podle videozáznamu chlapce jeho vrstevníci kopali, šlapali po něm a při útoku se střídali. Incident řeší i Česká školní inspekce a zabývají se jim místní radní. Město jako zřizovatel si vyžádalo informace o okolnostech události, dalším postupu mateřské školy a přijatých opatřeních. Jak bezpečné prostředí české mateřské školy vytvářejí? Podle posledního zjištění České školní inspekce to vypadá na převážně pozitivní obraz, ale inspekce také upozorňuje na slabší místa. V posledních letech eviduje rostoucí počet stížností na mateřské školy. Ve vysílání teď mám Hanu Splavcovou, ta je z Národního pedagogického institutu, vedoucí oddělení předškolního a prvostupňového vzdělávání a je také předsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
1: Nakolik jsou takové projevy fyzické agrese mezi dětmi předškolního věku výjimečné?
11: No, tento projev, který byl zaznamenán v mateřské škole, tak bych řekla, že stále je velmi výjimečný, ale na druhou stranu máme čím dál více indicí k tomu, že ta agresivita dětí se v mnohých případech stupňuje a je to dáno samozřejmě mnoha faktory, které ovlivňují děti předškolního věku.
1: A s tím to především souvisí? S tím, že nejsou schopné zvládat emoce, respektovat hranice, fungovat ve skupině?
11: To, že děti nejsou schopny ovládat své emoce, to je jim dáno přirozeně, zkrátka vývojové předpoklady dětí předškolního věku jim to dost dobře neumožňují a je pro ně velmi obtížné zvládat své emoce a vyznat se v nich. Na druhou stranu jsou děti stále častěji vystavovány nevhodnému chování ze strany různých médií, tedy setkávají se s dětskými i nedětskými pořady a zase nejenom v televizi, ale prostřednictvím YouTube kanálu a různých jiných platform a také jsou vystavovány daleko většímu tlaku na výkon ze strany rodin. A v podstatě řekla bych, že toto velmi úzce souvisí s rodinným zázemím dětí, protože na jedné straně rodiny mnohdy neví, opravdu to není, že by nechtěli, ale opravdu neví, jak je pro děti důležité nastavit jim hranice, protože to dává dítěti pocit bezpečí a jistoty a je to pro ně to pevné zázemí. A pak tedy, jestliže dítě nemá z domova nějaké hranice nastavené, tak je mateřská škola až tím prvním místem, kde se s tím setkává.
1: A co může tedy dělat, aby se běžné dětské konflikty nerozvíjely do vážnějšího násilí?
11: No, je to o tom, abychom co nejvíce dbali a dělali osvětu různými cestami právě směrem k rodinám dětí, aby opravdu netlačili na přílišný tlak na výkon dětí, protože samozřejmě ta agrese vychází i z toho, že jestliže rodiče od nejranějšího věku vkládají do dítěte velká očekávání a i když to nemusí zpočátku vypadat příliš okatě, ale prostě je to tlak na výkon, na to, aby dítě bylo co nejlepší. A dítě pak, když cítí se zahnáno do kouta, tedy že nezvládá tyto nároky zvládat, tak se může vlastně obrátit k agresivitě. Takže je to hodně o práci v rodinách, s rodinami, vysvětlovat potřebu těch hranic a pravidel. No a v mateřské škole samozřejmě jsme tam také částečně od toho, abychom rodičům v tomto, abychom je dokázali nasměrovat a vést je právě také k těmto důležitým aspektům. No a také je to o nastavení pravidel v mateřské škole a také o tom, abychom my jako učitelé šli vlastním vzorem. To znamená, jestliže my budeme na určité ukazatele poukazovat kladně, v kladném duchu, tak se pak samozřejmě tím dělá nejlepší prevence tomu, aby taková situace nenastala.
1: Já se vrátím ještě k těm datům České školní inspekce, protože téměř 7 000 inspekčních kontrol zaznamenalo ve více než 90% sledovaných aktivit vstřícnou atmosféru, přirozenou spolupráci dětí. Takže tohle je jakoby ten obrázek, který jsme na stěně ze začátku trošičku mírní, ne?
11: Přesně tak. Ono samozřejmě toto byla velmi vyhrocená situace a my bychom měli tuto situaci ne zamést pod koberec a říct, jako stalo se jednou, ale spíš říct z toho ponaučení a opravdu se nad tím zamýšlet a upozorňovat na to, že mateřská škola není všemocná a že zkrátka by měly být i jiné cesty, jak předcházet takovéto agresivitě dětí, protože nemůžeme z toho rozhodně vinit ty děti samotné. Dítě ve 3, 4 nebo 5 letech není schopné být za to zodpovědno, že se takto chová.
1: A ten pozitivní obrázek mateřských škol zase naopak jako trošku brzdí nebo zhoršuje rostoucí počet stížností v mateřských školách. Část z nich se týká nevhodného chování pedagogů vůči dětem. S čím to může souviset? Jak velkou roli hraje zatížení pedagogů, jejich profesní nepřipravenost nebo vedení škol?
11: Neřekla bych, že to je o nepřipravenosti učitelů, co se týká jako pedagogické připravenosti, ale možná je to někdy vlastně také samotné nezvládání stresu i tím dospělým, což samozřejmě nechci tím ty učitele omlouvat, ale zkrátka setkávají se stále častěji se situacemi, do kterých se dříve vůbec nedostávali. Jsou situace, ve kterých ještě před pár lety jsme si vůbec nedokázali představit, že by se mohli ocitnout, že by taková situace mohla třeba mezi dětmi nastat, až právě takto vyhrocené situace. A také tedy musím říct, že i zákonní zástupci nebo rodiče dětí daleko více naslouchali učitelům v mateřských školách. To znamená, že tam byla ta odezva té prevence daleko výraznější, než je možná v těchto dnech. No ale na druhou stranu mateřským školám nezlehčuje situaci ani třeba vysoký počet dětí ve třídách, ale teď nemluvím o tom běžném počtu dětí, který je nastaven vyhláškou, ale jestliže, a tady už tedy se to týká nejenom vedení škol, ale zejména zřizovatelů, kteří tlačí školy do toho, aby naplňovali třídy více, než je ta norma, kterou dává vyhláška. A setkáváme se i s tím, že na jedné straně sníží počet dětí ve třídě, protože tam mají třeba děti mladší 3 let nebo děti se zvýšenou potřebou podpory, ale na druhé straně využívají dlouhodobě výjimky z maximálního počtu, což je kontraproduktivní. A tady bych tedy moc poprosila zřizovatele, aby zvažovali výjimku, kterou jim uděluje školský zákon, respektive on to neuděluje zřizovateli, ale řediteli školy, ale aby ty ředitele škol do toho netlačili a k výjimkám přistupovali opravdu výjimečně.
1: Hana Splavcová z Národního pedagogického institutu je také předsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy. Děkuji vám za rozhovor.
11: Moc děkuji, hezký den a nashledanou.
0: Posloucháte Ranní plus, a to v 9 hodin a 16 minut. Českou republiku dnes navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, historicky první žena v čele italské vlády, kterou navíc dokázala udržet u moci nejdéle ze všech kabinetů po druhé světové válce. Itálii musela kormidlovat během ekonomicky a politicky náročných období a svého času byla jedním z mála evropských lídrů, jímž byl americký prezident Donald Trump ochoten naslouchat. Andrej Babiš z hnutí ANO se s ní setká poprvé jako premiér. Společně mají podepsat akční plán, tedy setká se s ní na ve Strakově akademii. Společně mají podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. V jakých celoevropských tématech můžou najít společnou řeč? O tom mluvila v našem vysílání Miroslava Ferrarová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
12: Důležité je téma migrace. To rozhodně a taky paliv a zdrojů. Myslím si, že na to by se mohli shodnout. Ačkoliv sedí v jiný parlamentní sekci parlamentu evropským, přece jen v té Babišové části nebo skupiny je taky strana Orbána a Meloni hodně podporovala Orbána. Takže myslím si, že těch témat bude víc, ale myslím si, že důležitý budou ty témata ohledně migrace.
0: Tolik Miroslava Ferrarová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Předseda vlády Andrej Babiš má s premiérkou Meloniovou projednat a možná i podepsat akční plán bilaterální a unijní spolupráce na další 4 roky. Co konkrétně by to mohlo přinést českým a italským firmám, přiblížila v Ranním plusu Alžběta Hliněná, ředitelka zahraniční kanceláře Czech Trade Itálie.
13: Itálie je velmi těžký trh na vývoz, má svá specifika, ale samozřejmě ta společná vůle, kterou si myslím, že oba dva mají k tomu, k zvyšování právě té konkurenceschopnosti, k tomu, aby prostě opravdu ty naše firmy mohly vyrábět za lepší náklady, nedrtil je prostě tak asijský trh, případně i americké výrobky a podobně. Myslím si, že to tématem určitě by měla být i energetika, nějaké rozumné výrobní zdroje.
0: Ohledně situace na evropskou unijní úrovni, jak premiér Babiš, tak premiérka Meloniová opakovaně zdůrazňují podporu evropské konkurenceschopnosti. Tady vidí Alžběta Hliněná velký prostor pro růst v oblasti společných česko-italských tendrů. Proč?
13: Dostat se do jakýchkoliv italských tendrů z hlediska jakýkoliv český firmy je za mě, když to řeknu opravdu, téměř nemožné, jo? Protože ačkoliv máme zákony o volném obchodu v Evropské unii, tak potom, pokud v podstatě jakákoliv, nebavím se jenom o českých firmách, ale zahraniční firma chce jít do tendru do Itálie, je to pro ně extrémně obtížné. Právě i třeba skrz byrokratické, úplně banální záležitosti. Při každém tendru vyplňujete obrovské množství pochopitelné dokumentace a tak dále, kterou musíte někde nahrávat, musíte se přihlašovat do systému. A Italové v podstatě tohle dost výrazně často blokují. To znamená vlastně, že česká firma napřímo ani často není schopná projít vůbec tady tímhle základním systémem. Určitě by bylo skvělé, kdyby se nějakým způsobem tenhle systém udělal transparentnějším a zjednodušil se.
0: přiblížila Alžběta Hliněná, ředitelka zahraniční kanceláře Czech Trade Itálie. A dnešní návštěvu italské premiérky Giorgi Meloniové v Praze budeme v našem vysílání i nadále sledovat.
1: A další důležité zprávy, kterým průběžně věnujeme pozornost. Poslanci začnou odpoledne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Letošní druhý pokus o vyslovení nedůvěry koalice nejspíš ustojí. Opozice ten svůj návrh zdůvodňuje výši schodku a vůbec návrhem rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a vládními výpady proti justici, médiím či neziskovému sektoru. Na Izraelem okupovaném západním břehu poblíž města Nábulus více než 100 židovských osadníků zapalovalo domy a auta. Byli přitom zraněni 3 izraelští policisté, informuje o tom deník Times of Israel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Severní Korea připravuje vyslání dalších 10 000 vojáků do bojů Ruska proti Ukrajině. Stále jste v Ranním plusu. Komfortnější přesun k nástupištím pro handicapované na vozíku nebo pro rodiče s kočárky nabízí v Česku stále víc nádraží. Na hlavních železničních tazích je přes 60% stanic bezbariérových, před rokem to bylo jenom 40%. Dlouhodobě na bezbariérové úpravy čeká třeba nádraží v Blansku, které je na frekventované trati mezi Brnem a Prahou. Po letech se přestavba přiblížila, tak v jaké je fázi, to ví reportérka Alena Hesová. Aleno, dobrý den.
14: Dobrý den, Správa železnic už chystá soutěž na projektování úprav a podle své mluvčí Nily Frýbové půjde cestou výtahu.
15: Nástupiště v Blansku zpřístupníme bezbariérově pomocí vybudování nových výtahů z nádražního podchodu. V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohlo být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérové.
14: Momentálně musí lidé na vozíku s kočárkem nebo s kolem zazvonit u služebního přechodu kolejí. Pracovníci nádraží přijdou, uvolní branku a pomůžou lidem bezpečně se dostat přes koleje. Ještě před rokem tam žádná fyzická zábrana nebyla a přes kolejiště přebíhalo mnohem víc lidí. Teď jim v tom brání kromě branky taky plot a s takové speciální hroty. Do plánované rekonstrukce stanice, díky které bude bezbariérová, se nejspíš zapojí město. Zvažuje, že zaplatí bezbariérový přístup na nástupiště i z druhé strany nádraží ve směru od Starého Blanska. Tuhle část úprav železničáři platit nechtěli. Od zadní čtvrté koleje chodí na nástupiště přes kolejiště třeba lidé z průmyslové zóny. Správně by měli využít nejbližší most. A to znamená ujít přes kilometr navíc a zdrží je to asi 20 minut.
1: Tak to jsme mluvili o bezbariérových úpravách na nádraží Blansku, tolik reportérka Alena Hesová. Aleno, děkujeme.
14: Není zač.
1: A podstatných změn se dočkají i handicapovaní cestující v jižních Čechách v Táboře. Jakých to nám řekne naše další reportérka Eva Marvanová. I vás zdravím.
16: Dobré dopoledne. Tak v Táboře už před pár týdny začala ta dlouho očekávaná rekonstrukce nádražní budovy. Připravovala se ale víc než 4 roky a první cestující se do té budovy znovu dostanou na jaře roku 2028. Po opravě bude prakticky celé nádraží bezbariérové. Dotkne se to hlavně přístupu k nástupištím. U toho prvního přibude úplně nový výtah. Úprav se ale dočkají i ty stávající. Podle generálního ředitele Správy železnic Tomáše Tóta bude pro lidi s handicapem snaží také přístup do odbavovací haly v historické budově. A bez větších obtíží se dostanou i do podchodu k nástupištím. Jeho vstup pak zakryje nový přístavek, ve kterém cestující najdou i bezbariérové toalety.
1: Tak tolik z Tábora reportérka Eva Marvanová. Evo, děkujeme, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
0: 9 hodin 23 minut, stále posloucháte Ranní plus. Čteme krátké zprávy, komentáře, sledujeme krátká videa. Kolik času ale ještě věnujeme knihám? A co nám vlastně delší čtení v době rychlých informací ve velkých objemech přináší? Právě na čtení a jeho různé podoby upozorňuje letošní kampaň Týden knihoven. Jubilejní 30. ročník začíná právě dnes a nabídne různé besedy, přednášky nebo další akce spojené se čtením a literaturou. Víc si o nich řekneme s předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků Romanem Hájkem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Knihovny dnes soutěží, to je v uvozovkách, o pozornost lidí se streamovacími službami nebo sociálními sítěmi. V čem se chtějí odlišit?
17: Tak já bych asi úplně neřekl, že s těmi sociálními sítěmi soutěží knihovny, ale četba jako taková. Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc, oslovují veřejnost svým programem a oslovují jak čtenáře, tak nečtenáře. A já si myslím, že to, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory. A to je něco, co je jako, řekněme, kulturní a veřejnou instituci dělá jedinečnými.
0: Vy vedete středočeskou knihovnu v Kladně, která je známá širokou paletou různých aktivit svého času. Jste spustili i podcast vlastní. Jaký program nabídnete tedy v těch následujících dnech týdne knihoven?
17: Dneska se u nás odehrává takové speciální imerzivní divadelní představení Vítejte na zahradní slavnosti, které je inspirované hrou Václava Havla, kdy se vlastně na různých místech v rámci knihovny odehrává představení, jehož součástí jsou i diváci, ale chystáme i třeba swap knih a další akce.
0: Mluvíte průběžně se svými čtenáři o tom, co by na provozu vaší knihovny změnili? Záleží jim na tom, aby se knihovny vyvíjely, nebo spíš očekávají, že to budou instituce, které se nemění?
17: Já myslím, že očekávají, že to, že se budou měnit právě tím, jak se dynamicky mění potřeby společnosti, tak na ně knihovny chtějí a do určité míry musí reagovat. A já si myslím, že dobrá knihovna má ve své DNA, že se svých uživatelů ptá, že jim naslouchá a že jim svoje služby uspůsobuje a stejně tak to děláme i my.
0: Na druhou stranu, jak flexibilní jsou knihovny v tom, kolik pracovníků mohou najmout nebo vyčlenit třeba na nějaký ten doprovodný program na ty akce a kolik stále musí obsluhovat ten knihovní fond a poskytovat tedy tu základní službu, tedy půjčování knih?
17: To trochu záleží i na velikosti knihoven. Ve větších knihovnách jsou samozřejmě zdroje na to, abyste tu základní práci do nějaké míry automatizovali a postupně se to v knihovnách děje. Ale samozřejmě je to vždycky takové vyvažování toho, do jaké míry ten knihovník se věnuje v úvozovkách knihám a do jaké míry pracuje s tím čtenářem. Ten trend je ale jasný, že daleko víc se snažíme pracovat s uživateli a to jak s těmi, kteří knihy čtou, tak i s těmi, kteří přicházejí na nějaký jiný program.
0: Zavítá do vaší knihovny více nebo méně lidí než v uplynulých letech? Sledujete ty počty?
17: Tak ono obecně asi můžeme v rámci knihoven hovořit o nějakých trendech. Na jednu stranu sledujeme počtu výpůjček, to znamená nějaký menší zájem o tu klasickou službu, ale na druhou stranu roste zájem o e-knihy, audioknihy a nějaké další formy obsahu. A na to navazuje teda vlastně ten hlavní trend. My asi sledujeme to, že o něco méně chodí lidé za tou klasickou službou za půjčování knih, ale obecně v knihovnách roste návštěvnost, právě protože se v nich děje široké spektrum akcí jiného typu, na které upozorňujeme i v rámci týdne knihoven.
0: A jak se daří knihovnám kombinovat tyto dvě polohy, tedy že to má být místem, kde si třeba v tichosti přečtete nějakou knihu, začtete se do ní a na druhou stranu tam je akce, kam má přijít co nejvíce lidí, má se tam mluvit, diskutovat, lze to kombinovat?
17: Určitě to lze. Knihovny v posledních letech procházejí i velkou proměnou svých prostor, které se právě těmhle různorodým potřebám přizpůsobují. A já mám hrozně rád takovou myšlenku kolegy polského Tomka Grabinského, který říká, že knihovna je místo, kde se hodně věcí může, ale málo co musí. A myslím, že to je něco, o co se v knihovnách snažíme.
0: A může knihovna člověka přivést ke čtení, pokud dosud příliš nečet, nebo už víceméně pracuje jen s lidmi, kteří čtou a číst chtějí i nadále?
17: Určitě může. Samozřejmě zásadní je začít v co nejranějším věku. Také proto knihovny mají řadu programů už pro předškolní děti, kde jim přibližují četbu a pracují i s rodiči. To je třeba i náš projekt Bookstart. A pokud se vytvoří v dětství ten návyk číst, tak je velmi pravděpodobné, že ten člověk zůstane čtenářem i v dospělosti, ale samozřejmě knihovna může inspirovat i někoho dospělého k tomu, aby sáhl po knize a ke čtení se v uvozovkách vrátil.
0: Tolik předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek. Mluvili jsme o letošní kampani Týdne knihoven. Děkujeme za váš čas.
17: Děkuju, nashledanou.
1: Po zprávách po 9:30 v pro a proti bude řeč o možnosti zpřísnění trestu pro neplatiče alimentu. Děkujeme, že jste nás poslouchali celé dnešní ráno. Pro dnešek se loučí Martina Mašková
0: a Daniel Vrbová. Mějte se dobře.
3: Dobré dopoledne, teď je 9:30.
2: Český rozhlas Plus.
3: Odpoledne bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše s ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. A to kvůli hospodaření kabinetu a nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Ke svrhnutí vlády ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. 1 300 000 000 korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly získat nemocnice v Česku, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jenom 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit víc cizích žoldnéřů.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu. Argentinský prezident Javier Milei zahajuje návštěvu Francie, uvedla to agentura AFP. Milei bude v Paříži dohlížet na fórum zaměřené na přilákání investic do Argentiny a setká se s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání radiožurnálu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
19: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů, tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors na největší pódium patří.
3: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo více mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity anebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo více než 4,5 tisícům dětem. Tady jsou dopravní informace, teď už v dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru neprůjezdná po požáru kamionu. Dá se sjíždět na exitu 42, zpátky se vrátíte u Poděbrad. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 225 počítejte s kolonou. Je nesouvislá a pokračuje do omezení v Brně. Počítejte s půl hodinou navíc v osobních autech. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov na 16. kilometru odklízí následky nehody. Uzavřený je levý pruh. Kolona z 25. kilometru je na 20 minut. Na D5C z Plzně do Prahy se stojí od Rudné ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech je to na 40 minut. Na okruhu směrem na D1 teď zpomalíte za sjezdem na dálnici D6 k Ořechu, je to na 30 minut. Pokračuje regulace provozu na výjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Na D8 a v Cínovecké směrem do centra je proto silný provoz. Brzdí se za sjezdem na Zdiby, před Holešovičkami řeší nehodu. Ovšem stojí se až k Blance a je to zhruba na hodinu. Plné je taky široké okolí. V Povltavské ulici směrem k Blance se stojí téměř od Balabenky, je to na přibližně 50 minut. K Belská ulice směrem do Hloubětína je plná v celé délce, na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od D10, k Průmyslové je to na více než 30 minut. A navíc v koloně se před sjezdem na Běchovice srazil kamion, motorka a osobní auto. A na jižní spojce směrem na Smíchov za sjezdem na Krč stojí porouchaná dodávka v prostředním pruhu, pomalu pojedete od magistrály, fronta se ovšem táhne i dál, a to až k Mrázovce. A ucpané jsou příjezdy do Radotína směrem z Černošic, je to na půl hodiny. Dobře dojeďte. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20. To byly zprávy a na Plusu začíná úterní Pro a proti Lukáše Matošky.
20: Lidem, kteří neplatí výživné, by od ledna mohlo znovu hrozit vězení. Předpokládá to koaliční novela, kterou projednávají poslanci. Původně měla vejít v platnost už letos v červenci, koalice ji ale nestihla prosadit. Zastánci změny říkají, že hrozba přísnějšího postihu bude nezodpovědné rodiče motivovat k tomu, aby alimenty platili. Podle odpůrců se to v minulosti neosvědčilo a hrozí, že jen přibude vězňů. Co by pomohlo dětem, které jsou na výživném závislé?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
20: Naše pozvání přijali a jsou tady s námi ve studiu v Praze na Vinohradech ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smigl-Skavková. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Paní Novotná, vítáte to, že vláda chce zpřísnit postihy za neplacení výživného?
21: My vítáme to, že nějakým způsobem se řeší neplacení výživného, to je určitě dobrý krok a že se o tom mluví. Nejsme určitě proto, aby se lidé posílali do vězení, ale jsme pro nějakou prevenci a nějakým způsobem řešení toho, že to výživné stále se k dětem nedostává. A vlastně ta novela přichází znova s trestáním neplatičů a podle zkušeností s rodiči ta minulá verze, která byla do roku 2025, fungovala trošku i preventivně, protože na nás se obrací teď rodiče od toho ledna 2026 s tím, že ten druhý rodič přestal platit právě s odkazem na to, že mu nic nehrozí.
20: Paní Smigl-Skavková, váš pohled? Vítáte, že vláda chce zpřísnit postihy za neplacení výživného?
22: Ne, určitě nevítáme, protože byť my souhlasíme s tím, že rodiče mají platit výživné na své děti, tak ten trestní postih podle nás není tou správnou cestou a není to jenom otázka názoru, jsou i data, která nasvědčují tomu, že ta kriminalizace toho neplacení není ta cesta, která rozplatí ty neplatící rodiče a že by vězení bylo něco, co by pomohlo řešit tu situaci, kdy tady jeden z rodičů neplatí.
20: Paní Novotná, vy jste před chviličkou řekla, že nejste pro, aby lidé ve velkém končili ve vězení. Na druhé straně jasně jste se vyjádřila v tom smyslu, že ta předchozí úprava, platná ještě loni touto dobou, kdy lidé kvůli neplacení výživného končívali ve vězení, byla lepší. Proč si myslíte, že výživné bude snazší vymáhat, když se to znovu zavede?
21: No, ne snaží vymáhat, bude tam ta prevence, protože teď v tuto chvíli, když pomineme tu trestně právní rovinu, tak máme občanskoprávní rovinu, kdy se výživné dá vymáhat v exekuci, ale bohužel se to nesnadno daří a spoustu těch exekucí je neúspěšných.
4: A kdybyste, promiňte, mohla vysvětlit, v čem ta prevence spočívá? V odstrašení, v tom, že ten dotyčný si řekne, nechci skončit ve vězení, radši začnu platit?
21: Ano, co se týká právě té prevence, tak je to tato možnost, plus tím, že jsem říkala, že určitě nejsme pro to, aby se neplatiči dostávali do vězení, tak jsme pro alternativní tresty nebo domácí vězení a nějakou i spolupráci s tím dotyčným neplatičem, aby nějakým způsobem měl možnost se o to dítě vlastně i finančně postarat.
4: Každopádně jste pro opětovnou kriminalizaci neplacení výživného. Paní Smigl-Skavková, nemůže to fungovat právě tímto způsobem a nefungovalo to tak na některé dotyčné v minulosti, že ta hrozba, že skončí ve vězení, je vedla k tomu, aby radši začali platit?
22: No, on obecně ten odstrašující nebo preventivní moment se tak jako spoléhá na to, že funguje, ale žádná data tomu nenasvědčují. Že to, že někomu hrozí vězení, by ho odradilo od páchání trestné činnosti, data úplně neukazují.
4: Promiňte, naopak, že vám do toho vstupuju, možná to za chviličku řekne sama paní Novotná, ale Asociace neúplných rodin, když se dělala průzkum mezi samoživiteli, samoživitelkami, tak ti se vyjádřili v tom smyslu, že od té doby, co došlo k takzvané dekriminalizaci neplacení výživného, se situace pro ně zhoršila.
22: Já neznám ty data a ten výzkum, já mluvím o datech, které jsou dostupná na úrovni státního, nejvyššího státního zastupitelství a podobně, kdy vlastně z lidí, kteří byli ve výkonu trestu za neplacení výživného, tak nějakých, jestli se správně pamatuju, 66% opakovaně bylo ve výkonu trestu za neplacení výživného, takže tady jakoby je vidět to, že to, ani to vězení jako u velké části z nich tu změnu nespůsobilo a plus jsme se dívali i na data, kde ten odstrašující efekt by se měl promítnout ve využití třeba účinné lítosti, což je tady možnost, že vlastně to trestní řízení nakonec nedoběhne, ten obviněný začne platit a vlastně v případě tady toho trestného činu neplacení výživného, tak jenom asi v 10% těch případů byla využitá ta účinná lítost. Takže
4: což jsou data Ministerstva spravedlnosti
22: nejvyššího státního zastupitelství.
4: Děkuju za to upřesnění. Těchto dat, paní Novotná, jste si vědoma a neukazují, že ten váš předpoklad, že když se znovu kriminalizuje neplacení výživného, tak to bude fungovat jako prevence, se nemusí úplně naplnit?
21: My vidíme ten nárůst rodičů, kteří se na nás obracejí právě od toho ledna a je neustále zvyšující se. Co se týká i dat z exekutorské komory, tak tam je také vidět, že je ten nárůst i exekucí, co se týká u nezletilých dětí na výživném a je to naše zkušenost. Jsou to data z průzkumu přes Asociaci neúplných rodin a zkušenost z infolinky, kterou máme právě s rodiči, kteří se na nás obracejí. Je pravda, že pokud dotyčný neplatič se dostane do vězení, tak se do toho kolečka dostane ve spirále a těžko se z toho dostává a těžko se znovu rozplatí. Ale my se právě bavíme o té prevenci, kde vůbec se vlastně u toho zákona neřešilo, u té novely, která je od toho roku 26 právě ta prevence, kde ty rodiče opravdu tu hrozbu viděli a
4: a toho. Tato prevence před rokem touto dobou ještě fungovala podle vás navzdory těm datům nejvyššího státního zastupitelství, která tady před chviličkou zmínila paní Smigl-Skavková?
21: Ano, my totiž nevidíme podle těchto dat ty rodiče, kteří vůbec vlastně ten druhý rodič se nedostal k tomu trestnímu oznámení, protože ten rodič, který má platit to výživné, ho právě platil a je spoustu rodičů, kteří finance mají a tímto způsobem se vlastně teď vyhýbají a třeba i exekutor je na ně krátký, že pracují na černo, pracují jako ičaři a umí vlastně v té společnosti, co se týká těch dluhů, chodit.
4: Paní Smigl-Skavková, tak co říkáte na tuto zkušenost z neziskového sektoru, kdy já už jsem na to narážel před chviličkou, samoživitelé, samoživitelky říkají, ta situace se zhoršila?
22: Já nespochybnuju to, že jsou případy, kdy to zafunguje. Jo? To není tak, že by to nikdy nefungovalo, ale přijde mi, že ten podíl není tak veliký a přijde mi, že ta cena, kterou za to platíme v podobě teda té kriminalizaci a toho, že část těch rodičů skončí ve výkonu trestu, si myslím, že tomu není adekvátní. A Já souhlasím s tím, že by nástroje prevence měly být, ale viděla bych je třeba úplně jiné než té kriminalizaci. Viděla bych je v tom, že by třeba se posílaly ze strany státu nějaké upomínky, že mají rodiče platit jako víc měkkých nástrojů, než to nechat zajít tak daleko, že dojde k tomu trestnímu stíhání.
4: A nebyla byste ani pro alternativní tresty?
22: No, já bych určitě pro ně byla, ale v momentě, kdy umožníte alternativní tresty, tak vždycky tam je možnost, že ten trest se promění ve výkon trestu odnětí svobody, takže bohužel tuhle cestu my jako nemáme v našem právním řádu.
4: Paní Novotná, nebudeme za to znovu zavedení kriminality, neplacení výživného, jakožto společnost platit až příliš vysokou cenu, protože ve věznicích přibude lidí s touto potíží, s tímto deliktem, kteří potom, protože už budou mít zápis v trestním rejstříku, si budou hůř hledat zaměstnání a možná spadnou ještě do té další dluhové spirály, protože pak už třeba ani nebudou schopni ty alimenty platit?
21: Z tohohle z toho pohledu bych určitě zdůraznila tu potřebu toho dítěte a stát by se neměl dívat na to, kolik stojí ochrana práv dětí. A měl by se o ty děti postarat. Já, jak jsem říkala, nejsem jednoznačně pro zavírání lidí do vězení, ale pro alternativní tresty a pro tresty jako takové. A tím je právě to domácí vězení nebo předtím už třeba nějaké lehčí tresty. A tím pádem by ten dotyčný mohl pracovat, ale byl by omezen na nějaké své osobní svobodě a musel by být doma, chodit do práce a tu možnost by měl hradit výživné. Co se týká toho, kolik stojí ten neplatič vlastně stát, tak když se na to podíváme, tak dítě, které vyrůstá v chudé rodině, tak jeho šance na úspěch ve škole, jeho odtržení od ostatního kolektivu a vlastně i ten dopad toho, když ten rodič neplatí a ten primární rodič, který se stará o to dítě, musí vlastně schánět finance, ten si nemůže dovolit si říct, teď nebudu chodit do práce, protože on to dítě má. Takže ten dopad na to dítě není jenom finanční, ale i o tom, že ten rodič nemůže s tím dítětem jít na hřiště, nemůže si s ním tolik povídat, nemůže se s ním trávit přípravu do školy. Takže ten dopad u toho neplacení výživného na to dítě z dlouhodobého hlediska může ten stát stát mnohonásobně víc než ten neplatič ve vězení.
4: Ale stát nicméně taky něco stojí, když musí někoho věznit, tak jestli by se bývaly tyto prostředky nedaly použít jinou cestou, třeba právě takovou, která by pomohla těm samoživitelkám, kteří nemají peníze, které nemají peníze.
21: Určitě i tady ta možnost by byla ideální, kdyby stát podporoval ještě víc neúplné rodiny, ty chudé neúplné rodiny a zároveň i dával více prostředků do nějaké jakoby práce s těmito rodiči, kteří se neumějí postavit na vlastní nohy a právě dostávají se taky sami do tíživé finanční situace, ale ta práce musí být s oběma těmi rodinami a za nás určitě práce nebo dopad na ty děti je opravdu nejdůležitější.
4: Paní Smigl-Skavková, vy jste předsedkyní výboru asociace organizací v oblasti vězeňství, z čehož tedy určitě vyplývá i ta vaše pozice v této věci, ale neměla by na prvním místě být ochrana dětí, jak tady před chviličkou řekla paní Novotná?
22: S tím já určitě souhlasím. Já si jenom myslím, že ta cesta kriminalizace neplacení výživného není ta správně zvolená cesta. Je to taková dlouhá, nejistá cesta s nejistým cílem jít tou cestou trestního řízení. A já úplně souhlasím s tím, že stát by ty peníze měl investovat jinak a lépe. Měl by investovat do dětí. Jejich zájem taky vidím jako, že je prvořadý. Ale tak tam je spousta cest, jak zefektivnit a zpřístupnit třeba to náhradní výživné, které v současné době tak, jak je nastaveno, to opravdu, když to řeknu ještě hodně kulantně, to není ideální, je poměrně těžko přístupné, než ho vůbec Česká republika zavedla, tak to trvalo desítky let, protože ta investice se všem zdála moc vysoká, těch pár milionů ročně. Takže ano, souhlasím s tím, že ten zájem těch dětí je na prvním místě, ale já si nemyslím, že to, že potenciálně jeden z jejich rodičů skončí ve vězení, je cesta, která je v jejich nejlepším zájmu.
4: Zachytil jsem taky argument, že v některých případech tomu bývalo tak, že ti dotyční neplatiči začali platit až ve chvíli, kdy se ocitli ve vězení a začali pracovat.
22: No, ve vězení práci má zhruba polovina odsouzených, takže práci nemají všichni. Navíc ta odměna je samozřejmě to není mzda, že jo, to je prostě odměna nějakých 7 000 něco měsíčně, takže pokud je odsouzení mají práci, tak samozřejmě výživné je přednostní pohledávka, takže splácí, ale není to moc. A často, že my pracujeme s těmi klienty, a já mám zkušenost vlastně i z té přímé klientské práce s těmi lidmi ve vězení po propuštění, tak vlastně i po tom propuštění mají problém tu práci sehnat, ale na svobodě samozřejmě můžou splácet výrazně víc, než jsou ve vězení, a ti neplatiči výživného navíc často chodí na kratší tresty, kdy celý ten administrativní proces z té věznice je tak dlouhý, že do práce ani nemůžou začít chodit, protože přednost to stávají ti vězni, kteří mají delší tresty, protože to prostě byrokraticky náročná věc. Takže my máme i tu zkušenost, že ti neplatiči, kteří za to neplacení chodí do vězení, tak často ani pracovat nestihnou, protože to ta mašinérie nestihne tak rychle vyřídit.
4: A proto vy, paní Novotná, říkáte, že by se maximálně měly využívat ty tresty alternativní, které nekončí tím, že člověk jde do vězení, ale třeba tím, že má domácí vězení a tak podobně.
22: Ano.
4: Ale využívá se to dostatečně v Česku?
21: No, právě ty alternativní tresty nejsou využívány. Na nás, když se obrací rodiče s tím, že chtějí pomoct s vymáháním výživného vůbec tím procesem, ono je to tak administrativně a právně pro ně složité, že nám posílají pak různé dokumenty, právě i ty trestní oznámení, pak rozsudky, a vidíme i informace o tom, jak jim chodily třeba platby z té věznice. A je pravda, že tak u poloviny by se dalo říct, že nechodilo vůbec nic, a u poloviny chodí částky od 500 třeba do 1000 korun. Ale tady pro ty rodiče i těch 500 korun měsíčně je velká částka, a máme i tu informaci, že opravdu, když jsou propuštěny, tak nejspíš ten dopad toho odnětí svobody na to nové sehnání práce je pro ně těžký, ale naopak ty rodiče zase říkají, že dokavať byli v té věznici, že jim chodilo aspoň něco. Proto ty alternativní tresty jsou určitě lepší, protože tam budou moct pracovat po celou dobu, a zároveň se i vyhneme tomu, kdy ty rodiče záměrně neplatí, ale přitom platit mohou.
4: Když má někdo domácí vězení, tak ale nemůže pracovat úplně regulérně, nebo ne ve všech případech.
21: Co se týká domácího vězení, tak by to mělo fungovat tak, že jde do práce a zpátky domů, do práce domů, nemůže do hospody, nemůže na koníčky a podobně.
4: Paní Smiglská-Vková kývala hlavou, takže děkuju vám, dámy, za toto dovysvětlení. Chcete na to reagovat, něco k tomu dodat?
22: Je to tak, že to domácí vězení opravdu je nastaveno tak, že ten odsouzený normálně může dál docházet do práce, je monitorován. Dneska už máme opět ty elektronické náramky, což to také usnadňuje. Ale tam je ta potíž, že nejde odlišit, že by šlo ukládat jenom alternativní tresty, ty alternativní tresty, a úplně souhlasím, že s nimi není nakládáno dostatečně efektivně, tam jako těch možností by bylo mnohem víc, různé přiměřené povinnosti, třeba nějaké programy, které se zaměří na to, že ten odsouzený řeší ty příčiny té trestné činnosti, učí se nějaké zodpovědnosti, rodičovským kompetencím a tak dále. Tohle všechno jsou skvělé věci.
4: Ale vždycky na konci je to vězení.
22: A ty naši klienti, no bohužel často ta kriminalizace dopadá nejvíc na ty sociálně jako slabší lidi. Jo? To je ta naše klientela. To jsou ti, kteří nejčastěji v tom vězení pak končí.
4: Paní Novotná, nedopadne to tak, nebudeme svědky od ledna, pakliže dojde k tomuto zpřísnění toho, že ve velkém sociálně slabší lidé budou znovu ve vězeních?
21: Co se týká té novely, tak ta by právě měla rozlišovat, jestli je tam úmysl toho neplacení nebo není. Takže tam by se mělo předpokládat, že ten, kdo nemůže platit právě protože je nemocný nebo z nějakého ospravedlnitelného důvodu, tak by se do toho vězení dostávat neměl. Co se týká té praxe, tak to ukáže až v případě, kdy ten zákon bude schválen. Co se týká těch sociálně slabých, tak my i vidíme, že bohužel i ta druhá stránka vlastně té rodiny, která se stará o ty děti, tak vlastně je úplně na stejné úrovni, na podobné jako tito sociálně slabí neplatiči, protože většinou dohromady ty rodiny se dávají z podobných kruhů, takže tam bohužel pak ten sociální systém úplně zcela nepomáhá, protože máme tady novou dávku státní sociální podpory, takzvanou superdávku, která do příjmu domácnosti započítává to, co je v rozsudku, a zároveň nezapočítává náhradní výživné. To znamená, že pokud rodič dostává náhradní výživné od státu, ale je mu započítáno to, co má v rozsudku, tak vlastně je to, jak kdyby nedostával žádné výživné, protože vlastně v rámci té sociální dávky dostane jenom prostě stejnou částku. Takže vlastně my tady vůbec v rámci státu nepomáháme tam, kde to vypadá, že pomáháme těm sociálně slabým. Proto ta exekuce, kde nejde vymáhat náhradní výživné, které rodič dostane, tak vlastně nepomůže. A proto my řešíme v rámci Asociace neúplných rodin nějakou právě tu trestní alternativu.
4: Na kritice toho, jakým způsobem je nastaven český sociální systém, dámy, mám pocit, se do určité míry shodneme, ale abych ještě vytáhnul to, co teď připomněla paní Novotná, obracím se na vás, paní Smigl-Skavková, že vězení ve výši jednoho roku bude hrozit od ledna těm, kteří déle než 4 měsíce úmyslně neplatili výživné. Není to dost podstatná podmínka, ta úmyslnost?
22: Určitě je otázka, jak složité bude ten úmysl u soudu prokazovat. A i tak mě prostě přišlo lepší to nastavení, tak jak to je teda platné teď od ledna, kdy vlastně to vězení hrozilo pouze, nebo ten trestní postih pouze v případech, kdy to dítě bylo vystaveno stavu nouze, což mně přijde taková jako dobrá kompromisní varianta, kdy v těch opravdu naléhavých případech tam ta trestnost je. Ten úmysl

0: tak to splácení vlastně to tam jako tomu naopak brání. Jo? Jakmile tam je nějaký konflikt na škole, trestní řízení, tak to tomu nesvědčí. A to jsou podle mě věci, do čeho by ten stát měl investovat.
1: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že ještě 5 minut budou našimi hosty předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smigl-Skavková a ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak už jsme řekli, tak k té poslední změně, tedy k takzvané dekriminalizaci neplacení výživného, došlo letos v lednu. Neměl by stát, paní Novotná, nejprve dobře zanalyzovat, jaký dopad tato změna ve skutečnosti měla ve všech různých ohledech, než se pustí do změny další?
3: Tady jde o to, že ty děti, o kterých stále mluvíme, nemají čas na to, aby někdo něco analyzoval. Tam je potřeba co nejrychleji jednat a vlastně ten zákon, jak je v této podobě, ono zní hrozně hezky, že ten trestný čin tam je, když to dostává dítě do stavu nouze nebezpečí, ale my se setkáváme s tím, že se na nás obrací rodiče, že byli podávat trestní oznámení a vlastně při tom šetření vlastně bylo zjištěno, že ten rodič právě z důvodu, že nechce to dítě dostat do stavu nouze a nebezpečí, ten, co se primárně o to dítě stará, chodí do práce, chodí na více hodin než jiní rodiče, tak vlastně díky tomu to dítě v tom stavu nouze není, takže ten trestní čin se vlastně nestane. Takže kdyby se to řešilo tím způsobem, že se odkloníme od toho primárního pečujícího rodiče, co všechno on dělá pro to dítě, tak by to možná smysl mělo ten zákon, jak je napsaný teď, ale bohužel z těch zkušeností, co máme, tak vlastně k tomu trestnému činu nedochází.
1: Paní Smigl-Skavková, nezní vám to docela urgentně, tato zkušenost ze strany neziskového sektoru, a nemluví to proto, aby se ten zákon změnil zase a co nejdřív?
0: Já vůbec nejsem v rozporu s tím, že ta situace neúplných rodin není dobrá a měli bychom s ní něco dělat, nebo stát by s ní měl něco dělat. Pořád si nemyslím, že ta kriminalizace je to, co nám prostě to zajistí. Jinak například, když ta novela vstoupila v platnost a byli propouštěni lidi za neplacení výživného z věznic, tak nejvíc jich bylo propuštěno z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Takže mezi těmi kriminalizovanými často jsou ženy. My máme případy třeba klientek nebo klientů, kteří měli více dětí s více do partnery a nezvládali platit třeba na dítě, o které se nestarali, o to další dítě se starali a nakonec nastoupili do vězení. Dítě šlo do pěstounské péče, takže i takovéhle příběhy za tou kriminalizací jsou. Já fakt pléduju za to, abychom hledali jiné cesty, jak tu situaci těch neúplných rodin a dětí řešit. Rozhodně změnou toho institutu náhradního výživného, ale konec konců i té superdávky, která ten nárůst vlastně i těch exekucí souvisí s tím, že vlastně musí, aby tu superdávku vůbec že dostali, tak musí buď podávat trestní oznámení nebo ty exekuční příkazy, dál to jako rozpumpovává ty konflikty. No.
1: Paní Novotná, připustila byste, že jsou jiné a účinnější cesty, jak pomoct neúplným rodinám, než opětovně kriminalizovat neplacení výživného?
3: Určitě cesty jsou, ta pomoc od státu, ale my bychom neměli zase všechno tu tíži dávat na stát. My musíme nějakým způsobem podpořit nebo i donutit ty rodiče, kteří by měli být hlavními, kdo se o to dítě postará a pak, až by měl, ano, a pak až by měl přicházet stát. A je potřeba to řešit co nejrychleji, proto my jsme teď právě pro tu novelu a znova zavedení kriminalizace.
1: Uzavírá ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná, která v dnešním Pro a proti diskutovala s předsedkyní výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Janou Smigl-Skavkovou. Dámy, oběma vám děkuju, že jste přišli. Děkuju vám za debatu.
0: Děkuju za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Lukáš Matoška.
2: Dnešní diskuzi Pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus.

0: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování pravděpodobně ustojí. Polsko bojovým pilotům usnadnilo sestřelování nebezpečných letounů a na vesnici nedaleko palestinského Nábulusu zaútočilo asi 100 židovských osadníků, zapalovali domy a auta. Je úterý 29. září. Dobrý den, u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Poslanci se odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto.
1: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
3: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
4: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačen, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Ve škole v obci Staškov u západoslovenského města Čatca žák 8. třídy zaútočil nožem na několik lidí. Podle televize TA3 zranil jednoho žáka a dvě učitelky. Jedna z nich je v kritickém stavu. Na místě zasahují záchranné a bezpečnostní složky. Policie má situaci pod kontrolou a na místo míří i ministr vnitra Matuš Šutaj Eštok. Nelegální židovští osadníci v noci na dnešek zaútočili na palestinskou obec nedaleko Nábulusu na okupovaném západním břehu. Asi stovka lidí tam podle serveru Times of Israel zapalovala domy a auta. Osadníci taky zranili 3 izraelské policisty. Ti se snažili zajistit návrat palestinců, které židovští útočníci v červenci vyhnali z domovů. Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a taky v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdily nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili, anebo nepřežili zásah elektrickým proudem.
5: Největší obavy teď vzbuzuje přehrada na řece Maeklong. Je naplněna na 100%, každou vteřinu z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady už vyzvaly obyvatele ve městech pod přehradou, aby preventivně opustili své domy. V metropoli Bangkoku je nejhorší situace ve východní části města nedaleko mezinárodního letiště Suvarnabhumi, kde voda zaplavila silnice, průmyslové objekty i rezidenční čtvrti. V Thajském zálivu i na druhé straně pobřeží v Andamanském moři hlásí meteorologové až 3metrové vlny a varují rybáře i turisty, aby nevyjížděli na moře. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
0: Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale taky třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
6: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
7: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhart z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
8: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkerů.
7: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru po nehodě uzavřená, srazily se dva kamiony, brzdí se na 45. kilometru, poslední volný sjezd je na 50. kilometru. V Praze na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu od D6 k Ořechu, zdržení 20 minut. A v Novopatské se před Kbelskou srazila dvě auta, blokují teď pravý pruh, kolonu kamionů čekejte od D10 a dobře dojeďte. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, ojediněle ještě mlhy, teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16 stupňů. To byly zprávy, teď už je s vámi na Plusu Matěj Skalický.
9: Upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumiho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy? A proč už nebylo nutné držet Kajumiho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj, děkuju moc krát za pozvání.
9: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumi, kterého policie viní z obchodování s lidmi, protože ve vazbě už není, z vazby ho propustili v září.
10: Adam Kajumi byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumiho se musela zaručit jeho blízká osoba, dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice. Ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
9: Ve vazbě byl čtvrt roku, stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
10: On se stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
9: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
10: NCOZ už vlastně na počátku koncem května oznámila, že se to stíhání vede proti čtyřem osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jejímž byl Adam Kajumi jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
9: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
10: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obviněni.
9: Já jsem psal SMS-ku přímo Adamu Kajumimu a ten mi odpověděl následující.
11: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
9: My jsme kauzu Adama Kajumiho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumiho zadržela, dala do vazby a obvinila?
10: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny,
12: ano.
10: A následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumi a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděli, kolik vydělávali.
12: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
10: OnlyFans, v čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili, tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. Tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin, jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
12: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi a je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
10: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k nim, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví a že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
13: Citujeme z tiskové zprávy policie České republiky.
14: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
12: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně, třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
10: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru, protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý businessman a vymáhal z nich ty fotky a především jim hrozil těmi opravdu vysokými pokutami. A část těch lidí také uvedla, že neměli k dispozici celé ty smlouvy, netýká se to jenom modelky Leny, o které jsem psala, ale i třeba jedna z dalších žen dokonce ve svém vyjádření pro policii, ve svém svědectví vlastně řekla, že dokonce i když prosila Adama Kajumiho, že není ten den ve stavu, kdy si to může uvědomit, měla v té době problémy s návykovými látkami, tak on na ní zatlačil, přijel a v tomhle stavu ji nechal podepsat opravdu jenom tu první a poslední stranu a ona až druhý den vlastně, když se z toho vyspala, zjistila, že podepsala velmi přísná pravidla, která opravdu hrozí pokutou takřka za všechno.
12: Já jsem zaznamenal asi 10-minutový rozhovor, když mluvíme o těch svědkyních a poškozených, rozhovor Anny Hamanové alias Kafu pro televizi Nova.
15: Byla jsem v situaci, kdy jsem se nechala lehce zmanipulovat.
12: Což je taky bývalá partnerka Adama Kajumiho a současně je jedna z modelek, která pro něj pracovala.
15: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
12: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
15: V tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
12: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten Loverboy metod?
10: Loverboy metod je mimochodem z hlediska Interpolu jedna z nejvážnějších, jeden z nejvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že i ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů nejškodlivějších, těch jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, Kafu takhle se prezentuje na veřejnosti, dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dál na nich vydělávat. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumem do konfliktu, protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s Kafou sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo.
12: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle Kafu měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
10: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Aha. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo, ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická, dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili pro nějaké vyjednávání. Tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení. A když si to pak člověk se sadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
12: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ, teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali. A dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě?
10: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získali nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
12: I Kafu se potýká po tom tlaku, který popisuje, s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
10: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho. Také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomuto odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ní byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, Kafu uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyní, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu. Ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno. On vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. A ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala, které věřila, vlastně skončila v péči psychiatru taky a bylo to pro ní hodně náročné a doteď je.
12: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
10: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
12: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
10: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo. Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
12: veřejně hájí.
10: Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
12: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
10: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech, jenom z té trestné činnosti, to znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale...
12: To jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou modelkou.
10: Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s modelkou.
12: Ale jsou v kontaktu s četrem.
10: Jsou v kontaktu s četrem. Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
12: Jo.
10: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, tuším.
12: Ta agentura funguje doteď?
10: Ne, ta agentura už nefunguje.
12: Nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují?
10: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kajumim, přešly do jiných firem a tam pracují.
12: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují, protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
10: to, bylo,
12: to OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
10: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, ta OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat, jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans. Mhm. Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě, jo? Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly na černo prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích. Mm-hmm. Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet. I když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
12: Ty jsi říkala, že Kajumi mu hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení, plus jsou tam teda obvinění jeho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství, tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
10: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude, jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuju, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, na moto, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu vedla spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
12: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje. Je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo. Myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
10: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
17: Hana Zagorová 80.
16: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
17: Marty Jandové,
16: Evy Burešové,
17: Kateřiny Marie Tiché,
16: Terezy Maškové,
17: Veroniky Kekubazové,
16: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
17: 24. listopadu v pražské Lucerně.
16: Více na www.zagorova80.cz.
0: Je 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO. Škola v Újezdě nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže. Potom, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. Rusko pokračuje ve vzdušném útoku na Kyjev, Oděsu a další ukrajinská města. V noci vystřelilo na ukrajinskou metropoli i balistické rakety. Z Kyjeva a jeho okolí hlásí 3 zraněné a z oděské oblasti 8. V Kyjevě proudové drony zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V oděské oblasti poškodili mimo jiné přístav v Izmailu a útulek pro zvířata. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit navrácení běženců ze španělské exklávy Ceuty na severu Afriky zpátky do Maroka, informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinšová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinšová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo více mluvit. Festival Colors of Ostrava oznámil prvního headlinera na příští rok. Bude jim britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července. Dopolední doprava na Plusu. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad na 39. kilometru dál neprůjezdná po srážce 2 kamionů. Kolona začíná na 45. kilometru. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. Zpátky se vrátíte u Poděbrad. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Vyškov z kilometru 230 počítejte se silným provozem kamionů. Kolona je nesouvislá, více se popojíždí v levém pruhu před Rohlenkou. Osobními auty čekejte do omezení v Brně asi 20 minut navíc. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na 95. kilometru havarovalo osobní auto. Zastavíte se na 104. kilometru. Zpoždění 15 až 20 minut v osobních autech. D1 ještě jednou z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov na 16. kilometru je dálnice po nehodě stále blokovaná, respektive levý pruh. Fronta z 20. kilometru je na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu z dálnice D6 od 24. kilometru k Ořechu, je to na 20 minut. V Liberecké do centra se jede krokem od sjezdu na Prosek do Holešoviček, v Povltavské směrem k Blance před odbočkou na Bulovku. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Před Barandovským mostem jsou silničáři v levém pruhu, zdržení 10 minut. Dobře dojeďte. A úterý bude jasné, v Čechách přechodně až polojasné, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy, začíná Osobnost Plus, Barbory Tachycí.
18: Ještě loni experti a vojenské rozvědky tvrdili, že by Rusku trvalo zhruba 3 až 5, někdy až 7 let po skončení ruské agrese na Ukrajině, než by obnovilo síly potřebné k útoku na kohokoliv dalšího. Dnes, aniž by byla ruská agrese na Ukrajině zastavena, mluví experti o řádu měsíců pro možnost omezeného vojenského útoku nebo provokace proti státu NATO. Co se stalo, že původní představy, které nám dávali víc času, vzali za své? Osobnost Plus je tu a s ní obranný strateg a bezpečnostní analytik CEVRO univerzity Jan Jireš. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Osobnost Plus.
18: Takže pane Jireši, co se stalo, že najednou mluvíme o hrozbě v řádu měsíců, nikoli let, a k tomu ta agrese ruská na Ukrajině ani nebyla přerušena?
19: Já si myslím, že ta hlavní změna je ta, že rozvědky členských států NATO získaly nové informace. Samozřejmě oni nám to nemohou říct úplně veřejně, ale řada z nich už aspoň v hrubých obrysech říká, co nám eventuálně hrozí v těch následujících měsících. A myslím si, že ty dvě věci nejsou v rozporu. To znamená, když jsme před půl rokem, rokem, 2 lety mluvili o tom, že po ukončení války na Ukrajině bude Rusko potřebovat 3, 5, 7 let na to, aby takzvaně rekonstituovalo své ozbrojené síly a dokázalo zautočit na členské země NATO, tak jsme měli na mysli spíše konflikt nebo útok, jaký jsme viděli právě na Ukrajině ze strany Ruska.
18: Vojenský. To znamená
19: vojenský útok, nějaký frontální útok na některé členské země NATO podobnými prostředky a podobným způsobem, jako jsme to v posledních 5 letech viděli na Ukrajině. To, o čem hovoříme dnes, a jak jsem říkal, tak není to jenom nějaký dojem bezpečnostních analytiků, ale skutečně je to něco, o čem hovoří v obrysech i veřejně rozvědky členských států NATO. Tak je za prvé tedy eskalace ze strany Ruska hybridní kampaně vůči evropským zemím, to znamená eskalace ruských sabotáží a různých dalších útoků na kritickou infrastrukturu západních zemí nebo eskalace kybernetických útoků, plus možná omezená agrese Ruska na území zejména pobaltských států, nějaký pohraniční menší, výpad menšího typu.
18: Ale já vás nerada chytám za slovo, ale americký Congressional Research Service například v lednu 25 uváděl, že po skončení války na Ukrajině by Rusku mohlo trvat 3 až 5 let, to jsem řekla, než obnoví síly natolik, a tohle je důležité, aby představovalo přímou hrozbu NATO. A to, o čem mluvíme dneska, to, co jste teď zmínil, to není přímá hrozba NATO?
19: Je, a samozřejmě to není jenom nějaká eventualita, která může nastat. Rusko už nyní je přímou hrozbou vůči členským státům NATO. Protože Rusko už nyní, nebo v posledních letech, vede tu jaksi kampaň sabotáží a různých nepřímých a skrytých útoků proti členským státům NATO. To znamená, to, co vidíme v posledních týdnech a měsících, je v uvozovkách pouze eskalace ruské hybridní války proti Evropě.
18: Kromě toho, že to sami vidíme, čteme o tom, co se děje v Slipsku a tak dále, tak podle čeho bezpečnostní experti poznají, že se blíží nějaká ještě větší eskalace než je?
19: Tak je to soubor různých signálů. Jak jsem říkal, tak na některé z nich nevidíme, protože mají k dispozici západní rozvědky a je to tajná informace. Je dokonce možné, že některé západní rozvědky, včetně Američanů, vidí nějakým způsobem do ruských operačních plánů. Konec konců to už jsme viděli před tou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, když několik měsíců předtím Američané i veřejně varovali, že ten útok se blíží, tak samozřejmě to mohli dělat, protože americké zpravodajské služby nějakým způsobem viděli dovnitř ruského systému a viděli, že to ti Rusové připravují. Hmm. Takže to je jakoby jedna rovina, samozřejmě druhá rovina jsou různé jaksi nepřímé signály, které, ale když je složíme dohromady, tak jednoznačně vidíme, že Rusové se na tu eskalaci chystají.
18: Jasně. Je podle vás ta další eskalace, o které už hovoříme jako o hotové věci vlastně, ale v tuhle chvíli už jí nejde zabránit. V žádném případě. Ta prostě je tady, bude tady a možná bude ještě horší. Chápu to dobře.
19: To je skvělé, co už se děje. To je ta message, kterou si tady říkáme, že vlastně to není nějaká spekulace týkající se budoucnosti. Tu eskalaci už vidíme v posledních měsících. To se prostě děje. Máme zprávy ze spousty evropských zemí o různých sabotážích, o různých lidech naverbovaných ruskými zpravodajskými službami, kteří třeba byli zatčeni. A samozřejmě v řadě případů se těm plánovaným útokům podařilo zabránit. Samozřejmě západní rozvědky jsou v tomto poměrně úspěšné, ale samozřejmě nepodaří se jim zabránit úplně všemu.
18: No, mimochodem, takhle se podařilo zabránit tomu Lipsku, že jo?
19: Přesně tak.
18: A v návaznosti na to jsem se jenom chtěla zeptat, jestli kdyby byl ten útok v tom Lipsku úspěšný, tak jestli by byl schopen aktivovat článek 5 na to.
19: Myslím si, že pokud by ten útok byl úspěšný v tom smyslu, že by skutečně vyletěla část lipského letiště do vzduchu a byli by mrtví, to znamená, ten útok by měl oběti z řad civilního obyvatelstva členských států NATO, nebo dokonce z řad nějakých bezpečnostních složek, které na tom lipském letišti by působily, tak by to určitě bylo na stole. To znamená, byla by na stole diskuze o tom, jestli to splňuje nebo nesplňuje podmínky pro vyhlášení článku 5 o kolektivní obraně, ale tady jenom potřeba zdůraznit, že článek 5 se nespouští žádnými automatickými mechanismy. To nefunguje tak, že by v Alianci byl nějaký seznam indikátorů, které by jaksi alianční analytici nebo zpravodajci odškrtávali. A když by prostě došli na konec toho seznamu, tak by řekli fajn, tak teďka už prostě jsme v situaci článku 5 a je potřeba ho vyhlásit a následně k tomu automaticky došlo. Vyhlášení článku 5 je vždycky a vždycky bude výsostně politické rozhodnutí. Členské státy na to se musí sejít a musí se shodnout, že dává smysl, aby v dané situaci byly spuštěny alianční mechanismy na kolektivní obranu.
18: V téhle souvislosti připomínám jenom výrok Cyrila Svobody u nás v Pro a proti. Já jsem si ho napsala. Říkal, zhodnotil jsem celkem 9 útoků v dějinách, které by mohly být označeny za útok podle článku 5 Washingtonské smlouvy, ale nikdy nedošlo k politické dohodě, že to je ten útok, který článek 5 předpokládá. A teď přijde můj dotaz. V okamžiku, kdy ty hrozby, jako jsou hrozby hybridní a tak dále, jsou relativně v dějinách válčení nové, jsme schopni, je kdokoliv z nás schopen vůbec objektivně posoudit, jestli se dá celá mašinérie Severoatlantické aliance do pohybu nebo ne?
19: Tak já bych na to odpověděl dvěma věcmi. Za prvé, ta alianční odpověď není jedna. Tam existuje celá škála opatření, které aliance může udělat. To znamená, nejde o to, že buď to je, nebo není. Že buď ta alianční reakce, alianční obrana je, nebo není. Samozřejmě aliance má k dispozici, jak jsem řekl, celou škálu odpovědí, které by v dané situaci mohla použít. A myslím si, že tím, jak Rusko ty svoje hybridní útoky a sabotáže v Evropě eskaluje, tak se blížíme k bodu, kdy aliance nějakým způsobem odpoví. A proto ani nemusí být ale vyhlášen článek 5. Samozřejmě vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, což je americký generál, který sedí v belgické Monsu, tak může na takovéto útoky, samozřejmě na základě politické konzultace s členskými státy na to, zareagovat adekvátním způsobem bez toho, aby došlo k vyhlášení článku 5 kolektivní obraně. To je jedna část tými odpovědi. Ta druhá část tými odpovědi v reakci na Cyrila Svobodu. Jasně, můžeme se o tom bavit, můžeme o tom spekulovat politicky, vojensko-strategicky, právnicky, ale ve výsledku jde o to, že alianční odstrašení je záměrně postaveno na nejednoznačnosti. To znamená, aby odstrašení potenciálního protivníka od útoku fungovalo, tak ten potenciální protivník nebo ten útočník si sám nesmí být jistý, kde je přesně ten práh naší citlivosti. A toho odrazuje od toho útoku. To znamená, proto je to rozhodnutí o fózovkách vyhlášení článku 5, jinými slovy o spuštění nějaké kolektivní obranné akce v NATO, tak jak si politickým aktem a je to tak nejednoznačné a neexistují žádné indikátory, které musí být splněny. Protože kdyby existovaly, tak se k ním Rusové nějakým způsobem dostanou a vědí přesně, co mohou a nemohou dělat a kam až mohou dojít, aby ten článek 5 nevyprovokovali. Jasně, a to my nechceme, aby to věděli.
18: Ne, samozřejmě, já rozumím tomu, k čemu a proč existuje ta nejednoznačnost, jak jste řekl. To je srozumitelné. Na druhou stranu, jestli má na to působit jako odstrašující síla směrem k Rusku teď především, tak to působí přesně naopak, jestliže se ukáže, že se ty státy nejsou schopny dohodnout. Rozumíte?
19: Samozřejmě, samozřejmě. Jednota spojenců a to, že spojenci hovoří jedním hlasem a že vlastně dennodenně jednoznačně vyjadřují vzájemnou solidaritu, to je samozřejmě důležitým předpokladem odstrašení a důležitým předpokladem kolektivní obrany. Určitě souhlasím. A ještě k těm hybridním útokům. Na jednu stranu máte pravdu, že v tom souboru je to nová věc v té široké škále těch metod a nástrojů, které Rusové používají pro podkopávání bezpečnosti a důvěry v aliančních zemích, tak je to jakoby v tom komplexu, v tom celku nový fenomén, ale zároveň ty jednotlivosti jsou jaksi velice tradiční. Jedná se o sabotáže, ať už skryté nebo otevřené, jedná se o kybernetické útoky, jasně, tak to je do určité míry nová věc, jedná se o informační operace, dezinformace. Takže tohle jsou věci, které Rusové používají desítky let v zásadě od začátku 20. století. Teď to v posledních desetiletích zase jenom oprášili prostě ty svoje čekistické praktiky. A ano, samozřejmě je otázka, jestli organizace kolektivní obrany, jako je NATO, dokáže odstrašit protivníka od používání těchto, řekněme, nekinetických, jak se říká v té vojenské hantýrce, nebo nestandardních, nekonvenčních způsobů útočení. Jo.
18: No, teď jste si sám, pardon, odpověděl, protože jakoby všechny tyhle hybridní věci jedou na plnou páru.
19: No, a je potřeba, aby aliance se dohodla v danou chvíli a v kontextu dané konkrétní situace, jestli už ten práh byl překročený nebo nebyl. A i to, že se o tom vede veřejná diskuze, je vlastně součástí odstrašení a nějakým způsobem tím způsobíme na toho protivníka. Prezident Pavel už teďka řekl před několika dny, že situace směřuje k tomu, že my jako aliance budeme muset Rusům nějaké to letadlo sestřelit, jako to udělali Turci před několika lety. Takže ano, k tomu to pravděpodobně směřuje, pokud Rusové tu hybridní kampaň budou dál eskalovat.
18: To znamená, na vás to nedělá ten dojem, to je to, co jsem zmínila, že zastrašení ze strany na to prostě nefunguje v okamžiku, kdy to Rusko škodí Evropě, jak může.
19: Funguje a nefunguje, tak zatím Rusové tedy standardním způsobem na členské země na to nezautočili, takže v té konvenční doméně to odstrašení funguje. Rusové testují naše jednak vojenské schopnosti, schopnosti obrany, to znamená nějaké technické prostředky, které my jako aliance máme k tomu, abychom se bránili těm různým narušením vzdušného prostoru a podobně. A zároveň testuje naši soudržnost. A samozřejmě tam dochází i ke skryté komunikaci ze strany západních zemí vůči Rusku. Tam dochází k něčemu, do čeho my nevidíme. Co nevíme, víme, že ředitel CIA byl před pár týdny v Moskvě a tlumočil tam nějakou message, která velmi pravděpodobně právě... Jasně, a velmi pravděpodobně právě mířila k tomu, aby Rusové nepokoušeli alianční obranu, aby nějaký ten útok, řekněme, více konvenčními prostředky na Pobaltí neskoušeli. Takže i to je součást odstrašení.
18: Ale když vy říkáte, jak strašně důležitá, a je to jasné, že máte pravdu, je ta soudržnost těch států v Severoatlantické alianci, tak když společně jenom zavzpomínáme třeba na Fica, který nejprve vykřikuje, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. A později řekne, že by zemi svědčila vojenská neutralita a tak dále. Já se ptám jenom, jak můžeme s těmito partnery počítat v jakýchkoliv plánech vlastně?
19: Ano. Platí, že jakékoliv takové zpochybňování jednoty mezi spojenci a odhodlání všech spojenců postavit se za napadeného spojence a bránit ho v nějaké krizové situaci nebo v případě napadení je naprosto jako klíčovým předpokladem věrohodnosti odstrašení a kolektivní obrany. Jasně, to je na jedné straně. Na druhou stranu, abych to trošku jaksi zmírnil, ten dopad toho, Slovensko je nepodstatná země. Slovensko není důležitý. Jasně, v Alianci se rozhoduje konsenzem, ale nevěřím, že Ficova vláda by v reálné krizové situaci, kdyby se třeba rozhodovalo o aktivaci článku 5, si to odvážilo vetovat.
20: Jasně. No,
19: moje... a zároveň Slovensko má v zásadě v kontextu Aliance nulové vojenské schopnosti, kterými by mohlo přispět.
20: Ale na tom přece nezáleží, jo? Protože případný článek 5 se rozpohybuje jednomyslnou shodou.
19: No jasně, já říkám, že nevěřím tomu, že tam je prostě rozhodující v té aktuální, v té dané situaci, v té konkrétní situaci postoj těch velkých členských států v čele se Spojenými státy americkými. Jak jsem říkal, tak nevěřím, že by v takovéhle situaci, kdyby tam byla jednoznačná vůle těch lídrů aliance, to znamená těch 5-6 velkých zemí do nějaké obranné akce, tak nevěřím tomu, že by to Ficova vláda vetovala. A poslední věc, samozřejmě to už je trošku v nadsázce, dá se to chápat i tak, že takováto prohlášení dále vlastně zvyšují tu míru nejednoznačnosti a nejistoty, která jaksi vadí nám jako členům NATO, ale zároveň předpokládejme, že vadí i těm Rusům, protože to dále zvyšuje zmatek.
20: No dobře, ale to bychom měli chválit Trumpa za to, že řekl, že možná odejde z NATO.
19: A teď to tak jako do určité míry říkám, je to v nadsázce, ale i taková to vlastně politická diskuze uvnitř NATO mezi členskými státy a nějaké prostě diskuze, co je a co není kvalifikováno jako situace podle článku 5 a jak by se který stát zachoval, tak se tím zvyšuje, řekněme, ta míra nejistoty a tomu potenciálnímu útočníkovi se zvyšuje ten práh jakoby nejistoty a ten zmatek v hlavě. Jo?
20: Jasně.
19: A teď... ale říkám, znovu říkám, že to říkám jako v mírné nadsázce.
20: Jasně, jo. Ale teď mi řekněte jenom, dělají se vůbec, zvlášť poslední 4 roky nebo 4,5 roku, nějaké expertízy nebo studie na téma, jakým způsobem by Rusko nejsnáz rozložilo NATO? Protože to není, že jo, to není sprostá věta.
19: Není,
20: to je prostě...
19: není. Ale to je hlavně cílem Rusů.
20: No právě.
19: Tak... To je od začátku 90. let, nebo potom, jak si v té zjevné podobě od konce 90. let, jak si hlavním cílem ruské politiky vůči Evropě. To znamená nějakým způsobem ochromit a rozložit NATO a dostat Američany z Evropy. To znamená přimět Američany k tomu, aby se stáhli z evropské bezpečnosti. To je veřejně deklarovaný
20: cíl. Jsou
19: na
20: dobré cestě, ale...
19: To je veřejně deklarovaný cíl Ruska.
20: A teď mě řekněte,
19: jestli se dělají analýzy, celá aliance je založená na tom, že vlastně spolu neustále komunikují spojenecké zpravodajské služby, vyměňují si informace a dělají společné analýzy. To znamená, v alianci funguje nějaký jaksi poměrně dobře propracovaný interní systém hodnocení hrozeb a rizik, kde prostě ten alianční aparát dává neustále 24 hodin 7 dní v týdnu dohromady ty všechny zpravodajské informace, které tam proudí od těch zpravodajských služeb členských států a vyhodnocují prostě tu míru aktuálního rizika. Zase je to utajovaná agenda, není to veřejné, takže my do toho nevidíme, co se tam třeba dnes přesně...
20: Jenom jestli to je, o to jde, jestli to existuje.
19: Nevíme, co tam zrovna dneska mají, ale odpověď na tu otázku je ano, existuje to.
20: A vy, kdybyste si měl tipnout a prostě v tom člověče nezlob se, byste hrál z panáčky Rusko, jak by Rusko podle vás mohlo a mělo jít, kdyby chtělo být úspěšné v tom rozkladu Severoatlantické aliance?
19: No a tady se právě dostáváme k tomu scénáři, kterým jsme začali. To znamená to, o čem se dneska v Evropě jak si veřejně mluví, že to je nějaký reálný scénář, který nás v následujících měsících čeká. To znamená něco, o co se Rusko už nyní pokouší tou eskalací té hybridní kampaně vůči Evropě a může to dál eskalovat. To znamená, je to nějaká kombinace hybridních intenzivnějších hybridních útoků na členské země NATO, včetně třeba České republiky nebo zemí v západní Evropě nebo v jižní Evropě. To znamená, Rusové mají možnosti, jak provádět sabotáže jaksi téměř kdekoliv na území členských států NATO v kombinaci s možným ruským omezeným průnikem na území třeba pobaltských států. A tyhle ty dva nástroje Rusové mohou použít bez ohledu na to, že mají drtivou většinu svých sil vázaných na Ukrajině a válčí na Ukrajině. Tohle to prostě můžou udělat.
20: Můžu se tady zeptat, v téhle souvislosti existuje nějaký propracovaný systém na to, jak čelit hybridním hrozbám?
19: V první řadě ty hybridní útoky, právě protože mají, když to teda rozebereme a nepoužijeme tu nálepku hybridní, ale podíváme se na to, co to konkrétně je, to znamená nějaký sabotáže nebo kybernetické útoky. To jsou v drtivé většině věci, které jsou v kompetenci těch jednotlivých států, jo? Protože často to jsou věci, které musí řešit třeba národní policie, ani ne armáda. To jsou hrozby, které musí řešit zpravodajské služby a musí na ně být schopna reagovat třeba domácí policie. Jo?
20: Jasně, ale
19: není to vojenská věc.
20: Oba jsme se shodli ale na tom, že v

0: tak jako ta škála těch hybridních hrozeb je velice široká a je tam v tom kde co, tak stejně tak ta reakce aliančních států jako je škálovaná a něco se týká skutečně jenom, řekněme, domácích policejních sil v tom daném státě, ale může to jít jaksi po tom eskalačním žebříku až do situace, kdy to vyžaduje vojenskou reakci, ale pokud možno společnou zemí na to.
1: Víte, proč vás tam, protože jestli jste to zaregistroval, tak včera v Bruselu ministři zahraničí nebo obrany, se dohadovali o něčem, čemu říkají pohotovostní bezpečnostní protokol. Mm-hmm. A což je vlastně nějaká širší strategie proti hybridním útokům. A já se ptám jenom, bez ohledu na to, že jsou teprve na začátku té cesty, jestli prostě v rámci NATO budovat nějaký special mechanismus pro Evropu na hybridní hrozby, anebo to mít pod jednou střechu.
0: Tak správně se ptáte, ty organizace jsou dvě, to znamená NATO a Evropská unie. To včerejší setkání ministrů obrany bylo na půdě Evropské unie, byli to ministři obrany Evropské unie. Zase Evropská unie na rozdíl od NATO má některý nástroje, který NATO nemá. Jo? Třeba v té oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tam Evropská unie má jednak nějaký regulace, že jo, legislativu a jednak má peníze, které může poskytnout na to, aby členské státy lépe třeba chránili svoje klíčové infrastrukturní body. Abych odpověděl na tu otázku, ano, samozřejmě právě v kontextu eskalace té hybridní kampaně ze strany Ruska obě ty organizace intenzivně přemýšlely, není to nová věc, je to, začalo se o tom velice intenzivně mluvit před pár lety už. Obě ty organizace se snaží nějaký ten systém reakce vymyslet.
1: Jasně, ale teďko počkejte, no. Já se omlouvám, ale vy říkáte, to je několik let staré. Ale vtip je v tom, že do dneška Evropská unie neví, kdo by to z Evropy chtěl, kdo by to nechtěl, co by mělo být přesným obsahem. To mně přijde, jako když tohle přijde 4,5 roku po zahájení ruské agrese, jako úplně zvláštní.
0: Jako ano, bylo to velké téma už během českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022. Tehdy já jsem ještě byl v Bruselu a přesně tyto věci jsme tam řešili v rámci těch evropských výborů a institucí, které už tehdy se zabývaly hybridní válkou a kybernetickými hrozbami a informační válkou a tak dále. Na druhou stranu, jak jsem řekl, tam je prostě vždycky jako citlivý to rozhraní mezi těmi jednotlivými státy a tou organizací. Jo. Ve většině případů prostě si to musí obstarat ty jednotlivý státy. A teď je otázka, jako co z toho chceme dělat na evropské úrovni. A tam vždycky samozřejmě byly velký rozdíly mezi jednotlivými státy. Některý to chtěli, některý to nechtěli.
1: Jasně, ale vzhledem k tomu, a teď už prosím stručně, jestli tohle, co ta Evropa dělá teď, v téhle době, má smysl. Jestli víme, že bude nejspíš kulminovat ta eskalace v nejbližších měsících a my teďko zjišťujeme, jestli bychom chtěli mít společnou obranu proti hybridním hrozbám. Vám to dává smysl?
0: Ale dává mi to smysl, ty třeba dronové útoky na území členských států NATO a Evropské unie, ty jsou prostě, ty narůstají, řekněme, v posledním roce až dvou. A vlastně Evropská unie loni už přišla s řadou konkrétních iniciativ, jak společně si vytvořit schopnosti, abychom se třeba dokázali bránit na té východní hranici průnikům dronů.
1: Tak aspoň optimistický závěr. Obranný strateg a bezpečnostní analytik Cevro univerzity Jan Jiriš byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
0: Velmi mě těšilo.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Útok žáka ve škole na Slovensku nepřežila jedna učitelka, další dva lidé jsou zranění. Do Česka míří italská premiérka Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce do roku 2030. Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci.

0: poslanci. Vítejte u Zpráv Plusu, zdraví vás Ondřej Látal. Útok žáka v západoslovenské obci Staškov nepřežila jedna učitelka. Zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu dnes přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
1: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Sněmovna bude odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu anebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin, očekává se, že bude pokračovat i zítra.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Tehrán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Voda z vodovodů v obci Odolina voda pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
5: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená. A včera ještě se nám v lokalitě Odolena voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
0: D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad na 39. kilometru nadále neprůjezdná. Po srážce dvou kamionů kolona začíná na 46. kilometru. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Hloubětín stojí porouchané nákladní auto. Mírně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se opatrně. A v Dobřížské před tunelem Mrázovka vyšetřují nehodu v prostředním pruhu. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří. Dobře dojeďte. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, na horách dnes většinou kolem 16 a na Šumavě až 20. Tolik zprávy.
6: Nic osobního.
7: Prostě biznis.
6: Jana Klímová.
7: Petr Šimůnek.
6: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
7: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás? Co probereme dneska?
6: Headline číslo 1. V českém biznisu se v minulých dnech zrodil nový jednorožec, tedy firma s hodnotou víc než miliarda dolarů. Stala se jim internetová společnost CDN 77 nenápadného českého miliardáře Zdeňka Cendry. Za minoritní podíl v této firmě zaplatil Světový fond CVC podle odhadů přes 10 miliard korun a celá firma tak získala ocenění zřejmě kolem 40 miliard korun. Probereme, kdo je Zdeněk Cendra a jak významná tahle transakce vlastně je.
7: Téma číslo 2. Miliardář Daniel Křetínský chce získat největší energetickou a plynárenskou firmu v Německu a jednu z největších v Evropě, Uniper. Napsal to německý Handelsblatt a agentura Reuters, o jak velký obchod jde.
6: Evropská unie se dohodla, že ze sankčního seznamu odstraní dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Krok vyvolal velké pobouření na Ukrajině a v Pobaltí. Jaké má miliardář Friedman vazby na Česko?
7: Máme tu téma číslo 1 a to je nový jednorožec, firma CDN 77. Za mě teda dost šílený název, ale zjevně dobrý podnik, Petře. Co za transakci se teda vlastně odehrálo? Jak je významná?
6: Významná je ohromně. Já myslím, že se bavíme o hlavním biznesovém dílu roku 2026. Je to jedna z největších transakcí, která se uskutečnila v našem regionu, nejenom v Česku, ale v celém regionu. Zdeněk Cendra poprvé do CDN 77 a k tomu názvu se můžeme potom vrátit.
7: No,
6: pustil externího investora. Globální private equity skupina CVC kupuje menšinový podíl, který podle různých odhadů bude 30% a celá firma je oceněna na skoro 2 miliardy dolarů, tedy přes 40 miliard korun 100%. Ty ceny nebyly zveřejněné, ale odhaduje se, že to je tohleto.
7: Prostě mě pojď vysvětlit, co to znamená CDN 77. On nám to hodně, já už jsem si to pročítala samozřejmě, takže on nám to hodně napoví, o co vlastně jde.
6: A já se
7: tě
6: přiznám k jedné věci. Do té doby, než byl tenhle ten deal hotový, já myslel, že CDN 77 je nějaká zkratka toho jména Cendra.
7: No jo, a taky 77 je rok narození.
6: Přesně, ale ani jedno z toho nesedí. CDN znamená Content Delivery Network, ta zkratka CDN, a 77 nemám tušení. V každém taky případě ne. Zdeněk Cendra je ročník 86, takže tudy cesta nevede.
7: No a co ta firma dělá teda?
6: To je vlastně strašně zajímavá věc, protože ty ji nevidíš. Ty vůbec nevíš, že existuje, protože je zapojená do systému internetu. Představ si to jako takovou, on to sám Zdeněk Cendra popisoval jako zásilkovna pro internet. Tahle firma má na 230 různých místech po planetě přes 30 tisíc serverů, na kterých je uložen obsah, především videa různých velkých společností, jako je Rakuten, TikTok dokonce a podobné firmy, o těchto firmách se mluví. A tak, aby ty jako uživatel, jestli sedíš v Praze nebo v Los Angeles nebo v Tokiu, aby si dostala ten obsah co nejdřív, v zásadě v milisekundách.
7: Já jsem o tom četla, jeden takový hrozně hezký post někde na LinkedInu, myslím, že Vít Horký to tam psal z Czech Founders, který se zná se Zdeňkem Cendrou a popisoval, že on tomu, co dělá ta firma, rozumí tak, že když někde mastíš hry na počítači nebo brouzdáš po e-shopech a tak, tak ona zajišťuje to, aby když na to klik než tak, aby to rychle běhalo.
6: Přesně tak. A to samé je to s videama. Jako Rakuten je japonská firma.
7: Tak já rozumím internetům. Míš?
6: Jo. Ty internety jsou právě propojený přes Cendru.
7: Že to tam prostě běhá. No. Jo, jo. Ale ještě si řekněme pár čísel o CDN 77. Jednak jak je ta firma vlastně velká, jak dlouho to trvalo se tam dostat a jestli to dobře chápu, tak ona samozřejmě dávno překročila české hranice.
6: Je to tak. Začneme u těch hranic. Sítě rozprostřená, jak jsem říkal, po celé planetě 135 zemí, patří mezi 5 největších hráčů svého druhu na světě a ty další hráči jsou třeba Amazon nebo Google, tak si to jenom představ, jak velká tahle firma je. Ta firma je plus minus 15 let stará, vznikla 2011-2012, takže jako pořád docela nová. V roce 2025 měla tržby 218 milionů dolarů, letos má mířit na 270 milionů dolarů, ale co je zajímavé, marže, zisk z těchto tržeb je skoro 50%. A když se člověk podívá na tu cenu, na to ocenění přes 40 miliard korun, tak je to 20násobek zisku a 10násobek tržeb. To jsou docela vysoká čísla, ale 20násobek EBITDA v tomhletom biznesu asi není zas tak výjimečný a je to v každém případě super cena a super rychle rostoucí firma.
7: Ještě možná se vrátíme k té ceně, kterou dostane za těch 30%. k čemu peníze asi tak budou sloužit?
6: Mluví se o tom, že za těch 30% dostane Zdeněk Cendra mezi 11 až 13 miliardami korun, to jsou všechno odhady, znova říkám, že ta oficiální čísla nebyla zveřejněna, ale o tomhle se mluví. Ani není jasné, kam ty peníze půjdou, jestli je to cash pro Zdeňka Cendru, aby měl něco na hraní, anebo jestli to půjde zpátky do rozvoje té firmy. Tak jak ho znám, tak to bude obojí.
7: Mimochodem, je to vůbec první investice z vnějšku do rozvoje té firmy.
6: On 15 let, to se říká bootstrapping, jakože vlastně si utrhuješ od pusy a pořád investuješ jenom za svoje, ne jako v klasickém startupu, že něco vymyslíš, vykešuješ spoustu investorů a pak za 2 roky zanikneš. Zdeněk Cendra na to šel úplně obráceně. Funguje 15 let a teď je za to první velká odměna.
7: No, přišel čas podívat se na to, kdo vlastně Zdeněk Cendra je. To je něco pro tebe, viď? To je miliardář prostě.
6: Je to miliardář. Já myslím, že Česko by si mělo svých miliardářů a Janoty zejména víc vážit. Ne. Buď na ně hodná.
7: Já jsem objektivní. Jako.
6: Nejsi objektivní.
7: Tvrdá, ale férová.
6: Ne, ty jsi jenom tvrdá. Ty jsi na miliardáře jenom tvrdá.
7: Nejdřív řekni ty.
6: Chudáci miliardáři, furt to dostávají. Tak poslouchej, Zdeněk Cendra, je mu 40 letos. Jo? Jak jsem říkal, 15 let tvrdě maká a teďka dostal peníze a ty se tomu směješ. A není to úplně typický český miliardář, je to technologický miliardář, patří do 20 nejbohatších lidí v Česku. A on začal podnikat už v 16 jako teenager. Těch firm založil několik. CDN 77 je z toho ta největší a nejzajímavější, ale další firmy jsou Superhosting, Peering a tak dále. Taky si kvůli tomu udělal spoustu nepřátel na českém internetovém nebi, protože byl prostě rychlejší a dravější než oni.
7: Ale nejenom na internetovém nebi asi, ne?
6: Protože... tomu se možná dostaneme. Prostě, když chceš vydělat tolik peněz, tak asi všechny nehladíš po vlasech a
7: hlavně,
6: tak.
7: Hlavně, jako když jsi ajťák, tak většinou máš vysoký IQ, ale trochu se to odráží třeba v nižším EQ. Víš, co to je?
6: Já nejsem ajťák, takže to vím, ale to bych ho nepodezíral. Já myslím, že to je normální, fajn chlápek. Co je na něm zajímavého mimo jiné, je, že má, víš, kolik má dovolené za rok? 100 dní.
7: 100 dní.
6: To je 4 roku. 100 dní, protože potřebuje přemýšlet, protože nechce být zahlcený operativou.
7: Já bych
6: tohle potřeboval
7: taky.
6: No to bys potřebovala. Ale tady ti to asi nedají. Ale v každém případě tohle je docela zajímavý přístup. Další zajímavé přístupy, on má polovinu lidí na to, co dělá, než konkurenční firmy, to znamená, že snaží se být hodně efektivní v tom, co dělá. Ve firmě třeba nejsou meetingy dopoledne, aby lidi měli čas na práci a na to přemýšlení. Neždíme je, tak jak se to dělá v IT firmách. Říká, že v 17-15 už můžou být doma a chodit si kolem potůčku nebo dělat si, co chtějí. A že to vidíš, jak je hodný miliardář. No,
7: jo, ale počkej, no. A pojďme k tomu, k čemu se chceme dostat. On investuje taky do nemovitostí,
6: ano,
7: svoje peníze.
6: Ano, do historických nemovitostí, zámky, činžovní domy a podobné věci. Tady kousek od nás na Vinohradech je několik nemovitostí, dokonce sídlo jeho firmy je tady v historických vilách 500 metrů tady od nás. A jsou tady taky investice do činžovních domů třeba v Londýnské nebo v Mánesově ulici.
7: A já jsem právě o tom si dělala nějaké rešerše a třeba Seznam zprávy loni přinesli zprávu o jeho poměrně dosti jako drsných hádkách, právě o nějaké podíly v nemovitostech. Odkazovali taky na nějaký televizní pořad, to byly Černé ovce, o nějakém nehezkém zacházení jako s nájemníky. Poté, co to právě koupila jeho firma, takže jasně, asi to bude vrstevnatá osobnost a jak jsme říkali,
6: já bych zase... Já si tady nechci být jako obhájce miliardářů, ale proboha,
7: ne, to tě
6: já myslím, že
7: Zdeněk
6: Cendra nemá vůbec ponětí, že se někdo hádá s nájemníky v těchto těch domech.
7: A já myslím, že v některých případech asi jo, ale pravda je, že to nějak vždycky dořešil a tak dále. Poslední věc ještě k tomuhle tématu. Pojďme zařadit tohle jednorožce nového mezi ostatní úspěšné české firmy, protože samozřejmě není sám. A jak je to z tohohle pohledu důležitý, zamíchá to nějak pořadím českých miliardových firm?
6: Dílů? Já myslím, že v tuhle chvíli je tohle investicí, je to největší startupový deal v historii Česka, těch 500-600 milionů dolarů od CVC. Firma je oceněná na nějakých těch 43 miliard korun, řekněme. A to není největší ocenění, protože zase další super zajímavá česká firma Muse, která ale už sedí dlouhou dobu v New Yorku, byla oceněna na 52 miliard korun. Takže je to víc, ale mezi další české jednorožce patří Product Board a Rohlík a samozřejmě Avast, když ho tam budeme počítat jako úplně z prehistorie, ale myslím, že Avast byl ten první pionýr a tady vidíme další české firmy, které mezi ty jednorožce patří. Mimochodem, když se podíváš zase kolem nás, tak těch jednorožců Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko a tak dále není tolik jako v Česku. Samozřejmě ještě nejsme Estonsko nebo
7: Pobaltí vůbec.
6: Tak, nebo
7: Izrael,
6: nebo Izrael, no to vůbec, ale myslím, že se tady tvoří nová páteř z českého biznesu a české ekonomiky a měli bychom si jí víc všímat. Takže když za chvilku budeme mluvit o energetice a o uhlí a o plynu a tak, to je samozřejmě velká věc pořád, ale ty internety, Jano, sleduj to víc. Sleduj
7: internet,
6: to víc.
7: Jo, pojď k energetice, protože to je prostě zajímavé, jo. A to vůbec není zpráva ze starého světa, protože tam se děje spousta nových věcí, to je obnovitelné zdroje.
6: Tak to jako, mi řekni.
7: Jo, to je prostě
6: tak,
7: nová věc.
6: Ty jsi říkala,
7: takže
6: že Daniel
7: Křetínský chce koupit německý Uniper.
8: Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper.
9: Je možné, že těch zájemců o převzetí té společnosti je víc. Podle Handelsblatu se má ta nabídka ze strany Křetínského EPH vyznačovat tím, že je podaná na koncern jako na celek, zatímco...
7: A to je docela velké sousto.
6: Co to je Uniper?
7: No, je to důležitá německá firma, vlastní elektrárny, hlavně plynové, ale i nějaké končící uhelné samozřejmě, ale to nic neznamená, protože samozřejmě investuje nejvíc do obnovitelných zdrojů a vodíku a tak dále. Ale každopádně, jo, plus má třeba obrovské podzemní zásobníky na zemní plyn, mimochodem s větší kapacitou, než doposud vlastní celé EPH Daniela Křetínského, všude možně po Evropě, na Slovensku třeba například. Uniper má větší kapacitu výroby, než má teď EPH Daniela Křetínského, má 18 gigawatt, zatímco Daniel Křetínský asi necelých 17, ale je to celkem vyrovnané. Každopádně prostě je to obrovský obchodník s komoditami, dovozce zkapalněného zemního plynu, klíčového teď pro evropský trh, zaměstnává 7000 lidí, zásobuje plynem asi 500 velkých firm v Německu a 500 podniků místních samospráv a má aktivity tedy i ve Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku. Co je určitě zajímavé, že je to firma, která měla trošku podobnou minulost za energetické krize, jako měly české plynovody Net for Gas, které neúspěšně se pokoušel o ten deal, tedy nebo je koupit prostě Daniel Křetínský.
6: S dovolením se vrátím do toho Německa, abych pochopil, co to je za transakci. Komu to dneska patří?
7: Patří to německému státu. Aha. A to právě navazuje na to, co jsem teď říkala, že Uniper se dostal v roce 22 do obrovských existenčních potíží.
6: Tak jako podobné firmy?
7: No, tak Uniper byl zajímavý v tom, že on prostě byl opravdu velmi provázaný s ruským plynem. On měl i podíl vlastně na stavbě plynovodu Nord Stream 2 a využíval plynovod Nord Stream 1, který, jak víme, v roce 22 vyletěl do povětří, což Nord Stream 2 vlastně nakonec se rozhodlo, že se vůbec nezačne používat. A Německo vlastně spoléhalo tady na ty plynovody, bylo to přímé propojení mezi Ruskem a Německem. Němci si mysleli, že budou těžit v jejich ekonomice z levného ruského plynu, ale tomu tady dělala přítrž vlastně agrese Ruska na Ukrajině a doba se změnila. Uniper to odnesl teda, protože Rusové, jak víme, uzavřeli kohouty a Uniper málem zkrachoval. Podobné problémy má právě český Net for Gas, který transitoval ten ruský plyn a také jeho předchozí akcionáři investovali právě do toho propojení. Aha, s Nord Streamem a tak dále.
6: Takže tam je logická propojka mezi Net for Gas a Uniperem?
7: Trochu je, trošku podobná historie, Takže tady možná by Daniel Křetínský si trošku napravil tu svoji pachuť z toho, že se mu nepodařilo tady získat třeba české plynovody, nebo předtím české,
10: pachuť, co to
7: české zásobníky,
10: jako vkládá,
7: které taky
10: pachu.
7: Chtěl původně koupit dokonce od Němců, ale to tady také nevyšlo.
10: Napravil pachuť.
7: Takže uvidíme, jak to dopadne, protože jednak tedy nevíme zatím, jak to bude velká transakce, ale já bych připomněla, že německý stát stála ta záchrana Uniperu, aby neskrachoval, 13,5 miliardy eur, asi 330 miliard korun, který tam vláda nalila. Takže uvidíme, za kolik známý dobrý. To musím říct, dealmaker Daniel Křetínský, jestli to dopadne, tak jaké částky se objeví a jestli to dopadne, protože oni se tam začínají bouřit odboráři.
10: K odborářům se dostaneme, ale jenom mi řekni, když tak mě oprav, Daniel Křetínský má taky nově, ale vítr v zádech díky spojenectví s Total Energy, francouzským koncernem energetickým, a tahle část by asi šla vlastně do toho společného podniku, který mají s Total Energy, spočítám.
7: Ne, přihlásil se tam jako EPH.
10: V každém případě jako tohle spojenectví v tom může něco udělat. A co se nelíbí odborářům?
7: Odboráři mají strach z toho, že pokud tam přijde soukromý investor, tak oni tvrdí, že to bude vlastně nepřátelské převzetí, poukazují na energetickou bezpečnost a preferují prodej přes burzu, protože mají pocit, že tak nehrozí, že by to nějaký investor rozkouskoval nebo použil k nějakým svým třeba jiným záměrům.
10: Nějakým rejdům,
7: které nemusí být ve třeba prospěch německé energetické bezpečnosti, nebo já nevím, o co jim jde.
10: Ale určitě to, určitě to budeme sledovat dál, protože to je super zajímavý deal na evropské úrovni a zase další velký deal, který by Daniel Křetínský chtěl
7: uzavřít. Tak.
10: Ale pojďme na téma číslo 3. Evropská unie neprodloužila sankce na dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova.
11: Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy.
12: Ališer Usmanov je jeden z nejbohatších Rusů. Časopis Forbes odhadoval v roce 2023 jeho jmění na 11,4 miliardy dolarů.
13: Slovensko, které žádá kromě Usmanova také o vyřazení Michaela Friedmana ze sankčního seznamu.
12: Friedman samozřejmě také není nějaký beránek. On ale patří vlastně k té první vlně ruských oligarchů.
7: Já bych zůstala u miliardáře Friedmana, protože to je ten člověk, který nás zajímá.
10: A proč nás zajímá?
7: A zajímá nás proto, protože on má mimochodem vazby na Česko.
10: Aha, česká stopa.
7: Česká stopa, má jich docela dost. On měl v Česku několik firm už v 90. letech, ale ta jeho hlavní skupina, na které zbohatl v Rusku, mimochodem, víš, kde se narodil Michal Friedman?
10: Podle jména bych tipnul, že v Tel Avivu.
7: No, tak nějaké kořeny tam jsou, ale je to rodák z ukrajinského Lvova.
10: Aha, no vidíš.
7: Ale žil potom v Moskvě a tam i podnikal, právě založil skupinu Alfa Group, která vlastní největší soukromou ruskou banku Alfa Bank. Mimochodem jedno z jeho velkých bohatství vzniklo právě při ruské privatizaci, kdy ta skupina Alfa koupila 90% ropné společnosti TNK a v roce 2003 pak Michal Friedman prodal polovinu z té firmy britské BP za 6,75 miliardy dolarů.
10: A dostal se do žebříčku miliardářů.
7: A dostal nejbohatších lidí světa. A zpátky do Česka, jedna třeba z firm, která tady měla nějaké aktivity, Alfa Invest, kdy si investovala do výstavby komplexu luxusních bytů v Praze 5. Pak je to samozřejmě Alfa Banka, protože tam měla
10: to
7: v čele.
10: Říct, to je Petr Šmída, svého času nejvýše postavený český finančník na světě.
7: Je to tak, tak to byl šéf Alfa Banky a on tam nebyl sám, bylo tam dalších několik Čechů a potom ještě jedna zajímavost, ta skupina Alfa stála za londýnským fondem Pamplona Capital Management, která kdysi uvedla na akciový trh v Praze moravskou společnost Pegas Nonwovens, výrobce netkaných textilí, která ale už před 5 lety odešla z burzy. Petr Šmída je zajímavá postava, ty ho znáš.
10: Já ho znám docela dobře, protože jsme spolu dlouhá léta byli v porotě podnikatel roku a Petr Šmída, jak jsem říkal, byl jako šéf Alfa banky nejvýše postaveným českým finančníkem v historii České republiky a předtím byl také viceprezidentem společnosti General Electric. Zkušený bankéř, dnes má Enern, společnost, která investuje do nejrůznějších českých firem, ale nejznámější je investicemi do podniků Tomáše Čupra, Rohlík, Levomat, Dáme jídlo a podobně.
14: Je to tak a právě ten fond Enern souvisí ještě tady s naším tématem a to jsou protiruské sankce, kdy Friedman tedy má být vyřazen, tak jak rozhodla Evropská unie z toho sankčního seznamu. A jak to souvisí? Součástí Enernu je i takový menší fond s názvem Enern Sprout 2, do kterého investovala kyperská společnost ABH Holding a tu právě spolu vlastní Friedman ještě s dalšími sankcionovanými Rusy a finance této společnosti, toho Enern Sprout 2, byly v roce 22, když se Friedman dostal na ten sankční seznam, byly zmraženy českým finančním analytickým úřadem FAU. A jak mi řekl a potvrdil tedy mluvčí Enernu Jan Husták, tak to zůstalo doposud.
15: Petr Šmída nemá a neměl s Michalem Friedmanem jiné investiční aktivity a ani je neplánuje. Původním investorem do Enern Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení fondu převzala právě ABH Holding. Tudíž ani tehdejším záměrem nebylo investovat společně s Michalem Friedmanem.
10: Tenhle ten Sprout 2 byl docela malý fond v rámci toho Enernu, asi 2% aktiv a nemá žádné prokazatelné investice v českých firmách.
14: Je to tak, zatím nevíme, co s tím vlastně bude dál, každopádně pokud to bude rozmrazeno, tak jak jsem se ptala, tak Petr Šmída s Friedmanem jako investorem neplánuje nějak dál spolupracovat, podle Jana Hustáka neměl s Friedmanem Petr Šmída jiné investiční aktivity, také upozornil na to, že původním investorem do toho Enern Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení toho fondu převzala právě ta EBH Holding. Nicméně ta lucemburská stopa je vlastně také zajímavá, protože bylo to právě Lucembursko, které usilovalo podle diplomatických zdrojů o to, aby byl vyloučen Friedman z toho sankčního seznamu a důvodem je, že Lucembursko s ním vede nějakou velkou arbitráž nebo takže, spor o 16 miliard dolarů.
10: Takže ne proto, že by ho chtělo vysvobodit,
14: ne, ale
10: naopak.
14: Ale chtělo hájit svoje zájmy nějakým způsobem.
10: Jano, já myslím, že po tomhle to máme čas ještě na zvířátko nakonec, tak se to jmenuje naše rubrika.
14: Vypůjčili jsme si trošku novou, ale zajímavost nakonec, to je, že ex-ministr vnitra Martin Pecina, o něm se taky, jak asi víš, spekulovalo jako možné ministru obrany třeba za SPD, teď spolupracuje s SPD, Martin Pecina prošel řadou jiných stran, ano. Tak Martin Pecina má nově společnou firmu s bývalou ministryní práce, šéfkou sociální demokracie, myslím, že byla také spolu lídrině ve spolku Stačilo v posledních volbách Janou Maláčovou. Je to firma Mivra a Pecina v ní má 60% od září, Jana Maláčová má 40%.
10: Tak tohle je opravdu bizarní závěr, protože jestli si pamatuju správně, tak Jana Maláčová je někdo, kdo téměř vzývá Marxe, a tak by mě zajímalo, kam bude odevzdávat nadhodnotu.
14: No to nevím teda. Asi ji bude bránit, protože cílem té firmy Mivra je vzdělávání lidí v oblasti umělé inteligence a příprava na změny na trhu práce a tak. Což je, ale musíme říct, že to je jako legitimní. A
10: Martin Pecina a Jana Maláčová něco vědí, tak určitě
14: je,
10: ano.
14: Je to ale jako chválihodná činnost. Údajně je to také taková trochu podaná ruka ze strany Martina Peciny Janě Maláčové, která potom fiasku v posledních volbách asi hledá nějaké uplatnění.
10: To je krásná solidarita, tím bychom to mohli uzavřít. Doufejme, že přitom nebude nikdo vykořisťován při tomhle podnikání a musíme říct, že dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
14: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou těchto pořadů jsou v podcastových aplikacích také.
10: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimounek
14: a Jana Klímová.

0: Jinping si svoju pozíciu v domácej politike dosť upevnil, keďže vidíme, že vlastne už teraz slúži svoje tretie obdobie. Predtým vlastne čínsky lídri slúžili len dve obdobia maximálne. Toto Xi Jinping vlastne narušil a očakáva sa, že budúci rok získa aj to štvrté obdobie. Čo ale je otázkou, je koľko z tých ostatných vysokých kádrov sa obmení, pretože mnoho z nich už stárne a očakáva sa, že veľká časť vlastne odíde a nastane tam generačná obmena, čo môže samozrejme priniesť veľké zmeny v Číne.
1: No ešte k té vzájemné náklonnosti se Spojenými státy. Môže sa Čína snažiť využiť tých dobrých vztahů aktuálních, aby naopak vrážila klín mezi Američany a své nepřátelé, ako je třeba Japonsko?
0: Tak to samozrejme je čínska politika dlhodobo, že sa snaží aj u nás v Európe a v iných štátoch ponúknuť nejakým spôsobom alternatívu a ukázať, že vlastne aj tá Čína je nejaký obchodný partner a môže, dá sa s ňou obchodovať a podobne. Ale je tiež možné, že sa pokúsi využiť svoju rolu v tom, nejakým spôsobom využiť to, že USA aktuálne je vyťažená na rôznych frontoch a pokúsi sa z USA v podstate vymámiť rôzne ústupky.
1: A vy, paní Ovečková, věříte skutečně tomu, že jsou vztahy Spojených států a Číny na tak zdárné cestě? Nebo jde o velmi křehké partnerství, které bude navždy ohrožovat ta vzájemná rivalita dvou mocností?
0: Ja si nemyslím, že tie vzťahy sú ako veľmi dobré, len vidíme, že vlastne aktuálne tam sú dvaja lídri, ktorí nejakým spôsobom majú väčší a väčší dosah na politický systém svojej zemne, ktorí vlastne z rôznych dôvodov spolu asi radi komunikujú a je to pre nich výhodné spolu komunikovať a stretávať sa, ale v podstate by som neopísala vzťahy Číny a USA ako dobré, skôr by som to popísala ako nejaký šachmat alebo nejaký stalemate, kedy každá strana má niečo, čo tá druhá nemá. A na schvál sa vlastne držia v šachu a snažia sa vlastne zadržať rast tej druhej strany, zatiaľ čo zvyšujú svoj vlastný prospech.
1: Ale lze možná tedy očekávat, když říkáte, že je to hlavně o porozumění těch dvou lídrů, že dokud bude Donald Trump prezidentem a Xi Jinping, tak vlastně ta komunikace bude fungovat.
0: Samozrejme je to aj relatívne, či tá komunikácia takto funguje. Hej. Pre tú čínsku stranu je to napríklad výhodné, že sú tam tie veľké gesta a podobne, pretože je to naozaj ako poklona, povedzme, ale či tá komunikácia je efektívna a či sa niečo dosiahlo, čo by malo nejaký vlastne dobrý dôsledok objektívne, tak to je otázne.
1: Hostem Interview Plus dnes byla Paulína Ovečková, odbornice na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za váš čas.
0: Děkujem velmi pěkně.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Opozice se odpoledne pokusí vyslovit nedůvěru vládě, nemá na to ale dost hlasů.
4: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Budeme bránit odpovědné hospodaření.
3: Na Slovensku útočil nožem ve škole žák 8. třídy, jedna z učitelek zemřela.
5: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy.
3: Čeští fotbalisté nastoupí večer v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Před uzavřenou dálnicí D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolona z 50. kilometru. A bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů. Je úterý 29. září, hezké poledne přejou zpráv Kateřina Causrisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci se za dvě hodiny sejdou k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Opozice kritizuje kabinet za vysoký schodek navrhovaného rozpočtu. Vadí taky údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Podrobnosti přidává ze sněmovny reportérka Jana Čermáková.
6: Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu nejméně 9 koaličních poslanců. A to se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná. Podle opozice je i přesto nutné.

0: možné mimo jiné na zadlužování státu dál upozorňovat. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů. Vystupovat se chystají opoziční i koaliční zákonodárci. Jednání tak bude nejspíš dlouhé a hlasovat se možná bude až zítra. Z Poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Ve slovenském Staškově napadl žák 8. třídy spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich útok nožem nepřežila. Televize Teatry uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
2: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Radiožurnálu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
3: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dítě v kritickém stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
2: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Popularita amerického prezidenta se znovu propadla, ukázal to průzkum deníku Wall Street Journal. Donald Trump dostal měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy prezident v tomto čase měl. Voličům vadí válka s Iránem a taky drahý benzín.
4: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Rusko opět masivně útočí drony a raketami na Ukrajinu. V Kyjevě drony zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V Oděské oblasti je mimo jiné poškozený autolek pro zvířata. Úřady hlásí přes 10 zraněných.
5: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o sestřelení obou balistických raket Iskander M a jedné protilodní střely Cirkon. Dohromady se podařilo zlikvidovat nebo odklonit 109 letících cílů z celkového počtu 155. Nejmenší úspěšnost zaznamenala protivzdušná obrana v případě proudových dronů letících rychlostí až 500 km za hodinu. Rusko už podle informací vojenských expertů pracuje na nepilotovaných letounech dosahujících až 800-kilometrové rychlosti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Odolena voda a další obce v okolí jsou dál bez pitné vody. Výsledky měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají. Zhruba 15 000 lidí je tak dál závislých na cisternách.
7: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
8: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
9: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
8: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
10: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
8: Říká ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního zpěváka pro příští rok. Bude jím britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
11: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Je světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup promítá do preventivních prohlídek.
12: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
13: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhardt z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
14: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkerů.
13: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Radiožurnál.
15: České fotbalisty čeká druhý duel v elitní divizi Ligy národů. V pražském Edenu se utkají s Anglií. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají zápas od 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Češi zabojují o první body. Na úvod soutěže prohráli s Chorvatskem 1-2.
16: Je konec. Premiéra Santiago Dení u české fotbalové reprezentace končí porážkou s Chorvatskem. 1-2 v prvním poločase.
17: Stejně jako Češi i Angličané prohráli na úvod Ligy národů, Španělsku podlehli 2-3. Anglický kouč Thomas Tuchel přiznal, že v přípravě na český tým viděl několik španělských prvků. Tuchel plánuje v sestavě Anglie nasadit to nejlepší, co má. Řekl, že by nejraději postavil stejnou jedenáctku jako se Španělskem. V té byli i hvězdní ofenzivní hráči Kane, Bellingham nebo Saka. V českém dresu by mohl nastoupit kapitán Ladislav Krejčí, který proti Chorvatsku chyběl kvůli zranění.
18: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený.
17: Zápas Česka s bronzovým týmem z mistrovství světa Anglii začne ve 20 hodin a 45 minut. Karel Schamberger, Radiožurnál.
19: D11 zůstává neprůjezdná u Poděbrad, a sice ve směru z Hradce do Prahy. Na 39. kilometru už více než 3 hodiny na Prahu zastavený provoz. Pokračuje vypouštění aut z kolony. Oficiální odklon stále trvá na exitu 42 Jičín. Před ním popojíždí kamiony v dlouhé frontě od sjezdu na Městec Králové téměř z 50. kilometru. Osobní auta přibrzdí okolo 45. Následně zůstává totálně ucpaná silnice 32 až ke kruhovému objezdu. V koloně navíc stále překáží uvízlý kamion. Zdržení nabíráte i na silnici 611 v koloně za Odřepci. Další vás čeká na samotném příjezdu do Poděbrad. Od Vystrkova do centra města je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dál bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě dnes můžeme naměřit i kolem 20 a foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. Teď už pokračuje publicistika, dnes s Věrou Štechrovou.
20: Jaký smysl má vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, ke kterému se chystá opozice a využívala ho v minulosti v opozici i současná vládní koalice? Proč se společnost OpenAI rozhodla dát zatím kledu svůj nový model umělé inteligence? A jak přispěla Petra Vinčová, zakladatelka Centra Locika, k ochraně dětí ohrožených násilím? To jsou naše témata. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Opozici ji zdůvodňuje údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO, útoky vlády na různé instituce a výší schodku v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy ODS Martina Kupky je na zadlužování státu potřeba upozorňovat i ve chvíli, kdy opozice nemá na svržení vlády dostatek hlasů.
21: Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření, kdy budeme bránit mnoho schopných, úspěšných lidí v České republice, kteří mají právo na lepší vládu, a určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
20: Koaliční poslanci kritiku odmítají a mluví o předvolebním gestu opozice. Ta by musela přesvědčit alespoň 9 koaličních poslanců, aby proti vládě vystoupili, a to je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO vyloučené.
0: ta vláda od toho hlasování ustojí. Toto je pouze jenom, bych řekl, takové cvičení opozice před komunálními a senátními volbami. Myslím si, že naše většina je velmi pevná právě v tom, jakým způsobem bude hlasovat, a domnívám se, že i všichni poslanci přijdou tak, aby mohli podpořit tady tuto vládu.
20: Pro pád kabinetu je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Já teď vítám ve vysílání politologa z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ladislava Cabadu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Jak relevantní jsou ty důvody opozice pro to, aby se pokusila vyslovit nedůvěru vládě?
3: Tak já myslím, že opozice si myslí, že jsou relevantní, a vláda bude říkat, že nejsou. Za sebe bych řekl, že minimálně ta otázka střetu zájmů je poměrně důležitá. Máme tady náznaky z Evropské komise a dalších evropských institucí, že nepovažují tu situaci, v níž je premiér Andrej Babiš, za plně vyřešený střet zájmů. Druhá věc samozřejmě je zákon o státním rozpočtu, který přišel z vlády a který navrhuje velmi výrazný schodek, který jde nad rámec jak vládního prohlášení, tak i příslibu směrem zase k Evropské unii a některým dalším institucím. Čili v tomhle ohledu si myslím, že ty důvody lze vnímat jako relevantní.
20: Jde o zatím druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Můžeme si připomenout, kolikrát naopak současná koalice se pokusila svrhnout vládu Petra Fialy z ODS a jaké byly tehdy ty její důvody?
3: Bez pochyby můžeme, jenom bych zdůraznil, že motoristé nebyli v předchozí sněmovně, takže to nebyla současná koalice. Nicméně ta předchozí opozice tvořená ANO a SPD vyvolala celkem 4 návrhy o vyslovení nedůvěry vládě. V zásadě, tak jak jsem koukal na statistiky, se pohybují ta jednotlivá volební období, pokud jsou standardně 4 leta, někde kolem 4 až 5 pokusů o sesazení vlády, čili je to nástroj, který je nějakým způsobem využíván, řekněme, zhruba jednou za rok v průměru toho zasedání poslanecké sněmovny.
20: Ze všech těch 19 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě byl úspěšný jediný, a teď mluvím od roku 1989, a to byl ještě tehdy, jak si pamatuju, Jiří Paroubek z ČSSD, velmi překvapený, že se mu to povedlo, že k odvolání vlády Mirka Topolánka došlo. Tak jaký je vůbec význam té mimořádné schůze?
3: Tak v zásadě je potřeba připomenout, že je daleko snazší vládu ustavit, protože proto stačí většina přítomných poslankyň a poslanců, než ji odvolat. Proto potřebujete nadpoloviční většinu ze všech poslankyň a poslanců. Taky bych zdůraznil, že ústava říká, že poslanecká sněmovna má kontrolovat vládu. Samozřejmě se to dělá poměrně komplikovaně v situaci, kdy většina členů vlády jsou současně poslankyněmi a poslanci. A v zásadě vždycky ta vláda u nás, snad až na drobounké výjimky, přechodné výjimky, byla vládou většinovou. Čili disponuje tím, co Aleš Juchelka popsal jako jasnou a kompaktní většinu. Čili opozice logicky je tím aktérem, který se snaží prosazovat tu kontrolní roli poslanecké sněmovny, byť samozřejmě zpravidla tahá za kratší konec a byť zpravidla ten její pokus neuspěje.
20: No a když byl ten institut vyvolání hlasování o nedůvěře vládě zakotvený v ústavě, tak pro jaké situace tam byl daný? Byl tam ten předpoklad, že bude využívaný takhle?
3: Tak zaprvé je potřeba říci, že statisticky výrazná část vlád v evropských demokraciích jsou vlády menšinové. My jsme tady zvyklí na trošku jiný model, všichni se snaží najít tu 101 většinu po volbách. Nicméně pokud jsou ty vlády menšinové, pak samozřejmě dochází poměrně často k tomu, že se buď nějakým způsobem rekonstruují, anebo jsou vyvolávány třeba předčasné volby, typicky třeba ve skandinávských zemích. A druhá věc, kterou je potřeba zmínit, logicky zejména v nějakých krizových situacích, v situaci, kdyby třeba skutečně došlo k nějaké dramatické aféře, která by se týkala předsedy vlády nebo nějakého výrazného člena vlády, tak se předpokládá, že existuje nějaká poslanecká zodpovědnost a že navzdory stranické lojalitě nakonec tu vládu položí, byť jim to v tuto chvíli nenahrává stranicky, ale vnímají, že to je pro ochranu demokracie.
20: Je pár dní před volbami. Může mít podle vás ta mimořádná schůze, kde určitě budou dlouhé proslovy, mít nějaký vliv na výsledky voleb komunálních nebo senátních?
3: Je velká otázka, nakolik se do těch komunálních promítne třeba v malých obcích, kde zpravidla nevidíme stranická kandidátní listiny, ale spíš nějaká hnutí nezávislých a podobně. To spíše v těch skutečně velkých městech to může mít nějaký efekt bez pochyby v senátních volbách, které jsou hodně polarizované. Bylo vidět, že tady existuje snaha opozice nestavět kandidáty, kteří by se navzájem v tom prvním kole vystříleli. Podobně i vláda měla nějakou deklaraci, že se pokusí postavit společné kandidáty, byť to ne vždycky vyšlo. Ale připomněl bych, že minulý týden proběhla jiná mimořádná schůze poslanecké sněmovny, která se týkala tématu zamrazení platů politiků a kterou iniciovala vláda. Je otázka, nakolik potřeba mimořádnou schůzi a nakolik i tato mimořádná schůze nesouvisela s tím, že se blíží nějaké volby.
20: Říká Ladislav Cabada, politolog z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání, hezký den.
20: Společnost OpenAI nevydá svůj nejnovější model umělé inteligence, a to z bezpečnostních důvodů. Firma oznámila, že její systém GPT-6.1 Astra, který sám provádí úkoly, jako je prohlížení webu a používání aplikací, nedosáhl zcela laťky standardů společnosti. Vlajková loď agentního modelu GPT-6 Astra byla vydaná v září a specializuje se na komplexní uvažování a autonomní provádění úkolů. Ve vysílání teď vítám spoluautora podcastu Kanárci v sítí IT experta Josefa Holého. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Tak když firma OpenAI říká, že ten její model selhal v dodržování rozsahu a autorizace a způsobu, jakým sděluje uživateli typ vykonané práce, tak co si pod tím představit?
2: Tak můžeme si to představit tak, že dáte teda tomu modelu nějaký úkol, on má přístup, ta technologie má přístup k nějakým nástrojům, například může chodit na web, stahovat si věci nebo komunikovat s nějakými systémy, a v rámci plnění toho úkolu si může najít cestu, kterou vám potom neřekne, která je nekonvenční, která právě spočívá v tom, že se třeba někam takzvaně nahekuje. To znamená, že ten agent v rámci plnění úkolu si najde cestu, se kterou ty tvůrci nepočítali a která může potom vyústit i v nějaký třeba bezpečnostní incident.
20: Na tvůrce chatu GPT taky vydal aktualizaci o incidentech, ke kterým došlo v červnu, kdy jeho modely právě neoprávněně přistupovaly k webovým stránkám a systémům australské vlády. Co nového o možných hrozbách se z těch aktualizací dá vyčíst?
2: Tak první věc je, že ono k tomu incidentu došlo v červnu a oni to australské vládě vlastně sdělili až 10. září, takže si toho nevšimla podle všeho ani úplně já, anebo to držela pod pokličkou a potom o tom nevěděli australské úřady, takže
20: ano,
2: to říká něco o zabezpečení.
20: OpenAI tvrdí, že to řekla v podstatě hned poté, jak se to dozvěděla, to znamená, že o tom dlouho nevěděla.
2: Ano, ano, takže o tom nevěděla od června, tak to je poměrně zajímavé, to jako o něčem svědčí. Zároveň, co je tam zajímavé, takže v tomhle případě ty agenti nebyli v režimu, že by se měli za úkol někam nahekovat. Jo? Ono, ty předchozí incidenty byly takové, že se testovaly právě ty kyberbezpečnostní schopnosti těch modelů a ty modely potom to jako vlastně potom třeba napadly nějaký jiný systém. Tady vlastně úkolem těch modelů, pokud víme, tak mělo být jako shromažďovat data, na to konto oni usoudili v úvozovkách, ty modely došly k nějakému, můžeme říct, názoru, by to je antropomorfizace, že nejjednodušší bude se nahekovat do statistik nebo do těch webů australské vlády a dostat se k nějakým zdravotním statistikám. K úniku uživatelských dat podle všeho nedošlo. Nicméně je to zase příklad toho, o čem jsme mluvili před chvílí, že ten agent dostane nějaký úkol a vyhodnotí, že nejjednodušší cesta bude se například prolomit do nějakého systému.
20: Ono to není poprvé, co velký vývojář umělé inteligence stáhl nový model. Na začátku roku to udělala i společnost Anthropic s novým modelem Mythos. Může to být známka toho, že společnosti začínají brát ta bezpečnostní rizika AI vážně?
2: Může to být známka toho, asi ano, na druhou stranu ten Mythos, on nebyl stáhnutý, on nebyl vydaný, oni ho předtím právě oni přišli. Anthropic přišel na to, že Mythos má velké schopnosti v právě v té kyberbezpečnosti.
20: V hackování,
2: v hackování, ano, takže takže ho dali nejdřív vlastně americkým korporátům, aby si zalepili takzvané díry bezpečnostní, které pomocí toho modelu jsou schopny jako odhalit, než se to dostane kam, než se k tomu dostane běžná veřejnost. Tady se jedná jednak o nějaké stažení, jednak o to taky pozastavení. Jestli to beru vážně, tak je otázka. Anthropic to zřejmě bere vážně, OpenAI bych si tak jistý nebyl, protože prostě ty poslední měsíce ukazují, že nechali ty modely dost nadivoko a dost volně konat a ani je nemonitorovali. To znamená, ani si nedokázali všimnout, že ty modely dělají něco nepředloženého.
20: Jsou ty nové modely umělé inteligence, které se dostávají na trh, ověřovány z hlediska své bezpečnosti nějakými nezávislými orgány nebo státními regulátory? Existuje v Evropě, USA nebo v Asii něco nebo někdo takový?
2: V Evropě a v USA můžeme říci, že neexistuje. Čína vyžaduje registraci před spuštěním těch modelů, ale týká se to hlavně těch obsahových stránek. To znamená, že samozřejmě totalitní režim potřebuje mít kontrolu nad tím, jestli model náhodou neodpovídá pravdu o prostě masakru studentů na náměstí Nebeského klidu nebo něco podobného. Z hlediska Ameriky a EU, tak v Americe je testování dobrovolné. Z hlediska EU, tak máme AI Act, to znamená ten akt o umělé inteligenci, který vyžaduje, aby firma měla dokumentaci a tu na vyžádání poskytla regulátorovi a regulátor může v případě, že nějakého podezření nebo když si to prostě usmyslí, tak může provést vlastní vyhodnocení toho modelu. Čili jako schvalovací, ale to je všechno vlastně až po tom, co ten model už je vydaný. Schvalování před tím, než ten model je puštěný na trh, jako je to třeba u léků, jo, ve farmacii, kdy prostě ty léky musí projít klinickými testy, tak nic podobného v danou chvíli neexistuje.
20: A uvažuje se alespoň o něčem takovém?
2: Hovoří o tom teď ty firmy, šéf Anthropiku Dario Amodei, tak napsal tu esej na začátku září, kde po něčem takovém volá. Tam je důležité, aby ten dohlížitel, ten, kdo bude vyhodnocovat a vlastně dohlížet na to uvolňování těch modelů, na ty jejich schopnosti, tak aby byl nezávislý. V danou chvíli ty firmy se snaží o nějakou, podle všeho, nějakou formu samoregulace. Tady je opravdu potřeba kooperace jako s regulátory národními nebo nadnárodními, ať už je to USA nebo Evropská unie, a vlastně potřeba, aby tam byl teda, pokud by se k něčemu takovému přistoupilo, tak aby ten dohledový orgán, chcete-li, aby byl nezávislý, aby nebyl napojený na ty firmy, aby to nebylo, že fotbalisti si pískají sami vlastní zápas.
20: Tak potom, kromě těch, co vyvíjejí AI, je tu společnost NVIDIA, která je dominantním výrobcem čipů, které jsou používané právě v datových centrech pro AI, a ona tak vydělává na tom prudkém zájmu o tuhle technologii. Tak NVIDIA teď představila software, který má těm vývojářům umělé inteligence pomoci zajistit, aby se jejich modely AI nevymkly kontrole. Proč se do toho NVIDIA pustila, když ještě nedávno její šéf Jensen Huang označil varování před AI za přehnaná?
2: Pustili se do toho proto, že teď ta bezpečnost těch modelů je velké téma, proto i tady o tom spolu mluvíme, a NVIDIA má enormní zájem na tom, aby jako ty modely dál se trénovaly, aby se dál stavěla datová centra, protože, jak jste správně říkala, tak je to výrobce čipů pro ty datové centra. Čili pro ně je to nějakým způsobem jako tak, kdy chtějí dát najevo, že všechno bude v pohodě a že to zabezpečíme. Oni v zásadě poskytují těm vývojářům jako dvě funkcionality nebo dvě, dejme tomu, vrstvy nebo funkce, můžeme říct, kdy to má hlídat ty jejich řešení, kam ty agenti, kam ty modely smí, jestli nepřistupují někam, s čím se nepočítalo, a potom samozřejmě by se, potom je tam nějaký dohled, jestli sleduje, kdy ten systém by měl sledovat, jestli ten agent nedělá něco nepředloženého, a případně by ten agent měl jít potom vypnout. To je zatím v úrovni víceméně prohlášení, ohlášení, zatím to nebylo otestované, uvidíme. Nicméně takovéhle schopnosti nebo takovéhle komponenty, takovýhle typ dohledu a monitoringu, tak by měl být přirozený, a je s podivem, že přestože nás ty velké firmy posledních x let zásobují narrativy o tom, že nás ty modely můžou zničit a že existuje 10% šance, že vyhledí lidstvo, tak moc podobných monitorovacích kapacit zatím neměli, což dokazují ty úniky z OpenAI.
20: IT expert Josef Holý, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naschranou.
20: Byla výjimečnou osobností, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit a především k tomu, že děti, které ho zažívají, mohou dostávat včasnou a odbornou pomoc, uvedlo dnes Centrum Locika k odkazu Petry Vinšové, zakladatelka prvního specializovaného střediska v Česku, které poskytuje podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým, zemřela ve věku 52 let. Řadu let prosazovala i změny v systému ochrany ohrožených dětí a ještě počátkem letošního července v pořadu Radiožurnálu mimo jiné upozornila.
4: Já jsem dětský terapeut a vlastně celý svůj profesní život, už je to 25 let, pracuji s dětmi, které jsou týrané nebo zneužívané. A vlastně po nějaké době jsem zjistila, že nestačí těm dětem poskytovat pouze terapii, ale že pokud se budou nadále pohybovat v systému, který je dál nechrání, je jim dál ubližováno, když je ten případ řešen se způsobem, který jim ubližuje vedený výslechy, celé to nefunguje dobře, tak samotná terapie nestačí. A proto jsem šla do těch vládních výborů, abych pomáhala měnit ten takzvaný systém, ten způsob, jak s těmi dětmi zacházíme jako v celku, právě proto, aby se s dětmi dala jednou dělat dobře terapie, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc, aby mohly být konečně v bezpečí a mohla začít jejich léčba.
20: A naše pozvání přijala vedoucí programu prevence v Centru Locika Magdalena Černá. Dobrý den.
5: Dobrý den.
20: Můžete říct, odkud pramenil ten mimořádný zájem Petry Vinšové o ochranu dětí ohrožených násilím?
5: Tak já myslím, že to je především z jejich dlouholetých zkušeností s dětmi, které zažívaly násilí. Jak jsme slyšeli, tak 25 let vlastně s nimi pracovala a začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí, potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou vlastně se svojí zkušeností. A to Petra komunikovala po celou dobu, co pracovala v oboru, velmi jasně, že dítě není jen někdo, kdo stojí vedle konfliktu dospělých, ale má vlastní prožívání, vlastní zkušenost, práva a právě těmhle dětem ona se snažila dát hlas.
20: A v čem je specifické to Centrum Locika, které Petra Vinšová před víc než 10 lety založila?
5: To právě vychází z té zkušenosti a Centrum Locika má jako primární zájem dítěte. Ať už se kolem něj děje cokoliv, tak my se vlastně bylo dítě vyslyšeno.
20: Tak, teď úplně nevím, jestli se slyšíme s paní Magdalenou Černou. Pokud ano, pokusíme se ještě pokračovat v rozhovoru. My vzpomínáme na Petru Vinšovou, která bohužel zemřela v 52 letech. Ona byla zakladatelkou Centra Locika, které prosazovalo i legislativní změny. Zabývalo se podporou dětem, které jsou ohrožené. Tak nevím, jestli se daří spojit s Magdalenou Černou, vedoucí PR a prevence v Centru Locika. Zatím můžu dodat, že Petra Vinšová před několika měsíci spolu s desítkami dalších expertek a expertů odešla z vládních lidskoprávních rad. Ona nesouhlasila s přesuny těchto agent z úřadu vlády na ministerstva. Doufám, že teď už se znovu slyšíme s Magdalenou Černou.
22: Ano, já vás slyším.
20: Výborně. Chtěla jsem se zeptat, jaké změny, včetně legislativních, paní Vinšová prosazovala v těch předchozích letech?
22: Tak Petra se prosazovala především to, aby stát vnímal dítě, které vyrůstá v prostředí násilí jako samostatnou oběť. A vždycky se ptala, co se vlastně musí změnit v systému, aby se věci, které se děly dětem, nestávaly dalším dětem. A z toho vycházely potom její další kroky. Konkrétně prosazovala, aby byla uzákoněna nepřijatelnost tělesných trestů. Tomu už se začala věnovat v roce 2022 a od 1. ledna 2026 novela skutečně platí a také obrovským tématem, a já jsem mohla u toho být po boku, bylo zavádění modelu dětských advokačních center do České republiky, specializovaných center pro děti, které buď jsou oběti násilí nebo trestného činu. Tak vlastně ty děti nemuseli putovat mezi institucemi a vyprávět svůj příběh, ale aby ta přišla pomoc k ním.
20: Říká Magdalena Černá, vedoucí Centra prevence z Centra Locika. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
22: Děkuji, nashledanou.
7: bylo 12 hodin 30 minut.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Sněmovna bude odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Útok žáka v západoslovenské obci Staško nepřežila jedna učitelka. Chlapec zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice Teatry. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Italská premiérka Giorgia Meloniová míří do Prahy. Večer se ve Strakově akademii sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Mluvit mají o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího finančního plánu a bezpečnosti. Společně mají podepsat plán spolupráce mezi oběma zeměmi. 1 miliardu a 300 milionů korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu za více než 4 biliony korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun, skutečnou částku ale nezveřejní. Španělská vláda by měla schválit nařízení k urychlení návratu běženců ze Ceuty zpět do Maroka, píše to deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. A děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstávají doma. Více než 350 jich mělo od minulého týdne zažívací potíže, potom co v jídelně snědli špagety s prošlými vejci. Zítra se žáci do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je od 42. kilometru uzavřená po těžké dopravní srážce dvou kamionů. Policie provoz odklání na exitu 42, kamiony se teď zastavují na 50. kilometru, objíždí se to přes Poděbrady a náhradní trasa je hodně ucpaná. Na D1 z Ostravy do Brna silný kamionový provoz před Brnem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude jasné, v Čechách až polojasné, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách měří kolem 16 a na Šumavě asi 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
9: O snaze opozice vyslovit nedůvěru Babišově vládě, o referendu ve Švýcarsku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
6: Názory a argumenty.
9: Nejmenší slovenská vládní strana SNS trvá na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby i po výrocích premiéra Roberta Fica, že by takový krok způsobil vládní koalici ztrátu její nynější těsné většiny ve sněmovně a mohl vyústit v konání předčasných voleb. Premiér Fico podle očekávání informoval prezidenta Pellegriniho, že bere zpět návrh na odvolání Taraby, který ministerský předseda předložil hlavě státu už v polovině září. Proč je kolem ministra Taraby takový rozruch? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
10: Dobrý den.
9: Proč právě na ministrovi životního prostředí závisí osud Ficovy vlády?
10: Tak je to především proto, že na Slovensku se velmi rychle blíží volby. I kdyby nebyly předčasné, tak ty řádné parlamentní volby budou nejpozději na podzim příštího roku. A jak to tak bývá, tak před volbami politici postupně nervózní, zvláště pokud preference neukazují zrovna jim tu příznivou tvář. Což se stalo Slovenské národní straně, která dlouhodobě podle preferencí by se ocitla mimo parlament. Ovšem Slovenská národní strana je součástí současné vládní koalice a její předseda Danko je šéfem parlamentu. Tam už po těch minulých volbách byla taková zajímavá situace, že Danko dal vlastně na kandidátce Slovenské národní strany prostor mnoha různým osobnostem spojených s nacionalistickou scénou. A to se mu ale vymstilo, protože do parlamentu se právě dostali pouze tyto osobnosti a málo členů Slovenské národní strany. A nyní Danko musí mít pocit, že Slovenská národní strana není příliš viditelná. On jí z pozice šéfa parlamentu nezviditelní dostatečně. A pak jsou zde vlastně dva ministři, kteří původně byli přiděleni Slovenské národní straně, a to je ministryně kultury Šimkovičová, která ovšem, jak víme, je známá spíše skandály a různými pochybnostmi, než tím, že by dokázala slovenskou kulturu někam opravdu zavést. A druhý je Rudolf Huliak, což je nyní ministr pro sport a cestovní ruch. Měl být právě místo Taraby, nebo před Tarabou, ministrem pro životní prostředí, ale jeho jmenování odmítla tehdejší prezidentka Čaputová. Takže nyní Danko vlastně by rád tam měl ministry, nebo aspoň ministra, který by více reprezentoval Slovenskou národní stranu. Tomáš Taraba je ovšem totální solitér, vždycky byl. A nyní tedy návrh na jeho odvolání a nahrazení Filipem Kufou, státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, by vedl k tomu, že Taraba by se vrátil do parlamentu. Na Slovensku je klouzavý mandát, to znamená, pokud ministr skončí ve funkci a byl předtím zvolen poslancem, tak se vrací na své místo ve sněmovně. Hrozí, že by se rovněž ovšem vrátil státní tajemník Šalitroš, který je nyní na ministerstvu pro investice. A Taraba dopředu řekl, já ovšem pokud nebudu ministr, tak tedy budu působit samostatně. A slovenská vláda současná by ztratila v parlamentu většinu.
9: Kdyby tedy slovenská vláda teoreticky tu většinu ztratila, kdyby skutečně vývoj dospěl k předčasným volbám, kdo by na to mohl vydělat a kdo by na to mohl naopak velmi ztratit?
10: To je právě asi nyní důvodem Ficova postoje. Protože podle posledního průzkumu by zvítězilo progresivní Slovensko Michala Šimečky, to znamená opoziční strana. Ovšem opozice by velice těžko mohla sestavit vládu. Ona by tu vládu mohla sestavit, ovšem pouze s hnutím Slovensko. Hnutí Slovensko vede bývalý premiér Igor Matovič a s tím nikdo už do vlády jít nechce, protože jeho vládní působení opravdu bylo provázeno mnoha různými kontroverzemi a skandály a Igor Matovič jako premiér nebo vůbec jako člen vlády není opravdu zárukou nějaké serióznosti. To znamená, Fico může počítat s tím, že pokud by už opozice sestavila vládu s Matovičem, asi dlouho by ta vláda nevydržela.
9: To byl Petr Švarc.
10: Díky, naslyšenou.
9: Babišova vláda už po druhé od svého jmenování čelí hlasování o nedůvěře. V prvním případě šlo o reakci na chování ministra zahraničí vůči prezidentovi. Tentokrát opozici ke snaze vyslovit kabinetu nedůvěru motivoval mimo jiné vysoký deficit státního rozpočtu na příští rok. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
8: Snad si sněmovní opozice uvědomuje, že kdo jinému jámu kopá, taky do ní nezřídka sám padá. Nyní znovu nastavuje vládě zrcadlo, aby občané viděli, jak je špatná. Poněvadž ale hlasování o nedůvěře kabinet i tentokrát přečká, může si volič z příběhu vzít jen neschopnost opozice cokoliv na věci změnit. Možná se hodlá připomenout před nadcházejícími senátními a komunálními volbami. Možná si řekla, že by to opět chtělo malou inventuru koaličních průšvihů. Jenže když se svrhává vláda, hodí se mít po ruce jednoznačný důvod, ne jich lovit z paměti seznam jako teď, rozpočtovou neodpovědnost, Babišův střet zájmů, zemětřesení ve státní správě, oslabování důvěry v instituce, bezpečnostní rizika. Každý jeden z nich by za hlasování a hlavně za zevrubnou debatu stál, nám je ale po stoprvé servírována přeplácená bramboračka. Dost to souvisí se zrodem samotného nápadu. Nejdřív s ním vyrukovali lidovci, jejichž preference třou bíru z nouzí a kteří potřebují do nejvyšších pater politiky vysunout svého nového předsedu, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Proto na Vyškovsku kandiduje na senátora a jeho všude plno i v Praze. Záhy po lidovcích ale přispěchala ODS s tvrzením, že to ona v opozici prezentovala záměr jako první. Výmluvná ukázka toho, jak se ve středopravicovém táboře vyvíjejí vztahy po rozpadu koalice Spolu. Strany míní dělat víceméně totéž, jenom na vlastní triko. Konec konců i občanští demokraté mají zájem nechat zapomenout na krizi, kterou procházejí. Tušit lze hlavně za úvahami o rušení legislativy přijaté za vlády Petra Fialy. Nejednotnost ODS ukazuje u témat velkých, jako je euro, i malých, jako je dětský certifikát pro pachatele násilných činů. Nyní dokonce uvažuje o tom, že sama navrhne obnovení karenční doby, tedy neproplácení prvních 3 dnů nemocenské, mimo jiné proto, aby poškádlila motoristy. Ani další výkony opozičních předáků dojem z bezradnosti nerozptilují. Snaží se například upozornit na nesplněné štědré předvolební sliby ANO. Byli by opravdu spokojenější, kdyby došlo na jejich realizaci. Dobře, ať nám tedy poví, co z Babišových receptů by prosazovali i oni. Také často zaznívá, že hlasování má vyprovokovat koaliční poslance, aby posoudili, zda je vládní politika v souladu s jejich svědomím. Nejvíc se ukazuje na motoristy. Skutečně se všichni podepíší pod zvyšující se rozpočtové schodky a státní dluh? Jde ale o pouhé retorické cvičení. Kdo kandidoval za hnutí ANO, znal Babišův styl i maléry. Rovněž motoristům a SPD bylo jasné, že do Strakovy akademie vstupují coby juniorní partneři, takže jim nezbyde, než asistovat velkolepé jízdě vítěze loňského klání. Ve sněmovně zkrátka sotva zazní něco nového a originálního. V tom vězí klíčový zádrhel. Z průzkumu veřejného mínění vychází, že jsou lidé unaveni věčnými spory a hádkami. Po politicích vyžadují vůli spolupracovat a dívat se do budoucna. Místo toho se pitvají uleželé hříchy a recyklují 100krát absolvované půtky. Opozice se dušuje, že by vládla líp. Jak ovšem konkrétně, to vesměs stají. Výsledkem aktuální bitvy tak může být, že motivace vyrazit za necelé 2 týdny k urnám bude překryta voličským přesvědčením o bezzubosti a nepoučitelnosti politiků, kteří neumí víc, než stále stejně řečnit a nabízet dávno prošlé zboží.
9: To byl Lukáš Jelínek. Švýcaři v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo například uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Komentář napsal editor Práva Robert Schuster.
11: Švýcarští voliči před několika dny v referendu rozhodli, že zachovají stávající pojetí neutrality své země. V tomto duchu se vyslovila výrazná většina občanů, a to 70% hlasujících. Zároveň to podpořili voliči ve všech 23 kantonech. Viděno zvenčí je to dobrá zpráva. Pokud by totiž hlasování dopadlo opačně, mohlo by například Švýcarsko do budoucna uplatňovat sankce proti třetím zemím pouze tehdy, pokud by je předtím schválila Organizace spojených národů. To je při současné blokádě, jež panuje v její radě bezpečnosti, v podstatě vyloučeno. Zcela prakticky by se to dotklo i opatření, která švýcarská vláda uplatňuje vůči ruským oligarchům či jiným oporám režimu Vladimira Putina. Mnozí z nich mají, jak známo, ve Švýcarsku velké majetky. Díky sankcím k nim od ruského vpádu na Ukrajinu nemají přístup. Nepřekvapí proto, že Moskva se velmi zajímá, jak Švýcarsko svou neutralitu interpretuje. Stačí připomenout, že začátkem února 2022, čili několik týdnů před zahájením agrese vůči Ukrajině, napsal ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov otevřený dopis svému švýcarskému kolegovi Ignácio Cassisovi, jak to má jeho země s neutralitou. Lavrov chtěl rovněž vidět postoj Bernu k bezpečnostnímu uspořádání v Evropě a rozširování NATO. Když se následně Švýcaři přidali k západním sankcím, dal Lavrov najevo, že už nepovažuje Švýcarsko za neutrální zemi. Ruská státní média proto věnovala hlasování o zpřísnění neutrality velkou pozornost. Přijetí ústavní změny nabádala Švýcary na sociálních sítích třeba i Lavrovova mluvčí Maria Zacharovová. Návrh na změnu federální ústavy předložil bývalý ministr spravedlnosti Christoph Blocher, který je zároveň klíčovou postavou pravicově konzervativních švýcarských lidovců. Před 30 lety byl hlavní tváří platformy, která byla proti vstupu země do evropského hospodářského prostoru. Později brojil proti migraci či výstavbě minaretů. Blocher byl jedním z hlavních iniciátorů kampaní na omezení pohybu osob v zemi, což bylo namířeno nejenom proti cizincům z neevropského prostředí, ale i proti občanům členských států Evropské unie, kteří získali na základě bilaterálních dohod mezi Bernem a Bruselem možnost usadit se a pracovat ve Švýcarsku. Svůj postoj pokaždé obhajoval Blocher tím, že brání suverenitu země. Tentokrát ovšem zřejmě situaci neodhadl úplně správně. I jeho vlastní strana byla k nápadu zpřísnit neutralitu spíš vlažná. K Blocherovi se nakonec připojilo několik menších, extrémně levicových a pacifistických uskupení. Absence širší politické podpory způsobila, že návrh propadl tak výrazně. Výsledek referenda o švýcarské neutralitě se tak dá interpretovat i jako odmítnutí snah odstřihnout zemi od širší mezinárodní spolupráce. To je téma, které Švýcary doprovází již desítky let. Proto také potřebovali tak dlouho, než souhlasili se vstupem do Organizace spojených národů. Stalo se tak až v roce 2002. Přestože švýcarská Ženeva byla již od roku 1946 jedním ze sídel spojených národů. Stejně dlouho mimochodem řeší země i svůj vztah k procesu evropské integrace. Pro vstup do Evropské unie chybí ve společnosti konsenzus. Proto musí Švýcarsko, které je až na jednu výjimku obklopeno členskými státy 27, hledat o něco složitější cestu přes soustavu dvoustranných dohod s unií. Jejich poslední verze byla dojednána letos na jaře a očekává se, že nejpozději do 2 let budou nové smlouvy občanům předloženy v referendu. O jeho podobě si nyní vedou spory. Má pro schválení stačit pouze většina občanů? Nebo musí návrh získat i podporu mezi kantony? To je klíčové. Pokud by totiž byla uplatňována i kantonální majorita, mohl by několik malých kantonů přehlasovat většinový názor voličů. Jinými slovy, otázky související se suverenitou Švýcarska budou ovlivňovat tamní vnitropolitickou debatu i v příštích letech.
9: Hovořil Robert Schuster.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Český podnikatel Zdeněk Cendra prodal britskému investičnímu fondu 30% podíl ve své firmě, zabývající se přenosem dat po internetu. Na celkovém objemu celosvětově přenesených dat má podle médií jeho firma podíl asi 4%. O jak významnou obchodní transakci se jedná? Odpověď nabízí následující příspěvek publicisty Luboše Kreče.
12: Ceny paliv rostou v Česku skoro nejvíc v Evropě. Veřejné finance jsou v dluhové spirále, odhady na růst ekonomiky se snižují a inflace znovu straší na obzoru. Pozitivních zpráv z domácích lhů a hájů poslední dobou moc není. Jenže zdání klame. Před pár dny jsme byli svědky mimořádné transakce, která dokládá, jak schopní čeští podnikatelé jsou a že i z Prahy se dají dělat světové věci. Nestává se často, aby v Česku nakupoval některý z elitních globálních fondů. A už vůbec ne, aby si pořizoval menšinový podíl ve zdejší firmě s tím, že se předem vzdává jakýchkoliv práv na to ji ovládat či mluvit do jejího řízení. Ale přesně to se stalo. Řeč je o americkém fondu CVC, který si pořídil 30% v tuzemské společnosti CDN 77 podnikatele Zdeňka Cendry. Za necelou třetinu technologické firmy investoři zaplatí podle odhadu přes 10 miliard korun. Podnik přitom zůstane plně v režii svého zakladatele a jeho týmu. CVC už v Česku vlastní zásilkovnu a historicky odsud měl ve svém portfoliu antivirovou jedničku Avast. A právě s ním pojí CDN 77 jednoznačně celosvětový přesah. Zdeněk Cendra a spol. Mají klienty od Ameriky přes Evropu do Asie a internetovým a streamovacím službám zajišťují, že se jejich obsah dostane k jejich uživatelům. Ve svém oboru patří mezi pět největších na světě a za sebou už nechali i jednu z divizí Google. Pozoruhodné na tomto příběhu je i to, že celou dobu společnost roste jen díky vlastním penězům. Na vše si vydělala a nikdy nepotřebovala externí kapitál. Je to mašina na nápady a také na peníze. A není zdaleka sama. Podobně úspěšných a inspirativních, byť třeba ne globálně působících firem, je v Česku spousta. Bohužel často si je zapomínáme připomínat a raději podléháme frustraci. Ivo Lukačovičovi se podařilo se Seznamem postavit ojedinělou konkurenci Google. Aleš Zavoral dokázal totéž v internetovém obchodu s Alzou. Tomáš Čupr a Rohlík po Česku dobývají i Německo. Martin Hájek a Live Sport jsou globální lídři ve zprostředkovávání sportovních výsledků. S akciemi Eurovagu Martina Vohánky se obchoduje na burze v Londýně. Tradingová firma FTMO Oto Šufnera a Marka Vaníčka trénuje investory po celém světě. A dalo by se pokračovat. Jsou to právě tito zástupci nové ekonomiky, kteří ukazují svěží, dravou, ambiciozní tvář českého biznisu. I proto je o tom, jak úspěšní jsou, potřeba mluvit a připomínat si to, abychom se jejich příkladem mohli inspirovat, protože právě šikovní a talentovaní podnikatelé, kteří mají chuť dobývat svět, pomůžou tomu, abychom jako země i jako společnost nezakrnili.
9: Tolik Luboš Kreč. Vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry Babišově vládě opozice zdůvodnila několika věcmi. Jednou z nich je i nedostatečně vyřešený konflikt zájmů českého premiéra. Zde je názor publicisty Jiřího Leštiny.
13: V minulých dnech dorazil do Česka z Bruselu dopis, v němž Evropská komise precizuje a potvrzuje své již dříve avizované stanovisko ke střetu zájmu Andreje Babiše. A nutno říct, že je to hodně studená sprcha. Jak uvádí web novinky, komise jasně shledala Babišův svěřenský fond RSVP Trust nedostatečným řešením premiérova střetu zájmů a vyzývá české úřady, aby ji nadále neposílali k proplacení žádné výdaje na projekty firem z koncernu Agrofert. Stejně jako řada tuzemských expertů, i unijní analytici spatřují zásadní rozpor s evropským právem v samotném nastavení statusu fondu, který se Babiš zprvu pokoušel utajit. Jde o to, že jakmile Andrej Babiš skončí ve vládě, fond automaticky přejde pod rodinnou správu tří z jeho čtyř dětí, co by budoucích příjemců zisku fondu. V této souvislosti pak Evropská komise na adresu premiéra přímo čaře poznamenává. Jako otec nebo dědeček budoucích obmyšlených má zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert. Skutečně si ale Babiš, obklopený protřelými právníky, mohl myslet, že mu v Bruselu projde průhledný trik odporující evropské legislativě, která střet zájmu vztahuje nejen na politiky, ale i na rodinné příslušníky. Spíš to vypadá, že český premiér se musel už dopředu smířit s tím, že Evropská komise nakonec odstřihne Agrofert od veškerých nenárokových dotací z projektových fondů a fondů soudržnosti. A spoléhá na to, že do jeho impéria bude nadále plynout hlavní balík podpor v podobě nárokových dotací. Bylo by ale s podivem, kdyby v Bruselu nenabývala na naléhavosti zásadní otázka, kdy se komise odhodlá kvůli premiérově střetu zájmů, nemajícímu svou mohutností a otrlostí v Unii obdoby, sáhnout i na přímé platby do jeho zemědělských podniků. Evropská komise určitě také pozorně sleduje návrh čtyř vládních poslanců na změnu zákona o střetu zájmů. Podle této novely by se konflikt zájmu vztahoval pouze na působnost konkrétního ministra v jeho vlastním rezortu. Přičemž premiér, který žádné ministerstvo neřídí, by se ocitl zcela mimo dosah zákona o střetu zájmů. Takové vykostění zákona, šité Babišovi na míru, by ale podle bývalé eurokomisařky Věry Jourové bylo v Bruselu chápáno jako systémové porušení pravidel, kdy stát v podstatě rezignuje na řešení střetu zájmů v nejvyšších politických kruzích. A vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý dokonce soudí, že Evropská komise by v krajním případě mohla přistoupit k zastavení proplácení všech dotací v rámci Česka. Doufejme, že populistické instinkty ovládají Babiše natolik, že k něčemu takovému nedojde. Ale už samotný fakt, že Babiš vůbec připustil, aby ve sněmovně se objevila novela, která ho má vyprostit z pasti střetu zájmů, je alarmující. A jestliže pak v pořadu Reportéři ČT bruselské odmítnutí svého řešení střetu zájmů Babiš vysvětluje tím, že Evropská komise je plná deep stateu, pak jsou na místě obavy, že premiér bude boj s Unií dál přitvrzovat a sám přitom propadat konspiračním bludům.
9: Tvrdí Jiří Leština. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
14: Všichni známe ten starý misandrický vtip. Co je mužská smrtelná choroba na sedm? No přece rýmička. Ovšem zatímco ženy sdílejí veselé historky na téma, jak obyčejná rýma, ta samá, kterou chytili i ony,

0: Vyšší hladina estrogenu zesiluje imunitní odezvu organismu a snižuje virovou nálož. Pokud vědci u myších samic hladinu estrogenu uměle snížili, snížila se u nich imunitní odezva na úroveň té samčí. U lidí se situace zdá být podobná. Ženy před menopauzou vykazují silnější imunitní reakci na viry způsobující choroby dýchacích cest než stejně staří muži. Když přestanou menstruovat a hladina estrogenu v jejich těle se sníží, sníží se i jejich imunitní reakce na úroveň té mužské. Podle dat, která nazbírala Světová zdravotnická organizace, u mužů existuje vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni kvůli respiračním chorobám. A na chřipku umírá vyšší procento mužů než žen. Když k tomu připočteme nesčetněkrát ověřený fakt, že muži mají tendenci vyčkávat déle než ženy, než s jakoukoliv chorobou zamíří k doktorovi, a nejdéle prý vyčkávají nezadaní muži, můžeme směle prohlásit, že mužstvo jako celek při rýmách a chřipkách skutečně trpí víc než ženstvo jako celek. Pokud se tedy nenecháme zvyklat dalším faktem, totiž že výzkumníci, kteří se zkoumáním mužského utrpení při rýmě zabývají, jsou obyčejně muži. Co by vědecky založený člověk uznávám, že stejná rýma, která před týdnem skolila mě a přežila jsem jí bez úhony, může mého skoro manžela potrápit mnohem víc. Přestože se naše symptomy zdají úplně stejné. Rozhodně se mu neposmívám a pečuji o něj svědomitěji, než on pečoval o mě. Jestli se jeho tělo viru brání méně než to moje, to nemůžeme vědět, pokud mu nějaký vědec nezměří imunitní odezvu a nesrovná ji s tou mou. Ale i kdyby byla stejná, stejně se nikdy nedozvíme, jestli je skoro manželovo utrpení horší. Jak říká můj známý saniťák Tony, chlapi, i když se cítí úplně stejně špatně jako ženy, prostě trpí víc.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
6: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
6: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě, schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Unijní ministři pro energetiku jednají v Dublinu o přípravách Evropy na zimu a na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák Robbie Williams. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO a svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. A podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
7: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
6: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní, ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. A Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem schůzky je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
8: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz

0: vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Českého rozhlasu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
2: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors na největší pódium patří.
1: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. A v Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad neprůjezdná. Na 42. kilometru klízí dálnici po těžké nehodě a provoz je odkláněný přes centrum Poděbrad. Na kilometru 42 je místo hodně ucpané. Také dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se převrátilo osobní auto a provoz zastavilo. Poslední možný je sjezd na chodce rady kilometr 29. A na dálnici D7 dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Chomu. Před letištěm v omezení stojí nepojízdné nákladní auto a kolona z Prahy od Evropské je asi na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, v Čechách až polojasné, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách měří kolem 16, na Šumavě 20 a zítra čekejte jasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
3: Dobrý den a celý nový týden, byť ten pracovní, je pro mnohé o něco kratší. Až do pátku budete mít možnost naslouchat názorům našich hostů. Tím dnešním je Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána, dobrý den.
4: Krásný den.
3: Probereme zejména nový pokus opozice vyslovit vládě nedůvěru, americké zblížení prezidenta a šéfa diplomacie a rýpnutí premiéra do motoristů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
3: Poslanecká sněmovna bude dnes odpoledne jednat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice sehnala dostatek podpisů pro její vyvolání. Schůze proběhne 10 dní před obecními a senátními volbami. Premiér Andrej Babiš se na schůzi těší. Tak jak to vnímáte, paní profesorko? Obstojí argument opozice, že vláda neplní programové prohlášení a premiér nevyřešil svůj střet zájmu? Jenom dodám, že nově Evropská komise ve svém stanovisko řekla, že nepovažuje za dostatečný způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil skrze současný svěřenský fond.
4: Tak hlasování o nedůvěře vlády, který je vždycky trochu složitější než o důvěře vlády, protože když se hlasuje o nedůvěře, tak se musí získat 101 podpisů, bez ohledu na to, kolik je, ta 101 hlasů, ano. Bez ohledu na to, kolik je tam vlastně přítomných poslanců. Když se hlasuje o důvěře, stačí většina z těch přítomných poslanců. Takže hlasování o nedůvěře vlastně je koncipováno tak, aby nebylo tak jednoduché tu vládu odvolat, aby je to trochu určitě snaha o jistou stabilizaci toho systému. Zároveň my víme, že v tuto chvíli skutečně vládě nic nehrozí. Nehrozí, že by mohlo dojít k tomu, že by jí byla vyslovena nedůvěra. Ale přeci jenom je to nástroj, který opozice používá vždycky, protože jí to dává prostor prostě se vyjádřit k tomu vládnutí, provést určitou kritiku. Samozřejmě vláda může využít toho, že se také bude obhajovat. Takže to bude takové trošku jakoby předvolební setkání. A vždy to hlasování musí mít nějaké základní téma. Tady je to teda to téma ad 1 rozpočtu, nedodržení tedy programového prohlášení vlády, a ad 2 ta never ending story, jak se říká, nikdy nekončící příběh střetu zájmu Andreje Babiše.
3: Mezi těmi tématy jsou třeba i výpady premiéra na různé instituce, také na média. Tak co očekáváte? Asi ten výsledek je víceméně jasný.
4: Není víceméně jasný, jde o to určité sdělení občanům, že tedy opozice upozorňuje na některé kroky vlády, které jsou opravdu rozporu třeba s demokratickými pravidly nebo s jejím vlastním prohlášením a podobně. Takže to je, má to svůj význam určitě, jako jenom se to nesmí nikdy přehánět. Opozice musí tušit, jak často asi může a v jaké náladě je společnost, aby vyvolala toto hlasování o nedůvěře. Když je to příliš často, tak už potom jsou lidé spíš jako rozpačití nebo naštvaní, že se místo užitečných věcí jenom povídá v té sněmovně. Ale teď máme před volbami a popravdě řečeno by mě překvapilo, kdyby tuto možnost vlastně opozice nevyužila.
3: Půjde o druhý pokus současné opozice, ten první o vyslovení nedůvěry vláda ustála počátkem února. Tehdy byl tím podnětem k vyvolání schůze vyostření konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta formace Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ještě se vracím k argumentům opozice. Jak podle vás, paní Dvořáková, vláda plní programové prohlášení? Jak vy hodnotíte ty kroky trojkoalice?
4: Tak z hlediska programového prohlášení asi opravdu ten největší problém je rozpočet a deficit rozpočtu. O tom se hovoří neustále. Vláda se zavázala, že to nepůjde vlastně pod 3% HDP. V tuto chvíli je zřejmé, že to bude nad těmi 3%. Takže to je asi důvod závažný. Já osobně považuji za problematičtější věci, kterým zase tak moc třeba věnována pozornost není. A to se týká například zákonu o zaměstnancích, který vlastně ruší služební zákon a posouvá vlastně tu státní správu pod větší kontrolu politiků, což prostě není dobře. A je to jeden z takových těch rysů nebo signálů, když vidíme, že se posouvá třeba to demokratické vládnutí trochu někam jinam, protože nezávislá státní správa patří k některým těm pilířům, podle kterých se hodnotí vlastně demokratický systém. Vidíme i nepříjemné útoky na média nebo snaha řešit vlastně jiným způsobem to veřejnoprávní postavení Českého rozhlasu, České televize. To vyvolává také určité napětí. Ty zásahy, které se objevovaly teďko nebo prohlášení různě k soudům, k soudcům, k rozhodování soudů, také nepatří úplně k standardním procesům. Takže některé ty rysy, které řekněme vyvolávají pocit větší bdělosti ohledně třeba toho demokratického nastavení, se určitě ve vládě objevují. Jinak samozřejmě vláda vládne podle toho, jaký má program, jaká je koalice, má právo o mnohých věcích rozhodovat, takže to bych se k tomuhle nechtěla vracet. Ale co je možná problém, je až příliš časté přijímání zákonů prostřednictvím poslaneckých návrhů. To také nebývá standardní, poslanecké návrhy spíše jsou nástrojem opozice, nežli aby to měl být nástroj koalice, která vládne.
3: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí, jak včera televizi CNN Prima News řekl vicepremiér a předseda této strany Petr Macinka o změně v koalici. Nemá indicie, reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, lídra Hnutí ANO, z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Andrej Babiš řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, kteří respektive aby zmíněný rezort motoristů odebral, tak co tím chtěl premiér teda sdělit? Byl to jaký vzkaz motoristům?
4: Já si myslím, že to byl jednoznačně vzkaz motoristům, kdy upozorňoval na to, že tady přece jenom je velmi nespokojen se systémem, jak je třeba toto ministerstvo řízeno, a myslím si, že to bylo jako velmi silně proti vlivu Filipa Turka, který teda za sebou těch skandálů nebo problémů má velké množství, a upřímně, ono to tu vládní koalici velmi silně poškozuje, protože Andrej Babiš si hodně dával vždycky pozor a zdůrazňoval, že jsou jakoby profesionálové, že tam jsou ty odborníci, kteří rozhodují a tak dále. A vystupování Filipa Turka opravdu jde proti tomuhle základnímu tvrzení pana Babiše.
3: Podle Petra Macinky předsedové vlády píšou aktivisté, cituji, z ekologických organizací, které ztratili dotace, označili je za zelenou mafii, polonáboženské bojůvky, zelené lehkoživky. Co si o to myslíte?
4: Tak je to zajímavé označení různých nevládních organizací nebo hnutí. Svým způsobem je to poměrně asi běžný útok na tyto aktivistické organizace. Zároveň samozřejmě my víme, že jedním z nástrojů těch aktivistů bývá, že se posílají hromadné e-maily nebo se vyzvou lidé, aby posílali prostě a ukazovali nespokojenost s nějakou politikou. Pro vládu by to měl být signál minimálně ten, že je zde část společnosti, která skutečně se domnívá, že to ministerstvo není řízeno dobře, a myslím si, že asi po několika těch výrocích Filipa Turka, které byly k té kontaminaci na Šumavě a podobně, tak jakože tam ta kompetence není příliš vidět. To si myslím, že nemusí být člověk asi aktivista, aby měl tento názor. Takže pro pana Babiše je toto problém.
3: To si myslí politoložka a také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
3: Neschody mezi šéfem diplomacie Macinkou a hlavou státu Pavlem během jejich pracovní cesty na valné shromáždění OSN v New Yorku utichly. Oba politiky spojují diplomatické cíle, tak jak vy vnímáte, paní Dvořáková, jejich zblížení, byť se zřejmě týkalo jenom této zahraniční cesty, protože Petr Macinka už řekl, že jeho spor s prezidentem pokračuje, nicméně navenek budou zastupovat Česko jednotně.
4: Tak já si myslím, že to je dobře, že je konečně jakási komunikace a vystupování navenek je, řekněme, společné nebo nevyvolává otázky. Vždycky je důležité totiž, aby pokud o nás někdo píše nebo někdo s námi jedná, aby se zaměřil na ten obsah toho jednání a nikoliv na to, kdo s kým tedy mluví, nemluví a jaké je pozadí těch vzájemných vztahů. Takže v tomto směru je to pozitivní. Osobně si myslím, že to je podobné jako u toho ministerstva životního prostředí, že toto vzniklo na nátlak pana Babiše, protože opět jeho to silně poškozuje. Pokud chce ukázat profesionální vládnutí, tak musí být vidět, že je opravdu profesionální, a ne, že teda musíme mít obavy, kdy bude nějaký skandál třeba v zahraničí nebo co se udělá jako špatně. Takže v tomto směru myslím si, že je to dobře, že tam bude nesouhlas a nesoulad mezi prezidentem a ministrem zahraničí. To se dá předpokládat i do budoucna. Ale o tom je ta politika, že vlastně pokud jde o tom zájmy toho státu a jednání toho státu v té diplomatické rovině, tak by ta politika měla být koordinována, a tu nelze koordinovat, pokud někdo řekne, že se nebude s tou druhou stranou vůbec bavit.
3: Jak je tato politika obecně koordinována, když zůstanu ještě chvíli u vládní koalice, abychom nezapomněli na druhého partnera hnutí ANO, to je SPD, Tomia Okamury?
4: Ta komunikace vždycky v koalicích je hodně složitá, a potom je to ta otázka navenek. Pokud jde o zahraniční politiku, tak tam by měly být určitá schoda nebo určité směřování. Tu politiku vytváří vláda, to je základní věc, ale tam je nutné se také domluvit i na detailech, kde kdo s čím, jak může vystoupit, aby toho dalšího partnera nedostal teda do velmi složité situace. A ta koordinace musí vycházet tedy z vlády, respektive z ministerstva zahraničí, případně z dalšími politickými partnery, protože by to mělo teda opravdu, to základní směřování by mělo být jasné.
3: Komunální a senátní volby se blíží. Ovlivňuje je, a do jaké míry podle vás, paní Dvořáková, i ta celostátní politika?
4: Je to různé. Tohle jsou velmi zajímavé volby. politologové hovoří o volbách druhého řádu, které, řekněme, nejsou tak podstatné jako volby do domácího parlamentu nebo volby prezidentské, ale ty výsledky se hrozně těžko interpretují. Já se moc těším, kolik budeme mít vítězů po těch volbách, protože vždycky si někdo najde v těch číslech něco, aby mohl říct, že vlastně dopadlo velmi dobře. Z hlediska celostátní politiky bude velice důležité, jak dopadnou volby ve velkých městech, protože tam se volí více politicky. Na těch vesnicích se volí spíše tak, koho znám, neznám, jak těm lidem věřím, co dělali za poslední období. Ta velká města bývají více politická a bude vhodné tam sledovat, jak dalece se změnila ta situace oproti předchozímu období. Nejde jenom o čistý výsledek, ale o to, jestli teda ty strany získávají nebo ztrácejí, případně kolik získávají. U senátních voleb můžeme očekávat, že velmi posílí hnutí ANO, už jenom díky tomu, že vlastně neobhajuje tolik mandátů. Ta bývalá koalice vlastně má v sázce mnoho křesel a pravděpodobně je všechny neudrží, takže tam jde o to spíše, jak dalece hnutí ANO posílí. Zároveň nepředpokládáme ale, že by došlo k celkové změně v Senátu ve smyslu, že by třeba hnutí ANO získalo většinu. Tam je pořád ta většina dosti jasná, nemluvě o ústavní většině. Takže v tomto období nehrozí, že by došlo k zásadní změně ve složení Senátu z hlediska těch mocenských pozic nebo mocenského vyrovnávání sil.
6: Bude tedy zajímavé sledovat po volbách komunálních i senátních ten dopad právě na tu celostátní politiku.
4: Určitě ano a bude to zajímavé sledovat i případně na pozice lídrů některých politických stran, zejména tedy u stran bývalé vládní koalice, respektive to asi, co je velmi silné, je otázka ODS, která dává hodně šanc, nebo její lídr dává hodně šanc, protože pokud výrazně zeslabí v těch velkých městech a řekněme velmi se sníží jeho počet zastupitelů i v těch řekněme středních městech, tak to může mít velmi negativní dopad na postavení teda současného lídra.
6: Naopak posilují podle různých průzkumů veřejného mínění starostové, také opoziční formace, tak v čem vy vidíte třeba, co stojí za jejich úspěchem, alespoň podle agentur?
4: Starostové jsou takovou volbou, když člověk neví, koho už má jakoby vlastně volit, protože oni přece jenom hodně vycházejí z té komunální politiky, nebo takto starostové vlastně vznikaly, když myslím, že se pohybují velmi silně v té velké politice. Komunální volby by měly být pro starosty tedy opravdu příležitostí, jak posílit na všech možných úrovních. Zase pro mě bude důležité, uvidíme, jak to bude v těch velkých městech. Nejsou tak kontroverzní, nejsou tak ideologizovaní. My máme problém s tím, že pokud prostě voliči volí ODS, tak tam vidí jasnou ideologii, jasné stanoviska k mnoha věcem. Starostové jsou, řekněme, pragmatičtější, projevují se i řadou dalších otázek, které třeba nastolují v té politice, zejména u těch jejich mladších poslanců. Nevím, třeba je ta otázka tradičně, třeba je otázka násilí a podobně, takže tam může být tento důvod, že lidé, kteří odmítají tu polarizovanou situaci, která je buď toto hnutí zcela jasně, nebo tamto seskupení, tak starostové nabízejí takovou tu alternativu trošku, vlastně moc nevím, ale oni jsou přijatelní.
6: Při příležitosti včerejšího dne České státnosti uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí demonstraci. Cílem bylo vyzvat lidi k účasti v nadcházejících senátních volbách. Organizátoři chtěli také upozornit na dosavadní kroky kabinetu, které kritizují. Mezi hlavními tématy byly teda senátní volby a řečníci zdůrazňovali například důležitost Senátu jako pojistku demokracie, protiváhy k vládě. Spolek Milion chvilek podpořil také zachování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Jaký dojem jste si odnesla z této demonstrace?
4: Já jsem si odnesla poměrně pozitivní dojem. Tady jde o to, že vlastně tato demonstrace se netýká lidí, kteří by patřili k nějaké určité konkrétní politické straně, což je rozdíl proti tomu, když jako to organizuje nějaké setkání, třeba konkrétní politická strana, která má určitou uzavřenou ideologii. Ten milionek chvilek se soustřeďuje na právě systémové otázky demokracie a upozorňuje na problémy, které s tím mohou být spjatý, kdy může být ta demokracie, já nechci říkat přímo by ohrožena, ale vlastně ustupuje se z těch základních principů a to je vždycky velmi důležité jako na to upozorňovat. Milion chvilek nemá ten nějaký konkrétní politický program, že by se bavil, jestli zdaňovat tímhle způsobem nebo nezdaňovat, nebo jestli dělat, řekněme, některá hospodářská opatření, ale zaměřuje se spíš právě na ty systémové věci, které jsou spjaty s demokracií a které pomáhají tu demokracii udržet.
6: Vysvětluje Vladimíra Dvořáková, politoložka.
5: Jak to vidí?
6: Proruská alternativa pro Německo, která vznikla v roce 2013, suverénně zvítězila v nedávných volbách ve dvou spolkových zemích v Německu. Zároveň dominuje v preferencích na celostátní úrovni. V Berlíně bodovala také v zemských volbách levice. Tak jaký trend sledujeme podle vás nejenom v německé celostátní politice?
4: Je to velice složité, jak to uchopit, protože ty procesy jsou už dlouhodobější, objevují se ty strany krajní pravice, strany, které jsou třeba výrazně konzervativní, výrazně xenofobní, někdy až s přechodem k určitým rasistickým názorům a zároveň jsou velmi populistické. A to je snaha oslovit s jednodušeným řešením, případně nějakým způsobem zaplatit voliče. Ten populismus je velký problém, jako obecně všude, napomáhají tomu zřejmě i ty sociální sítě a podobně, kde se dostáváte vlastně do takové určité bubliny, kdy slyšíte jenom určité okruhy a nepřemýšlíte kriticky, že byste si řekli, tak třeba s tímhletím souhlasím, ale s tímhletím už ne a tohle mi vyhovuje, tohle mi nevyhovuje, nebo je tam nějaký větší cíl. Vidíme to ve všech zemích Evropy. Já pořád mám trošku strach, že jsem původem historik, když sleduju tu situaci, která byla třeba ve Výmarské republice v těch 30. letech, kdy se nám objevila jako situace, říkáme, polarizovaného pluralismu, že se na jedné straně objevila silná antisystémová levice a na druhé straně silná antisystémová pravice. A ten střed vlastně byl jakoby vyprázdněn nebo se pohyboval v těch neschopnosti vlastně vyřešit nějaké problémy a vytvořit stabilní koalici. Tohle nám ukazuje ten současný svět v mnoha zemích, kdy vlastně ty politiky systémové, to znamená řekněme systémová levice, systémová pravice, které jsou schopny nějakým způsobem tu politiku řešit, silně zeslabují a jde to ve prospěch těch populistických proudů. Na druhou stranu nutno říci, že ta ideologie těch současných krajně pravicových stran zase není ve většině případů něco, co bychom mohli třeba přirovnávat úplně k nacismu. Jakoby ucelená ideologie, tam jsou některé prvky, často jsou to jako provokativní vystoupení a tak dále, ale není to tak silně ideologizovaný a stejně tak myslím si, že to není ani u té levice tak silně ideologizovaný. Takže je možné, že populistické strany, pokud se dostanou k moci, tak pak se musí vyrovnat vlastně s tím vládnutím jako takovým. A ta radikalita i podpora těch voličů potom většinou začne trochu klesat, protože oni nemůžou naplnit ty sliby, se kterými tam šli. To je jedna věc. A druhá věc, prostě voliči pak hledají už ještě další alternativu, nebo si uvědomí, že toto není úplně ono. Co je zajímavé, je, teď dneska má přijet italská premiérka Meloniová, kde se ukazuje, že jako to ty radikální postoje ve vztahu i mezinárodní politiky proti Evropě a dovnitř, ale ty radikální postoje zejména na venek se velmi snížily a ona sama začala být dosti pragmatickou političkou, takže tam je vidět, že ta reálná politika potom musí být o trochu něčem jiným. Doufejme, teda, že to bude takto vypadat.
6: Giorgia Meloni se dnes sejde také s premiérem Andrejem Babišem v Praze. Když jsme se dostali právě k ní, tak její příběh a ostatně i politika inspiruje řadu evropských krajně pravicových politiků. Nutno říct, že její vláda domácí je nejstabilnější, jako Itálie měla od konce druhé světové války.
4: Ano, Itálie byla právě pověstná tím i ad jedna, že se tam často objevil ten polarizovaný pluralismus, který vlastně vyvolával to napětí a ty vlády, já už teď si to přesně nepočím, ale kolem do roku asi 2000 od války to byla průměrná doba životnosti asi 8 měsíců. Takže jako to bylo opravdu velice slabý. Ona vytvořila tu stabilní vládu, vytvořila koalici, která si je také vlastně se stranami, které řadíme ke krajní pravici, jak je to Liga, která patří k severním oblastem Itálie, jakoby tak kdysi usilovala dokonce o odtržení od Itálie, tak Forza Itálie, prakticky jako do toho Itálie, kterou vlastně založil Silvio Berlusconi. Všechny tyto strany mají výrazný populistický charakter, co se týče komunikace, navené komunikace s voliči, ale jí se to opravdu podařilo dát dohromady a v zásadě i to, co byly obavy z Evropské unie a řekněme z mezinárodního společenství, tak se ukázalo, že to vlastně zvládá a že je velmi, velmi pragmatická politička.
6: Co je podle vás, paní Dvořáková, za oslabováním, za tím vyprazdňováním těch myšlenek u takzvaně tradičních stran nebo u systémových stran?
4: Jedna otázka je ta výraznější ideologizace, možná, která ale se nedokáže se přizpůsobit, řekněme, některým těm pragmatickým otázkám, ale ta odpověď je prostě jiná. Změnil se styl komunikace. Naprosto jednoznačně. Změnila se i struktura těch politických stran. Ve většině případů ty strany mají trochu jiný model rozhodování a vlastně, když si vezmeme ANO, tak je to taková ten systém rozhodování a fungování, jaký založil Silvio Berlusconi u Forza Italia. To je ta strana firma. Jako mám někde šéfa, prostě mám potom ty ředitele těch různých jako oddělení a poboček a podobně, ale je to klíčové centrální jakoby řízení, přestože se to nazývá hnutí. Je to hledání nové cesty v té nové, v jiném způsobu komunikace, ale musím říct, že tohle to je otázka, kterou se politologové silně zaobírají a ta odpověď není jednoznačná.
6: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Já vám děkuji za váš čas a vaše názory a přeji krásný den.
4: Hezký den.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
5: Pořad můžete najít také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života, oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela, v kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem, policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohlo incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotní. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Petr Pellegrini. Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím upřesnili počet obětí dronového útoku, který včera zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Ve 52 letech zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity a poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence u něj vyhledalo pomoc více než 4600 lidí. Děti do korunní komory v katedrále svatého Víta se ráno vrátili české korunovační klenoty. Na výstavu klenotů ve Vladislavském sále, která skončila večer, dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr, meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad neprůjezdná. Na 42. kilometru uklízí dálnici po těžké nehodě a provoz je odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42 a je místo hodně ucpané. Dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se převrátilo osobní auto a provoz zastavili. A poslední možný je sjezd na Chocerady, kilometr 29. A dlouhá kolona je i na výjezdu z Prahy do Brna. Od Velkých Popovic z 15. kilometru až k nehodě na 23. kilometr v opačném směru. Zdržení je 25 minut. Dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná v omezení na mostě Šmejkalka. Ucpává se v Praze Bělohorská obousměrně před Vybichem. Zdržení je vždy 10 až 15 minut. Komplikace jsou v Evropské do centra u Divoké Šárky. Nehoda 3 aut v pravém pruhu a kolona asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je jasné, v Čechách až polojasné, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
7: Pěkný den. Ano, pokud vás zajímají novinky ze světa vědy, výzkumu či nových technologií, tak nastražte uši. Začíná náš pravidelný magazín a tady je dnešní nabídka. Možná máte nemocné srdce, i když se cítíte úplně zdraví. Nová evropská doporučení radí lékařům hledat problém ještě před prvními příznaky. Vysvětlíme, co to znamená pro pacienty. Astronomický podzim teprve začal, ale extrémní sucho ovlivnilo stromy už v létě. Jak živá příroda reaguje na proměňující se klima? Ohrožuje stromy v krajině, pokud podruhé kvetou? Jak dlouho vydrží baterie v ojetém elektromobilu? Čeští vědci analyzovali více než 3000 aut a zjistili, že jejich stav bývá lepší, než lidé čekají. A v Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je mohou i HPV viry. Nová olomoucká studie se zaměřila právě na ně. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálinská.
5: Věda plus.
7: Čas poznat, komu hrozí srdeční selhání, zasáhnout ještě předtím, než se objeví první příznaky a u těch, kteří už jsou nemocní, léčit kromě samotného srdce také obezitu. Tak právě tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Mohou ovlivnit stovky tisíc pacientů, i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Kardiologové to zdůrazňují u příležitosti Světového dne srdce.
8: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával v práci, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
9: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
8: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně, až teda mě bylo tady toto diagnostikováno, tak se začalo něco dít.
9: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
10: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhle tu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí, nedostávají na něj žádnou léčbu.
9: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
10: Pokud na ně pacient přijde, tak podle věku jsou odstupňována jednotlivá vyšetření, ale ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
9: Riziko srdečního selhání tedy podle Aleše Linharta zvyšuje vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření, málo pohybu, ale taky třeba onemocnění ledvin.
10: Když srdce nefunguje, tak ledviny velmi pravděpodobně také budou trpět a obráceně. Když nám ledviny selhávají, anebo když je máme nějak postižené, tak to srdce dostává také docela zabrat. A právě proto také v rámci těch preventivních prohlídek hledáme, jestli pacient nemá bílkovinu v moči a jestli funkce ledvin je pořád ještě dobrá.
9: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost.
10: Pacienti s obezitou jsou velmi často ohroženi takovým zvláštním typem srdečního selhávání. A nové léky, které se dají použít jako antiobezitika, čili léky na snížení váhy, prokázaly ve studiích, že jsou schopny zlepšit osud těchto pacientů.
9: Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
10: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny. A v rámci těch doporučení se objevila klasifikace, kterou jsme převzali od našich amerických kolegů, která právě cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání právě za použití biomarkeru. A my už to děláme od ledna tohoto roku.
9: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Preventivní prohlídky i moderní léčba dnes tedy mohou průběh srdečního selhání výrazně zpomalit. U některých pacientů se dá dokonce funkce srdce zlepšit natolik, že je možný návrat k běžnému životu. Co rozhoduje o tom, jak dobře se srdce dokáže zotavit? I na to se teď budu ptát kardiologa Jana Krejčího, předsedy České asociace srdečního selhání. Přeji hezké odpoledne.
11: Dobré odpoledne.
7: Pane Krejčí, když se člověk zadýchává nebo je dlouhodobě unavený, kdy už je podle vás na místě myslet na srdce a neříkat si, že je to třeba jenom přetažením, věkem nebo nějakou špatnou kondicí? Může laik vůbec rozpoznat ten rozdíl?
11: Samozřejmě úplně jednoduché to není a proto také řada těch pacientů přichází pozdě, protože ty obtíže špatně interpretuje. V krátkosti lze říci, že pokud se ty obtíže objeví nějak nenadále, prudce se zhorší v horizontu několika málo dnů nebo týdnů, ku příkladu, když jste chodili do druhého nebo třetího patra bez problémů a najednou se zadýcháte v prvním poschodí, když se vám k tomu třeba navíc objeví oteklé nohy, nebo bolesti na hrudníku, nebo nějaké nepravidelné bušení srdce. To jsou všechno příznaky, které by vás měly upozornit na to, že ze srdce není něco v pořádku a že byste měli vyhledat lékaře.
7: Spousta lidí, kteří trpí úzkostmi a panickými záchvaty, tak pak volá třeba i záchrannou službu, pak se ukáže, že to infarkt nebyl. Proč je vlastně někdy tak těžké poznat, že problém opravdu přichází od srdce?
11: No, je to proto, že některé ty příznaky, o kterých jsme mluvili, mohou být spojeny třeba s onemocněním plic, mohou být způsobeny třeba s anémií nebo s některými dalšími metabolickými poruchami. Takže odlišit to, co je opravdu způsobeno srdcem a to, co je způsobeno nějakou jinou chorobou, nemusí být pro toho postiženého jedince jednoduché. Dobrá zpráva, a to navazuje na to, co zaznělo předtím, je to, že máme k dispozici krevní testy, které když nemocným, kteří jsou dušní, odebereme, tak nám dokážou velmi přesně odlišit, jestli ta jeho dušnost je způsobena onemocněním srdce, tedy srdečním selháním, anebo nějakou jinou příčinou.
7: No a kdo by si tedy měl říci o vyšetření na srdeční selhání, respektive o ten krevní test svému praktikovi? A platí, že praktičtí lékaři by měli umět tento krevní test poskytnout nebo indikovat?
11: Ano, praktičtí lékaři jsou vlastně ti první, se kterými se pacienti setkávají, takže v jejich rukou stojí, řekněme, velká zodpovědnost za správnou diagnostiku tohoto onemocnění. Jednak si tento test zaslouží všichni při preventivních prohlídkách, kteří mají věk nad 50 let a k tomu dva rizikové faktory, třeba obezitu a vysoký krevní tlak, anebo nad 60 let a jeden z těchto příznaků, ale také všichni, kteří třeba mají právě tu dušnost, o které jsme hovořili. Mm-hmm. Pro diagnostiku dušnosti je tento test opravdu nesmírně přínosný.
7: No a když krevní test ukáže, že je něco v nepořádku, co se děje potom? Ono to automaticky asi neznamená, že člověk nutně musí mít srdeční selhání, že?
11: Neznamená. Těch příčin, pro které mohou být ty takzvané natriuretické peptidy zvýšené, je celá řada, třeba onemocnění ledvin, ale v každém případě máme nastavený takový algoritmus, že při zvýšení hodnot natriuretických peptidů nad určitou mez by nemocný měl podstoupit buď do 6 nebo do 12 týdnů vyšetření u kardiologa, včetně echokardiografického ultrazvukového vyšetření srdce, které přesně ukáže situaci.
7: A echo skutečně přesně ukáže situaci, je to tak?
11: Ukáže nám, jestli srdce funguje normálně, jestli je tam zhoršená stažlivost srdečního svalu, jestli tam je třeba nějaká porucha na chlopních, nebo jestli jsou tam známky, které by svědčily třeba pro prodělaný infarkt myokardu. Nerozliší úplně všechno, ale v té diagnostice, minimálně v té iniciální fázi, má zcela nezastupitelnou roli.
7: Co se týče prevence, asi i s ohledem na ten příspěvek, který jsme slyšeli, člověk si může říct, že není dobré kouřit 60 cigaret denně, ale zaujala mě ta souvislost srdce a ledvin. Můžeme my, obyčejní řadoví občané, nějak preventivně se starat o své ledviny a pomůžeme tím srdci? Někoho by to mohlo napadnout?
11: Tam ta situace je, spíš spočívá v tom, že tyhle ty dvě nemoci, srdeční selhání a onemocnění ledvin, se dost často vyskytují společně. A každá zhoršuje prognózu toho druhého. To znamená, u lidí, kteří mají onemocnění srdce, se musí pátrat po onemocnění ledvin a u těch, kteří mají onemocnění ledvin, bychom měli pátrat po srdečním selhání. Ale to je zase úkolem praktických lékařů.
7: Rozumím. No a teď pojďme k té otázce, kterou jsem slíbila v úvodu. Co vůbec rozhoduje o tom, jak dobře se nemocné srdce zotaví? Co všechno na to má vliv?
11: Zase má na to vliv celá řada faktorů. Už jenom to, jak brzo, jak včas to srdeční selhání je diagnostikováno. My víme, že pokud je diagnostikováno v těch iniciálních stádiích a my pacientovi zavedeme adekvátní léčbu, tak máme velkou šanci, že funkce toho srdce se může zlepšit. Čili v prvé řadě je to přijít včas na to, že tam srdeční selhání je. Druhý důležitý krok je nasadit adekvátní léčbu. Ale další krok, velmi důležitý, je také zjistit příčinu, proč to srdeční selhání vzniklo. Samozřejmě pokud je to někdo, kdo má třeba vysoký krevní tlak, tak je jasné, že musíme snížit krevní tlak. Pokud zjistíme, že je to někdo, kdo má přítomnou nějakou srdeční arytmii, tak součástí té léčby je odstranění této arytmie a tak dál.
7: Rozumím vám a díky za všechny informace a velmi zajímavé uvedení do problému. O srdečním selhání jsme u příležitosti Světového dne srdce mluvili s přednostou první interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a zároveň předsedou České asociace srdečního selhání Janem Krejčím. Díky za váš čas a naslyšenou.
11: Díky za pozvání, nashledanou.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Astronomický podzim teprve začal, ovšem extrémní sucho ovlivnilo stromy už v létě. Kvůli teplejšímu podnebí kvetou rostliny dříve a doba jejich vegetativního období se prodlužuje až do pozdního podzimu. To může být problém pro opylovače i alergiky a nakonec i pro samotné stromy. Jak vůbec stromy reagují na proměňující se klima? Ve vysílání je teď s námi Lenka Bartošová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne.
7: Paní Bartošová, na úvod úplně obecně, jak se vůbec oteplování a sucho v zásadě podepisují na stromech v krajině? Jak reagují stromy na tyto vlivy?
12: Rozumím. No, já bych tu otázku trošičku rozdělila a pobavila bych se nejdřív o tom, jak vlastně samotné oteplování ovlivňuje stromy, protože vlastně my jsme v tomto roce prožili významnou, velmi teplou letní epizodu, kdy skutečně teploty byly nadprůměrné a byly doprovázeny významným suchem. Ale oteplování v České republice, ale můžeme říct, globálně neprobíhá jenom během léta, ale v podstatě v průběhu celého roku. A my se zaměřujeme mimo jiné také na to, co se děje vlastně s reakcí dřevin, stromů, právě na zvyšující se teplotu v průběhu jara, kde nám ty stromy krásně a jasně ukazují odezvu právě na rostoucí teplotu. On to není krásný projev rostoucí teploty, pro tu vegetaci to není pozitivní dopad, nicméně vidíme, že právě stromy, jejich rašení listových pupenů a potom následné olisťování se posouvá do dřívější doby a ta vegetační sezóna probíhá dříve. To je takový jednoduchý příklad toho, jak vlastně stromy reagují na oteplování, no a samozřejmě potom to sucho, které probíhá nejčastěji potom nejvíce v průběhu toho léta, v tomto roce proběhlo během toho léta, nám zase ukázalo, že stromy vlastně reagují tím, že vlastně začínají nastupovat výrazně dříve ty podzimní vývojové fáze, my jim říkáme fenologické fáze, a vlastně jsme tak jakési zbarvování a opad listů pozorovali už v podstatě na konci července a potom velmi intenzivně během srpna.
7: Dalo by se to z mého pohledu laika interpretovat i tak, že stromy se přizpůsobují tomu oteplování a i většímu suchu. Ale řekla byste, že lze z posledních let třeba vysledovat i trend, že by to českým stromům a potažmo lesům nějak vyloženě škodilo, že by usychaly?
12: Ona je to přirozená reakce. Ten růst těch rostlin vlastně reaguje na celou řadu různých faktorů. Jedním z těch faktorů je právě teplota. Pokud se teplota prostě zvyšuje, tak rostliny vlastně ten růst jejich a následně samotný vývoj probíhá prostě intenzivněji a rychleji. A my se dlouhodobě právě nejvíce zabýváme tím jarem a tam vidíme, že ten začátek rašení u stromů, ale třeba také kvetení u bylin nebo u keřů, nebo hnízdění u ptačích populací probíhá dříve. Je to v průměru zhruba o nějakých 14 až 20 dnů. Jsou tam poměrně významné rozdíly v tom posunu za posledních 75 let, v tom posunu těch vývojových fází. A ačkoliv to na první pohled vypadá jako poměrně krátká doba, tak pro tu krajinu, pro tu vegetaci to není úplně ideální.
7: Mě vlastně zajímalo, jestli třeba už uvažují odborníci jako vy o tom, že by lesy v české krajině vystřídali časem stepy. Jestli až taková změna krajiny třeba hrozí.
12: To jsou poměrně časté otázky, o kterých se bavíme i také v rámci našeho zemědělského výzkumu a zemědělského sektoru, jestli vlastně se zvyšující s teplotou můžeme začít pěstovat jiné plodiny. Tam je důležité si uvědomit, že ano, vidíme určité změny třeba v průběhu jara a další vegetační sezónu, ale nesmíme zapomínat na to, že jsme stále v tom mírném pásmu a pořád tady je a do jisté míry i nadále pořád bude zima. Ony ty zimy jsou a budou mírnější, ale pořád budou přinášet teploty, kdy prostě v průběhu dne i ta maximální teplota bude pod 0 stupně Celsia a budeme tedy prožívat i mrazové dny. Ona jich nebude třeba tolik a už teď jich není tolik jako dříve, ale prostě pořád jsou a budou, což nám ne úplně dovolí se přizpůsobovat právě těm velice teplým horkým podmínkám v průběhu třeba právě léta.
7: Povězte a představte nám vlastně obor fenologie, jak fenologie studuje tyto projevy, o kterých mluvíme.
12: Fenologie je vlastně věda, která prolíná celou řadou jiných přírodních věd a často slouží jako poměrně dobrá informace o tom, jak se jednotlivé druhy vyvíjí, jakým způsobem reagují buď na počasí z krátkodobého hlediska nebo právě na klima z dlouhodobého hlediska. Jednoduše, když jste fenolog nebo fenoložka, tak vás zajímá, kdy konkrétně probíhají vývojové fáze rostlin nebo také živočichů. My jim říkáme fenologické fáze. No a znamená to, že si všímáte, kdy konkrétně, v který konkrétní den třeba právě stromy vyraší nebo byliny vykvetou, nebo se vrátí ptačí populace ze svých zimovišť. A vlastně zaznamenáváte z dlouhodobého hlediska v ideálním případě tam stále stejný druh na stále stejném místě a můžete celkem dobře vyhodnotit právě reakci na to probíhající klima.
7: No a závěrem, pokud teď nějaké stromy kvetou po druhé při velmi teplém babím létě, jak velký je to problém? Co může hrozit těm stromům nebo do budoucna? Mm-hmm.
12: Všimáme se tady tohohle jevu, kdy v průběhu podzimu začínají kvést keře nebo rašit další stromy nebo i kvetou byliny během října, listopadu. Všimáme se tohoto jevu v posledních letech, kdy je to většinou ve velice specifických letech, kdy třeba česká krajina projde významným suchem nebo horkem. Dobrým příkladem je rok 2015, kdy jsme byli vystaveni poměrně intenzivní suché epizodě, také rok 2018 lokálně, ale i v dalších letech. V tomto roce uvidíme, jestli nějakým způsobem tohle opět nastane. Ten strom je samozřejmě vyčerpaný, má vlastně pocit, že prošel vegetačním klidem, to je ta fáze toho stresu, kdy je stresován například suchem a v momentě, kdy se zlepší podmínky, tak začíná znovu rašit, což je samozřejmě výrazně vyčerpá pro tu další sezónu.
7: Vysvětluje Lenka Bartošová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a Mendelovy univerzity v Brně. Díky za váš čas, naslyšenou.
12: Naschledanou.
7: Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Co když se při koupi ojetého elektromobilu bojíme baterie víc, než je třeba? Výzkumníci z Centra dopravního výzkumu analyzovali více než 3000 elektromobilů z Česka, Slovenska a Polska a zjistili, že baterie většinou degradují pomaleji, než lidé očekávají. Jak poznat, v jaké kondici baterie ojetého auta skutečně je, to si teď vysvětlíme s odborníkem z Centra dopravního výzkumu Lukášem Kadulou. Vítejte ve vysílání.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Tak pane Kadulo, kdybyste to měl shrnout, co jste vlastně při té analýze víc než 3000 ojetých elektroaut zjistili?
13: Tak vy už jste naznačila, že jsme analyzovali téměř 3200 ojetých elektrických vozidel Česka, Slovenska a Polska. A to hlavní zjištění je, že baterie na tom nejsou ve většině případů tak špatně, jak se někdy veřejnost obává. Stav baterie jsme hodnotili pomocí ukazatele SOH, tedy zjednodušeně podle toho, kolik energie je dnes baterie schopná využít bez srovnání s novým stavem. U klasických elektromobilů jsme například zjistili, že u vozidel do 3 let byl medián 96%, zatímco u vozidel starších 6 let to bylo 90%. Takže i u starších aut zůstává ve většině případů poměrně vysoká využitelná kapacita baterie. No, ale je, že konkrétní baterii nelze spolehlivě posoudit jen podle věku nebo podle počtu kilometrů.
7: No a které faktory nejvíc opotřebovávají baterie v elektroautech? Je to třeba špatné dobíjení nebo co to může být?
13: Z naší analýzy vyplývá, že nejvýznamnějším faktorem je stáří vozidla a potom počet ujetých kilometrů. U elektromobilů jsme například viděli pokles mediánu SOH z 96% u aut s nájezdem do 40 000 kilometrů na přibližně 90% u aut s nájezdem na 100 000 kilometrů. Zároveň ale nechceme říkat, že právě věk a kilometry vysvětlují úplně všechno. Studie neměla k dispozici například kompletní historii nabíjení, užívání rychlého DC nabíjení, provozní teploty nebo přesný počet nabíjecích cyklů. Tyto faktory mohou stav baterie také ovlivňovat, ale z našich dat nemůžeme říct, jak velký vliv měl každý z nich u konkrétního auta. Nelze tedy tvrdit, že baterie ničí pouze jedna konkrétní věc. Naše data ale jasně ukazují především souvislost mezi stářím a nájezdem.
7: No ale když člověk kupuje ojetý elektromobil, tak na co by se měl právě u baterie zaměřit?
13: Určitě bych se nespoléhal pouze na rok výroby a údaj na tachometru. Nejdůležitější je zjistit skutečný stav baterie. Ideální je mít k dispozici nezávislou diagnostiku a konkrétní údaj o zmiňovaném SOH. Ten řekne mnohem víc než samotný počet kilometrů, protože můžeme mít dvě stejná auta se stejným nájezdem, ale jejich baterie nemusí být ve stejném stavu.
9: Mimochodem, jak velké rozdíly jste pozorovali mezi klasickými elektromobily a plug-in hybridy?
13: U plug-in hybridu jsme viděli rychlejší pokles stavu baterie než u klasických elektromobilů. U vozidel starších 6 let byl ten zmiňovaný medián stavu baterie 83% u plug-in hybridů oproti 20% u klasických elektromobilů.
9: No a co tedy může majitel auta, kdokoliv z nás dělat, aby baterii svého elektromobilu co nejvíce šetřila, prodloužil její životnost?
13: Ta naše studie nebyla zaměřena na testování jednotlivých způsobů nabíjení, takže bych s ní nedělal konkrétní návod typu nabíjejte vždy takto. Nicméně podle současných poznatků mohou stav baterie ovlivňovat například způsob a rychlost nabíjení, počet nabíjecích cyklů, hloubka vybíjení a také provozní teploty. Tyto údaje jsme ale u sledovaných vozidel neměli k dispozici, takže z té naší studie nemůžeme říct, jak velký vliv měl konkrétní faktor u konkrétního auta. Z našeho pohledu je ale nejdůležitější hlavně to, že baterie není potřeba vnímat jako, řekněme, komponentu, která po několika letech automaticky výrazně ztratí svou hodnotu. Naše data, dovolím si tvrdit, jasně ukazují, že u většiny sledovaných ojetých elektromobilů zůstává její stav relativně vysoký.
9: Říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a mluvili jsme o stavu baterií v ojetých elektromobilech. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
13: Díky za pozvání, naslyšenou.
9: Naladili jste si Český rozhlas Plus. Olomoučtí vědci pracují na

0: chvíľučku odkašlete. Pak všechnu tu vodu vezmete do úst. 20 až 30 vteřin budete kloktat. Zavřeme, protřepeme a odběr je hotovej takhle.
1: Otestovat se přišel i pan Petr. Proces je podle něj jednoduchý, rychlý a bezbolestný. Motivací pro něj bylo především to, že chce mít přehled o svém zdraví.
2: Žiju aktivní sexuální život a z médií vím o nebezpečí HPV viru v souvislosti s aktivním sexuálním životem, takže to byl ten hlavní motiv.
1: Zároveň ho ale motivovalo i to, že pomáhá s výzkumem. Testy jsou součástí studie, která má ukázat četnost rizikových HPV virů v oblasti krku a úst u lidí v Česku. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Iva Voborná.
3: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale že vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
1: Otestovat ve studii se může nechat kdokoliv. Základní podmínkou je věk nad 40 let.
3: Může přijít doslova kdokoliv z ulice. Už jsme tady měli, což mě velice potěšilo, už jsme tady měli klienty, kteří přijeli ze Šumperka, z Jeseníku, od Brna, od Jičína a třeba dneska tady byla jedna pacientka ze Zlína.
1: Do odběru vzorků v rámci studie jsou vedle Olomoucké zubní kliniky zapojená i další zdravotnická zařízení, například v Praze, Brně nebo Jihlavě. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Zdraví, klima a baterie v ojetých elektromobilech, to byla hlavní témata dnešní Vědy Plus. Za všechny, kdo se podíleli na jejím vytvoření, vám za pozornost od mikrofonu děkuje Lucie Vopálenská.

0: 14 hodin. Začíná odpolední proud s datem 29. září. Přejeme příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plus.
0: Rusko varovalo Severoatlantickou alianci, že zvyšuje riziko přímého vojenského střetu. O co jde? Jak v naší zemi pokračuje digitalizace a robotizace? A část thajské metropole zůstává stále pod vodou. V Bangkoku je kvůli záplavám přes 200 evakuačních center. Spojíme se s naším asijským zpravodajem. To vše ale až po zprávách Martina Matějky.
2: V nemocnici na Slovensku zůstávají po raním útoku ve škole ve Staškově dvě zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem napadl spolužečku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela, z televize Teatry uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele a kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
3: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
4: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dítě v kritickém stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
3: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Odolená voda a další obce v okolí dál zůstávají bez pitné vody. Výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají a stále není bezpečné vodu z kohoutku pít nebo z ní vařit. Zhruba 15 000 lidí je tak dál závislých na cisternách.
5: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
6: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
7: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
6: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
8: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
6: Říká ředitel středočeských vod.

0: Dáren Bohdan Soukup, z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Rusko pokračuje ve vzdušném útoku na ukrajinskou metropoli, Oděsu a další města. Na Kyjev vystřelilo i balistické rakety, proudové drony tam zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V oděské oblasti poškodili mimo jiné přístav v Izmailu a útulek pro zvířata. Úřady hlásí přes 10 zraněných.
2: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o sestřelení obou balistických raket Iskander-M a jedné protilodní střely Cirkon. Dohromady se podařilo zlikvidovat nebo odklonit 109 letících cílů z celkového počtu 155. Nejmenší úspěšnost zaznamenala protivzdušná obrana v případě proudových dronů letících rychlostí až 500 km za hodinu. Rusko už podle informací vojenských expertů pracuje na nepilotovaných letounech dosahujících až 800 kilometrové rychlosti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1,3 miliardy korun. A loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
4: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
5: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
4: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
6: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
4: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol protestují stovky lidí proti krizi bydlení. Španělská vláda právě jedná o návrhu zákona, který má řešit ochranu nájemníků. Demonstranti v centru španělské metropole už v sobotu postavili tábor, který odmítají vyklidit. Zasedání vlády začalo se zhruba hodinovým zpožděním. Strany vládní koalice se intenzivně snažily najít shodu. Kabinet socialisty Pedra Sancheze nemá podporu většiny. Španělsko se potýká s rostoucí krizí bydlení. Vliv na ní má mimo jiné krátkodobé pronajímání bytů turistům a rostoucí počet obyvatel měst. Demonstranti se v Madridu sešli v reakci na vystěhování 87-leté ženy z bytu, ve kterém prožila většinu života. Noví majiteli zhruba více než pětinásobně zvýšil nájem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut, informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených aut chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí policie Violety Canosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení, cizinecká policie, nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
7: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Podle informací policie by měl sjezd být v pátek 2. října v Praze a o den později v Brně. Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávil, jak říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
8: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad stále uzavřená. Na 42. kilometru uklízí dálnici po těžké dopolední nehodě dvou kamionů a provoz je stále odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42 a místo je hodně ucpané. Dálnice D1 z Brna do Prahy je v omezení na mostě Šmejkalka opět průjezdná. Na 23. kilometru už se kolem nehody dá projet levým pruhem a kolona je z kilometru 35 skoro na 40 minut. Dlouhá kolona je na D1 i na výjezdu z z Prahy do Brna. Od pražského okruhu z 12. kilometru Eškyne hodin na Šmíkalku v opačném směru zdržení je určitě přes půl hodiny. V Praze je silný provoz na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové a zdržení je asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, v Čechách až polojasné, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách měří kolem 16 a zítra čekejte jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno a nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
9: Pokračujeme 8 minut po 14. hodině a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Začneme v zahraničí. Rusko prostřednictvím svého velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že její nezodpovědný přístup vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO o blokádu tohoto regionu. Ve spojení jsme teď s analytikem Lukášem Dyčkou z Vojenské akademie ve Vyškově. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
10: Také přeju dobrý den.
9: Pane Dyčko, jestli můžete, vysvětlete prosím, co vlastně Rusko považuje za nezodpovědnost. Má ten ruský postoj nějaký reálný základ?
10: Dá se říct, že vychází samozřejmě z dlouhodobě napjatých vztahů mezi aliancí a Ruskem. Každopádně to současné oznámení ruské ambasády v Belgii neříká, že Rusové chtějí začít válku. Ono spíš stačí, že Evropany dovedou přesvědčit, že válku jsou schopni začít. A to je, myslím si, hlavní důvod současných ruských aktivit směrem k Evropě, jakési znervozňování nálad nejenom mezi vojenskými plánovači, ale i třeba mezi normální populací.
9: No, ten vzkaz se neodehrává ve vzduchoprázdnu, že už to napětí sledujeme docela dlouho. Jak hodnotíte jako míru nebo formulaci naléhavost toho vzkazu? Je to snaha přiživit tedy obavy v členských zemích NATO, nebo je to i záminka k nějakému ještě většímu vymezení se?
10: No, určitě je dobré říct, že na rozdíl od celé řady jiných prohlášení Ruska, toto není primárně třeba určeno jejich domácímu publiku, takže opravdu je to svým způsobem, řekněme, diplomatická nota s megafonem určená právě evropským státům, na to především. No a z tohoto pohledu, já mám vypsáno i anglicky, takže z tohoto pohledu je dobré vlastně vnímat to, jaký Rusové formulují. Oni jsou poměrně ostří, byť třeba explicitně neříkají jaderné zbraně. To znamená, ukazuje to určitou ochotu Ruska bránit svoje červené linie, řekněme.
9: Říkáte, že jsou poměrně ostří, tak je ale jasné, co by se muselo stát ze strany Severoatlantické aliance, tedy ve verzi v tom ruském myšlení, aby to považovali v Moskvě, v Kremlu za důvod k obraně?
10: No jasné to není, a nicméně Rusové reagovali na některé ohlášení a zprávy, které mluvily o možnosti třeba blokády Kaliningradu nebo o možnosti oduznání toho, že Kaliningrad patří Rusku. Na to jsou samozřejmě Rusové a poměrně logicky také velmi citliví. A především ale ta blokáda Kaliningradu třeba z moře a vzdušná blokáda by zamezila jeho zásobování, protože je to malé území. No a toto si myslím, že by mohl být ten spouštěcí bod, kde by Rusové začali reagovat třeba nějakou omezenou vojenskou eskalací.
9: No a nakolik je to pravděpodobné, že by Moskva skutečně podnikla vojenskou akci vůči některé ze zemí aliance a jakou formou eventuálně?
10: No za současné situace to je jiná otázka, ale v případě opravdu blokády Kaliningradu, což si ale nemyslím, že je něco, co seriózně někdo v alianci nebo v Evropské unii plánuje, tak v takové situaci je zcela logicky předpokládatelné, že by Rusové eskalovali. Ale opět říkám, já si nemyslím, že to někdo teď v Evropě chce provést. A budeme věřit, že to tak také bude.
9: Proč je vůbec ta ruská exkláva vklíněná mezi Polsko a Litvu pro Moskvu tak důležitá? A možná tedy i pro Západ. Má to souvislost se stínovou flotilou, kterou Kreml využívá k obcházení sankcí při transportu ropy?
10: No, omezeně také, ale ne, není to ten hlavní důvod. No, ta enkláva je, řekněme, dvojsečná zbraň. Jednak je to předsunutá základna Rusů, to znamená, mohou tam mít a mají tam umístěné systémy protivzdušné obrany a taky různé třeba sledovací a radarové systémy, takže vidí a jsou schopní dostřelit dále do Evropy. No, a zároveň je to také jakýsi rukojmí té vlastní geografie, protože je poměrně daleko vysunutá před ruské území a nemá s ní pozemní spojení. Znamená, že její zásobování a obrana je poměrně složitá. No a Rusové teď balancují mezi tím, jestli vlastně NATO bude tuto Kaliningradskou oblast chápat buď jako hrozbu, anebo jako zranitelné území. A Rusové rozhodně nechtějí, aby vypadala zranitelně.
11: No ale navíc notabene obě strany, jak Severoatlantická aliance, tak Moskva mluví o obraně, že vlastně mluví se o tom, že se budou bránit té druhé straně. Může NATO nějakým způsobem tu Kaliningradskou oblast izolovat nebo neutralizovat, nebo jak to říci, aniž by vyvolávalo napětí a agresivní reakce z Ruska?
10: Bez vyvolání napětí, myslím si, to nepůjde, ale tady je důležitá ta schopnost, řekněme, snížit vojenskou hodnotu Kaliningradu bez toho, aby přišla nějaká vojenská reakce. A to jde dělat celou řadou opatření, jako je třeba kvalitní protivzdušná obrana nebo protiraketová obrana Polska a Pobaltí. No a potom také schopnost třeba přisouvat posily přes Polsko do tohoto regionu, tak aby Rusové věděli, že jsme schopni rychlé reakce. Myslím si, že pokud to skončí na této úrovni odstrašení, tak to pro Rusy vzhledem k jejich zaneprázdnění někde jinde bude dostatečně silný signál, aby minimálně co se týče Kaliningradu, tak situaci neeskalovali.
11: Uzavírá Lukáš Dyčka z Vojenské akademie ve Vyškově a mluvili jsme především o Kaliningradské oblasti. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
10: No, taky naslyšenou, přeji pěkný den.
11: Bude 14:45 a zamíříme do vesmíru. Kosmická loď Starship poprvé úspěšně dosáhla oběžné dráhy kolem Země. Pro soukromou společnost SpaceX je to výrazný krok kupředu a otevírá to cestu k dalším a ještě ambicioznějším plánům. I o nich budeme v následujících minutách mluvit s kolegou Ondřejem Himrem ze zahraniční redakce. Vítej.
12: Dobrý den.
11: Pojďme se, Ondro, ale nejprve vrátit ke včerejšímu letu. Ani ten se neobešel úplně bez problémů. V čem ty potíže spočívaly?
12: Problémy měly oba stupně té rakety, protože jim vypadly motory. Ten první stupeň, nazývaný Super Heavy, zaznamenal výpadek jednoho z motorů Raptor 3, ale on jich má celkem 33, takže vynesení horního stupně zvládli i tak. Jenže i tu samotnou Starship postihl výpadek vlastně stejného typu motoru, který je jen upravený pro provoz ve váku. A to už byl větší problém, protože loď má tyhle motory jen tři, takže ten zážeh musel být delší. Během přímého přenosu v tu chvíli vypadalo, že plány na dosažení oběžné dráhy zkrachují, ale nakonec po krátké poradě se ten řídící tým rozhodl v misi pokračovat i bez toho jednoho motoru, i když tedy ji musel zkrátit z původních 6 oběhů plánovaných kolem Země. Nakonec loď absolvovala necelé 2.
11: No a raketa v tomto případě nepřistávala na takové té věži, která ji má zachytit, ale spadla do oceánu. Proč?
12: Na té přistávací věži, která se nazývá Mechazila, přistávají ty první stupně, ty Super Heavy, jenže jejich vývoj pořád jde kupředu a tenhle let s pořadovým číslem 14 startoval v mírně upravené konfiguraci, podobně jako vlastně ten minulý, a inženýři ze SpaceX vlastně nechtěli riskovat, že by nějaké případné problémy s motory při přistání mohly způsobit nehodu, nějaký velký výbuch, který by mohl výrazně poškodit nebo i zničit třeba to celé startovací a přistávací zařízení v Texasu, což by celý ten program zdržel o mnoho měsíců, takže místo toho ten první stupeň dovedli nad oceán a on na něj ale dosedl řízeně, i tak se vlastně přešel před tím přistáním do vertikální polohy, zažehl ty brzdící motory a v podstatě úplně zastavil, než tedy dosedl na tu hladinu, a to udělal právě proto, aby ten tým mohl sledovat, jak se ta loď chová a případně se připravil na budoucí přistání na té pozemní rampě, které je stále v plánu.
11: Ondřej, tato mise byla navíc v celém dlouhém a drahém vývoji a testování té lodi Starship vůbec první, která měla i komerční rozměr. Takže co raketa na oběžnou dráhu vynesla?
12: Vynesla tam 26 satelitů systému Starlink, a to v nové verzi V3, která má jednak výrazně vyšší přenosovou rychlost a měla by postupně nahradit ty starší verze, ale zároveň je taky větší a těžší, takže ta raketa Falcon 9, kterou SpaceX používá doteď, na jejich vynesení na oběžnou dráhu nestačí a je na to potřeba právě Starship.
11: No a když mluvíme o Starship, tak jaké další plány má firma SpaceX s touto lodí?
12: Ty plány jsou veliké, ještě na říjen jsou teď předběžně zatím naplánované další dva starty. A ten další by měl být velmi zajímavý a důležitý v tom, že by měl obsahovat i pokus o přistání, vlastně o zachycení toho horního stupně rakety, tedy samotné Starship. Aspoň tak o tom v minulosti informoval a psal majitel společnosti Elon Musk. A to je přitom klíčový krok, vlastně důležitý mezník na cestě k nějaké plné znovu použitelnosti celého systému, která je konečným cílem, tak aby ty rakety mohli startovat opakovaně, a tímhle směrem taky míří včerejší komentář Ilona Muska, který po tom testovacím letu napsal, že za 2 až 3 roky podle něj přijde moment, kdy lodě Starship budou startovat co hodinu.
11: Tak uvidíme, jak to dopadne v budoucnu, ale ve stejnou dobu bude pomalu končit starší raketa Falcon 9. Proč ji společnost SpaceX vyřazuje, připomeň?
12: Hlavně proto, aby uvolnila výrobní a inženýrské kapacity pro další vývoj programu Starship, do kterého chce investovat víc. To je nejsilnější raketa v historii, má daleko větší kapacitu, měla by být efektivnější a měla by umožňovat taky různé ambicioznější mise, třeba mise k měsíci nebo případně v budoucnosti i k Marsu. Se stahováním Falconu 9 počítá SpaceX přibližně v roce 2028. I dál by v nějakých malých počtech tyhle rakety mohly létat třeba k Mezinárodní vesmírné stanici, která je na ní ve svém zásobování do velké míry závislá momentálně. Ale NASA už teď oznámila, že pro budoucí pilotované lety ke stanici počítá s konkurenční lodí Starliner od společnosti Boeing.
11: Dodává Ondřej Himmer ze zahraniční redakce. Moc děkujeme a naslyšenou.
12: Naschledanou.
11: A jdeme zpátky na zem a konkrétně do České republiky. Restaurace i lokální rozvážkové služby na Vysočině hledají úspory kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Ceny za litr benzínu a nafty se v regionu blíží k 50 korunám. Některá bystra proto preferují auta s nižší spotřebou a důsledněji plánují trasy. Čekají také, jak se projeví vládní regulace cen benzínu a nafty. Platit začne od čtvrtka.
13: Vezeme kyblík stripsu asi tak 2 kilometry od bystra.
14: Ty krátké pojezdy, to je asi to, kde se spaluje nejvíc
13: benzínu. Mhm. Určitě, tak ty krátké pojezdy, startování, stání v kolonách.
14: Petra z Bystra Vežďáře nad Sázavou jídlo i rozváží.
13: Cena naturalu se pohybuje Vežďáře nad Sázavou kolem 50 korun. A přemýšlíme, jestli to promítneme i do cen. Ale zatím teda čekáme, jestli nedojde k nějaké regulaci a potom se uvidí. Nechceme zbytečně navyšovat těm zákazníkům tu cenu, ještě čekáme.
14: Nějaké způsoby, jak ušetřit na těch pohonných hmotách, jak třeba...
13: Tak snažím se vyhýbat jako těm špičkám, třeba jako je tady to náměstí.
14: Hana Trnková zase připravuje a posílá do okolí Bystřice nad Pernštejnem pizzu.
15: Ani ne, 1 litr. Nějak pod litr, 0,8 snad. Objem. Takže nic moc to nežere, ale jede to.
14: A do téhle doby drahých pohonných hmot se to hodí.
15: Rozvozáci s tím nemůžou moc lítat rychle a tourovat to a zbytečně zvyšovat spotřebu.
14: Ceny pohonných hmot zohlednila i při výběru auta pro druhou pobočku.
15: Měli jsme původně auto na plyn, což byla velká výhoda po několik let, a teď jsme tedy volili nízkopotřebové auto, samozřejmě ne diesel, nic velkého.
16: Myslím si, že jsme byli někde na, abych nelhal, 38-39 korun. Teď jsme vlastně na 50, 10-12 korun.
14: Miloslav Stýbler se svojí rozvážkovou službou hodně využívá pro úsporu paliva místní znalosti hlavy.
16: Dokážeme jezdit efektivně a minimálně jezdíme po prázdnu, takže vlastně ta efektivita nám dělá nižší spotřebu.
14: Regulace cen pohonných hmot v Česku už letos platila od dubna do července. Z Vysočiny Daniel Zach, Český rozhlas.
11: A na řadě jsou zprávy z ekonomiky. Členské státy Evropské unie utratily od začátku války Spojených států a Izraele s Iránem za dovoz energií víc než 100 miliard eur, uvedl komisař pro energetiku. Aktivita českých investorů v zahraničí rychle roste a za 10 až 15 let by se mohla vyrovnat objem přímých investic zahraničních subjektů v Česku s těmi, které české firmy provádějí v cizině. Řekla to dnes viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Nově by mohla mít zásobu až na 3 roky provozu místo 2 let. A součástí říjnových voleb bude také 19 referend o výstavbě větrných elektráren o celkovém výkonu 450 MW. To by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku. V českých firmách stále častěji pracují roboti. Třeba ale za Německem nebo Jižní Koreou Česko v robotizaci stále zaostává. Vyplývá to z dat Mezinárodní federace robotiky. Z dlouhodobého pohledu sice vzrostla hustota robotů v českém zpracovatelském průmyslu mezi lety 2017 a 2024 o 82%. Ale zmíněná Jižní Korea za stejnou dobu zvýšila hustotu robotů zhruba pětkrát víc než Česko. A téma teď rozebere Tereza Chlubná se ekonomické redakce, vítej.
17: Hezké odpoledne.
11: Tak co přesně si můžeme představit pod tím, když se řekne, že české firmy ve velkém robotizují?
17: Pojďme si to ukázat na číslech. Loni bylo do českých firm nainstalovaných skoro 2300 průmyslových robotů. A když máme popsat, jak tyto roboti vypadají, tak jde o velká průmyslová robotická ramena s několika klouby, která mají na konci nějaký nástroj. Popisuje partner poradenské společnosti Moor Czech Republic Radovan Hauk.
18: V podstatě si můžete představit toho robota jako lidskou paži. Tento robot nebo to průmyslové rameno typicky svařuje, šroubuje, lakuje, manipuluje s díly na konci při té instalaci.
17: Jak už jsme zmínili, loni bylo do českých firem nainstalováno skoro 2300 robotů a to z nás dělá 7. největší trh v Evropské unii. Těsně před námi skončilo Polsko, tam to bylo skoro 2400 robotů, za ním Švédsko, asi 1800 strojů, následuje Rakousko s necelými 1700 a v Maďarsku to bylo loni asi 1640 robotů. Evropská unie jako celek, tak ta loni nainstalovala 60 500 robotů, což je o 11% míň než v roce 2024.
11: Tak to byla suchá čísla, fakta. A teď pověz, v jakých oborech se u nás vůbec roboti nejvíc používají?
17: Tak v Česku absolutně dominuje automobilový průmysl, na který podle Radovana Hauka připadá 43% robotů. Pro srovnání v Evropské unii to je 36%. Následuje potom strojírenský průmysl, taky plastikářský průmysl a výroba elektroniky. Data nám přidala taky Hospodářská komora, podle ní je robotizace nejdál ve zpracovatelském průmyslu a ve větších firmách, které mají větší série, standardizované procesy, mají i dostatek kapitálu a vlastní technické týmy. Výzvou pro Česko je proto dostat automatizaci a robotizaci víc taky do těch středních a menších firm, kde je velký prostor pro růst produktivity.
11: No a co české firmy, ty menší, řekněme, nebo střední v robotizaci brzdí a jak by jim mohl pomoci stát?
17: Tak jednou z hlavních brzd jsou samozřejmě peníze. Jak říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, robotizace výrobní linky není levná záležitost. A české firmy se navíc v posledních letech musely vypořádat s několika krizemi. Takže peníze, které by jinak mohly ty firmy investovat do robotizace, často potřebovaly právě na řešení krizí.
19: Už jsme několikrát v posledních letech avizovali připravenost firem investovat do robotizace, a to hlavně ze dvou důvodů, z nutnosti zvýšit produktivitu a vypořádat se s nedostatkem pracovníků na českém trhu práce. Ale právě proto, že na nás začaly dopadat krize, jako byla válka na Ukrajině, energetická krize, inflační krize, konflikt v Hormuzském průlivu a tak dále, tak firmy samozřejmě jsou nuceny spíše šetřit, než investovat.
17: Že je nedostatek peněz hlavním problémem, souhlasí i Hospodářská komora. Podle ní ale robotizaci brzdí taky nedostatek kvalifikovaných lidí a know-how, které firmy potřebují pro zavádění a obsluhu nových technologií.
11: Tolik Tereza Chlubná z domácí redakce. Moc děkujeme, hezký den.
17: Já taky, hezký den.
11: A závěrem této půlhodiny se podíváme do Asie. Záplavy v Thajsku už mají více než 20 obětí. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a velmi silně je zasažena také 15-milionová metropole Bangkok. Na mnoha místech ve městě nefunguje doprava, mezinárodní letiště Suvarnabhumi začíná rušit lety a v některých distriktech nefunguje elektřina. A přímo v Bangkoku je i náš zpravodaj a v Ázii David Jakš. Davide, pěkný den.
20: Přeji hezké odpoledne.
11: Tak jak to vypadá kolem tebe? Co se momentálně v thajské metropoli vůbec děje?
20: No, je tady rušno, to je pravda. Na některých místech Bangkoku napršelo za poslední dva dny až 320 mm srážek. Město leží na desítkách vodních kanálů, které sice dokáží odvést z města až 51 milionů kubíků vody každý den, ale teď jsou naplněné až po okraj, takže naopak vodu zadržují a hasiči a armáda ji nemají kam odčerpat. Bylo by hlavně potřeba, aby definitivně dlouhodobě přestalo pršet a hladina řeky Chao Phraya už nestoupala. Nejhorší situace je na jihu a na východě metropole, to jsou ty části města, které leží vlastně pár desítek centimetrů nad úrovní moře a se stoupající hladinou vody mají problémy průběžně, dlouhodobě. Tam jsou momentálně zaplaveny celé obytné čtvrti, také důležité silnice, to už jste říkali, výrobní provozy, v některých distriktech je v ulicích až metr a půl vody a mimochodem je to voda velmi znečištěná a pro lidské zdraví nebezpečná.
11: No a lidé s obavami sledují také situaci v provincii Kanchanaburi. Co se tam děje?
20: Tak přehrada na řece Maeklong je tam zcela naplněná. Každou vteřinu z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady nařídily evakuaci některých měst a vesnic pod přehradou, protože se bojí, že voda by mohla začít přetékat přes okraj přehradní nádrže. Kanchanaburi je turisticky velmi známá provincie. Je to momentálně jedna z 12 v celém Thajsku, kterou úřady označují z bezpečnostního hlediska, tedy za místo, kde se ta situace stále zhoršuje. Naopak v 16 dalších provinciích pozorují opadávání vody a ustávání srážek. No a co je důležité, dnes od rána v Bangkoku neprší. A pokud tohle počasí bude pokračovat, tak podle hasičů dokáže ten odvodňovací systém do 2, možná 3 dnů tu většinu vody odvést z města pryč.
11: To vypadá jako náznak dobré zprávy, snad se to bude vyvíjet dobře, ale ještě bych se vrátila k letišti Suvarnabhumi, které čeští turisté mnozí asi dobře znají v Bangkoku. Jak tam vypadá situace?
20: Dnes ráno tam rušil některé své lety hlavně národní dopravce Thai Airways. Jde o 30% všech na dnešek plánovaných letů, třeba do Singapuru, do Indie, také do Vietnamu, ale i do Evropy, a sice do Německa a do Belgie. A týká se to i domácích letů. Úřady průběžně sledují, jestli ta vysoká voda nepostupuje tedy rychle nebo až tedy těsně k letišti, ale co působí na letišti problémy opravdu velké, tak to jsou hromadící se zavazadla vlastně těch pasažérů, jejichž lety byly zrušeny nebo zpožděny. A na závěr bych ještě dodal, že letiště v těchto chvílích uvádí, že momentálně má vlastně ve svých prostorách až 6000 kusů zavazadel, které tedy musí vytřídit, hlídat, neodbavit, neposlat, a takový objem už je problém. Zaměstnancům letiště v tom pomáhá v současné chvíli thajská královská armáda.
11: Tak tolik z thajského Bangkoku, zaplavené metropole Thajska, náš asijský zpravodaj David Jakš, díky.
20: Naslyšenou.
11: Je přesně 14:30 a s dalšími zprávami už je připraven Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
1: Vysoký schodek navrhovaného rozpočtu na příští rok nebo podle opozice nevyřešený údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. I kvůli tomu se opozice podruhé pokouší vyslovit nedůvěru vládě ANO, SPD a motoristů. Koalice i opozice počítají s dlouhým jednáním. K samotnému hlasování by se poslanci mohli dostat až zítra večer, podle některých dokonce ve čtvrtek. Opozice má 92 poslanců k vyslovení nedůvěry, ale potřebuje nejméně 101 hlasů. Musela by tedy získat podporu 9 koaličních poslanců. A koalice dopředu avizovala, že bude jednotná a opoziční pokus považuje za předvolební gesto. Opozice ale říká, že chce i tak dál upozorňovat mimo jiné na zadlužování státu. V nemocnici na Slovensku zůstávají po raním útoku ve škole ve Staškově 2 zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem napadl spolužačku a 2 učitelky, jedna z nich zemřela. Televize Teatry uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila. Italská premiérka Georgia Meloniová míří do Prahy, večer se ve Strakově akademii sejde s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Mluvit mají o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího finančního plánu a bezpečnosti. Společně mají podepsat plán spolupráce mezi oběma zeměmi. 1 300 000 000 korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu za více než 4 biliony korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun, skutečnou částku ale nezveřejní. Španělská vláda by měla schválit nařízení k urychlení návratu běženců ze Ceuty zpět do Maroka. A píše to deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je zastavený provoz u Poděbrad. Na 42. kilometru uklízí dálnici po těžké dopolední nehodě dvou kamionů a provoz je stále odkláněný přes centrum Poděbrad. Na kilometru 42a místo je hodně ucpané. Dálnice D1 z Brna do Prahy je v omezení na mostě Šmíkalka opět průjezdná. Na 23. kilometru už se kolem nehody dá projet levým pruhem a kolona je z kilometru 41 skoro na 40 minut. Navíc v koloně na kilometru 27 je delší nehoda. Kamion tam narazil do svodidel. A dlouhá kolona je na D1 i na výjezdu z Prahy do Brna od Pražského okruhu z 12. kilometru až k nehodě na Šmíkalce v opačném směru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. O tlaku na vztah, svatbu a děti i o bolestivém období kolem 35 mluví filmová producentka Alžběta Janáčková a v novém díle série Klub 40 s Ivanou Veselkou.
0: Já jsem fakt jako tak 20 let žila jako v neustálý křeči, že něco musí být. Mně přišlo, že každý týden mi někdo oznamuje, že mě čeká dítě. Jo. A to bylo tenkrát jako ze začátku hrozně bolestivé. Pořád je taková ta nějaká ta naděje, že tam máš v tom mrazáku ty kámoše zmražený. Já jsem hledala to štěstí, nevím kde, všude jinde, jenom ne v sobě. Já se vlastně cítím nejlíp, jak jsem se kdy v životě cítila. Vím, že kdyby to tak zůstalo, bych byla ráda, že už bych nechtěla, aby se to hýbalo dál.
3: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
21: Dobrý den, tady je Ivana Veselková. Vítám vás při poslechu dalšího dílu rozhovorové série Klub 40. Do studia za mnou dneska přišla filmová producentka Alžběta Janáčková. Ahoj Alžběto.
0: Ahoj Ivanko.
21: První otázka v klubu 40 je pro všechny stejná a zní, kolik ti je let a když tu číslovku řekneš, tak co tě u ní napadne anebo jaký máš pocit?
0: Je mi 42, nemám problém to říct, ale když to řeknu, tak mi to přijde takový jako divný, že už to tak je. Jakože se za to nestydím, ale přijde mi to strašně zvláštní, že už je mi 42, že mi to přijde, že to není možné.
21: A že kdybys teda mentálně se měla někam postavit, tak bys řekla, že ti je třeba kolik?
0: 35.
21: 35, jo, to já bych řekla u sebe asi taky, že mi je 35. No. Mm-hmm.
0: Jako ale rozhodně ne po 30, jo, to ne. A díky bohu, já jsem do 30 nebyla rozhodně jako ani omylem spokojený člověk, ale mentálně se cítím na 35, nevadilo mi oslavit 30, absolutně jsem s tím neměla problém. 40 mi už lehce ty narozeniny přišly trošku divný.
21: Jako divný ve smyslu smutný, že ti to bylo líto, že už ti je tolik, nebo že jsi jako měla pocit, že, jak říkal Libor Bouček, po 40 jdeme do countdownu, což on říkal samozřejmě trochu v nadsázce, přijde mi to jako přísný, ale možná něco na tom jako bude, třeba jak já to vnímám. Tak proč ti přišla oslava 40. narozenin divná?
0: Protože už je za 10 let tam těch 50, už to není cet a to už je strašně blízko, že jo?
21: Jo, jakože.
0: Jakože 40, já si vzpomínám, že když moje babička, která už teda nežije, mi vykládala, kdy se vlastně v životě cítila nejlíp, tak říkala, že kolem té 40 do té 50, že to bylo pro ní prostě nejlepší a pak už to šlo opravdu dolů. Možná jsem tím jako ovlivněná, možná je to i tím, že se prostě ve společnosti, aspoň v době, kdy já jsem vyrůstala, neustále dělali vtípky na starší paní. Jako jenom je to pocitově, jako mě to nějak nevadí zatím, ale vím, že kdyby to tak zůstalo, bych byla ráda, že už bych nechtěla, aby se to hýbalo dál, jestli to dává smysl.
21: Mm-hmm. Mně přijde zajímavý, že tvoje babička ti říkala, že její teda nejlepší životní období bylo mezi 40 a 50 a pak, že to jako šlo z kopce a vysvětlovala ti třeba i teda proč jí to přišlo jako nejlepší období života pro ní?
0: No, když se tak jako nad tím zamyslím, tak já si už nepamatuju ty detaily, no, to vím, že mi to říkala, když jsem jako hodně mladá, ale myslím si, že to bylo v době, kdy už tak nějak na rozdíl ode mě, ona měla od dětí odrostlejší lehce, už prostě byly přes ty pubertu a měla jako tak nějak víc asi čas na sebe, bych řekla, ale zároveň ještě nebyly ty starosti, které máš třeba, když ti jako stárnou rodiče, nebo že stárneš i ty, takže možná prostě i pro ně nějaký ten přechod tenkrát jako v hlavě bylo, že ta 50 je už zase jako posunutí někam jinam, nevím, vlastně si to nespomíná úplně do detailu, ale tohle si pamatuju, že to prostě říkala, že mezi tou 40 a 50 to bylo nejlepší.
21: Mm-hmm. Jo, ale že pro ní to bylo i teda třeba možná nějaká chvíle, kdy měla víc času pro sebe, jo. Protože měla odrostlejší děti. Čím se dostáváme k tématu poměrně zásadnímu třeba i pro mě, a to je, že někdo má po 40 už odrostlé dospělé děti. To tady říkal mimochodem Petr Vančura v díle Klubu 40, že má kolegyně, které po 40 mají už dospělé děti, má kolegyně, které mezi 40 a 50 už se staly babičkami, pak má třeba kolegyně, co mají jako malí děti, a pak tam jsou lidi, kteří třeba nemají ještě žádné děti, a teď ten věk jako začíná teda docela radikálně tlačit na nějaký finální rozhodnutí, jestli člověk děti bude vůbec někdy mít, anebo jestli už jako nebude mít.
0: Jo.
21: Tak mě zajímá, jestli tohle je nějaký tvoje téma, co hodně řešíš v souvislosti s tou 40.
0: No samozřejmě, je to pro mě jako velké téma. Já momentálně ještě stále děti nemám, já to uvedu na pravou míru. Pro mě bylo psychicky ta 40 hranice, do které to jako musíš stihnout. Že pak jako to nebude už ani fyzicky možné a že 40 je taková, tak se rapidně snižuje, což je ale nejenom jako vymyšlený fám a v mýtu z toho si opravdu tak je, že každým rokem po té 40 už prostě ta plodnost klesá a tak dál a tak dál. Z různých důvodů se to nepodařilo, jako nemám problém o tom mluvit, ale mám stále ještě v plánu to zkusit nějak pořešit. Takže jo, jako téma to je, ale spíš to bylo psychický tlak, když mi bylo třeba 35, 36 a začali mít moji mladší sourozenci děti. Tam to začalo být jako tam se to začalo zhoupávat, kdy já jsem cítila ten tlak, jako musíš se vdávat, musíš mít ty děti. Do 30 fakt ne, tam to bylo v pohodě. Já jsem věděla, že děti před 30 být prostě nechci. Potom jsem to teda začala řešit velmi intenzivně. Hlavní jako problém byl samozřejmě správný nějaký partnerský vztah, protože já jsem z rodiny, kde rodiče spolu nežijí od mých 3 let, takže já jsem si vždycky představovala, asi o tom tady mluvila třeba i ta Hanka Třeštíková, že potkáš toho někoho správného a pak se to stane a budete mít tu rodinu. A já jsem nechtěla jako jen tak nějak jako sama si to vyřešit, já jsem si prostě myslela. A ono paradoxně kolem mě se to pak začalo dít, spousta mých kamarádek, které nikdy s nikým vlastně nechodili třeba, tak kolem toho, já nevím, 30., 35., 6. roku najednou někoho potkali a najednou opravdu ty děti do roka, do dvou měli a to se začalo úplně jako sypat. Třeba, že já jsem odešla z menšího města do Prahy, tak na vesnicích nebo na těch menších městech třeba děti měli dřív. Ale tady kolem mě ti lidi začali mít ty děti, že bylo tak těch 35 třeba a to začalo jako fakt ve velkém. To mně přišlo, že každý týden mi někdo oznamuje, že něček dítě, jo. A to bylo tenkrát jako ze začátku hrozně bolestivé. Řešila jsem to, nechala jsem si tenkrát zamrazit vajíčka, protože už jsem prostě měla pocit, že opravdu jako ten vlak mi ujíždí a já jsem vlastně v té době byla zase po nějakém rozchodu a vůbec to nevypadalo, že vykročím tou správnou cestou a pak jsem na to strašně tlačila a bylo to moje téma úplně otřesně náročné a strašně ožehavé.
21: No takže ty už to začala řešit, nebo možná jako to velký řešení jo. Přišlo teda, jak ty říkáš, někdy kolem té 35, kdy jako tvoji sourozenci mladší,
0: ano.
21: začali mít rodiny a ano. děti a zároveň teda nějaký tvoji kamarádi, kamarádky a lidi kolem tebe ve tvém věku začali mít děti.
0: Jenže jsem byla strašně zaťatá, ale já jsem byla zaťatá podle mě už tak jako od 15 až možná skoro do 40. Jako já neříkám, že jsem teď nějak úplně jako v zenu, ale rozhodně jsem jako nějak za pár let se událo spoustu věcí, kdy já nemám pocit, že jsem v takový křeči, ale já jsem fakt jako tak 20 let žila jako v neustálý křeči, že něco musí být a někam jsem to musí jako dotlačit a přesně ten výkon a ten vztah a ta svatba a ty děti a že to tam jako nějak musí prostě a že já proto musím něco udělat a furt jsem to jako řešila u všech těch psychologů. Já jsem to kdysi jako porovnávala k tomu, když já si to vzpomínám dneška, jak jsem seděla jako u něho a tam jsem klasicky jako zase
21: sozavý jako na terapii údolí. Někde.
0: Jasně, ano, ano. A já chodím na terapie jako dlouhodobě. Já teda nemám s tím problém to zmínit, ale když bylo necelých 16, mě umřel partner, můj úplně první kluk a tam prostě se to nějak zvrtlo trošku samozřejmě a člověk jako řeší to, že má tyhle smutky a vedle něho spolužáci, co si vezmou za džíny, že jo, tak jako tam
21: jo,
0: se tam
21: jsem začala. Jako vstupovala do té dospělosti jo. s takovouhle jako poměrně dost traumatizující ano. zkušeností, zážitkem, že jako v době, kdy přesně si to takzvaně máš nějak užívat a řešit to, jestli jsi dobře namalovala stíny, nebo já nevím, no, co řeknou kluci ve škole, tak tobě umřel jako tvůj tehdejší partner.
0: Jo, můj první kluk, no, s kterým si myslím, že jsme si jako dost rozuměli, nedělám si iluze, že bychom spolu třeba zůstali do dneška, jako nikdy nevíš, ale já jsem se s ním jako hodně rozuměla, myslím, že jsem ho měla hodně ráda, on mě taky a prostě stala se nehoda a není mezi náma už, takže to byl právě přesně ten, stalo se v roce 2000 a mě bylo jako přelom 15-16 let a ano, tam jsem potom začala rodiče samozřejmě se posnažili, ať začnu někam chodit, protože samozřejmě tohle jako není něco, co úplně jako přejde jako druhý den, že jo, takže, ale ne, tam se toho bylo víc, jako jo, říkám ty vztahy v té rodině a všechno možný, já jsem jako začala někam těm psychologům chodit, ale tak různě, někdy chodíš, pak zase nechodíš, pak sama hledáš ty důvody, proč se věci dějou, jak se dějou, hlavně ty partnerské vztahy, možná to prostě ten první vztah byl natolik pro mě jako kvalitní hned ze startu, možná jsem měla štěstí v tomhle, že potom byla ta laťka opravdu dost vysoko, já jsem se s ním fakt jako rozuměla po mnoha směrech a myslela jsem si, že jsme prostě jako kámoši, partneři, já vím, mě bylo jako 15, mu bylo prostě 19, jo, ale bylo to pěkný rok dlouhotrvající vztah.
21: No a to potom... je v tom věku, jako když je ti 16, 15, tak rok je navíc no hodně, z mýho pohledu hrozně dlouhá doba, že kdybych to přepočetla teď na ten věk po 40, tak to by bylo, jako kdybych třeba s někým byla, já nevím, 6 let.
0: No jasně.
21: Ten rok tehdy, jo, možná i víc.
0: No já jsem potom v těch vztazích vždycky jako chvilku nějakých byla, pak jsem z toho vždycky nějak to neskončilo většinou dobře, pak jsem se v tom jako různě vždycky plácala a hrozně jsem jako chtěla s někým jako bejt a být v tom vztahu, že nechci být jako sama, ale zároveň to vlastně hrozně nešlo. A já jsem paradoxně o to víc studovala. Já mám dvě vysoké školy, že jo, dva tituly a o to víc cestovala, a o to víc se učila, a o to víc sportovala. Tak přesně jak
21: jo, ale jako že si teda tlačila na výkon ano. v jiných i oblastech jako těch zážitkových, nebo protože mně přijde, že věci třeba i typu jako cestování mají nebo by měly být něčím, co tě baví a co děláš s nějakou lehkostí, no ale vůbec, je zvláštní, že teda někdo s takhle výkonovým nastavením dělá jako výkonově i teda cestování a zážitky.
0: Ano, já jsem dělala úplně všechno. Já jsem procestovala celý svět, já jsem hledala to štěstí, nevím kde, všude jinde, jenom ne v sobě, že jo, klasika. A zároveň já si vzpomínám, že jsem byla, já nevím, ve 30 třeba na Bali a tak a to stalo strašnou daru peněz a vlastně to asi mohlo být i fajn, ale jako zpětně viděno, já jsem byla všude jenom nešťastná a pořád jsem řešila jako nějak, co bude a furt jsem byla v takový jako divný křeči, že něco nějak má být a musí to tak být a že to přesně jako urvu a v tom jsem jako fakt já žila jako desítky let. A jenom jak bych se k tomu vrátila, jak jsem tomu psychologii popisovala, že všichni jako kolem mě mají nějaké vztahy a mně přijde, jak když seš hladový a koukáš přes okno do restaurace plné lidí, kteří všichni jí přes sklo, že tam jako můžeš skoro dostat, ale že to prostě nejde pro tom sklo se dostat na tu druhou stranu a že nechápu, protože já nemůžu jako ty vztahy mít, jestli je ta chyba jako ve mně, protože oni vždycky nějaké byly, třeba rok, dva, pak to zase skončilo, pak zase jako dlouho ne, protože já se z každého sbírám, já nechápu ty lidi, co jdou ze vztahu do vztahu, to jsem nějak nikdy. Takže jako fakt to dlouho trvalo doslova do písmena urvat, až jsem to jako přestala rvát a já jsem teď 8 let v nějakém vztahu, který taky dlouho možná mi trvalo nějak pochopit, jestli je nebo není dobře, protože třeba on není Čech, takže nám dlouho trvalo, než jsme se spolu zžili, on je 8,5 let mladší než já, takže je tam spoustu takových těch věcí, kdy já jsem si říkala dobře, tak když někým začneš být, tak s ním máš být, ne? A my zase třeba dvakolikrát...
21: Takže jsi tam jako chtěla zase nastavovat nějaký
0: jasně,
21: jako pravidla,
0: já jsem pořád něco nastavovala,
21: že pořád se něco má optimalizovat, nebo... splňovat parametry.
0: Jo, já nevím, jestli třeba jako kliká 2-3 dny vůbec nezavolali, kliká zase měsíc, dva vůbec jako neviděli. Jako ne, že by mi to vadilo nebo nevadilo, bylo to tak jako OK, ale přesně ten tlak okolí jako hele.
21: Tak jste spolu, teď vy si ani nevoláte.
0: Takhle spolu, jako přesně mají třeba sestra, když si, jako je s manželem pořád, když si volají, tak si pořád mají co říct. Mě občas přišlo, že si zavoláme, řekneme si 3 věty, že žiju, dobrý, tak se zase zavoláme. A jako mě to vlastně nepřišlo ani tak nějak divný, ale já jsem hlavně chtěla a pořád jsem hledala toho soulmate, přesně to, co jsem zažila v těch 15. A já mě vždycky každý říká, ty jsi to idealizovala. Ale já jsem si to opravdu neidealizovala. Já jsem prostě si nastavila slaďku s někým, s kým jsem fakt věděla, že si extrémně rozumím. A já jsem to možná už do dneška nikdy jako nepotkala.
21: Ale zase myslím, že to říkal, teď nechci někoho mystifikovat, ale mám pocit, že to říkal psychoterapeut Honza Vojtko někde, že v současné době, jak lidi kladou jako ten velký důraz na ty partnerské vztahy, tak často taky pak od těch partnerů jako toho chceme, nebo po nich toho chceme hodně, aby ano. právě naplňovali všechno to, že to bude můj nejlepší kamarád, že to bude i můj nejlepší milenec, že to bude i můj nejlepší, já nevím, finanční poradce, že bude umět tohle. Jakože těch škatulek na to, co bychom si navzájem měli jako naplňovat, je docela hodně, zatímco jako třeba naše babička byla Pepou, protože se s ním seznámila ve 20 a byl fajn, což jako neříkám, že ten jejich vztah byl nutně lepší než to, co my máme teď, ale že přece jenom jako ty nároky jsou možná v něčem dneska trochu vyšší.
0: Ale já souhlasím. A proto jsem právě třeba s tím člověkem, s kterým jsem dneska jako si řekla, že pro mě jsou nějaké ty core hodnoty, to, co je pro mě důležité a pro něho a to nás spojuje. A to, že třeba on má rád úplně jinou hudbu, anebo že se spolu vlastně nemůžeme takzvaně večer pustit Netflix a koukat na něco, protože mu se líbí úplně jiné věci než já, nebo mě, nebo prostě on je horolezec, takže se tak jako oblíká, víš co, takový ty občas horolezecký oblečení, kdy to mě to strašně jako štvalo, chápeš, takový ty.
21: Jo, ale že jako jsou to vlastně banality, ale ano. Stejně to třeba člověka rozčiluje, ale ty si k tomu teda stejně nějak došla tím věkem, jo. Že to, že někdo nosí třeba přesně oblečení, co se ti nelíbí, poslouchá hudbu, která ti nepřijde zajímavá, nebo se dívá na úplně jiný filmy a čte jiný knihy, takže to jako nakonec není vlastně.
0: Není, asi. No, a právě, že bychom, já se jsou tam ale nějaké ty úplně jako pro mě základní hodnoty, třeba jakým způsobem koukáš na ten svět, a co je pro tebe správné, co není a jeho rodiče, já mám strašně ráda, moji rodiče mají zase rádi ho, jako, a když jsme navíc ještě sladili to, kde konečně jak spolu budeme žít v jedné zemi, což je teď nyní tady, tak se to urovnalo, ale je tam ještě opět ta otázka, že dlouho trvalo se nějak dohodnout, shodnout přesně na tom potomstvu.
21: A to je právě teda ta otázka, že ty jsi si Alžběto někdy v 35 nastavila jako tu hranici, nebo jsi se stresovala tím, že by se děti měly v uvozovkách stihnout do 40, což už ty tvoje 40. narozeniny minuly, tak mě zajímá, jak tu otázku teda vnímáš teď?
0: Že to prostě zkusíme, samozřejmě už spíš pomocí vědy, protože myslím jako na kliniku, protože očividně jako přirozeně to nejde, ale jak to řeším? Já jsem to řeším tak, že když to půjde, jak to půjde, až to nepůjde, tak to prostě nepůjde, jakože už tam nemám takový ten strašný tlak, já si dokonce občas jako přistihnu, že čím je člověk starší, tím si říká, hele, jako víš co, já hlídám děti všech těch mých jako sourozenců a tak a já mám strašně ráda, fakt jako extrémně moc, ale občas je to strašně únavné. A jako fakt je to náročné, že jo, to není žádná sranda, ten malej člověk se nedá jako jak pes zavřít na několik hodin domů a odejít si třeba z sauny, že jo.
21: Nebo takže ho jako, vypneš, třeba
0: no,
21: to nejde.
0: No, to vůbec nejde, takže já jako nevím, ještě jsem se úplně nesmířila s tím, že by se to jako fakt nestalo, mě tam pořád je taková ta nějaká ta naděje, že tam máš v tom mrazáku ty kámoše zmražený, ale na druhou
21: jako
0: stranu...
21: Jako myslíš vajíčka
0: jo. Ale za druhou stranu si prostě říkám, že kdyby se to prostě nestalo, tak se to jako nestane a můj život půjde dál. Jako.
21: Jo, jakože už teda na to tolik netlačíš, že se to musí stát buď takhle, anebo přesto nejde vlak. Že jsi nějak víc jako benevolentní v tom vývoji, že ať se to stane, jak se to má stát, jestli to správně chápu, nebo...
0: No spíš jsem taková, že jako chápu, že ten život by šel dál i bez toho, že jako to není úplně prostě to, na čem přesně to jako stojí a bez toho jako ten život smysl nemá, protože jak tady mluvili i třeba někteří jiní kolegové, tak ty cesty jsou, můj třeba přítel má adoptovaného bratra, takže kdyby třeba jsme jednoho nechtěli, tak možná bychom šli i touhle cestou, kdyby se to prostě nezadařilo, ale jako já ještě prostě potřebuji udělat teď ten krok, já jsem ho nemohla udělat z nějakých důvodů, třeba práce nebo i jako zdravotní nějaký stav, jsem nějaký jako operace a tak. A paradoxně přesně ve chvíli, kdy se lámala ta 40, já jsem potřebovala jako teď se to musí vyřešit, teď se to úplně láme, teď to musím za každou cenu urvat, tak jsem i na nějaké ty kliniky tam chodila něco se tam pokoušeli jsme, ale to vůbec jako nikam nevedlo. To bylo úplně katastrofální. Vlastně to bylo ještě horší, různý ty stimulace, že bychom se na to úplně vykašlali, že to tělo bez toho paradoxně fungovalo líp potom v nějakých přirozených cyklech, než to tam rvá tady za každou cenu. A ještě pojišťovná měsíc před 40. A přesně jako mě přijde, že tam začneš jako hrozně rvát, tak to prostě jako v té práci třeba urveš, ale v tom osobním nějakým zdravotním nebo rodinným nebo vztahovým případě to prostě nejde.
21: To není jako vrcholový sport, není, že tam no. Čím více budeš snažit a rvát to, tak já nevím, někdo tě asi nebude jako milovat tím víc, čím ty víc se budeš snažit, jako spíš možná i naopak. Ale takže teda ty už si to dokonce jako i absolvovala jo. Nějaký ne pobyty na klinice, ale nějakou jako spolupráci s nějakou reprodukční klinikou, teda těsně před tou 40, že si jako opravdu tím svým výkonovým nastavením to jako dotáhla tak daleko, že to tam budete zkusit urvat.
0: Jo. A neurvali.
21: A neurvali. A můžeš jako třeba nějak jako popsat ty tvoje pocity, nebo protože to asi musí být i něčím jako docela jako frustrující, když teda to jako nevychází. Pak asi třeba ta hormonální stimulace taky dělá sama o sobě něco jako s náladou, že se třeba ty výkyvy nějak jako zvětšujou. Tak třeba pokud to někdo neabsolvoval a zajímalo by ho jako jaká to je zkušenost, tak jak ty na to vzpomínáš?
0: Myslím, že je to jako velmi náročné, že opravdu skoro každý takový člověk, a případně i pár, ale záleží, hlavně to podle mě dost na té ženě, ta velká jako tíha. Ona chodí na většinu těch vyšetření, každý druhý den tam pomalu musí žít, ty musíš nějak ty injekce si do sebe píchat a pak prožívat ty odběry, třeba které na této klinice se i dělají bez anestezie, když prostě nechtějí ty lidi jenom uspávat, když třeba odebírá žena dvě vajíčka, protože to zbytečné a dá se to vydržet, ale není to opravdu nic příjemné. Neví, že si tam to vajíčko bude, jestli bude dobrý, nebude. Jako přesně, jak to popisoval možná i někdo už tady jiný. Ze začátku máš takový pocit, že tam jako přijde, že když to nejde přirozeně, tak to tam jako někdo vyřeší, ale...
21: Jo, to myslím říkala Hanka Třeštíková, že si na začátku trochu naivně myslela, že to je, nebo ona neříkala, že to je jako když jdeš k zubaři a vytrhnou ti zub a dej ti blombu, ale že asi měla o tom jako představu, že to opravdu půjde jako rychlej. Jo. Tak to si myslela tak, že tam jako třeba zajdeš jednou a bude.
0: No, myslela jsem si, že by to mohlo být docela rychlejší, jakože, ale mě vlastně potom ta doktorka říká, no ale dívejte, tady vlastně chodí lidi, kteří mají jako problém přirozeně otěhotnět a my jim jako se snažíme pomoct a nějak můžeme. Ale ten základní jako nastavení je, že je tam nějaký důvod nebo problém, proč to nejde. A říkám, jako my jim tady jako pomáháme, ale není to jako, že automaticky, kdo sem přijde, tak my to jako hned vyřešíme, že prostě ona tam byla taková doktorka, který normálně nechodí, a já to nemyslím nějak zlá, ale ona mi tak jako na rovinu oznámila. Já říkám, no, to tělo má jako funguje dobře, jako ovuluje to. Ona říká, ano, kdybyste byla jako v pohodě zdravá, tak asi otěhotníte, že jo. Tak já jsem tak trošku koukala vyděšeně, ale to byla jiná, ke který normálně chodím, ale na druhou stranu jako ona má pravdu, jo. Takže mě vlastně nejvíc vadí, že ty furt na něco čekáš, jako čekáš, že si se jako ta hormonální stimulace nějak ujme, jaká bude kvalita těch vajíček, jestli z toho bude nějaký embryo, jestli se chytne embryo. Víš, jako je to takový, že přesně ze začátku to hrozně jako prožíváš a hrozně to jako chceš urvat, přesně chodíš na nějaký jógy a akupunktury a vlastně mně to přijde, že to ještě o to horší, že se fakt chytáš každý rady, každýho stébla, kolem, kdo něco poradí, řekne. Já jsem jednou byla i na takovém, a to mi přišlo, že bylo fajn vlastně, na takovém jako setkání vlastně všech těch žen, které o fakt jako třeba 10 let, jako některé se snaží, z různých důvodů nemají děti dodnes. Někdy jsou tam opravdu objektivní příčiny, někdy jsou prostě jako zdravé, nikdo neví proč a ty děti doteď nemají. A bylo nás tam, nevím, asi 10. A je to dobrý přesně to sdílení, jako se to poslechnout, zjistit, že na to prostě nejseš sám. Je ti to vlastně líto, protože některé ty příběhy jsou tam jako fakt šílené. Zvlášť, když prostě někdo asi oči, jako do nekonečna potrácí. Já jsem vlastně jako na ní neotěhotněla, rozumíš, ale jako mít to miminko a pak zase ho nemít, pak zase ho nemít a tak, to musí být úplně šílený.
21: Až by to, tohle vypadá, nebo to asi muselo být hodně náročný období v tvém životě, teda před tou 40, tedy se vším tím absolvováním všech procedur na reprodukční klinice, které ji nakonec nevedly asi k tomu výsledku, jaký jsi přála. Tak řešila jsi třeba jako v tu dobu, kromě tohohle, ještě nějaký další věci, stíhala se řešit jako třeba práci?
0: Já jsem vždycky jako řešila všechny ty věci kolem, ale moje práce jako nějakým způsobem nikdy nebyl problém. V tom slova smyslu, že je strašně složitá, náročná, psychicky náročná, ale já jsem se nikdy nezabývala paradoxně prací jako do detailu a vždycky ta práce šla jako dobře.
21: No a možná, jestli to není ten klíč, nebo tak třeba to, mně právě po 40 došlo, že ten klíč často právě byl, že se mi mnohem víc dařily ty věci, kterých jsem si jako v uvozovkách tolik nevšímala, nebo kde jsem jako tolik netlačila na pilu, ale naopak ty věci, ve kterých jsem právě teda se snažila následovat nějaké osvědčené postupy, nebo to tam lámat přes koleno, což třeba v mém případě byly zrovna třeba ty partnerské vztahy,
0: no, vím, taky.
21: Tak tam se mi to jako nedařilo, no.
0: Já vím jenom, že prostě já, když si na to vzpomenu zpětně, to nejde si jako nařídit, hele, tak na to teď netlač, jako. To se nějak jako musí stát a já nevím, na to nemám jako klíč, jak se to má stát. A se to stává často tím věkem. Já nejsem asi plnění poslední, kdo říká, že škoda, že nemění ti není 20, ale jako s nastavením, který máš v hlavě teď, jo. Protože já se vlastně cítím nejlíp, jak jsem se kdy v životě cítila, jo. A paradoxně vlastně nic není jako nějak zásadně jiný, jenom jsem starší. Mám víc vrásek a občas mě, ano, bolí ty kolena a jako děti nemám, partnera teda mám, ale jako vdala nejsem.
21: Ale rozumíš? Že bys řekla, že jako v hlavě nebo psychicky jako díky těm zkušenostem, jo, se cítíš líp.
0: Jo, a nechtěla bych nikdy, by mi bylo míň.
21: Jo, a nechtěla bys to jako vracet ten čas se mentálně nebo psychicky nějak vrátit do toho stavu, kdy ti bylo míň.
0: Já bych to jenom za cenu, že bych jako dokázala fungovat s tou hlavou, kterou mám teď. Já jsem byla jako velmi nešťastný člověk, jako velmi dlouhodobě, velmi nespokojený, neustále v nějakém tlaku, který jsem možná si vyvinula sama na sebe já. A jak říká, že to nastavení je o tom, že vlastně když ti to tak jako netlačí, že ty věci pak dojdou, že k tomu musíš nějak jako dojít. Každý k tomu dochází třeba jinak způsobem. Já jsem chodila přesně pořád jako na různý terapie. Teď třeba jako nechodím, jo, protože jsem jako dostala do nás jako do bodu, kdy jsem si říkala, že já už jsem jako řekla všechno. Já vím, proč se všechno dělo, jak se dělo.
21: Tak ona ta terapie by asi taky neměla fungovat jako něco, kde to tlačíš na výkon a chodíš tam jenom proto v uvozovkách, že by se to mělo. No a kdybys měla závěrem říct něco, cokoliv, co se týká nějak 40 nebo věku po 40 a myslíš si třeba, že by to mohlo někomu, kdo hlub 40 poslouchá, pomoct, anebo že by to tady mělo zaznít, nebo bys chtěla, aby to zaznělo?
0: Já bych prostě se jenom přála, aby jsme se všichni fakt vážili toho, že jsme zdraví, že jsme vlastně vyrůstali asi v jako velkým nejlepší době, která byla. My jsme si to možná nemysleli, ale

0: opravdu důležité a v těch 40 už je nejvyšší čas.
1: Tak jo, díky moc, že jsi do klubu 40 dorazila.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: A ať se ti daří ve všech směrech.
0: Díky moc, tobě taky.
1: Dnešním hostem v klubu 40 byla filmová producentka Alžběta Janáčková. Díky moc vám všem, kdo pořad Klub 40 posloucháte. Pokud byste mi chtěli něco napsat nebo sdělit, tak mi napište na ivana.veselková@rozhlas.cz a budu moc ráda, když o pořadu Klub 40 řeknete i všem ostatním ve vašem okolí, o kterých si myslíte, že by je ten pořad mohl zajímat, nebo třeba, že by je ty rozhovory a ta sdílená zkušenost mohla nějakým způsobem třeba uklidnit. Mějte se hezky a uslyšíme se při dalším rozhovoru v Klubu 40. Loučí se Ivana Veselková.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
3: K čemu můžeme přirovnat dnešní svět? Skutečně se víc než studené válce podobá Evropě v roce 1914?
4: I tehdy jsme žili ve světě mnoha velmocí, které mezi sebou soupeřily. Nacionalismus a populismus byly na vzestupu a mnoho lidí mělo pocit, že tehdejší globalizace jim nepřinesla nic dobrého.
3: Píše norský historik Odd Arne Westad v knize Blížící se bouře. Moc, konflikt a varování z historie.
2: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu.
5: Je 15 hodin. Posloucháte Odpolední proud. Dnes s Lucí Vopálinskou přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
5: Jaká opatření připravila španělská vláda k urychlení vracení migrantů z exklávy Ceuta na pobřeží Maroka? O kolik mají růst v příštích měsících platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby? A Kreml předal ruská aktiva obchodního řetězce Metro neznámé firmě se základním jměním 2,5 tisíce korun. Co stojí za znárodněním německé společnosti? O tom všem budeme mluvit po zprávách Martina Matějky.
6: Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok, který má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební meeting. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky, jedna z nich nepřežila. Na místě neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matuše Šutaj Eštok, který poděkoval záchranným složkám i učitelům školy.
7: Moje poďakovanie patrí aj pedagogom, ktorí sa snažili jej život zachrániť, samozrejme záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, ktorí na mieste tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pri tom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
6: Ministr školství Tomáš Drucker v souvislosti s útokem řekl, že škola už řešila jistou událost, konkrétní ale nebyl. Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 korun ročně. Odboráři o tom chtějí jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Unie požaduje zvýšení tarifů o 10%, tedy dvojnásobek původně plánovaných 5%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého se to ale nestane. Odboráři proto chtějí alespoň přesunout víc peněz do tarifní složky platu.
8: Myslíme si, že to převedení toho 13 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té 7. platové třídy, jakože 5% navýšení.
6: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO dnes řekl, že další změny už nečeká.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
9: Změníme postup.

0: postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
1: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačovat, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Ve Francii stávkují zaměstnanci veřejného sektoru, včetně hasičů, zdravotníků a učitelů. Vstup na některé střední školy je zabarikádovaný. Zrušené jsou i některé lety na letištích v Paříži a v Marseille. Odbory požadují od příštího roku zvýšení platů a lepší pracovní podmínky.
3: Hasiči, kteří se na protest shromáždili v Paříži, požadují posílení vlastních řad nebo lepší ochranné pomůcky. Letošní sezóna požárů byla podle nich extrémní, přibylo výjezdů a i přesto musí hospodařit se stejným rozpočtem. Studenti mezi tím popelnicemi zablokovali vstup před některými středními školami a požadují více peněz na školství. Kromě letišť v Paříži a Marseille může být omezený i provoz na těch menších, třeba ve Štrasburku. Na železniční dopravu ve Francii by stávka ale neměla mít vliv. Vláda ve čtvrtek předloží návrh rozpočtu na příští rok a kvůli vysokému deficitu počítá se zmrazením platů ve státní správě. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou Janu Šerejníkovou z Frýdku místu stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Jana Šerejníková odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce ukrajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil náměstek krajského policie. Ředitele Martin Lichý.
4: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Patrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je obnovený provoz u Poděbrad. Na 42. kilometru už nehodu na dálnici uklidili a provoz je plně obnovený, kolona se rozjíždí. Zdržení je teď 20 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem se ucpávají příjezdy do omezení na mostě Šmíkalka. Nehoda na 23. kilometru už je odklizená a kolony se rozjíždí. Zdržení je ale dlouhé od Pražského okruhu a také od sjezdu na Divišov z kilometru 41 vždy přes půl hodiny. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umíta neprůjezdná. Na 49. kilometru je nehoda. Přistává tam vrtulník záchranné služby a provoz je zastavený. A poslední volný sjezd je na Mýto na 50. kilometru. A v Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce. Vždy k průmyslové kolony jsou od Spořilovské i od Běchovic asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
6: A máme opravdu krásné odpoledne, 7 minut po 15. hodině. Španělská vláda premiéra Pedra Sancheze připravila nařízení, které má urychlit vracení migrantů z exklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Připomenu, že na konci července tam vniklo přes 70 tisíc lidí, kteří překonali hraniční plot anebo přeplavali z marockých pláží na španělské území. 140 lidí se při pokusu o překročení hranice utopilo. O vládním nařízení má kabinet premiéra Sancheze hlasovat ještě dnes. A co se má změnit, to zjišťoval Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
7: Hezké odpoledne.
6: Pavle, jak chce španělská vláda upravit právní předpisy o imigraci právě po zkušenostech s masivním přílivem migrantů do Ceuty?
7: Chce urychlit ten proces projednávání žádostí o azyl nebo o mezinárodně právní ochranu a má se zjednodušit vracení neúspěšných žadatelů do Maroka nebo do jiné bezpečné země původu. Dneska je ta situace taková, že u všech žadatelů o azyl se pozastavuje proces vracení, vyhoštění nebo vydání do jiné země a vláda chce zavést, aby za mimořádných podmínek ohrožení národní bezpečnosti, jako je to teď v Ceutě, se nemuselo toto pravidlo dodržovat. Stav ohrožení byl v Ceutě vyhlášený v srpnu, bude trvat asi tak do konce roku. Cílem je, aby tedy bylo možné žadatele vracet i bez dokončení toho řízení o jejich žádosti o azyl nebo o mezinárodně právní ochranu, ale potom také žadatelé by se i po opuštění toho španělského území mohli zpětně dozvědět, že úřady třeba jejich žádosti vyhověly a byli by tedy propuštěni na to území a mohli tam zůstat. Vláda chce také urychlit celé řízení zkrácením lhůt v celé azylové proceduře.
6: No a o jak výrazné zkrácení toho procesu posuzování žádostí o azyl má jít?
7: Docela velké, protože prvotní prověřovací fáze se má zkrátit přibližně na polovinu. Podle pravidel Evropské unie může ta fáze identifikace žadatele, jeho zdravotní prohlídka, registrace, kdy se berou otisky prstů, dělá se bezpečnostní prověrka, přezkoumává se, jestli jde o osobu ohroženou, to znamená, jestli to je mladiství nebo nějak zdravotně handicapovaný člověk, to může trvat až 7 dnů. A podle návrhu toho vládního nařízení, to má trvat jenom 72 hodin, to znamená 3 dny. Také zjišťování, jestli ten člověk má nebo nemá nárok na azyl, má trvat maximálně 12 týdnů. Některé případy musela ještě před tím definitivním rozhodnutím posoudit mezirezortní komise pro azyl a uprchlíky a to vládní nařízení má umožnit obejít tuto komisi a ministerstvo vnitra by potom mohlo ty případy rozhodovat už samo. No a na odvolání proti zamítavému rozhodnutí má mít žadatel jenom 5 kalendářních dnů a má se odvolávat přímo k soudu. Dnes se kvůli různým odvoláním k různým úřadům ty případy táhly třeba i měsíce.
6: Mluvíme o zkracování nějakých jakoby dlouhých procedur, ale ráda bych připomněla, že krátce po vpádu desítek tisíc migrantů do Ceuty na konci července jich většina tuto španělskou exklávu opustila velmi rychle v průběhu vlastně jednoho, dvou dnů. Kolik jich tam mimochodem ještě dnes zůstává?
7: Jsou jich ještě tisíce řádově, odhady vlády a úřadů v Ceutě se ale různí. Madrid předpokládá, že jich v té exklávě zůstává ještě asi 18 tisíc. Ceutské úřady říkají, že to je asi 13 tisíc. Většina migrantů už je v nově zřízených provizorních ubytovnách, záchytných střediscích. Na plážích dnes bylo podle španělské televize ještě asi 400 migrantů, které policie odvezla do těch přijímacích středisek. A nutno říct, že také stále pokračují buď dobrovolné, anebo nucené návraty těch odmítnutých žadatelů o azyl do Maroka. Do minulého týdne 6800 lidí samo odešlo, 320 jich bylo vyhoštěných. Takže ze Ceuty sice postupně ti migranti mizí, ale ta upravená pravidla, která zrychlují proces posuzování žádostí a řekněme odvážení těch odmítnutých žadatelů, mají pomoci řešit podobné krize třeba v budoucnu, protože další vlny útěků do Ceuty a také do Melie, což je další exkláva na marockém pobřeží, ty ještě mohou přijít.
6: Omezení migrace je ve Španělsku jedním ze zásadních témat. Spojilo to nějak vládní menšinu socialisty Pedra Sancheze s pravicovou opozicí?
7: To se vůbec nedá říct, to je spíš naopak. Ono je to vítané téma ke kritice té socialistické vlády. Generální tajemník lidové strany Miguel Tejado na mítinku v neděli hřímal, proč vláda nevyužívá zákonné prostředky a nevrací ty migranty tam, odkud přišli. Podle něj jsou potřeba nové volby a země potřebuje novou zodpovědnou vládu, která bude opravdu řešit problémy obyvatel. Ale nezdá se, že by chtěl vyvolat nějaké předčasné volby a přijmout odpovědnost za to všechno už teď. Řádné volby čekají Španělsko příští rok v srpnu a určitě to bude jedno z témat předvolební kampaně. Ostatně podle čerstvého průzkumu by dnes vyhrála právě ta pravicová lidová strana se 34% hlasů a socialistická strana práce premiéra Pedra Sáncheze by dostala 26%.
6: Vysvětluje Pavel Novák, kolega ze zahraniční redakce. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
7: Pěkné odpoledne.
6: No a u tématu migrace a ještě zůstaneme. Naším hostem ve vysílání Odpoledního plusu je teď ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Tak jak se vám jeví ten návrh španělské vlády, o kterém jsme před chvilkou mluvili s Pavlem Novákem? Namátkou uvedu, osoba ohrožená by měla být posouzena do 72 hodin místo týdne, nárok na azyl musí být posouzen do 12 týdnů. Jsou to požadavky, které se dají zvládnout v praxi?
8: Já si myslím, že záleží na počtu lidí, kteří vlastně by takto rychlým řízením měli projít. Pokud se bude jednat o nižší zvládnutelné počty, tak s tím vlastně jako z právního a humanitárního hlediska problém nemáme. To azylové řízení může proběhnout velmi rychle a ostatně i to odvolací soudní řízení může proběhnout velmi rychle. Ale pokud se bavíme o tisících, nebo jak říkal můj předřečník, 13 až 18 tisících žádostech, to si musíme uvědomit, že je vlastně desetinásobek počtu, který přijímá Česká republika, pokud nepočítáme ukrajinské uprchlíky. Jako roční, Česko má ročně zhruba 13 žadatelů o azyl a v Malé Seutě jich je 13 až 18 tisíc. Takže to už si myslím, že je těžko zvládnutelné v těch rychlých lhůtách.
6: Když se zeptám obecně, vidíte z praxe, že Evropa má v současnosti nad ilegální migrací nějak větší kontrolu než za posledních 10 let, jak dnes uvedl eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner?
8: Já souhlasím s panem Brunnerem, myslím si, že statistiky to dokazují, že početně vlastně to Evropa zvládá velmi dobře a takhle nízká čísla žadatelů o azyl, jako hlásí třeba Rakousko, Německo, ty tradiční destinace cílové, tak prostě dlouhá léta nebyla. Takže statisticky to vychází, že opravdu lidí přichází mnohem méně, ochrana hranic je stále přísnější a efektivnější, ale pořád nemáme legální cesty pro ty, kteří azyl potřebují a ti teda musí spoléhat na převaděče a v politice se portrétují jako nelegální migranti, ale v podstatě jsou to velmi často uprchlíci, kteří nemají žádnou jinou volbu, než využít převaděčů.
6: Rozumím vám, ale ještě by mě zajímal ten mechanismus pro vracení běženců. Ať jsou to ilegální migranti nebo ti, kdo skutečně by ten azyl potřebovali, ale to se dá prokázat až potom v tom následném řízení samozřejmě. Mění se nějak ty mechanismy, jak jsou vlastně v praxi migranti tlačeni k tomu, aby třeba dobrovolně odjeli do země původu nebo kamkoliv jinam?
8: Taková, řekněme, tendence je stále více tlačit na nucené návraty, které fungují hůř, jsou dražší a hlavně potřebujete spolupráci té cílové domovské země, která velmi často nepřichází. Mnohem efektivnější a rychlejší bývají dobrovolné návraty, i kolikrát různě motivované, ať už finančně nebo nějakou pomocí potom na místě, kam se ten člověk vrací. A ty fungují rychleji a lépe, ale vlastně tlak, zejména politický, je právě na ty nucené návraty.
6: No ale mimochodem v Seutě, kde se skutečně velké množství, to byly desítky tisíc lidí, vrátili během pár dnů, tak tam to jak zařídili?
8: Tam vlastně bychom měli rozlišit, že v Seutě se velká většina těch návratů konala do Maroka a u marockých občanů, kde vlastně Maroko nerozporovalo jejich státní příslušnost a ty hranice jsou vlastně za plotem. Ale je tam pořád jako několik tisíc lidí jako z různých zemí světa, včetně třeba Afghánistánu, Jemenu, Čadu, Středoafrické republiky nebo Palestíny. A tam ten návrat je mnohem složitější, protože potřebujete nejen tedy aspoň elementární spolupráci toho navrátilce, ale hlavně spolupráci země původu, aby uznala, že je občan té země a případně mu vydala doklady. A to je samozřejmě mnohem složitější. Takže to impozantní číslo návratů se týká téměř výhradně Maročanů do Maroka, ale už je to složitější u těch ostatních a hlavně pak u nezletilých bez doprovodu. Je tam odhadem až 3000 dětí, kteří vlastně se nemohou vrátit.
6: Ano, o tom už jsme opakovaně ve vysílání Plusu mluvili, ale když na vás navážu s takovým jako odstupem, potřebuje podle vás Evropa nějaký úplně jiný nebo zásadně jiný mechanismus pro řešení migračních krizí, anebo by stačilo důsledně naplňovat ty dosud platné dohody?
8: Já si myslím, že migrační pakt je velmi přísný a že kdyby se důsledně naplňoval, tak by mohl fungovat dobře. Ale potřebujete pro návraty spolupráci těch domovských zemí. A pokud se jim nenabídne aspoň něco, to znamená nejlépe legální cesty pro pracovníky, které stejně potřebujeme, tak vlastně domovská země nemá důvod nějak intenzivně spolupracovat, protože remitence, které posílají ti lidé zpátky domů, mnohokrát převažují veškerou humanitární pomoc, kterou tam posíláme.
6: Mimochodem právě dnes je v Praze na návštěvě italská premiérka Meloniová. My jsme v předchozích minutách mluvili o Španělsku, ale Itálie má, když to řeknu lidově, také velké máslo na hlavě s prostupností svých hranic. Jaké opatření teda by mohlo pomoci s ochranou hranic? Byl by to Frontex, anebo by Evropská unie třeba měla víc incentiv směřovat do těch třetích zemí, víc tedy peněz, víc pobídek?
8: Já bych vůbec to máslo na hlavě neviděl u těch jižních zemí, protože nám se to mluví, když nemáme žádnou mořskou hranici a jsme pěkně schovaní uprostřed zemí v Evropské unii. Pro Španělsko, Řecko, Itálii, Maltu, Kypr je ta situace vždycky velmi složitá. Právo pořád hovoří tak, že prostě pokud někdo podá žádost o azyl, tak máte povinnost ji projednat a rozhodnout. A jenom Řekové mají víc než 3000 ostrovů, jestli se nepletu. A toto uhlídat vlastně je velký úkol a měl by to být společný úkol. Takže bylo by hezké, kdyby politici právě schovaní ve středu Evropy přestali chytře radit těm zemím, které mají skutečné problémy a spíše v duchu paktu jim solidárně pomohli, protože právě na tom je pakt postaven, že si budeme pomáhat vzájemně a budeme pomáhat těm zemím, které jsou hodně zatížené.
6: Tak Itálii se v duchu a vlastně i takhle otevřeně omlouvám a děkuji řediteli Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinu Rozumkovi. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: Posloucháte nás 20 minut po 15. hodině a vracíme se na domácí půdu. Hasiči, policisté i celníci a vězeňská služba dostanou od nového roku přidáno ročně 2600 až 2900 korun. S návrhem navýšení představeným ministerstvem vnitra však nesouhlasí odbory bezpečnostních složek. Chtějí zvednout tarify o 10%. A víc už poví reportérka Františka Rohlíčková. Dobrý den.
9: Dobrý den. Platy hasičů a policistů vzrostou od příštího roku o 2600 až 2900 korun měsíčně. Plán postupného navyšování má ministerstvo vnitra na 3 roky. Z toho má tarifní složka platu stoupnout o 1300 korun každý rok. S takovým rozdělením nesouhlasí odbory, které požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí alespoň přesun pouze do tarifů.
10: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, tak jsme odcházeli s tím, že máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd celkem tedy o 2600 korun.
9: Odbory chtějí v příštích dnech proto požádat o schůzku premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, oba z hnutí ANO, a dál o zvýšení jednat. Minister vnitra Lubomír Metnar za ANO dnes ale řekl, že další změnu on sám už nečeká.
6: Františko, a proč se vůbec resort rozhodl navyšovat právě o fixní částku, o které jsme mluvili, nebo částky, a nikoli způsobem přes procenta, tak jako to chtěli právě odbory?
9: Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara, protože chtějí dorovnat nástupní platy. Ty mají na začátku roku 2029 dosahovat u hasičů i policistů po absolvování základní přípravy 50 000 korun. Právě proto je podle ministra Metnara rozdělení na 1300 korun do tarifní složky a 1300 korun do stabilizačního příspěvku spravedlivější.
11: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
9: Stejný model platí i pro celníky a vězeňskou službu. Ministerstvo vnitra ho proto připravilo spolu s ministerstvy financí a spravedlnosti.
6: Jednání dnes s hasiči a policisty bylo také o jejich rozpočtech na příští rok. Můžeš říct si, co plánují?
9: Policie bude v příštím roce hospodařit s víc než 660 miliardami korun, to je asi o 6 miliard korun víc než letos. Největší část z toho policisté využijí na platy, pokračovat ale chtějí i v investicích, řekl náměstek policejního prezídia pro ekonomiku Jaromír Bišov.
12: Například naplnění koncepce letecké služby policie České republiky, modernizace hlavní letecké základny v Praze na Ruzini, nebo například dostavba areálu policie v Praze na Zbraslavi.
9: Rozpočet hasičů bude v příštím roce 17,6 miliard korun, to je zhruba o 1,25 miliardy víc než letos. Peníze využijí na dalších 100 služebních míst nebo stavby nových stanic, pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
13: Ať už je to hasičská stanice v Prostějově, hasičská stanice v Jablonném nebo ve Šluknově a zároveň tam máme naplánováno několik rozsáhlých rekonstrukcí hasičských stanic.
9: Dalších 310 milionů korun pak půjde dobrovolným hasičům.
6: Dodává reportérka Františka Rohlíčková. Díky moc za informace.
9: Naslyšenou.
6: Naladili jste si Odpolední plus, je 29. září. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret, kterým předává majetek ruské pobočky obchodního řetězce Metro firmě UK Torgrus. Vznikla počátkem září a má základní kapitál 2,5 tisíce korun. Jejím majitelem je Němec Johannes Maria Tolej, který předtím Metro v Rusku dlouhá léta vedl. Společnost Metro, ve které většinu mají čeští miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, má v Rusku 91 hypermarketů. A situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
14: Dobrý den.
6: Můžeme na úvod vysvětlit, proč vůbec prezident Putin znárodnil právě řetězec Metro?
14: Tak ono to není jediné. Vlastně během posledních dvou týdnů stejně tak bylo znárodněn majetek takových firm, jako je Nestlé, také další řetězec supermarketu Auchan francouzský, prodejce kosmetiky Leroy Merlin. Takže je to prostě součást nějakého obsazování vlastně nebo odebírání aktiv s tím, že oficiálně Kreml říká, podívejte se, to jsou firmy ze států, které jsou vůči nám nepřátelské, které podporují Ukrajinu a tak dále, tudíž prostě my to můžeme převzít. Ona to není nacionalizace jako taková, je to vlastně, že se ten majetek převádí do správy někoho, většinou člověka, tedy, který má velmi blízko ke Kremlu.
6: No a tím člověkem je Johannes Maria Tolej, který tedy Metro, jak jsem uvedla na začátku, už vedl. Kdo to vlastně je?
14: To je zajímavý příběh. On je ze západního Německa, pracoval pro síť supermarketů Globus i u nás známých. V roce 2003 odjíždí do Ruska, kde vlastně přivádí Globus tedy na ruský trh, to úplně jako zcela nevýjde, oni to potom prodají někomu jinému, on tam ještě chvilku podniká po zavedení sankcí v roce 2014 po anexi Krymu, tak se snaží vyrábět nějaké jako premiální síry a tak dále. No a postupně se zase vrací do toho retailového biznesu a vlastně posledních 5-6 let byl šéfem toho Metra ruského. Spekuluje se o tom, jestli je to skutečně on, kdo to bude jako, nebo respektive, kdo to bude vlastnit. Jako to, že on to bude řídit, na to je zkušený samozřejmě dost. Otázka je, komu půjdou ty peníze a tam už jsou nejrůznější spekulace.
6: Tak toto ještě uvidíme, budeme sledovat, ale závěrem velmi stručně, prosím, připomeň, proč vůbec Metro v Rusku zůstávalo a neodešlo jako třeba IKEA nebo nějaké další společnosti?
14: Oni na začátku říkali v tom roce 2022, že máme tady prostě 20 tisíc zaměstnanců, teď my to nemůžeme je hodit přes palubu. Ve skutečnosti, jako oni skutečně doufali, že prostě to nějakým způsobem brzy skončí, jak se ukázalo, neskončilo a o ten majetek přišli tak jako tak.
6: Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu Plus. Díky, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
6: Policie opakovaně varuje před viditelným nošením maket anebo airsoftových zbraní na veřejnosti. Často jsou totiž k nerozeznání od skutečných palných zbraní. Pokud člověk s napodobeninou v ruce vyrazí do ulic, riskuje ostrý policejní zákrok, stejně jako nedávno v Jílovému Prahy.
15: Teď se dívám na případ, který se udál relativně nedávno, kdy mladý muž vytáhl z pouzdra zbraň a namířili proti malému děcku, který se tam pohybovalo v okolí. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň.
16: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hruzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu, pak ji schovává, přitom vypadne na zem ještě, takže je vidět, že vypadl i nějaký zásobník nebo něco. Vy jste zrovna se díval reálně na náměstí přes kameru. Takže co se odehrálo? Běžel jste, volal jste státní policii?
15: Tak určitě, když jsem tohle zaregistroval, takže jsem okamžitě zalarmoval naší druhlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali na okamžitě na místo, aby jsme celou situaci řešili a naštěstí, jak jsem říkal, prokázalo se, že to nebyla reálná zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
16: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
17: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
16: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
15: Máme tady airsoftovou zbraň, která je na plynové bombičky, vystřeluje plastové kuličky a je to zbraň, tak vám do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
16: Je těžká, kovová?
15: Kovová, ano. Reální pohyby. I tady ta maketa, ta airsoftová zbraň, opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru. Jo. Prostě vypadá to opravdu reálně, je to lehce zaměnitelné z reálnou zbraní.
16: Další výjezd ke člověku se zbraní na ulici měli policisté začátkem září v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
18: Policisté po celkovém prošetření zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, se kterou ale nijak nemáchal, na nikoho nemířil. Chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky. Po celkovém šetření policisté nezjistili žádné podezření z protiprávního jednání a proto tuto věc odložili.
16: I případ Skladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Bylo 15:30 a na řadě jsou zprávy v podání Martina Matějky.
5: Český rozhlas Plus.
2: Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolní Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žili, kam jí přepravil vrtulník. Jí kolegyně na místě zemřela, v kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize Teatry mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím upřesnili počet obětí dronového útoku, který včera zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská a poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. A pole zasáhly jarní mrazy. Létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. A kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Jaroslava Brože z čela Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodlo o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolal. odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. Už dřív ho ale nejvyšší správní soud přiznáním odkladného účinku do funkce děkana dočasně vrátil. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umíta neprůjezdná. Na 49. kilometru je nehoda. Přistává vrtulník záchranné služby a provoz je pozastavený. Poslední volný sjezd je na mýto na 50. kilometru. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je zdržení u Poděbrad. Nehodu na 42. kilometru odklidili, ale provoz brzdí omezení na 39. kilometru a zdržení je asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
19: Spojené státy a Čína zveřejnili plán na snížení vzájemných cel a do americké Atlanty dorazily dvě pandy z Číny. I to patří k výsledkům návštěvy prezidenta Xi Jinpinga ve Washingtonu. Vznikají mezi oběma mocnostmi pevné vazby, budou trvat i po konci ekonomického příměří mezi Čínou a Spojenými státy. O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
5: Interview Plus.
19: V našem pořadu dnes vítám Pavlínu Ovečkovou, odbornici na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
20: Dobrý den a děkujem za pozvání.
19: Čínskému prezidentovi se dostalo ve Spojených státech skutečně velkolepého a slavnostního přivítání. Vracel se podle vás Xi Jinping do Pekingu spokojený?
20: Áno, verím, že sa vracal v mnohých pohľadoch veľmi spokojný, pretože samozrejme to veľkolepé privítanie v USA sa nedostane len tak každej hlave štátu a bolo to samozrejme oslavované čínskymi médiami a na čínskych sociálnych sieťach napríklad boli veľmi populárne obrázky amerických vojakov, ako vlastne čistia ten červený koberec, na ktorý mal za chvíľku vstúpiť Xi Jinping a tam vlastne po koleniach odstraňujú posledné smietky, čo je vlastne pohľad, ktorý sa samozrejme čínskemu publiku veľmi zalieča a je to niečo vlastne nezvyčajné a značí to minimálne z toho vizuálneho pohľadu pre Čínu, že Čína dosiahla v podstate rovnosti USA a dosiahla svojich nejakých geopolitických cieľov na vlastne nejaké národné obrodenie a vzostup na medzinárodnom poli.
19: No ale kromě tedy těch atraktivních záběrů a fotografií, přinesla ta návštěva nějaký důležitý průlom ve vzájemných vztazích?
20: To je veľmi dobrá otázka a asi aj tušíte odpoveď. Debatuje sa o tom, že summit veľa nepriniesol. Je to už také trochu tradičné, že tieto summity toho často veľa neprinesú. Teraz sa diskutuje, že to môže byť aj kvôli tomu, že prezidenti majú v budúcich dvoch mesiacoch ešte dve možnosti sa stretnúť, takže možno si chceli vlastne nejaké veci odložiť. Čo to prinieslo, bolo to, že vlastne prímerie obchodné bolo predĺžené o ďalšie dva mesiace a skončí teda 10. ledna. Čína ale údajne požadovala 2 roky predĺženie a teda do konca volebného obdobia Donalda Trumpa a prinieslo to ešte vlastne ďalšie veci, napríklad znížené clá na určitý zoznam zboží a podobně.
19: Tak a k tomu se hned dostaneme, protože jak Čína, tak Spojené státy zveřejnili plán obsahující seznam zboží, na které se budou uplatňovat nižší cla. Také přinesl ten seznam příslib nákupu amerického uhlí. Je tam něco převratného?
20: Nič úplne prevratné tam nie je. Je to dosť vlastne predvídateľné, čo ktorá krajina chce od tej druhej. Čo bolo zaujímavé pre mňa na tých zoznamoch, tak je to, že ten čínsky zoznam je asi o 1500 položiek dlhší ako ten americký. A Čína vlastne má záujem o strašne veľa rôznych produktov, čo sa týka zemiedelství. Ide tam vlastne hlavne o nejaké, jednak sú tam aj nejaké luxusné paštéky, potom sú tam vlastne rôzne typy mesa a ďalšie agrokultúrne produkty. ale taktiež, ako ste spomenuli, uhlie, drevo z technológií, nejaké vlastne ultrazvuky a prostetiky a podobne. Ale ten americký zoznam naopak má asi len 70-80 položiek a týka sa najmä konzumných produktov. Produktov do domácnosti, ako sú mikrovlnky, baterky, stoličky pre deti a podobne. Takže by to vlastne mohlo nejakým spôsobom pomôcť inflácii v USA, ale ten vlastne púl zboží nie je až taký veľký a ani ten obsah vlastne 30 miliard nebude až taký veľký a bude lepší vlastne pre amerických exportérov, keďže exporty do Číny nie sú proporčne také veľké, tak to vlastne viac pomôže asi USA.
0: No, chybí tam asi takové ty nejvíce spekulované položky, jako že nerosty, vzácné minerály z Číny. Není tedy ten seznam naopak ukázkou toho, že to je vlastně maximální kompromis, ke kterému můžou obě země společně dojít, že na ničem problematičtějším se v tuto chvíli neschodnou?
20: Áno, ten zoznam je vlastne explicitne opisovaný ako nestrategické položky, ktoré sú skrátka niečo potrebné pre povedzme populáciu, pre proste fungovanie zemiedelství a podobne. Ale práve vzácne zeminy, čipy a podobne nie sú úplne položkou, ktorá by sa aktuálne obchodovala a ešte obchodovala za takýchto veľmi výhodných cieľ. Toto je ďalšia otázka, o ktorých sa asi budú rozprávať prezidenti ďalej a ďalej. Sú to vlastne, povedzme, bargaining chips po anglicky. Sú to vlastne veľké veci, kde by si museli navzájom robiť nejaké ústupky a aktuálne sa tým, že jedna strana nemá to, čo tá druhá chce, držia tak povediac v šachu. Čo je situácia, ktorá obom stranám vyhovuje.
0: On ten výsledný seznam vzájemných dohod zveřejnila každá země zvlášť a po svém. Není to určitý náznak vzájemné nedůvěry? Přece to prezidenti mohli oznámit na společné tiskové konferenci v Bílém domě.
20: Vzájomná nedôvera tam určite bude, ale je celkom zvyčajné, že vlastne čínska strana vydá postoje čínskej vlády alebo nejaké vlastne zhrnutie toho, čo sa dialo sama o sebe, americká sama tiež. A vlastne tieto postoje sa väčšinou líšia. Takže je to celkom bežné, že vlastne Čína má iné narratívy, ktoré chce prezentovať a USA má iné narratívy a toto je celkom bežná prax. Takže si nemyslím, že je to niečo, nejaký dôkaz extrémne nedôvery, ktorá tam však samozrejme bude.
0: On během té návštěvy vznikl takový zajímavý komunikační šum ohledně údajné nabídky Donalda Trumpa na prodej amerických zbraní čínské armádě v televizi, v americké televizi NBC. O tom mluvil americký velvyslanec v Pekingu. Bílý dům to ovšem popírá. Dokážete si představit, že by si Číňané koupili zbraně od Američanů?
20: Představit si to aktuálně úplně nedokážem. Asi by s tým nesúhlasila, rozhodne Bielý dom by s tým nesúhlasil, alebo teda Trumpova administratíva. Je to však veľmi zaujímavé. Nevieme, či sa to teda stalo. Situácia je taká, že vlastne veľvyslanec USA v Číne, pán Perdue, povedal Fox News, že Trump teda zbranie Xi Jinpingovi nabídol, ale vieme, že Donald Trump hovorí mnoho vecí. Nevieme, či to bolo pravda, on to teda neskôr zaprel. Z môjho pohľadu to zmysel nedáva, aby sa takáto vec stala. Samozrejme je tam potom debatované odloženie predaja zbraní USA na Tajván, ktoré sa je možné odložilo práve kvôli tomu, aby v poriadku prebehol tento summit Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Ale to sú vlastne tie hlavné zbranie, ktoré sú komunikované počas tohto času.
0: Když říkáte, že by s tým hlavne nesouhlasil Bílý dům, tak Peking by s tým souhlasil? Neneslo by to přece docela významnou symboliku, že čínska armáda potrebuje americké zbranie?
20: Tak pre čínsku armádu by bolo úplne skvelé odkúkať tie americké technológie a nejakým spôsobom sa poučiť o tom, ako fungujú, ako sa proti ním pripraviť.
0: No a nepriznala by tým svou slabosť Čína, ktorá sa pyšní nebo tvrdí, že má tú nejsilnejší armádu sveta.
20: To je samozrejme jeden uhol pohľadu. Už nevieme, akým spôsobom by sa komunistická strana rozhodla, ale veľmi dobre hovoríte, že toto a nejakým spôsobom zachovanie si tváre, zachovanie si toho pohľadu, sily a podobne je veľmi dôležité pre Čínu A kto vie, je to veľmi hypotetická situácia.
19: Hostem Interview Plus je dnes Paulína Ovečková z Asociace pro mezinárodní otázky, která se zaměřuje na Čínu a čínskou politiku.
5: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: Vy jste sama zmiňovala, že dohoda padla také na prodloužení ekonomického příměří o další 2 měsíce. Než se dostaneme k tomu termínu, tak co to vlastně teď znamená? Jak rozumět tomu, že dohoda na určitých ústupcích tedy padla, ale příměří dál trvá?
20: Ono to prímerie vlastne znamená to, že sa nebudú ďalej zvyšovať clá po ten čas, kedy je dohodnuté to prímerie. Clá sú aktuálne vyše 20%. A v podstate to bude trvať ďalej. Ale dohodli sa samozrejme na nejakých ústupkoch práve na zboží, ktoré nie je úplne kľúčové a je skrátka dobré napríklad pre domácu populáciu.
19: Vy ste říkala, že Peking si přál to prodloužení až o 2 roky do konce mandátu Donalda Trumpa. Môžeme zatím hledat to, že možná by očakávala, že príde iný prezident, se ktorým sa dohodnú snáze?
20: To určite. Môže prísť prezident, s ktorým sa dohodnú ľahšie, ale aj ťažšie. To práve úplne nevieme, keďže napríklad aj Donald Trump vo svojom prvom volebnom období bol na Čínu oveľa tvrdší, aký je na Čínu teraz. Takže je možné, že chcú využiť jeho či už slabú chvíľku, alebo chvíľku, kedy s Čínou zrovna chce jednať a chce komunikovať, aby dosiahli toho čo najviac.
19: To znamená tedy, že tá jednání pokračujú na určitých úrovních?
20: Áno, jednania pokračujú a budú pokračovať a hovorí sa o tom, že vlastne USA si chce nechať tieto 2 mesiace na to, aby sa pozrela, ako Čína dodržuje v podstate tie podmienky, či nejakým spôsobom neobchádza, čo vieme, že samozrejme obchádza tie clá a podobne. A samozrejme vlastne ďalšou vecou je, že americký deficit obchodný s Čínou klesol za posledné 2 roky, ale americké importy zboží celkovo stále rastú. Takže vlastne USA si veľmi nepomohla stále, čo sa týka toho deficitu obchodného, čo znamená, že USA viac importuje ako exportuje.
19: No, co když se ale do ledna Peking s Washingtonem opět nedohodne? Čekají nás opět ty půtky, kdy se přehazovala čísla, která dosahovala výše až 145% cla?
20: No dúfam a verím, že nás to nečaká a verím, že sa budú takto podobne zdlhavo dohadovať ďalej a ďalej, pretože vlastne to nie je v záujme ani jednej krajiny nastaviť tie clá tak vysoko a ja verím, že to vtedy bolo niečo v zmysle, že pán Trump sa chcel dohodnúť na najskôr vysokých clách a potom chcel pôsobiť ako víťaz, ktorý ich dostane nižšie a nižšie. Ale v podstate ten problém USA s tými deficitmi tam stále je. Takže rozumiem, že nejakým spôsobom sa to budú snažiť napraviť a snažiť sa vlastne dostať viac výroby do Ameriky.
19: Oni si obie země slíbili také určitý dialog ve vývoji umělé inteligence, přestože si v tom konkurují. Znamená to, že si jak Čína, tak Spojené státy uvědomují potřebu určitých mantinelů ve fungování umělé inteligence?
20: Čína si ich, teda minimálne čínska vláda, to vyzerá, že si ich uvedomuje trochu viac, keďže v USA to vyzerá zatiaľ, že Donald Trump je ten, ktorý odporuje nejaké regulácii, čo sa týka umelej inteligencie. Ale vlastne ani jedna strana úplne tú reguláciu nechce kvôli tomu, že každý sa bojí, že regulácia by zabrzdila ich vývoj a každá strana to vidí ako nejakú súťaž. Čo samozrejme do istej miery aj súťažou je. Ale z čínskej strany v podstate pokiaľ by Amerika veľmi chcela regulovať umelú inteligenciu, tak to pôsobí, ako by USA chcela zabrzdiť čínsky vývoj a chcela si ponechať svoje prvenstvo a nechcela sa vlastne podeliť o tie výdobytky, čo to prináša. A zo strany USA samozrejme je to niečo podobné. Donald Trump teda hovorí, že nechce zabrzdiť vývoj v USA, aby tým pádom nezrýchlil Čínu. Ale pravdou je, že pomalejší vývoj v USA by spomalil aj vývoj v Číne. Keďže Čína vyvíja svoje modely umelej inteligencie veľmi často takzvanou destiláciou. A teda tým, že berie vlastne tie americké technológie a na nich sa učí. Takže keby americké technológie spomalili, tak by spomalil na základe tohoto aj čínsky vývoj. Takže tak.
0: No, při slavnostní večeři v Bílém domě byli pozváni na ní také lídři amerických technologických gigantů, jako třeba Jeff Bezos, Elon Musk. Co to vlastně, jaký vzkaz to má být pro čínského prezidenta? Má to patřit také k těm líbivým obrázkům, které se pak budou prezentovat tomu čínskému publiku? Nebo naopak, tam může být i takový vzkaz, podívej se, kdo proti tobě všechno stojí, my jsme tady ti silní hráči.
20: Tak Čína mala tiež možnosť doniesť svojich technologických lídrov, ale doviedla vlastne len niekoľko ľudí z vrchnej politiky, z politbíra a ďalších úradníkov, takže túto možnosť nevyužila. No a v podstate tá prítomnosť technologických lídrov USA na večeri je aj nejaký vlastne tribút Donalda Trumpa voči týmto lídrom, ktorí hrajú veľkú rolu v americkej politike a v Trumpovej politike. Takže je to taktiež smerované na americké domáce publikum, ale samozrejme to podtrhuje tú dôležitosť umelej inteligencie v dnešnej dobe a tých technológií pre vlastne bilaterálne vzťahy. Je zaujímavé, že vlastne sa tam ohľadom AI veľa nedohodlo, čo bolo taktiež očakávané, a dohodlo sa vraj hlavne to, že otvoria nejaký kanál, ktorý bude úplne núdzový a budú komunikovať o prípadných nehodách.
0: Což je nic neříkající, ale v podstate.
20: Mm-hmm, presne tak.
0: V informacích zveřejněných od obou stran se neobjevuje ani jedna zmínka o Tajvanu. Přitom je to pro čínského prezidenta prioritní téma. Věříte tomu, že o něm spolu nemluvili?
20: No, v podstate počas večere alebo počas inej časti programu Xi Jinping mal príhovor, v ktorom povedal niečo v zmysle, že je rád, že obe strany sú proti nezávislosti Tajvanu, kde sa snažil vsunúť retoriku čínskej komunistickej strany na Tajvan. Aktuálna retorika USA voči Tajvanu je, že USA nepodporuje tajvanskú nezávislosť a nie, že oponuje, čo je slovíčkarenie, ale samozrejme je to v politike veľký rozdiel. Takže
0: Donalda Trumpa se na to ptali američtí novináři a on odpovídal stručně jen slovy, příliš jsme o tom nemluvili, on ví, jak to cítím, jaký na to mám názor. Tak toto slovíčkaření ale asi nepotěšilo příliš čínskou stranu.
20: Určite nepotešilo. Čína ale taktiež vie, že nemôže úplne veľa čakať, pretože toto je naozaj veľká téma, dôležitá pre obe strany. A vieme, že v podstate USA tam taktiež úplne asi neplánuje zmeniť postoj. Samozrejme, Čína bude ďalej a ďalej skúšať, čo sa týka rôznych ústupkov, a už vlastne teraz je varovný signál pre Tajvan to, že USA odložilo predaj práve zbraní, ktorý bol naplánovaný v tomto období.
0: Během návštevy Xi Jinpinga vrcholil spor mezi Bílým domem a niektorými americkými médií. Jejichž reportéři nakonec nebyli vpuštěni do oválné pracovny, na rozdíl od čínskych novinářů. Reflektovala to nějak čínská média tuto situaci?
20: Toto som úplne nezachytila, ale akurát som zachytila to, že údajne prezident Trump nejakým spôsobom chválil čínske médiá a Xi Jinpingov vlastne kontrolu nad čínskymi médiami. Ale tam je práve zaujímavé to, že tá americká strana trošku poňala tú večeru a celkovo to pozvanie v čínskom štýle. Pretože historicky vlastne americkí prezidenti chceli aj nejaké spontánne v podstate interakcie s tými čínskymi lídrami, aby z nich dostali aj niečo, čo bežne z tých naučených poučiek a naučených prednesov nemajú. A vlastne táto návšteva bola typická tým, že naozaj tam nebolo veľa otázok z novinárov, nebolo tam veľa spontánnych interakcií. A teda v podstate ten cieľ, ktorý historicky bol dôležitý pre Ameriku, dozvedieť sa niečo o tom vlastne veľmi tajomnom pre všetkých čínskom politickom systéme, o čínskych lídroch a o tom, čo vlastne Čína chce, tak nebol úplne splnený.
19: A pôsobí to na vás tak, že současná americká administratíva sa tak podbízí Číne?
20: A do istej miery to tak určite je, pretože naozaj sme videli, že to privítanie, ktoré Xi Jinping dostal, tak nie je úplne bežné. Bolo to na tej vojenskej základni, boli tam naozaj veľké pocty a v podstate vidíme, že Trump Xi Jinpinga chválil, dával mu mnohé komplimenty a naozaj sa s ním stretávať chce. Takže do istej miery áno.
19: Hostem Interview Plus je Paulína Ovečková, odbornice na Čínu z AMO. Český prezident Petr Pavel vyzval během svého projevu v OSN Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Myslíte si, že takový apel mohl zaznít i v Bílém domě?
20: Nevieme, čo samozrejme zaznelo za zatvorenými dverami, ale nemyslím si to. Nemyslím si, že to bola aktuálna priorita pre prezidenta Trumpa, aby takto apeloval. Čo je samozrejme zaujímavé, je to, že tento summit prezidentov odniesol nejakú pozornosť od toho jednania OSN, čo je samozrejme trochu smutné. Ale v podstate čínska rola na Ukrajine je veľmi veľká. A malo by to samozrejme byť v našej pozornosti v Európe a taktiež v Amerike.
19: Môžete byť konkrétní v té veľkosti čínskej role ve válce na Ukrajine?
20: Tak vieme, že Rusko už samozrejme nemá mnoho partnerov a Čína je rozhodne najväčší partner Ruska a najväčší podporovateľ, či už priamy alebo nepriamy, ruskej agresie na Ukrajine. Vieme, že tam vlastne, že Čína je v podstate veľký zákazník Ruska, čo sa týka zemného plynu a ropy, ale aj iných exportov, ktoré financujú ruskú ekonomiku. Taktiež Čína vlastne je veľkým hráčom v obchádzaní sankcií, ktoré sú uvalené na vlastne rôzne ruské firmy. A vieme, že cez Čínu ide do Ruska mnoho zboží, taktiež zboží dvojitého užití, ktoré majú vlastne využitie v civilnom sektore, ale aj vo vojenskom sektore. Táto rola je ale taktiež trošičku zvláštna, pretože vieme, že vlastne Ukrajina nemá úplne veľmi silnú protičínsku pozíciu, pretože Čína je tiež obchodným partnerom Ukrajiny. Takže toto je zaujímavé, že vlastne skôr má tvrdšiu retoriku voči Číne za podporovanie práve ruskej agresie na Ukrajine Európa ako samotná Ukrajina, pretože je samozrejme možné, že Čína bude mať nejakú rolu vo financovaní rekonštrukcie Ukrajiny po vojne a podobne a podobne. Takže sú informácie, že vlastne Ukrajina si nechce úplne zavrieť dvere týmto smerom.
19: Si tím Pchinga čeká příští rok sjezd komunistické strany, na ktorém sa bude rozhodovať o jeho prípadném ďalším mandátu. Pomáha mu politicky tá momentálna náklonnosť Spojených štátov?
20: Pomôcť mu to asi môže. V Číne je však samozrejme dôležitejšie to, čo sa deje doma. Xi Jinping si svoju pozíciu v domácej politike dosť upevnil, keďže vidíme, že vlastne už teraz slúži svoje tretie obdobie. Predtým vlastne čínsky lídri slúžili len dve obdobia maximálne. Toto Xi Jinping vlastne narušil a očakáva sa, že budúci rok získa aj to štvrté obdobie. Čo ale je otázkou, je koľko z tých ostatných vysokých kádrov sa obmení, pretože mnoho z nich už stárne a očakáva sa, že veľká časť vlastne odíde a nastane tam generačná obmena, čo môže samozrejme priniesť veľké zmeny v Číne.
19: No ešte k té vzájemné náklonnosti se Spojenými státy. Môže sa Čína snažiť využiť tých dobrých vztahů aktuálnych, aby naopak vrážila klín mezi Američany a své nepřátelé, ako je třeba Japonsko?
20: Tak to samozrejme je čínska politika dlhodobo, že sa snaží aj u nás v Európe a v iných štátoch ponúknuť nejakým spôsobom alternatívu a ukázať, že vlastne aj tá Čína je nejaký obchodný partner a môže, dá sa s ňou obchodovať a podobne. Ale je tiež možné, že sa pokúsi využiť svoju rolu v tom nejakým spôsobom využiť to, že USA aktuálne je vyťažená na rôznych frontoch a pokúsi sa z USA v podstate vymámiť rôzne ústupky.
0: A vy, paní Ovečková, věříte skutečně tomu, že jsou vztahy Spojených států a Číny na tak zdárné cestě? Nebo jde o velmi křehké partnerství, které bude navždy ohrožovat ta vzájemná rivalita dvou mocností?
20: Já si nemyslím, že ty vztahy jsou jako velmi dobré, len vidíme, že vlastně aktuálně tam jsou dvaja lídry, který nejakým spôsobom majú väčší a väčší dosah na politický systém svojej zemne, ktorý vlastne z rôznych dôvodov spolu asi radi komunikujú a je to pre nich výhodné spolu komunikovať a stretávať sa, ale v podstate by som neopísala vzťahy Číny a USA ako dobré, skôr by som to popísala ako nejaký šachmat alebo nejaký stalemate, kedy každá strana má niečo, čo tá druhá nemá. A na schvál sa vlastne držia v šachu a snažia sa vlastne zadržať rast tej druhej strany, zatiaľ čo zvyšujú

0: Hostem Interview Plus dnes byla Paulína Ovečková, odbornice na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za váš čas.
1: Děkujem velmi pěkně.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
3: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
4: 16 hodin. Pokračuje Odpolední plus. Dnes vás jím provází Lucie Bopálenská. Přeji příjemný poslech.
5: Český rozhlas Plus.
4: Sněmovna řeší opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. K čemu došli ministři pro energetiku států 27, kteří jednají v Dublinu o přípravách Evropy na zimu? A v knize dne vám představíme politickou satiru o migraci, moci a evropském svědomí s názvem Dar. Tím darem je živý slon. Nejprve si poslechněte zprávy Martina Matějky.
6: Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude jednání pokračovat. Kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů.
7: Úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
6: Voda v oblasti Odolena voda zůstává od čtvrtka nepitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba s 15 tisíci obyvateli. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. ročníku základních škol a 2. ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kdy naopak potřebují pomoc. A výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
8: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
6: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny a pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Rusko pokračuje ve vzdušném útoku na ukrajinskou metropoli Oděsu a další města. Na Kyjev vystřelilo i balistické rakety, proudové drony tam zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V oděské oblasti poškodili mimo jiné přístav v Izmailu a útulek pro zvířata. Úřady hlásí přes 10 zraněných.
9: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala.

0: O sestřelení obou balistických raket Iskander M a jedné protilodní střely Zircon. Dohromady se podařilo zlikvidovat nebo odklonit 109 letících cílů z celkového počtu 155. Nejmenší úspěšnost zaznamenala protivzdušná obrana v případě proudových dronů letících rychlostí až 500 km za hodinu. Rusko už podle informací vojenských expertů pracuje na nepilotovaných letounech dosahujících až 800 km rychlosti. Jestli Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza a kuchyně v jídelně zatím bude zavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
2: Dohodli jsme se o tom, jaký bude mechanismus toho, jak se budou moc děti navracet do školy, jakým způsobem bude řešeno stravování. Samozřejmě budou zvýšená hygienická opatření v rámci průběhu příštích minimálně 14 dnů.
1: Nákaza se ve škole objevila v úterý. Hygienici později zjistili, že zaměstnanci jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umíta neprůjezdná. Po nehodě na 49. kilometru je provoz odkláněný na 50. a místo se hodně ucpává. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy před sjezdem na Boleslav centrum na 42. kilometru je nehoda. Kolona od sjezdu na Bezděčín z kilometru 39 je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: A to 6 minut po 16. hodině. Jak jste slyšeli ve zprávách, poslanci začali jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi svolali opoziční strany. Hlasy na svržení kabinetu ale s největší pravděpodobností mít nebudou. Jako důvod pro hlasování o nedůvěře uvedla opozice mimo jiné rozpočet nebo údajný střet zájmů premiéra. Koalice kritiku odmítá a očekává, že pokus ustojí. Ve sněmovně vše sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Tak jsou výsledky té schůze opravdu dopředu jasné?
5: V podstatě ano, že by ten návrh na vyslovení nedůvěry prošel, ostatně nečeká ani sama opozice. Schůzí podle vyjádření svých zástupců dává prostor koaličním politikům, aby se nad podporou kabinetu zamysleli a i nad těmi sliby vlády a programovým prohlášením. V následujících hodinách, no a možná i dnech, tak uvidíme spíš projevy ministrů s výčtem toho, co se vládě za poslední měsíce podařilo, a opozičních poslanců z důvody, proč kabinet jejich důvěru nemá.
4: Schůze začala před 2 hodinami. Co zatím zaznělo?
5: Na úvod vystoupil předseda ODS Martin Kupka, tedy za opozici jako navrhovatel té schůze. Vládu ostře kritizoval a na úvod shrnul 3 hlavní důvody pro svolání té schůze.
6: Důvod první, rozpočtový armagedon. Druhým je střet zájmu Andreje Babiše a to, že zájmy státu ve skutečnosti podřizuje svým vlastním ekonomickým zájmům. A třetím vážným důvodem jsou dennodenní útoky na všechny, které si neumíte podmanit nebo se prostě podmanit nechtějí. Ať jsou to soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce, ať jsou to veřejnoprávní média.
5: Teď mluví premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Odmítal tu kritiku opozice a naopak připomínal, co dělala minulá vláda.
7: Takže já nechápu, jak tyto lidi můžou lektorovat o ekonomice, životní úrovni a státním dluhu, když zasekli sekeru 1200 miliard. A kumulovaná inflace, a to pan předseda ODE zapomněl říct, za 4 roky byla 30%. My jste měli 19% inflaci. My máme třetí nejnižší. Ano.
5: Premiér taky připomínal některé kauzy minulé vlády, ať už je to třeba kauza Dozimetr nebo kauza Kampelička. Premiér je přesvědčený, že vláda to hlasování ustojí.
4: Vojto, a existuje nějaká dohoda koalice a opozice, jak by ta schůze vůbec měla v dalších hodinách či dnech vypadat? Třeba pořadí řečníků, čas případné noční přestávky, podobně hlasování?
5: Zatím, pokud víme, tak žádné dohody nejsou. Původně se měli podle dohod poslaneckých klubů už teď v té úvodní debatě střídat koaliční zástupci s opozičními. To se nakonec ale neděje a nestane. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá to zdůvodnila tím, že opozice nedodržela domluvu na klidném a důstojném průběhu mimořádné schůze v minulém týdnu. Připomínám, že opoziční poslanci tehdy vytáhli své karty při nesouhlasu s jedním hlasováním a opozice tak způsobila to, že nebyl ve sněmovně dostatek poslanců, aby bylo dodrženo to kvórum a koalice musela schánět další. No a atmosféra zjevně není nijak dobrá ani dnes. Při projevu premiéra se stalo, že před pultík si šel stoupnout z cedulí s textem o deficitu rozpočtu předseda klubu lidovců Marian Jurečka. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se ho pak snažil přesvědčit, aby to nedělal.
7: Jo, jasně, pane. Vás znám dobře.
8: Ne, vážený pane předsedo, tohle to nedělejte.
7: S vámi jsem seděl ve vládě, víte?
8: Jo, jako...
7: Vy jste byl špatný prodejce pesticidů.
8: Ne, pane premiére...
7: Dostal jste padáka a teďka se živíte politikou.
8: Jo, pane premiére, já zjednám pořádek a chtěl bych vyzvat pana předsedu Jurečku, aby nenarušoval prostor pro vyjádření jiných poslanců.
7: Takže jestli tady někdo lidem kradl budoucnost, tak jste to samozřejmě vy, co se živí ty politikou, jednoho jste teďka viděli, jo. A vy jste ve vládě vždycky kradli. A dodnes tam sedíte v opozičních lavicích.
5: Cedule mají i další lidovci, každopádně teď by měli po premiérovi mluvit i další ministři. Očekává se, že budou mluvit zřejmě až do nějakých večerních hodin a uvidíme tedy, jak se ta schůze bude vyvíjet dál v dalších hodinách, dalších dnech.
4: No a vše bude sledovat náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Pro tuto chvíli, Vojto, díky a hezký večer, klidný večer.
5: Díky, naslyšenou, hezký den.
4: Ovšem u tématu ještě zůstaneme. Situaci probereme s naším dalším hostem ve vysílání odpoledního plusu. Teď vítám novináře a komentátora, ale i bývalého politika hnutí ANO, Martina Komárka. Dobrý den.
9: Dobrý den, přeju.
4: Tak čeho jsme tu teď svědky, pokud jste poslouchal našeho kolegu Vojtu Tomáška? Jsme svědky předvolebního mítinku, jak zaznělo od Andreje Babiše, nebo spíš kritiky minulé vlády a kritiky vlastně všeho a všech z úst premiéra?
9: Já myslím, že smyslem té schůze je zejména předvolební mítink, to znamená pokud možno přitáhnout pozornost k tématům, které dělají problém této vládě a posílit kandidáty opozičních stran v tom komunálním klání.
4: No ano, podle koaličních hlasů jde o předvolební gesto opozice, ale ono to zní snad i vám, jakoby takový pokus o vyslovení nedůvěry vládě měl být nějak nelegitimní. Je nelegitimní, nebo je podle vás dobře, že k němu dochází, přestože je tedy 2 týdny před volbami?
9: Samozřejmě každý pokus o vyslovení nedůvěry vládě, protože je ústavní, tak je legitimní. Samozřejmě, když opozice bude tohoto institutu nadužívat, tak bude sama proti sobě, protože bude směšná. Zatím se tak neděje, tak doufám, že nějaká uměřenost v tom zůstane.
4: Čili, jestli vám i správně rozumím, rozsah schodku rozpočtu na příští rok, těch 386 miliard, to je důvod k politickým protestům? Je to i podle vás důvodem k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě?
9: Já se domnívám, že spíše ne, protože ten rozpočet se probírá naprosto do důsledku na řádných schůzích sněmovny. Takže já v tom důvod nevidím. Samozřejmě opozice v tom důvod může vidět a já to chápu. Osobně ale si nemyslím, že to je důvod k vyslovení nedůvěry. Pardon.
4: Vláda se podle vás dosud snažila ten deficit řešit dostatečně, než aby ho třeba i pomohla vyrábět?
9: Já si myslím, že ten deficit je přílišný, je to můj odhad, nejsem ekonom, ale chápu, myslím, motivaci Andreje Babiše k sestavení tohoto rozpočtu. On věří, že je to růstový rozpočet, čili nastartuje ekonomiku, domácí spotřebu, zvýší růst, zvýší výběr daní a postupně bude moci ten schodek snižovat, a to výrazně. Já si nejsem jistě, že se tak stane, já si spíš myslím, že ne, protože naše instituce nejsou dostatečně kvalitní, aby to zajistili, ale chápu motiv, je to prostě klasický keynesiánský motiv, který používá řada vlád, řekněme, víme, že v Polsku závidíme stavbu dálnic, tam je ten schodek i deficit státního dluhu daleko vyšší. Znovu říkám, mně to připadá přehnané, ale Babiše chápu.
4: Za jak vážný považujete problém z pohledu Evropské komise nedořešeného střetu zájmu premiéra? On tedy, Andrej Babiš, dnes hřímal, že ho vyřešil, jo? Ale co se týče dopadu na Českou republiku, je či není to natolik vážné téma, že lze chápat opozici, že by je na poplach vlastně všemi prostředky?
9: Tak to téma tady máme 13 let, že jo, i když od prvního vstupu ANO do vlády bude na stole vždycky, dokud Andrej Babiš bude podnikatelem, přestože všechny své podniky, nebo prakticky všechny své podniky dal svěřenskému fondu. Petr Pavel uznal, že to je férové řešení. Evropská komise zahájila nějaké řízení, to je potřeba říct, zahájila. My nevíme ten výsledek. Čili v tomto případě podle mého to určitě je pouze záminka, nikoliv reálný důvod ke svolání mimořádné schůze.
4: Nakolik může s ohledem na to, že skutečně máme před obecními a senátními volbami, nakolik může tato rozprava nebo tohle dění ve sněmovně podle vás ovlivnit české voliče?
9: Já si myslím, že nulově.
4: Ve všech směrech, ano?
9: Ve všech směrech, protože myslím, že poslanci přeceňují váhu toho, co říkají ve sněmovně, ba i váhu toho, co se pak objeví v titulcích a na sociálních sítích. Myslím si, že lidé mají tendenci tomu nevěnovat pozornost.
4: A když na vás navážu, tak byste i řekl, že hnutí ANO, jaksi ve věcech té kritiky, těch argumentů, opozici neustoupí a veřejné kritice také ne, a že nebude mírnit své kroky, protože k tomu tedy nebude dotlačena, nebude mít k tomu důvod měnit cokoliv?
9: Já se domnívám, že není důvod cokoliv měnit. Stejně tak neměnila nic Fialova vláda, konec konců Topolánková, Paroubková, pojďme ke Klausovi a Zemanovi. Vláda nic nemění, protože
4: pokud nemusí,
9: protože ta opoziční kritika ve sněmovně je normální, na to je každý zvyklý, a pokud vláda má jasnou většinu, tak se snaží prosazovat svoje názory, svoje projekty.
4: Míní komentátor a i bývalý poslanec za hnutí ANO Martin Komárek. Moc vám děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
9: Já vám děkuji za pozvání a nashledanou.
4: Posloucháte Odpolední plus, a to v 16 hodin a 17 minut. Evropská unie se podle eurokomisaře pro energetiku Dana Jurgensena připravuje na tuhou zimu. Prohlásil to v Dublinu, kde dnes zasedají ministři Evropské unie zodpovědní za energetiku. Podle Jurgensena nejsou dodávky plynu a ropy přímo ohrožené, ale očekává velmi vysoké ceny paliv. Evropa se podle něj stále nevymanila ze závislosti na dovozu energií. A téma teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Pěkný den.
10: Hezký den.
4: Tak Zdeňko, jak se Evropská unie připravuje na nadcházející zimu?
10: Eurokomisař Jurgensen prohlásil, že komise zvažuje různá opatření, která by nějakým způsobem uvolnila pravidla, přinesla okamžitou úlevu Evropanům. Někteří ministři dnes v Dublinu mluvili například o možném celounijním zdanění mimořádných zisků energetických firem. Například španělská ministryně pro energetiku Sara Agesenová dnes mluvila o tom, že Španělsko a pět dalších členských států předložili Evropské komisi návrh, aby tento postup zvážila. Uvedla také, že Španělsko by uvítalo trvalou daň pro společnosti v ropném a plynárenském sektoru a ty výnosy z této daně by podle ní měly sloužit právě na opatření zaměřená na odolnost vůči změnám klimatu. Nicméně eurokomisař Jürgensen ten prohlásil, že Evropská komise zatím neplánuje zavést takovéto celounijní zdanění mimořádných zisků energetických společností. Takováto daň by podle něho byla vhodnější na vnitrostátní úrovni. Mluvil i o tom, že při běžných zimách si asi 50 milionů Evropanů nemůže dovolit dostatečně vytápět své domácnosti. Tu situaci označil za velmi vážnou a zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je zkrátka neudržitelná. 27 podle něho už letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Pokračuje Jürgensen.
11: Dřív jsme byli závislí na Rusku, z toho se teď naštěstí dostáváme. Přesto ale stále platí, že když ceny na globálním trhu rostou, poškozuje to naše občany a taky průmyslová odvětví. Takže pro mě je závěr velmi jasný. Musíme se z této závislosti dostat. Musíme nahradit dovážená fosilní paliva, která znečišťují a jsou drahá. Musíme je nahradit domácí energií a zelenými elektrony.
4: Tolik tedy Jürgensen. Zdeňko, jedním z aktuálních problémů jsou vysoké ceny nafty. Spojené státy navíc uvažují o dočasném zákazu exportu nafty. Jak ministři pro energetiku evropských zemí tuhle situaci vnímají?
10: Ta situace je podle nich vážná, například podle ředitele Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola, který se toho dnešního jednání v Dublinu také účastí, tak podle něho je Evropa v tom zásobování naftou jedním z nejohroženějších kontinentů nebo oblastí na světě. Komentoval právě ten zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty, o kterém mluví americký prezident Donald Trump. Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází právě ze Spojených států, čili mělo by to zásadní dopad. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena, který tomu dnešnímu jednání předsedá, by ten americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. On ale věří zároveň tomu, že Američané k takovému kroku nepřistoupí. Takové má prý i zprávy z americké strany. Také eurokomisař Jürgensen prohlásil, že omezení dodávek energií není v ničím zájmu.
4: Skupina členských států, včetně Česka, tlačí na odklad metanového nařízení, které má od příštího roku zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Zdeňko, naznačila Evropská komise, jestli těm státům vyhoví a navrhne odklad tohoto nařízení?
10: Vypadá to, že Česko bude v této iniciativě úspěšné. Eurokomisař Jürgensen dnes v Dublinu uvedl, že Evropská komise skutečně plánuje část tohoto metanového nařízení odložit, a to o jeden rok. Na odklad platnosti části toho nařízení tlačila právě Česká republika, která následně získala podporu dalších 19 států, včetně třeba Německa, ale i Francie. Praha prosazovala až 3letý odklad, Francie navrhovala odklad o jeden rok. Nakonec to tedy vypadá, že Evropská komise navrhne ten roční odklad. Připomínám, že metanové nařízení zavádí přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. A podle té skupiny států, které žádají odklad, by to ale znamenalo, že tyto nové povinnosti pro firmy by znamenaly a vedly k dalšímu narušení dodávek ropy a plynu. Evropská komise by tedy v příštích dnech či týdnech měla přijít s návrhem tohoto odkladu.
4: Dodává zpravodajka Českého rozhlasu při bruselských institucích Zdeňka Trachtová. Díky za obohacení odpoledního plusu. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
4: 16 hodin 22 minuty. Slovenská policie zjišťuje, co předcházelo dnešnímu smrtícímu útoku na základní škole ve Staškově. Žák tam nožem napadl dvě učitelky a spolužačku. Jedna z žen zemřela. Už před útokem přitom škola řešila blíže neupřesněné problémy a včera tam pracovali psychologové. Jestli to nějak souviselo s dnešní tragédií, zatím není jasné. A podrobnosti teď probereme se zpravodajkou Českého rozhlasu na Slovensku Bárou Vránovou. Báro, pěkné odpoledne.
12: Dobrý den.
4: Tak co teď víme o obětech, o útoku a i o tom, co mu předcházelo?
10: Známe stav obětí, v tuto chvíli zraněná 44-letá učitelka je podle nemocnice v Žilině stabilizovaná a mimo ohrožení života. V kritickém stavu ale nadále zůstává školačka, o kterou se v nemocnici v Martině stará tým několika specialistů. Druhou učitelku se přes opakované oživování zachránit nepodařilo. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že k útoku došlo přímo v budově školy.
13: Ráno po prvej vyučovacej hodine žiak základnej školy útočil s nožom a bohužiaľ je dnes výsledkom tohto jeho vyčíňania jedna obeť.
10: Případ převzal úřad boje proti organizované kriminalitě. Podle agentury TASR stíhá policie 13-letého žáka pro obzvlášť závažný čin úkladné vraždy. Motiv ale zatím nezveřejnila. Co ovšem víme je, že škola řešila problémy už několik dní. Ministr školství Tomáš Drucker řekl, že je nahlásila už v pátek.
14: Okamžite prišlo psychológovia z Centra prevencie a poradenstva. Včera mali s celou triedou dvojhodinové sedenie, ktorým sa snažili spracovať tie problémy, ktoré zachytili, ktoré boli nahlásené v piatok. To znamená, že tá rýchlosť konania tu bola absolútne promptná.
10: Ministr Drucker zároveň odmítl potvrdit, jestli šlo o šikanu. Ještě dnes byla podle něj ředitelka školy v kontaktu se zákonnými zástupci toho zadrženého žáka.
15: Báro, kdy naposledy Slovensko řešilo nějaký podobně vážný útok na školách?
10: Shodou okolností se právě dnes u soudu řešilo loňský útok na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. 18-letý student tam tehdy nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky a další studentku zranil. Prokurátor pro něj navrhuje doživotní trest. A ani tehdy nešlo o první vážný útok ve slovenské škole. V roce 2020 ve Vrútkach vnikl do základní školy s nožem její bývalý žák a zabil tehdy zástupce ředitelky a několik dalších lidí zranil. V roce 2022 pak v Novákoch 16-letý student zaútočil ve škole sekerou a také přitom zranil dva lidi.
15: Uf, to je tedy anamnéza. Právě po útoku ve Spišské Staré Vsi slovenský stát sliboval změny. Došlo k nějakým změnám a projevily se nějak právě třeba přímo ve Staškově?
10: Ano, Slovensko zdůrazňuje, že si tu bilanci uvědomuje a i podle ministrů, kteří dnes dorazili na místo té tragédie, tedy ministrů školství, zdravotnictví a vnitra, školy mají krizové postupy pro případ ozbrojeného útočníka a jejich zaměstnanci procházejí školeními a cvičeními. Ministr vnitra Šutaj Eštok dnes řekl, že právě podle těchto pravidel postupovala i ředitelka ve Staškově.
13: Chcem se poděkovat z tohto místa a vyzdvihnout hrdinské konanie paní ředitelky školy, která přitom byla. A postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
10: Vláda chce teď navíc urychlit další opatření, protože v parlamentu už je návrh zákona proti radikalizaci mladých lidí, který má mimo jiné umožnit školám a dalším institucím, jako třeba policii nebo sociálním složkám, si lépe předávat citlivé informace a zasáhnout pak včas. Poslanci se tím návrhem měli zabývat zítra, ministři ta trojice ale po dnešním útoku chce první čtení prosadit ještě dnes a potom i zrychlené projednávání. Jestli se to podaří v tuto chvíli, není jasné, nevíme to. Ministr Drucker současně upozornil, že tímto krokem vlastně ten dnešní útok se radikalizací ale nechce spojovat. Co přesně za ním stálo, jaký byl motiv, to musí zjistit vyšetřování.
15: Do odpoledního plusu se ze Slovenska s aktualitami přihlásila naše tamní zpravodajka Bára Vránová. Mockrát děkujeme a hezký den.
10: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
15: Německý kancléř dostane od afrického státu neobvyklý dar – živého slona. A spolu s ním také velmi nepříjemnou otázku. Co všechno je Evropa ochotná udělat, aby nemusela řešit uprchlickou krizi? Na tomto provokativním nápadu staví belgická spisovatelka Chea Schutters svůj román s názvem Dar. Do češtiny ho pro nakladatelství Vyšehrad přeložila Veronika Terhamsel-Havlíková. Co všechno se za zdánlivě absurdním příběhem skrývá, teď probereme s odpovědnou redaktorkou díla Aneškou Dudkovou. Vítejte.
16: Dobrý den.
15: Aneško, začněme prosím tím slonem. Proč právě slon a je nějak důležitý pro celý ten příběh?
16: No, on to není jeden slon, ono je to 20 tisíc slonů. A těch 20 tisíc slonů prezident Botswany skutečně Německu nabídl v roce 2024. Vyšlo tehdy i v Čechách spoustu článků s titulkem Není to vtip, opravdu vám nabízíme 20 tisíc slonů. A to z toho důvodu, že Německo a v podstatě i jiné evropské země se pokoušejí zpřísnit různé zákony, například na dovoz loveckých trofejí, aby se snažili chránit velkou faunu africkou, třeba například slony nebo nosorožce, což je takový bohulibý záměr, ale v té africké zemi, o které je tady řeč, Botswaně, tak tam těch slonů mají 130 tisíc a v takovémhle velkém množství je to pro ně problém, třeba pro farmáře a tak. Takže tehdy prezident nabídl Německu, tak když se tolik zajímáte o tato zvířata krásná, tak co kdybyste si s nimi to soužití vyzkoušeli na vlastní kůži, já vám jich tady 20 tisíc pošlu. No a autorka se tím inspirovala a nejenom, že to slíbil, ale opravdu se tam ti sloni začnou objevovat v Berlíně.
4: No a co se tedy začne dít, když německý kancléř dostane tenhle dar?
16: No, nějak to samozřejmě musí vyřešit, protože sloni samozřejmě jsou velká zvířata, teď všechno snědí, všude nechávají spoustu sloního trusu a samozřejmě představují ohrožení pro veřejnost. To znamená, že se sejde krizový štáb a oni to nějak musí vyřešit. A musí to vyřešit prostě co nejrychleji a zároveň se v tu chvíli blíží volby a jeho protivníci, on je sociální demokrat, tak jeho protivníci hlásají, že to vyřeší určitě lépe a on se prostě ze všech sil snaží to nějak vyřešit podobně jako tehdy třeba uprchlickou krizi, ale zároveň se snaží nedat munici pravicovým stranám, které by mohly pak vyhrát a ohrozit demokracii.
4: No ano, ta zápletka se slonem, respektive slony, je zábavná, absurdní, úsměvná, ale opravdu jde o reálné téma, o evropský přístup k migraci. Jak ostrá je autorka vůči Evropě v téhle knížce?
16: Tak ona je ostrá hlavně vůči těm politikům, kteří místo, aby mysleli na, dejme tomu, dobro všech a nějakým dalším horizontem, tak oni myslejí v horizontu těch 4 let a aby byli za 4 roky zase zvoleni. Takže ona si v podstatě dělá srandu z těch politiků a z těch řešení a z toho, že něco, co by nám v dlouhodobém horizontu pomohlo, tak nemáme odvahu si tady schválit a prosadit, protože v tuto chvíli je to nepříjemné. A ať už se jedná třeba o uprchlickou krizi nebo o klimatickou krizi, což se v knížce taky tematizuje.
4: No a do jaké míry se autorka Cheas Hutters v té knížce vlastně drží reálných událostí a třeba i konkrétních reálných politických postav? Objevují se tam skuteční politici?
16: Ti politici jsou fiktivní, ale můžeme za nimi vidět nějakou inspiraci. To znamená ten kancléř Winkler, který je de facto hlavním hrdinou, tak se jde radit se svojí mentorkou, bývalou německou kancléřkou, která se v té knize jmenuje Erika Langová, ale my v ní samozřejmě vidíme Angelu Merkel.
4: No a jinak jde o politickou satiru, když to tak uzavřeme, o knize se píše jako o velmi vtipné. Zůstane po dočtení spíš humor nebo spíš nějaké vážné zamyšlení právě o budoucnosti Evropy?
16: Tak vážné téma tam nepochybně je, ale zároveň je to opravdu humorné, protože něco z toho současného reálného světa si tam z toho každý vezme a třeba politici jmenují zmocněnkyni pro sloní záležitosti, což v tom můžeme vidět i nějaké naše jiné zmocněnce a tak se na základě toho zasmát, ale zároveň ta téma, která je pod tím, tak je velmi vážné, takže myslím si, že to autorka zkombinovala velmi dobře.
4: Říká odpovědná redaktorka knihy Dar belgické spisovatelky Cheas Hutters Anežka Dudková. Díky za návštěvu a naslyšenou.
16: Naslyšenou.
4: Bylo 16:30 a s dalšími zprávami už čeká Martin Matějka.
17: Český rozhlas Plus.
1: Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a podle předsedy opoziční KDU-ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok, který má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební meeting. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela, v kritickém stavu zůstává taky mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Somálská pobřežní stráž osvobodila další ropný tanker a jeho 17členou posádku. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo zajali somálští piráti v dubnu. Loď plula pod vlajkou Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze tří plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili. Severní Korea chce poslat dalších 10 tisíc vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský taky uvedl, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky nábor dalších cizinců. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Tajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a také v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdili nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili nebo nepřežili zásah elektrickým proudem. Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol protestují stovky lidí proti krizi bydlení. Španělská vláda právě jedná o návrhu zákona, který má řešit ochranu nájemníků. Demonstranti v centru španělské metropole už v sobotu postavili tábor, který odmítají vyklidit. Strany vládní koalice se intenzivně snažily najít schodu. Kabinet socialisty Pedra Sancheze nemá podporu většiny. A ve 52 letech zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity a poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence u něj vyhledalo pomoc více než 4600 dětí. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umíta neprůjezdná. Po nehodě na 49. kilometru je provoz odkláněný na 50. a místo se teď hodně ucpává. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru je omezení a kolona od sjezdu na Velké Popovice z 15. je asi na 20 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na 7. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním a kolona je z 10. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy dlouhá kolona před Mirošovicemi. Je tam nehoda a kolona od Čerčan je asi na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: Společnost vám děláme 6, respektive 7 minut po půl páté a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Vyostřují se spory mezi izraelskou vládou a zeměmi, které uvalily sankce na zboží z izraelských osad na okupovaných územích. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar oznámil, že zástupci Nizozemska v Ramaláhu přijdou o diplomatický status. Do začátku příštího týdne mají odevzdat své pověřovací listiny. Ramalách leží na západním břehu a sídlí v něm palestinská autonomie. Svůj styčný úřad tam má i Česká republika. No a vývoj kolem diplomatických zastoupení sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, pěkný den.
17: Pěkné odpoledne.
4: Tak Nizozemsko od minulého úterý kontroluje dodržování zákazu dovozu zboží z izraelských osad, a to i na letištích. Jak se mu to daří a jak konkrétně to dělá?
17: Tak nizozemský zákaz se nevztahuje jenom na komerční dovoz, ale také na dovoz třeba zboží, dárků nebo suvenýrů v osobních zavazadlech cestujících. A právě tyto kontroly na nizozemských letištích vyvolaly v izraelských médiích největší pozornost. Nicméně podle zpráv z Nizozemska celníci nezastavují všechny cestující z letů z Izraele. Samotní nizozemští celníci taky doporučují si před odletem zkontrolovat, odkud výrobek pochází. Pokud přesto při kontrole najdou něco, co zákaz porušuje, může se toho předmětu ten cestující ještě dobrovolně zříct. Celníci v každém případě potom podávají zprávu státnímu zastupitelství, které případně navrhuje trest a ten může být až 6 let vězení.
4: No a také jsem v úvodu zmínila výrok Gideona Sára, že zástupci Nizozemska v Ramalahu přijdou o diplomatický status. Jak se k té izraelské odvetě teď tedy Nizozemsko staví?
17: Tak nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen ten zákaz dovozu zdůvodnil tím, že nebyl namířený přímo proti Izraeli. Ministr argumentuje tím, že Nizozemsko má podle mezinárodního práva povinnost nepřispívat k protiprávnímu stavu a tím protiprávním stavem tedy myslí nelegální osady na západním břehu Jordánu ve východním Jeruzalémě a na Golanských výšinách. Co ale bude konkrétně s těmi nizozemskými diplomaty v Ramaláhu není úplně jasné, protože ve zkratce Ramaláh leží podle dohod zosla v zóně, která má být pod plnou kontrolou palestinské samosprávy, ale diplomatické mise ve městě se běžně akreditují i u izraelských úřadů a to mimo jiné i proto, aby jejich personál nebyl zadržovaný nebo mohl projíždět těmi izraelskými kontrolními stanovišti, kterých je na západním břehu několik stovek. A velmi teoreticky by nizozemští diplomaté mohli v Ramaláhu zůstat asi i bez té izraelské akreditace. Když se ale třeba do podobné situace před 2 lety dostala norská diplomatická mise, která teda ale sídlila ve městě Al-Ram, taky na západním břehu, tak se Norové stáhly a jejich vztahy s Palestinou od té doby zajišťují norští diplomaté z Jordánska.
4: No, připomenu, že Izrael podobně reagoval i na britské sankce. Izraelská vláda chce mimo jiné uzavřít britský konzulát ve východním Jeruzalémě, a to k 8. říjnu. Podřídí se tomu Velká Británie?
17: Tak nad tím taky trochu visí otazník. Ani britský parlament na to zatím nedostal třeba jednoznačnou odpověď. Britský deník The Guardian teď navíc přišel se zprávou, že bývalý generální prokurátor Dominic Grieve poslal ministerstvu zahraničí za organizaci The British Palestine Project takové odborné stanovisko a on v něm argumentuje, že Izrael nemá právo konzulát uzavřít, protože ten konzulát se nachází ve východním Jeruzalémě, který je organizací Spojených národů a většinou jejich členů, včetně tedy Spojeného království, uznávaný jako okupované palestinské území. Britská vláda by proto podle něj měla ten izraelský krok napadnout u soudu. V Británii ale mezi politiky taky zaznívá to, že Izrael může ten konzulát de facto znefunkčnit i bez ohledu na to, jaké kroky udělá britská vláda. A třeba zástupce jeruzalemského starosty volá potom, aby byl konzulátu odstřihnuté dodávky vody, elektřiny, internetu a taky dalších služeb. Mimochodem, ta britská mise v Jeruzalémě je tedy zcela oddělená od britského velvyslanectví v Tel Avivu a má kořeny až v roce 1838.
4: No ale přidejme, že těch zemí, které chtějí omezit dovoz zboží z izraelských osad, je víc. My jsme mluvili zatím jenom o Nizozemsku a Velké Británii. Postavila se izraelská vláda i proti těm dalším státům?
17: Ono to zatím vypadá, že Izrael zatím podniká nějaké kroky jen proti těm státům, které už ty sankce jasně schválí nebo uvedou do praxe, jako třeba teď Nizozemsko. Zároveň mezi těmi zeměmi, které se připojily k tomu prohlášení o omezení dovozu zboží z židovských osad na začátku tohoto měsíce, je třeba i Norsko a Španělsko a jejich diplomacie už čelila izraelským restrikcím dřív z jiných důvodů. Nejasný je zatím osud těch společných unijních sankcí, zatím diskutovaných, které nemají podporu všech států 27 a nechce je podpořit ani český minister zahraničí Petr Macinka z motoristů.
4: Tak tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Situaci spolu s ní budeme pochopitelně sledovat i do budoucna. Díky moc za příspěvek, naslyšenou.
17: Pěkný den, naslyšenou.
4: A teď se vracíme zase na českou půdu. Dala hlas dětem, které zažívají domácí násilí.
15: Před více než 10 lety založila centrum Locika, první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Právě jeho zakladatelka a ředitelka Petra Vinšová včera po těžké nemoci zemřela. Bylo jí 52 let. Znali se a spolupracovali s Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva, kterou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
18: Hezký den a děkuji za pozvání.
15: Tak Kláro, jak silně vás ta zpráva o úmrtí Petry Vinšové zasáhla? Co se vám vlastně vybaví nejvíc, když si na ní vzpomenete?
18: Já jsem o tom, že Petra těžce onemocněla, věděla poměrně delší čas a byla jsem tak svědkem toho, jak statečně se snažila o uzdravení. Ačkoliv ta prognóza nebyla od začátku vůbec příznivá, tak Petra dál pracovala a dělala všechno, co jí doporučili lékaři a byla dál nasazená pro to, na čem jí velmi záleželo, a to bylo právě téma prevence násilí na dětech. A Petra byla pro všechny z nás obrovským příkladem člověka, obrovskou inspirací v tom, jak vlastně hovořit o takhle náročném komplexním tématu laskavě, bez patosu, bez mentorování nebo souzení těch, kteří se v rolích rodičů nejčastěji násilí na dětech dopouští. A právě tou svojí laskavostí, trpělivostí a vytrvalostí dokázala proměnit spoustu věcí tím důležitým správným způsobem a také tématu prevence násilí na dětech vlastně získat tu potřebnou pozornost, ať už politickou nebo veřejnou.
15: Když na vás navážu, tak připomeňte, co se vlastně díky její práci, díky práci Petry Vinšové a Centru Locika povedlo změnit v pohledu na výchovu dětí a ohledně fyzických trestů, protože od letošního roku jsou v Česku výslovně zakázány tělesné tresty. Má na tom právě Petra Vinšová velkou zásadní zásluhu?
18: Rozhodně. Rozhodně, Petra má naprosto lví podíl na tom, že se po mnoha letech úsilí v České republice podařilo to, co v jiných evropských zemích už mnoho let před námi. A sice, že právě od ledna tohoto roku novela občanského zákoníku zakotvuje nepřijatelnost fyzických trestů na dětech a jiných forem ponižujícího zacházení s dětmi do české legislativy. My jsme tak vyslali jednoznačně ten důležitý signál k dětem samotným i k široké veřejnosti, že naše společnost nadále nepovažuje fyzické tresty za normu, za něco, co patří do komunikace s dětmi, do výchovy dětí. A myslím, že jsme tak do jisté míry začali splácet dluh vůči dětem, vůči jejich právu na to vyrůstat v bezpečí, ve stabilitě, ve zdravých stazích, který jsme jako společnost dlouhá léta měli. A rozhodně vedle té legislativy, která skutečně se podařila, tak ale Petra dokázala velmi dobře vysvětlovat i to, že se musíme více a lépe starat o rodiče, kteří mají nízké rodičovské kompetence, častokrát sami neměli dobré, bezpečné vlastní dětství. Že se musíme snažit o to, aby byli dobře vzdělaní soudci, policisté, státní zástupci a všichni, kdo s dětmi, s dětskými oběťmi násilí přichází do kontaktu, v tom, jak dětem vlastně zajistit bezpečí a jak s nimi citlivě komunikovat o tom, co zažili, čím si prošli. No. Takže měla i velmi systémové myšlení a dokázala opravdu vedle té změny legislativy proměňovat i samotný systém ochrany a vysvětlovat, jak moc na těch nejmenších záleží.
15: No, ona sama, Petra Vinšová, mluvila o potřebě celkové reformy péče o ohrožené děti. Na čem především je podle ní a třeba i podle vás zapotřebí pracovat?
18: A je potřeba určitě pracovat intenzivně dál na tom, aby co nejvíce dětí vyrůstalo ve stabilních podmínkách. To znamená, aby rodiny měly podporu v bydlení, aby rodiny, které jsou zasažené chudobou, která vždycky znamená chronický stres, a chronický stres sebou nese častokrát právě i nárůst násilí a jiných problémů v rodinách, tak aby se dostali ke včasné pomoci. Aby služby na pomoc dětským obětem násilí byly dostupné všude, ve všech regionech a včas. také hovořila a v tom jednoznačně s Petrou souhlasím o tom, že je důležité děti samotné vzdělávat v tom, jaká mají práva a případně kde hledat pomoc, když zažívají trápení a potřebují nějakou podporu ze strany systému. Také společně jsme bojovali za to, aby se posílil systém prevence, to znamená, aby více finančních prostředků šlo do toho předcházet krizím a když už nastanou, tak aby jsme dokázali jako stát, jako systém dítěti a rodině včas pomoci. Neboli nedostávali jsme se k těm těžkým, složitým případům se zpožděním, kdy už můžeme naší intervencí ovlivnit jen relativně málo z toho, čím si děti a rodiče procházeli.
4: Rozumím vám. Tak s Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva, jsme vzdali hold Petře Vinšové, zakladatelce Centra Locika, která často promlouvala i u nás na Plusu. Zemřela včera ve 52 letech a podle psychiatra Petra Pétého pro ochranu ohrožených a traumatizovaných dětí v Česku a patrně i v kontextu celé Evropské unie nikdo neudělal víc než ona. Kláro, já vám moc děkuji za vzpomínání a za váš čas. Naslyšenou.
18: Moc krát děkuji za pozvání a čest její památce. Děkuji vám.
4: Stále máte naladěn Odpolední Plus a to v 16 hodin a 48 minut. Českou republiku dnes navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, historicky první žena v čele italské vlády, kterou navíc dokázala udržet u moci nejdéle ze všech kabinetů po druhé světové válce. Itálii musela kormidlovat během ekonomicky a politicky náročných období a svého času byla jedním z mála evropských lídrů, jimž byl americký prezident Donald Trump ochoten naslouchat. Dnes večer se s ní má setkat český premiér Andrej Babiš. Společně by měli podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. No a v jakých celoevropských tématech mohou najít společnou řeč, to přiblížila v našem vysílání Miroslava Ferrarová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
19: Důležité je téma migrace. To rozhodně a taky paliv a zdrojů. Myslím si, že na to by se mohli shodnout. Ačkoliv sedí v jiný parlamentní sekci parlamentu evropským, přece jen v té Babišové části nebo skupiny je taky strana Orbána a Meloni hodně podporovala Orbána. Takže myslím si, že těch témat bude víc, ale myslím si, že důležitý budou ty témata ohledně migrace.
4: Tolik Miroslava Ferrarová z VŠE. Předseda vlády Andrej Babiš má s premiérkou Meloniovou projednat a možná i podepsat akční plán bilaterální a unijní spolupráce na další 4 roky. Co konkrétně by tento plán mohl přinést českým a italským firmám, to v Ranním Plusu uvedla Alžběta Hliněná, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
20: Itálie je velmi těžký trh na vývoz, má svá specifika, ale samozřejmě ta společná vůle, kterou si myslím, že oba dva mají k tomu, k zvyšování právě té konkurenceschopnosti, k tomu, aby prostě opravdu ty naše firmy mohly vyrábět za lepší náklady, nedrtil je prostě tak asijský trh, případně i americké výrobky a podobně. Myslím si, že to tématem určitě by měla být i energetika, nějaké rozumné výrobní zdroje.
4: Řekla v našem vysílání ráno Alžběta Hliněná.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Tisíce hasičů ve Francii stávkují kvůli špatným pracovním podmínkám. Reagují tak na rozsáhlé lesní požáry, které v létě sežehly 10 000 hektarů porostů. Hasiči tvrdí, že jich je na tak velké výjezdy málo a mají zastaralé ochranné pomůcky. Stávkují i další zaměstnanci veřejného sektoru, například učitelé či zdravotníci. A v Paříži vše sleduje náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
21: Dobré odpoledne.
4: Marceli, tak jak rozsáhlá ta dnešní stávka je?
21: V ulicích Paříže bylo odpoledne několik tisíc lidí, kteří pochodovali z náměstí Republiky směrem k Bastile. Já jsem právě teď na náměstí Bastily, tady už se situace v těchto chvílích uklidnila, lidé se rozešli, ale ještě před několika málo minutami tady zněly bouchající dýmovnice. Lidé protestovali proti zmrazení platů a za obecně lepší pracovní podmínky, skandovali hesla jako třeba zdaňte bohaté nebo odmítáme úspory a nebo nebo za vyšší penze. Podle ministerstva pro veřejnou správu se dnes do stávky zapojilo asi 10% zaměstnanců veřejného sektoru. Byli mezi nimi třeba, nebo jsou mezi nimi, přeškoly jsou dnes ve Francii zavřené, třeba právě učitelé, kteří patří ve veřejné správě mezi ty nejhůře ohodnocené profese. Nejviditelnější byly pravděpodobně už ale zmínění hasiči.
4: No ti právě patří mezi ty nejvýrazněji stávkující, mají k tomu jasné důvody? Něco jsem už naznačila v úvodu.
21: Hasiči oznámili tu stávku na konec září už v létě, kdy bojovali s rozsáhlými lesními požáry na jihu a jihozápadě Francie. Podle nich se v posledních letech situace výrazně zhoršila, protože lesní požáry jsou častější a rozsáhlejší. Jenom letos třeba na jihozápadě Francie v oblasti Gironde jeden požár sežehl kolem 42 tisíc hektarů porostu. Problém podle nich je ale to, že ministerstvo vnitra podle nich řady hasičů neposiluje. A na větší počet výjezdů je tak vlastně méně hasičů. Stěžují se taky na to, že třeba nemají dostatečnou ochranu při zásazích. Podle údajů citovaných deníkem Le Monde byly během letošní požární sezóny zraněno zhruba 100 hasičů a 4 hasiči taky zemřeli.
4: Takže hasičů bohužel ubývá. A jak na vůbec na požadavky nejen hasičů, ale i dalších státních zaměstnanců reaguje vláda?
21: Vláda premiéra Sebastiana Lecornyho hlavní požadavek odborů, tedy plošné zvýšení platů napříč státní správu, odmítá. Říká, že si to vláda nemůže dovolit a připravuje tak opatření, jak alespoň pomoci těm zaměstnancům s nejhoršími příjmy. Vláda argumentuje především právě stavem veřejných financí a potřebou šetřit v rozpočtu na rok 2027, který kabinet představí už ve čtvrtek. Vláda tím chce ušetřit asi 2 miliardy eur, tedy skoro 50 miliard korun, a to tím, že od příštího roku zmrazí hodnotu bodu, podle které se ve Francii vypočítává základní plat státních zaměstnanců. Odbory ale tvrdí, že při růstu cen to znamená další pokles reálných příjmů a tu dnešní mobilizaci chápou právě jako takový pokus, jak přimět vládu, aby ještě před tím definitivním schválením rozpočtu ustoupila.
4: Tak čerstvé informace z protestů ve Francii přinesl do vysílání Plusu náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Díky za to a hezký den.
21: Díky, hezký den, naslyšenou.
4: Království Toro v Ugandě má nového panovníka, Edwarda Rukidinho Nyambonga I. Ugandané ho dobře znají, ale jako televizního moderátora. Jeho korunovace ukončila spor o následnictví a z detaily už přišla do Studia Plusu kolegyně Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
0: Dobré odpoledne.
4: Teda to jméno mi dalo. Tak Uganda je republika. Jak to, že má království?
0: Má 4 historická předkoloniální království uznaná vládou. Toro na západě země je jedno z nich. Uganda království zrušila v 60. letech, ale vláda prezidenta Museveniho je v 90. letech obnovila. A prezident Yoweri Museveni je u moci 40. rokem. Teď se zúčastnil i té dnešní korunovace, stejně jako panovníci dalších království, taky členové vlády, duchovní hodnostáři, včetně muslimských. Ti tradiční králové oficiálně nemají politickou moc, ale mají velký vliv ve svých komunitách a pro vládu v Kampale je důležitá jejich loajalita.
4: To je strašně zajímavý model, ale jak probíhala, jak vypadala ta samotná korunovace?
0: Byl to sled rituálů a ty nejvýznamnější se odehrály už v noci, od půlnoci. Panovník se v doprovodu davu vydal pěšky z paláce Rwengoma asi 4 kilometry do královského sídla Karuzika ve městě Fort Portal na západě Ugandy. Ta cesta a rituály, včetně očistných, znamenají duchovní přerod v monarchu. Následoval symbolický zápas o korunu u bran královského sídla, aby bylo vidět, že vládce je připravený bránit svůj lid. Jakmile panovník usedl na trůn a převzal insignie moci, bylo víceméně hotovo a Toro mělo nového krále. Dnešek patří oslavám.
4: Jak vypadaly ještě, dělo se tam něco dalšího?
0: No, dopoledne byla mše v katedrále svatého Jana ve Fort Portlu. královský pár seděl v chrámu v poslední lavici a i lidé na sítích zaznamenali, že král v jasně modrém plášti se tvářil v celku nezúčastněně, až jako by se ho to netýkalo, a jeho paní v bílém naopak velice, velice radostně. A pak došlo na tanečníky a bubny a dlouhé, dlouhé projevy v areálu paláce Karuzíka.
2: Simbagutamba.
0: Nový král už řekl, že se zaměří na jednotu a rozvoj.
4: No a já už jsem v úvodu zmínila, že lidé ho znají jako moderátora. Ten král je tedy bývalý novinář, mohla by si ho blíž představit?
0: Ano, jeho občanské jméno je Edward Rukidi Kijanangoma, má 56 let, vystudoval masmédia na univerzitě Makerere v Kampale, je to nejstarší univerzita ve východní Africe, velice prestižní, a pak přes 20 let pracoval jako novinář v ugandské státní stanici UBC. A jak si řekla, hodně televizních diváků ho léta zná, i když možná někteří ani neměli tušení, že je to královský princ, protože podle bývalých kolegů to nedával vůbec znát, je prý velice skromný. A jako o budoucím králi se o něm začalo mluvit v srpnu po smrti jeho předchůdce Oya Niembi.
4: A tam byl nějaký spor, že?
0: Tam byl velký spor, ten bývalý král Oyo zemřel v srpnu ve Spojených státech na rakovinu, bylo mu 34 let, kdy si byl nejmladším vládnoucím monarchou světa, na trůn nastoupil jako tříletý, a jeho matka, Best Kemigisaová a sestra, tvrdí, že v závěti označil za nástupce svého syna. Jenže to dítě nikdo neviděl ani na fotce, rodina jí nedodala žádnou fotku a neví se o tom, že by byl Oyo ženatý ani o jeho ženě. A výbor starších, složený z členů královského klanu Babito, tedy oznámil, že králem bude Oyův bratranec Edward Rukidi.

0: Husovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. Sočer.rozhlas.cz
1: 17 hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
2: Platy policistů a hasičů vzrostou o více než 2000 korun. Nejvyšší správní soud vyhověl Jaroslavu Brožovi ve sporu o jeho odvolání z katolické teologické fakulty. Utkáním Třince a Kladna začalo šesté kolo hokejové extraligy. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D5 z Plzně na Prahu za mýtem. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích třech letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
2: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. V Kyjevě odstraňují následky několika denních nepřetržitých ruských útoků. Ruské drony dnes v noci zasáhly areál železničního nádraží. Ukrajinský prezident taky informoval o útocích na datová centra, obchodní střediska a obytné domy.
4: Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zdůraznil, že protivzdušné obraně se podařilo sestřelit ruské balistické rakety. Poděkoval proto Spojeným státům a Norsku za dodání protiraketových systémů NASAMS a také Francii a Německu za posílení protivzdušné obrany.
5: Tragédie Babiného jaru, to je taký tragický, absolutně příklad.
4: Odpoledne ukrajinský prezident uctil památku obětí masakru v Babím jaru, kde před 85 lety na konci září 1941 nacisti zavraždili téměř 34 tisíce židů a dodal, že nelze zavírat oči před terorem a zvěrstvy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Jaroslava Brože z čela katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. Už dřív ho ale nejvyšší správní soud přiznáním odkladného účinku do funkce děkana dočasně vrátil. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za více než 260 tisíc korun. Reaguje tak na stížnosti obyvatel hlavně Prahy 1. Policie bude hlukoměr podle krajského ředitele pražských policistů Petra Matějčka využívat i při běžných silničních kontrolách.
6: Dneska, když to budu vědět, že tam jezdí nebo že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak. Víte dobře, jak to je, když je věc, která je může trestat, tak samozřejmě se k tomu postaví i oni. Věřím tomu, že to tak bude.
7: Začalo šesté kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Na ledě Třince nastoupili hokejisté Kladna. Zápas sleduje reportér David Procházka.
8: Máme za sebou 2,5 minuty a zatím Třinec hraje s Kladnem nerozhodně 0-0. Zatím brankáři na domácí straně Mazanec, na tého stojící Brýzgala, nemuseli řešit žádnou složitou situaci. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
7: 17.30 odstartují duely Mladé Boleslavy z Plzní, Litvínova s Libercem a Pardubic s Českými Budějovicemi. Další dvě utkání se budou hrát od 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem. Čeští fotbalisté večer přivítají ve druhém utkání Ligy národů Anglii. Za ní by mohl nastoupit i obránce Lewis Hall, který hraje stejně jako český brankář Lukáš Horníček za anglický Newcastle.
9: Well, yeah, he's obviously a great keeper.
10: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.

0: as much as he's a great guy, I hope he's not on it tomorrow, so.
1: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20:45.
2: Uzavřená D5 umítá kolony před Brnem na D1 i D2. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu popojíždí kolona za sjezdem na Rokycany z 58. kilometru 3/4 hodiny k odklonu na exitu 50. Na kilometru 49 je totiž dálnice stále uzavřená po havárii dvou kamionů. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se teď rozjíždí kolona od exitu 11 z Židlochovice. Po nehodě 3 aut na kilometru 7,5 se jede levým pruhem. Pro osobní auta zdržení teď kolem 10 minut, pro kamiony ještě delší. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy se dlouhá fronta kamionů do zúžení u D2. První část je už na kilometru 225 za Vyškovem v pravém pruhu. Různě tam chvílemi zpomalují i v levém pruhu osobní auta. Ta potom čeká kolona hlavně u Holubic ze zhruba 211. kilometru 20 minut Krohlence. A na D1 z Prahy na Brno před zúžením na Šmejkalce zůstává zbytek fronty ze zhruba 18. kilometru na 10 až 15 minut. Kratší kolona je pak za sjezdem z D1 na silnici 3 v Merošovicích po požáru dodávky. Delší je tam kolona směrem z Benešova, začíná za 4 koly do Mirošovic, je to ještě na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Vladimír Kroc.
5: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby zrušil nedávné jmenování některých nových členů Rady vlády pro lidská práva. Mají pravdu, když varují před oslabováním odbornosti vládní rady a omezování už dosažených práv. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je advokát Jakub Kříž, pedagog z katedry filozofie a práva Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nově člen Rady vlády pro lidská práva. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Jak jste se stal členem tohoto poradního orgánu vlády?
6: Jednoduše. Někdy v srpnu nebo kdy bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, to znamená zveřejněny nějaké formuláře na webu úřady vlády, ty jsem si stáhl, vyplnil, sehnal jsem si podporující organizaci, odeslal jsem datovou zprávu a čekal jsem. Žádná další aktivita z mé strany neproběhla.
5: A co vás vůbec k tomu vedlo? Co je motivem? Proč jste chtěl být členem rady?
6: No, motivem je, že lidská práva jsou mým životním tématem. Zabývám se jimi 20 let, jak akademicky, tak prakticky. Myslím, že jsem za tu dobu nabyl nějakých zkušeností. A ve chvíli, kdy bylo otevřeno to výběrové řízení, tak jsem se do ní přihlásil.
5: A je pravda, že za vaším jmenováním stála šéfka úřadu vlády Tinde Barta?
6: Jak říkám, odeslal jsem datovou zprávou svoji, přihlásil jsem se do výběrového řízení a pak se mě až ozvali novináři, že prý jsem byl vybrán. Já jsem se sám nevybral.
5: No, čili neproběhlo žádný pohovor, nic, prostě dozvěděl jste se z médií, že jste členem této rady.
6: De facto ano, pak mě ještě přišel nějaký e-mail z úřadu vlády. Aha.
5: No a jak jsme řekli, lidskoprávní organizace proti vašemu jmenování protestují. Aha. U vás osobně se domnívají, že vystupujete proti zrovnoprávnění queer osob, že žádáte plošný zákaz interrupcí a prý jste taky proti zákazu fyzických trestů u dětí. Můžeme na to reagovat?
6: Určitě si to můžeme probrat jedno po druhém. Já mám prostě pocit, že genderové odbornictvo a aktivistvo vyvolává morální paniku, protože tuší ztrátu monopolu na výklad světa, které mělo dosud. A že prostě lidi, kteří z té rady odešli, tak najednou křičí, že nikdo jiný nemůže být členem rady a že oni jsou ti, kdo mají určovat, kdo může být členem rady pro lidská práva.
5: Tak to možná úplně přesně není. Pojďme se věnovat těm konkrétním výhradám vůči vaší osobě.
6: Výborně.
5: Je to tak, že opravdu jste proti zrovnoprávnění queer osob?
6: Počkejte, co to znamená proti zrovnoprávnění queer osob? Já jako prostě ten pamflet, který dneska vyšel.
5: Asi teď nevím, který pamflet máte úplně přesně na mysli. Myslíte tu petici?
6: Ano, myslím tu petici.
5: Ona která není asi ze dneška, ale
6: no, dneska byla publikovaná. Dneska byla publikovaná. Nebo
5: já ji viděl včera.
6: Tak já jsem se o ní dozvěděl dneska. Tak je v podstatě jako založena na nějaké jako dezinformaci o mém profesním profilu. Jo, tam jsou jako formulace a to, co se o sobě jako za ten týden dočítám. Já bych snad nakonec tu petici v rodicově podepsal taky, jako když si čtu ty věci. Já jsem prostě vás jako advokát. Mám desítky klientů, ještě víc než desítky. Spolupracuji s nimi, vážím si toho, ano, dokonce mezi mými klienty je i Hnutí pro život, Aliance pro rodinu.
5: K tomu se dostaneme.
6: A teď tady jako se vytváří nějaký jako dojem, že teda advokát, který pracuje pro takové klienty, tak nemůže, jako nemůže být členem Rady vlády pro lidská práva.
5: Jo. Dobře, ale já jsem se zeptal, jestli je pravda, že jste proti zrovno, to je jedno z těch tvrzení, zrovnoprávnění kvír osob. No to je jednoduchá
6: odpověď. Já to otázce ale nerozumím.
5: No ne, tak mají mít stejná práva jako všichni ostatní?
6: No mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
5: Dobře, jak je to s tím plošným zákazem interrupcí? Měly by být interrupce plošně zakázané podle vašeho názoru?
6: Dohledejte mě, jaký můj výrok
5: na tohle téma. Teď se k tomu můžete jednoduše vyjádřit. Já se ptám, jestli je to pravda.
6: Ať ti, kdo tvrdí něco takového, ať teda dohledají nějaký můj výrok na toto téma. Já se tím zabývám, ano. Myslím si, že když v Radě vlády pro lidská práva máme zastánce potratu, a to až do 9. měsíce v těhotenství, že tam může být i někdo, kdo je jejich odpůrce. A já jsem se třeba prakticky zabýval otázkou domácího násilí vedoucího k potratu, jo, k donucování žen k potratu. A v této věci jsem skutečně s Hnutím pro život spolupracoval, jsem se účastnil nějakých lékařských kongresů. Myslím si, že to je takový bílý slon, nebo prostě takový slon v místnosti, protože tohle téma jako nikdo nezvedá.
5: Dobrá, vy jste advokát, takže mi zatím neodpovídáte jednoznačně jasně na tu otázku. Je to tak, že byste byl pro plošný zákaz interrupcí?
6: Počkejte, je na stole dneska plošný zákaz interrupcí?
5: No, ale kdyby byl, kdybyste měl tu otázku odpovědět, bylo by to ano nebo ne?
6: Já nevím, co to je, kdyby byl, jo, to je prostě...
5: Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Jak je to se zákazem fyzických trestů u dětí? Vyjadřoval jste se?
6: Já vůbec nevím, kde to vzali. Jo?
5: Dobře, jak takže
6: to vůbec
5: nevíte.
6: Jako není téma, ke kterému... Nebo fakt nevím, když jsem se k tomu vyjádřil.
5: Já už, když jsem překvapilo se to dneska... vás to, že proti vašemu jmenování a jmenování dalšího radního, tedy Daniela Bleka, označovaného za, a teď cituji, antitrans aktivistů. Vznikla petice, přesně tedy petice za vaše odvolání?
6: Nepřekvapilo, protože už jsem si to zažil dvakrát.
5: Kdy?
6: Poprvé, když jsem před dvěma, nebo čtyřma lety, třemi, nevím, omlouvám se, kandidoval na zástupce veřejného ochránce práv v Senátu, když probíhalo nominační řízení, tak ty samé neziskovky sepsali petici, takže mě to nepřekvapilo, když se ptáte na otázku překvapení.
5: No ale ty petičníci žádají transparentní vysvětlení kritérií a důvodů. Na jejich základě jste byli by dva do tohoto poradního orgánu vybráni.
6: Ano.
5: Připouštíte, že ten výběr mohl být neprůhledný, když říkáte, že vy sám jste prostě se to pak dozvěděl z médií, že
6: to vlastně? Znamená, že to tam někdo líknul, že jo? Protože standardní postup by byl asi, že bych se to dozvěděl běžnou cestou. Podívejte, já to nevybírám, já jsem sebe nevybíral, ale když tady se zpochybňuje moje odbornost, tak chci říct, že prostě akademicky se lidským právům věnuju. Všechny mé čtyři knihy, které jsem publikoval, se lidských práv nějak dotýkají, další články, stovky přes 100 citací v akademických pracích. Jako advokát jsem třeba dělal případ Temple. Pan Temple byl protiprávně víc než 10 let protiprávně ve výkonu trestu. Byl odsouzen původně jako dvojnásobný vrah. Já jsem se mu bezplatně věnoval. Výsledek je, že Evropský soud pro lidská práva se ho zastal, ústavní soud se ho zastal a on odešel z vězení hlavní branou, jakožto oběť justičního omylu. Uh-huh. Řekněte mě, co prostě víc může být jako lidskoprávní otázka, než je člověk jako takovou dobu vězněn.
5: A tak proto si tady o tom povídáme, snažíme ano, se ano. vyjasnit ty jednotlivé postoje, ale třeba podle deníku N neví, proč jste uspěli ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslaneckého klubu, ano, Taťána Malá. A údajně z vaší nominace nebyla nadšena, to jsem se dočetl. Mluvili jste o tom spolu?
6: Já jsem se to taky dočetl a já jsem s nikým nemluvil.
5: No ne, tak já se přiznám, že mě to překvapuje, protože bych čekal, že třeba bude nějaký pohovor. A byste se přihlásil a vzali vás.
6: to je asi, je předpokládám, že to tak proběhlo ve všech těch jmenováních, teda, a myslím, že jich byly jako desítky teď.
5: No a jak se díváte na jmenování někdejší Miss World Taťány Kuchařové, zakladatelky nadace Krása pomoci, která se věnuje důstojnému stárnutí seniorů? Vy jste ji poznal jako její právní zástupce, ale i vůči ní jsou ty výhrady.
6: Nepoznal jsem ji jako její právní zástupce. To prostě, já vám říkám, že já za ten týden jsem se o sobě dozvěděl tolik věcí. Já jsem paní Kuchařovou, ano, já jsem její právní zástupce nebyl. Já se dočítám dokonce i v těch peticích, že jsem ji zastupoval v nějakých řízeních. Nezastupoval, prosím vás. Já jako jí mám v úctě jako každého člověka, ale přiznám se, že za ten týden jsem jako neměl čas, abych si něco o ní načetl říct.
5: Tak teď uvádíme ty věci na pravou míru. Třeba Jan Semper, šéfredaktor webu manipulatoři.cz, se ptá, na základě jakého kritéria vláda vyhodnotila vaše dosavadní působení jako zkušenost s ochranou a dodržování lidských práv, když při hledání nových členů výslovně zdůraznila mimo jiné oblast práv LGBT plus lidí. Rozumíte jako té pochybnosti?
6: Rozumím té pochybnosti, ale pan Semper zapomněl dodat, že těch oblastí bylo 6 až 10. A on tady zmiňuje jednu. A já si myslím, že ano, tohle není moje dominantní téma, práva LGBT osob, ale že mám prostě jiná silná témata, klasické svobody, klasická základní práva. Jo? Nechci, abych... Já mám jako tak trošku pocit, že jsem předvoláván na shromáždění pracujících s vízou soudruhů, tak nám tady dolož svoji odbornost.
5: Ale já myslím, že tak to úplně není. Ale jak jsou na tom podle vás sexuální menšiny se svými právy u nás?
6: Já myslím, že jejich práva jsou zákonně ošetřena.
5: Dostatečně.
6: Dostatečně.
5: A vy sám sebe podle vlastních slov považujete za obhájce základních práv v jejich původním pojetí. Můžete to vysvětlit?
6: Rozumím. Víte, v odborné literatuře se už jako nějaké to desetiletí vede diskuze o tom, co to vlastně ten pojem lidských práv znamená, jestli prostě se neutrhl z toho svého původního vymezení, kdy lidskými právy byly označovány jenom řekněme nějaké jako principy demokratického právního státu nebo principy jako ochrany lidí v tom státě. A pak vznikaly jako druhá, třetí a další generace lidských práv. A v současné době ten diskurs lidskoprávní je prostě už úplně vymklý z kloubů. To je jako věc, o které se skutečně seriózně diskutuje v lidskoprávní literatuře, kdy v zásadě jakákoliv prostě skupina zájmová si svůj zájem označí jako lidské právo. A ve chvíli, kdy mu dáte prostě tu nálepku lidské právo, tak je to jeden z taky z nástrojů umlčování diskuze, jo, nebo omezování diskuze, protože vy tím najednou jako rámujete toho názorového oponenta jako bezmála fašistu, protože chce omezovat lidská práva. Takže to je ta myšlenka, která je zatím.
5: Právník Jakub Kříž z Rady vlády pro lidská práva je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tomu označení právník protipotratového hnutí pro život se nebráníte?
6: No, je manipulativní. Jo, bráním, protože když řeknete právník někoho, tak to... Takhle, možná, že v té lidově mluvě ne, ale minimálně jako v té odborné branži to jako vyvolává dojem jako nějakého zaměstnance nebo nějakého trvalého spolupracovníka, intenzivního spolupracovníka. Já jsem advokát a jak jsem říkal, ano, můžu jako říct, mám to s klientem, mám klientský souhlas, můžu říct, že hnutí pro život jako mezi mými klienty je, ale když řeknete, když mě prostě některá média titulují jako právníka hnutí pro život, tak jako vytrhávají nějakou entinu z toho, co dělám, ale já jsem prostě advokát, který má řadu klientů. Víte, já třeba s tím hnutím pro život jednak jsem spolupracoval, možná to je téma, jako které vás zajímá, jednak na tom donucování, na tom domácím násilí vedoucí k potratu, ale pak taky zastupuju účastníky dvou ročníků pochodu pro život, kteří byli terčem velice nevybíravých nenávistných projevů a útoků. A
5: promiňte, že vám skáču do řeči, ale právě v té souvislosti s pochodem pro život jste přirovnal interrupce k otroctví. Je to tak? A ano, na tom trváte?
6: Je to nějaká analogie, která rámcově dává smysl.
5: A psal jste o, zase budu citovat, globálním potratovém průmyslu, který těží nejen z výkonů, ale i ze zastřeného prodeje tkání a orgánů usmrcených nenarozených dětí. Máte k tomu tvrzení nějaké důkazy?
6: Já se přiznám, že teď na tenhle výrok jako nejsem připravený, takže vám tady nemůžu citovat odborné články, ze kterých jsem čerpal.
5: Ale jsou to vaše slova.
6: Asi jo, jo, jako jsem si je nevyhledával, ale jako tady se bránit nebudu, pravděpodobně jsem to řekl nebo napsal.
5: A jak jste napojen tedy na Alianci pro rodinu? Ta se zasazuje o model tradiční rodiny. Jaký chápete vy, tu tradiční rodinu?
6: Já jsem napojen na Alianci pro rodinu, prosím
5: jako právník.
6: Profesionální spoluprácí. Je to další z mých klientů, čili myslím, že v jednom soudním řízení jsem zastupoval Alianci pro rodinu. Pokud vím, tak Aliance pro rodinu říká, že stávající rámec rodinně právního uspořádání je dostačující a já s tím souzním.
5: A ona se tedy, ta Aliance vymezuje nebo vystupuje proti manželství stejnopohlavních párů. Je to i váš názor?
6: Já to rád jako myslím. Ano, je to můj názor. A prosím vás, tady jako jsou výroky, titulky, že někdo chce umenšovat lidská práva, když je proti stejnopohlavnímu manželství. Ale stejnopohlavní manželství nemáme v našem právním řádu. To znamená, když říkám, že stávající právní úprava je dostatečná, tak omezuju něčí lidská práva? No, jo, to jsou, takhle se to interpretuje.
5: O potřebě redefinice manželství. A
6: ne, ne, ne, pozor. Ne? Redefinice manželství, to je právě to přijetí manželství pro...
5: A k tomu by nemělo podle vás dojít?
6: No já říkám, že stávající právní úprava je lidskoprávně dostatečně konformní v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ten nevyžaduje, aby bylo v státech Evropy uzákoněno manželství osob stejného pohlaví a tudíž, že je dostatečné.
5: A jak se díváte na možnost adopce dětí stejnopohlavními páry?
6: Já jsem na to asi žádný text nepsal, ale... Jako
5: já se ptám na váš názor.
6: Můj názor, jsem k tomu skeptický. Ano, já mám za to, že adopce z dítí jsou samozřejmě velice citlivé téma, ale že tam je vhodné, aby ta adoptivní rodina simulovala to prostředí otce matky.
5: Jste také členem konzervativní katolické církevní organizace Opus Dei. Jste tedy politický lobbyista, jak vás označují některá média?
6: Říkajte, to jsou dvě věci. A teď si jako pojďme říct, chceme se tady sdílet o víře? Chceme si mi říct, jak to máme jako s otázkou víry? Jestli vy věříte, jestli já věřím?
5: Ne,
6: jo, prostě
5: no,
6: já jsem jako...
5: A máte pocit, myslím, že už je to příliš jako osobní otázka?
6: Já, jako, no to, co se teda jako probírá v médiích, to si myslím, že osobní je. Já
5: a
6: si myslím,
5: že jsem víc... A vy teď máte příležitost to vysvětlit, máme na to už jenom 8 minut.
6: Ano. Já jsem nezaznamenal po listopadu 89, že by se u nějakého kandidáta na veřejnou funkci řešilo v jeho veřejném kádrovém profilu, jak se vypořádal s náboženskou otázkou.
5: Dobře, pokud nechcete neodpovědět.
6: Ale... Ne, já vám rád odpovědím. Já jsem jako křesťan katolík, nestydím se za to, ale chci, aby se ty věci řešily férově a nikoho jiného se tady ve veřejném prostoru na tyhle ty otázky neptáte. A vy jako veřejnoprávní média. U nikoho jiného se z toho nedělá téma. Já nejsem žádný představitel katolické církve. Já jsem obyčejný laik, manžel, otec dětí. Nejsem žádný představitel Opus Dei, ke kterému duchovně patřím, nestydím se za to. Ano. Ale jako tenhle ten typ jako vytahování takhle intimních věcí.
5: Dobrá,
6: jako mám fakt
5: teď jste odpověděl.
6: Pochybnosti.
5: A jak je to s tím lobbyzmem? Jste politický lobbysta? Četl jsem, že by to mohl být, nebo že v tom může být střet zájmu.
6: Jo, takže tam, takže prostě ty lidskoprávní rady na úřadu vlády byly plné zástupců neziskovek, které měly svůj program, který jeli jako v té rovině soukromé a potom ho tlačili paralelně v radě vlády pro lidská práva. Já žádnou neziskovku nemám, já mám jako dost práce jako advokát, jo. Já jako přijdu do kanceláře, mám ta frontu klientských úkolů.
5: Stačí odpovědět, nevidíte v tom žádný střed zájmu?
6: No střed zájmu jako rozhodně nevidím.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s právníkem Jakubem Křížem. Rada pro lidská práva se má zabývat dodržováním závazků plynoucích z listiny základních práv a svobod a mezinárodních dohod o odstraňování diskriminace. Jak rozumíte tomu, že tato rada, ta nová, bude nově ve své činnosti, a zase cituji, zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení?
6: Já se přiznám, že jsem ještě o tom neměl možnost s nikým diskutovat. Já to za sebe čtu tak, že je to přece jenom poradní orgán vlády. Mm-hmm. To znamená, že vláda třeba učí nějakou agendu, já nevím, například řekne, chceme řešit svobodu slova, tak se nám na to podívejte a dejte nám svoje názory, že jo, tam i ten nový institut menšinového stanoviska. To znamená, že, jako, že vláda tímto způsobem bude ovlivňovat částečně to, o čem se na radě bude diskutovat.
5: Jak se vyrovnáváte s tím, že mnozí označují tu změnu ve složení za rozvrat lidskoprávní agendy?
6: Mm-hmm. Víte, já si myslím, že v České republice lidskoprávní agenda nestojí na nějaké radě 630 mudrců, kteří se třikrát až čtyřikrát sejdou na 2 hodiny na schůzi na úřadu vlády v rámci svého volného času.
5: Třikrát až čtyřikrát jako za rok?
6: Ta rada vlády politická práva, aspoň těch materiálech, které byly zveřejněné, a i když jsem se díval do zápisu, se schází třikrát až čtyřikrát za rok na 2 hodiny. Je to bezplatná funkce, protože vás na tom ochrana lidských práv u nás nestojí. Ochrana lidských práv je nějakým ohniskovým principem našeho právního řádu. K ochraně lidských práv jsou povolány všechny instituce, zejména moc soudní a zejména ústavní soud a další taky, například Úřad veřejného ochránce práv. Myslím, že ten systém ochrany je natolik robustní, že jeden kříž z 36 členů Rady vlády pro lidská práva nám tady to nerozloží.
5: Mimochodem, teď má ta rada nově o 3 členy víc. Řekl jste 36, nevím. Takže taky nevíte proč.
6: No takže 36 je číslo ze statutu, z toho stávajícího. Jestli kolik jich má reálně, to se přiznám, že nevím, jo? Ale ve statutu...
5: Já to pochopil tak, že 33, a to asi není podstatné. Vládní lidskoprávní rada zasedá ve Strakově akademii, ano. Její sekretariát je pod ministrem spravedlnosti. Myslíte, že je to lepší řešení, než dosud, kdy rada spadala do gesce úřadu vlády?
6: Já se přiznám, že na to nemám názor, to jsou prostě nějaké organizační věci.
5: No tak já myslím, že dobře víte, že k té reorganizaci došlo, ano. Kolem toho docela velký poprask a mimochodem i vlastně díky tomu v té radě jste.
6: Ale nemám na to názor. Myslím si, že není otázkou lidských práv, jestli agendu bude zajišťovat ministerstvo spravedlnosti nebo úřad vlády.
5: Vláda vás jmenovala 21. září, pokud jim tak se máte sejít zítra
6: poprvé.
5: Co bude první, co byste rád z pozice člena vládní rady pro lidská práva prosadil?
6: Jo, podívejte, já jsem typ, který si nejdřív věci rád osahá a odpozoruje. Takže já ze začátku budu koukat, pozorovat, sledovat. Já nejsem ten, kdo určuje agendu Rady pro lidská práva. Ona má svého předsedu, má zmocněnkyni, čili já nekandiduju tam s nějakým programem, že bych řekl tak a zítra vystoupím, bouchnu do stolu a řeknu, pojďme se věnovat, já nevím, třeba sociálním sítím. Ale když se ptáte jako na nějaké myšlenky nebo něco, tak nějaká jako vizi nebo lidskoprávní výzvy, tak si myslím, že jednou z těch výzev jsou vztah lidských práv a nových technologií, včetně sociálních sítí, umělé inteligence a dneska třeba zase nebo včera nebo kdy vyskočila ta otázka chat control, skenování komunikace. To je lidskoprávní problém par excellence a myslím, že i jemu se můžeme věnovat. Nebo řeší se zákaz sociálních sítí do určitého věku. Tam taky prostě proti sobě se střetávají nějaké 2 principy a není jednoduché najít tu správnou balanci mezi nimi. A myslím si, že i tam prostě je možné poskytnout nějaký pohled. Mm-hmm. Nakonec to stejně bude zákonodárce, respektive v konečném důsledku zákonodárce, kdo rozhodne o tom, které řešení převáží. Ale já to vnímám tak, že úkolem té rady je prostě poskytovat, zprostředkovávat nějaká expertní stanoviska.
5: Když se vrátíme k tomu úvodu, kdy jste říkal, že jste zkrátka se přihlásil, ucházel jste se o členství, jakým způsobem jste prezentoval nebo zdůvodňoval ten zájem být členem této rady, tohoto poradního orgánu vlády?
6: Já tady tu přihlášku před sebou nemám, ale považuji za pravděpodobné, že jsem tam uvedl citát ze svojí osobní vize, kde mám napsáno, že na prvním místě jsem obhájcem práv, teprve na druhém advokát, podnikatel nebo akademik. Mm-hmm. Čili prostě pro mě je to srdeční téma. Myslím si, že v tom oboru nejsem neznámou osobou a přijde mě, nemyslím si, že je nějak nelogické, že jsem učinil tento krok.
5: Já možná tušíte, kam směřuju tou otázku, jestli vám to vlastně stojí za to, v tom smyslu, že asi jste nečekal to, co to vyvolá. A teď se vracím zase k té petici, když jsem se nadíval včera, bylo tam nějakých 1500 asi podpisů. Čili vy jste nečekal, že to vyvolá takovou negativní ozvěnu.
6: Přiznám se, že jsem čekal, že budou někteří nespokojení, ale neočekával jsem takhle velkou reakci s ohledem na to, že jsem jeden z 36. Já myslím, že jsem člověk docela empatický, takže se dokážu vžít do těch, kteří proti mě protestovali, když jsem kandidoval na úřad veřejného ochránce práv nebo zástupce. To je monokratická instituce, zjednodušeně řečeno. Tady to je kolektivní orgán, kde je 630 členů, tak jsem očekával trošku více velkorysosti ze strany svých odpůrců. Takže to jako, oni vlastně říkají, že prostě soudruhu nemůžeš být nikde.
5: No, takže to první setkání bude zítra 21. září a možná to bude mít nějaké další pokračování. V každém případě teď děkuji za rozhovor, to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s právníkem advokátem Jakubem Křížem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro lidská práva. Naschledanou.
6: Děkuji vám za pozvání a za milý rozhovor.
7: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem a schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle ní s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje. Masarykova základní škola v Újezdu nad Lesy začne po nákaze salmonelou fungovat znovu zítra. Zdravé děti už tak budou moct nastoupit do školy, dnes to řekl starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS. Školáci mají od minulého týdne ředitelské volno. Školní jídelna tam uvařila oběd z vajec po datu minimální trvanlivosti. Onemocnělo přes 360 dětí a dospělých. Nejméně 50 z nich skončilo v nemocnici. Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela, v kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové. Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie, daň ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajdla pochybnosti, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost. Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Daň bude 50% z nárůstu hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umíta neprůjezdná. Po nehodě na 49. kilometru je provoz odkláněný na 50. a místo se hodně ucpává, kolona před odklonem je od Rokycan asi na 50 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 18. kilometru je nehoda a kolona z kilometru 22 je asi na 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy zdržení u Senohrab, dořešují tam nehodu a zdržení je na Prahu asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
8: Ještě loni experti a vojenské rozvědky tvrdili, že by Rusku trvalo zhruba 3 až 5, někdy až 7 let po skončení ruské agrese na Ukrajině, než by obnovilo síly potřebné k útoku na kohokoliv dalšího. Dnes, aniž by byla ruská agrese na Ukrajině zastavena, mluví experti o řádu měsíců pro možnost omezeného vojenského útoku nebo provokace proti státu NATO. Co se stalo, že původní představy, které nám dávali víc času, vzali za své? Osobnost plus je tu a s ní obranný strateg a bezpečnostní analytik CEVRO univerzity Jan Jireš. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachycí.
3: Osobnost plus.
8: Takže pane Jireši, co se stalo, že najednou mluvíme o hrozbě v řádu měsíců, nikoli let, a k tomu ta agrese ruská na Ukrajině ani nebyla přerušena?
9: Já si myslím, že ta hlavní změna je ta, že rozvědky členských států NATO získaly nové informace. Samozřejmě oni nám to nemohou říct úplně veřejně, ale řada z nich už aspoň v hrubých obrysech říká, co nám eventuálně hrozí v těch následujících měsících. A myslím si, že ty dvě věci nejsou v rozporu. To znamená, když jsme před půl rokem, rokem, dvěma lety mluvili o tom, že po ukončení války na Ukrajině bude Rusko potřebovat 3, 5, 7 let na to, aby takzvaně rekonstituovalo své ozbrojené síly a dokázalo zaútočit na členské země NATO, tak jsme měli na mysli spíše konflikt nebo útok, jaký jsme viděli právě na Ukrajině ze strany Ruska.
8: Vojenský.
9: To znamená vojenský útok, nějaký frontální útok na některé členské země NATO podobnými prostředky a podobným způsobem, jako jsme to v posledních 5 letech viděli na Ukrajině. To, o čem hovoříme dnes, a jak jsem říkal, tak není to jenom nějaký dojem bezpečnostních analytiků, ale skutečně je to něco, o čem hovoří v obrysech i veřejně rozvědky členských států NATO. Tak je za prvé tedy eskalace ze strany Ruska hybridní kampaně vůči evropským zemím, to znamená eskalace ruských sabotáží a různých dalších útoků na kritickou infrastrukturu západních zemí nebo eskalace kybernetických útoků, plus možná omezená agrese Ruska na území zejména pobaltských států, nějaký pohraniční menší, výpad menšího typu.
8: Ale já vás nerada chytám za slovo, ale americký Congressional Research Service například v lednu 25 uváděl, že po skončení války na Ukrajině by Rusku mohlo trvat 3 až 5 let, to jsem řekla, než obnoví síly natolik, a tohle je důležité, aby představovalo přímou hrozbu NATO. A to, o čem mluvíme dneska, to, co jste teď zmínil, to není přímá hrozba NATO?
9: Je a samozřejmě to není jenom nějaká eventualita, která může nastat. Rusko už nyní je přímou hrozbou vůči členským státům NATO. Protože Rusko už nyní, nebo v posledních letech vede tu jaksi kampaň sabotáží a různých nepřímých a skrytých útoků proti členským státům NATO. To znamená, to, co vidíme v posledních týdnech a měsících, je v uvozovkách pouze eskalace ruské hybridní války proti Evropě.
8: Kromě toho, že to sami vidíme, čteme o tom, co se děje v Vislipsku a tak dále, tak podle čeho bezpečnostní experti poznají, že se blíží nějaká ještě větší eskalace než je?
9: Tak je to soubor různých signálů. Jak jsem říkal, tak na některé z nich nevidíme, protože mají k dispozici západní rozvědky a je to tajná informace. Je dokonce možné, že některé západní rozvědky, včetně Američanů, vidí nějakým způsobem do ruských operačních plánů. Konec konců to už jsme viděli před tou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, když několik měsíců předtím Američané i veřejně varovali, že ten útok se blíží, tak samozřejmě to mohli dělat, protože americké zpravodajské služby nějakým způsobem viděli dovnitř ruského systému a viděli, že to ti Rusové připravují. Mm. Takže to je jakoby jedna rovina, samozřejmě druhá rovina jsou různé jaksi nepřímé signály, které ale když je složíme dohromady, tak jednoznačně vidíme, že Rusové se na tu eskalaci chystají.
8: Jasně. Je podle vás ta další eskalace, o které už hovoříme jako o hotové věci vlastně, ale v tuhle chvíli už jí nejde zabránit. V žádném případě. Ta prostě je tady, bude tady a možná bude ještě horší. Chápu to dobře.
9: Ta eskalace už se děje. To je ta message, kterou si tady říkáme, že vlastně to není nějaká spekulace týkající se budoucnosti. Tu eskalaci už vidíme v posledních měsících. To se prostě děje. Máme zprávy ze spousty evropských zemí o různých sabotážích, o různých lidech naverbovaných ruskými zpravodajskými službami, kteří třeba byli zatčeni. A samozřejmě v řadě případů se těm plánovaným útokům podařilo zabránit. Samozřejmě západní rozvědky jsou v tomto poměrně úspěšné, ale samozřejmě nepodaří se jim zabránit úplně všemu.
8: No, mimochodem, takhle se podařilo zabránit tomu Lipsku, že jo?
9: Přesně tak.
8: Tam, a v návaznosti tak. Na to jsem se jenom chtěla zeptat, jestli kdyby byl ten útok v tom Lipsku úspěšný, tak jestli by byl schopen aktivovat článek 5 na to.
9: Myslím si, že pokud by ten útok byl úspěšný v tom smyslu, že by skutečně vyletěla část lipského letiště do vzduchu a byli by mrtví, to znamená, ten útok by měl oběti z řad civilního obyvatelstva členských států NATO, nebo dokonce z řad nějakých bezpečnostních složek, které na tom lipském letišti by působily, tak by to určitě bylo na stole. To znamená, byla by na stole diskuze o tom, jestli to splňuje nebo nesplňuje podmínky pro vyhlášení článku 5 o kolektivní obraně, ale tady jenom potřeba zdůraznit, že článek 5 se nespouští žádnými automatickými mechanismy. To nefunguje tak, že by v Alianci byl nějaký seznam indikátorů, které by jaksi alianční analytici nebo zpravodajci odškrtávali. A když by prostě došli na konec toho seznamu, tak by řekli fajn, tak teďka už prostě jsme v situaci článku 5 a je potřeba ho vyhlásit a následně k tomu automaticky došlo. Vyhlášení článku 5 je vždycky a vždycky bude výsostně politické rozhodnutí. Členské státy na to se musí sejít a musí se shodnout, že dává smysl, aby v dané situaci byly spuštěny alianční mechanismy na kolektivní obranu.
8: V téhle souvislosti připomínám jenom výrok Cyrila Svobody u nás v Pro a proti. Já jsem si ho napsala. Říkal, zhodnotil jsem celkem 9 útoků v dějinách, které by mohly být označeny za útok podle článku 5 Washingtonské smlouvy, ale nikdy nedošlo k politické dohodě, že to je ten útok, který článek 5 předpokládá. A teď přijde můj dotaz. V okamžiku, kdy ty hrozby, jako jsou hrozby hybridní a tak dále, jsou relativně v dějinách válčení nové, jsme schopni, je kdokoliv z nás schopen vůbec objektivně posoudit, jestli se dá celá mašinérie Severoatlantické aliance do pohybu nebo ne?
9: Tak já bych na to odpověděl dvěma věcmi. Za prvé, ta alianční odpověď není jedna. Tam existuje celá škála opatření, které aliance může udělat. To znamená, nejde o to, že buď to je, nebo není. Že buď ta alianční reakce, alianční obrana je, nebo není. Samozřejmě aliance má k dispozici, jak jsem řekl, celou škálu odpovědí, které by v dané situaci mohla použít. A myslím si, že tím, jak Rusko ty svoje hybridní útoky a sabotáže v Evropě eskaluje, tak se blížíme k bodu, kdy aliance nějakým způsobem odpoví. A proto ani nemusí být ale vyhlášen článek 5. Samozřejmě vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, což je americký generál, který sedí v belgickém Monsu, tak může na takovéto útoky, samozřejmě na základě politické konzultace s členskými státy na to, zareagovat adekvátním způsobem bez toho, aby došlo k vyhlášení článku 5 kolektivního obrany.
8: To je
9: jedna část tými odpovědi. Ta druhá část tými odpovědi v reakci na Cyrila Svobodu. Jasně, můžeme se o tom bavit, můžeme o tom spekulovat politicky, vojensko-strategicky, právnicky, ale ve výsledku jde o to, že Alianční odstrašení je záměrně postaveno na nejednoznačnosti. To znamená, aby odstrašení potenciálního protivníka od útoku fungovalo, tak ten potenciální protivník nebo ten útočník si sám nesmí být jistý, kde je přesně ten práh naší citlivosti. A toho odrazuje od toho útoku. To znamená, proto je to rozhodnutí o v uvozovkách vyhlášení článku 5, jinými slovy o spuštění nějaké kolektivní obranné akce v NATO. Tak, jak si politickým aktem a je to tak nejednoznačné a neexistují žádné indikátory, které musí být splněny. Protože kdyby existovaly, tak se k ním Rusové nějakým způsobem dostanou a vědí přesně, co mohou a nemohou dělat a kam až mohou dojít, aby ten článek 5 nevyprovokovali. Jasně, a to my nechceme, aby to věděli.
8: Ne, samozřejmě, já rozumím tomu, k čemu a proč existuje ta nejednoznačnost, jak jste řekl. To je srozumitelné. Na druhou stranu, jestli má na to působit jako odstrašující síla směrem k Rusku teď především, tak to ne, tak to působí přesně naopak, jestliže se ukáže, že se ty státy nejsou schopny dohodnout. Rozumíte?
9: Samozřejmě, samozřejmě. Jednota spojenců a to, že spojenci hovoří jedním hlasem a že vlastně dennodenně jednoznačně vyjadřují vzájemnou solidaritu, to je samozřejmě důležitým předpokladem odstrašení a důležitým předpokladem kolektivní obrany. Určitě souhlasím. A ještě k těm hybridním útokům. Na jednu stranu máte pravdu, že v tom souboru je to nová věc v té široké škále těch metod a nástrojů, které Rusové používají pro podkopávání bezpečnosti a důvěry v aliančních zemích, tak je to jakoby v tom komplexu, v tom celku nový fenomén, ale zároveň ty jednotlivosti jsou jaksi velice tradiční. Jedná se o sabotáže, ať už skryté nebo otevřené, jedná se o kybernetické útoky, jasně, tak to je do určité míry nová věc, jedná se o informační operace, dezinformace. Takže tohle jsou věci, které Rusové používají desítky let v zásadě od začátku 20. století. Teď to v posledních desetiletích zase jenom oprášili prostě ty svoje čekistické praktiky. A ano, samozřejmě je otázka, jestli organizace kolektivní obrany, jako je NATO, dokáže odstrašit protivníka od používání těchto, řekněme, nekinetických, jak se říká v té vojenské hantýrce, nebo nestandardních, nekonvenčních způsobů útočení. Jo.
8: No, teď jste si sám, pardon, odpověděl, protože jakoby všechny tyhle hybridní věci jedou na plnou páru.
9: No, a je potřeba, aby aliance se dohodla v danou chvíli a v kontextu dané konkrétní situace, jestli už ten práh byl překročený nebo nebyl. A i to, že se o tom vede veřejná diskuze, je vlastně součástí odstrašení a nějakým způsobem tím způsobíme na toho protivníka. Prezident Pavel už teďka řekl před několika dny, že situace směřuje k tomu, že my jako aliance budeme muset Rusům nějaké to letadlo sestřelit, jako to udělali Turci před několika lety. Takže ano, k tomu to pravděpodobně směřuje, pokud Rusové tu hybridní kampaň budou dále eskalovat.
8: To znamená, na vás to nedělá ten dojem, to je to, co jsem zmínila, že zastrašení ze strany na to prostě nefunguje v okamžiku, kdy to Rusko škodí Evropě, jak může.
9: Funguje a nefunguje, tak zatím Rusové tedy standardním způsobem na členské země na to nezautočili, takže v té konvenční doméně to odstrašení funguje. Rusové testují naše jednak vojenské schopnosti, schopnosti obrany, to znamená nějaké technické prostředky, které my jako aliance máme k tomu, abychom se bránili těm různým narušením vzdušného prostoru a podobně. A zároveň testuje naši soudržnost a samozřejmě tam dochází i ke skryté komunikaci ze strany západních zemí vůči Rusku. Tam dochází k něčemu, do čeho my nevidíme, co nevíme. Víme, že ředitel CIA byl před pár týdny v Moskvě a tlumočil tam nějakou message, která velmi pravděpodobně právě... Jasně, a velmi pravděpodobně právě mířila k tomu, aby Rusové nepokoušeli alianční obranu, aby nějaký ten útok, řekněme, více konvenčními prostředky na Pobaltí neskoušeli. Takže i to je součást odstrašení.
8: Ale když vy říkáte, jak strašně důležitá, a je to jasné, že máte pravdu, je ta soudržnost těch států v Severoatlantické alianci, tak když společně jenom zavzpomínáme třeba na Fica, který nejprve vykřikuje, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. A později řekne, že by zemi svědčila vojenská neutralita a tak dále. Já se ptám jenom, jak můžeme s těmito partnery počítat v jakýchkoliv plánech vlastně?
9: Ano, platí, že jakékoliv takové zpochybňování jednoty mezi spojenci a odhodlání všech spojenců postavit se za napadeného spojence a bránit ho v nějaké krizové situaci nebo v případě napadení je naprosto jako klíčovým předpokladem věrohodnosti odstrašení a kolektivní obrany. Jasně, to je na jedné straně. Na druhou stranu, abych to trošku jaksi zmírnil, ten dopad toho, Slovensko je nepodstatná země. Slovensko není důležitý. Jasně, v Alianci se rozhoduje konsenzem, ale nevěřím, že Ficova vláda by v reálné krizové situaci, kdyby se třeba rozhodovalo o aktivaci článku 5, si to odvážilo vetovat.
8: Jasně.
9: A zároveň Slovensko má v zásadě v kontextu Aliance nulové vojenské schopnosti, kterými by mohlo přispět.
8: Ale na tom přece nezáleží, protože případný článek 5 se rozpohybuje jednomyslnou shodou.
9: No jasně, já říkám, že nevěřím tomu, že tam je prostě rozhodující v té aktuální, v té dané situaci, v té konkrétní situaci postoj těch velkých členských států v čele se Spojenými státy americkými. Jak jsem říkal, tak nevěřím, že by v takovéhle situaci, kdyby tam byla jednoznačná vůle těch lídrů aliance, to znamená těch 5-6 velkých zemí do nějaké obranné akce, tak nevěřím tomu, že by to Ficova vláda vetovala. A poslední věc, samozřejmě to už je trošku v nadsázce, dá se to chápat i tak, že takováto prohlášení dále vlastně zvyšují tu míru nejednoznačnosti a nejistoty, která jaksi vadí nám jako členům NATO, ale zároveň předpokládejme, že vadí i těm Rusům, protože to dále zvyšuje zmatek.
8: No dobře, ale to bychom měli chválit Trumpa za to, říkám, že řekl, že možná odejde z NATO.
9: A to tak jako do určité míry říkám, je to v nadsázce, ale i taková to vlastně politická diskuze uvnitř NATO mezi členskými státy a nějaké prostě diskuze, co je a co není kvalifikováno jako situace podle článku 5 a jak by se který stát zachoval, tak se tím zvyšuje, řekněme, ta míra nejistoty a tomu potenciálnímu útočníkovi se zvyšuje ten práh jakoby nejistoty a ten zmatek v hlavě. Jo?
8: Jasně.
9: Ale říkám, znovu říkám, že to říkám jako v mírné nadsázce.
8: Jasně, jo. Ale teď mi řekněte jenom, dělají se vůbec, zvlášť poslední 4 roky nebo 4,5 roku, nějaké expertízy nebo studie na téma, jakým způsobem by Rusko nejsnáz rozložilo na to? Protože to není, že jo, to není sprostá věta.
9: Není,
8: to je prostě.
9: Není. Ale to je hlavně cílem Rusů.
8: No právě.
9: To je od začátku 90. let, nebo potom, jak si v té zjevné podobě od konce 90. let, jak si hlavním cílem ruské politiky vůči Evropě. To znamená nějakým způsobem ochromit a rozložit NATO a dostat Američany z Evropy. To znamená přimět Američany k tomu, aby se stáhli z evropské bezpečnosti. To je veřejně deklarovaný cíl.
8: Jsou na dobré cestě, ale.
9: To je veřejně deklarovaný cíl Ruska.
8: A teď mě řekněte,
9: jestli se dělají analýzy, celá aliance je založená na tom, že vlastně spolu neustále komunikují spojenecké zpravodajské služby, vyměňují si informace a dělají společné analýzy. To znamená, v alianci funguje nějaký jaksi poměrně dobře propracovaný interní systém hodnocení hrozeb a rizik, kde prostě ten alianční aparát dává neustále 24 hodin 7 dní v týdnu dohromady ty všechny zpravodajské informace, které tam proudí od těch zpravodajských služeb členských států a vyhodnocují prostě tu míru aktuálního rizika. Zase je to utajovaná agenda, není to veřejné, takže my do toho nevidíme, co se tam třeba dnes přesně...
8: Jenom jestli to je, o to jde, jestli to existuje.
9: Nevíme, co tam zrovna dneska mají, ale odpověď na tu otázku je ano, existuje to.
8: A vy, kdybyste si měl tipnout a prostě v tom člověče nezlob se, byste hrál s panáčky Rusko, jak by Rusko podle vás mohlo a mělo jít, kdyby chtělo být úspěšné v tom rozkladu Severoatlantické aliance.
9: No a tady se právě dostáváme k tomu scénáři, kterým jsme začali. To znamená to, o čem se dneska v Evropě jaksi veřejně mluví, že to je nějaký reálný scénář, který nás v následujících měsících čeká. To znamená něco, o co se Rusko už nyní pokouší tou eskalací té hybridní kampaně vůči Evropě a může to dál eskalovat. To znamená, je to nějaká kombinace hybridních intenzivnějších hybridních útoků na členské země NATO, včetně třeba České republiky nebo zemí v západní Evropě nebo v jižní Evropě. To znamená, Rusové mají možnosti, jak provádět sabotáže jaksi téměř kdekoliv na území členských států NATO v kombinaci s možným ruským omezeným průnikem na území třeba pobaltských států. A tyhle dva nástroje Rusové mohou použít bez ohledu na to, že mají drtivou většinu svých sil vázaných na Ukrajině a válčí na Ukrajině. Tohle to prostě můžou udělat.
8: Můžu se tady zeptat, v téhle souvislosti existuje nějaký propracovaný systém na to, jak čelit hybridním hrozbám?
9: V první řadě ty hybridní útoky právě proto, že mají, když to teda rozebereme a nepoužijeme tu nálepku hybridní, ale podíváme se na to, co to konkrétně je, to znamená nějaký sabotáže nebo kybernetický útoky. To jsou v drtivé většině věci, které jsou v kompetenci těch jednotlivých států, jo? Protože často to jsou věci, které musí řešit třeba národní policie, ani ne armáda. To jsou hrozby, které musí řešit zpravodajské služby a musí na ně být schopna reagovat třeba domácí policie. Jo?
8: Jasně, ale
9: není to vojenská věc.
8: Oba jsme se shodli ale na tom, že v jistých případech může i tato hybridní hrozba se stát důvodem pro NATO vstupy.
9: Aliance už před několika lety řekla, že nějaký rozsáhlý útok třeba s vysokými ztrátami na životech v kybernetické doméně, to znamená nějaký kybernetický útok, může být důvodem pro spuštění článku 5. Samozřejmě jiná věc je, když ještě zůstaneme v té škále těch hybridních hrozeb, je posílání nějakých dronů na území členských států NATO nebo nějaké průniky ruských letadel. Samozřejmě to už je vojenská věc, to už není policejní věc. Ale tím jsem jenom chtěl říct, že vlastně tak jako ta škála těch hybridních hrozeb je velice široká a je tam v tom kde co, tak stejně tak ta reakce aliančních států jako je škálovaná a něco se týká skutečně jenom, řekněme, domácích policejních sil v tom daném státě, ale může to jít jaksi po tom eskalačním žebříku až do situace, kdy to vyžaduje vojenskou reakci, ale pokud možno společnou zemí na to.
8: Víte, proč vás tam? Protože jestli jste to zaregistroval, tak včera v Bruselu ministři zahraničí nebo obrany, se dohadovali o něčem, čemu říkají pohotovostní bezpečnostní protokol. A což je vlastně nějaká širší strategie proti hybridním útokům. A já se ptám jenom, bez ohledu na to, že jsou teprve na začátku té cesty, jestli prostě v rámci NATO budovat nějaký special mechanismus pro Evropu na hybridní hrozby, anebo to mít pod jednou střechu?
9: Tak správně se ptáte, ty organizace jsou dvě, to znamená na to Evropská unie. To včerejší setkání ministrů obrany bylo na půdě Evropské unie, byli to ministři obrany Evropské unie. Zase Evropská unie na rozdíl od NATO má některé nástroje, které na to nemá. Jo? Třeba v té oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tam Evropská unie má jednak nějaký regulace, že jo, legislativu a jednak má peníze, které může poskytnout na to, aby členské státy lépe třeba chránili svoje klíčové infrastrukturní body. Abych odpověděl na tu otázku, ano, samozřejmě právě v kontextu eskalace té hybridní kampaně ze strany Ruska obě ty organizace intenzivně přemýšlely, není to nová věc, začalo se o tom velice intenzivně mluvit před pár lety už. Obě ty organizace se snaží nějaký ten systém reakce vymyslet.
8: Jasně, ale teďko počkejte, já se omlouvám, ale vy říkáte, to je několik let staré. Ale vtip je v tom, že do dneška Evropská unie neví, kdo by to z Evropy chtěl, kdo by to nechtěl, co by mělo být přesným obsahem. To mně přijde, jako když tohle přijde 4,5 roku po zahájení ruské agrese jako úplně zvláštní.
9: Jako ano, bylo to velké téma už během českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022. Tehdy já jsem ještě byl v Bruselu a přesně tyto věci jsme tam řešili v rámci těch evropských výborů a institucí, které už tehdy se zabývaly hybridní válkou a kybernetickými hrozbami a informační válkou a tak dále. Na druhou stranu, jak jsem řekl, tam je prostě vždycky jako citlivý to rozhraní mezi těmi jednotlivými státy a tou organizací. Jo. Ve většině případů prostě si to musí obstarat ty jednotlivý státy. A teď je otázka, jako co z toho chceme dělat na evropské úrovni. A tam vždycky samozřejmě byly velký rozdíly mezi jednotlivými státy. Někteří to chtěli, někteří to nechtěli.
8: Jasně, ale vzhledem k tomu, a teď už prosím stručně jednou větou, jestli tohle, co ta Evropa dělá teď, v téhle době, má smysl. Jestli víme, že bude nejspíš kulminovat ta eskalace v nejbližších měsících a my teďko zjišťujeme, jestli bychom chtěli mít společnou obranu proti hybridním hrozbám, vám to dává smysl?
9: Ale dává mi to smysl, ty třeba dronové útoky na území členských států NATO a Evropské unie, ty jsou prostě, ty narůstají, řekněme, v posledním roce až dvou. A vlastně Evropská unie loni už přišla s řadou konkrétních iniciativ, jak společně si vytvořit schopnosti, abychom se třeba dokázali bránit na té východní hranici průnikům dronů.
8: Tak aspoň optimistický závěr. Obranný strateg a bezpečnostní analytik Cevro univerzity Jan Jiriš byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
9: Velmi mě těšilo.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Interview Plus. V čem se české zájmy v Evropě kryjí se zájmy Itálie? Může mít země ležící ve středu Evropy například stejný názor na migraci jako středomořské státy? Petr Vizina rozebere výsledky schůzky Itálie.

0: Tragédie na Slovensku. Žák základní školy zavraždil učitelku.
1: Mali by sme začať učiť rodičov, že učitel je nadovšetko.
0: Čeští fotbalisté se večer utkají v Lize národů s Anglií. Uzavřená zůstává dálnice D5 z Plzně do Prahy po nehodě za mýtem. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů. Dobrý podvečer, je úterý 29. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci jednají o nedůvěře vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmu premiéra. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Adéla Burešová.
3: Předseda ODS Martin Kupka kabinet zkritizoval za vysoký schodek v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vyjmenoval taky několik dalších důvodů, kvůli kterým by kabinet měl přijít o důvěru.
4: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
3: Po Kupkovi vystoupila ministryně financí Alena Schillerová z ANO, kterou pak na téměř 2 hodiny na plénu vystřídal premiér Andrej Babiš z ANO. Podle něj nemá opozice jiný program, než je antibabiš.
5: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovýhle zbytečné schůze.
3: Teď mluví ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů, po něm přijdou na řadu další ministři a více než 50 poslanců. K hlasování by tak mohlo dojít nejdříve až zítra večer. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvláště závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela. V kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásil blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
6: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihl reakci ředitelky.
7: Postupovala doslova podle všetkých manuálů, které k dispozici jsou, a zabránila tomu, aby ta tragédia nebyla větší.
6: Podobné krizové postupy začalo Slovensko posilovat po loňském útoku ve Spišské Staré Vsi, kde student nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky. Vláda teď chce urychlit i nový zákon. Ten má školám, sociálním službám, zdravotníkům i policii umožnit lépe si předávat informace o rizikových dětech a zasáhnout dřív. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Evropa je v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
8: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se zítra vrátí do lavic. Dohodli se na tom hygienici s vedením školy a radnicí. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých.
9: Průjmy, zvracení, vysoká teplota, třás, všechno.
10: Popisuje Jan Potněšil stav jeho dcery, která je po nakažení salmonelou stále v nemocnici. Podobně je na tom další rodič Jaroslav Grič.
11: Pro mě jako vedení školy absolutně ztratil moji důvěru.
10: Vyléčení žáci se ve středu budou moct vrátit do školy. V budovách ale budou platit zvýšená hygienická opatření, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
12: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
10: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že vymění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Ochránci přírody vypustili do řek Moravy a Dyje více než 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže je bude možné sledovat. Jeset

0: Tady je kriticky ohrožený.
1: Tak první,
2: si ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
3: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
4: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky.
3: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Radio Žurnál.
0: Začíná týden knihoven. 30. ročník nabídne stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
5: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
6: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
5: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
6: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čti za nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Kohákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
7: 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům. Duel začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V sestavě bude chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Naopak kapitán Ladislav Krejčí, který proti Chorvatsku nenastoupil, je zpět v nominaci. Trenér Anglie Thomas Tuchel přiznal, že při videorozboru české sobotní prohry viděl ve hře Deniova týmu španělské prvky. A na Radiožurnálu Sport se teď vydáváme dál k 6. kolu hokejové Tipsport Extraligy, kde se hraje 6 zápasů. Kolečko začínáme utkáním Třince s Kladnem, které sleduje David Procházka.
8: 24. minuta zápasu, Třinec prohrává s Kladnem 1-3. Pavel Petr výskóre zápasu Mladá Boleslav Plzeň.
9: Po první třetině Mladá Boleslav hraje s Plzní 1-1. Utkání a Litvínov Liberec sleduje David Kalvás.
10: Poslední minuta úvodní třetiny, Litvínov prohrává s Libercem 1-3. Zápas Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirt.
11: 5. minuta zápasu a platí Pardubice Budějovice 0-0. Teď Hradec Králové, Sparta a Krištof Kousal.
12: Kořenáře, který tak má šanci se trošku dostat do provozní teploty. Nahození Hradce Králové za branku. A
7: Hradec Králové vede nad Spartou 1-0. Teď utkání mezi Olomoucí a Vítkovicemi. Sleduje ho Adam Kodet.
13: 5. minutě je to zatím mezi Olomoucí a Vítkovicemi bez gólů. 0-0 i po ráně Petra Gevízeho. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
14: Dálnice D5 z Plzně na Prahu na 49. kilometru nadále uzavřená po havárii 2 kamionů před odklonem na exitu 50 Mýto, kolona z 57. kilometru na 40 minut. Na D46 z Olomouce na Vyškov za Brodkem opatrně dojíždějte do kolony na 12. kilometru, na 10. po nehodě vyproští auto z příkopu, provoz dočasně úplně zastavili. Na D11 z Hradce na Prahu za sjezdem na Lysou kolona ze 13. kilometru až půl hodiny do zúžení u exitu 8 Jirny a následně v Praze ucpaný východní okruh od sjezdu z Boleslavské D10 k nájezdu z Průmyslové až 30 minut. A silnice 46 z Olomouce na Bruntál je teď za Lipinou uzavřená, srazilo se tam nákladní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme podvečerní publicistiku dnes s Věrou Štechrovou.
16: Jaké navýšení platů v bezpečnostních složkách chtějí prosadit odbory po dnešní schůzce s ministrem vnitra? Za jakých podmínek se má zítra znovu otevřít pražská škola zasažená epidemií salmonely? A zpřísní se po dalším tragickém útoku bezpečnostní opatření na slovenských školách? O tom všem budeme mluvit. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s ANO s tím, že tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. Odbory požadovaly navýšení základních tarifů o 10%. Podle ministra Metnara je ale rozdělení na 1300 korun do tarifní složky a 1300 korun do stabilizačního příspěvku spravedlivější.
17: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
16: A 300 korun má podle ministerstva vnitra připadnout na nadstandardní složky platu, například pohotovosti nebo přesčasy. Ve vysílání teď vítám předsedu Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Vy už jste předestali, že se vám plán ministerstva vnitra dál nelíbí. Proč?
18: Tak my jsme to předeslali jako jednotně, jako všichni předsedové odborových svazů. Je to jednoduché. Ministr vnitra rok avizoval, že bude přidávat 5% do tarifních tříd všem příslušníkům a v podstatě za poslední 2 měsíce se nastal obrovský obrat a my nechápeme proč.
16: 1300 korun není 5%?
18: Ne, určitě to nevychází. 1300 korun do tarifní třídy je v podstatě řešení nějaké tarifní třídy v prvním stupni, úplně nováčka, ale pro ty lidi, které máme třeba u policie vzdělané, nebo ty, kteří vlastně dělají náročnou policejní činnost, kterou nemůže policista se základním výcvikem dělat, tak ty musíme prostě odměnit vyšším příplatkem, to je naše teze.
16: Jak se ale díváte na ten argument, že pokud by se tedy přidávalo procentuálně, dostali by nejvíc ti s vyššími platy a nejméně ti, kteří mají platy, když k policii nastupují nízké, tak není to relevantní argument?
18: Tak tenhle ten názor tady zaznívá a je pravdou, že od roku 2019 platí ustanovení zákona o služebním poměru, což je paragraf 115, kde v tom odstavci 2 je jasně napsaná zásluhovost v těch tarifních třídách. Takže zákonodárci předpokládali, že potřebují samozřejmě lidi, kteří se vypracují a dlouhodobě na sobě pracují a vykonávají náročnější činnost u té policie. Což samozřejmě musí být i náležitě ohodnoceno. Jak chceme potom ty lidi, kteří jsou zkušení, který mají jakoby rozsah těch znalostí větší než ta základní odborná příprava policisty třeba na dopravní službě nebo na pořádkový, tak jak je chceme odměňovat?
16: No ale to, není to tak, že ti zkušenější a ti, kteří dělají u policie náročnější práci, jsou právě v té vyšší tarifní třídě, vy jich tuší máte celkem 11?
18: Ano, to je pravda, ale tady se bavíme třeba o lidech, kteří jsou dneska v 9. platové třídě. Je to velmi třeba náročná činnost u vyšetřovatelů náročné kriminální činnosti. Ty, kteří vyšetřují zločiny, mnohastránkové spisy a tak dále. Takže myslím si, ty jsou partneři třeba těch státních zástupců, kteří jsou také nějakým způsobem ohodnoceni a v dnešní době tito lidé jsou v rámci toho spektra podhodnocováni dlouhodobě a my jsme čekali, že právě že vláda, která dneska je zejména vlastně s ANO, co se týká ministerstva vnitra, tak deklarovala před volbami, že chce ty bezpečnostní sbory stabilizovat. A my to jako stabilizaci nevidíme toto.
16: A proč je pro vás tak podstatné, aby ty peníze na plánované zvýšení platů šly pouze do tarifu?
18: No tak je to zcela jednoduchý klíč, protože stabilizační příspěvek nebo příplatek, který se dneska v podstatě zase posiluje těma 1300, tak se stává dneska jednou ze silnějších složek vedlejší, která je k tomu platu a v podstatě pokud na ní nebudou peníze za půl roku, tak i ten ředitel může odejmout. Takže tam nemáte tu jistotu, tu stabilizaci toho bezpečnostního sboru, protože když pak to nebudete dostávat za půl roku, tak se o té stabilizaci právě nebavíme.
16: Ten stabilizační příspěvek by, pokud tomu dobře rozumím, měl odměňovat praxi, cílit na regiony s velkým nedostatkem policistů, to znamená, že by neměl být plošný. A pokud teď minister říká, že 1300 korun by šlo do stabilizačního příspěvku, znamená to, že by se vlastně plošným stal?
18: Ano, poslední dobou se právě toto stává jakoby pravidlem, že se přidává právě do těchto mimo tarifních složek a prostě ty policisté, hasiči, zejména hasiči, kteří jsou odměňováni taky z větší části pohotovostmi, které taky nejsou počítány do tarifu a do třeba nemocenské, samozřejmě výsluhových nároků a tak dále, tak budou nejvíce zasaženi. Jo, a jsou to lidé v převážné většině trojka, čtyřka, pátých třídách. Jo. Jedná se o hasiče, který vám tady pomáhají při požárech a živelných katastrofách. Takže myslím si, že to není úplně fér, tohleto jednotné oceňování, ale samozřejmě to i o té diskuzi. Nám spíš asi vadilo i ten princip, že v pátek ministr ohlásil, jak to bude a s námi se de facto ten sociální dialog žádný nevedl. My jsme si dneska přišli poslednout de facto rozhodnutí a my bychom ho ještě rádi chtěli posunout.
19: Jak ho chcete posunout? Co plánujete dál?
18: Tak jednotně jsme se dohodli se všemi předsedy odboru, že oslovíme teda premiéra a ministryni financí, aby nám k tomu dali nějaké vysvětlení. Dáme své argumenty, které jsme dneska na ministerstvu vnitra řekli ministrovi a uvidíme, jestli to zafunguje.
19: Ještě na jednu věc se chci zeptat. Ministerstvo vnitra tvrdí, že chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc korun. Pokud ty platy policistů vzrostou v příštích 3 letech o těch zhruba 2600 korun, dostanete se na ten nástupní plat 50 tisíc v roce 2029?
18: Tam je problém s tím, že se s tím tak trochu už i čaruje, protože předchozí ty předvolební sliby, že vlastně ten 50 tisícový plat bude už od roku 2027. Bavíme se o tom, aby třeba armáda, která má dneska vyšší platy než ty příslušníci bezpečnostních sborů, aby se ty setřely ty rozdíly finanční a člověk si nevybíral, jestli půjde k armádě jenom kvůli tomu, že tam mají víc peněz. Takže tohleto k tomu nedochází a tímhletím přispíváním, který teďka rozhodli, že vlastně se dostanou hasiči 1300 do tarifu, 1300 do stabilizačního příspěvku a vojáci dostanou 2400, což je nějak avizováno, není to ještě úplně 100%
19: potvrzeno. To ještě nebylo rozhodnuto, myslím.
18: Ano. Tak, sice to není rozhodnuto, ale hovoří se o tom a pochybuji, že by vojáci nedostali přidáno, že by zůstali na nule.
19: Otázka je, jestli tak to také vlastně nepůjde částečně do tarifu a částečně do nějakého příspěvku.
18: Tak, je to, všechno to je možné, ale pak se bavíme o tom, když tato ten model bude, tak to vlastně zbíhání těch nůžek dojde za 42 let. No. Takže tyhle výpočty jsou neúprosný a my jsme prostě doufali v to, aby ty bezpečnostní složky byly stabilizované. Očekáváme obrovské v podstatě bezpečnostní opatření, pokud teda zanikne válka na Ukrajině, takže vnitřní bezpečnost prostě něco bude stát.
19: Aleš Lehký, předseda Unie bezpečnostních složek. Děkuju, naslyšenou.
18: Dějte se, pěkný den, naslyšenou.
19: Masarykova základní škola v Újezdu nad Lesy, kde řešili nákazu salmonelou, by měla zítra začít znovu fungovat. Škola je zavřená od minulého týdne, kdy po školním obědě onemocnilo na 390 lidí, 50 z nich skončilo v nemocnici. Nákaza se objevila i mezi dětmi ve školce a seniory, kteří ze školní jídelny odebírali pokrmy. Do základní školy se mohou podle radnice vrátit děti, které nemají příznaky nemoci. Děti ze školek by měly mít potvrzení od lékaře, včetně stěrů. My teď podrobnosti dodáme s Martinou Marešovou, ředitelkou protiepidemického odboru Pražské hygienické stanice. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Vy tedy jako hygiena nemáte nic proti otevření školy a školky zítra? A pokud ne, z jakých by to mělo být podmínek?
20: Nemáme určitě nic proti otevření školy a školky. Dneska proběhlo na hygienické stanici jednání s vedením školy a taky s představiteli městské části Újezdu nad Lesy, s tím, že byla dohodnuta nějaká opatření, ze kterých by mohla být škola znovu otevřena a školka. Je třeba zdůraznit, že salmoneloza je onemocnění, které se nepřenáší vzduchem, není to respirační nákaza a infekční je pouze stolice nemocného. To znamená, že za dodržování osobní hygieny u těch nemocných nelze předpokládat nějaký mezilidský přenos. To znamená, že my jsme se dohodli na tom, že vlastně bude se dbát na dodržování osobní hygieny mytí rukou u dětí. Jak jste už říkala, tak děti nebo všichni musí být klinicky v pořádku, aby se mohli do zařízení vrátit a u dětí ze školek požadujeme vyšetření na bakteriologické vyšetření stolice.
19: Proč to tež nepožadujete i u dětí, které se vracejí do školy?
20: My postupujeme přesně podle legislativy, existuje vyhláška 389 o systému epidemiologické bdělosti, tam je přesně nastavený systém opatření u nemocných školních i školkových dětí a u těch školkových dětí je to z důvodu toho, že vlastně jsou to maličký děti, které nedodržují tak úplně osobní hygienu a v rámci té školky je ten kontakt mezi těmi dětičkami daleko větší než u školy. To znamená, tak jak jsem řekla, mezilidský přenos u salmonely je ojedinělý a vzácný, proto ta opatření jsou nastavena tak, jak jsem říkala.
1: Přece jenom v té škole jsou i prvňáčci, druháci, to jsou stále malé děti, tak jaká opatření by měla škola dodržovat a zavést, aby opravdu tam ta hygiena rukou byla?
20: Domluvili jsme se, jednak proběhlo dezinfekce stravovacího provozu ve škole, proběhla dezinfekce a úklid vlastně ve všech prostorách, škol, školek, s tím, že je dohodnuto, že bude k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou pro dospělé, zejména teda pro pracovníky ve stravovacím provozu, ale i samozřejmě pro učitele a u dětí je dohodnuto, že bude vlastně dostatek tekutého mýdla, papírový ručníků na to mytí rukou a že bude dbáno na to, aby vlastně děti ty myly ruce před jídlem, po použití toalety a tak. Ta dezinfekce na ruce se u těch dětí úplně nenařizuje, protože v současnosti je mnoho atopiků a úplně si nechceme, aby vlastně ty malé děti používaly dezinfekční prostředek na ruce.
1: Jak je to u personálu jídelny, protože mezi kuchařkami byla nákaza také, tak z jakých podmínek se mohou vrátit do práce?
20: Kuchařky se mohou vrátit pouze za podmínek, že budou klinicky v pořádku a budou mít a vyšetření prokážou, že jsou negativní, to znamená, mohou se vrátit pouze s negativním výsledkem. A i u personálu stravovacího provozu, který neměl příznaky onemocnění, tak ten může v provozu být pouze za předpokladu, že bude mít tři negativní výsledky vyšetření stolice. Takže v současnosti vlastně je zajištěno stravování externí firmou, nebo bylo dohodnuto s vedením školy, že bude zajištěno stravování externí firmou.
1: Vy už jste minulý týden oznámili, že škola ten oběd nešťastný vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti a navíc špatným technologickým postupem. Našli jste v té školní jídelně ještě nějaké nedostatky, co je tam nutné změnit nebo bylo nutné změnit?
20: V té škole kontrolu prováděly kolegyně z hygieny dětí a mládeže, nedostatky žádné jiné nenašly a co se týká toho, co jste říkala, jak to musím jako upravit, byla použita teda vejce po minimální době trvanlivosti, tak, která by samozřejmě mohla být používána dál, kdyby bylo prokázáno, že budou používána bezpečným způsobem, ale to, co jste říkala o tom technologickém postupu nedodržení, tak předpokládáme to, protože pokud by došlo k dostatečné teploty za dostatečný čas, tak ta salmonela by se ve vejcích zničila. Nicméně není to ještě prokázáno, takže určitě jsme nikde neřekli, že 100% byl nedodržen technologický postup, protože to je ještě ve fázi šetření.
1: Dohledáváte a kontrolujete i dodavatele těch vajec, jestli tedy v chovu není nějak výrazně rozšířená salmonela?
20: Protože tím, že vlastně v době kontroly na místě už nebyla žádná syrová vejce, která by my bychom mohli vyšetřit, tak jsme požádali o součinnost státní veterinární správu, která toho času provádí šetření jednak i u distributora a jednak i u vlastně toho chovatele nebo zajišťuje informace k tomu chovu jako takovému. Ale tam je to ve fázi ještě šetření.
1: Případem se mezi tím začala zabývat také policie. Spolupracuje s vámi?
20: No, předpokládám, že určitě budeme spolupracovat, ale zatím jsme dostali pouze jeden dotaz, na který budeme odpovídat.
1: Říká Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města Prahy. Děkuji vám, naslyšenou.
20: Taky děkuji, naschledanou.
1: Žák 8. třídy základní školy v severoslovenském Staškově nedaleko Čadce dnes napadl nožem spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zraněním podlehla, dívka je ve velmi vážném stavu. Na místo tragédie se vydali i slovenští ministři školství a zdravotnictví a ministr vnitra Šutaj Eštok. Ten mimo jiné poděkoval za rychlý zásah záchranným složkám.
2: Moje poďakovanie patrí aj pedagogom, ktorí sa snažili jej život zachrániť, samozrejme záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, ktorí na mieste tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pritom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
1: Incident ve Staškově je dalším z řady útoků na slovenských školách, které měly v posledních letech tragické následky. Premiér Robert Fico dnes prohlásil, že školy musí být bezpečným místem. Prezident Peter Pellegrini označil dnešní událost za vážné varování pro celou společnost. Vývoji kolem tohoto útoku se dnes v deníku SME věnuje redaktor Jan Krempaský. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: Co zatím tedy víme o tom, co se ve škole ve Staškově stalo?
21: Áno, tak k incidentu alebo k tomu napadnutiu malo dôjsť po prvej vyučovacej hodine, čiže pred nejakou 9. hodinou ranou. Podľa tých informácií, ktoré prenikajú, ale zatiaľ nikto oficiálne nepotvrdil, malo dôjsť k nejakej potýčke, bitke, no a počas tejto bitky, ktorú sa snažili nejakým spôsobom ukončiť alebo teda riešiť učiteľky, tak došlo k tragédii. Tá bitka zrejme prebiehala medzi tým útočníkom a jedným dievčaťom, ktoré je teraz vo vážnom stave. Učiteľka, ktorá sa to snažila riešiť, tak má 61 rokov alebo mala a tá dopadla najhoršie, lebo útočník ju zasiahol 7 bodnými ranami, nožom a tým pádom tým zraneniam teda podľahla, nepodarilo sa ju oživiť. Ďalšia 44-ročná učiteľka, ktorá sa to tiež snažila riešiť, tak tá dostala jednu ranu, bodnutie nožom teda do hrudníka, tá sa nachádza práve v fakulte nemocnici v Čiline a dievča, ktoré teda bolo tiež zasiahnuté nožom do brucha, tak sa nachádza v Martinskej univerzitnej nemocnici a je vo vážnom kritickom stave. Hneď na to zasiahla riaditeľka školy, ktorú ocenil aj minister školstva Tomáš Drucker a vnitra takisto Šutaj Eštok, ktorá vraj zabranila väčšej tragédii. Nevieme presne, nepodarilo sa nám overiť, že čo išlo, o čo presne išlo, lebo teda oficiálni predstavitelia sú veľmi, by som povedal, že skupí na slovo, respektíve chcú všetko nechať na orgány iné v trestnom konaní.
1: Ano, minister vnitra dnes řekl, že úřady sa nebudú vyjadřovať k možným motivům dnešního útoku. Podľa televize TA3 je možné, že žák 8. třídy, kterého vychovávala babička, se mstil za to, že měl kvůli špatnému prospěchu zakázáno ministrovat v kostele. Je to samozřejmě jedna z verzí, zaznívají i další?
21: Áno, áno. A práve teraz večer naši redaktori, ktorí sú regionálni na mieste, tak sa rozprávali s jednou žiačkou, spolužiačkou tohto útočníka a aj to jej vyjadrenie, ktoré samozrejme tiež nemáme overené, je to, že ten incident sa ťahá od minulého piatku, čo by sedelo s vyjadrením ministra školstva Tomáša Druckera, že tam bol nejaký incident, ale podľa neho nie vážny. A ten incident mal spočívať v tom, že tento útočník upravil nejakú fotografiu z koncentračného tábora tak, že do hlav niektorých väzňov alebo dozorcov dal fotografie niektorých učiteľek, s ktorými asi nemal teda dobrý vzťah. No a na tento jeho počin malo upozorniť práve to dievča, ktoré je teraz v kritickom stave, ktoré zasiahol teda bodnou ranou nožom teda do brucha. No a teda má riaditeľka toto, keď ešte bol teda tento incident, že údajne mal upravovať teda tú fotku, tak hneď to začala riešiť a hneď prišli nejaké intervenčné týmy ešte minulý piatok na školu, ale ak by to bolo to, tak minister školstva Drucker to označil, akože nebolo to niečo mimoriadne závažné, ako niečo v štýle karikatúry, ale ocenil tú riaditeľku, že hneď to začala riešiť. Bohužiaľ, nedokázala zabrániť tej tragédii, ktorá sa stala.
1: Případ ze severoslovenského Staškova budeme i dál sledovat. Tohle byl Ján Krempaský, redaktor deníku SME. Díky za informace, naslyšenou.
21: Dovidenia, do počutia.
1: Tolik dnešní podvečerní publicistika. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích a v podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ. Teď už budou na řadě aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, ať už to bude kterákoliv stanice. Věra Štychrová přeje dobrý podvečer.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Znečištění vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování potrvá podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové několik týdnů. Voda v oblasti není pitná od čtvrtka. Omezení se týká 12 obcí. Společnost Baťa příští rok zavře závod v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Lídr strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se pokusí stát zemským premiérem. V prosinci chce předstoupit před poslance zemského sněmu. A to i přesto, že AfD mezi nimi nemá většinu. Informovala o tom agentura DPA s tím, že Siegmundovi by k funkci premiéra mohlo pomoci strana spojenectví Sáry Wagenknechtové a minimálně jeden přeběhlík. A nízká hladina Lipna zastavila přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která teď musí nádrž objíždět. Přívoz se na vodu vrátí ve chvíli, kde se hladina zvýší o půl metru. Německý fotbalista Thomas Müller stráví i příští sezónu v zámořské MLS v dresu Vancouveru Whitecaps. 37-letý útočník prodloužil smlouvu o další půl roka. Po novém roce absolvuje s kanadským týmem překlenovací zkrácený ročník. Müller přestoupil do Vancouveru loni v létě z Bayernu Mnichov, ve kterém strávil celou předchozí kariéru. Loni dovedl Whitecaps do finále MLS a v aktuálním ročníku s nimi vede západní konferenci.
14: Překážka na D1 na Šmykalce, neprůjezdná D5 u Mýta. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před začátkem omezení u opravovaného mostu na Šmejkalce na 25. kilometru stojí ve středním pruhu porouchaná dodávka. Už je přední světelná šipka, brzdí se a projíždí se vpravo stoupacím a levým pruhem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy pořád za Mýtem na kilometru 49 uzavřená. Po havárii dvou kamionů uklízejí vysypaný náklad. Provoz odklánějí exitem 50, před ním se tvoří kolona z 57. kilometru, popojíždí se 40 minut. Už před tím exitem 62 Rokycany a jet už odtamtud po silnici 605 před Cerhovice, kde se potom vrací na dálnici. Kolem Kařezu ovšem vzniká kolona zhruba na 20 minut. Na D46 z Olomouce na Vyškov za Brodkem čekejte kolonu z 12. kilometru, sune se 5 až 10 minut na 10. Tam se po nehodě pořád jede jenom jedním pruhem.
3: Po zhruba půl hodině zastaveného provozu pustili průjezd levým jízdním pruhem. Auto na střeše je mimo vozovku pořád.
14: A silnice 46 z Olomouce na Opavu je v zatáčkách za Lipinou uzavřená po střetu motorky s nákladním autem, je cedá přes hraničné Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teploty v noci klesnou na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: O snaze opozice vyslovit nedůvěru Babišově vládě, o referendu ve Švýcarsku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
15: Názory a argumenty.
4: další slovenská vládní strana SNS trvá na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby i po výrocích premiéra Roberta Fica, že by takový krok způsobil vládní koalici ztrátu její nynější těsné většiny ve sněmovně a mohl vyústit v konání předčasných voleb. Premiér Fico podle očekávání informoval prezidenta Pellegriniho, že bere zpět návrh na odvolání Taraby, který ministerský předseda předložil hlavě státu už v polovině září. Proč je kolem ministra Taraby takový rozruch? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Proč právě na ministrovi životního prostředí závisí osud Ficovy vlády?
5: Tak je to především proto, že na Slovensku se velmi rychle blíží volby. I kdyby nebyly předčasné, tak ty řádné parlamentní volby budou nejpozději na podzim příštího roku. A jak to tak bývá, tak před volbami politici postupně nervózní, zvláště pokud preference neukazují zrovna jim tu příznivou tvář. Což se stalo Slovenské národní straně, která dlouhodobě podle preferencí by se ocitla mimo parlament. Ovšem Slovenská národní strana je součástí současné vládní koalice a její předseda Danko je šéfem parlamentu. Tam už po těch minulých volbách byla taková zajímavá situace, že Danko dal vlastně na kandidátce Slovenské národní strany prostor mnoha různým osobnostem spojených s nacionalistickou scénou. A to se mu ale vymstilo, protože do parlamentu se právě dostali pouze tyto osobnosti a málo členů Slovenské národní strany. A nyní Danko musí mít pocit, že Slovenská národní strana není příliš viditelná. On jí z pozice šéfa parlamentu nezviditelní dostatečně a pak jsou zde vlastně dva ministři, kteří původně byli přiděleni Slovenské národní straně a to je ministryně kultury Šimkovičová, která ovšem, jak víme, je známá spíše skandály a různými pochybnostmi, než tím, že by dokázala slovenskou kulturu někam opravdu zavést. A druhý je Rudolf Huliak, což je nyní ministr pro sport a cestovní ruch, měl být právě místo Taraby nebo před Tarabou ministrem pro životní prostředí, ale jeho jmenování odmítla tehdejší prezidentka Čaputová. Takže nyní Danko vlastně by rád tam měl ministry nebo aspoň ministra, který by více reprezentoval Slovenskou národní stranu. Tomáš Taraba je ovšem totální solitér, vždycky byl. A nyní tedy návrh na jeho odvolání a nahrazení Filipem Kufou, státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, by vedl k tomu, že Taraba by se vrátil do parlamentu. Na Slovensku je klouzavý mandát, to znamená, pokud ministr skončí ve funkci a byl předtím zvolen poslancem, tak se vrací na své místo ve sněmovně. Hrozí, že by se rovněž ovšem vrátil státní tajemník Šalitroš, který je nyní na ministerstvu pro investice. A Taraba dopředu řekl, já ovšem pokud nebudu ministr, tak tedy budu působit samostatně. A slovenská vláda současná by ztratila v parlamentu většinu.
4: Kdyby tedy slovenská vláda teoreticky tu většinu ztratila, kdyby skutečně vývoj dospěl k předčasným volbám, kdo by na to mohl vydělat a kdo by na to mohl naopak velmi ztratit?
5: To je právě asi nyní důvodem Ficova postoje. Protože podle posledního průzkumu by zvítězilo progresivní Slovensko Michala Šimečky, to znamená opoziční strana. Ovšem opozice by velice těžko mohla sestavit vládu. Ona by tu vládu mohla sestavit, ovšem pouze s hnutím Slovensko. Hnutí Slovensko vede bývalý premiér Igor Matovič a s tím nikdo už do vlády jít nechce, protože jeho vládní působení opravdu bylo provázeno mnoha různými kontroverzemi a skandály a Igor Matovič jako premiér nebo vůbec jako člen vlády není opravdu zárukou nějaké serióznosti. To znamená, Fico může počítat s tím, že pokud by už opozice sestavila vládu s Matovičem, asi dlouho by ta vláda nevydržela.
6: To byl Petr Schwarz.
5: Díky, naslyšenou.
6: Babišova vláda už po druhé od svého jmenování čelí hlasování o nedůvěře. V prvním případě šlo o reakci na chování ministra zahraničí vůči prezidentovi. Tentokrát opozici ke snaze vyslovit kabinetu nedůvěru motivoval mimo jiné vysoký deficit státního rozpočtu na příští rok. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
8: Snad si sněmovní opozice uvědomuje, že kdo jinému jámu kopá, taky do ní nezřídka sám padá. Nyní znovu nastavuje vládě zrcadlo, aby občané viděli, jak je špatná. Poněvadž ale hlasování o nedůvěře kabinet i tentokrát přečká, může si volič z příběhu vzít jen neschopnost opozice cokoliv na věci změnit. Možná se hodlá připomenout před nadcházejícími senátními a komunálními volbami. Možná si řekla, že by to opět chtělo malou inventuru koaličních průšvihů. Jenže když se svrhává vláda, hodí se mít po ruce jednoznačný důvod, nejich lovit z paměti seznam jako teď, rozpočtovou neodpovědnost, Babišův střet zájmů, zemětřesení ve státní správě, oslabování důvěry v instituce, bezpečnostní rizika. Každý jeden z nich by za hlasování a hlavně za zevrubnou debatu stál, nám je ale po stoprvé servírována přeplácená bramboračka. Dost to souvisí se zrodem samotného nápadu. Nejdřív s ním vyrukovali lidovci, jejichž preference třou bíru z nouzí a kteří potřebují do nejvyšších pater politiky vysunout svého nového předsedu, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Proto na Vyškovsku kandruje na senátora a jeho všude plno i v Praze. Záhy po lidovcích ale přispěchala ODS s tvrzením, že to ona v opozici prezentovala záměr jako první. Výmluvná ukázka toho, jak se ve středopravicovém táboře vyvíjejí vztahy po rozpadu koalice Spolu. Strany míní dělat víceméně totéž, jenom na vlastní triko. Konec konců i občanští demokraté mají zájem nechat zapomenout na krizi, kterou procházejí, tušit lze hlavně za úvahami o rušení legislativy přijaté za vlády Petra Fialy. Nejednotnost ODS ukazuje u témat velkých, jako je euro, i malých, jako je dětský certifikát pro pachatele násilných činů. Nyní dokonce uvažuje o tom, že sama navrhne obnovení karenční doby, tedy neproplácení prvních 3 dnů nemocenské, mimo jiné proto, aby poškádlila motoristy. Ani další výkony opozičních předáků dojem z bezradnosti nerozptilují. Snaží se například upozornit na nesplněné štědré předvolební sliby ANO. Byli by opravdu spokojenější, kdyby došlo na jejich realizaci. Dobře, ať nám tedy poví, co z Babišových receptů by prosazovali i oni. Také často zaznívá, že hlasování má vyprovokovat koaliční poslance, aby posoudili, zda je vládní politika v souladu s jejich svědomím. Nejvíc se ukazuje na motoristy. Skutečně se všichni podepíší pod zvyšující se rozpočtové schodky a státní dluh? Jde ale o pouhé retorické cvičení. Kdo kandidoval za hnutí ANO, znal Babišův styl i maléry. Rovněž motoristům a SPD bylo jasné, že do Strakovy akademie vstupují coby juniorní partneři, takže jim nezbyde, než asistovat velkolepé jízdě vítěze loňského klání. Ve sněmovně zkrátka sotva zazní něco nového a originálního. V tom vězí klíčový zádrhel. Z průzkumu veřejného mínění vychází, že jsou lidé unaveni věčnými spory a hádkami. Po politicích vyžadují vůli spolupracovat a dívat se do budoucna. Místo toho se pitvají uleželé hříchy a recyklují 100krát absolvované půtky. Opozice se dušuje, že by vládla líp, jak ovšem konkrétně to vesměs stají. Výsledkem aktuální bitvy tak může být, že motivace vyrazit za necelé 2 týdny k urnám bude překryta voličským přesvědčením o bezzubosti a nepoučitelnosti politiků, kteří neumí víc, než stále stejně řečnit a nabízet dávno prošlé zboží.
6: To byl Lukáš Jelínek. Švýcaři v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo například uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Komentář napsal editor Práva Robert Schuster.
22: Švýcarští voliči před několika dny v referendu rozhodli,
9: že zachovají stávající pojetí neutrality své země. V tomto duchu se vyslovila výrazná většina občanů, a to 70% hlasujících. Zároveň to podpořili voliči ve všech 23 kantonech. Viděno zvenčí je to dobrá zpráva. Pokud by totiž hlasování dopadlo opačně, mohlo by například Švýcarsko do budoucna uplatňovat sankce proti třetím zemím pouze tehdy, pokud by je předtím schválila Organizace spojených národů. To je při současné blokádě, jež panuje v její radě bezpečnosti, v podstatě vyloučeno. Zcela prakticky by se to dotklo i opatření, která švýcarská vláda uplatňuje vůči ruským oligarchům či jiným oporám režimu Vladimira Putina. Mnozí z nich mají, jak známo, ve Švýcarsku velké majetky. Díky sankcím k nim od ruského vpádu na Ukrajinu nemají přístup. Nepřekvapí proto, že Moskva se velmi zajímá, jak Švýcarsko svou neutralitu interpretuje. Stačí připomenout, že začátkem února 2022, čili několik týdnů před zahájením agrese vůči Ukrajině, napsal ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov otevřený dopis svému švýcarskému kolegovi Ignácio Cassisovi. Jak to má jeho země s neutralitou? Lavrov chtěl rovněž vidět postoj Bernu k bezpečnostnímu uspořádání v Evropě a rozširování NATO. Když se následně Švýcaři přidali k západním sankcím, dal Lavrov najevo, že už nepovažuje Švýcarsko za neutrální zemi. Ruská státní média proto věnovala hlasování o zpřísnění neutrality velkou pozornost. Přijetí ústavní změny nabádala Švýcary na sociálních sítích třeba i Lavrovova mluvčí Maria Zacharovová. Návrh na změnu federální ústavy předložil bývalý ministr spravedlnosti Christoph Blocher, který je zároveň klíčovou postavou pravicově konzervativních švýcarských lidovců. Před 30 lety byl hlavní tváří platformy, která byla proti vstupu země do evropského hospodářského prostoru. Později brojil proti migraci či výstavbě minaretů. Blocher byl jedním z hlavních iniciátorů kampaní na omezení pohybu osob v zemi, což bylo namířeno nejenom proti cizincům z neevropského prostředí, ale i proti občanům členských států Evropské unie, kteří získali na základě bilaterálních dohod mezi Bernem a Bruselem možnost usadit se a pracovat ve Švýcarsku. Svůj postoj pokaždé obhajoval Blocher tím, že brání suverenitu země. Tentokrát ovšem zřejmě situaci neodhadl úplně správně. I jeho vlastní strana byla k nápadu zpřísnit neutralitu spíš vlažná. K Blocherovi se nakonec připojilo několik menších, extrémně levicových a pacifistických uskupení. Absence širší politické podpory způsobila, že návrh propadl tak výrazně. Výsledek referenda o švýcarské neutralitě se tak dá interpretovat i jako odmítnutí snah odstřihnout zemi od širší mezinárodní spolupráce. To je téma, které Švýcary doprovází již desítky let. Proto také potřebovali tak dlouho, než souhlasili se vstupem do Organizace spojených národů. Stalo se tak až v roce 2002. Přestože švýcarská Ženeva byla již od roku 1946 jedním ze sídel spojených národů. Stejně dlouho mimochodem řeší země i svůj vztah k procesu evropské integrace. Pro vstup do Evropské unie chybí ve společnosti konsenzus. Proto musí Švýcarsko, které je až na jednu výjimku obklopeno členskými státy 27, hledat o něco složitější cestu přes soustavu dvoustranných dohod s unií. Jejich poslední verze byla dojednána letos na jaře a očekává se, že nejpozději do 2 let budou nové smlouvy občanům předloženy v referendu. O jeho podobě si nyní vedou spory. Má pro schválení stačit pouze většina občanů? Nebo musí návrh získat i podporu mezi kantony? To je klíčové. Pokud by totiž byla uplatňována i kantonální majorita, mohl by několik malých kantonů přehlasovat většinový názor voličů. Jinými slovy, otázky související se suverenitou Švýcarska budou ovlivňovat tamní vnitropolitickou debatu i v příštích letech.
4: Hovořil Robert Schuster.
15: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český podnikatel Zdeněk Cendra prodal britskému investičnímu fondu 30% podíl ve své firmě, zabývající se přenosem dat po internetu. Na celkovém objemu celosvětově přenesených dat má podle médií jeho firma podíl asi 4%. O jak významnou obchodní transakci se jedná? Odpověď nabízí následující příspěvek publicisty Luboše Kreče.
10: Ceny paliv rostou v Česku skoro nejvíc v Evropě. Veřejné finance jsou v dluhové spirále, odhady na růst ekonomiky se snižují a inflace znovu straší na obzoru. Pozitivních zpráv z domácích lhů a hájů poslední dobou moc není. Jenže zdání klame. Před pár dny jsme byli svědky mimořádné transakce, která dokládá, jak schopní čeští podnikatelé jsou a že i z Prahy se dají dělat světové věci. Nestává se často, aby v Česku nakupoval některý z elitních globálních fondů. A už vůbec ne, aby si pořizoval menšinový podíl ve zdejší firmě s tím, že se předem vzdává jakýchkoliv práv na to ji ovládat či mluvit do jejího řízení. Ale přesně to se stalo. Řeč je o americkém fondu CVC, který si pořídil 30% v tuzemské společnosti CDN 77 podnikatele Zdeňka Cendry. Za necelou třetinu technologické firmy investoři zaplatí podle odhadu přes 10 miliard korun. Podnik přitom zůstane plně v režii svého zakladatele a jeho týmu. CVC už v Česku vlastní zásilkovnu a historicky odsud měl ve svém portfoliu antivirovou jedničku Avast. A právě s ním pojí CDN 77 jednoznačně celosvětový přesah. Zdeněk Cendra a spol. Mají klienty od Ameriky přes Evropu do Asie a internetovým a streamovacím službám zajišťují, že se jejich obsah dostane k jejich uživatelům. Ve svém oboru patří mezi pět největších na světě a za sebou už nechali i jednu z divizí Google. Pozoruhodné na tomto příběhu je i to, že celou dobu společnost roste jen díky vlastním penězům. Na vše si vydělala a nikdy nepotřebovala externí kapitál. Je to mašina na nápady a také na peníze. A není zdaleka sama. Podobně úspěšných a inspirativních, byť třeba ne globálně působících firem, je v Česku spousta. Bohužel často si je zapomínáme připomínat a raději podléháme frustraci. Ivo Lukačovičovi se podařilo se Seznamem postavit ojedinělou konkurenci Google. Aleš Zavoral dokázal totéž v internetovém obchodu s Alzou. Tomáš Čupr a Rohlík po Česku dobývají i Německo. Martin Hájek a Live Sport jsou globální lídři ve zprostředkovávání sportovních výsledků. S akciemi Eurovagu Martina Vohánky se obchoduje na burze v Londýně. Tradingová firma FTMO Oto Šufnera a Marka Vaníčka trénuje investory po celém světě. A dalo by se pokračovat. Jsou to právě tito zástupci nové ekonomiky, kteří ukazují svěží, dravou, ambiciozní tvář českého biznisu. I proto je o tom, jak úspěšní jsou, potřeba mluvit a připomínat si to, abychom se jejich příkladem mohli inspirovat, protože právě šikovní a talentovaní podnikatelé, kteří mají chuť dobývat svět, pomůžou tomu, abychom jako země i jako společnost nezakrnili.
11: Tolik Luboš Kreč. Vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry Babišově vládě opozice zdůvodnila několika věcmi. Jednou z nich je i nedostatečně vyřešený konflikt zájmů českého premiéra. Zde je názor publicisty Jiřího Leštiny.
12: V minulých dnech dorazil do Česka z Bruselu dopis, v němž Evropská komise precizuje a potvrzuje své již dříve avizované stanovisko ke střetu zájmu Andreje Babiše. A nutno říct, že je to hodně studená sprcha. Jak uvádí web novinky, komise jasně shledala Babišův svěřenský fond RSVP Trust nedostatečným řešením premiérova střetu zájmu. A vyzývá české úřady, aby ji nadále neposílali k proplacení žádné výdaje na projekty firem z koncernu Agrofert. Stejně jako řada tuzemských expertů, i unijní analytici spatřují zásadní rozpor s evropským právem v samotném nastavení statusu fondu, který se Babiš zprvu pokoušel utajit. Jde o to, že jakmile Andrej Babiš skončí ve vládě, fond automaticky přejde pod rodinnou správu tří z jeho čtyř dětí, co by budoucích příjemců zisku fondu. V této souvislosti pak Evropská komise na adresu premiéra přímo čaře poznamenává. Jako otec nebo dědeček budoucích obmyšlených má zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert. Skutečně si ale Babiš, obklopený protřelými právníky, mohl myslet, že mu v Bruselu projde průhledný trik odporující evropské legislativě, která střet zájmu vztahuje nejen na politiky, ale i na rodinné příslušníky. Spíš to vypadá, že český premiér se musel už dopředu smířit s tím, že Evropská komise nakonec odstřihne Agrofert od veškerých nenárokových dotací z projektových fondů a fondů soudržnosti. A spoléhá na to, že do jeho impéria bude nadále plynout hlavní balík podpor v podobě nárokových dotací. Bylo by ale s podivem, kdyby v Bruselu nenabývala na naléhavosti zásadní otázka, kdy se komise odhodlá kvůli premiérově střetu zájmů, nemajícímu svou mohutností a otrlostí v Unii obdoby, sáhnout i na přímé platby do jeho zemědělských podniků. Evropská komise určitě také pozorně sleduje návrh 4 vládních poslanců na změnu zákona o střetu zájmů. Podle této novely by se konflikt zájmu vztahoval pouze na působnost konkrétního ministra v jeho vlastním rezortu. Přičemž premiér, který žádné ministerstvo neřídí, by se ocitl zcela mimo dosah zákona o střetu zájmů. Takové vykostění zákona, šité Babišovi na míru, by ale podle bývalé eurokomisařky Věry Jourové bylo v Bruselu chápáno jako systémové porušení pravidel, kdy stát v podstatě rezignuje na řešení střetu zájmů v nejvyšších politických kruzích. A vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý dokonce soudí, že Evropská komise by v krajním případě mohla přistoupit k zastavení proplácení všech dotací v rámci Česka. Doufejme, že populistické instinkty ovládají Babiše natolik, že k ničemu takovému nedojde. Ale už samotný fakt, že Babiš vůbec připustil, aby ve sněmovně se objevila novela, která ho má vyprostit z pasti střetu zájmů, je alarmující. A jestliže pak v pořadu Reportéři ČT bruselské odmítnutí svého řešení střetu zájmů Babiš vysvětluje tím, že Evropská komise je plná deep stateu, pak jsou na místě obavy, že premiér bude boj s Unií dál přitvrzovat a sám přitom propadat konspiračním bludům.
11: Tvrdí Jiří Leština. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
7: Všichni známe ten starý misandrický vtip. Co je mužská smrtelná choroba na 7? No přece rýmička. Ovšem zatímco ženy sdílejí veselé historky na téma, jak obyčejná rýma, ta samá, kterou chytili i oni, skolila manžela a proměnila ho z alfa samce ve skučící trosku, vědci zjišťují, že muže při infekcích dýchacích cest možná skutečně víc trpí. Velký kus práce odvedl kanadský výzkumník Kyle Sue. Na základě studia vědecké literatury objevil, že u respiračních chorob genderové rozdíly opravdu existují. Zjistilo se to u myší, na kterých se na rozdíl od lidí dosud smí experimentovat. Myším samičkám v překonání infekce dýchacích cest pomáhají pohlavní hormony. Vyšší hladina estrogenu zesiluje imunitní odezvu organismu a snižuje virovou nálož. Pokud vědci u myších samic hladinu estrogenu uměle snížili, snížila se u nich imunitní odezva na úroveň té samčí. U lidí se situace zdá být podobná. Ženy před menopauzou vykazují silnější imunitní reakci na viry způsobující choroby dýchacích cest než stejně staří muži. Když přestanou menstruovat a hladina estrogenu v jejich těle se sníží, sníží se i jejich imunitní reakce na úroveň té mužské. Podle dat, která nazbírala Světová zdravotnická organizace, u mužů existuje vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni kvůli respiračním chorobám. A na chřipku umírá vyšší procento mužů než žen. Když k tomu připočteme nesčetněkrát ověřený fakt, že muži mají tendenci vyčkávat déle než ženy, než s jakoukoliv chorobou zamíří k doktorovi, a nejdéle prý vyčkávají nezadaní muži, můžeme směle prohlásit, že mužstvo jako celek při rýmách a chřipkách skutečně trpí víc než ženstvo jako celek. Pokud se tedy nenecháme zvyklat dalším faktem, totiž že výzkumníci, kteří se zkoumáním mužského utrpení při Římě zabývají, jsou obyčejně muži. Co by vědecky založený člověk uznávám, že stejná Rýma, která před týdnem skolila mě a přežila jsem jí bez úhony, může mého skoromanžela potrápit mnohem víc. Přestože se naše symptomy zdají úplně stejné. Rozhodně se mu neposmívám a pečuji o něj svědomitěji, než on pečoval o mě. Jestli se jeho tělo viru brání méně než to moje, to nemůžeme vědět, pokud mu nějaký vědec nezměří imunitní odezvu a nesrovná jí s tou mou. Ale i kdyby byla stejná, stejně se nikdy nedozvíme, jestli je skoro manželovo utrpení horší. Jak říká můj známý saniták Tony, chlapi, i když se cítí úplně stejně špatně jako ženy, prostě trpí víc.
11: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
15: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Mimořádná daň na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Policie se připravuje na nezákonný sjezd tuningových aut do Prahy a Brna, by jich mohly přijít.

0: za součást kritické infrastruktury. Daň podle ní ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Navíc je podle mluvčího Pavla Kajdla otázkou, jestli je v souladu s ústavním pořádkem. Daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
1: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
0: Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté s tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zapojí se všechna dálniční oddělení, cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony, říká mluvčí policie Violeta Canosky.
2: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Podle informací policie by měl sjezd speciálně upravených aut být v pátek v Praze a o den později v Brně. Hasiči, učitelé, ale i zdravotníci ve Francii stávkují kvůli plánovanému zmrazení platů. Tisíce zaměstnanců vyšli do ulic Paříže.
3: Na náměstí Bastily zněly bouchající dýmovnice a lidé skandovali hesla jako zdaňte bohaté nebo proti úsporným opatřením. V centru stávky jsou hasiči, kteří do Paříže přijeli z celé země. Upozorňují na to, že i kvůli rozsáhlým lesním požárům přibylo výjezdů, ale jejich řady ministerstvo vnitra roky neposílilo. Stěžují se taky na zastaralé ochranné pomůcky. Odborové svazy chtějí stávkou a protesty přimět vládu, aby přehodnotila plán na zmrazení platů ve veřejném sektoru od příštího roku. Kabinet Sebastiana Lecornyho tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Téměř měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Čšerněníkové z Frýdku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali taky lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
4: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
5: Dosud neporažení hokejisté Třince hostí v šestém kole Tipsport Extraligy páté Kladno. Odehraný čas a stav zápasu přidá reportér David Procházka.
6: Ve 46. minutě stále nerozhodně mezi Třincem a Kladnem 3-3. Pavel Petr poví, jak se vyvíjí skóre zápasu Mladá Boleslav Plzeň.
7: Po dvou třetinách nerozhodně a to 1-1. Pojďme na zápas a Litvínov Liberec. David Kalvas má slovo.
8: Poslední minuta druhé třetiny, Litvínov prohrává s Libercem 3-4, utkání Pardubice České Budějovice a Otaku Tvirt.
9: 24. minuta a platí Pardubice Budějovice 1-1. Jak to je v duelu Hradec Králové Sparta, to ví Krištof Kousal.
10: Ve 22. minutě Hradec Králové vede nad Spartou 3-1, utkání Olomouc, Vítkovice vidí Adam Kodet.
11: Na konci 27. minuty po obratu Vítkovice vedou v Olomouci 2-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
12: Neprůjezdná D5 umítá a teď taky D8 před tunelem Panenská. Nová komplikace je na dálnici D8 ve směru z Drážďan na Ústí a Prahu. Před vjezdem do tunelu Panenská na 87. kilometru zastavený provoz. Do tunelu se snažila vjet příliš vysoká nákladní souprava a automatika tunel uzavřela. Čeká se na policejní hlídku, kolona teď stojí od exitu 87 Petrovice a natahuje se. Dálnice D5 z Plzně na Prahu zůstává na 49. kilometru uzavřená po odpolední havárii dvou kamionů. Provoz odklánějí exitem 50 Mýto. Pokud se chcete vyhnout koloně z 55. kilometru, která zabere pořád ještě asi půl hodiny, dá se sjet už na 62. kilometru na Rokycany a jet silnicí 605 už odtamtud. Potom je ovšem na objížďce kolona za Mýtem až za Kařes a zabere až půl hodiny. A na silnici 46 z Olomouce na Opavu v zatáčkách za Lipinou vyšetřují vážnou nehodu motorky a nákladního auta. Provoz je zastavený. postavený.

0: Jet se dá přes hraničné Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumyho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy a proč už nebylo nutné držet Kajumyho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
4: Ahoj Matěj, a děkuju moc krát za pozvání.
3: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumy, kterého policie viní z obchodování s lidmi, protože ve vazbě už není, z vazby ho propustili v září.
4: Adam Kajumy byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumyho se musela zaručit jeho blízká osoba. Dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice, ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
3: Ve vazbě byl čtvrt roku, stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
4: On se stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
3: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
4: NCOZ už vlastně na počátku koncem května oznámila, že se to stíhání vede proti čtyřem osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jímž byl Adam Kajumy jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
3: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
4: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obvinění.
3: Já jsem psal SMSku přímo Adamu Kajumymu a ten mi odpověděl následující.
5: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
3: My jsme kauzu Adama Kajumyho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumyho zadržela, dala do vazby a obvinila?
4: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny, a následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumi a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděli, kolik vydělávali.
6: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
4: OnlyFans, v čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili, tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. Tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin. Jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
6: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi a je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
4: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k ním, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví. A že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
7: Citujeme z tiskové zprávy policie České republiky.
8: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
6: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
4: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru. Protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý businessman a vymáhal z nich ty fotky a především jim hrozil těmi opravdu vysokými pokutami. A část těch lidí také uvedla, že neměli k dispozici celé ty smlouvy, netýká se to jenom modelky Leny, o které jsem psala, ale i třeba jedna z dalších žen dokonce ve svém vyjádření pro policii, ve svém svědectví vlastně řekla, že dokonce i když prosila Adama Kajumiho, že není ten den ve stavu, kdy si to může uvědomit, měla v té době problémy s návykovými látkami, tak on na ní zatlačil, přijel a v tomhle stavu ji nechal podepsat opravdu jenom tu první a poslední stranu a ona až druhý den vlastně, když se z toho vyspala, zjistila, že podepsala velmi přísná pravidla, která opravdu hrozí pokutou takřka za všechno.
6: Já jsem zaznamenal asi 10minutový rozhovor, když mluvíme o těch svědkyních a poškozených, rozhovor Anny Hamanové alias Kafu pro televizi Nova.
9: Byla jsem v situaci, kdy jsem se nechala lehce zmanipulovat.
6: Což je taky bývalá partnerka Adama Kajumiho a současně je jedna z modelek, která pro něj pracovala.
9: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
6: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
9: V tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
6: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten Loverboy metod?
4: Loverboy metod je mimochodem z hlediska Interpolu jeden z nejvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že i ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, Kafu takhle se prezentuje na veřejnosti, dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dál na nich vydělávat. Mm-hmm. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumem do konfliktu, protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s Kafou sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo.
6: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle Kafu měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
4: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo, ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická, dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili pro nějaké vyjednávání. Tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení. A když si to pak člověk sesadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
6: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ, teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali. A dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě?
4: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získali nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
6: I Kafu se potýká po tom tlaku, který popisuje, s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
4: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho. Také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomuto odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ně byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, Kafu uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyní, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu, ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno, on vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. Ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala a které věřila, vlastně skončila v péči psychiatru taky a bylo to pro ně hodně náročné a doteď je.
6: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
4: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
6: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
4: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo. Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
6: veřejně hájí.
4: Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
6: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
4: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech, jenom z té trestné činnosti, to znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale
6: to jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou modelkou.
4: Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s modelkou,
6: ale jsou v kontaktu s četrem.
4: Jsou v kontaktu s četrem. Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
6: Jo.
4: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, tuším.
6: Ta agentura funguje doteď?
4: Ne, ta agentura už
6: nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují.
4: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kaumem, přešly do jiných firem a tam pracují.
6: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují, protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
4: to
6: OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
4: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, to OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat, jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans. Mm-hmm. Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě, jo? Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly načerno prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích. Mm-hmm. Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet. I když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
6: Ty jsi říkala, že Kajumi mu hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení, plus jsou tam teda obvinění ti jeho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství, tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
4: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude, jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuji, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, na moto, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
6: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje. Je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo. Myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
4: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.
10: Ex libris. K čemu můžeme přirovnat dnešní svět? Skutečně se víc než studené válce podobá Evropě v roce 1914?
11: I tehdy jsme žili ve světě mnoha velmocí, které mezi sebou soupeřily. Nacionalismus a populismus byly na vzestupu a mnoho lidí mělo pocit, že tehdejší globalizace jim nepřinesla nic dobrého.
10: Píše norský historik Odd Arne Westad v knize Blížící se bouře. Moc, konflikt a varování z historie.
12: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 19.30.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě, ta stále ale není pitná. Večer o tom informovali středočeské vodárny. Asi 15 000 lidí z 12 obcí severně od Prahy je tak i nadále odkázáno na pitnou vodu z přistavených cisteren. Policie začala kontaminaci prověřovat kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Situací se dnes zabývala také Bezpečnostní rada středočeského kraje. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO večer přivítal v zahradě Strakovy akademie v Praze předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloniovou. Na schůzce i u pozdější pracovní večeře v Kramářově vile by měly probírat konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího unijního víceletého finančního rámce nebo otázky evropské bezpečnosti. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že prezident tohoto ministra odvolá. A zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně zatím bude uzavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Anglický fotbalový klub Manchester City porušil finanční pravidla Premier League. Vinu ve všech bodech obžaloby mu prokázala nezávislá komise. Vedení nejvyšší anglické fotbalové soutěže to uvedlo na svém webu. Manchester City podle komise mezi lety 2009 až 18 uzavíral fiktivní smlouvy s partnery, zkresloval své ekonomické výsledky a výrazně překročil hranici povolených výdajů. Desetinásobní angličtí šampioni měli taky narušit vyšetřování a nespolupracovali s vedením soutěže.
0: Překážka na D11 se před Prahou a uzavřená D5 u Mýta. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu pozorně za sjezdem na Jirny a Úvaly na 5. kilometru leží kusy prasklé pneumatiky a ve tmě jsou špatně vidět. Dálnice D5 z Plzně do Prahy za Mýtem na 49. kilometru zůstává uzavřená po srážce dvou kamionů, odklon exitem 50 a předním kolona z 54. kilometru teď už většinou jenom kamiony v pravém pruhu. Potom na objížďce po silnici 605 čeká kolona i osobní auta, kousek za Mýtem, za Kařes je to asi na 20 minut. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu už se za hranicí jede plynulé, průjezd tunelem Panenská je obnovený, byl pozastavený kvůli příliš vysoké nákladní soupravě, tu už policie odstavila. Silnice 46 z Olomouce na Opavu je za Lipinou uzavřená, v zatáčkách se tam srazila motorka s nákladním autem. V Praze ve Kbelské směrem nahoru na Letňany u nájezdu z Novopatské řeší nehodu. Kolona se sune ze spoda z Hloubětí na Odpoděbradské, potažmo už od Lehovce i přes 20 minut a fronta je před Kbelskou taky v Novopatské, hlavně kamiony už kousek za nájezdem od Černého mostu.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Já jsem fakt jako tak 20 let žila jako v neustálý křeči, že něco musí být. Mně přišlo, že každý týden mi někdo oznamuje, že mě čeká dítě. Jo. A to bylo tenkrát jako ze začátku hrozně bolestivé. Pořád je taková ta nějaká ta naděje, že tam máš v tom mrazáku ty kámoše zmražený. Já jsem hledala to štěstí, nevím kde, všude jinde, jenom ne v sobě. Já se vlastně cítím nejlíp, jak jsem se kdy v životě cítila. Vím, že kdyby to tak zůstalo, bych byla ráda, že už bych nechtěla, aby se to hýbalo dál.
12: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
14: Dobrý den, tady je Ivana Veselková. Vítám vás při poslechu dalšího dílu rozhovorové série Klub 40. Do studia za mnou dneska přišla filmová producentka Alžběta Janáčková. Ahoj Alžběto.
13: Ahoj Ivanko.
14: První otázka v klubu 40 je pro všechny stejná a zní, kolik ti je let a když tu číslovku řekneš, tak co tě u ní napadne, anebo jaký máš pocit?
13: Je mi 42, nemám problém to říct, ale když to řeknu, tak mi to přijde takový jako divný, že už to tak je. Jakože se za to nestydím, ale přijde mi to strašně zvláštní, že už je mi 42, že mi to přijde, že to není možné.
14: A že kdybys teda mentálně se měla někam postavit, tak bys řekla, že ti je třeba kolik?
13: 35.
14: 35, jo, to já bych řekla u sebe asi taky, že mi je 35, no. Mm-hmm.
13: Jako ale... rozhodně ne po 30, jo, to ne. A díky bohu, já jsem do 30 nebyla rozhodně jako ani omylem spokojený člověk, ale mentálně se cítím na 35, nevadilo mi oslavit 30, absolutně jsem s tím neměla problém. 40 mi už lehce ty narozeniny přišly trošku divný.
14: Jako divný ve smyslu smutný, že ti to bylo líto, že už ti je tolik, nebo že jsi jako měla pocit, že, jak říkal Libor Bouček, po 40 jdeme do countdownu, což on říkal samozřejmě trochu v nadsázce, přijde mi to jako přísný, ale možná něco na tom jako bude, třeba jak já to vnímám, tak proč ti přišla oslava 40. narozenin divná?
13: Protože už je za 10 let tam těch 50, už to není cet a to už je strašně blízko, že jo?
14: Jo, jakože...
13: jakože 40, já si vzpomínám, že když moje babička, která už teda nežije, mi vykládala, kdy se vlastně v životě cítila nejlíp, tak říkala, že kolem té 40 do té 50, že to bylo pro ní prostě nejlepší a pak už to šlo opravdu dolů. Možná jsem tím jako ovlivněná, možná je to i tím, že se prostě ve společnosti, aspoň v době, kdy já jsem vyrůstala, neustále dělali vtípky na starší paní. Jako jenom je to pocitově, jako mě to nějak nevadí zatím, ale vím, že kdyby to tak zůstalo, bych byla ráda, že už bych nechtěla, aby se to hýbalo dále, se dává smysl.
14: Mm-hmm. Mně přijde zajímavý, že tvoje babička ti říkala, že její teda nejlepší životní období bylo mezi 40 a 50 a pak, že to jako šlo z kopce a vysvětlovala ti třeba i teda proč jí to přišlo jako nejlepší období života pro ní?
13: No, když se tak jako nad tím zamyslím, tak já si už nepamatuju ty detaily, no, to vím, že mi to říkala, když jsem jako hodně mladá, ale myslím si, že to bylo v době, kdy už tak nějak na rozdíl ode mě, ona měla od dětí odrostlejší lehce, už prostě byly přes ty pubertu a měla jako tak nějak víc asi čas na sebe, bych řekla, ale zároveň ještě nebyly ty starosti, které máš třeba, když ti jako stárnou rodiče, nebo když stárneš i ty, takže možná prostě i pro ně nějaký ten přechod tenkrát jako v hlavě bylo, že ta 50 je už zase jako posunutí někam jinam, nevím, vlastně si to nespomíná úplně do detailu, ale tohle si pamatuju, že to prostě říkala, že mezi tou 40 a 50 to bylo nejlepší.
14: Mm-hmm. Jo, ale že pro ní to bylo i teda třeba možná nějaká chvíle, kdy měla víc času pro sebe, jo. Protože měla odrostlejší děti. Čím se dostáváme k tématu poměrně zásadnímu třeba i pro mě, a to je, že někdo má po 40 už odrostlé dospělé děti. To tady říkal mimochodem Petr Vančura v díle klubu 40, že má kolegyně, které po 40 mají už dospělé děti, má kolegyně, které mezi 40 a 50 už se staly babičkami, pak má třeba kolegyně, co mají jako malí děti, a pak tam jsou lidi, kteří třeba nemají ještě žádné děti. A teď ten věk jako začíná teda docela radikálně tlačit na nějaký finální rozhodnutí, jestli člověk děti bude vůbec někdy mít, anebo jestli už jako nebude mít.
13: Jo.
14: Tak mě zajímá, jestli tohle je nějaký tvoje téma, co hodně řešíš v souvislosti s tou 40.
13: No samozřejmě, je to pro mě jako velké téma. Já momentálně ještě stále děti nemám. Já to uvedu na pravou míru. Pro mě bylo psychicky ta 40 hranice, do které to jako musíš stihnout. Že pak jako to nebude už ani fyzicky možné a že 40 je taková, tak se rapidně snižuje, což je ale nejenom jako vymyšlený fám a v mýtus, to asi opravdu tak je, že každým rokem po té 40 už prostě ta plodnost klesá a tak dál a tak dál. Z různých důvodů se to nepodařilo, jako nemám problém o tom mluvit, ale mám stále ještě v plánu to zkusit nějak pořešit. Takže jo, jako téma to je, ale spíš to bylo psychický tlak, když mi bylo třeba 35, 36 a začali mít moji mladší sourozenci děti. Tam to začalo být jako tam se to začalo zhoupávat, kdy já jsem cítila ten tlak, jako musíš se vdávat, musíš mít ty děti. Do 30 fakt ne, tam to bylo v pohodě. Já jsem věděla, že děti před 30 být prostě nechci. Potom jsem to teda začala řešit velmi intenzivně. Hlavní jako problém byl samozřejmě správný nějaký partnerský vztah, protože já jsem z rodiny, kde rodiče spolu nežijí od mých 3 let, takže já jsem si vždycky představovala, asi o tom tady mluvila třeba i ta Hanka Třeštíková, že potkáš toho někoho správného a pak se to stane a budete mít tu rodinu. A já jsem nechtěla jako jen tak nějak jako sama si to vyřešit. Já jsem si prostě myslela. A ono paradoxně kolem mě se to pak začalo dít, spousta mých kamaráda, které nikdy s nikým vlastně nechodili třeba, tak kolem toho, já nevím, 30., 35., 6. roku najednou někoho potkali a najednou opravdu ty děti do roka, do dvou měli. A to se začalo úplně jako sypat. Třeba, že já jsem odešla z menšího města do Prahy, tak na vesnicích nebo na těch menších městech třeba děti měli dřív. Ale tady kolem mě ti lidi začali mít ty děti, že bylo tak těch 35 třeba a to začalo jako fakt ve velkém. To mně přišlo, že každý týden mi někdo oznamuje, že mě čeká dítě. Jo? A to bylo tenkrát jako ze začátku hrozně bolestivé. Řešila jsem to, nechala jsem si tenkrát zamrazit vajíčka, protože už jsem prostě měla pocit, že opravdu jako ten vlak mi ujíždí a já jsem vlastně v té době byla zase po nějakém rozchodu a vůbec to nevypadalo, že vykročím tou správnou cestou a pak jsem na to strašně tlačila a bylo to moje téma úplně otřesně náročné a strašně ožehavé.
14: No takže ty už to začala řešit, nebo možná jako to velký řešení jo. Přišlo teda, jak ty říkáš, někdy kolem tý 35, kdy jako tvoji sourozenci mladší.
13: Ano.
14: Začaly mít rodiny a ano. děti a zároveň teda nějaký tvoji kamarádi, kamarádky a lidi kolem tebe ve tvém věku začaly mít děti.
13: Onže jsem byla strašně zaťatá, ale já jsem byla zaťatá podle mě už tak jako od 15 až možná skoro do 40. Jako já neříkám, že jsem teď nějak úplně jako v zenu, ale rozhodně jsem jako nějak za pár let se událo spoustu věcí, kdy já nemám pocit, že jsem v takový křeči, ale já jsem fakt jako tak 20 let žila jako v neustálý křeči, že něco musí být a někam jsem to musí jako dotlačit a přesně ten výkon a ten vztah a ta svatba a ty děti a že to tam jako nějak musí prostě a že já proto musím něco udělat a furt jsem to jako řešila u všech těch psychologů. Já jsem to kdysi jako porovnávala k tomu, když já si to vzpomínám dneška, jak jsem seděla jako u něho a tam jsem klasicky jako zase sozavý
14: jako na terapii údolí. Někde.
13: Jasně, ano, ano. A já chodím na terapie jako dlouhodobě. Já teda nemám s tím problém to zmínit, ale když bylo necelých 16, mě umřel partner, můj úplně první kluk a tam prostě se to nějak zvrtlo trošku samozřejmě a člověk jako řeší to, že má tyhle smutky a vedle něho spolužáci, co si vezmu za džíny, že jo, tak jako tam,
14: jo,
13: tam
14: takže
13: jsem začala.
14: Takže jako vstupovala do té dospělosti jo. S takovouhle jako poměrně dost traumatizující ano. zkušeností, zážitkem, že jako v době, kdy přesně si to takzvaně máš nějak užívat a řešit to, jestli jsi dobře namalovala stíny, nebo já nevím, no, co řeknou kluci ve škole, tak tobě umřel jako tvůj tehdejší partner.
13: Jo, můj první kluk, no, s kterým si myslím, že jsme si jako dost rozuměli, nedělám si iluze, že bychom spolu třeba zůstali do dneška, jako nikdy nevíš, ale já jsem se s ním jako hodně rozuměla, myslím, že jsem ho měla hodně ráda, on mě taky a prostě stala se nehoda a není mezi náma už. Takže to byl právě přesně ten, stalo se v roce 2000 a mě bylo jako přelom 15-16 let a ano, tam jsem potom začala, rodiče samozřejmě se posnažili, ať začnu někam chodit, protože samozřejmě tohle jako není něco, co úplně jako přejde jako druhý den, že jo, takže, ale ne, tam se toho bylo víc, jako jo, říkám ty vztahy v té rodině a všechno možný, já jsem jako začala někam těm psychologům chodit. Ale tak různě, někdy chodíš, pak zase nechodíš, pak sama hledáš ty důvody, proč se věci dějou, jak se dějou. Hlavně ty partnerské vztahy. Možná to prostě ten první vztah byl natolik pro mě jako kvalitní hned ze startu. Možná jsem měla štěstí v tomhle, že potom byla ta laťka opravdu dost vysoko. Já jsem se s ní fakt jako rozuměla po mnoha směrech a myslela jsem si, že jsme prostě jako kámoši, partneři. Já vím, mě bylo jako 15, mu bylo prostě 19, jo, ale bylo to pěkný rok dlouhotrvající vztah.
14: No a potom... to je v tom věku, jako když je ti 16, 15, tak rok je navíc
13: no hodně,
14: z mýho pohledu hrozně dlouhá doba, že kdybych to přepočetla teď na ten věk po 40, tak to by bylo jako kdybych třeba s někým byla, já nevím, 6 let.
13: No jasně.
14: Ten
13: no.
14: rok tehdy, jo, možná i víc.
13: No já jsem potom v těch vztazích vždycky jako chvilku nějakých byla, pak jsem z toho vždycky nějak to neskončilo většinou dobře, pak jsem se v tom jako různě vždycky plácala a hrozně jsem jako chtěla s někým jako bejt a být v tom vztahu, že nechci být jako sama, ale zároveň to vlastně hrozně nešlo. A já jsem paradoxně o to víc studovala. Já mám dvě vysoké školy, že jo, dva tituly. A o to víc cestovala, a o to víc se učila, a o to víc sportovala. Tak přesně jak to...
14: Jo, ale jakože si teda tlačila na výkon ano. v jiných i oblastech jako těch zážitkových, nebo protože mně přijde, že věci třeba i typu jako cestování mají, nebo by měly být něčím, co tě baví a co děláš s nějakou lehkostí,
13: no
14: ale
13: vůbec,
14: je zvláštní, že teda někdo s takhle výkonovým nastavením dělá jako výkonově i teda cestování a zážitky.
13: Ano, já jsem dělala úplně všechno, já jsem procestovala celý svět, já jsem hledala to štěstí, nevím kde, všude jinde, jenom ne v sobě, že jo, klasika. A zároveň, já si vzpomínám, že jsem byla, já nevím, ve 30 třeba na Bali a tak, a to stalo strašnou daru peněz a vlastně to asi mohlo být i fajn, ale jako zpětně viděno, já jsem byla všude jenom nešťastná a pořád jsem řešila jako nějak, co bude a furt jsem byla v takový jako divný křeči, že něco nějak má být a musí to tak být a že to přesně jako urvu a v tom jsem jako fakt já žila jako 10 let. A jenom jak bych se k tomu vrátila, jak jsem tomu psychologii popisovala, že všichni jako kolem mě mají nějaké vztahy a mně přijde, jak když seš hladový a koukáš přes okno do restaurace plné lidí, kteří všichni jí přes sklo, že tam jako můžeš skoro dostat, ale že to prostě nejde pro tom sklo se dostat na tu druhou stranu a že nechápu, proč já nemůžu jako ty vztahy mít, a jestli je ta chyba jako ve mně, protože oni vždycky nějaké byly, třeba rok, dva, pak to zase skončilo, pak zase jako dlouho ne, protože já se z každého sbírám, já nechápu ty lidi, co jdou ze vztahu do vztahu, to jsem nějak nikdy. Takže jako fakt to dlouho trvalo doslova do písmena urvat, až jsem to jako přestala rvat a já jsem teď 8 let v nějakém vztahu, který taky dlouho možná mi trvalo nějak pochopit, jestli je nebo není dobře, protože třeba on není Čech, takže nám dlouho trvalo, než jsme se spolu zžili, on je 8,5 let mladší než já, takže je tam spoustu takových těch věcí, kdy já jsem si říkala dobře, tak když někým začneš být, tak s ním máš být, ne? A my zase třeba dvakolikrát.
14: Takže jsem jako chtěla zase nastavovat nějaký
13: jasně,
14: jako pravidla.
13: Já jsem pořád něco nastavovala.
14: Že pořád se něco má optimalizovat nebo splňovat parametry.
13: Jo. Já nevím, jestli třeba jako kolikrát 2-3 dny vůbec nezavolali, kolikrát jsme se měsíc, dva vůbec jako neviděli. Jako ne, že by mi to vadilo nebo nevadilo, bylo to tak jako OK, ale přesně ten tlak okolí jako hele,
14: tak
13: a
14: jste
13: to
14: spolu,
13: divný.
14: Teď vy si ani nevoláte.
13: Takhle spolu, jako přesně mají třeba sestra, když si, jako je s manželem pořád, když si volají, tak si pořád mají co říct, mě občas přišlo, že si zavoláme, řekneme si 3 věty, že žiju, dobrý, tak se zase zavoláme. A jako mě to vlastně nepřišlo ani tak nějak divný, ale já jsem hlavně chtěla a pořád jsem hledala toho soulmate, přesně to, co jsem zažila v těch 15. A já mě vždycky každý říká, ty jsi to idealizovala. Ale já jsem si to opravdu neidealizovala. Já jsem prostě si nastavila slaťku s někým, s kým jsem fakt věděla, že si extrémně rozumím. A já jsem to možná už do dneška nikdy jako nepotkala.
14: Ale zase myslím, že to říkal, teď nechci někoho mystifikovat, ale mám pocit, že to říkal psychoterapeut Honza Vojtko někde, že v současné době, jak lidi kladou jako ten velký důraz na ty partnerské vztahy, tak často taky pak od těch partnerů jako toho chceme nebo po nich toho chceme hodně, aby právě naplňovali všechno to, že to bude můj nejlepší kamarád, že to bude i můj nejlepší milenec, že to bude i můj nejlepší, já nevím, finanční poradce, že bude umět tohle. Jakože těch škatulek na to, co bychom si navzájem měli jako naplňovat, je docela hodně, zatímco jako třeba naše babička byla Pepou, protože se s ním seznámila ve 20 a byl fajn, což jako neříkám, že ten jejich vztah byl nutně lepší než to, co my máme teď, ale že přece jenom jako ty nároky jsou možná v něčem dneska trochu vyšší.
13: Ale já souhlasím. A proto jsem právě třeba s tím člověkem, s kterým jsem dneska jako si řekla, že pro mě jsou nějaké ty core hodnoty, to, co je pro mě důležité a pro něho a to nás spojuje. A to, že třeba on má rád úplně jinou hudbu, anebo že se spolu vlastně nemůžeme takzvaně večer pustit Netflix a koukat na něco, protože mu se líbí úplně jiné věci než já, nebo mě, nebo prostě on je horolezec, takže se tak jako oblíká, víš co, takový ty občas horolezecký oblečení, kdy to mě to strašně jako štvalo, chápeš, takový ty.
14: Jo, ale že jako jsou to vlastně banality, ale stejně to třeba člověka rozčiluje, ale ty si k tomu teda stejně nějak došla tím věkem, jo. Že to, že někdo nosí třeba přesně oblečení, co se ti nelíbí, poslouchá hudbu, která ti nepřijde zajímavá, nebo se dívá na úplně jiný filmy a čte jiný knihy, takže to jako nakonec není vlastně.
13: Není, no, a právě, že bychom, já se jsou tam ale nějaké ty úplně jako pro mě základní hodnoty, třeba jakým způsobem koukáš na ten svět, a co je pro tebe správné, co není a jeho rodiče, já mám strašně ráda, moji rodiče mají zase rádi ho, jako, a když jsme navíc ještě sladili to, kde konečně jak spolu budeme žít v jedné zemi, což je teď nyní tady, tak se to urovnalo, ale je tam ještě opět ta otázka, že dlouho trvalo se nějak dohodnout, shodnout přesně na tom potomstvu.
14: A to je právě teda ta otázka, že ty jsi si Alžběto někdy v 35 nastavila jako tu hranici, nebo jsi se stresovala tím, že by se děti měly v uvozovkách stihnout do 40, což už ty tvoje 40. narozeniny minuly, tak mě zajímá, jak tu otázku teda vnímáš teď?
13: Že to prostě zkusíme, samozřejmě už spíš pomocí vědy, protože myslím jako na kliniku, protože očividně jako přirozeně to nejde, ale jak to řeším? Já jsem to řeším tak, že když to půjde, jak to půjde, až to nepůjde, tak to prostě nepůjde, jakože už tam nemám takový ten strašný tlak, já si dokonce občas jako přistihnu, že čím je člověk starší, tím si říká, hele, jako víš co, já hlídám děti všech těch mých jako sourozenců a tak a já mám strašně ráda, fakt jako extrémně moc, ale občas je to strašně únavné. A jako fakt je to náročné, že jo, to není žádná sranda, ten malej člověk se nedá jako jak pes zavřít na několik hodin domů a odejít si třeba z sauny, že jo.
15: Nebo takže ho jako, vypneš, třeba
13: no,
15: to nejde.
13: No, to vůbec nejde, takže já jako nevím, ještě jsem se úplně nesmířila s tím, že by se to jako fakt nestalo, mě tam pořád je taková ta nějaká ta naděje, že tam máš v tom mrazáku ty kámoše zmražený, ale na druhou
15: jako
13: stranu...
15: Jako myslíš vajíčka
13: jo. Ale za druhou stranu si prostě říkám, že kdyby se to prostě nestalo, tak se to jako nestane a můj život půjde dál. Jako.
15: Jo, jakože už teda na to tolik netlačí, že se to musí stát buď takhle, anebo přesto nejde vlak. Že si nějak víc jako benevolentní v tom vývoji, že ať se to stane, jak se to má stát, jestli to správně chápu, nebo...
13: No spíš jsem taková, že jako chápu, že ten život by šel dál i bez toho, že jako to není úplně prostě to, na čem přesně to jako stojí a bez toho jako ten život smysl nemá, protože jak tady mluvili i třeba někteří jiní kolegové, tak ty cesty jsou, můj třeba přítel má adoptovaného bratra, takže kdyby třeba jsme jednoho nechtěli, tak možná bychom šli i touhle cestou, kdyby se to prostě nezadařilo, ale jako já ještě prostě potřebuji udělat teď ten krok, já jsem ho nemohla udělat z nějakých důvodů, třeba práce nebo i jako zdravotní nějaký stav, asi nějaký jako operace a tak. A paradoxně přesně ve chvíli, kdy se lámala ta 40, já jsem potřebovala jako teď se to musí vyřešit, teď se to úplně láme, teď to musím za každou cenu urvat, tak jsem i na nějaké ty kliniky tam chodila, něco se tam pokoušeli jsme, ale to vůbec jako nikam nevedlo, to bylo úplně katastrofální, vlastně to bylo ještě horší, různý ty stimulace, že bychom se na to úplně vykašlali, že to tělo by z toho paradoxně fungovalo líp potom v nějakých přirozených cyklech, než to tam rvá tady za každou cenu a ještě pojišťovná měsíc před 40 a přesně jako mně přijde, že tam začneš jako hrozně rvát, tak to prostě jako v té práci třeba urveš, ale v tom osobním nějakým zdravotním nebo rodinným nebo vztahovém případě to prostě nejde.
15: To není jako vrcholový sport, není, že tam no. Čím více budeš snažit a rvát to, tak já nevím, někdo tě asi nebude jako milovat tím víc, čím ty víc se budeš snažit, jako spíš možná i naopak. Ale takže teda ty už si to dokonce jako i absolvovala jo. Nějaký, ne pobyty na klinice, ale nějakou jako spolupráci s nějakou reprodukční klinikou, teda těsně před tou 40, že si jako opravdu tím svým výkonovým nastavením to jako dotáhla tak daleko, že to tam budete zkusit urvat.
13: Jo. A neurvali.
15: A neurvali. A můžeš jako třeba nějak jako popsat ty tvoje pocity, nebo protože to asi musí být i něčím jako docela jako frustrující, když teda to jako nevychází. Pak asi třeba ta hormonální stimulace taky dělá sama o sobě něco jako s náladou, že se třeba ty výkyvy nějak jako zvětšujou. Tak třeba pokud to někdo neabsolvoval a zajímalo by ho jako jaká to je zkušenost, tak jak ty na to vzpomínáš?
13: Myslím, že je to jako velmi náročné, že opravdu skoro každý takový člověk, a případně i pár, ale záleží, hlavně to je podle mě dost na té ženě, ta velká jako tíha. Ona chodí na většinu těch vyšetření, každý druhý den tam pomalu musí žít, ty musíš nějak ty injekce si do sebe píchat a pak prožívat ty odběry, třeba které na této klinice se i dělají bez anestezie, když prostě nechtějí ty lidi jenom uspávat, když třeba odebíráš jedno dvě vajíčka, protože to zbytečné a dá se to vydržet, ale není to opravdu nic příjemné. Neví, že si tam to vajíčko bude, jestli bude dobrý, nebude. Jako přesně, jak to popisoval možná i někdo už tady jiný. Ze začátku máš takový pocit, že tam jako přijde, že když to nejde přirozeně, tak to tam jako někdo vyřeší, ale...
15: Jo, to myslím říkala Hanka Třeštíková, že si na začátku trochu naivně myslela, že to je, nebo ona neříkala, že to je jako když jdeš k zubaři a vytrhnou ti zub a dej ti blombu, ale že asi měla o tom jako představu, že to opravdu půjde jako rychlej. Jo. Tak to si myslela tak, že tam jako třeba zajdeš jednou a bude.
13: No, myslela jsem si, že by to mohlo být docela rychlejší, jakože, ale mě vlastně potom ta doktorka říká, no ale dívejte, tady vlastně chodí lidi, kteří mají jako problém přirozeně otěhotně a my jim jako se snažíme pomoct a nějak můžeme. Ale ten základní jako nastavení je, že je tam nějaký důvod nebo problém, proč to nejde. A říkám, jako my jim tady jako pomáháme, ale není to jako, že automaticky, kdo sem přijde, tak my to jako hned vyřešíme, že prostě ona tam byla taková doktorka, která normálně nechodí, a já to nemyslím nějak zlá, ale ona mi tak jako na rovinu oznámila. Já říkám, no, to tělo má jako funguje dobře, jako ovuluje to. Ona říká, ano, kdybyste byla jako v pohodě zdravá, tak asi otěhotníte, že jo. Tak já jsem tak trošku koukala vyděšeně, ale to byla jiná, ke který normálně chodím, ale na druhou stranu jako ona má pravdu, jo. Takže mě vlastně nejvíc vadí, že ty furt na něco čekáš, jako čekáš, že si se jako ta hormonální stimulace nějak ujme, jaká bude kvalita těch vajíček, jestli z toho bude nějaký embryo, jestli se chytne embryo. Víš, jako je to takový, že přesně ze začátku to hrozně jako prožíváš a hrozně to jako chceš urvat, přesně chodíš na nějaký jógy a akupunktury a vlastně mně to přijde, že to ještě o to horší, že se fakt chytáš každý rady, každýho stébla, kolem kdo něco poradí, řekne. Já jsem jednou byla i na takovém, a to mi přišlo, že bylo fajn vlastně, na takovém jako setkání vlastně všech těch žen, které o fakt jako třeba 10 let, jako některé se snaží, z různých důvodů nemají děti dodnes. Někdy jsou tam opravdu objektivní příčiny, někdy jsou prostě jako zdravé, nikdo neví proč a ty děti doteď nemají. A bylo nás tam, nevím, asi 10. A je to dobrý přesně to sdílení, jako se to poslechnout, zjistit, že na to prostě nejseš sám. Je ti to vlastně líto, protože některé ty příběhy jsou tam jako fakt šílené. Zvlášť, když prostě někdo asi oči, jako do nekonečna potrácí. Já jsem vlastně jako na ní neotěhotněla, rozumíš, ale jako mít to miminko a pak zase ho nemít, pak zase ho nemít a tak, to musí být úplně šílený.
15: Až by to tohle vypadá, nebo to asi muselo být hodně náročný období v tvém životě, teda před tou 40, tedy se vším tím absolvováním všech procedur na reprodukční klinice, které ji nakonec nevedly asi k tomu výsledku, jaký jsi přála, tak řešila jsi třeba jako v tu dobu, kromě tohohle, ještě nějaký další věci stíhala se řešit, jako třeba práci?
13: Já jsem vždycky jako řešila všechny ty věci kolem, ale moje práce jako nějakým způsobem nikdy nebyl problém. V tom slova smyslu, že je strašně složitá, náročná, psychicky náročná, ale já jsem se nikdy nezabývala paradoxně prací jako do detailu a vždycky ta práce šla jako dobře.
15: No a možná, jestli to není ten klíč, nebo tak třeba to, mně právě po 40 došlo, že ten klíč často právě byl, že se mi mnohem víc dařily ty věci, kterých jsem si jako v uvozovkách tolik nevšímala, nebo kde jsem jako tolik netlačila na pilu, ale naopak ty věci, ve kterých jsem právě teda se snažila následovat nějaké osvědčené postupy, nebo to tam lámat přes koleno, což třeba v mém případě byly zrovna třeba ty partnerské vztahy,
13: no, vím, taky.
15: Tak tam se mi to jako nedařilo, no.
13: Já vím jenom, že prostě já, když si na to vzpomenu zpětně, to nejde si jako nařídit, hele, tak na to teď netlač, jako. To se nějak jako musí stát a já nevím, na to nemám jako klíč, jak se to má stát. A se to stává často tím věkem. Já nejsem asi plnění poslední, kdo říká, že škoda, že nemění ti není 20, ale jako s nastavením, který máš v hlavě teď, jo. Protože já se vlastně cítím nejlíp, jak jsem se kdy v životě cítila. Jo. A paradoxně vlastně nic není jako nějak zásadně jiný, jenom jsem starší. Mám víc vrásek a občas mě ano, bolí ty kolena a jako děti nemám, partnera teda mám, ale jako vdaná nejsem.
15: Ale že bys řekla, že jako v hlavě nebo psychicky jako díky těm zkušenostem, jo, se cítíš líp.
13: Jo, a nechtěla bych nikdy, by mi bylo míň.
15: Jo, a nechtěla bys to jako vracet ten čas se mentálně nebo psychicky nějak vrátit do toho stavu, kdy ti bylo míň.
13: Já bych to jenom za cenu, že bych jako dokázala fungovat s tou hlavou, kterou mám teď. Já jsem byl jako velmi nešťastný člověk, jako velmi dlouhodobě, velmi nespokojený, neustále v nějakém tlaku, který jsem možná si vyvinula sama na sebe já. A jak říká, že to nastavení je o tom, že vlastně když ti to tak jako netlačí, že ty věci pak dojen, že k tomu musíš nějak jako dojít. Každý k tomu dochází třeba jinak způsobem. Já jsem chodila přesně pořád jako na různý terapie. Teď třeba jako nechodím, jo, protože jsem jako dostala do nás jako do bodu, kdy jsem si říkala, že já už jsem jako řekla všechno. Já vím, proč se všechno dělo, jak se dělo.
15: Tak ona ta terapie by asi taky neměla fungovat jako něco, kde to tlačíš na výkon a chodíš tam jenom proto v uvozovkách, že by se to mělo. No a kdybys měla závěrem říct něco, cokoliv, co se týká nějak 40 nebo věku po 40 a myslíš si třeba, že by to mohlo někomu, kdo hlub 40 poslouchá, pomoct, anebo že by to tady mělo zaznít, nebo bys chtěla, aby to zaznělo?
13: Já bych prostě se jenom přála, aby jsme se všichni fakt vážili toho, že jsme zdraví, že jsme vlastně vyrůstali asi v jako velkým nejlepší době, která byla. My jsme si to možná nemysleli, ale podle mě, když na to koukáš zpětně, tak i když to samozřejmě nebylo pro nás jednoduchý, tak podle mě to bylo jako jedno z nejlepších období, kdy jsme vůbec vyrůstali jako mohli. A že ty možnosti stále jako máme, že žijeme prostě jako v těch 40 pořád ještě s tím životem něco dělat, a že jako není jako zatím všem dnům konec, takže přesně na to koukat jako z toho sklenice poloplná nebo poloprázdná. No. Každý si hledá jako vlastní cestu, ať není sobec, ale ať zároveň myslí hlavně na sebe. Jako. No, to mi přijde, víš, vybalancovat to. Já jsem člověk, který jako myslí hodně na ostatní a tak, ale zároveň se v tom nestratit a prostě umět jako fakt si sám uvědomit, co je pro tebe důležitý a zatím si prostě jít. A to je opravdu důležité a v těch 40 už je nejvyšší čas.
15: Tak jo, díky moc, že jsi do klubu 40 dorazila.
13: Taky děkuji za pozvání.
15: A ať se ti daří ve všech směrech.
13: Díky moc, tobě taky.
15: Dnešním hostem v klubu 40 byla filmová producentka Alžběta Janáčková. Díky moc vám všem, kdo
14: pořad Klub 40 posloucháte. Pokud byste mi chtěli něco napsat nebo sdělit, tak mi napište na ivana.veselková@rozhlas.cz a budu moc ráda, když o pořadu Klub 40 řeknete i všem ostatním ve vašem okolí, o kterých si myslíte, že by je ten pořad mohl zajímat, nebo třeba, že by je ty rozhovory a ta sdílená zkušenost mohla nějakým způsobem třeba uklidnit. Mějte se hezky a uslyšíme se při dalším rozhovoru v Klubu 40. Loučí se Ivana Veselková.
12: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
16: Vláda chce novou definicí změnit posuzování toho, kdy ještě člověk pracuje pro společnost na živnostenský list. Podle kritiků ovšem otvírá cestu k legalizaci švarc systému. Zaměstnavatelé naopak mluví o potřebném zpřesnění pravidel. Přinese nová definice větší právní jistotu nebo připraví část pracovníků o ochranu? A odpovídá vůbec dnešní zákoník práce tomu, jak se proměňuje trh práce? Zeptám se předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a viceprezidentky Hospodářské komory Jaroslavy Rézlerové.
12: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: S navrženým navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí jejich odbory, chtějí další jednání. Slovenští poslanci odvolali ministra životního prostředí. Třinec porazil v 6. kole hokejové Tip Sport Extraligy Kladno 6-4. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odboráři chtějí zvýšit tarify o 10%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého to neví.

0: odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá ve středu. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odolny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Radiožurnálu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď podle Soukupa snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
1: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
0: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovaly, proto zavedl nový systém.
2: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
3: Čeští fotbalisté už za necelou 3/4 hodiny nastoupí do druhého utkání Ligy národů. V pražském Edenu přivítají Anglii. Celý zápas uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Hokejisté Třince vyhráli v 6. kole Tipsport Extraligy nad Kladnem 6-4 a naplno tak bodovali zatím ve všech utkáních sezóny. Dařilo se i Plzni, ta vyhrála na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Zápas Litvínova s Libercem sleduje David Kalvas.
4: 3. minuta prodloužení, Litvínov-Liberec nerozhodně 4-4, utkání Pardubice České Budějovice a Otaku Tvirt.
5: Tady se hraje 48. minuta a Pardubice vedou nad Budějovicemi poměrem 3-2. Hradec Králové, Sparta, Krištof Kousal.
6: Po 2/3 Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 4-2, utkání Olomouc Vítkovice a Adam Kodet.
7: 9:20 před koncem 3. třetiny vedou Vítkovice v Olomouci 3-2. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
8: Zavřená D5 za mýtem i silnice 46 za Štrnberkem. Následky nehody kamionů stále blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Provoz odklánějí na 50. kilometru. Objížďka po silnici 605 je ucpaná. Kolona začíná za mýtem, pokračuje prakticky až k nájezdu u Cerhovic. Je to asi na 20 minut. A kratší kolonu čekejte i před samotným odklonem z dálnice. Jde hlavně o kamiony v pravém pruhu. Silnice 46 z Olomouce na Opavu je uzavřená za Lipinou. Vyšetřují tam vážně nehodu a srážku auta s motorkou. V Praze se zdržíte ve Kbelské ulici ve směru do Letňan. U nájezdu z Novopatské je po nehodě uzavřený pravý pruh. Kolona od Poděbradské je asi na 20 minut. A silnější provoz čekejte v Praze také ještě ve Vršovicích na příjezdech k hale Eden. Ucpaná je Vršovická ulice v obou směrech i ulice u Vršovického hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Válka je něčím, co znají občané zemí Evropské unie jen z médií. V Evropě se neválčilo dlouhé desítky let. Války na Balkáně v 90. letech Evropané považovali za dění někde na periferii a spousta lidí tak vnímá i ruskou agresi proti Ukrajině. Stejně to mnozí cítili i v létě 1914 a probudili se do střetu mezi velmocemi, do první světové války. Dnešní svět se Evropě v roce 1914 podobá mnohem víc, než si lidé myslí, zní základní teze knihy, kterou v roce 2026 napsal špičkový norský historik Odd Arne Vestad, který působí ve Spojených státech. vyšla zatím jen anglicky a mohli bychom

0: přeložit jako blížící se bouře, moc, konflikt a varování z historie. Od mikrofonu pořadu Ex Libris vás zdraví Ondřej Houska.
1: Ex Libris.
2: Stejně jako v období před rokem 1914, i dnes panuje hluboce zakořeněné přesvědčení, že válka mezi nejdůležitějšími světovými velmocemi je, pokud ne nemožná, tak přinejmenším velmi nepravděpodobná. Této samolibosti se musíme zbavit.
0: Od Arne Vestad je především historikem studené války, dnes možná tím vůbec nejrespektovanějším. Je tak povolán k tomu tvrdit, že je omyl myslet si, že se dnešní svět podobá studené válce, což je srovnání, které často zaznívá. Jeho propagátoři tvrdí, že jako spolu během studené války soupeřili Spojené státy a Sovětský svaz, teď jsou dvěma supervelmocemi Američané a Číňané. To ale není přesné. Neexistují dva pevné bloky, ale kromě supervelmocí i řada dalších mocenských center s množstvím skutečných i potenciálních konfliktů.
2: Náš svět se nepodobá ničemu, co by kdokoliv z nás zažil během svého života. Připomíná však do značné míry svět před více než 100 lety. Od konce 19. století až do roku 1914. I tehdy jsme žili ve světě mnoha velmocí, které mezi sebou soupeřily a usilovali o nadvládu nad svým okolím. Nacionalismus a populismus byly na vzestupu a mnoho lidí mělo pocit, že tehdejší globalizace jim nepřinesla nic dobrého. Protekcionismus a cla se zvyšovaly a stále více lidí obviňovalo občany jiných zemí ze svých problémů. Mezi hlavní témata patřila imigrace a terorismus. Vůdci po celém světě se obávali vojenských akcí, ale přesto se na konflikt připravovali takovým způsobem, který téměř zaručoval, že pokud by v Evropě vypukly nepřátelské akce, velmoci by se do nich zapojili. Tento svět skončil katastrofální válkou. V důsledku zničení celých společností vedly následky první světové války k tomu, že i po skončení čtyřletých bojů konflikt znovu a znovu vzplanul. Globální ekonomický rozvoj se zpozdil o desítky let. Nejhorším důsledkem však bylo lidské utrpení.
0: Válka lidstvo provázela od nepaměti a něčím neznámým není ani v dnešním světě. Těžko očekávat, že by tomu v dohledné budoucnosti mohlo být jinak. Vestad ve své knize varuje především před válkou mezi velmocemi.
2: Válka ve všech svých podobách je strašná věc. Války velmocí jsou však ničivější než jiné kvůli své intenzitě a rozsahu, kvůli používaným zbraním a kvůli své tendenci k šíření. Kdyby došlo k válce velmocí, všechny ostatní současné války by ve srovnání s ní ztratily na významu, i kdyby v ní nedošlo k použití nejničivějších zbraní hromadného ničení. Zemřely by miliony lidí, lidský pokrok by se vrátil o celou generaci zpět a naše děti by strávily celý život tím, že by vše znovu dávali dohromady. Pokud nás historie něco učí, nyní je ten správný čas, abychom si z toho vzali ponaučení, abychom neskončili v další válce velmocí.
0: Přímý střet velmocí svět nezažil od druhé světové války. Vzpomínka na něj se tedy čím dál víc vytrácí. V minulosti se ukázalo, že lidé mají tendenci vnímat jevy, které už dlouho nepřišly, jako neskutečné, jako vyloučené. Je to bohorovnost, která se jim už v minulosti vymstila, upozorňuje historik od Arne Vestad v knize Blížící se bouře – moc, konflikt a varování z historie.
2: Tato kniha představuje argument pro hledání kompromisu mezi velmocemi. Nikoli dohody, nikoli zbližování, nikoli morální rovnocenosti, ale prozatímních ujednání, alespoň v některých otázkách, které dnes vedou k eskalaci konfliktů. Právě takových kompromisů se na počátku 20. století nepodařilo dosáhnout a jejich absence výrazně zvýšila pravděpodobnost války mezi velmocemi. Tvrzení, že dnes jsme ze své podstaty schopni dosáhnout vzájemného porozumění lépe než tehdy, se zdá být neopodstatněné. Od konce druhé světové války zažíváme 80 let někdy vratkého míru mezi velmocemi. Ale i 19. století bylo v Evropě převážně mírové a přesto v roce 1914 vyústilo v zničující válku. Ve strategických záležitostech, stejně jako ve financích, minulé výsledky nejsou zárukou budoucí.

0: Čína je velmocí, jejíž síla a význam rychle roste. V některých ohledech je srovnatelná s císařským Německem před první světovou válkou. Také ono bylo státem deroucím se za tím, co chápalo jako své místo na slunci. Ovšem pozice a význam dnešní Číny je ještě mnohem silnější.
1: Čína je přední světovou výrobní velmocí, na kterou připadá přibližně 31% celosvětové výrobní produkce, což je více než u následujících 4 velmocí dohromady. Dominuje globálním dodavatelským řetězcům u většiny klíčových produktů, od oceli přes stavbu lodí až po elektroniku. Stejně jako Německo na počátku 20. století se na tuto pozici vypracovala prakticky z ničeho a ohromila tím celý svět. Relativní postavení Číny ve výrobním sektoru je však dnes více než 2x silnější než postavení císařského Německa v roce 1914.
0: Americko-čínská konkurence je nespochybnitelným faktem dnešních mezinárodních vztahů. Z globálního pohledu nepochybně jde zdaleka o nejdůležitější bilaterální vztah. Spojené státy se ovšem ocitají v silně rozpolcené pozici. Panuje v nich velká míra shody na tom, že Čína je jejich hlavním rivalem a je nutné jí čelit. Je to jedna z mála věcí, na které se shodnou republikáni i demokraté, jinak věčně rozhádané americké politické strany. Zároveň ale je v Americe stále silnější pocit, že by země měla své globální angažmá omezovat.
1: Americká politika se nyní ocitá v rozporu mezi stále konfrontačnějším pohledem na svého hlavního rivala Čínu a přáním celkově se v mezinárodních záležitostech angažovat mnohem méně. Téměř stejně jako Velká Británie na počátku 20. století chtějí Spojené státy být respektovány jako země číslo jedna. Zároveň se však chtějí stále méně angažovat v obraně této pozice. Výsledkem je rostoucí napětí s hlavními mocnostmi, které jsou na vzestupu, rostoucí nejistoty mezi spojenci USA a rostoucí nepředvídatelnost ohledně postoje Spojených států k mezinárodním záležitostem.
0: Nejistota ohledně toho, jak se budou Spojené státy v případné krizi chovat, přitom může mít velmi neblahé následky. Spojenectví, která mezi sebou evropské velmoci měly v roce 1914, byla mnohem méně pevná a formalizovaná, než jsou ta dnešní. I dnes ale platí, že pevný postoj často dokáže válce předejít, zatímco pochyby mohou spíše povzbudit agresora. Zároveň dnes rostou hlasy, že Američané by v případě čínského útoku na Tchaj-wan spíše nezasáhli a že je tedy střet mezi velmocemi vyloučen už kvůli tomu. To ale vůbec není jisté.
1: Existuje mnoho důvodů, proč by Spojené státy byly ochotny vést válku o Tchaj-wan. Ten klíčový je téměř přesně stejný jako ten, který v roce 1914 přivedl Británii do války. Většina politických činitelů ve Washingtonu se domnívá, že bez zásahu USA by Čína rychle zvítězila a přistoupila k přetvoření východní Asie podle svých představ. Po skončení války by se Spojené státy ocitly vyloučeny z nejdůležitějšího regionu světa, s pověstí a morální autoritou v troskách. I pro ty, kdo se hlásí k přání omezit zahraniční angažmá USA, jako je například prezident Trump, by to znamenalo příliš velký ústup a navíc na nesprávném místě. Čest a postavení by při rozhodnutí bojovat hrály významnou roli, ale existovala by také víra, že se Spojené státy mohou spolehnout na své regionální spojence, především na Japonsko, stejně jako přání uštědřit Čínské lidové republice porážku a zabránit jí tak v tom, aby Ameriku ohrožovala na širší globální scéně.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V dnešním pořadu hovoříme o tom, jak je současný svět nebezpečně podobný tomu, který rozvrátila první světová válka. Neplatí přitom, že svět je plný lídrů, kteří upřímně touží po válce. To nebyl ani případ roku 1914. Jenže tehdy nakonec došlo ke světové válce, i když si ji prakticky žádný z rozhodujících činitelů nepřál. Okolnosti, které k tomu vedly, přitom v mezinárodních vztazích přetrvávají, varuje profesor Odd-Arne Westad v knize Blížící se bouře – moc, konflikt a varování z historie.
1: Jen velmi málo lídrů je z hlouby duše přesvědčeno, že velká válka je pro jejich zemi tím nejlepším řešením. To, co rozhodující činitele žene k válce, je obvykle strach. A to často strach paralyzujícího charakteru, který jim brání podniknout kroky, které by mohly odvrátit vojenský konflikt nebo alespoň získat čas potřebný k vyjednání míru. Takový strach má různé podoby. Strach z ponížení, strach z porážky, strach z podvodu, strach, že už bude příliš pozdě. První světová válka se z krize proměnila v konflikt hlavně kvůli paralyzujícímu strachu. Schopnost naučit se žít se strachem a nejistotou je klíčovým prvkem strategie, který je však těžké dosáhnout.
0: Profesor Westad jako každý dobrý historik nesklouzává k laciným paralelám mezi naší minulostí a přítomností. Upozorňuje ale, k čemu nám je znalost této minulosti dobrá, jak to vyjádřil v rozhovoru pro podcast Hidden Forces z 2. března 2026.
1: Cílem mé knihy není prezentovat historii jako nějakou svěrací kazajku. Nejsme předurčení zopakovat stejné chyby jako naši předci na začátku 20. století. To vůbec ne. Ale čelíme velmi podobné situaci. Když ji pochopíme, tak nám to pomůže se těmto chybám vyhnout.
0: Ale není válka mezi velmocemi vyloučená už proto, že tyto země vlastní jaderné zbraně? Tím pádem se vzájemně drží v šachu hrozbou zaručené destrukce, jako tomu bylo i v době studené války, tehdy především ve vztahu mezi Američany a Sověty. Ani jaderné zbraně ale nejsou stoprocentní pojistkou proti střetu zemí, které je mají.
1: I když můžeme doufat, že destruktivní potenciál, kterým disponují světoví vůdci v 21. století, zvýší práh pro válku mezi velmocemi oproti minulosti, neexistují téměř žádné důkazy o tom, že by válku zcela znemožnil. Nejenže jsme se během studené války ocitli na pokraji jaderné války, ale dnes máme více jaderných mocností a mnohem složitější mezinárodní řád, než tomu bylo tehdy. A i když bychom si mohli přát, aby existence jaderných zbraní představovala účinný odstrašující prostředek proti konvenčním válkám velmocí, existuje jen málo důkazů o tom, že zbraně hromadného ničení zabraňují válkám jakéhokoliv druhu. Naopak, je větší pravděpodobnost, že země použijí své nejničivější zbraně, pokud války budou vleklé, jak tomu bylo v případě chemických zbraní během první světové války.
0: Posledku vždy rozhodují lidé, úzký okruh nejvýše postavených činitelů jednotlivých zemí. Tak tomu bylo v roce 1914 a tak by tomu bylo i v případě nějaké dnešní mezinárodní krize. I když je společenská struktura nebo rychlost přenosu informací nesrovnatelná, i dnes by lídři jednali pod tlakem času, v obavách o to, co jejich činy způsobí, či naopak nespůsobí, nebo ve snaze zalíbit se veřejnému mínění. To, jací lidé sedí v nejvyšších patrech politiky či armády, tak má úplně stejně zásadní význam jako v létě roku 1914.
1: Dnešní svět je přinejmenším stejně chaotický jako svět před první světovou válkou. A je velmi obtížné tvrdit, že naši vůdci jsou kvalitnější než ti, kteří vládli před rokem 1914. Nemálo dnešních představitelů velmocí projevuje stejnou rozmrzelost a nepředvídatelnost jako německý císař Vilém nebo podobnou míru váhání a nerozhodnosti jako britský premiér Asquith či ruský car Mikuláš.
0: Už několik odborníků upozornilo na podobnost mezi americkým prezidentem Trumpem a předválečným německým císařem Vilémem II. Vede je k tomu mimořádně vznětlivý a sebestředný charakter obou mužů. Vilém II. Často hrozil válkou, ale když šlo do tuhého, vždycky otočil a postavil se na stranu míru. Tedy až na léto roku 1914. Nepředvídatelnost jeho hnutí mysli hrála v eskalaci krize nemalou roli. Jak trumpovské. Čínský lídr Xi Jinping a především ruský prezident Vladimir Putin jsou zase doslova posedlí svým historickým odkazem. Stejně uvažovalo nemálo státníků před první světovou válkou. Putin přitom přemýšlí v pojmech, které jako kdyby vypadly ze světa soupeření velmocí před rokem 1914.
1: Putin a mnozí z jeho příznivců to považují za existenční otázku. Rusko potřebuje mít svou vlastní zónu kontroly, svůj ruský svět, který by zabránil, aby bylo ovládáno a vykořisťováno Západem. Tuto potřebu může uspokojit pouze nějaká forma impéria. Oběti v podobě mrtvých Rusů a škody na ekonomice země jsou proto méně důležité, alespoň do doby, než dojde k úplnému ekonomickému kolapsu nebo k významné porážce ve válce. A Putin i jeho stoupenci věří, že jejich bezohledné vykořisťování ruských zdrojů a nacionalismus obyčejných Rusů, stejně jako jejich ochota trpět pro svou vlast, těmto scénářům zabrání. Bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině skončí, dnes není mnoho důvodů věřit, že Putin plánuje rozšířit svůj teritoriální expanzionismus na země, které jsou v současnosti členy NATO. To však neznamená, že ruský imperialismus nepředstavuje hrozbu pro Evropu nebo že kvůli němu nemůže vypuknout válka velmocí. Vzhledem k mnoha slabostem Ruska ve srovnání s ostatními velmocemi je velká část Putinovy zahraniční politiky oportunistická. Když uvidí příležitost rozšířit ruskou kontrolu, využije ji, i když s tím budou spojena značná rizika eskalace. Ze všech dnešních vůdců je to právě Putin, jehož způsob uvažování nejvíce připomíná myšlení z období před rokem 1914. Území znamená bezpečnost a moc lze prokázat pouze ochotou použít sílu.
0: Rusko je ovšem samo o sobě mnohem slabší než Západ. Platí to ale pouze v případě, že jsou Spojené státy a evropské země jednotné. Nejednota naopak může pro potenciálního útočníka sloužit jako vítaný moment, kdy se pustí do akce. Zpochybňování transatlantického spojenectví je tak tou největší pozvánkou k válce v Evropě, upozorňuje historik Ott Arne Westad v knize Blížící se bouře, moc, konflikt a varování z historie.
1: Největší příležitostí pro Putinův ruský imperialismus je samozřejmě vyhlídka na vystoupení USA z NATO. Již 100 let doufají sovětští i ruští vůdci, že atlantické partnerství zanikne a Rusko bude muset čelit pouze evropským mocnostem. Stalin i Putin si uvědomovali, že NATO ve své původní podobě představuje pro Rusko příliš velký mocenský blok, než aby ho mohlo úspěšně vyzvat v jakémkoliv územním sporu. Dnes však poprvé od druhé světové války existuje reálné riziko, že se Spojené státy a Evropa od sebe vzdálí. Nic by nemohlo zvýšit pravděpodobnost války v Evropě více než takový vývoj.
0: Agresor musí vědět, že jeho akce nezůstane bez odpovědi. V roce 1914 nebylo zcela zřejmé, které velmoci budou bojovat. Například němečtí politici do poslední chvíle věřili, že Velká Británie zůstane stranou konfliktu. Londýn během červencové krize nezaujal zcela jasný postoj, a to i proto, že ho neměl. Britská vláda nebyla jednotná. Prostě obecně platí, že pochybnost o pevnosti daných závazků může konkurenční mocnost pochopit jako vhodnou příležitost k akci. To dnes platí i ve vztahu k Číně a Rusku. A je to skutečnost, která nás opravňuje konstatovat, jak nebezpečný charakter má zahraniční politika administrativy amerického prezidenta Trumpa.
1: Důležitým faktorem je, že věrohodné odstrašování obecně funguje. Kdyby byli němečtí představitelé v červenci 1914 přesvědčeni, že se proti nim postaví i Velká Británie, bylo by mnohem méně pravděpodobné, že by vyhlásili válku Rusku a Francii. Pokud dnes šéfové čínské komunistické strany věří, že Spojené státy pomohou bránit Tchaj-wan, je méně pravděpodobné, že na tento ostrov zaútočí. Stejně tak přítomnost amerických vojsk v Jižní Koreji snižuje pravděpodobnost ofenzívy ze strany severu. V Evropě je základním kamenem odstrašování proti ruské agresi článek 5 smlouvy o NATO, který stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO se považuje za útok proti všem. Jakýkoliv pokus o změnu těchto zásad v době vysokého napětí, jako je to současné, by mohl mít katastrofální následky.
0: Jak případné válce mezi velmocemi zabránit? Kromě toho, že aliance musí být pevné a jejich reakce předvídatelná i pro potenciální agresory, se Arne Vestad ve své knize přimlouvá třeba za diplomacii. Ta byla stvořena proto, abychom se mohli bavit i s nepřáteli, nejen s přáteli. Výzvy k tomu, aby se světoví státníci nesetkávali, aby zpřetrhali vzájemnou komunikaci, jsou podle Vestada nebezpečné. Nejistota nebo nepřesné vnímání záměrů protistrany v historii často vedly ke zhoubným důsledkům. S tím se dá souhlasit. Komunikovat je nutné i s lídry, kteří nám mohou připadat jako odpudiví. Je ale samozřejmě nutné mít jasno, čeho chceme komunikací dosáhnout a musíme být při této komunikaci jednotní. Pokud by spojenci do jednání s protivníkem šli s nejednotnými postoji, jen by sami sebe oslabili. Arne Vestad ve své knize srozumitelně vysvětlil, že náš dnešní svět se nápadně podobá situaci v Evropě v roce 1914. Je samozřejmě jen na nás, abychom nezopakovali kroky, které naše předky dovedly do zničující světové války. Kniha profesora Vestada vyšla v roce 2026 anglicky a mohli bychom ji do češtiny přeložit jako Blížící se bouře, moc, konflikt a varování z historie. Citace z ní četl Ivo Tajmr, dramaturgii pořadu měla Naďa Reviláková, technicky spolupracoval Jiří Flosman. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 2030. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci jednají o nedůvěře vládě, schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Vzhledem k počtu řečníků by k hlasování mohlo dojít nejdřív až zítra večer. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela. V kritickém stavu zůstává napadená školačka. Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté s tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zapojí se všechna dálniční oddělení cizinecké policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony. Podle informací policie by měl sjezd speciálně upravených aut být v pátek v Praze a o den později v Brně. A marocký král Muhammad VI. Jmenoval Fátimu Zahru Mansúriovou premiérkou. Její liberální strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Současná starostka Marrakéše se tak stala historicky první ženou v čele marocké vlády a zároveň teprve druhou premiérkou arabské země.
4: Hokejisté Třince porazili v šestém kole Tipsport Extraligy Kladno. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2 a Olomouc prohrála s Vítkovicemi 3-4. Zápas Hradce Králové se Spartou sleduje Krištof Kousal.
5: Ještě 9,25 minuty do konce základní hrací doby a Hradec Králové vede nad Spartou 4-3. Z Hradce Králové Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Zavřená D5 za mýtem a nehoda v Praze Vekbelské. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na 49. kilometru havarovaly dva kamiony. Sjíždějte na 50. kilometru, objížďka vede po silnici 605 a ještě na ní čekejte silnější provoz, je to asi na 10 minut. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Jičín. Na 41. kilometru zastavil autobus kvůli defektu a blokuje tam odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor za Řehlovicemi, na 66. kilometru na stojící dodávku. V Praze Vekbelské ve směru do Letňan brzdí provoz nehoda u nájezdu z Novopatské ulice. Pravý pruh je zablokovaný, kolona od Poděbradské asi na 20 minut. A pomalu se jede do centra Prahy po Nuselském mostě.
7: Vodu zúžení na konci, celý Nosela projedete krokem, je tady zdržení o možná 10 minut.
6: Další zelená vlna v poločase fotbalu.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno v Čechách a večery na Moravě ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů a místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Nic osobního.
9: Prostě biznis.
8: Jana Klímová.
9: Petr Šimůnek.
8: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
9: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás? Co probereme dneska?
8: Headline číslo 1. V českém biznisu se v minulých dnech zrodil nový jednorožec, tedy firma s hodnotou víc než miliarda dolarů. Stala se jim internetová společnost CDN77 nenápadného českého miliardáře Zdeňka Cendry. Za minoritní podíl v této firmě zaplatil Světový fond CVC podle odhadů přes 10 miliard korun a celá firma tak získala ocenění zřejmě kolem 40 miliard korun. Probereme, kdo je Zdeněk Cendra a jak významná tahle transakce vlastně je.
9: Téma číslo 2. Miliardář Daniel Křetínský chce získat největší energetickou a plynárenskou firmu v Německu a jednu z největších v Evropě, Uniper. Napsal to německý Handelsblatt a agentura Reuters, o jak velký obchod jde.
8: Evropská unie se dohodla, že ze sankčního seznamu odstraní dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Krok vyvolal velké pobouření na Ukrajině a v Pobaltí. Jaké má miliardář Friedman vazby na Česko?
9: Máme tu téma číslo 1 a to je nový jednorožec, firma CDN77. Za mě teda dost šílený název, ale zjevně dobrý podnik. Petře, co za transakci se teda vlastně odehrálo? Jak je významná?
8: Významná je ohromně. Já myslím, že se bavíme o hlavním biznesovém dealu roku 2026. Je to jedna z největších transakcí, která se uskutečnila v našem regionu, nejenom v Česku, ale v celém regionu. Zdeněk Cendra poprvé do CDN77 a k tomu názvu se můžeme potom vrátit.
9: No,
8: pustil externího investora. Globální private equity skupina CVC kupuje menšinový podíl, který podle různých odhadů bude 30% a celá firma je oceněna na skoro 2 miliardy dolarů, tedy přes 40 miliard korun 100%. Ty ceny nebyly zveřejněné, ale odhaduje se, že to je tohleto.
9: Prostě mě pojď vysvětlit, co to znamená CDN 77. On nám to hodně, já už jsem si to pročítala samozřejmě, takže on nám to hodně napoví, o co vlastně jde.
8: A já se tě přiznám k jedné věci. Do té doby, než byl tenhle ten deal hotový, já myslel, že CDN 77 je nějaká zkratka toho jména Cendra,
10: No jo, tak 77 je rok narození.
11: Přesně tak, ale ani jedno z toho nesedí. CDN znamená Content Delivery Network, ta zkratka CDN, a 77 nemám tušení. V každém případě Zdeněk Cendra je ročník 86, takže tudy cesta nevede.
10: No a co ta firma dělá teda?
11: To je vlastně strašně zajímavá věc, protože ty ji nevidíš. Ty vůbec nevíš, že existuje, protože je zapojená do systému internetu. Představ si to jako takovou, on to sám Zdeněk Cendra popisoval, jako zásilkovna pro internet. Tahle firma má na 230 různých místech po planetě přes 30 tisíc serverů, na kterých je uložen obsah, především videa různých velkých společností, jako je Rakuten, TikTok dokonce a podobné firmy, o těchto firmách se mluví. A tak, aby ty jako uživatel, jestli sedíš v Praze nebo v Los Angeles nebo v Tokiu, aby si dostala ten obsah co nejdřív, v zásadě v milisekundách.
10: Já jsem o tom četla, jeden takový hrozně hezký post někde na LinkedInu, myslím, že Vít Horký to tam psal z Czech Founders, který se zná se Zdeňkem Cendrou, a popisoval, že on tomu, co dělá ta firma, rozumí tak, že když někde mastíš hry na počítači nebo brouzdáš po e-shopech a tak, tak ona zajišťuje to, aby když na to klik než, tak aby to rychle běhalo.
11: Přesně tak. A to samé je to s videama. Jako Rakuten je japonská firma.
10: Tak já rozumím internetům. Míš.
11: Ty internety jsou právě propojený přes Cendru.
10: Že to tam prostě běhá. Jo. Ale ještě si řekněme pár čísel o CDN 77. Jednak jak je ta firma vlastně velká, jak dlouho to trvalo se tam dostat, a jestli to dobře chápu, tak ona samozřejmě dávno překročila české hranice.
11: Je to tak. Začneme u těch hranic. Sítě rozprostřená, jak jsem říkal, po celé planetě, 135 zemí, patří mezi 5 největších hráčů svého druhu na světě, a ty další hráči jsou třeba Amazon nebo Google, tak si to jenom představ, jak velká tahle firma je. Ta firma je plus minus 15 let stará, vznikla 2011-2012, takže jako pořád docela nová. V roce 2025 měla tržby $218 milionů, letos má mířit na $270 milionů, ale co je zajímavé, marže, zisk z těchto tržeb je skoro 50%. A když se člověk podívá na tu cenu, na to ocenění přes 40 miliard korun, tak je to 20násobek zisku a 10násobek tržeb. To jsou docela vysoká čísla, ale 20násobek EBITDA v tomhletom biznesu asi není zas tak výjimečný, a je to v každém případě super cena a super rychle rostoucí firma.
10: Ještě možná se vrátíme k té ceně, kterou dostane za těch 30%. K čemu peníze asi tak budou sloužit?
11: Mluví se o tom, že za těch 30% dostane Zdeněk Cendra mezi 11 až 13 miliardami korun, to jsou všechno odhady, znova říkám, že ta oficiální čísla nebyla zveřejněna, ale o tomhle se mluví. Ani není jasné, kam ty peníze půjdou, jestli je to cash pro Zdeňka Cendru, aby měl něco na hraní, anebo jestli to bude zpátky do rozvoje té firmy, tak jak ho znám, tak to bude obojí.
10: Mimochodem, je to vůbec první investice zvnějšku do rozvoje té firmy.
11: On 15 let, to se říká bootstrapping, jakože vlastně si utrhuješ od pusy a pořád investuješ jenom za svoje, ne jako v klasickém startupu, že něco vymyslíš, vykešuješ spoustu investorů a pak za 2 roky zanikneš. Zdeněk Cendra na to šel úplně obráceně. Funguje 15 let a teď je za to první velká odměna.
10: No, přišel čas podívat se na to, kdo vlastně Zdeněk Cendra je. To je něco pro tebe, viď? To je miliardář prostě.
11: Je to miliardář. Já myslím, že Česko by si mělo svých miliardářů a Janoty zejména víc vážit. Ne. Buď na ně hodná.
10: Já jsem objektivní, jako.
11: Nejsi objektivní.
10: Tvrdá, ale férová.
11: Ne, ty jsi jenom tvrdá. Ty jsi na miliardáře jenom tvrdá.
10: Nejdřív řekni ty.
11: Chudáci prostě, miliardáři, furt řekni. To dostávají. Tak poslouchej, Zdeněk Cendra, je mu 40 letos, jo. Jak jsem říkal, 15 let tvrdě maká a teďka dostal peníze a ty se tomu směješ. A není to úplně typický český miliardář, je to technologický miliardář, patří do 20 nejbohatších lidí v Česku. A on začal podnikat už v 16, jako teenager. Těch firm založil několik. CDN 77 je z toho ta největší a nejzajímavější, ale další firmy jsou Superhosting, Peering a tak dále. Taky si kvůli tomu udělal spoustu nepřátel na českém internetovém nebi, protože byl prostě rychlejší a dravější než oni.
10: Ale nejenom na internetovém nebi asi, ne?
11: K tomu se možná dostaneme. Prostě když chceš vydělat tolik peněz, tak asi všechny nehladíš po vlasech. A
10: hlavně,
11: a
10: když, když jsi ajťák, tak většinou máš vysoký IQ, ale trochu se to odrazí. odráží třeba v nižším EQ. Víš, co to je?
11: Já nejsem ajťák, takže to vím, ale to bych ho nepodezíral. Já myslím, že to je normální, fajn chlápek. Mm. Co je na něm zajímavého mimo jiné, je, že má, víš, kolik má dovolené za rok? 100 dní.
10: 100 dní.
11: To je čtvrt roku. 100 dní, protože potřebuje přemýšlet, protože nechce být zahlcený operativou.
10: Já bych
11: tohle potřeboval
10: taky.
11: No to bys potřebovala. Třeba. Ale tady ti to asi nedají. Ale v každém případě tohle je docela zajímavý přístup. Další zajímavé přístupy, on má polovinu lidí na to, co dělá, než konkurenční firmy, to znamená, že snaží se být hodně efektivní v tom, co dělá. Ve firmě třeba nejsou meetingy dopoledne, aby lidi měli čas na práci a na to přemýšlení. Neždíme je, tak jak se to dělá v IT firmách. Říká, že v 17:15 už můžou být doma a chodit si kolem potůčku nebo dělat si, co chtějí. A že to vidíš, jak je hodnej miliardář. No,
10: jo, ale počkej, a pojďme k tomu, k čemu se chceme dostat. On investuje taky do nemovitostí, ano, svoje peníze.
11: Ano, do historických nemovitostí, zámky, činžovní domy a podobné věci. Tady kousek od nás na Vinohradech je několik nemovitostí, dokonce sídlo jeho firmy je tady v historických vilách 500 metrů tady od nás. A jsou tady taky investice do činžovních domů třeba v Londýnské nebo v Mánesově ulici.
10: A já jsem právě o tom si dělala nějaké rešerše a třeba Seznam zprávy loni přinesli zprávu o jeho poměrně dosti jako drsných hádkách, právě o nějaké podíly v nemovitostech. Vkazovali taky na nějaký televizní pořad, to byly Černé ovce, o nějakém nehezkém zacházení jako z nájemníky. Poté, co to právě koupila jeho firma. Takže jasně, asi to bude vrstevnatá osobnost a jak jsme říkali,
11: já bych zase
10: ajťák.
11: Já si tady nechci být jako obhájce miliardářů, ale proboha,
10: ne, to tě já myslím,
11: že
10: Zdejek Cendra
11: nemá vůbec ponětí, že se někdo hádá s nájemníky v těchto těch domech.
10: A já myslím, že v některých případech asi jo, ale pravda je, že to nějak vždycky dořešil a tak dále. Poslední věc ještě k tomuhle tématu. Mm-hmm. Pojďme zařadit tohle jednorožce nového mezi ostatní úspěšné české firmy, protože samozřejmě není sám. A jak je to z toho pohledu důležitý, zamíchá to nějak pořadím českých miliardových firm?
11: Dílů? Já myslím, že v tuhle chvíli je tohle investicí, je to největší startupový deal v historii Česka, těch 500-600 milionů dolarů od CVC. Firma je oceněná na nějakých těch 43 miliard korun, řekněme. A to není největší ocenění, protože zase další super zajímavá česká firma Muse, která ale už sedí dlouhou dobu v New Yorku, byla oceněna na 52 miliard korun. Takže je to víc, ale mezi další české jednorožce patří Product Board a Rohlík a samozřejmě Avast, když ho tam budeme počítat jako úplně z prehistorie, ale myslím, že Avast byl ten první pionýr a tady vidíme další české firmy, které mezi ty jednorožce patří. Mimochodem, když se podíváš zase kolem nás, tak těch jednorožců Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko a tak dále, není tolik jako v Česku. Samozřejmě ještě nejsme Estonsko nebo
10: Pobaltí vůbec.
11: Tak, nebo
10: Izrael,
11: nebo Izrael, no to vůbec, ale myslím, že se tady tvoří nová páteř z českého biznesu a české ekonomiky a měli bychom si jí víc všímat. Takže když za chvilku budeme mluvit o energetice a o uhlí a o plynu a tak, to je samozřejmě velká věc pořád, ale ty internety, Jano, sleduj to víc.
10: Jo, pojď k energetice, protože to je prostě zajímavé, jo. A to vůbec není zpráva ze starého světa, protože tam se děje spousta nových věcí, to je obnovitelné zdroje.
11: Tak to mi řekni.
10: Jo, to je prostě nová věc.
11: Ty jsi říkala,
10: takže
11: že Daniel Křetínský chce koupit
10: německý Uniper.
12: Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper.
13: Je možné, že těch zájemců o převzetí té společnosti je víc. Podle Handelsblatu se má ta nabídka ze strany Křetínského EPH vyznačovat tím, že je podaná na koncern jako na celek, zatímco...
10: A to je docela velké sousto.
11: Co to je Uniper?
10: No, je to důležitá německá firma, vlastní elektrárny, hlavně plynové, ale i nějaké končící uhelné samozřejmě, ale to nic neznamená, protože samozřejmě investuje nejvíc do obnovitelných zdrojů a vodíku a tak dále. Ale každopádně, jo, plus má třeba obrovské podzemní zásobníky na zemní plyn, mimochodem s větší kapacitou, než doposud vlastní celé EPH Daniela Křetínského, všude možně po Evropě, na Slovensku třeba například. Uniper má větší kapacitu výroby, než má teď EPH Daniela Křetínského, má 18 gigawatt, zatímco Daniel Křetínský asi necelých 17, ale je to celkem vyrovnané. Každopádně prostě je to obrovský obchodník s komoditami, dovozce zkapalněného zemního plynu, klíčového teď pro evropský trh, zaměstnává 7000 lidí, zásobuje plynem asi 500 velkých firm v Německu a 500 podniků místních samospráv, má aktivity tedy i ve Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku. Co je určitě zajímavé, že je to firma, která měla trošku podobnou minulost za energetické krize, jako měly české plynovody Net for Gas, u které neúspěšně se pokoušel o ten deal, tedy nebo je koupit prostě Daniel Křetínský.
11: S dovolením se vrátím do toho Německa, abych pochopil, co to je za transakci. Komu to dneska patří?
10: Patří to německému státu. Aha. A to právě navazuje na to, co jsem teď říkala, že Uniper se dostal v roce 22 do obrovských existenčních potíží.
11: Tak jako podobné firmy?
10: No, tak Uniper byl zajímavý v tom, že on prostě byl opravdu velmi provázaný s ruským plynem. On měl i podíl vlastně na stavbě plynovodu Nord Stream 2 a využíval plynovod Nord Stream 1, který, jak víme, v roce 22 vyletěl do povětří, což Nord Stream 2 vlastně nakonec se rozhodlo, že se vůbec nezačne používat. A Německo vlastně spoléhalo tady na ty plynovody, bylo to přímé propojení mezi Ruskem a Německem. Němci si mysleli, že budou těžit v jejich ekonomice z levného ruského plynu, ale tomu tady dělala přítrž vlastně agrese Ruska na Ukrajině a doba se změnila. Uniper to odnesl teda, protože Rusové, jak víme, uzavřeli kohouty a Uniper málem zkrachoval. Podobné problémy má právě český Net for Gas, který transitoval ten ruský plyn a také jeho předchozí akcionáři investovali právě do toho propojení. Aha, s Nord Streamem
11: takže tam je
10: a tak
11: logická
10: dále.
11: Propojka mezi Net for Gas a Uniperem?
10: Trochu je, trošku podobná historie, takže tady možná by Daniel Křetínský si trošku napravil tu svoji pachuť z toho, že se mu nepodařilo tady získat třeba české plynovody, nebo předtím české,
11: pachuť, co to zase
10: české zásobníky,
11: jako vkládáš, jako
10: které taky
11: pachu.
10: Chtěl původně koupit dokonce od Němců, ale to tady také nevyšlo.
11: Napravil pachuť.
10: Takže uvidíme, jak to dopadne, protože jednak tedy nevíme zatím, jak to bude velká transakce, ale já bych připomněla, že německý stát stála ta záchrana Uniperu, aby neskrachoval 13,5 miliardy eur, asi 330 miliard korun, který tam vláda nalila. Takže uvidíme, za kolik známý dobrý. To musím říct, dealmaker Daniel Křetínský, jestli to dopadne, tak jaké částky se objeví a jestli to dopadne, protože oni se tam začínají bouřit odboráři.
11: K odborářům se dostaneme, ale jenom mi řekni, když tak mě oprav, Daniel Křetínský má taky nově, ale vítr v zádech díky spojenectví s Total Energy, francouzským koncernem energetickým a tahle část by asi šla vlastně do toho společného podniku, který mají s Total Energy, spočítám.
10: Ne, přihlásil se tam jako EPH.
11: V každém případě jako tohle spojenectví v tom může něco udělat. A co se nelíbí odborářům?
10: Odboráři mají strach z toho, že pokud tam přijde soukromý investor, tak oni tvrdí, že to bude vlastně nepřátelské převzetí, poukazují na energetickou bezpečnost a preferují prodej přes burzu, protože mají pocit, že tak nehrozí, že by to nějaký investor rozkouskoval nebo použil k nějakým svým třeba jiným záměrům.
11: Nekalým rejdům,
10: které nemusí být ve třeba prospěch německé energetické bezpečnosti, nebo já nevím, o co jim jde.
11: Ale určitě to budeme,
10: nebyly.
11: Určitě to budeme sledovat dál, protože to je super zajímavý deal na evropské úrovni a zase další velký deal, který by Daniel Křetínský chtěl
10: přesně
11: uzavřít.
10: Tak.
11: Ale pojďme na téma číslo 3. Evropská unie neprodloužila sankce na dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova.
3: Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy.
14: Kališ Rousmanov je jeden z nejbohatších Rusů. Časopis Forbes odhadoval v roce 2023 jeho mění na 11,4 miliardy dolarů.
15: Slovensko, které žádá kromě Usmanova také o vyřazení Michaela Friedmana ze sankčního seznamu.
14: Samozřejmě také není nějaký beránek. On ale patří vlastně k té první vlně ruských oligarchů.
10: Já bych zůstala u miliardáře Friedmana, mm-hmm. protože to je ten člověk, který nás zajímá.
11: A proč nás zajímá?
10: A zajímá nás proto, protože on má mimochodem vazby na Česko.
11: Aha, česká stopa.
10: Česká stopa, má jich docela dost. On měl v Česku několik firm už v 90. letech, ale ta jeho hlavní skupina, na které zbohatl v Rusku, mimochodem, víš, kde se narodil Michal Friedman?
11: Podle jména bych tipnul, že v Tel Avivu.
10: No, tak nějaké kořeny tam jsou, ale je to rodák z ukrajinského Lvova.
11: Aha, no vidíš.
10: Ale žil potom v Moskvě a tam i podnikal, právě založil skupinu Alfa Group, která vlastní největší soukromou ruskou banku Alfa Bank. Mimochodem jedno z jeho velkých bohatství vzniklo právě při ruské privatizaci, kdy ta skupina Alfa koupila 90% ropné společnosti TNK a v roce 2003 pak Michal Friedman prodal polovinu z té firmy britské BP za 6,75 miliardy dolarů.
11: A dostal se do žebříčku miliardářů?
10: A dostal nejbohatších lidí světa. A zpátky do Česka, jedna třeba z firm, která tady měla nějaké aktivity, Alfa Invest, kdy si investovala do výstavby komplexu luxusních bytů v Praze 5. Pak je to samozřejmě Alfa Banka, protože tam měla
11: to
10: v čele.
11: To jsem chtěl říct, to je Petr Šmída, svého času nejvýše postavený český finančník na světě.
10: Je to tak, tak to byl šéf Alfa Banky a on tam nebyl sám, bylo tam dalších několik Čechů a potom ještě jedna zajímavost, ta skupina Alfa stála za londýnským fondem Pamplona Capital Management, která kdysi uvedla na akciový trh v Praze moravskou společnost Pegas Nonwovens, výrobce
11: nekaných
10: textilí, která ale už před 5 lety přešla z burzy. Petr Šmída je zajímavá postava, ty ho znáš?
11: Já ho znám docela dobře, protože jsme spolu dlouhá léta byli v porotě Podnikatel roku a Petr Šmída, jak jsem říkal, byl jako šéf Alfa Banky nejvýše postaveným českým finančníkem v historii České republiky a předtím byl také viceprezidentem společnosti General Electric. Zkušený bankéř, dnes má Enern, společnost, která investuje do nejrůznějších českých firm, ale nejznámější je investicemi do podniků Tomáše Čupra, Rohlík, Levomat, Dáme jídlo a podobně.
10: Je to tak a právě ten fond Enern souvisí ještě tady s naším tématem a to jsou protiruské sankce, kdy Friedman tedy má být vyřazen, tak jak rozhodla Evropská unie z toho sankčního seznamu. A jak to souvisí? Součástí Enernu je i takový menší fond s názvem Enern Sprout 2, do kterého investovala kyperská společnost ABH Holding a tu právě spolu vlastní Friedman ještě s dalšími sankcionovanými Rusy a finance této společnosti, toho Enern Sprout 2, byly v roce 22, když se Friedman dostal na ten sankční seznam, byly zmraženy českým finančním analytickým úřadem FAU. A jak mi řekl a potvrdil tady mluvčí Enernu Jan Husták, tak to zůstalo doposud.
16: Petr Šmída nemá a neměl s Michalem Friedmanem jiné investiční aktivity a ani je neplánuje. Původním investorem do Enern Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení fondu převzala právě ABH Holding. Tudíž ani tehdejším záměrem nebylo investovat společně s Michalem Friedmanem.
11: Tenhle ten Sprout 2 byl docela malý fond v rámci toho Enernu, asi 2% aktiv a nemá žádné prokazatelné investice v českých firmách.
10: Je to tak, zatím nevíme, co s tím vlastně bude dál, každopádně pokud to bude rozmrazeno, tak jak jsem se ptala, tak Petr Šmída s Friedmanem jako investorem neplánuje nijak dál spolupracovat, podle Jana Hustáka neměl s Friedmanem Petr Šmída jiné investiční aktivity, také upozornil na to, že původním investorem do toho Enern Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení toho fondu převzala právě ta EBH Holding. Nicméně ta lucemburská stopa je vlastně také zajímavá, protože bylo to právě Lucembursko, které usilovalo podle diplomatických zdrojů o to, aby byl vyloučen Friedman z toho sankčního seznamu, a důvodem je, že Lucembursko s ním vede nějakou velkou arbitráž nebo takže spor o 16 miliard dolarů.
11: Takže ne proto, že by ho chtělo vysvobodit,
10: ne,
11: ale naopak.
10: Ne, chtělo hájit svoje zájmy nějakým způsobem.
11: Jano, já myslím, že po tomhle to máme čas ještě na zvířátko nakonec, tak se to jmenuje naše rubrika.
10: Vypůjčili jsme si trošku novou, ale zajímavost nakonec, to je, že ex-ministr vnitra Martin Pecina, o něm se taky, jak asi víš, spekulovalo jako možné ministru obrany třeba za SPD. Teď spolupracuje s SPD, Martin Pecina prošel řadou jiných stran. Ano. Tak Martin Pecina má nově společnou firmu s bývalou ministryní práce, šéfkou sociální demokracie, myslím, že byla také spolu lídrině ve spolku Stačilo v posledních volbách, Janou Maláčovou. Je to firma Mivra a Pecina v ní má 60% od září, Jana Maláčová má 40%.
11: Tak tohle je opravdu bizarní závěr, protože jestli si pamatuju správně, tak Jana Maláčová je někdo, kdo téměř vzývá Marxe, a tak by mě zajímalo, kam bude odevzdávat nadhodnotu.
10: No to nevím teda. Asi ji bude bránit, protože cílem té firmy Mivra je vzdělávání lidí v oblasti umělé inteligence a příprava na změny na trhu práce a tak. Což je, ale musíme říct, že to je jako legitimní. A
11: Martin Pecina a Jana Maláčová něco vědí, tak určitě
10: je,
11: ano.
10: Je to ale jako chvályhodná činnost. Údajně je to také taková trochu podaná ruka ze strany Martina Peciny Janě Maláčové, která potom fiasku v posledních volbách asi hledá nějaké uplatnění.
11: To je krásná solidarita, tím bychom to mohli uzavřít. Doufejme, že přitom nebude nikdo vykořisťován při tomhle podnikání, a musíme říct, že dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
10: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou těchto pořadů jsou v podcastových aplikacích také.
11: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimounek
10: a Jana Klímová.
17: Nejvyšší patra americké politiky.
18: This is only the dawn of the golden age of America.
17: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
19: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
20: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
21: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než
17: a někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
22: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
20: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
23: Čtyři únosy, čtyři příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Peck, šestiletý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
24: Bylo 21 hodin.
23: Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků. Čeští fotbalisté hrají druhý zápas Ligy národů proti Anglii. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
0: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
24: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce.

0: jednotlivých škol.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V amorské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TAS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinšová, bylo jí 52 let. Dlouhodobě se věnovala dětem, které zažily domácí násilí a trauma, a usilovala o to, aby jim stát dokázal pomáhat rychleji a citlivěji. Jako členka rady vlády se snažila prosazovat systémové změny. Na některých z nich spolupracovala s někdejší vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
3: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
2: Čeští fotbalisté rozehráli druhý zápas pod vedením trenéra Santiho Denii. Pražském Edenu hostí Anglii a přímý přenos můžete naladit na Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport. A dnes večer začíná nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině našeho času zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. Noci na zítřek se pak budou hrát další 4 duely, včetně zápasu Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. Zavřená D5 za mýtem a překážka na D1 u Vyškova. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je stále zavřená mezi Mýtem a Cerhovicemi kvůli nehodě kamionu. Před odklonem na 50. kilometru už se výrazněji nezdržíte. Pomalejší provoz, ale čekejte na objížďce po 605 přes Kařes. Na dálnici D1 z Brna na Ostravu počítejte s překážkou u Vyškova. Zase zde na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Projíždějte opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na průjezd omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi 19. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona už ale nevzniká. A na silnici 19 pomalte za Kunštátem na Blanensku ve směru do Bystřice pod Pernštejnem. V lesním úseku zasahují hasiči u spadlého stromu a průjezd je tam omezený. Další zelená vlna ve zprávách za hodinu. V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno, na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Možná 25, ale možná až 40 tisíc lidí uteklo z Československa bezprostředně po únoru 1948, tedy poté, co se moci ve státě chopila komunistická strana. Odhady historiků se liší, stejně jako se liší konkrétní příběhy lidí, kteří hranice Československa překračovali. Připomene je repríza dokumentárního pásma, které v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.

Komunistický režim znamenal pro mne, když ne smrt, tedy jistě žalář, a pro ženu a děti jako osoby buržoázního původu zákaz dalšího studia a nuznou existenci. Rozhodli jsme se, že utečeme do ciziny ve čtvrtek 26. února večer, protože syn Ivo dělal ve středu na univerzitě státnici. Chtěli jsme odjet do Železné Rudy a tam na lyžích překročit hranice. Terén jsme tam dobře znali, sněhové poměry byly velmi dobré, takže plán byl snadno uskutečnit.

0: tečnitelný. Na Ivovo upozornění jsem z opatrnosti spal u známých na Ořechovce. Ve středu ráno 25. února jsem šel do sekretariátu strany Národně socialistické. Budova byla obsazena členy Sboru národní bezpečnosti, ale vstup do ní byl volný. Rybku a nikoho z vedoucích představitelů strany jsem nezastihl, ale od Suchého jsem se dověděl pobuřující zprávy. Tiskové podniky strany byly v noci obsazeny komunistickými milicionáři. Svobodné slovo nevyšlo, poněvadž sazeči odepřeli je sázet a Svobodný zítřek, redigovaný silně protikomunisticky Luďkem Stránským, byl zastaven. Schůze sněmovny, už dříve svolaná na 24. února, byla odložena předsednictvem Národního shromáždění za přítomnosti jeho členů Hodinové, Hladkého a Petra. Předseda David nebyl přítomen, ale vyslovil s odložením souhlas a podepsal o něm zprávu. Národně socialistický poslanec dr. Alois Neumann a předseda hospodářské rady strany dr. Emanuel Šlechta jsou bez vědomí předsednictva strany členy ústředního akčního výboru a jsou prý ochotni vstoupit do nové Gottwaldovy vlády. To byly zprávy osudné. Odložení schůze sněmovny zabránilo poslancům nekomunistických stran, aby se veřejně vyslovili o situaci vzniklé demisí 12 ministrů. Byl jsem přesvědčen, že by se ve sněmovně našla většina, která by vyslovila Gottwaldovi nedůvěru a tak snad mohla změnit chod událostí. Nedůvěra sněmovny by bývala dodala sílu prezidentovi republiky, aby mohl řešit krizi parlamentárním způsobem.
1: Ničím nerušený poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Jan Sedmidubský. Dnešní pořad Dokument nás zavede do napjatých dnů a měsíců, které následovaly po únorovém převratu v Československu roku 1948. Je až neuvěřitelné, jak rychlý spád vzali události po oné osudné návštěvě předsedy vlády Klementa Gottwalda na Hradě u prezidenta Edvarda Beneše. Represivní aparát, který v normálním státě pracuje pouze pod přísnou kontrolou moci, zákonodárné a výkonné, zde čekal, připravený k akci, aby mohl okamžitě začít konat ve jménu uchopení moci jedinou stranou. Jednalo se o dny, často hodiny, nezřídka minuty, které mohly rozhodnout o životě a smrti. Zatímco tisíce nic netušících lidí se procházeli po Praze, snad v brzkém očekávání jara, posedávali v kavárnách, chodili na rande, se vzrušením nebo naopak lhostejně četli noviny, možná s myšlenkou, co to tam ti nahoře zase vyvádějí. Stovky jiných vytipovaných a už před únorem tajnou policií sledovaných lidí věděli, že domů se mohou vrátit jen na okamžik, jen postranními uličkami a skrytými cestami, jen na skok, aby si doslova svázali uzlích nezbytných pěti švestek a hledali, kde nechal tesař díru. Ukázka z úvodu pochází z paměti jedné z nejpozoruhodnějších osobností české politiky 20. století, Ladislava Karla Feyerabenda. Feyerabend před druhou světovou válkou, vrchní ředitel ústřední jednoty hospodářských družstev Kooperativa a předseda Československé obilní společnosti, se stal počátkem protektorátu ministrem zemědělství. V roce 1940 se mu podařilo uprchnout do Londýna, kde se v exilové vládě stal ministrem financí. Právě jeho podpis nesly bankovky nové poválečné Československé republiky. Ale to bylo také tak všechno. Byl agrárník, tedy člen poválce promptně nepovolené politické strany, a do vlasti se v roce 1945 vrátil jako persona non grata. Přistoupil ke straně národně socialistické, což mu valně nepomohlo. Dnes vám budu v dokumentu vyprávět tři příběhy útěku za hranice Československa. Pozoruhodný příběh Ladislava Feyerabenda je prvním z nich. Dokument.
0: Z budovy sekretariátu strany na náměstí republiky šel jsem v hlubokém zamyšlení pěšky přes Staré město a Karlův most na Malou stranu, abych si na americkém velvyslanectví u přítele legačního rady Johna Bruince zařídil dobré přijetí naší rodiny v Německu v americké zóně. Na velvyslanectví jsem však nešel, když jsem viděl, že lidé z něho vycházející jsou zadržováni policisty v civilních šatech, a odložil jsem svou návštěvu u Bruince na večer v jeho bytě. Dále jsem šel po nových zámeckých schodech na hrad, abych se od kancléře Smutného o posledních událostech dověděl něco bližšího, ale stráže mě k němu nepustili. V poledne jsme slyšeli doma v rozhlase, že prezident přijal demisi odstoupivších ministrů a podepsal novou Gottwaldovu vládu. Byl jsem si vědom toho, že je to historický okamžik pro národ a stát a že naše rozhodnutí odjet ve čtvrtek z vlasti bylo správné a učiněné za 5:12. Chtěl jsem vědět, proč prezident novou vládu podepsal, a zašel jsem pár kroků od nás k Vojtovi Benešovi, s nímž jsem v poslední době udržoval časté a přátelské styky. Marně jsem však zvonil u jeho vily, a proto jsem se rozhodl, že navštívím Rybku v jeho bytě. Na cestě tam jsem jakoby na zavolání potkal choť Vojty Beneše a od ní jsem se dověděl, že Vojta leží doma v posteli se zánětem žil a že prezident podepsal, aby zabránil bratrovraženému boji v občanské válce, která by stála mnoho životů. Rybka stál před domem a když mě spatřil, oslovil mě: co tady ještě děláš? Hleď se dostat ven co nejrychleji, já také odjedu do ciziny, ale musím chvilku počkat, poněvadž jsem silně hlídán. Neřekl jsem mu, že máme na útěk vše připraveno, a vrátil jsem se domů. Večer jsem byl u Bruinců, jimž jsem řekl, že zítra odjedeme na Šumavu a na lyžích překročíme hranice, a pak jsem zase šel spát ke známým jako včera. Tentokrát však už s neklidem, neboť jsem věděl ze Svobodných novin, že zatykačem je stíhán šéfredaktor Pavel Tigrit a vůdce studentů Emil Ransdorf. Ve čtvrtek 26. února jsem viděl z novin, že nová Gottwaldova vláda je vládou komunistů a jejich přisluhovačů z druhých stran. Dopoledne jsem spálil všechny písemnosti, které by mohly kohokoliv ohrožovat, a sotva jsem skončil svůj úkol, přišli dva studenti Ivovi kamarádi s nabídkou, že nás celou rodinu dopraví za hranice letadlem. Naznačili, že pilot bude donucen změnit směr svého letu a přistát v Německu. Byl jsem dojat starostí těchto mladých mužů o naši bezpečnost, ale přechod na lyžích, pro nějž jsme měli už vše připraveno, se mi zdál jistější. Nic jsem jim ovšem o našich plánech neprozradil a vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou.
1: Připomínám si scénu, kdy Ladislav Feierabend utíkal z vlasti poprvé. Bylo to na jaře 1940, kdy se doma na rodinném statku v Mirošově u Rokycan loučil s rodinou. Dcera Hanka tehdy ještě spala, nechtěli budit. Se synem Ivem se pak rozloučil na rokycanském nádraží. Syn šel jako každý den do gymnázia, otec utíkal z protektorátu. Teď po dalších 8 letech nebyl Feierabend už na to všechno sám. Jeho děti dospěly, velmi dobře chápali, o co tu běží, a v osudných únorových dnech mu prokázali neocenitelnou službu.
0: Odpoledne jsem šel do Prahy k notáři příteli doktoru Vladimíru Žejglicovi si ještě něco zařídit a na cestě domů jsem čistě náhodou potkal na Křížovnickém náměstí syna a dceru, z nichž každý přicházel odjinut. Bylo to osudové setkání, nebo tomu chtěla prozřetelnost? Vraceli jsme se společně přes Karlův most a malou stranu na Ořechovku. Bylo překrásné zimní odpoledne. Slunce a sníh se předháněly, aby zvýšili čarovnost pražských pohledů. Je otázka, kdy se vrátíme domů, řekl jsem dětem. Vrýte si dobře do myslí jedinečnou siluetu Královského hradu a chrámu svatého Víta. Nahoře v Nerudově ulici jsme se rozdělili. Já šel ulicí na úvoze a děti přes Hradčanské náměstí. Smluvili jsme se, že rozsvítí světlo na záchodě u vchodu do vily, najdou-li ve vile a jejím okolí vše v pořádku. Bylo asi 4:30 odpoledne, když jsem se blížil k domovu a viděl jsem smluvené znamení. Z opatrnosti jsem se rozhlédl, ale neviděl jsem nic podezřelého. Naše vila tvořila roh ulice Sluné a na Ořechovce, takže jsem viděl na obě strany. Doma žena dokončovala přípravy na útěk, nálada byla napjatá v očekávání věcí příštích a vzhledem k loučení s rodiči ženy. Nebyl jsem doma ani 30 minut, když jsem slyšel ve svém pokoji, že někdo u vily zvoní. Vykoukl jsem za záclonou z okna a viděl u branky neznámého muže, s nímž mluvil Ivo, který mu šel otevřít. V tom dcera otevřela dveře do mého pokoje a rozkazovacím způsobem řekla: policie, táto, uteč okamžitě. Nebyl čas na nějaké otázky. Vlítl jsem do předsíně k věšáku, vzal zimník a klobouk a utíkal přes halu a obývací pokoj do zimní zahrady. V zimní zahradě jsem se oblékl a přes naši a sousedovu zahradu jsem se rychle vzdaloval z domova. Viděl jsem, že v ulici na Ořechovce stojí dva policejní vozy, a pak jsem začal utíkat jako šílený. Zdálo se mi, že za sebou slyším kroky pronásledovatelů, ale byl to asi zvukový odraz mých kroků od cihlových plotů zahrad, neboť nikdo za mnou nešel. Dodatečně jsem se dověděl, že děti měly smluveno, jak se budou chovat, kdyby pro mne přišla policie. Ivo řekl Hance, že půjde každému neznámému otevřít s lulkou v ruce a že bude lulku u dveří držet dlouho v ústech, kdyby pozoroval nebezpečí, aby mě Hanka mohla včas varovat. Komunistická policie přišla zákeřně a zbaběle. Tajný policista v civilu se snažil přesvědčit syna, že mi nese pozvání do schůze Národně socialistické strany a že mi má osobně vyřídit důležitý vzkaz. Tak jsem se dík prozíravosti svých dětí spasil ze spárů komunistické policie a tím si patrně zachránil svobodu a život.

0: kousek. Tahle ta písnička Vlasty Průchové sice pochází až z konce 50. let, ale myslím, že docela hezky vykresluje atmosféru, o kterou tu běží. To, že Ladislav Feierabend dokázal uniknout ze spáru komunistické tajné policie hned na počátku, bylo obrovské štěstí, nicméně tím všechno teprve začínalo. Čekala ho snad nejobtížnější etapa života, neboť tentokrát věděl, že musí dostat ven i celou svou rodinu. V dalších týdnech se skrýval u dobrého člověka, kterému říká Tonda, na různých místech v Praze i v nejmenovaném městě v jižních Čechách. Dostávali se k němu mimo jiné zprávy o tom, kolik významných lidí už z republiky uprchlo, mimo jiné prý i on sám, a jak komunistický režim stále zuřivěji a cílevědoměji pátrá po těch, kdo se zřejmě ještě skrývají doma a hledají cesty kudy pryč. Rodina Ladislava Feierabenda nakonec nastoupila cestu do emigrace ve čtvrtek 8. dubna 1948 na náměstí Jiřího z Poděbrad. O tři dny později, 11. dubna, utíkal také druhý hrdina dnešního dokumentu, lidovecký poslanec dr. Bohumír Bunža. Dr. Bohumír Bunža byl jedním z mnoha poslanců nekomunistických stran, kteří bezprostředně po 25. únoru utíkají za hranice.
1: Sešli jsme se v Plzni na nádraží. Bohumír Bunža, František Bunža a doktor Benda, též poslanec za lidovou stranu, s malými aktovkami a nějakým jídlem a pitím. Vždyť prý zanedlouho budeme ve Francii. Celý den jsme čekali, až pan přednosta stanice bude mít vhodný vagon do Štrasburku. Dva nebyly vhodné a konečně třetí, prý s nábytkem, tak to bude dobré, říkal výpravčí. Vagon byl však zapečetěný, nedal se otevřít. Vniknutí bylo možno jen malými okny pod střechou vozu a ještě opatřenými příčnou železnou tyčí. Bendovi a Františkovi to snadno šlo pro jejich štíhlost. Horší to bylo se mnou. Hlavu jsem tam dostal i s rameny, ale přes prsa to nešlo. Musel jsem se vysvléknout a znovu za pomoci obou a výpravčího zvenku jsem se tam konečně dostal, ale s odřenou kůží na prsou do krve. Ve vozu následovalo překvapení, prý nábytek, ale zatím samé věšáky. Sice z ohýbaného dřeva, ale se špicemi a ani jediná ploška k podepření nebo položení. Pokoušeli jsme se zavrtat do kolmé polohy, ale marně, tak jsme zatím zůstali na povrchu. Čekali jsme celý den. Večer výpravčí prošel kolem vozu a jako k sobě nadával, že snad už se brzy pohneme. Nekonečná noc, ale konečně svítání. Po chvíli sluníčko začalo nemilosrdně rozpalovat střechu jako kamna. Svlékali jsme, co se dalo. Museli jsme vydržet ještě celý den. Žízeň se částečně uhasila, ale horší pak s nezbytným vydáním. Ale nedalo se přemýšlet, jak.
0: Jen krátké doplnění, či chcete-li faktografie. Už 3. dubna 1948 byli zadrženi a vzati do vazby první nekomunističtí poslanci, tak alespoň pár jmen. Prokop Drtina, Jan Kempný, Jan Ursíny, František Zvěřina. Mnoho dalších poslanců bylo k tomuto datu už nezvěstných. Julius Firt, Vladimír Krajina, Adolf Procházka, Hubert Rybka, Blažej Vilím a další. Mnoho a mnoho jmen, známějších i zapomenutých. Mezi nimi doktor Bohumír Bunža, poslanec za lidovou stranu, bývalý člen ústavně právního a bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shromáždění.
1: Večer jsme se konečně pohnuli. Netrvalo však dlouho a zase jsme stáli. S napětím jsme poslouchali známý zvuk štípacích kleští a cinkot pečetí házených do nějakých plechových kbelíků a silné bouchání dveří. Je zle, celní kontrola. S hrůzou jsme čekali, kdy celníci přijdou k našemu vozu. Už se otevíral a světelný sloupek baterky přejížděl po našich zádech. František byl na kraji, pohnul se v instinktu se ukryt a věšáky se s rachotem začaly řítit ven. Celník jen zakřičel, zavři to honem, nebo to nepozbíráme do rána. Snad to byla dobrá vůle, snad nechtěl, aby viděl i ten druhý, co uviděl sám. Honem zašoupl dveře a šli dále. S odechnutím jsme si přihladili zježené vlasy. Zanedlouho se vlak rozjel, jenže po chvíli jsme stáli znovu. Ale běda, bylo slyšet štěkat psy, to bylo zle, ti nás jistě ucítí. S další hrůzou jsme čekali, co bude dál. Z kvapné řeči železničářů jsme vyrozuměli, že žádné zdržování je velké zpoždění, jede se, a jelo se další dobu. Po zastavení slyšíme nikoli očekávanou francouzštinu, ale němčinu, která nám byla s podivem také příjemná. Už jsme na nic nečekali a domáhali se vysvobození z tohoto hrozného prostředí. Špinavý, hladový, žíznivý a již nervově vyčerpání, ale konečně za hranicemi. Bylo nedělní ráno, den páně. Vysvobodil nás příjemný výpravčí, pozval nás do bytu, kde jsme rádi přijali jeho dobrodiní, umyli jsme se a najedli. Podotýkám, že si neodpustil byť bodrou poznámku, že je vlastně naším bývalým vyhnancem. Podívali jsme se na sebe a nebylo nám dobře. Druhý den nás převzal americký důstojník, převezl čípem do úřadu. Následovalo vyšetřování, výslechy za pomoci civilního tlumočníka, hlavně u mne chtěli znát podrobnosti smrti ministra Jana Masaryka, v čemž jsem asi nevyhověl, byly pro mne tehdy též neznámé. Po výsleších nás odvezli do tábora v Regensburgu.

0: a život... Bohumír Bunža se z titulu své funkce poslance za Lidovou stranu zabýval ještě v předúnorovém období bezpečnostními sbory, neboli tím, co se už tehdy nazýval SNB, neboli Sbor národní bezpečnosti. Pustil se mimo jiné i do vyšetřování poválečných násilností v roce 1945 v pohraničí a zejména masakru v Postoloprtech, kde bylo československou armádou zavražděno téměř 900 Němců ze Žatce a okolí. Není divu, že v následujících týdnech a měsících se stal jedním z těch, které měl nový komunistický režim v Československu na mušce nejvíc. Jediné jeho štěstí bylo, že se mu podařilo uprchnout, i když pobyt ve sběrném táboře v Řezně neboli v Regensburgu nebyl asi žádný med, jako ostatně ve všech uprchlických táborech v západních zónách Německa. Jak o tom ještě dneska budeme mluvit. Teď bychom ale měli dopovědět historii útěku Ladislava Feyerabenda. Opustili jsme ho v okamžiku, kdy v Praze nastupoval s celou svou rodinou, o toto bylo těžší, cestu do druhé a poslední emigrace. Do vlasti se už nikdy, na rozdíl od svých dětí, nepodívá. A to dokonce ani v důležitém roce 1968. Zemřel nedaleko vlasti na dovolené v Rakousku v srpnu 1969. Dokument.
1: Na náměstí krále Jiřího už stála dvě auta a kolem nich se procházel Tonda. Jakmile mě spatřil, šel mi naproti a oznámil, že všecko je v pořádku. Žena a děti vyklouzly z vily oknem jídelny a přes naši a sousední zahradu nepozorovaně odešly z domova. Jsou už v autech s kufříky i s likéry na podplácení sovětských stráží. Odjet však nemůžeme, poněvadž auta nemají žádné zásobní pneumatiky a jeden ze šoférů šel schánět aspoň jednu rezervu. Trpělivě jsme čekali, já méně trpělivě než Tonda, a vyjeli jsme teprve ve 11:45 v noci bez rezervy. Nebyl to právě příjemný úvod k cestě, ale přijeli jsme bez nehody asi ve 2 hodiny do přístavu v Ústí nad Labem. Tonda poslal jeden vůz zpět do Prahy a druhý dal zaparkovat v jednom tmavém koutě. Pak on, my 4 a šofér, každý v ruce 2 kufříky, jsme nastoupili cestu do přístavu, který byl i v noci osvětlen, takže orientace byla snadná. Šli jsme velkým přístavem, ale u břehu nestály žádné lodi. Byl to hrozný okamžik a před očima se mi dělaly mžitky. Do Prahy jsme se nemohli vrátit, protože do auta, které nám zbylo, by se vešly jen 4 osoby. Museli jsme čekat, že nás dříve nebo později objeví přístavní stráž, které hned budeme nápadní. Tonda však nestratil rozvahu. Prohlásil, že Novák dostal patrně rozkaz odjet lodí do Děčína a neměl čas nás vyrozumět a že musíme pokračovat v jízdě autem do Děčína. Se ženou jsme si sedli dozadu do auta a děti s 2 kufříky jsme měli na klíně. Vpředu seděl Tonda se šoférem a 10 zavazadly. Nemohli jsme se hýbat, jak jsme byli namačkáni. Byla to nejhroznější jízda v mém životě. Přetížené auto každou chvilku dosedalo na špatné silnici vinoucí se podle Labe. Šofér jel rychle, abychom byli co nejdříve na místě, a s malými světly, abychom byli co nejméně nápadní. Všichni jsme si byli vědomi, že prasknutí pneumatiky znamená konec dobrodružství a zatčení. Nikdo nepromluvil ani slovo. Při každém dosednutí jsem čekal, že šofér oznámí, že pneumatika je pryč a že dál nemůžeme. Tak jsem si cestu lodí nepředstavoval a litoval jsem, že jsme nešli přes Šumavu, jak několikrát navrhoval Tonda. Za hodinu, než jsme dojeli do Děčína, pro mne to byla věčnost, jsem byl s nervy hotov. Do úzkosti, zda se šťastně dostaneme do Děčína, se mísila obava, zda tam najdeme svého kormidelníka. Dostavil se však pocit osvobození, když jsme ve 4 hodiny ráno výjížděli do děčínského přístavu a Tonda prohlásil, že vidí Novákovu loď. Byl pátek 9. dubna 1948. Zase jeden šťastný pátek mého života. Za půl hodiny jsme už seděli v lodním bytě Josefa a Štefy Novákových, velmi příjemných lidí, a dostali ubezpečení, že teď je už vyhráno a přechod do ciziny hračka. V Tondově přítomnosti jsem hned zaplatil Novákovi 100 000 korun jako odměnu za převezení, jak bylo smluveno. Sazba 25 000 korun za osobu byla přiměřená riziku, které Novák na sebe bral. Řekl nám, že jsme jeho první zákazníci a že naše odměna je základ kapitálku, který si chtějí našetřit, aby sami mohli odjet do exilu. Novák řekl, že nesmíme být netrpěliví, že dosud neví, kdy bude moci odjet, a hned nás zasvětil do tajemství úkrytu, v němž jsme měli přejet hranice. Zadní stěna šatníku v lodníkově pokoji se dala tajným způsobem otevřít a tak vznikl ve stěně otvor, jímž se protáhla dospělá osoba. Mezi stěnou šatníku a trupem lodi byl prostor, do něhož se dali schovat dvě osoby. To byl úkryt pro ženu a pro mne. Děti měly podobnou schovávačku na druhé straně lodníkova obydlí mezi stěnou kuchyňské skříně a trupem lodi. Z úkrytů bylo na lodi slyšet každé slovo a každý zvuk. Když jsme byli schováni, nesměli jsme se hýbat a museli jsme být naprosto ticho. Stačilo kýchnout a vše bylo prozrazeno. Z Děčína jsme vyjeli v sobotu 10. dubna odpoledne a hned jsme museli do úkrytu, neboť ve Hřensku byla československá celní prohlídka. Odbavení lodi šlo rychle a hladce. Překročit hranice byla opravdu hračka. Po vyplutí z Hřenska jsme z úkrytu ještě nesměli, neboť za chvilku ve Smilce přišla kontrola sovětská. Ani jsme nedutali, když se manželé Novákovi bavili se sovětským kontrolorem a častovali ho naším koňakem. I tady se vše odbylo hladce a večer jsme přijeli do Žandavy, kde loď zůstala přes noc zakotvená v přístavu. Ještě jsme neulehli, když jsme slyšeli na palubě rozčilený rozhovor. Novák šel vyšetřit, co se stalo, a když se vrátil, bylo na jeho tváři vidět, že má starost. Vzal něco z našich likérů a bez vysvětlení odešel. Když se velmi pozdě vrátil, dověděli jsme se, že šlo o velmi závažnou věc. Na palubu se přišla nabízet německá děvčata, donucená k tomu poválečnou inflací a bídou, a dostala se s lodníky do sporu. Zakročila sovětská policie a odvedla dva naše lodníky. Bez nich by loď nebyla mohla pokračovat v plavbě, kdyby se Novákovi bylo nepodařilo vymoci jejich propuštění. Cesta lodí nebyla tedy tak ideální, jak jsem si představoval, a začalo mi to dělat starost. Nepodaří-li se útěk a budeme zadrženi, zahubím ženu i děti. Zas jsem myslel na Šumavu a odpovědnost za rozhodnutí o výpadové cestě těžce ležela na mém srdci.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: V neděli 11. dubna jsme dojeli do Drážďan, kde nás táhl vlečný člun a u kormidla byl sám Novák, abychom dobře podjeli mosty. Mohli jsme vystrčit hlavy a vidět spoušť po bombardování města. Z rokokového cvingru a jeho okolí zůstaly jen ohyzdné trosky. Za městem nás vlečný člun odhodil tak nešťastně, že jsme narazili na nábřeží. Stěna lodi byla trochu promáčknuta a to byla další příhoda, která mi nedodala klidu. Příští den, pondělí, prošel bez příhod a syn pilně četl Platona, jehož si vzal jako průvodce na cestu. Před večerem jsme však museli do úkrytu, protože Novák čekal, že v Roslau přijde inspektor zjišťovat škodu lodi. Nikdo však nepřišel a my pokračovali v plavbě. Jeli jsme bez příhod celou noc. V úterý 13. dubna jsme přijeli do Magdeburku a zůstali tam zakotveni přes noc a ve středu jsme dorazili do Wittenberge, kde končilo sovětské pásmo. Tamní sovětská kontrola byla poslední riziko na únikové cestě, neboť jakákoliv příhoda v britském pásmu se mi zdála nedůležitou věcí. Ve Wittenberge jsme zakotvili a příští den, ve čtvrtek 15. dubna, jsme byli velmi dlouho v úkrytu. Když nám bylo dovoleno z něho vystoupit, slyšeli jsme k své hrůze, že nemůžeme jet dále. Sověty zavedli kontrolu dopravy ze spojenecké části Berlína do sovětského pásma a vyžadují nové formality. Novinkou bylo postiženo mnoho lodí a proto jejich kormidelníci i Novák se rozhodli, že pojedou autem do Berlína vyšetřit situaci. Tak celý den uplynul v nejistotě, co bude dál. V pátek 16. dubna, zas jeden šťastný pátek, přišel Novák s radostnou zprávou, že závada byla odstraněna a za chvilku jsme opouštěli Wittenberge. Po několika hodinách jsme byli už ze sovětského pásma venku. Byl to okamžik, na který tak hned nezapomenu. Nervové napětí, v němž jsem žil od svého útěku z Ořechovky, tedy plných 7 neděl, najednou povolilo. Cítil jsem se jako nově narozený. Definitivně jsme unikli spárům komunistů. Rozhodnutí utíkat lodí se ukázalo správné. Budiš za to Bohu chvála. Večer jsme minuli Schnakenburg a hned jsme se uložili k prvnímu pokojnému spánku a také k poslednímu spánku na lodi, neboť příští den jsme měli přijet do Hamburku. V noci asi ve 4 hodiny nás však Novák vzbudil, že nás vyloží před Hamburkem, poněvadž v přístavu je plno špiclů a někdo by mohl spozorovat, že opouštíme loď. Za 3/4 hodiny jsme sestupovali po provazovém žebříku do lodního člunu a dostali se ke břehu. Novák odnesl naše kufříky na malou pěšinu, zatímco jeho žena držela loďku, aby ji nestrhl proud. Poděkovali jsme Novákovým za všechnu jejich péči a vyslovili naději, že se někde v exilu setkáme. Po vylodění jsme asi za 30 minut došli do městečka Lauenburgu, kde jsme sedli na parník do Hamburku. Moje očekávání, že nás britská stráž hned zadrží, se nesplnilo ani po přistání v Hamburku v sobotu 17. dubna v poledne. Chodil jsem marně od vojenské policie na britský generální konzulát a žádal, abychom byli zadrženi, že jsme uprchlíci bez papírů. Byla anglická sobota a byl jsem odkázán na pondělek. Byli jsme v trapné situaci. Měl jsem pár marek, které by nestačily ani na zaplacení noclehu, kdyby nějaký byl k dostání. A žena při pohledu na uniformy, které nosili civilisté a jí připomínali stráže v koncentračním táboře, byla tak nervózní, že jsem měl obavu, že se zhroutí. V této tísni jsem požádal o pomoc britské vojenské okupační úřady. V jejich hlavním stanu nás mladý důstojník po telefonickém rozhovoru s britským generálním konzulem poslal do hotelu Reichshof, kde jsme měli zůstat, pokud nebude možno nás prověřit. Vojenské auto nás dopravilo do hotelu, který sloužil za sídlo vyšších britských hodnostářů. Moje žena vstupovala první do prostorné haly, za ní jsem šel já a děti. Průvod nových návštěvníků vzbudil v hale pozornost, zejména jedné mladší dámy. Dívala se upřeně na moji ženu, pak utíkala k ní a objala ji se zvoláním: Hanka, Hanka, what are you doing here? Byla to slečna Mary O'Shaughnessy, ženina spoluvězenkyně z koncentračního tábora v Ravensbrücku, které moje žena dávala potraviny ze svých balíčků z domova a taky pomohla zachránit život. Mary byla irského původu a za války byla vychovatelkou ve Francii. Pomáhala britským letcům po sestřelení jejich letadel a byla vzata do koncentráku. Do Hamburku přijela zrovna před námi jako britská svědkyně proti dozorkyním a jinému personálu v Ravensbrücku a byla také ubytována v hotelu Reichshof. Znala celé pozadí naší rodiny, představila nás veliteli hotelu plukovníkovi M.R. Betlimu a soudcům a advokátům soudu pro válečné zločiny, který zasedal v Hamburku. Bylo to nečekané, rychlé a spolehlivé zjištění naší identity. Z podezřelých uprchlíků jsme se jakoby mávnutím kouzelného proutku stali důvěryhodnými lidmi a byli jsme hned přímo přepichově ubytováni. Nebylo to nevyzpytatelné řízení pro zřetelnosti. Dokument.
0: Tolik líčení doktora Ladislava Feierabenda o tom, jak složitá byla cesta, nebo lépe řečeno útěk do emigrace ze spárů československé komunistické moci. 28. května 1948 v Londýně se Feierabend zúčastnil protestní schůze 24 československých poslanců, jimž se podařilo zachránit se útěkem do Británie. Schůzka byla svolána na protest proti nové ústavě Československa, kterou 9. května 1948 jednomyslně odhlasovalo torzo ústavodárného národního shromáždění, teď už zcela v područí komunistů. Tuto protestní schůzi předsedal jí sociální demokrat Blažej Vilím. Lze snad považovat za oficiální začátek třetího československého odboje. Možná se jí zúčastnil i bývalý lidovecký poslanec Bohumír Bunža. V jeho dopise psaném rodině domů o pár měsíců později zaznívá nepochybně zoufalství z nastalé situace, ale také se z něj dovíme informaci o počátcích úvah o ustavení tzv. Rady svobodného Československa. Ta nakonec vznikla až 25. února 1949 ve Washingtonu. Teď ale ten dopis.
3: Veden jakousi nejasnou předtuchou, otevřel jsem včera pražské radio a zaslechl jsem zprávu o zahájení přelíčení před státním soudem na Pankráci proti skupině velezrádců a teroristů, mezi nimiž jsem byl i já uveden, dokonce na třetím místě. Mám být odsouzen pro návod k vraždě dokonané a k vraždám připravovaným, pro pokus násilím změnit ústavu republiky a zradu státního tajemství. Všechno je lež, důkazu nebude, ale přesto očekávám přinejmenším doživotní těžký žalář, ne-li trest smrti. Mohl bych se této tragikomedii zasmáti, neboť na mne rudí pochopové nemohou, ale svírá mě strach o vás, moji nejdražší. Můj děs je o to větší, že znám z případu, které jsem sám vyšetřoval v pohraničí, že rudí zločinci se nerozpakují s nacistickou surovostí trýznit a vraždit nevinné děti, ženy a starce, jen aby ukojili svoji touhu po krvi svých odpůrců. Hořce lituji toho, že jsem nevynaložil veškeré úsilí, abych vás společně dostal za hranice, neboť od nynějška bude to mnohem obtížnější a naděje menší. Ale život bez vás za daných okolností je hrozný, stesk nesnesitelný a strach o vás nedá se ani ve spánku zahnati. Kéž by milosrdný Bůh vám zaslal anděla strážného a doprovodil vás za hranice sem za mnou. Těžce a nerad se smiřuji s tím, že nebezpečnou cestu přes hranice nepodniknete a že vás dlouho, snad nikdy, Bůh mě netrestej, že jsem tato hrozná slova vypustil, neuvidím. Zůstává jen modlitba a víra v boží spravedlnost. Dnes odpoledne se zúčastním porady politického komitétu, kde budeme jednat o návrhu na ustavení Rady svobodného Československa. Nemám proto myšlenek, ale musím jít, abych působil na urychlení ustavení Rady, neboť kdyby v této neradostné situaci měli bychom se ještě rozestoupit ve dva tábory, socialistický a demokratický, pak bychom těžce obstáli před svým svědomím a před soudem statečného lidu doma. Očekávám, že večer uslyším rozsudek nad sebou. Pak vám napíši, co je pravda, na níž jsem hrdý a co je výmysl. Bůh vás, moji nejdražší, opatruj.
0: Tolik dopis bývalého poslance doktora Bohumíra Bunži rodině domů do Československa. Psáno v Londýně 4. listopadu 1948 a nikdy nedoručeno. Bohumír Bunža byl 25. listopadu 1948 odsouzen v jednom z prvních vykonstruovaných procesů justiční mašinerie v Československu k trestu smrti. Údajně za to, že se obviněný od března do května 1948 v Řezně pokusil změnit ústavu republiky a násilím znemožnit ústavní činnost prezidenta republiky, zákonodárného sboru a vlády. Bohužel zde není dost prostoru k objasnění mechanismu a samotného příběhu tohoto procesu. Bylo by to na dalších nejméně 50 minut. Snad se k tomuto příběhu ještě někdy dostaneme. Přes tuto zjevnou absurdnost obvinění to trvalo až do roku 1992, než Městský soud v Praze rozsudek zrušil. Tehdy už jaksi in memoriam doktor Bunža zemřel roku 1990, tedy se alespoň dožil pádu režimu, který ho vyhnal ze země. Poslední příběh útěku za hranice, který bych vám dnes chtěl vyprávět, bude příběh velkého českého humanisty Přemysla Pitra, o kterém už byla řeč ve dvou našich dokumentech. Tedy jen stručné uvedení do děje. Přemysl Pitr nebyl politik, ale jeho přímo revoluční čin pokory a lásky, kdy těsně po válce shromažďoval na opuštěných zámcích za Prahou české a německé děti, přivezené z koncentračních táborů a naopak sběrných táborů plných Němců, takovéto počínání samozřejmě nemohlo komunistům být nijak zvlášť sympatické. Už jsme dnes slyšeli o útěku vlakem, lodí, a Přemysl Pitr se na cestu vydal pěšky. Ale shodou okolností rovněž jako Ladislav Feierabend do východní zóny Německa. Jenže tu byl podstatný rozdíl. Bylo dávno po takzvaném vítězném únoru, doba už mimořádně zlá, kdy útěky zpravidla končily dopadením a mnohaletými žaláři, to ovšem v lepším případě.
1: Konečně přišla zpráva, že můj útěk je stanoven na neděli 19. srpna 1951 v Lužických horách na vrchu Hvozdě, který protíná státní hranice. Tam budu v polední době očekáván. loučím se pohledem s předměty, z nichž některé mne provázely od dětství, zejména knihovna. Vzal jsem si jen chlebník s nejnutnějšími věcmi a požádal jednu ze svých spolupracovnic, aby mne doprovodila až k hranicím. Měli jsme vypadat jako pouzí výletníci. Znám ten kraj a vím, kudy chodí stráže, ale nebylo mi to nic platné. Stůjte, dejte sem legitimace a ukažte, co máte v chlebníkách. Zaujala ho legitimace mé průvodkyně. Aha, paní Jerozená Gintrová, to byste se ráda sešla s odsunutými příbuznými, viďte. Víte, že je to zakázané. Mlčeli jsme zkroušeně. Pro legitimace si přijďte na velitelství v Petrovicích. Podařilo se mi strážmistra obměkčit, takže nám legitimace vrátil, ale rozkázal, a teď se vraťte, odkud jste přišli, a běda vám, jestli vás tu ještě jednou dopadneme. Vraceli jsme se stezkou zpět, ale nedaleko. Jakmile jsme mu zmizel z očí, dali jsme se jinou stezkou vzhůru a brzy jsme dosáhli místa schůzky. V tom ke mně přistupuje žena a ptá se mne hlasitě smluveným heslem, kolik je hodin. Pak zašeptá, jděte za mnou. Rozloučil jsem se pohledem se svou statečnou průvodkyní a jdu cestou necestou za svým novým andělem. Zamířili jsme k chalupě. Přivítala mne dvouletá holčička s pugétem, udělala rozkošné pukrle a řekla Onkel Blumen. Ale v pořádku všecko nebylo. Přátelům se nepodařilo získat pro mne průkaz. Získali sice muže, který byl ochoten svůj průkaz prodat, ale když si šli pro něj, bylo jim řečeno, že muž zmizel a je stíhán pro vloupání. To by bylo pěkné překvapení, kdyby mne byli chytli jako hledaného lupiče. Pro krátkost doby nebylo možno sehnat průkaz jiný, a tak se musím pokusit o cestu do západního Berlína bez průkazu. První vlak vyjížděl ráno ještě za tmy. Nádražíčko v pohraniční konečné stanici tonulo ve tmě. Jízdenku mi již předem opatřila prozíravá průvodkyně. Vstoupil jsem do neosvětleného vlaku. Sotva jsem se schoulil v koutě, zazářila světla a před vlak se postavili policisté a každému nastupujícímu kontrolovali průkazy. To se dálo na každé zastávce. Čekal jsem, že vstoupí do vozu a řeknou Ausweis bitte. Hrklo ve mně, když skutečně vešli tři fopáci a postavili se právě přede mne. Kdy začnou s prohlídkou? Nezačali, patrně nebyli ve službě, ale to vnitřní napětí. V Lipsku se mi dostalo příjemného útulku u jisté paní. Hostitelka zapřáhla všechny své přátele do hledání vhodného průkazu pro mne. Kontroly do západního Berlína byly právě zostřeny a není již možné dostat se tam bez legitimace. Naděje byla stále menší, když tu jedna známá sotva mne shlédla, zvolala Vždyť je to celý náš doktor, i jeho věk má. Doktor je dobrý člověk, ale nevím, bude-li ochoten tolik riskovat, má čtyři děti. Doktor řekl, že bez souhlasu své ženy nemůže nic slíbit, abychom přišli druhý den. Když se paní doktorová od mé hostitelky dověděla, kdo jsem a oč jde, řekla muži. Když on zachraňoval naše německé děti, musíme teď zachránit jeho. A tak jsem převzal lékařův průkaz. Na fotografii jsme si byli skutečně velmi podobni. Odjezd byl stanoven na neděli večer, kdy vlak bývá přeplněn a je tedy naděje, že prohlídka bude zběžná. Vlak byl vskutku plný. Stojím v chodbě v prostřed vozu, mám jen malý kufřík. Před samým odjezdem vstupují z obou stran do vozu policisté v uniformě i v civilu. Každého se vyptávají, proč a ke komu jede, bedlivě zkoumají průkazy, svítí cestujícím do obličeje a srovnávají s fotografií. Strnul jsem hrůzou. Teď už nešlo o mne, ale o doktora a jeho rodinu. Byl i železničním lékařem a osobností v Lipsku známou. Byl by div, kdyby neobjevili, že někdo jiný jede na jeho legitimaci. Už jenom má nesaská výslovnost mne prozradí. Jak jen se mohl jeho průkaz přijmout. Policejní úředník, doprovázený průvodčím, zkoumá již legitimaci mého souseda, vyptává se na účel jeho cesty do Berlína a důkladně mu prohlíží kufr. Pak přistupuje ke mně. Podává mu průkaz. Sotva do něj pohlédne, vrací mi jej se slovy Danke, nur das kleine Gepäck, a hned podrobuje výslechu mého souseda z druhé strany. Měl jsem týž pocit jako tehdy, když mi úředník gestapa po výslechu v Pečkově paláci řekl Sie kennen gehen.
0: Malý dodatek a snad vysvětlení. Když Přemysl Pitr odcházel za války z Pečkova paláce volný, bylo to poté, co sice přiznal, že pomáhá ve svých dětských domovech i židovským dětem, ale zároveň řekl vyšetřovateli klíčovou větu, kterou zřejmě mohl říci jen on. Z lidského hlediska to jistě pochopíte. Konec citátu. Když pak posílal ze západního Berlína dopis prokurátorovi, který ho měl v komunistickém Československu přivést do lágru nebo na Šibenici, vylíčil prokurátorovi důvody, které ho k útěku vedly, a dopis zakončil slovy. Doufám, že z lidského hlediska pochopíte mé rozhodnutí. Pomalu se končí poslední příběh útěku Přemysla Pitra do svobodného světa. Pitr ovšem jako málo kdo jasnozřivě vycítil, že i ve svobodném světě je třeba se prát s nespravedlností, ať na sebe bere jakoukoliv podobu. Plných 10 let od roku 1952 do roku 1962 strávil Přemysl Pitr se svou nejbližší spolupracovnicí Olgou Fírcovou jako sociální pracovník v uprchlickém táboře Valka u Norimberka.
1: Valka bylo celé barákové město vybudované pro příslušníky formací, jež pochodovali před Hitlerem a konali na přilehlém prostranství tzv. Říšské sněmy nacionálně socialistické strany. Název Valka mu dali Estonci a Lotyši, kteří tam byli po zhroucení Hitlerovy třetí říše ubytováni, protože se nechtěli vrátit do vlasti obsazené Rusy. Připomínal jim město Valku ležící na hranici obou jejich zemí, kde též žili v blízkém sousedství. Název zůstal, i když je později vystřídali uprchlíci z jiných končin Evropy. Valka tedy nemá s válkou co činit a přec byl tento tábor po 10 let skutečně jedním z nejtragičtějších ohnisek studené války. V roce 1952 bylo v táboře ubytováno asi 4000 cizozemců, z nichž téměř polovina pocházela z Československa. Dlouhý nucený pobyt v táboře a mnohá zklamání vyvolávaly trpkost a rozhořčení. Jejich nedůvěra ke každému působila nakažlivě na nově příchozí. Po prožitých strastech a hrůzách útěku bylo jim naléhavě třeba nejprve zotavení v prostředí naplněném porozuměním. Místo toho byli vydáni bezohlednému vymáhání zpráv ze strany západních agentur a napěchováni do bídných, studených, vysloužilých prkených baráků. Podle toho, jak se s nimi v táboře zacházelo a jak se jim podávalo jídlo, mohli se uprchlíci domnívat, že se zmýlili ve směru útěku.
0: Život v uprchlických táborech se často dal shrnout do několika slov. Strach z budoucnosti, starost o blízké, kteří zůstali doma, alkohol, nejistota, nemožnost pracovat, prostituce, konfidenství. Tak alespoň líčí atmosféru v tomto neutěšeném prostředí Přemysl Pitr. Pojďme se na závěr dnešního dokumentu zaposlouchat do jeho poselství. Ty největší osobnosti naší civilizace se totiž vyznačují tím, že jakmile je poraženo jedno zlo, nepropukají v bezstarostný jásot, na který máme v takové situaci zdánlivé právo. Svým šestým smyslem pro spravedlnost dovedou vycítit budoucí zcela jiné křivdy, nespravedlnosti, nebezpečí a tragédie, před kterými začasté opět zbytečně a marně varují a snaží se proti ním stavět, se čím omezené síly stačí. Protože dnešní dokument končí, poděkuji všem, kteří na něm spolupracovali, čili Davidu Schneiderovi, Radvítu Novákovi, Ireně Hýskové a Zuzaně Vlčkové. Za pozornost vám všem děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
1: Půl hodiny chůze od tábora Valka stojí starý selský dvorec a v něm románská kaple. Její tlusté, okrouhlé zdivo připomíná divoké barbarské okolí, před nímž měla tato opevněná kaple v 10. století chránit šířící se křesťanství. Ona tisíciletá rotunda je též symbolem dnešní doby. Silné zdi oddělují boží poselství míru od světa. Přes všechen kulturní a technický pokrok dlíme ještě v temném středověku. Barbarství trvá. Je iluzí se domnívat, že prokážeme věci míru službu, jestliže zamlčujeme špatnosti a zločiny, nebo je dokonce zkrášlujeme. Musíme je vidět, kdekoliv se vyskytnou, ať na té či oné straně barikády, ať na východě nebo na západě. Někteří blahovolní lidé v zemích s křesťanskou kulturou myslí, že odstraní studenou válku, jestliže budou kritizovat jen ve vlastním táboře a u protivníka vyzvedávat pouze věci dobré. Studená válka se tím neutlumí, nýbrž toliko přikryje a utají, což je utiskovatelům věc vítaná. Je skutečností, že národové v komunisty ovládaných zemích trpí. Nesmíme tyto zotročené lidi zradit a musíme se vystříhat všeho, co upevňuje pozici utiskovatelů. To neznamená, že máme rozdmychávat nenávist a mít podíl na štvavé propagandě. Spatřovat zlo v jeho podstatě a účincích a přitom si uchovat bratrský poměr ke všem lidem. To jest ono veliké umění, kterému se musíme učit.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Havel se ptá Peroutky.
1: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
2: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
1: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pro a proti.
3: Vláda chce novou definicí změnit posuzování toho, kdy ještě člověk pracuje pro společnost na živnostenský list. Podle kritiku ovšem otvírá cestu k legalizaci švarc systému. Zaměstnavatelé naopak mluví o potřebném zpřesnění pravidel. Přinese nová definice větší právní jistotu nebo připraví část pracovníků o ochranu? A odpovídá vůbec dnešní zákoník práce tomu, jak se proměňuje trh práce? Zeptám se předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a viceprezidentky Hospodářské komory Jaroslavy Rézlerové.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
4: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
4: Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě, pokračovat bude zítra. Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, na Uhersko-Hradišťsku přijde o práci přes 90 lidí. Čeští fotbalisté hrají po prvním poločase zápasu Ligy národů s Anglií bez vyloučeného Pavla Šulce. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů. Poslanci přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat ji nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmu premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle něj doplatí budoucí generace.
5: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
4: Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil za zbytečnou. Opozice podle něj jen zdržuje práci sněmovny. Debata k hlasování o nedůvěře vládě bude pokračovat zítra. Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií.
6: Italská premiérka Giorgia Meloniová ve Strakově akademii uvedla, že Itálie a Česko

0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Kyjev likviduje následky několika denních nepřetržitých ruských útoků. Ruské drony zasáhly areál železničního nádraží. Ukrajinský prezident informoval taky o útocích na datová centra, obchodní střediska a obytné domy.
2: Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zdůraznil, že protivzdušné obraně se podařilo sestřelit ruské balistické rakety. Poděkoval proto Spojeným státům a Norsku za dodání protiraketových systémů NASAMS a také Francii a Německu za posílení protivzdušné obrany.
3: Tragédie Babiného jaru, to je taký tragičný, absolutní příklad.
2: Odpoledne ukrajinský prezident uctil památku obětí masakru v Babím jaru, kde před 85 lety na konci září 1941 nacisti zavraždili téměř 34 tisíce židů a dodal, že nelze zavírat oči před terorem a zvěrstvy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Společnost Baťa příští rok zavře závod v Dolním Němčína u Uhersko-Hradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Čeští fotbalisté hrají druhý poločas zápasu Ligy národů s Anglií. Prohrávají 0-1. Od 25. minuty bojují domácí bez vyloučeného Pavla Šulce. Utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Třince vyhráli v 6. kole Tip Sport Extraligy nad Kladnem 6-4. Mladá Boleslav prohrála s Plzní 1-4. Litvínov po nájezdech porazil Liberec 5-4. Pardubice přehráli České Budějovice 5-2. Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4 a hokejisté Hradce Králové zdolali Spartu 4-3. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za mýtem opět průjezdná. Na 49. kilometru odstranili následky havárie dvou kamionů a místem se opět projíždí bez omezení. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pak pozor na čerstvou nehodu u sjezdu do Trmic a centra Ústí nad Labem. Na 69. kilometru havarovalo vozidlo. Levý pruh je neprůjezdný. Další zelená vlna ve zprávách za hodinu. Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno čekejte výjimečně mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Umělá inteligence je často hlavním tématem úvah o budoucnosti světa, o geopolitice, o budoucnosti lidské práce, vzdělání nebo mezilidských vztahů. Možná překvapivě je AI taky velkým náboženským tématem. Hostem hovoru je František Štěch, který se jako teolog umělou inteligencí zabývá. Při poslechu hovoru vás zdraví Petr Vizina.
0: Hovory.
4: Františku, vítejte a děkuju, že jste z jižních Čech, kde bydlíte, dorazil.
5: Jo, já děkuju za pozvání.
4: Profesi teologa máme spojenou spíš s kostely nebo modlitebnami, spíš než s datovými centry a s umělou inteligencí. Co vás k AI, k tomu tématu přivedlo?
5: Teologové sice chodí do kostela, ale většinou času tráví na akademické půdě, většinou na nějaké fakultě nebo v nějakém institutu. Ale k vaší otázce vlastně mě k tomu přivedl zájem. Já jsem kdysi dávno maturoval z dějepisu a z informatiky a mě se tyhle prolínání, řekněme, nějaký jako humanitních oborů a nějakých exaktnějších věcí vždycky nějak líbilo a tak jsem se k tomu nějak dostal potom, i když jsem vystudoval teologii, tak mě to vždycky zajímalo. No a v době, kdy umělá inteligence a s ní spojené technologie začínaly být tématem, tak jsem přirozeně se k tomu nějak dostal.
4: To jsem se chtěl zeptat, byste si vzpomněl, kdy umělá inteligence, nebo to, čemu říkáme umělá inteligence, já vím, že to je trošku složitější, začala být velkou věcí, kterou už nelze přehlížet. Už to není jenom věc několika technických nadšenců. Vzpomenete si?
5: Já myslím, že těch dat bychom mohli najít víc. Asi by záleželo na tom, z jaké perspektivy by prostě jsme se na to dívali. Ale já z té mojí si pamatuju vlastně jednu věc a to jsem byl na konferenci o robotice v Amsterdamu tenkrát a bylo to začátkem

0: prosince v roce 2022. Byla to doba, kdy vlastně vyšel, nebo na přelomu listopadu prosince, a byl to ten datum, kdy vyšel tehdy první velký jazykový model, že jo, ten od firmy OpenAI, ten známý ChatGPT, jako první vlastně GPT model, Generative Pre-trained Transformer, jak se to zkracuje potom to GPT, vlastně byl daný k dispozici veřejnosti. A my jsme vlastně okamžitě všichni tam nadšeně se na té konferenci přihlásili, aby jsme mohli to vyzkoušet. A vlastně tam jsem si uvědomil, že od této chvíle to přestává být záležitostí odborníků, že vlastně s umělou inteligencí už se nesetkáte jenom na konferencích, řekněme, specialistů na IT nebo nějaké přidružené obory nebo něco takového, ale že se s ní setkáte vlastně úplně všude. A od toho prosince, řekněme, 2022 se vlastně téma umělá inteligence stalo vlastně tématem veřejné debaty.
1: Což jsou 4 intenzivní roky.
0: Těsně necelé ještě.
1: Řekněte mi, když už to zmiňujete, která profese má podle vás kompetenci mluvit o AI? My slyšíme datové odborníky, odborníky na technologie, jak vyhlašují, kolik lidstvu zbývá času a podobně. A člověk si říká, z čeho to vlastně vyplývá? Kdo má tu kompetenci něco takového říkat?
0: Tak přirozeně vlastně tyhle ty obory to jsou určitě, že jo, samozřejmě kdo jiný, než tedy vývojáři, inženýři a tak dál, ty samozřejmě tu kompetenci mají jaksi z povahy věci, ale právě bych řekl od toho konce roku 2022 už nejenom oni. Já si myslím, že od té doby, jelikož se teda tato technologie velká stala celospolečenským tématem, tak vlastně už dneska ta kompetence patří vlastně všem vědám, které se s tím tak nějak setkají, včetně těch věd humanitních, včetně teologie. Proto vlastně od toho roku 2022 konce vlastně najednou, protože když jsme se zajímali jako teologové o technologie, nové a AI třeba před rokem 2022, což je pravda, tak jsme byli spíš považováni za nějaké snílky prchavých nápadů, jak praví klasik, nebo nějaké některými za nebezpečné šílence. Byli jsme se dotazováni, v čem to, co děláme, vlastně vůbec je teologie, jak to souvisí a tak dál. Jenomže vlastně čas ukázal, že to souvisí velmi, a nemůžu nespomenout letošní květen a encykliku vlastně současného papeže Leva 14. o vznešeném lidství, prostě Magnifica Humanitas, která částečně také je o tomto novém, o nových technologiích.
1: My se k ní za chviličku dostaneme, ale řekněte mi úplně prakticky z vašeho života, jak AI za ty 4 roky od té doby, co jste poprvé vyzkoušel ChatGPT, jak změnila váš život? Vy se živíte psaním, živíte se přemýšlením. Člověk by řekl, že tohle za vás ta AI převezme lusknutím prstu.
0: No, tak samozřejmě jako ten styl práce se změnil velmi, že jo, protože AI za mě, když třeba něco překládám, listuje slovníkem, zrychluje prostě moji práci, dokáže prostě přepsat nějaký rozhovor, nebo můžu prostě namluvit si něco a pak si to nechat přepsat. To, co by mě vlastně běžně, nebo to, co v mojí práci běžně mě jako by vlastně zdržovalo, tak najednou je velmi rychle. Je tam jedno velký nebezpečí u té generativní umělé inteligence, protože samozřejmě když se bavíme o umělé inteligenci, tak ta generativní jenom jedna její výseč, tak samozřejmě tam je to nebezpečí, že i když je to stále kvalitnější, že to ještě není bezchybné, to je jako jasný, takže člověk to musí kontrolovat, takže já vidím spíš jako takovou určitou rezervu, když to vlastně používá někdo jako tak jako hurá a všechno, co nám vrací vlastně umělá inteligence, bere jaksi nekriticky, a myslím si, že potom pro lidi, kteří už jsou v nějakém oboru seniorní, to může být velká pomoc, že je to vlastně zrychlí.
1: A počkejte, tady vás zastavím. Tak máme tady příklady lidí, kteří obcházejí média a vyhlašují, že jsou velmi skeptičtí a jsou to lidé z oboru a říkají, no tohle nás všechny minimálně přizabije, změní to oblast lidské práce, změní to vojenství, změní to taky pozici geopolitickou největších mocností, taky Spojené státy s Čínou soutěží o to, kdo bude v AI tím světovým hegemonem. Tak přišel jste nás dnes utěšit nebo postrašit?
0: Tak já se tradičně stavím ani na jednu stranu, protože já nejsem ani, řekněme, ten techno-alarmista nebo alarmista, který by varoval před tím, že nás to prostě s nějakou pravděpodobností do 10 let zničí. Ani nejsem zase takový ten nekritický techno-optimista. Já jsem se vždycky snažil být jakýmsi techno-realistou. To znamená, skutečně je to technologie, která může zlepšit celou řadu věcí, které děláme, ale zároveň je tady prostě určité, jsou tady s tím spojená určitá rizika. To znamená, ty je třeba nějakým způsobem jaksi reálně vidět, prostě přemýšlet o tom, posoudit, k čemu je to vlastně užitečné. Vždycky říkám, že největší otázkou dneška není vlastně, jak tu technologii ještě jako vylepšit, ale my jako lidé se musíme říct, k čemu vlastně tuhle technologii chceme použít. Jo? Co vlastně jsou ty kompetence, které chceme předat a co jsou vlastně oblasti, do kterých už tu umělou inteligenci pustit nechceme. Řekneme si, to je prostě moje lidské, to je naše lidské, já jsem prostě, to nepatří, tahle ta technologie. Takže to si myslím, že je jedna z klíčových otázek dnešní doby říct si, k čemu to vlastně potřebujeme a jakým způsobem tedy se k tomu chovat. Druhou otázkou jsou potom teďka současný vývoj těch agentních systémů a takové té rekurzivní vlastně samovylepšovací.
1: Rekurzivní znamená, že čím víc do toho mluvíme nebo čím víc to používáme, tak tím víc to pomáháme zlepšovat, je to tak?
0: Ano, v podstatě to je, ale tadyhle v tomhle to je, že vlastně ta umělá inteligence dneska už se zlepšuje sama. To znamená, vlastně ona sama vyvíjí svoje další dokonalejší generace. Ano. Protože je vlastně velmi dobrá v programování a tohle je vlastně jeden z teďka z odvětví umělé inteligence, které se nějak rozvíjí. A je to vlastně to, že když to řeknu laicky pro posluchače, že umělá inteligence, že starší modely navrhují svoje dokonalejší verze.
1: Už sama sebe.
0: No, takže tady už potom je to vlastně něco trochu složitějšího, tady je potom otázka, jako kdo koho používá, že jo, ale to už bychom se dostali někam do filozofie, to možná, nebo opravdu do té teologie, ale to možná bude čas jindy.
1: Hostem hovoru je teolog a technorealista František Štěch.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Při přípravě tohoto rozhovoru nebyla použita umělá inteligence ani ChatGPT. Je to dobře nebo špatně? Jsem 100 roku za opicemi, jak se říká, nebo je to správné? Je to to? Je rozhovor mezi dvěma lidmi ještě něco, co bychom si měli tak nějak uhájit jako lidskou oblast?
0: Jo, já myslím, že jo. Já jsem rád, že nebyla použita, protože myslím si, že když si takhle tady spolu povídáme ve studiu, nebo když si povídají dva nebo i více lidí mezi sebou, tak vlastně jako není nutné používat umělou inteligenci. Takže spíš jde o to, že jo. Já si myslím, že my často, když vlastně jsme začali používat masově, veřejně generativní umělou inteligenci, tak se okamžitě začalo říkat tak dobře, jak to správně používat, tento silný nástroj. To znamená, byly tady velké otázky etické, ty zůstávají, ale k ním se přidružují otázky, můžeme říct hermeneutické, česky tedy řekněme otázky výkladu, jakým způsobem si vlastně vykládat, jakým způsobem interpretovat samotnou tu technologii a i to, jak s ní konverzujeme. Co vlastně to znamená, když já se ptám u nějakého velkého jazykového modelu a ten mi nějakým způsobem odpovídá, konverzuje.
1: Kdo to vlastně na mě mluví?
0: Tak, nebo co to na mě vlastně mluví a tak dále. Jo. Všimněte si, už říkáme, kdo to na mě vlastně mluví.
1: Nikoli,
0: a to znamená, předpokládáme, že ano, předpokládáme na mě nějakou osobu, protože my vlastně jako lidé jsme si zvykli a máme na to ten aparát, jo, interpretační. Když něco mluví nebo někdo mluví, tak je to někdo, že jo. A my vlastně nemáme tuhle tu zkušenost. To je právě to, co je jako jedna z novinek.
1: Počkejte, a co Karel Čapek, co jeho robot z rozumové továrny, co Golem, co Frankenstein. Nejsme tady na to jako lidé připravování už dlouho literaturou science fiction, vlastně i mýty, že někdo stvoří člověka třeba z kusu dřeva, to je taky jeden
0: bytost, je to tak, no.
1: Otesánek.
0: Tak zatím to právě bylo vždycky v oblasti, řekněme, nějakých vyprávění, nějakých mýtů, nějakých sci-fi příběhů, takže vlastně nám přitom mohlo být dobře a mohli jsme přemýšlet, jaké by to bylo, kdyby. Jenomže teď se to stalo naší přímou lidskou zkušeností a to je malinko kvalitativně bych řekl jako jiná
1: věc.
0: V tom je ten skok. Jo, to znamená, tohle jsme nikdy nedělali. To znamená, zatímco jsme o tom přemýšleli, nějak hypoteticky uvažovali, tak vlastně ta realita je vždycky tak trochu jako jiná. Jo. A to, když, to je něco jako, kdyby jsme hovořili o tom, jaké to je ujet 100 kilometrů v kuse na kole a pak si to vyzkoušeli. Budou nás bolet různé části našeho těla prostě a zřejmě, když o tom budeme mluvit a nebo si to budeme představovat a nikdy předtím jsme to nezažili, tak ta zkušenost pak bude jiná. Takže asi takhle bych to viděl. Takže samozřejmě jsme na to nějakým způsobem připravováni.
1: Ale když k tomu pak dojde, tak to je ještě jiná.
0: Tak je to kvalitativně jiná zkušenost.
1: Tatišku, v češtině právě vychází dokument, který o umělé inteligenci vydal Vatikán. Papež Lev XIV., který je pod tím textem podepsaný, ho nazval Magnifica Humanitas. Vy jste ten text přeložil do češtiny. Jak jste přeložil ten latinský název?
0: No, hodně jsem o tom přemýšlel, protože těch překladů potom i českých, ono totiž takhle, když ten dokument, který má v současné době jednu vlastně nejvyšší, řekněme, věroučnou hodnotu,
1: čili tímhle způsobem ta církev mluví ke
0: veřejnosti,
1: lidem,
0: nejenom k věřícím, ale i ke všem lidem rozumím. Dobré vůle, minimálně tedy od druhého vatikánského koncilu. Tak vlastně tenhle ten dokument byl okamžitě strojově přeložen. Já jsem třeba sám přišel. Já jsem v podstatě už i na některých sociálních sítích vycházely kapitoly jednotlivé strojově přeložené. Různí lidé si to strojově nechali přeložit, takže vlastně jako ten dokument byl přeložen v podstatě ten den, co vyšel.
1: A jak zněl ten strojový překlad toho názvu?
0: Teď nepamatuju si to, byly to různé varianty, něco jako magnificent, velkolepé lidství a tak dále.
1: Takže... A Češ, s já nějakým nakonec... citem pro rodný jazyk byste to...
0: Já jsem nakonec zvolil vznešené lidství, mně to velkolepé se zdálo, tak samozřejmě by to taky šlo, že jo? Ale to, ta velkolepost předpokládá určité velikářství nebo určitou pompéznost. A já osobně si myslím, že člověk nemá být pompézní, ale vznešený. Vznešenost předpokládá určitou velkorysost, určitou pokoru taky, jo. Že když je člověk vznešený, tak je také svým způsobem pokorný, protože si je vědom své velikosti.
1: A když tohle říkáte, někam byste to napsal, máte dojem, že ta AI, ten jazykový model, by se tohleto naučil, že by řekl, aha, tak pozor, když použiju slovo velkolepé, tak to zní grandiózně, když použiju slovo vznešené, tak to v sobě může mít určitou nějakou lidskou vlastnost, která je příjemnější než ta velkolepost.
0: Tak jo, to určitě se dá natrénovat, určitě se dá naučit.
1: A ošálit tak člověka?
0: A já si myslím, že no, nevím, jestli ošálit, a tak jako určitě, že jo. Já si pamatuju, my jsme zkoušeli vlastně s skupinou evangelických kazatelů generovat kázání, nebo ukazoval jsem jim, jak to vypadá, a vlastně jsme tu samou věc udělali třikrát za sebou. A zatímco první rok byl spíš úsměvný, to bylo právě na přelomu toho roku 2022-2023, tak na začátku roku 2026, tedy letošního roku, už vlastně nebylo poznat, co napsal člověk.
1: Jestli to psal
0: a co
1: farář, tak, kazatel?
0: Vůbec, no.
1: Nebo AI.
0: Takže
1: a co z toho vyplývá?
0: Pro běžného člověka to člověk nepozná, takže otázka.
1: Možná by to pomohlo některým kazatelům, kdyby si zadali.
0: I když myslím, že papež předtím varoval kněze třeba v katolické církvi, že by neměli používat vlastně tyto nástroje pro generování svých kázání. Protože,
1: můžou pro rešerši, tak, pro to zjišťování nějakých fakt.
0: Tak, informací a fakta, samozřejmě, a fakt. Ale neměli by to používat přímo pro generování toho samotného.
1: Napiš mi kázání
0: tak,
1: na toto téma.
0: Tak já ho pak přečtu, no. Takže
1: Frančišku, ještě to... k tomu názvu, promiňte, no. Vznešené lidství. Čím to, že se v názvu dokumentu o umělé inteligenci neobjevuje umělá inteligence?
0: Tak pozor, on to není dokument o umělé inteligenci, on vlastně ten dokument je širší, to často bylo tak trochu blbě, no mylně interpretováno, protože ten dokument spíš hovoří právě o tom našem lidství v době umělé inteligence, v době, která je určována, což je taky trochu zjednodušující, ale v době, která je určována tímhle s tím bezprecedentním technologickým vývojem, nebo bezprecedentní je možná silné slovo, ale vlastně se dostáváme do etapy, kdy se vlastně, kdy vlastně žijeme další technologický skok. Podobný, jako byl třeba vynález knihtisku nebo vynález kola, že jo. To vždycky posunulo písma.
1: No. Dokument bere v úvahu tu technologii, ale zároveň to, čeho si hlavně všímá, je člověk, kterou s tou technologií nějak zachází a je tou technologií proměňová.
0: No, správně.
1: A řekněte mi úplně ve zkratce, jestli se dá říct, že církev, když o tom mluví, protože normálně by se řeklo, že to se lidé budou křižovat, když teda řeknete, existuje něco, co nepoznáte, jestli je člověk nebo není, tak by si člověk řekl, no tak to je čertův vynález. Je to tedy plné varování, nebo je tam hurá, hurá, protože jako přece je pravda, že technologie samy o sobě nebudou špatné. Nikdo z nás by nechtěl znovu prát v neckách třeba.
0: Ani to právě v tomhle z toho je ten dokument, bych řekl, velmi přínosný pro současnou dobu, protože se snaží právě o realistické zhodnocení jako místa člověka v tomto světě a jeho vztahu k technologiím. To znamená, papež tam prostě není ani tím alarmistou, ani tím přehnaným optimistou, ale vlastně říká, podívejte se, my tady máme velmi mocnou technologii a ta technologie utváří do jisté míry životní prostor nás lidí a pojďme tedy tu technologii vyvíjet dál, protože nám spousta věcí může ulehčit a zlepšit náš život ve spoustě ohledech, ale dávejme pozor na její jednoznačná rizika a za tu dobu krátkou, co s tou technologií žijeme, už víme, že ta rizika jsou značná.
1: A co je hlavní riziko?
0: To je dobrá otázka. Nevím, jestli jsem úplně správná osoba, která na tohle má odpovědět.
1: Víte, proč se ptám? Já vám zacituju, já jsem si našel několik titulků o umělé inteligence z poslední doby z českých médií. Tak já vám zacituju. AI nás může do konce dekády zabít, to je jeden titulek, druhý. Na děti se žene problém horší než sociální sítě. Třetí titulek, co když umělá inteligence zdivočí. A čtvrtý titulek, umělá inteligence je hnacím motorem hackerských útoků na internetu. No tak člověk by řekl, že se na nás valí pohroma. Vy říkáte, že to, a logicky samozřejmě, upozorňujeme na nebezpečí a ta nás nejvíc zajímají, protože všichni chápeme, že nám to taky ulehčuje život. Tak proto se ptám, co z pohledu teologického, řekněme, je největším nebezpečím. Je to to, že mluvíme s někým, kdo jakoby je s námi, vykazuje určitou empatii nebo slušnost a my nevíme, že to je robot?
0: No, z hlediska teologie bych řekl, že aspoň to mě teďka napadá. Tím největším problémem vidím vlastně tuhle tu věc ne v tom, že se bavíme s někým a nebo s něčím prostě, ale s tím, že ztratíme schopnost komunikovat jaksi mezi sebou jako lidé, jo. Že jelikož, jak už jsem říkal, máme nějak aparát na to, jak interpretovat rozhovor člověk s člověkem, tak vlastně přestáváme, nebo tu schopnost můžeme ztratit. Jo?
1: Čili dá se říct, že jedním z těch nebezpečí je samota?
0: No přesně tak, že vlastně se zacyklíme do nějaké vlastní bubliny, kdy vlastně můžeme mít vlastně svého chatbota vytrénovaného, který bude vlastně se k nám chovat tak, jak budeme chtít.
1: A bude říkat, dobře jste řekl Františku v tom rádiu.
0: Třeba, nebo jakkoliv si představit, on vás může urážet, když vám to bude dělat dobře. Jo, to znamená prostě zkrátka ten náš svět, do kterého se můžeme uzavřít, bude skutečně podle naší vůle a
1: představit.
0: Bude to
1: jenom odraz našeho myšlení. Františku, donedávna platilo, a mě to přišlo velmi zajímavé, že rozdíl mezi živým člověkem, jako jste vy přede mnou, a AI je, že vy, když nevíte, předpokládám, tak řeknete nevím, ale umělá inteligence se vám tak chce zavděčit, že bude halucinovat jenom, aby vás uspokojila. Umí už, možná už jsme ale dál, vy jste člověk, který ten vývoj sleduje. Umíš umělá inteligence říct, no nevím, třeba když řeknu otázku, kterou prostě je jasné, že na ní neexistuje jednoznačná odpověď. Umí to ten systém?
0: Takhle, zatím jsem to nezažil, ale nejsem úplně, bych řekl, šampion v četování s umělou inteligencí, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ona se skutečně vždycky snaží vyřešit nějaký jako problém. My jsme teďka zaznamenali, že a ty titulky v podstatě souvisí s jednou věcí, která se udála někdy na jaře, a to je, že vlastně modely, které jsou budoucí prací a jsou trénovány, tehdy to bylo vlastně modely, které jsou firmy OpenAI, tak vlastně unikly na internet a v podstatě provedli hackerský útok, aby vyřešili úlohu, kterou jako mají. Jo. A vlastně všichni ty vývojáři byli tím překvapení, protože vlastně nečekali, že tu, ten úkol, který dali umělé inteligenci, vyřeší tímto způsobem. Jo. To znamená...
1: Unikem z toho takzvaného sandboxu.
0: Unikem z toho sandboxu. Že jo,
1: to ani... Když tohle říkáte, narážíme trošku na náš jazyk, protože já si představuju nějakou něco ve stylu nějakého živočicha, kterého jsme špatně zavřeli a on se protáhl nějakou škvírou. Vy
0: jo,
1: taky?
0: Podsta-
1: nebo jak, si
0: ne,
1: představuje,
0: jo,
1: podstatě, jak si představujete ten únik
0: takhle,
1: z toho?
0: Takhle to může být, jo. V podstatě je to klec, která najednou prostě měla jedno oko širší, než byl ten živočich a tudíž prostě se živočich mohl protáhnout a také se jaksi dostat ven a venku něco dělat. No to znamená, to je přesně to, co se stalo.
1: Hlejte, já teďka využiju toho, že teda jste teolog, čili zabýváte se dějinami lidského myšlení, dějinami lidských představ a lidského uvažování. A vím, že papež Lev XIV. Napsal taky takový text, ve kterém poukazuje na rozdíl mezi takzvanou umělou inteligencí a lidskou inteligencí, nebo myslí člověka, že když se řekne lidský rozum a strojový rozum, tak zvlášť v oblasti teologie se myslí něco trochu jiného. Mm-hmm. Dovedete to popsat, jak bychom si mohli vzít něco užitečného z tohohle toho, abychom nepletli to dvojí? Mm-hmm. Že třeba zpracovat obrovská data informací není to též, jako být moudrý?
0: Ano, tak teď už jste to řekl, to je to slovo moudrost. Ne, a ještě k tomu, tam myslím, že jste měl na mysli ten dokument, tu notu vatikánskou o vztahu umělé a lidské inteligence, to je Antiqua et Nova, tak to nebyl papež Lev XIV., ale podepsal to ještě papež František, ale nebyl to papežský dokument. Autorství je tam připisováno tady těm dvou dikasteriím, to znamená těm vatikánským, řekněme, ministerstvům, nebo jak to říct, vždycky pro nějakou agendu, takže teď se to jmenuje dikasteria, dřív to byly kongregace, takže, ale to se nemusíme touhletou terminologií zatěžovat. Takže vlastně je to skutečně tak, že vlastně dneska se velmi často má, že jedinec má, že předtím papežové, vlastně už papež František, papež Lev XIV. Předtím právě varujou a v těch svých dokumentech taky, že člověk nemá být vlastně počítán podle svého výkonu, že vlastně člověk, nebo hodnota lidství není měřena výkonem, ale hodnota lidství je měřena úplně jinými měřítky. To znamená také tím, jak třeba dokážeme pečovat prostě o slabé a zranitelné. Že jo? Dřív se mělo za to, že to, co nás dělá lidmi, je třeba naše inteligence. Že jo? Jenomže dneska tuhle tu věc velmi zpochybnila právě umělá inteligence, takže mnozí navrhují, že právě to, co je skutečně lidského na nás, je naše zranitelnost a způsob, jakým dokážeme vlastně se postarat o naše slabé a zranitelné.
1: Hostem hovoru byl teolog a technorealista, jestli tak můžu říct, František Štěch. Mnohokrát děkuji. Jo.
0: Je to možné, já také mnohokrát děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuji, Petr Vizina.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: Czech Prime Minister Andrej Babiš attended a meeting with US officials who informed him about threats from Russia, the Deník N reported on Tuesday. 17 prominent figures who've excelled in their fields or contributed to Czechia's reputation abroad received silver commemorative medals from Senate President Miloš Vystrčil on Monday evening as part of Czech Statehood Day celebrations. The Czech army is currently testing drones and defenses against them at the Březina military training area near Vyškov, and at a testing ground in Lipník nad Bečvou in the Přerov region. Exercise director Michal Peterek told reporters. Human rights organizations have called on Prime Minister Babiš to revoke the appointments of Jakub Tříž, a lawyer for the anti-abortion group Movement for Life, Daniel Black, an advocate for a ban on medical gender reassignment, and former Miss World Tatjana Kukášová to the Government Council for Human Rights. The Czech crown jewels were returned to the crown chamber at Prague's St. Vitus Cathedral in a ceremony involving seven key holders on Tuesday. Weather. It should be mainly sunny in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 21 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. A photograph of a wounded young man lying outside Czechoslovak radio on August 21st, 1968. became one of the most striking images of the Soviet-led invasion. After 58 years, researchers have identified him as Yaroslav Marechek. The Soviet bullet remains lodged in his leg to this day, although for decades, he didn't know it was there. Vít Bohanka has more.
4: Včera dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu.
5: On the morning of the invasion, on the 21st of August 1968, employees at the vehicle repair workshop where Yaroslav worked listened to reports that Soviet troops were occupying the country and entering the Czechoslovak radio building in Prague. He decided to walk towards the city center. Yaroslav then followed the noise and gunfire to the radio headquarters on Vinohradská Street. Tanks carrying soldiers were moving through crowds of protesters who threw paving stones, apples, and anything else they could find. Then a line of armed Soviet soldiers advanced through the crowd. Yaroslav ran up Balbinova Street on one side of the Czech radio building with about 15 other people. The entrances to the buildings were already packed, leaving them nowhere to hide. Bullets struck the pavement and roofs, sending stone, plaster and tiles through the air. Ahead of him, 20-year-old Hedvika Pavelková was shot in the leg. Yaroslav began running in a zigzag, but he was only a few meters from the corner when a bullet struck him.
6: Udělal jsem dvě, tři kličky a najednou bim. Začala mi brnět levá noha.
5: Yaroslav says the wound didn't initially hurt. His left leg simply began to tingle and then became completely powerless. When he put his weight on it, he collapsed only 3 or 4 meters from safety. Another line of soldiers approached. One pointed his weapon down at Yaroslav, looked at him and simply stepped over him and continued to walk. A Czech police officer later crawled across the street and bandaged both his legs. Shortly afterwards, mathematician and photographer Miroslav Hlaváček passed by and took the photograph that would preserve the moment for history. Yaroslav was then placed in an ambulance with bullet-shattered windows. 7 other wounded people were squeezed inside. Doctors then stitched Yaroslav's wounds closed, although a bullet had passed through the bone in his left leg and damaged the nerves. More than 4 decades later, a skiing injury led to another discovery. A doctor x-rayed Yaroslav's right leg and asked whether someone had once shot at him.
6: On říká, no tady máte v noze, máte kulku a my jako střelné zranění musíme hlásit.
5: The x-ray showed a bullet still embedded in the bone. Yaroslav had carried it for more than 40 years without knowing it was there. He asked whether it should be removed. But the doctor said that after so long, it was safer to leave it in place. And so, Yaroslav Marechek still carries a physical reminder of the 21st of August 1968, a Soviet bullet lodged in his leg to this day in the 21st century.
3: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Lidem, kteří neplatí výživné, by od ledna mohlo znovu hrozit vězení. Předpokládá to koaliční novela, kterou projednávají poslanci. Původně měla vejít v platnost už letos v červenci. Koalice ji ale nestihla prosadit. Zastánci změny říkají, že hrozba přísnějšího postihu bude nezodpovědné rodiče motivovat k tomu, aby alimenty platili. Podle odpůrců se to v minulosti neosvědčilo a hrozí, že jen přibude vězňů. Co by pomohlo dětem, které jsou na výživném závislé?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Naše pozvání přijali a jsou tady s námi ve studiu v Praze na Vinohradech ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smigl-Skavková. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Paní Novotná, vítáte to, že vláda chce zpřísnit postihy za neplacení výživného?
8: My vítáme to, že nějakým způsobem se řeší neplacení výživného, to je určitě dobrý krok a že se o tom mluví. Nejsme určitě proto, aby se lidé posílali do vězení, ale jsme pro nějakou prevenci a nějakým způsobem řešení toho, že to výživné stále se k dětem nedostává. A vlastně ta novela přichází znova s trestáním neplatičů a podle zkušeností s rodiči ta minulá verze, která byla do roku 2025, fungovala trošku i preventivně, protože na nás se obrací teď rodiče od toho ledna 2026 tím, že ten druhý rodič přestal platit právě s odkazem na to, že mu nic nehrozí.
9: Paní Smiglskavková, váš pohled? Vítáte, že vláda chce zpřísnit postihy za neplacení výživného?
10: Ne, určitě nevítáme, protože byť my souhlasíme s tím, že rodiče mají platit výživné na své děti, tak ten trestní postih podle nás není tou správnou cestou a není to jenom otázka názoru, jsou i data, která nasvědčují tomu, že ta kriminalizace toho neplacení není ta cesta, která rozplatí ty neplatící rodiče a že by vězení bylo něco, co by pomohlo řešit tu situaci, kdy tady jeden z rodičů neplatí.
9: Paní Novotná, vy jste před chviličkou řekla, že nejste pro, aby lidé ve velkém končili ve vězení. Na druhé straně jasně jste se vyjádřila v tom smyslu, že ta předchozí úprava, platná ještě loni touto dobou, kdy lidé kvůli neplacení výživného končívali ve vězení, byla lepší. Proč si myslíte, že výživné bude snazší vymáhat, když se to znovu zavede?
8: No, ne snaží vymáhat, bude tam ta prevence, protože teď v tuto chvíli, když pomineme tu trestně právní rovinu, tak máme občanskoprávní rovinu, kdy se výživné dá vymáhat v exekuci, ale bohužel se to nesnadno daří a spoustu těch exekucí je neúspěšných.
9: A kdybyste, promiňte, mohla vysvětlit, v čem ta prevence spočívá? V odstrašení, v tom, že ten dotyčný si řekne, nechci skončit ve vězení, radši začnu platit?
8: Ano, co se týká právě té prevence, tak je to tato možnost, plus tím, že jsem říkala, že určitě nejsme pro to, aby se neplatiči dostávali do vězení, tak jsme pro alternativní tresty nebo domácí vězení a nějakou i spolupráci s tím dotyčným neplatičem, aby nějakým způsobem měl možnost se o to dítě vlastně i finančně postarat.
9: Každopádně jste pro opětovnou kriminalizaci neplacení výživného. Paní Smiglskavková, nemůže to fungovat právě tímto způsobem a nefungovalo to tak na některé dotyčné v minulosti, že ta hrozba, že skončí ve vězení, je vedla k tomu, aby radši začali platit?
10: No, on obecně ten odstrašující nebo preventivní moment se tak jako spoléhá na to, že funguje, ale žádná data tomu nenasvědčují, že to, že někomu hrozí vězení, by ho odradilo od páchání trestné činnosti, data úplně neukazují.
9: Promiňte, naopak, že vám do toho vstupuju, možná to za chviličku řekne sama paní Novotná, ale Asociace neúplných rodin, když se dělala průzkum mezi samoživiteli, samoživitelkami, tak ti se vyjádřili v tom smyslu, že od té doby, co došlo k takzvané dekriminalizaci neplacení výživného, se situace pro ně zhoršila.
10: Já neznám ty data a ten výzkum, já mluvím o datech, které jsou dostupná na úrovni státního, nejvyššího státního zastupitelství a podobně, kdy vlastně z lidí, kteří byli ve výkonu trestu za neplacení výživného, tak nějakých, jestli se správně pamatuju, 66% opakovaně bylo ve výkonu trestu za neplacení výživného, takže tady jakoby je vidět to, že to, ani to vězení jako u velké části z nich tu změnu nespůsobilo a plus jsme se dívali i na data, kde ten odstrašující efekt by se měl promítnout ve využití třeba účinné lítosti, což je tady možnost, že vlastně to trestní řízení nakonec nedoběhne, ten obviněný začne platit a vlastně v případě tady toho trestného činu neplacení výživného, tak jenom asi v 10% těch případů byla využitá ta účinná lítost. Takže
9: což jsou data Ministerstva spravedlnosti
10: nejvyššího státního zastupitelství.
9: Děkuju za to upřesnění. Těchto dat, paní Novotná, jste si vědoma a neukazují, že ten váš předpoklad, že když se znovu kriminalizuje neplacení výživného, tak to bude fungovat jako prevence, se nemusí úplně naplnit?
8: My vidíme ten nárůst rodičů, kteří se na nás obracejí právě od toho ledna a je neustále zvyšující se. Co se týká i dat z exekutorské komory, tak tam je také vidět, že je ten nárůst i exekucí, co se týká u nezletilých dětí na výživném a je to naše zkušenost. Jsou to data z průzkumu přes Asociaci neúplných rodin a zkušenost z infolinky, kterou máme právě s rodiči, kteří se na nás obracejí. Je pravda, že pokud dotyčný neplatič se dostane do vězení, tak se do toho kolečka dostane ve spirále a těžko se z toho dostává a těžko se znovu rozplatí. Ale my se právě bavíme o té prevenci, kde vůbec se vlastně u toho zákona neřešilo, u té novely, která je od toho roku 26 právě ta prevence, kde ty rodiče opravdu tu hrozbu viděli a...
9: A toho. Tato prevence před rokem touto dobou ještě fungovala podle vás navzdory těm datům nejvyššího státního zastupitelství, která tady před chviličkou zmínila paní Smiglskafová?
8: Ano, my totiž nevidíme podle těchto dat ty rodiče, kteří vůbec vlastně ten druhý rodič se nedostal k tomu trestnímu oznámení, protože ten rodič, který má platit to výživné, ho právě platil. A je spoustu rodičů, kteří finance mají a tímto způsobem se vlastně teď vyhýbají a třeba i exekutory na ně krátký, že pracují na černo, pracují jako ičaři a umí vlastně v té společnosti, co se týká těch dluhů, chodit.
9: Paní Smiglskafková, tak co říkáte na tuto zkušenost z neziskového sektoru, kdy, já už jsem na to narážel před chviličkou, samoživitelé, samoživitelky říkají, ta situace se zhoršila?
10: Já nespochybnuju to, že jsou případy, kdy to zafunguje. Jo? To není tak, že by to nikdy nefungovalo, ale přijde mi, že ten podíl není tak veliký a přijde mi, že ta cena, kterou za to platíme v podobě teda té kriminalizaci a toho, že část těch rodičů skončí ve výkonu trestu, já si myslím, že tomu není adekvátní. A já souhlasím s tím, že by nástroje prevence měly být, ale viděla bych je třeba úplně jiné než té kriminalizaci. Viděla bych je v tom, že by třeba se posílaly ze strany státu nějaké upomínky, že mají rodiče platit jako víc měkkých nástrojů, než to nechat zajít tak daleko, že dojde k tomu trestnímu stíhání.
9: A nebyla byste ani pro alternativní tresty?
10: No, já bych určitě pro ně byla, ale v momentě, kdy umožníte alternativní tresty, tak vždycky tam je možnost, že ten trest se promění ve výkon trestu odnětí svobody. Takže bohužel tuhle cestu my jako nemáme v našem právním řádu.
9: Paní Novotná, nebudeme za to znovu zavedení kriminality, neplacení výživného, jakožto společnost platit až příliš vysokou cenu, protože ve věznicích přibude lidí s touto potíží, s tímto deliktem, kteří potom, protože už budou mít zápis v trestním rejstříku, si budou hůř hledat zaměstnání a možná spadnou ještě do té další dluhové spirály, protože pak už třeba ani nebudou schopni ty alimenty platit?
8: Z toho pohledu bych určitě zdůraznila tu potřebu toho dítěte a stát by se neměl dívat na to, kolik stojí ochrana práv dětí a měl by se o ty děti postarat. Já, jak jsem říkala, nejsem jednoznačně pro zavírání lidí do vězení, ale pro alternativní tresty a pro tresty jako takové a tím je právě to domácí vězení nebo předtím už třeba nějaké lehčí tresty a tím pádem by ten dotyčný mohl pracovat, ale byl by omezen na nějaké své osobní svobodě a musel by být doma, chodit do práce a tu možnost by měl hradit výživné. Co se týká toho, kolik stojí ten neplatič vlastně stát, tak když se na to podíváme, tak dítě, které vyrůstá v chudé rodině, tak jeho šance na úspěch ve škole, jeho odtržení od ostatního kolektivu a vlastně i ten dopad toho, když ten rodič neplatí a ten primární rodič, který se stará o to dítě, musí vlastně schánět finance, ten si nemůže dovolit si říct, teď nebudu chodit do práce, protože on to dítě má, takže ten dopad na to dítě není jenom finanční, ale i o tom, že ten rodič nemůže s tím dítětem jít na hřiště, nemůže si s ním tolik povídat, nemůže se s ním trávit přípravu do školy, takže ten dopad u toho neplacení výživného na to dítě z dlouhodobého hlediska může ten stát stát mnohonásobně víc, než ten neplatič ve vězení.
9: Ale stát nicméně taky něco stojí, když musí někoho věznit, tak jestli by se bývaly tyto prostředky nedaly použít jinou cestou, třeba právě takovou, která by pomohla těm samoživitelkám, kteří nemají peníze, které nemají peníze.
8: Určitě i tady ta možnost by byla ideální, kdyby stát podporoval ještě víc neúplné rodiny, ty chudé neúplné rodiny a zároveň i dával více prostředků do nějaké jakoby práce s těmito rodiči, kteří se neumějí postavit na vlastní nohy a právě dostávají se taky sami do tíživé finanční situace, ale ta práce musí být s oběma těmi rodinami a za nás určitě práce nebo dopad na ty děti je opravdu nejdůležitější.
9: Paní Smiglskafková, vy jste předsedkyní výboru asociace organizací v oblasti vězeňství, z čehož tedy určitě vyplývá i ta vaše pozice v této věci, ale neměla by na prvním místě být ochrana dětí, jak tady před chviličkou řekla paní Novotná?
10: S tím já určitě souhlasím. Já si jenom myslím, že ta cesta kriminalizace neplacení výživného není ta správně zvolená cesta. Je to taková dlouhá, nejistá cesta s nejistým cílem jít tou cestou trestního řízení. A já úplně souhlasím s tím, že stát by ty peníze měl investovat jinak a lépe. Měl by investovat do dětí. Jejich zájem taky vidím jako, že je prvořadý. Ale tak tam je spousta cest, jak zefektivnit a zpřístupnit třeba to náhradní výživné, které v současné době tak, jak je nastaveno, to opravdu, když to řeknu ještě hodně kulantně, to není ideální, je poměrně těžko přístupné, než ho vůbec Česká republika zavedla, tak to trvalo desítky let, protože ta investice se všem zdála moc vysoká, těch pár milionů ročně. Takže ano, souhlasím s tím, že ten zájem těch dětí na prvním místě, ale já si nemyslím, že to, že potenciálně jeden z jejich rodičů skončí ve vězení, je cesta, která je v jejich nejlepším zájmu.
9: Zachytil jsem taky argument, že v některých případech tomu bývalo tak, že ti dotyční neplatiči začali platit až ve chvíli, kdy se ocitli ve vězení a začali pracovat.
10: No, ve vězení práci má zhruba polovina odsouzených, takže práci nemají všichni. Navíc ta odměna samozřejmě, to není mzda, že jo, to je prostě odměna nějakých 7 000 něco měsíčně. Takže pokud je odsouzení mají práci, tak samozřejmě výživné je přednostní pohledávka, takže splácí, ale není to moc. A často, že my pracujeme s těmi klienty, já mám zkušenost vlastně i z té přímé klientské práce s těmi lidmi ve vězení po propuštění, tak vlastně i po tom propuštění mají problém tu práci sehnat, ale na svobodě samozřejmě můžou splácet výrazně víc, než jsou ve vězení, a ti neplatiči výživného navíc často chodí na kratší tresty, kdy celý ten administrativní proces z té věznice je tak dlouhý, že do práce ani nemůžou začít chodit, protože přednost dostávají ti vězni, kteří mají delší tresty, protože to je prostě byrokraticky náročná věc. Takže my máme i tu zkušenost, že ti neplatiči, kteří za to neplacení chodí do vězení, tak často ani pracovat nestihnou, protože to ta mašinérie nestihne tak rychle vyřídit.
9: A proto vy, paní Novotná, říkáte, že by se maximálně měly využívat ty tresty alternativní, které nekončí tím, že člověk jde do vězení, ale třeba tím, že má domácí vězení a tak podobně.
8: Ano.
9: Ale využívá se to dostatečně v Česku?
8: No, právě ty alternativní tresty nejsou využívány. Na nás, když se obrací rodiče s tím, že chtějí pomoc s vymáhání výživného vůbec tím procesem, ono je to tak administrativně a právně pro ně složité, že nám posílají pak různé dokumenty, právě i ty trestní oznámení, pak rozsudky, a vidíme i informace o tom, jak jim chodily třeba platby z té věznice. A je pravda, že tak u poloviny by se dalo říct, že nechodilo vůbec nic, a u poloviny chodí částky od 500 třeba do 1000 korun. Ale tady pro ty rodiče i těch 500 korun měsíčně je velká částka, a máme i tu informaci, že opravdu, když jsou propuštěny, tak nejspíš ten dopad toho odnětí svobody na to nové sehnání práce je pro ně těžký, ale naopak ty rodiče zase říkají, že dokavať byli v té věznici, že jim chodilo aspoň něco. Proto ty alternativní tresty jsou určitě lepší, protože tam budou moc pracovat po celou dobu a zároveň se i vyhneme tomu, kdy ty rodiče záměrně neplatí, ale přitom platit mohou.
9: Když má někdo domácí vězení, takhle nemůže pracovat úplně regulérně, nebo ne ve všech případech.
8: Co se týká domácího vězení, tak by to mělo fungovat tak, že jde do práce a zpátky domů, do práce domů, nemůže do hospody, nemůže na koníčky a podobně.
9: Paní Smiglská-Vková kývala hlavou, takže děkuju vám, dámy, za toto dovysvětlení. Chcete na to reagovat, něco k tomu dodat?
10: Je to tak, že to domácí vězení opravdu je nastaveno tak, že ten odsouzený normálně může dál docházet do práce, je monitorován. Dneska už máme opět ty elektronické náramky, což to také usnadňuje. Ale tam je ta potíž, že nejde odlišit, že by šlo ukládat jenom alternativní tresty, ty alternativní tresty, a úplně souhlasím, že s nimi není nakládáno dostatečně efektivně, tam jako těch možností by bylo mnohem víc, různé přiměřené povinnosti, třeba nějaké programy, které se zaměří na to, že ten odsouzený řeší ty ty příčiny té trestné činnosti, učí se nějaké zodpovědnosti, rodičovským kompetencím a tak dále. Tohle všechno jsou skvělé věci.
9: Ale vždycky
10: na konci je to vězení. A
9: ty
10: naši klienti, no bohužel často ta kriminalizace dopadá nejvíc na ty sociálně jako slabší lidi. To je ta naše klientela. To jsou ti, kteří nejčastěji v tom vězení pak končí.
9: Paní Novotná, nedopadne to tak, nebudeme svědky od ledna, pakliže dojde k tomuto zpřísnění toho, že ve velkém sociálně slabší lidé budou znovu ve vězeních?
8: Co se týká té novely, tak ta by právě měla rozlišovat, jestli je tam úmysl toho neplacení nebo není. Takže tam by se mělo předpokládat, že ten, kdo nemůže platit právě protože je nemocný nebo z nějakého ospravedlnitelného důvodu, tak by se do toho vězení dostávat neměl. Co se týká té praxe, tak to ukáže až v případě, kdy ten zákon bude schválen. Co se týká těch sociálně slabých, tak my i vidíme, že bohužel i ta druhá stránka vlastně té rodiny, která se stará o ty děti, tak vlastně je úplně na stejné úrovni, na podobné jako tito sociálně slabí neplatiči, protože většinou dohromady ty rodiny se dávají z podobných kruhů, takže tam bohužel pak ten sociální systém úplně zcela nepomáhá, protože máme tady novou dávku státní sociální podpory, takzvanou superdávku, která do příjmu domácnosti započítává to, co je v rozsudku a zároveň nezapočítává náhradní výživné. To znamená, že pokud rodič dostává náhradní výživné od státu, ale je mu započítáno to, co má v rozsudku, tak vlastně je to, jak kdyby dostával žádné výživné, protože vlastně v rámci té sociální dávky dostane jenom prostě stejnou částku. Takže vlastně my tady vůbec v rámci státu nepomáháme tam, kde to vypadá, že pomáháme těm sociálně slabým. Proto ta exekuce, kde nejde vymáhat náhradní výživné, které rodič dostane, tak vlastně nepomůže a proto my řešíme v rámci Asociace neúplných rodin nějakou právě tu trestní alternativu.
9: Na kritice toho, jakým způsobem je nastaven český sociální systém, dámy, mám pocit, se do určité míry shodneme, ale abych ještě vytáhnul to, co teď připomněla paní Novotná, obracím se na vás, paní Smigl-Skavková, že vězení ve výši jednoho roku bude hrozit od ledna těm, kteří déle než 4 měsíce úmyslně neplatili výživné. Není to dost podstatná podmínka, ta úmyslnost?
10: Určitě je otázka, jak složité bude ten úmysl u soudu prokazovat. A i tak mě prostě přišlo lepší to nastavení, tak jak to je teda platné teď od ledna, kdy vlastně to vězení hrozilo pouze, nebo ten trestní postih pouze v případech, kdy to dítě bylo vystaveno stavu nouze, což mně přijde taková jako dobrá kompromisní varianta, kdy v těch opravdu naléhavých případech tam ta trestnost je. Ten úmysl, ano, je dobře, že se to nevrací úplně do toho, 100% do toho stavu, jak to bylo před tou novelou. Mám spíš obavu z toho, jak to s prokazováním toho úmyslu bude a bohužel často ta praxe vypadá jinak, než tak, jak je to napsáno na papíře. A my máme spoustu klientů, vlastně tady se velice shoduju, že tam by bylo potřeba pracovat s těmi rodinami celkově, dát jim nějakou efektivní podporu, a nevím, nějakou mediaci, klidně zdarma, podpořit to, aby se spolu dokázali nějak domluvit a naopak jsou data, která ukazují, že v momentě, kdy ty rodiče už jsou v konfliktu, tak to splácení vlastně to tam jako tomu naopak brání. Jo? Jakmile tam je nějaký konflikt než kvůli trestní řízení, tak to tomu nesvědčí. A to jsou podle mě věci, do čeho by ten stát měl investovat.
9: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že ještě 5 minut budou našimi hosty předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smigl-Skavková a ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Jak už jsme řekli, tak k té poslední změně, tedy k takzvané dekriminalizaci neplacení výživného, došlo letos v lednu. Neměl by stát, paní Novotná, nejprve dobře zanalyzovat, jaký dopad tato změna ve skutečnosti měla ve všech různých ohledech, než se pustí do změny další?
8: Tady jde o to, že ty děti, o kterých stále mluvíme, nemají čas na to, aby někdo něco analyzoval. Tam je potřeba co nejrychleji jednat a vlastně ten zákon, jak je v této podobě, ono zní hrozně hezky, že ten trestný čin tam je, když to dostává dítě do stavu nouze nebezpečí, ale my se setkáváme s tím, že se na nás obrací rodiče, že byli podávat trestní oznámení a vlastně při tom šetření vlastně bylo zjištěno, že ten rodič právě z důvodu, že nechce to dítě dostat do stavu nouze a nebezpečí, ten, co se primárně o to dítě stará, chodí do práce, chodí na více hodin než jiní rodiče, tak vlastně díky tomu to dítě v tom stavu nouze není, takže ten trestní čin se vlastně nestane. Takže kdyby se to řešilo tím způsobem, že se odkloníme od toho primárního pečujícího rodiče, co všechno on dělá pro to dítě, tak by to možná smysl mělo ten zákon, jak je napsaný teď, ale bohužel z těch zkušeností, co máme, tak vlastně k tomu trestnému činu nedochází.
9: Paní Smigl-Skavková, nezní vám to docela urgentně, tato zkušenost ze strany neziskového sektoru, a nemluví to proto, aby se ten zákon změnil zase a co nejdřív?
10: Já vůbec nejsem v rozporu s tím, že ta situace neúplných rodin není dobrá a měli bychom s ní něco dělat, nebo stát by s ní měl něco dělat. Pořád si nemyslím, že ta kriminalizace je to, co nám prostě to zajistí. Jinak například, když ta novela vstoupila v platnost a byli propouštěni lidi za neplacení výživného z věznic, tak nejvíc jich bylo propuštěno z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Takže mezi těmi kriminalizovanými často jsou ženy. My máme případy třeba klientek nebo klientů, kteří měli více dětí s více do partnery a nezvládali platit třeba na dítě, o které se nestarali, o to další dítě se starali a nakonec nastoupili do vězení. Dítě šlo do pěstounské péče, takže i takovéhle příběhy za tou kriminalizací jsou. Já fakt pléduju za to, abychom hledali jiné cesty, jak tu situaci těch neúplných rodin a dětí řešit. Rozhodně změnou toho institutu náhradního výživného, ale konec konců i té superdávky, která ten nárůst vlastně i těch exekucí souvisí s tím, že vlastně musí, aby tu superdávku vůbec že ho dostali, tak musí buď podávat trestní oznámení nebo ty exekuční příkazy, dál to jako rozpumpovává ty konflikty. No.
9: Paní Novotná, připustila byste, že jsou jiné a účinnější cesty, jak pomoct neúplným rodinám, než opětovně kriminalizovat neplacení výživného?
8: Určitě cesty jsou, ta pomoc od státu, ale my bychom neměli zase všechno tu tíži dávat na stát. My musíme nějakým způsobem podpořit nebo i donutit ty rodiče, kteří by měli být hlavními, kdo se o to dítě postará a pak, až by měl, ano, a pak až by měl přicházet stát. A je potřeba to řešit co nejrychleji, proto my jsme teď právě pro tu novelu a znova zavedení kriminalizace.
9: Uzavírá ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná, která v dnešním Pro a proti diskutovala s předsedkyní výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Janou Smigl-Skavkovou. Dámy, oběma vám děkuju, že jste přišli. Děkuju vám za debatu.
10: Děkuju za pozvání.
9: Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Lukáš Matoška.
11: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
12: Nejvyšší patra americké politiky.
13: This is only the dawn of the golden age of America.
12: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
14: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
15: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
16: Ceny v benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
12: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
17: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
15: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Poslanci přerušili jednání o nedůvěře vládě. Desetitisíce zaměstnanců francouzského veřejného sektoru stávkují. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas Ligy národů. Anglii podlehli 0-2 a zítra bude slunečno s teplotami až do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
1: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Hasiči, učitelé, ale i zdravotníci ve Francii stávkují kvůli plánovanému zmrazení platů. Největší odborový svaz CGT upozorňuje, že to povede k dalšímu snížení kupní síly zaměstnanců veřejného sektoru. Tisíce zaměstnanců proto vyšli do ulic Paříže, kde protestují proti úsporám.
3: Na náměstí Bastily zněly bouchající dýmovnice a lidé skandovali hesla jako zdaňte bohaté nebo proti úsporným opatřením. V centru stávky jsou hasiči, kteří do Paříže přijeli z celé země. Upozorňují na to, že i kvůli rozsáhlým lesním požárům přibylo výjezdů, ale jejich řady ministerstvo vnitra roky neposílilo. Stěžují se taky na zastaralé ochranné pomůcky. Odborové svazy chtějí stávkou a protesty přimět vládu, aby přehodnotila plán na zmrazení platů ve veřejném sektoru od příštího roku. Kabinet Sebastiana Lecornyho tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté s tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zapojí se všechna dálniční oddělení, cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony, říká mluvčí policie Violeta Canosky.
4: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Podle informací policie

0: Dvěma góly útočník Matěj Kubiesa.
1: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
0: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězily nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
2: Nehoda na D8 u Ústí a omezení na D11. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pozor na nehodu u sjezdu do Trmic a centra Ústí nad Labem. Na 69. kilometru havarovalo vozidlo, blokuje tam levý jízdní pruh, průjízdné to ale plynule. Na D8 z Drážďan na Prahu opatrně na příjezdu z Německa a před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. A blokuje konec stoupacího pruhu, dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení od sjezdu na jsou nad Labem. Mezi 13. a 10. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždějte opatrně. A dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za mýtem průjezdná. Na 49. kilometru odstranili následky havárie dvou kamionů a projíždí se opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně mlhy. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: O snaze opozice vyslovit nedůvěru Babišově vládě, o referendu ve Švýcarsku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
4: Nejmenší slovenská vládní strana SNS trvá na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby i po výrocích premiéra Roberta Fica, že by takový krok způsobil vládní koalici ztrátu její nynější těsné většiny ve sněmovně a mohl vyústit v konání předčasných voleb. Premiér Fico podle očekávání informoval prezidenta Pellegriniho, že bere zpět návrh na odvolání Taraby, který ministerský předseda předložil hlavě státu už v polovině září. Proč je kolem ministra Taraby takový rozruch? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Proč právě na ministrovi životního prostředí závisí osud Ficovy vlády?
5: Tak je to především proto, že na Slovensku se velmi rychle blíží volby. I kdyby nebyly předčasné, tak ty řádné parlamentní volby budou nejpozději na podzim příštího roku. A jak to tak bývá, tak před volbami politici postupně nervózní, zvláště pokud preference neukazují zrovna jim tu příznivou tvář. Což se stalo Slovenské národní straně, která dlouhodobě podle preferencí by se ocitla mimo parlament. Ovšem Slovenská národní strana je součástí současné vládní koalice a její předseda Danko je šéfem parlamentu. Tam už po těch minulých volbách byla taková zajímavá situace, že Danko dal vlastně na kandidátce Slovenské národní strany prostor mnoha různým osobnostem spojených s nacionalistickou scénou. A to se mu ale vymstilo, protože do parlamentu se právě dostali pouze tyto osobnosti a málo členů Slovenské národní strany. A nyní Danko musí mít pocit, že Slovenská národní strana není příliš viditelná. On ji z pozice šéfa parlamentu nezviditelní dostatečně. A pak jsou zde vlastně dva ministři, kteří původně byli

0: přiděleni Slovenské národní straně, a to je ministryně kultury Šimkovičová, která ovšem, jak víme, je známá spíše skandály a různými pochybnostmi, než tím, že by dokázala slovenskou kulturu někam opravdu zavést. A druhý je Rudolf Huliak, což je nyní ministr pro sport a cestovní ruch, měl být právě místo Taraby nebo před Tarabou ministrem pro životní prostředí, ale jeho jmenování odmítla tehdejší prezidentka Čaputová. Takže nyní Danko vlastně by rád tam měl ministry nebo aspoň ministra, který by více reprezentoval Slovenskou národní stranu. Tomáš Taraba je ovšem totální solitér, vždycky byl. A nyní tedy návrh na jeho odvolání a nahrazení Filipem Kufou, státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, by vedl k tomu, že Taraba by se vrátil do parlamentu. Na Slovensku je klouzavý mandát, to znamená, pokud ministr skončí ve funkci a byl předtím zvolen poslancem, tak se vrací na své místo ve sněmovně. Hrozí, že by se rovněž ovšem vrátil státní tajemník Šalitroš, který je nyní na ministerstvu pro investice. A Taraba dopředu řekl, já ovšem pokud nebudu ministr, tak tedy budu působit samostatně. A slovenská vláda současná by ztratila v parlamentu většinu.
1: Kdyby tedy slovenská vláda teoreticky tu většinu ztratila, kdyby skutečně vývoj dospěl k předčasným volbám, kdo by na to mohl vydělat a kdo by na to mohl naopak velmi ztratit?
0: To je právě asi nyní důvodem Ficova postoje. Protože podle posledního průzkumu by zvítězilo progresivné Slovensko Michala Šimečky, to znamená opoziční strana. Ovšem opozice by velice těžko mohla sestavit vládu. Ona by tu vládu mohla sestavit, ovšem pouze s hnutím Slovensko. Hnutí Slovensko vede bývalý premiér Igor Matovič a s tím nikdo už do vlády jít nechce, protože jeho vládní působení opravdu bylo provázeno mnoha různými kontroverzemi a skandály a Igor Matovič jako premiér nebo vůbec jako člen vlády není opravdu zárukou nějaké serióznosti. To znamená, Fico může počítat s tím, že pokud by už opozice sestavila vládu s Matovičem, asi dlouho by ta vláda nevydržela.
1: To byl Petr Švarc.
0: Díky, naslyšenou.
1: Babišova vláda už podruhé od svého jmenování čelí hlasování o nedůvěře. V prvním případě šlo o reakci na chování ministra zahraničí vůči prezidentovi. Tentokrát opozici ke snaze vyslovit kabinetu nedůvěru motivoval mimo jiné vysoký deficit státního rozpočtu na příští rok. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
2: Snad si sněmovní opozice uvědomuje, že kdo jinému jámu kopá, taky do ní nezřídka sám padá. Nyní znovu nastavuje vládě zrcadlo, aby občané viděli, jak je špatná. Poněvadž ale hlasování o nedůvěře kabinet i tentokrát přečká, může si volič z příběhu vzít jen neschopnost opozice cokoliv na věci změnit. Možná se hodlá připomenout před nadcházejícími senátními a komunálními volbami. Možná si řekla, že by to opět chtělo malou inventuru koaličních průšvihů. Jenže když se svrhává vláda, hodí se mít po ruce jednoznačný důvod, nejich lovit z paměti seznam jako teď, rozpočtovou neodpovědnost, Babišův střet zájmů, zemětřesení ve státní správě, oslabování důvěry v instituce, bezpečnostní rizika. Každý jeden z nich by za hlasování a hlavně za zevrubnou debatu stál, nám je ale po stoprvé servírována přeplácená bramboračka. Dost to souvisí se zrodem samotného nápadu. Nejdřív s ním vyrukovali lidovci, jejichž preference třou bíru z nouzí a kteří potřebují do nejvyšších pater politiky vysunout svého nového předsedu, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Proto na Vyškovsku kandiduje na senátora a jeho všude plno i v Praze. Záhy po lidovcích ale přispěchala ODS s tvrzením, že to ona v opozici prezentovala záměr jako první. Výmluvná ukázka toho, jak se ve středopravicovém táboře vyvíjejí vztahy po rozpadu koalice Spolu. Strany míní dělat víceméně totéž, jenom na vlastní triko. Konec konců i občanští demokraté mají zájem nechat zapomenout na krizi, kterou procházejí. Tušit lze hlavně za úvahami o rušení legislativy přijaté za vlády Petra Fialy. Nejednotnost ODS ukazuje u témat velkých, jako je euro, i malých, jako je dětský certifikát pro pachatele násilných činů. Nyní dokonce uvažuje o tom, že sama navrhne obnovení karenční doby, tedy neproplácení prvních 3 dnů nemocenské, mimo jiné proto, aby poškádlila motoristy. Ani další výkony opozičních předáků dojem z bezradnosti nerozptilují. Snaží se například upozornit na nesplněné štědré předvolební sliby ANO. Byli by opravdu spokojenější, kdyby došlo na jejich realizaci. Dobře, ať nám tedy poví, co z Babišových receptů by prosazovali i oni. Také často zaznívá, že hlasování má vyprovokovat koaliční poslance, aby posoudili, zda je vládní politika v souladu s jejich svědomím. Nejvíc se ukazuje na motoristy. Skutečně se všichni podepíší pod zvyšující se rozpočtové schodky a státní dluh? Jde ale o pouhé retorické cvičení. Kdo kandidoval za hnutí ANO, znal Babišův styl i maléry. Rovněž motoristům a SPD bylo jasné, že do Strakovy akademie vstupují coby juniorní partneři, takže jim nezbyde, než asistovat velkolepé jízdě vítěze loňského klání. Ve sněmovně zkrátka sotva zazní něco nového a originálního. V tom vězí klíčový zádrhel. Z průzkumu veřejného mínění vychází, že jsou lidé unaveni věčnými spory a hádkami. Po politicích vyžadují vůli spolupracovat a dívat se do budoucna. Místo toho se pitvají uleželé hříchy a recyklují 100krát absolvované půtky. Opozice se dušuje, že by vládla líp. Jak ovšem konkrétně, to vesměs stají. Výsledkem aktuální bitvy tak může být, že motivace vyrazit za necelé 2 týdny k urnám bude překryta voličským přesvědčením o bezzubosti a nepoučitelnosti politiků, kteří neumí víc, než stále stejně řečnit a nabízet dávno prošlé zboží.
1: To byl Lukáš Jelínek. Švýcaři v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo například uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Komentář napsal editor Práva Robert Schuster.
3: Švýcarští voliči před několika dny v referendu rozhodli, že zachovají stávající pojetí neutrality své země. V tomto duchu se vyslovila výrazná většina občanů, a to 70% hlasujících. Zároveň to podpořili voliči ve všech 23 kantonech. Viděno zvenčí je to dobrá zpráva. Pokud by totiž hlasování dopadlo opačně, mohlo by například Švýcarsko do budoucna uplatňovat sankce proti třetím zemím pouze tehdy, pokud by je předtím schválila Organizace spojených národů. To je při současné blokádě, jež panuje v její radě bezpečnosti, v podstatě vyloučeno. Zcela prakticky by se to dotklo i opatření, která švýcarská vláda uplatňuje vůči ruským oligarchům či jiným oporám režimu Vladimira Putina. Mnozí z nich mají, jak známo, ve Švýcarsku velké majetky. Díky sankcím k nim od ruského vpádu na Ukrajinu nemají přístup. Nepřekvapí proto, že Moskva se velmi zajímá, jak Švýcarsko svou neutralitu interpretuje. Stačí připomenout, že začátkem února 2022, čili několik týdnů před zahájením agrese vůči Ukrajině, napsal ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov otevřený dopis svému švýcarskému kolegovi Ignacio Cassisovi, jak to má jeho země s neutralitou. Lavrov chtěl rovněž vědět postoj Bernu k bezpečnostnímu uspořádání v Evropě a rozširování NATO. Když se následně Švýcaři přidali k západním sankcím, dal Lavrov najevo, že už nepovažuje Švýcarsko za neutrální zemi. Ruská státní média proto věnovala hlasování o zpřísnění neutrality velkou pozornost. Přijetí ústavní změny nabádala Švýcary na sociálních sítích třeba i Lavrovova mluvčí Maria Zacharovová. Návrh na změnu federální ústavy předložil bývalý ministr spravedlnosti Christoph Blocher, který je zároveň klíčovou postavou pravicově konzervativních švýcarských lidovců. Před 30 lety byl hlavní tváří platformy, která byla proti vstupu země do evropského hospodářského prostoru. Později brojil proti migraci či výstavbě minaretů. Blocher byl jedním z hlavních iniciátorů kampaní na omezení pohybu osob v zemi, což bylo namířeno nejenom proti cizincům z neevropského prostředí, ale i proti občanům členských států Evropské unie, kteří získali na základě bilaterálních dohod mezi Bernem a Bruselem možnost usadit se a pracovat ve Švýcarsku. Svůj postoj pokaždé obhajoval Blocher tím, že brání suverenitu země. Tentokrát ovšem zřejmě situaci neodhadl úplně správně. I jeho vlastní strana byla k nápadu zpřísnit neutralitu spíš vlažná. K Blocherovi se nakonec připojilo několik menších, extrémně levicových a pacifistických uskupení. Absence širší politické podpory způsobila, že návrh propadl tak výrazně. Výsledek referenda o švýcarské neutralitě se tak dá interpretovat i jako odmítnutí snah odstřihnout zemi od širší mezinárodní spolupráce. To je téma, které Švýcary doprovází již desítky let. Proto také potřebovali tak dlouho, než souhlasili se vstupem do Organizace spojených národů. Stalo se tak až v roce 2002. Přestože švýcarská Ženeva byla již od roku 1946 jedním ze sídel spojených národů. Stejně dlouho mimochodem řeší země i svůj vztah k procesu evropské integrace. Pro vstup do Evropské unie chybí ve společnosti konsenzus. Proto musí Švýcarsko, které je až na jednu výjimku obklopeno členskými státy 27, hledat o něco složitější cestu přes soustavu dvoustranných dohod s unií. Jejich poslední verze byla dojednána letos na jaře a očekává se, že nejpozději do 2 let budou nové smlouvy občanům předloženy v referendu. O jeho podobě si nyní vedou spory. Má pro schválení stačit pouze většina občanů? Nebo musí návrh získat i podporu mezi kantony? To je klíčové. Pokud by totiž byla uplatňována i kantonální majorita, mohl by několik malých kantonů přehlasovat většinový názor voličů. Jinými slovy, otázky související se suverenitou Švýcarska budou ovlivňovat tamní vnitropolitickou debatu i v příštích letech.
1: Hovořil Robert Schuster.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český podnikatel Zdeněk Cendra prodal britskému investičnímu fondu 30% podíl ve své firmě, zabývající se přenosem dat po internetu. Na celkovém objemu celosvětově přenesených dat má podle médií jeho firma podíl asi 4%. O jak významnou obchodní transakci se jedná? Odpověď nabízí následující příspěvek publicisty Luboše Kreče.
5: Ceny paliv rostou v Česku skoro nejvíc v Evropě. Veřejné finance jsou v dluhové spirále, odhady na růst ekonomiky se snižují a inflace znovu straší na obzoru. Pozitivních zpráv z domácích lhů a hájů poslední dobou moc není. Jenže zdání klame. Před pár dny jsme byli svědky mimořádné transakce, která dokládá, jak schopní čeští podnikatelé jsou a že i z Prahy se dají dělat světové věci. Nestává se často, aby v Česku nakupoval některý z elitních globálních fondů. A už vůbec ne, aby si pořizoval menšinový podíl ve zdejší firmě s tím, že se předem vzdává jakýchkoliv práv na to ji ovládat či mluvit do jejího řízení. Ale přesně to se stalo. Řeč je o americkém fondu CVC, který si pořídil 30% v tuzemské společnosti CDN 77 podnikatele Zdeňka Cendry. Za necelou třetinu technologické firmy investoři zaplatí podle odhadu přes 10 miliard korun. Podnik přitom zůstane plně v režii svého zakladatele a jeho týmu. CVC už v Česku vlastní zásilkovnu a historicky odsud měl ve svém portfoliu antivirovou jedničku Avast. A právě s ním pojí CDN 77 jednoznačně celosvětový přesah. Zdeněk Cendra a spol. Mají klienty od Ameriky přes Evropu do Asie a internetovým a streamovacím službám zajišťují, že se jejich obsah dostane k jejich uživatelům. Ve svém oboru patří mezi 5 největších na světě a za sebou už nechali i jednu z divizí Google. Pozoruhodné na tomto příběhu je i to, že celou dobu společnost roste jen díky vlastním penězům. Na vše si vydělala a nikdy nepotřebovala externí kapitál. Je to mašina na nápady a také na peníze. A není zdaleka sama. Podobně úspěšných a inspirativních, byť třeba ne globálně působících firem, je v Česku spousta. Bohužel často si je zapomínáme připomínat a raději podléháme frustraci. Ivo Lukačovičovi se podařilo se Seznamem postavit ojedinělou konkurenci Google. Aleš Zavoral dokázal totéž v internetovém obchodu s Alzou. Tomáš Čupr a Rohlík po Česku dobývají i Německo. Martin Hájek a Life Sport jsou globální lídři ve zprostředkovávání sportovních výsledků. S akciemi Eurovagu Martina Vohánky se obchoduje na burze v Londýně. Tradingová firma FTMO Otto Schufnera a Marka Vaníčka trénuje investory po celém světě. A dalo by se pokračovat. Jsou to právě tito zástupci nové ekonomiky, kteří ukazují svěží, dravou, ambiciozní tvář českého biznisu. I proto je o tom, jak úspěšní jsou, potřeba mluvit a připomínat si to, abychom se jejich příkladem mohli inspirovat, protože právě šikovní a talentovaní podnikatelé, kteří mají chuť dobývat svět, pomůžou tomu, abychom jako země i jako společnost nezakrnili.
1: Tolik Luboš Kreč. Vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry Babišově vládě opozice zdůvodnila několika věcmi. Jednou z nich je i nedostatečně vyřešený konflikt zájmů českého premiéra. Zde je názor publicisty Jiřího Leštiny.
6: V minulých dnech dorazil do Česka z Bruselu dopis, v němž Evropská komise precizuje a potvrzuje své již dříve avizované stanovisko ke střetu zájmu Andreje Babiše. A nutno říct, že je to hodně studená sprcha. Jak uvádí web novinky, komise jasně shledala Babišův svěřenský fond RSVP Trust nedostatečným řešením premiérova střetu zájmu. A vyzývá české úřady, aby ji nadále neposílali k proplacení žádné výdaje na projekty firem z koncernu Agrofert. Stejně jako řada tuzemských expertů, i unijní analytici spatřují zásadní rozpor s evropským právem v samotném nastavení statusu fondu, který se Babiš zprvu pokoušel utajit. Jde o to, že jakmile Andrej Babiš skončí ve vládě, fond automaticky přejde pod rodinnou správu 3 z jeho 4 dětí, co by budoucích příjemců zisku fondu. V této souvislosti pak Evropská komise na adresu premiéra přímo čaře poznamenává. Jako otec nebo dědeček budoucích obmyšlených má zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert. Skutečně si ale Babiš, obklopený protřelými právníky, mohl myslet, že mu v Bruselu projde průhledný trik odporující evropské legislativě, která střet zájmu vztahuje nejen na politiky, ale i na rodinné příslušníky. Spíš to vypadá, že český premiér se musel už dopředu smířit s tím, že Evropská komise nakonec odstřihne Agrofert od veškerých nenárokových dotací z projektových fondů a fondů soudržnosti. A spoléhá na to, že do jeho impéria bude nadále plynout hlavní balík podpor v podobě nárokových dotací. Bylo by ale s podivem, kdyby v Bruselu nenabývala na naléhavosti zásadní otázka, kdy se komise odhodlá kvůli premiérově střetu zájmů, nemajícímu svou mohutností a otrlostí v Unii obdoby, sáhnout i na přímé platby do jeho zemědělských podniků. Evropská komise určitě také pozorně sleduje návrh 4 vládních poslanců na změnu zákona o střetu zájmů. Podle této novely by se konflikt zájmu vztahoval pouze na působnost konkrétního ministra v jeho vlastním rezortu. Přičemž premiér, který žádné ministerstvo neřídí, by se ocitl zcela mimo dosah zákona o střetu zájmů. Takové vykostění zákona, šité Babišovi na míru, by ale podle bývalé eurokomisařky Věry Jourové bylo v Bruselu chápáno jako systémové porušení pravidel, kdy stát v podstatě rezignuje na řešení střetu zájmů v nejvyšších politických kruzích. A vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý dokonce soudí, že Evropská komise by v krajním případě mohla přistoupit k zastavení proplácení všech dotací v rámci Česka. Doufejme, že populistické instinkty ovládají Babiše natolik, že k něčemu takovému nedojde. Ale už samotný fakt, že Babiš vůbec připustil, aby ve sněmovně se objevila novela, která ho má vyprostit z pasti střetu zájmů, je alarmující. A jestliže pak v pořadu Reportéři ČT bruselské odmítnutí svého řešení střetu zájmu Babiš vysvětluje tím, že Evropská komise je plná deep stateu, pak jsou na místě obavy, že premiér bude boj s Unií dál přitvrzovat a sám přitom propadat konspiračním bludům.
1: Tvrdí Jiří Leština. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
7: Všichni známe ten starý misandrický vtip. Co je mužská smrtelná choroba na 7? No přece rýmička. Ovšem zatímco ženy sdílejí veselé historky na téma, jak obyčejná rýma, ta samá, kterou chytili i oni, skolila manžela a proměnila ho z alfa samce ve skučící trosku, vědci zjišťují, že muže při infekcích dýchacích cest možná skutečně víc trpí. Velký kus práce odvedl kanadský výzkumník Kyle Sue. Na základě studia vědecké literatury objevil, že u respiračních chorob genderové rozdíly opravdu existují. Zjistilo se to u myší, na kterých se na rozdíl od lidí dosud smí experimentovat. Myším samičkám v překonání infekce dýchacích cest pomáhají pohlavní hormony. Vyšší hladina estrogenu zesiluje imunitní odezvu organismu a snižuje virovou nálož. Pokud vědci u myších samic hladinu estrogenu uměle snížili, snížila se u nich imunitní odezva na úroveň té samčí. U lidí se situace zdá být podobná. Ženy před menopauzou vykazují silnější imunitní reakci na viry způsobující choroby dýchacích cest než stejně staří muži. Když přestanou menstruovat a hladina estrogenu v jejich těle se sníží, sníží se i jejich imunitní reakce na úroveň té mužské. Podle dat, která nazbírala Světová zdravotnická organizace, u mužů existuje vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni kvůli respiračním chorobám. A na chřipku umírá vyšší procento mužů než žen. Když k tomu připočteme nesčetněkrát ověřený fakt, že muži mají tendenci vyčkávat déle než ženy, než s jakoukoliv chorobou zamíří k doktorovi, a nejdéle prý vyčkávají nezadaní muži, můžeme směle prohlásit, že mužstvo jako celek při rýmách a chřipkách skutečně trpí víc než ženstvo jako celek. Pokud se tedy nenecháme zvyklat dalším faktem, totiž že výzkumníci, kteří se zkoumáním mužského utrpení při rýmě zabývají, jsou obyčejně muži. Co by vědecky založený člověk uznávám, že stejná rýma, která před týdnem skolila mě a přežila jsem jí bez úhony, může mého skoro manžela potrápit mnohem víc. Přestože se naše symptomy zdají úplně stejné. Rozhodně se mu neposmívám a pečuji o něj svědomitěji, než on pečoval o mě. Jestli se jeho tělo viru brání méně než to moje, to nemůžeme vědět, pokud mu nějaký vědec nezměří imunitní odezvu a nesrovná ji s tou mou. Ale i kdyby byla stejná, stejně se nikdy nedozvíme, jestli je skoro manželovo utrpení horší. Jak říká můj známý saniťák Tony, chlapi, i když se cítí úplně stejně špatně jako ženy, prostě trpí víc.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
8: Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Monografii o jedné z nejkontroverznějších osobností československých dějin napsal historik Jiří Křesťan.
4: Díl 10. Před branou věčnosti.

kolik času mě zůstane na čtení a ponoření se do sebe. Bývám strašně unavena. Léta a zažité bolesti se věší na paty. Udělám, nač síla stačí, víc není možno. Psala na Štědrý den 1946 Marie Nejedlá přítelkyni Máše Veselíkové. Do vlasti se vrátila zlomena bolestí ze synovy smrti. Otřáslo jí, že v Osvětimi zahynul zeť Miloš Nedvěd, jenž se jí stal druhým synem. Lidé v koncentračních táborech umírali i po válce, a tak v hrůze čekala na příjezd dcery Zdenky, jež po osvobození Ravensbrücku neodjela dříve, než jakožto lékařka pomohla svým spoluvězeňkyním. Zdenka Nedvědová se do Prahy vrátila 4. června 1945. Konečně se v jednom bytě shledala s matkou a s dcerou Hanou, jež po jejím zatčení v roce 1942 žila u sestry Marie Nejedlé Václavy Pohanové a jejího chotě. Marie Nejedlá nebyla již manželovi sekretářem, obětujícím noci jeho velkým cílům. Sama potřebovala pomoc. Velvyslanci Sovětského svazu v Československu Anatolii Josifoviči Lavrentěvovi se Zdeněk Nejedlý 14. května 1952 svěřil s obavami o její psychický stav. Diplomat o tom referoval do Moskvy slovy bezohledně přímými. Nedá se říci, že by zešílela, ale chová se podivně. Nic nedělá, nechce číst. Když Nejedlý odchází, pláče. Nedlouho poté, 6. června, psal Nejedlý Václavu Kopeckému. Duševní stav mé ženy horší se den ode dne a nejhorší je, že ona chudáček je si toho vědoma. O rok později, 15. července 1953, dostala Zdenka Nedvědová vzkaz, aby rychle přijela do Turnova. Otce našla u matčina lože. Zdrcen opakoval: Máničko, Máničko. Byla v bezvědomí, těžce dýchala. Příštího dne v místní nemocnici zesnula. Zdeněk Nejedlý jí nestačil povědět, co k ní cítil, jako se to neodhodlal říci své umírající matce a jako to neřekl synu Vítovi. Své sekretářce Miladě Červinkové stesk po manželce vyjádřil 19. února 1960 své rázně. Později vzpomínala. Řekl, že postrádá druhou galerii, jak říkal Weber své ženě. On, že byl také zvyklý na soudružku, ale teď, že nemá nikoho takového a tolik by to potřeboval. Jakoby vzpomínal jen na oddaného sekretáře. Ve výroční dny ale docházel na hřbitov v teskné náladě s květinami. V době úmrtí své choti byl Zdeněk Nejedlý nemocný starý muž. Po návratu z emigrace podával důkazy své vytrvalosti. Jeho blízcí ale věděli, že trpívá dušností, má zvýšený krevní tlak a při větší námaze mu otékají nohy. Při slavnostním večeru ke stému výročí narození Alojze Jiráska 22. srpna 1951 postihl Nejedlého těžký infarkt myokardu. V Národním divadle pronesl projev, ale v průběhu mé vlasti musel odejít. Časté otcovy nevolnosti a trávicí potíže přiměli Zdenku Nedvědovou, aby se obrátila na tehdejšího zástupce Všesvazové společnosti pro kulturní styky se zahraničím v Československu Zosimu Kirsanoviče Novgorodova s prosbou, aby zařídil konzultaci sovětských lékařů. Blahodárný účinek návštěvy z východu se prý dostavil okamžitě. Novgorodov později vzpomínal: Jsem přesvědčen, že velkou úlohu při rekonvalescenci u Zdeňka Nejedlého sehrál pocit příbuznosti k Sovětskému svazu. Novgorodov zamlčel, že profesoři Lukomský a Jalcev udělali chybu. O šoku, jejž omyl způsobil, informuje deník Nejedlého osobního tajemníka a druhého manžela Zdenky Nedvědové Jaroslava Kojzara v tomto zápisu. Táta má rakovinu.
Operovat se to nedá, léčit také ne, má dny života sečteny. Jeho aktivitu odhadují na 6 neděl, život na půl roku se strašlivými konci. Diagnóza byla chybná. Ve skutečnosti měl nejedlý velký žaludeční vřet, který se vyléčil. Zázračné uzdravení, jež nejedlý připisoval styku se sovětskými experty, způsobila zřejmě úprava životního a pracovního režimu. V dobré kondici byl Zdeněk Nejedlý jen do 14. února 1953, kdy se vypravil vlakem na oslavu narozenin do svého rodného města. Ve stanicích po cestě otvíral okno, zdravil se s příznivci. V Litomyšli šel z nádraží do města pěšky. Odpoledne téměř 2 hodiny chodil kopcovitým terénem a zúčastněným vykládal o smetanovských i jiných památkách. Při slavnostních akcích s obtížemi vystupoval po schodištích. Udělalo se mu zle. Šířila se zvěst, že umírá. Mezi lidmi kolovala chybná diagnóza sovětských lékařů. Od roku 1951 trávil Zdeněk Nejedlý týdny v nemocnici či v lázních. Z nich dával přednost poděbradům. Byl ale špatný pacient. Lékaře obviňoval, že jej drží v klidu zbytečně. Trpěl nejvíce, když mu zakázali číst a psát. Z nemocnice utíkal, vymlouval se na státnické povinnosti. Škorpil se s ochránci, od nichž vyžadoval úsluhy i s personálem. Mrzutosti vznikaly kolem jídla. Dietní strava mu nechutnala. Od spolustolovníků loudil kousky jejich jídla, aby se přesvědčil, jak jej šidí. Měl rád českou kuchyni, třeba vepřovou pečení s knedlíkem a zelím, nebo guláš. Dopřál si také tlačenku s cibulí, salám či držťkovou polévku. Taková jídla mu předkládala Faninka Škroupová, jež vládla vařečkou v bytě v Kořenského ulici. Nekouřil, nepil černou kávu ani alkoholické nápoje, kromě již zmíněné kmínky, kterou si občas s návštěvou dopřál. A piva, jež ovšem konzumoval v malých dávkách. Nejraději měl 14 z nuselského pivovaru, kterou mu vozili i na venkov. Dokud mohl, rád chodil na pěší výlety. Podle Marie Majerové prý ještě v pokročilém věku dokázal uchodit vnučku Hanu, zdatnou turistku. I v době, kdy to již bylo nebezpečné, ukazoval rád svou odolnost. Při odhalování pamětní desky Egonu Ervinu Kišovi v Melantrichově ulici v Praze 29. ledna 1956 viděli účastníci, že Nejedlý ve 20-stupňovém mrazu přišel prostovlasý v lehkém svrchníku utíkáčku s rozepnutými knoflíky. Na obavy přítomných reagoval bojovně. Nikdy jsem nenachladl a Boh dá také nebude, aby Zdeněk Nejedlý se ještě nachladil. Knoflíky si zapnul, ale klobouk prudce odmítl. Na hlavu nedám. Zdálo se, že je nezničitelný. Jednou dostal jeho automobil na silnici u Svijan smyk a ocitl se na poli na střeše. Řidič pádil v šoku pryč. Já jsem zabil ministra. Když tu zaslechne od převráceného vozu: Hloušku, kam pak to běžíte? Pojďte sem. Jan Říha, jenž zachoval svědectví o nehodě, zachytil v roce 1977 i vtip o nezdolném dětkovi. Byl pořádán vládní hon na Vysokou. Po honu byla skolená zvěř vyložena a šťastní střelci se postavili každý ke svému kusu. U jednoho nádherného jelena stál ministr Nejedlý. Účastníci se zájmem ptali: kde pak jste ho, pane ministře, složil? Na to ministr: já jsem ho nesložil, já jsem ho uštval. Kvůli svému schátralému zjevu vzbuzoval nešetrné vtipy. Jeden zachoval Josef Charvát. Zoologickou zahradu museli zavřít kvůli politickému skandálu. Přišel tam totiž na návštěvu Zdeněk Nejedlý a lidi mu začali házet burské oříšky. Rodné Litomyšli i Turnovu, kde měl od roku 1911 své letní sídlo,
nemohl věnovat již tolik času, co dříve. Na obě místa se v roce 1945 ovšem vrátil triumfálně. Města mu udělila s dalšími projevy uznání čestné občanství. Turnov byl prvním mimopražským městem, kde po osvobození pronesl projev. Litomyšl se zdála být jeho hýčkaným dítkem. Nesporná byla jeho role při založení festivalu Smetanova Litomyšl, jehož první ročník se konal v roce 1949. Do příprav festivalu zapojil Nejedlý někdejší litomyšlské spolupracovníky z meziválečného období, sbormistra Jaromíra Metyše, učitele Stanislava Obdržálka a Marii Drbohlavovou. Avšak, co naplat, přijížděl jako významný státník, který měl řadu oficiálních povinností. K přátelům, pokud se neodtáhli jako primář a purkmistr Litomyšle František Lašek, se propracovával obtížně. Jeho postavení příhodně ilustruje historka, kterou zachytil v roce 1968 Jaromír Metyš. Zdeněk Nejedlý si z automobilu všiml, že po silnici na slavnosti Majáles oholi kráčí spisovatel Zdeněk Matěj Kuděj. Kuděj do Litomyšle jezdil od roku 1925 a od roku 1952 zde měl trvalé bydliště. Ministr pozval někdejšího Haškova kumpána, aby si nasedl, že jej sveze. Dostalo se mu uštěpačné odpovědi. Děkuji, excelence, já jdu s lidem. Zdeněk Nejedlý se nevzdaloval jen lidu, s nímž se po prašných cestách vlekl Kuděj. Definitivně se rozešla i jeho někdejší hudební družina. V deníku zetě Jaroslava Kojzara čteme tento zápis z 26. července 1953. Mluví o svých žácích. Nemám vlastně žáky, ač jsem vychoval celou generaci, říká. A hned v čem to je? Takzvaní jeho žáci hledali, v čem by ho přebili, překonali. Helfrt si vybral Janáčka, když Nejedlý měl Smetanu. To je žákovství špatně pochopené. Žákem může být jen, kdo pozitivně rozvíjí učení svého mistra. Jako nehodné žáky zmínil Nejedlý i Karla Boleslava Jiráka a Josefa Hutera. V záznamu dále čteme. Mluvil o Pacakové jako o nejlepší, která po něm dělala hudební vědu. Je mu nepochopitelné, jak se mohla dostat tak daleko. Zatčení vedoucí katedry hudební vědy na pražské filozofické fakultě Anny Pacakové v roce 1950 Nejedlého zasáhlo. Vracíval se k němu. Miladě Červinkové svěřil 3. listopadu 1952 pocit odcizení. Zapsala si, o svých žácích říká, že všichni chtěli nastoupit vlastní cestu a chybili. Choroby, jež jej vzdalovali od světa, nemoc manželky a její úmrtí, rozprášení hudební družiny, ukončení vysokoškolských přednášek i izolace, do níž se dostával na poli vědy, prohlubovaly ve starém muži pocit osamění. Cítil se izolován i mezi vrcholnými politiky. To se stupňovalo po smrti Klementa Gottwalda, který to s ním zřejmě uměl. Nejbližší spolupracovníci s ním prožívali chvíle osamění, kdy spěšně scháněli někoho, kdo by rozptýlil tíživé pochyby ústící do těžkých depresí. Jednu z takových chvil popsala sekretářka Milada Červinková. Držel si hlavu v dlaních a vzdychal. Když jsem něco řekla, posupně se smál. Plakala jsem a tomu asi dělalo dobře, ale pořád se mračil. K propadu do beznaděje podle svědectví spolupracovníků stačilo málo. Někdo ze špičkových politiků mu nepodal ruku, nepromluvil s ním, nečekaně se zasmál. Od počátku 50. let trpěl pocitem, že je pronásledován, že mu cenzurují poštu, odposlouchávají telefon. Ochránce i řidiče podezíral, že mu prohledávají věci a kradou potraviny. Obával se zatčení. Připomínal si osud Rudolfa Slánského.
Vybavovalo se mu, jak s ním za války v Moskvě kvůli častým návštěvám uslánských a švermových uražený Kopecký někdy nemluvil. V roce 1952 se svěřil Kojzarovi, že za ním při otevření Alšovské výstavy v jízdárně Pražského hradu přišel neznámý muž, v němž později odhalil zaměstnance Ministerstva národní bezpečnosti a sdělil mu, že má deník malířky ze Švédska, ve kterém je popsáno, jak mu zprostředkovávala korespondenci se zahraničím. Odhalení podezřelých styků s cizinou v té době mohlo být vstupenkou na šibenici. Opravdu se bál. Ohrožení cítil hlavně ze strany energického Gottwaldova zetě. V září 1953 si Kojzar napsal: bojí se čepičky. To je ctižádostivý člověk, všeho schopný, a bacílek je jeho nástroj. Ti zatím měli a mají moc a využívali ji. Podle Kojzara čepičku Nejedlý 2. září označil za zloducha. Věděl, že spolehnout se nemůže ani na nevyzpytatelného Václava Kopeckého. Nejistotu a strach přebíjel Nejedlý halasnými útoky na odsuzované a popravované. Jedněmi z nejhrůznějších intelektuálních výkonů 20. století u nás jsou projevy, jež pronesl v rozhlase po odsouzení Rudolfa Slánského a spoluobviněných. Spílal odsouzeným, kteří prý jako žáby leželi na pramenech živé vody a překáželi práci a prokázali mravní otrlost. Ano, spustlost. Podle útočil na lidi, s nimiž prožil těžké doby válečné. U Marie Švermové odhalil, jak řekl, vášnivou touhu stát se první ministryní. Také Slánský prý chtěl být ministrem. Nápadné je, jak mnoho místa věnoval Nejedlý vyvracení kritiky, že proces má antisemitský osten. Cítil totiž, že kritika má své oprávnění. Dcera Zdenka Nedvědová začala pochybovat o politických procesech a represích zejména poté, co byl v roce 1951 uvězněn Josef Smrkovský a obviněn z toho, že byl agentem gestapa. To se jí zdálo absurdní. Znala jej a hlavně jeho manželku Boženu, o jejíž statečnosti se přesvědčila v koncentračním táboře. Pochyby sdělovala otci. V roce 1968 to potvrdila Evě Jílkové. Já jsem se snažila dost a dost. Říkávala jsem mu: táto, ty jsi přece Zdeněk Nejedlý. Vykašli se na všecky ty tajemníky. Já větřím něco hrozného. A smutně dodala: ale byl už moc starý. Myšlenku na smrt si Zdeněk Nejedlý dlouho nepřipouštěl. Při posledním rozloučení s bývalým primátorem Václavem Vackem 21. ledna 1960 se na Nejedlého s pláčem vrhla vdova Marie Vacková. Tak on tě předešel. V deníku Milady Červinkové čteme: Zdeněk Nejedlý řekl mi potom, jaká pak je to reakce? Bodejť by mě nepředešel. Vždyť je to správné, byl starší, i když jen o několik měsíců. Tak co by mě nepředešel? Co bych já měl jít dřív? To se mi moc líbilo. O rok později, 27. února 1961, jej ale zastihl Ladislav Štol v depresi. Předchozího dne zemřel jeho přítel z mládí, Zdeněk Wirt. Pocit, že vše končí, svěřil turnovské sousedce, spisovatelce Jarmile Glazarové. Všechno mne opouští. Všechno. Sluch, zrak, paměť. I lidi. Přitom se díval na fotografii nad klavírem do tváře své zesnulé manželky. V roce 1968 prozradila Zdenka Nedvědová, že se její otec zhroutil, když se dozvěděl o zatčení Rudolfa Baráka. Donedávna druhého nejmocnějšího muže po Antonínu Novotném a Novotného rivala zatkli 30. ledna 1962.
Nejedlý se nikdy nepřestal bát, že se politicky motivované procesy vrátí, jako se periodicky vraceli v Sovětském svazu. 26. února byl přijat do nemocnice. Kdo ví, kam z pokoje ve státním sanatoriu zalétala jeho mysl. Milada Červinková, když si vybavovala jeho poslední chvíle, vzpomínala, jak říkával, největší bohatství je bohatství vzpomínek. Přemýšlel o smrti. Vzpomínal na otce, jak poznal chvíli, kdy nadešel jeho čas a rozeslal telegram svým dětem, v němž stálo Otec zemřel. Otec. Sekretářce jednou řekl, dnes v noci se mi zdálo, že je konec. A nebylo to nic strašného. V pátek 9. března 1962 se Zdeněk Nejedlý rozloučil s dcerou Zdenkou, jež za ním docházela každé ráno. Druhého dne jej měla odvést domů na Smíchov. Tolik se těšil. Před snídaní 10. března požádal sestřičku, aby jej doprovodila na toaletu. Ano, poslední hovor v těchto prostorách se netočil kolem vzletných úvah, ale kolem obyčejné lidské potřeby vyměšovací. Náhle se napřímil a prudce vdechl. Z jeho úst vyšlo zachroptění. Upadl do bezvědomí. Svůj poslední zápas dobojoval v stoje. V 9 hodin 40 minut konstatovali lékaři smrt. V bílém nemocničním pokoji, kde zářil ve slunečních paprscích žlutý ušák, v němž sedával a čítával noviny, osiřela sklenička s léky, váza s květy, nůž na rozřezávání dopisů, stranický průkaz, koflík na čaj i cvikr. Za oknem pomalu roztával poslední březnový sníh. Přicházelo jaro.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu. Portréty.
1: Cesta Vladimíra Janka do naší vojenské jednotky v Sovětském svazu je podobná osudům dalších vojáků. Narodil se v roce 1917, po vzniku protektorátu se dostal do Polska a po jeho přepadení Sovětským svazem byl internován ve věznicích sovětské tajné policie NKVD. Když Německo napadlo Sovětský svaz, začala se v Buzuluku formovat vojenská jednotka složená z vojáků bývalého Československa. Janko do ní vstoupil a protože ještě v Československu absolvoval školu pro důstojníky a vojenskou akademii, stal se v hodnosti nadporučíka velitelem pěší roty a po únoru 1948 se stal náčelníkem tankového vojska. V roce 1950 byl povýšen do hodnosti brigádního generála, jenže přišla 50. léta.
2: Je tam jedna taková etapa, kdy byl v červenci 1950 převelen do tankového sboru v Olomouci, což bylo nějakým způsobem se dá charakterizovat jako kariérní postih. Údajně podle některých svědectví to souviselo ne s ním, ale s jeho ženou, respektive s rodinou jeho ženy, která byla postižena komunistickým režimem a měla to být jakási kádrová kaňka v jinak bezvadném profilu tohoto důstojníka. Každopádně Janko přežil tu decimaci spojenou s odchodem Ludvíka Svobody a také přežil Alexej Čepičku a právě po jeho odvolání v roce 1956 Janko a kariéra dostává ještě větší impuls.
1: Od října 1956 je Vladimír Janko zástupcem náčelníka generálního štábu pro tankové a mechanizační vojsko, od července 58 náměstkem ministra národní obrany a od října 1966 náčelníkem hlavní správy pozemního vojska a zástupcem ministra. Janko se posouvá z funkcí vojenských k těm politickým a to je problém. Když se v prosinci 67 začne v ústředním výboru komunistické strany Československa jednat o tom, že Antonín Novotný by měl odstoupit z funkce prvního tajemníka, začnou se na obranu Novotného aktivovat konzervativní síly uvnitř KSČ. Později se začalo hovořit o údajné přípravě vojenského puče na podporu Antonína Novotného. Když se na jaře 68 začaly aktivity vojáků vyšetřovat, napsal si Janko do svého deníku, že žádný rozkaz ke zneužití armády nikdy nikomu nevydal. A pak sedl do auta a jel do sídla KSČ v Praze na Těšnově. Nedojel, jak dokládá ukázka z rozhlasových novin ze 14. března 68.
3: Dnes v odpoledních hodinách tragicky zemřel generál plukovník Vladimír Janko. Generál Janko byl náměstkem ministra národní obrany. Na dotaz zpravodaje ČTK o příčině úmrtí odmítli na Ministerstvu národní obrany odpovědět. Podle informací, které Československá tisková kancelář získala z jiných míst, spáchal generálmajor Vladimír Janko sebevraždu.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
4: pomoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanci večer přerušili jednání o nedůvěře vládě. Ke schůzi se vrátí dnes. Unijní ministři pro energetiku jednali v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i po druhé, tentokrát s Anglií 0-1. A dnes bude slunečno s teplotami až do 24 stupňů. Je středa 30. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmů premiéra. Začala včera a dnes má na plénu vystoupit ještě přes 50 poslanců.
6: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
7: 3 drží stráž za ODS, KDU-ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
6: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
8: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
6: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu při jednání ministrů pro energetiku států Evropské unie. Na schůzce se řešil mimo jiné i zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
9: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Evropa musí být aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
10: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
11: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu.

0: SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Ten už dříve řekl, že záležitost může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně a současně připustil možnost vypsání nových voleb. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá během dneška. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firm v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tady o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firm a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
1: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na Valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých.
2: Průjmy, zvracení, vysoká teplota, třás, všechno.
3: Popisuje Jan Potněšil stav jeho dcery, která je po nakažení salmonelou stále v nemocnici. Podobně je na tom další rodič Jaroslav Grič.
4: Pro mě jako vedení školy absolutně ztratil moji důvěru.
3: Vyléčení žáci se ve středu budou moct vrátit do školy. V budovách ale budou platit zvýšená hygienická opatření, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
5: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
3: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že vymění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Radiožurnál.
0: V knihovnách napříč celou republikou začal týden knihoven. Jubilejní 30. ročník nabízí stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
6: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
0: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
6: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
0: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čti za nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Kohákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Čeští fotbalisté i ve druhém zápase v elitní skupině Ligy národů prohráli. Anglii podlehli 0-2.
7: Češi začali aktivně, v páté minutě utíkal sám na anglického golmana Schulz, ale finální dotek si dal až moc daleko. Zlomový moment zápasu přišel po necelé půl hodině hry. Právě Schulz zasáhl podrážkou kopačky nohu Andersona a viděl červenou kartu. Češi v prvním poločase ještě odolali tlaku, vstup do druhé půle jim ale nevyšel. Po centru Alexandra Arnolda poslal hlavičkou Anglii do vedení Anthony Gordon. Komfort pak dodal Angličanům gol Harryho Kanea v 69. minutě. Češi prohráli s Anglií 0-2. Další zápas v Lize národů je čeká v sobotu na půdě aktuální mistrů světa, tedy ve Španělsku. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Španělé porazili Chorvatsko 4-1, v Lize C pak Slováci zdolali Kazachstán 2-1. A hokejisté Mladé Boleslavy prohráli třetí extraligové utkání v řadě a propadli se na poslední místo. Plzni podlehli 1-4. Třinec zvítězil nad Kladnem 6-4 a je stále 100%. Hradec Králové porazil Spartu 4-3, Pardubice České Budějovice 5-2, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3.
8: Překážka na D5 za Cerhovicemi a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň nepřehledněte za Cerhovicemi na 45. kilometru odstavené nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, kolem se pohybují lidé. Na dálnici D8 z Drážďana na Prahu opatrně na příjezdu z Německa. Před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Je odstavený za koncem pruhu pro pomalá vozidla. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení. Je tam uzavřený pravý pruh.

0: a u Čáslavy zpomalte na silnici 38 do Kutné Hory. U odbočky na Čáslav zůstalo stát v jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Na místo jedou silničáři se šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Během noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby zrušil nedávné jmenování některých nových členů Rady vlády pro lidská práva. Mají pravdu, když varují před oslabováním odbornosti vládní rady a omezování už dosažených práv. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je advokát Jakub Kříž, pedagog z katedry filozofie a práva Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nově člen Rady vlády pro lidská práva. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak jste se stal členem tohoto poradního orgánu vlády?
4: Jednoduše. Někdy v srpnu nebo kdy bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, to znamená zveřejněny nějaké formuláře na webu úřady vlády, ty jsem si stáhl, vyplnil, sehnal jsem si podporující organizaci, odeslal jsem datovou zprávu a čekal jsem. Žádná další aktivita z mé strany neproběhla.
3: A co vás vůbec k tomu vedlo? Co je motivem? Proč jste chtěl být členem rady?
4: No, motivem je, že lidská práva jsou mým životním tématem. Zabývám se jimi 20 let, jak akademicky, tak prakticky. Myslím, že jsem za tu dobu nabyl nějakých zkušeností. A ve chvíli, kdy bylo otevřeno to výběrové řízení, tak jsem se do ní přihlásil.
3: A je pravda, že za vaším jmenováním stála šéfka úřadu vlády Tinde Barta?
4: Jak říkám, odeslal jsem datovou zprávou svoji, přihlásil jsem se do výběrového řízení a pak se mě až ozvali novináři, že prý jsem byl vybrán. Já jsem se sám nevybral.
3: No, čili neproběhlo žádný pohovor, nic, prostě dozvěděl jste se z médií, že jste členem této
4: rady. De facto ano, pak mě ještě přišel nějaký e-mail z úřadu vlády. Aha.
3: No a jak jsme řekli, lidskoprávní organizace proti vašemu jmenování protestují. Aha. U vás osobně se domnívají, že vystupujete proti zrovnoprávnění kvír osob, že žádáte plošný zákaz interrupcí a prý jste taky proti zákazu fyzických trestů u dětí. Můžeme to reagovat?
4: Určitě si to můžeme probrat jedno po druhém. Já mám prostě pocit, že genderové odbornictvo a aktivistvo vyvolává morální paniku, protože tuší ztrátu monopolu na výklad světa, které mělo dosud. A že prostě lidi, kteří z té rady odešli, tak nejenom křičí, že nikdo jiný nemůže být členem rady a že oni jsou ti, kdo mají určovat, kdo může být členem rady pro lidská práva.
3: Tak to možná úplně přesně není. Pojďme se věnovat těm konkrétním výhradám vůči vaší osobě.
4: Výborně.
3: Je to tak, že opravdu jste proti zrovnoprávnění kvír osob?
4: Počkejte, co to znamená proti zrovnoprávnění kvír osob? Já jako prostě ten pamflet, který dneska vyšel.
3: Asi teď nevím, který pamflet máte úplně přesně na mysli. Myslíte tu petici?
4: Ano, myslím tu petici.
3: Ona která není asi ze dneška, ale
4: no, dneska byla publikována. Dneska byla publikována.
3: Nebo já ji viděl včera.
4: Tak já jsem se o ní dozvěděl dneska. Tak je v podstatě jako založena na nějaké jako dezinformaci o mém profesním profilu. Jo, tam jsou jako formulace a to, co se o sobě jako za ten týden dočítám. Já bych nakonec tu petici proti sobě podepsal taky, jako když si čtu ty věci. Já jsem prostě vás jako advokát. Mám desítky klientů, ještě víc než desítky. Spolupracuji s nimi, vážím si toho, ano, dokonce mezi mými klienty je i Hnutí pro život, Aliance pro rodinu.
3: K tomu se dostaneme.
4: A teď tady jako se vytváří nějaký jako dojem, že teda advokát, který pracuje pro takové klienty, tak nemůže být členem Rady vlády pro lidská práva.
3: Jo. Dobře, ale já jsem se zeptal, jestli je pravda, že jste proti to je jedno z těch tvrzení, zrovnoprávnění kvír osob. No to je jednoduchá.
4: Já to otázce ale nerozumím.
3: No ne, tak mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
4: No mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
3: Dobře. Jak je to s tím plošným zákazem interrupcí? Měly by být interrupce plošně zakázány podle vašeho názoru?
4: Dohledejte nějaký můj výrok
3: na tohle téma. Já se ptám, ať se k tomu můžete jednoduše vyjádřit. Já se ptám jestli je to pravda.
4: Ať ti, kdo tvrdí něco takového, ať teda dohledají nějaký můj výrok na toto téma. Já se tím zabývám, ano. Myslím si, že když v Radě vlády pro lidská práva máme zastánce potratu, a to až do 9. měsíce v těhotenství, že tam může být i někdo, kdo je jejich odpůrce. A já jsem se třeba prakticky zabýval otázkou domácího násilí vedoucího k potratu, jo, k donucování žen k potratu. A v této věci jsem skutečně s Hnutím pro život spolupracoval, jsem se účastnil nějakých lékařských kongresů. Myslím si, že to je takový bílý slon, nebo prostě takový slon v místnosti, protože tohle téma jako nikdo nezvedá.
3: Dobrá, vy jste advokát, takže mi zatím neodpovídáte jednoznačně jasně na tu otázku. Je to tak, že byste byl pro plošný zákaz interrupcí?
4: Počkejte, je na stole dneska plošný zákaz interrupcí?
3: No, ale kdyby byl, kdybyste měl na tu otázku odpovědět, bylo by to ano nebo ne?
4: Já nevím, co to je, kdyby byl, jo, to je prostě...
3: Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Jak je to se zákazem fyzických trestů u dětí? Vyjadřoval jste se?
4: Já vůbec nevím, kde to vzali. Jo?
3: Dobře, jak takže
4: to vůbec jako není téma, ke kterému... Nebo fakt nevím, kde jsem se k tomu vyjádřil.
3: Já už, když jsem se to dneska... vás to, že proti vašemu jmenování je jmenování dalšího radního, tedy Daniela Bleka, označovaného za, a teď cituji, antitrans aktivistů. Vznikla petice, přesně tedy petice za vaše odvolání?
4: Nepřekvapilo, protože už jsem si to zažil dvakrát.
3: Kdy?
4: Poprvé, když jsem před dvěma, nebo čtyřma lety, třemi, nevím, omlouvám se, kandidoval na zástupce veřejného ochránce práv v Senátu, když probíhalo nominační řízení, tak ty samé neziskovky sepsali petici, takže mě to nepřekvapilo, když se ptáte na otázku překvapení.
3: No ale ty petičníci žádají transparentní vysvětlení kritérií a důvodů. Na jejich základě jste byli by dva do tohoto poradního orgánu vybráni.
4: Ano.
3: Připouštíte, že ten výběr mohl být neprůhledný, když říkáte, že vy sám jste prostě se to pak dozvěděl z médií, že
4: to vlastně? Znamená, že to tam někdo líknul, že jo? Protože standardní postup by byl asi, že bych se to dozvěděl běžnou cestou. Podívejte, já to nevybírám, já jsem sebe nevybíral, ale když tady se zpochybňuje moje odbornost, tak chci říct, že prostě akademicky se lidským právům věnuju. Všechny mé čtyři knihy, které jsem publikoval, se lidských práv nějak dotýkají, další články, stovky přes 100 citací v akademických pracích. Jako advokát jsem třeba dělal případ Temple. Pan Temple byl protiprávně víc než 10 let protiprávně ve výkonu trestu. Byl odsouzen původně jako dvojnásobný vrah. Já jsem se mu bezplatně věnoval. Výsledek je, že Evropský soud pro lidská práva se ho zastal, ústavní soud se ho zastal a on odešel z vězení hlavní branou, jakožto oběť justičního omylu. Mm-hmm. Řekněte mě, co prostě víc může být jako lidskoprávní otázka, než je člověk jako takovou dobu vězněn.
3: A tak proto si tady o tom povídáme, snažíme se vyjasnit ty jednotlivé postoje, ale třeba podle deníku N neví, proč jste uspěli ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslaneckého klubu, ano, Taťána Malá, a údajně z vaší nominace nebyla nadšena, to jsem se dočetl. Mluvili jste o tom spolu?
4: Já jsem se to taky dočetl a já jsem s nikým nemluvil.
3: No ne, tak já se přiznám, že mě to překvapuje, protože bych čekal, že třeba bude nějaký pohovor. A byste se přihlásil a vzali vás.
4: To je asi, já předpokládám, že to tak proběhlo ve všech těch jmenováních, která, a myslím, že jich byly jako desítky teď.
3: No a jak se díváte na jmenování někdejší Miss World Taťány Kuchařové, zakladatelky nadace Krása pomoci, která se věnuje důstojnému stárnutí seniorů? Vy jste ji poznal jako její právní zástupce a i vůči ní jsou ty výhrady.
4: Nepoznal jsem ji jako její právní zástupce. To prostě, já vám říkám, že já za ten týden jsem se o sobě dozvěděl tolik věcí. Já jsem paní Kuchařovou, ano, já jsem její právní zástupce nebyl. Já se dočítám dokonce i v těch peticích, že jsem ji zastupoval v nějakých řízeních. Nezastupoval, prosím vás. Já jako jí mám v úctě jako každého člověka, ale přiznám se, že za ten týden jsem jako neměl čas, abych si něco o ní načetl.
3: Dobře.
4: Říct.
3: Tak teď uvádíme ty věci na pravou míru. Třeba Jan Semper, šéfredaktor webu Manipulátoři.cz, se ptá, na základě jakého kritéria vláda vyhodnotila vaše dosavadní působení jako zkušenost s ochranou a dodržování lidských práv, když při hledání nových členů výslovně zdůraznila mimo jiné oblast práv LGBT plus lidí. Rozumíte jako té pochybnosti?
4: Rozumím té pochybnosti, ale pan Semper zapomněl dodat, že těch oblastí bylo 6 až 10. A on tady zmiňuje jednu. A já si myslím, že ano, tohle není moje dominantní téma, práva LGBT osob, ale že mám prostě jiná silná témata, klasické svobody, klasická základní práva, jo, nechci, abych, já mám jako tak trošku pocit, že jsem předvoláván na shromáždění pracujících s vízou soudruhů, tak nám tady dolož svoji odbornost.
3: Ale já myslím, že tak to úplně není, ale jak jsou na tom podle vás sexuální menšiny se svými právy u nás?
4: Já myslím, že jejich práva jsou zákonně ošetřena.
3: Dostatečně.
4: Dostatečně.
3: A vy sám sebe podle vlastních slov považujete za obhájce základních práv v jejich původním pojetí. Můžete to vysvětlit?
4: Rozumím. Víte, v odborné literatuře se už jako nějaké to desetiletí vede diskuze o tom, co to vlastně ten pojem lidských práv znamená, jestli prostě se neutrhl z toho svého původního vymezení, kdy lidskými právy byly označovány jenom řekněme nějaké jako principy demokratického právního státu nebo principy jako ochrany lidí v tom státě. A pak vznikaly jako druhá, třetí a další generace lidských práv. A v současné době ten diskurs lidskoprávní je prostě už úplně vymklý z kloubů. To je jako věc, o které se skutečně seriózně diskutuje v lidskoprávní literatuře, kdy v zásadě jakákoliv prostě skupina zájmová si svůj zájem označí jako lidské právo. A ve chvíli, kdy mu dáte prostě tu nálepku lidské právo, tak je to jeden z taky z nástrojů umlčování diskuze, jo, nebo omezování diskuze, protože vy tím najednou jako rámujete toho názorového oponenta jako bezmála fašistu, protože chce omezovat lidská práva. Takže to je ta myšlenka, která je zatím.
3: Právník Jakub Kříž z Rady vlády pro lidská práva je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tomu označení právník protipotratového hnutí pro život se nebráníte?
4: No, je manipulativní. Jo, bráním, protože když řeknete právník někoho, tak to... Takhle, možná, že v té lidově mluvě ne, ale minimálně jako v té odborné branži to jako vyvolává dojem jako nějakého zaměstnance nebo nějakého trvalého spolupracovníka, intenzivního spolupracovníka. Já jsem advokát a jak jsem říkal, ano, můžu jako říct, mám to s klientem, mám klientský souhlas, můžu říct, že hnutí pro život jako mezi mými klienty je, ale když řeknete, když mě prostě některá média titulují jako právníka hnutí pro život, tak jako vytrhávají nějakou entinu z toho, co dělám, ale já jsem prostě advokát, který má řadu klientů. Víte, já třeba s tím hnutím pro život jednak jsem spolupracoval, možná to je téma, jako které vás zajímá, jednak na tom donucování, na tom domácím násilí vedoucí k potratu, ale pak taky zastupuju účastníky dvou ročníků pochodu pro život, kteří byli terčem velice nevybíravých nenávistných projevů a útoků.
3: Promiňte, že vám skáču do řeči, ale právě v té souvislosti s pochodem pro život jste přirovnal interrupce k otroctví. Je to tak? A na tom trváte?
4: Je to nějaká analogie, která rámcově dává smysl.
3: A psal jste o, zase budu citovat, globálním potratovém průmyslu, který těží nejen z výkonů, ale i ze zastřeného prodeje tkání a orgánů usmrcených nenarozených dětí. Máte k tomu tvrzení nějaké důkazy?
4: Já se přiznám, že teď na tenhle výrok jako nejsem připravený, takže vám tady nemůžu citovat odborné články, ze kterých jsem čerpal.
3: Ale jsou to vaše slova.
4: Asi jo, jako jsem si je nevyhledával, ale jako tady se bránit nebudu, pravděpodobně jsem to řekl nebo napsal.
3: A jak jste napojen tedy na Alianci pro rodinu? Ta se zasazuje o model tradiční rodiny. Jaký chápete vy tu tradiční rodinu?
4: Já jsem napojen na Alianci pro rodinu, prosím
3: jako právník.
4: Profesionální spoluprácí. Je to další z mých klientů, čili myslím, že v jednom soudním řízení jsem zastupoval Alianci pro rodinu. Pokud vím, tak Aliance pro rodinu říká, že stávající rámec rodinně právního uspořádání je dostačující a já s tím souzním.
3: A ona se tedy, ta Aliance vymezuje nebo vystupuje proti manželství stejnopohlavních párů. Je to i váš názor?
4: Já to rád jako myslím. Ano, je to můj názor. A prosím vás, tady jako jsou... výroky, titulky, že někdo chce umenšovat lidská práva, když je proti stejnopohlavnímu manželství. Ale stejnopohlavní manželství nemáme v našem právním řádu. To znamená, když říkám, že stávající právní úprava je dostatečná, tak omezuju něčí lidská práva? No, jo, to jsou, takže se to interpretuje.
3: O potřebě redefinice manželství.
4: A jste... Ne, pozor. Ne? Redefinice manželství, to je právě to přijetí manželství pro
3: A k tomu by nemělo podle vás dojít.
4: No já říkám, že stávající právní úprava je lidskoprávně dostatečně konformní v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ten nevyžaduje, aby bylo v státech Evropy uzákoněno manželství osob stejného pohlaví a tudíž, že je dostatečné.
3: A jak se díváte na možnost adopce dětí stejnopohlavními páry?
4: Já jsem na to asi žádný text nepsal, ale... Jako
3: já se ptám na váš názor.
4: Můj názor, jsem k tomu skeptický. Ano, já mám za to, že adopce s dítí jsou samozřejmě velice citlivé téma, ale že tam je vhodné, aby ta adoptivní rodina simulovala to prostředí otce matky.
3: Jste také členem konzervativní katolické církevní organizace Opus Dei. Jste tedy politický lobbyista, jak vás označují některá média?
4: Říkajte, to jsou dvě věci. A teď si jako pojďme říct, chceme se tady sdílet o víře? Chceme si mi říct, jak to máme jako s otázkou víry? Jestli vy věříte, jestli já věřím?
3: Ne,
4: jo,
3: no, tak...
4: Já jsem jako...
3: A máte pocit, myslím, že už je to příliš jako osobní otázka?
4: Já, jako, no to, co se teda jako probírá v médiích, to si myslím, že osobní je. Já
3: a
4: si myslím,
3: že jsem víc... A to vysvětlit, máme výborně. Na to už jenom 8 minut.
4: Ano, já jsem nezaznamenal po listopadu 89, že by se u nějakého kandidáta na veřejnou funkci řešilo v jeho veřejném kádrovém profilu, jak se vypořádal s náboženskou otázkou.
3: Dobře, pokud nechcete neodpovědět.
4: Počkejte, ale... Ne, já vám rád odpovědím. Já jsem jako křesťan katolík, nestydím se za to, ale chci, aby se ty věci řešily férově a nikoho jiného se tady ve veřejném prostoru na tyhle ty otázky neptáte. A vy jako veřejnoprávní média. U nikoho jiného se z toho nedělá téma. Já nejsem žádný představitel katolické církve. Já jsem obyčejný laik, manžel, otec dětí. Nejsem žádný představitel Opus Dei, ke kterému duchovně patřím, nestydím se za to. Ano. Ale jako tenhle ten typ jako vytahování takhle intimních věcí.
3: Dobrá,
4: jako mám fakt
3: teď jste odpověděl.
4: Pochybnosti.
3: A jak je to s tím lobbyzmem? Jste politický lobbysta? Četl jsem, že by to mohl být, nebo že v tom může být střet zájmu.
4: Jo, takže tam, takže prostě ty lidskoprávní rady na úřadu vlády byly plné zástupců neziskovek, které měly svůj program, který jeli jako v té rovině soukromé a potom ho tlačili paralelně v radě vlády pro lidská práva. Já žádnou neziskovku nemám, já mám jako dost práce jako advokát, jo. Já jako přijdu do kanceláře, mám ta frontu klientských úkolů.
3: Stačí odpovědět, nevidíte v tom žádný střed zájmu?
4: No střed zájmu jako rozhodně nevidím.
3: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s právníkem Jakubem Křížem. Rada pro lidská práva se má zabývat dodržováním závazků plynoucích z listiny základních práv a svobod a mezinárodních dohod o odstraňování diskriminace. Jak rozumíte tomu, že tato rada, ta nová, bude nově ve své činnosti, a zase cituji, zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení?
4: Já se přiznám, že jsem ještě o tom neměl možnost s nikým diskutovat. Já to za sebe čtu tak, že je to přece jenom poradní orgán vlády. Mm-hmm. To znamená, že vláda třeba učí nějakou agendu, já nevím, například řekne, chceme řešit svobodu slova, tak se nám na to podívejte a dejte nám svoje názory, že jo, tam i ten nový institut menšinového stanoviska. To znamená, že, jako, že vláda tímto způsobem bude ovlivňovat částečně to, o čem se na radě bude diskutovat.
3: Jak se vyrovnáváte s tím, že mnozí označují tu změnu ve složení za rozvrat lidskoprávní agendy?
4: Víte, já si myslím, že v České republice lidskoprávní agenda nestojí na nějaké radě 630 mudrců, kteří se třikrát až čtyřikrát sejdou na 2 hodiny na schůzi na úřadu vlády v rámci svého volného času.
3: Třikrát až čtyřikrát jako za rok?
4: Ta rada vlády pro lidská práva, aspoň těch materiálech, které byly zveřejněné, a i když jsem se díval do zápisu, se schází třikrát až čtyřikrát za rok na 2 hodiny. Je to bezplatná funkce, protože vás na tom ochrana lidských práv u nás nestojí. Ochrana lidských práv je nějakým ohniskovým principem našeho právního řádu. K ochraně lidských práv jsou povolány všechny instituce, zejména moc soudní a zejména ústavní soud a další taky, například Úřad veřejného ochránce práv. Myslím, že ten systém ochrany je natolik robustní, že jeden kříž z 36 členů Rady vlády pro lidská práva nám tady to nerozloží.
3: Mimochodem, teď má ta rada nově o 3 členy víc. Řekl jste 36, nevím. Takže taky nevíte proč.
4: No takže 36 je číslo ze statutu, z toho stávajícího. Jestli kolik jich má reálně, to se přiznám, že nevím, jo? Ale ve statutu...
3: Já to pochopil tak, že 33, a to je asi není podstatné. Vládní lidskoprávní rada zasedá ve Strakově akademii, ano. Její sekretariát je pod ministrem spravedlnosti. Myslíte, že je to lepší řešení, než dosud, kdy rada spadala do gesce úřadu vlády?
4: Já se přiznám, že na to nemám názor, to jsou prostě nějaké organizační věci.
3: No tak já myslím, že dobře víte, že k té reorganizaci došlo, ano, bylo ano. Kolem toho docela velký poprask a mimochodem i vlastně díky tomu v té radě jste.
4: Ale nemám na to názor. Myslím si, že není otázkou lidských práv, jestli agendu bude zajišťovat ministerstvo spravedlnosti nebo úřad vlády.
3: Vláda vás jmenovala 21. září, pokud vím, tak se máte sejít zítra.
4: Zítra, ano.
3: Co bude první, co byste rád z pozice člena vládní rady pro lidská práva prosadil?
4: Jo, podívejte, já jsem typ, který si nejdřív věci rád osahá a odpozoruje. Takže já ze začátku budu koukat, pozorovat, sledovat. Já nejsem ten, kdo určuje agendu rady pro lidská práva. Ona má svého předsedu, má zmocněnkyni, čili já nekandiduju tam s nějakým programem, že bych řekl tak a zítra vystoupím, bouchnu do stolu a řeknu, pojďme se věnovat, já nevím, třeba sociálním sítím. Ale když se ptáte jako na nějaké myšlenky nebo něco, tak nějaká jako vizi nebo lidskoprávní výzvy, tak si myslím, že jednou z těch výzev jsou vztah lidských práv a nových technologií, včetně sociálních sítí, umělé inteligence a dneska třeba zase nebo včera nebo kdy vyskočila ta otázka chat control, skenování komunikace. To je lidskoprávní problém par excellence a myslím, že i jemu se můžeme věnovat. Nebo řeší se zákaz sociálních sítí do určitého věku. Tam taky prostě proti sobě se střetávají nějaké dva principy a není jednoduché najít tu správnou balanci mezi nimi. A myslím si, že i tam prostě je možné poskytnout nějaký pohled. Mm-hmm. Nakonec to stejně bude zákonodárce, respektive v konečném důsledku zákonodárce, kdo rozhodne o tom, které řešení převáží. Ale já to vnímám tak, že úkolem té rady je prostě poskytovat, zprostředkovávat nějaká expertní stanoviska.
3: Když se vrátíme k tomu úvodu, kdy jste říkal, že jste zkrátka se přihlásil, ucházel jste se o členství, jakým způsobem jste prezentoval nebo zdůvodňoval ten zájem být členem této rady, tohoto poradního orgánu vlády?
4: Já tady tu přihlášku před sebou nemám, ale považuji za pravděpodobné, že jsem tam uvedl citát ze svojí osobní vize, kde mám napsáno, že na prvním místě jsem obhájcem práv, teprve na druhém advokát, podnikatel nebo akademik. Mm-hmm. Čili prostě pro mě je to srdeční téma. Myslím si, že v tom oboru nejsem neznámou osobou a přijde mně, nemyslím si, že je nějak nelogické, že jsem učinil tento krok.
3: Já možná tušíte, kam směřuju tou otázku, jestli vám to vlastně stojí za to, v tom smyslu, že asi jste nečekal to, co to vyvolá. A teď se vracím zase k té petici, když jsem se nadíval včera, bylo tam nějakých 1500 asi podpisů. Čili vy jste nečekal, že to vyvolá takovou negativní ozvěnu.
4: Přiznám se, že jsem čekal, že budou někteří nespokojení, ale neočekával jsem takhle velkou reakci s ohledem na to, že jsem jeden z 36. Já myslím, že jsem člověk docela empatický, takže se dokážu vžít do těch, kteří proti mě protestovali, když jsem kandidoval na úřad veřejného ochránce práv nebo zástupce. To je monokratická instituce, zjednodušeně řečeno. Ano. Tady to je kolektivní orgán, kde je 630 členů, tak jsem očekával trošku více velkorysosti ze strany svých odpůrců. Takže to jako, oni vlastně říkají, že prostě soudruhu nemůžeš být nikde.
3: No, takže to první setkání bude zítra 21. září a možná to bude mít nějaké další pokračování. V každém případě teď děkuji za rozhovor, to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s právníkem advokátem Jakubem Křížem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro lidská práva. Naschledanou.
4: Děkuji vám za pozvání a za milý rozhovor.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumiho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy a proč už nebylo nutné držet Kajumiho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
6: Ahoj Matěj, a děkuju moc krát za pozvání.
5: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumi, kterého policie viní z obchodování s lidmi? Protože ve vazbě už není, z vazby ho propustili v září.
6: Adam Kajumi byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumiho se musela zaručit jeho blízká osoba. Dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice, ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
5: Ve vazbě byl čtvrt roku, stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
6: On se stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
5: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
6: NCOZ už vlastně na počátku, koncem května, oznámila, že se to stíhání vede proti čtyřem osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jejímž byl Adam Kajumi jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku, Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
5: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
6: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obviněni.
5: Já jsem psal SMSku přímo Adamu Kajumimu a ten mi odpověděl následující.
7: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
5: My jsme kauzu Adama Kajumiho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumiho zadržela, dala do vazby a obvinila?
6: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny, a následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumi a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděly, kolik vydělávali.
5: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
6: V čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili, tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin, jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
8: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi a je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
6: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k ním, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví. A že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
9: Citujeme z tiskové zprávy Policie České republiky.
10: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
8: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně, třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
6: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru, protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý businessman a vymáhal z nich ty fotky a především jim hrozil těmi opravdu vysokými pokutami. A část těch lidí také uvedla, že neměli k dispozici celé ty smlouvy, netýká se to jenom modelky Leny, o které jsem psala, ale i třeba jedna z dalších žen dokonce ve svém vyjádření pro policii, ve svém svědectví vlastně řekla, že dokonce i když prosila Adama Kajumiho, že není ten den ve stavu, kdy si to může uvědomit, měla v té době problémy s návykovými látkami, tak on na ní zatlačil, přijel a v tomhle stavu ji nechal podepsat opravdu jenom tu první a poslední stranu a ona až druhý den vlastně, když se z toho vyspala, zjistila, že podepsala velmi přísná pravidla, která opravdu hrozí pokutou takřka za všechno.
8: Já jsem zaznamenal asi 10minutový rozhovor, když mluvíme o těch svědkyních a poškozených, rozhovor Anny Hamanové alias Kafu pro Televizi Nova.
11: Byla jsem v situaci, kdy jsem se nechala lehce zmanipulovat.
8: Což je taky bývalá partnerka Adama Kajumiho a současně jedna z modelek, která pro něj pracovala.
11: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
8: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
11: V tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
8: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten loverboy metod?
6: Loverboy metod je mimochodem z hlediska Interpolu jedna z nejvážnějších jeden z nejzvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že i ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů nejškodlivějších, těch jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, Kafu takhle se prezentuje na veřejnosti, dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dál na nich vydělávat. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumem do konfliktu, protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s Kafou sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo.
8: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle Kafu měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
6: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Aha. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo, ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická, dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili pro nějaké vyjednávání. Tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení. A když si to pak člověk se sadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
8: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ, teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali. A dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě?
6: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získali nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
8: I Kafu se potýká po tom tlaku, který popisuje, s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
6: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho, také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomuto odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ně byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, Kafu uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A Důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyň, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu. Ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno. On vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. Ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala, které věřila, vlastně skončila v péči psychiatrů taky a bylo to pro ní hodně náročné a doteď je.
8: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
6: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
8: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
6: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo? Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
8: veřejně hájí.
6: Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
8: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
6: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech, jenom z té trestné činnosti, to znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale...
8: To jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou modelkou.
6: Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s modelkou.
8: Ale jsou v kontaktu s četrem.
6: Jsou v kontaktu s četrem. Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
8: Jo.
6: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, tuším.
8: Ta agentura funguje doteď?
6: Ne, ta agentura už nefunguje.
8: Nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují?
6: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kaumem, přešly do jiných firem a tam pracují.
8: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují, protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
6: to
8: OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
6: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, ta OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat, jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans.
8: Mhm.
6: Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě, jo? Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly na černo prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích. Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček domeček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet, i když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
8: Ty jsi říkala, že Kajumimu hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení, plus jsou tam teda obvinění těho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství, tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
6: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude, jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuju, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, na moto, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů, Zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu vedla spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
8: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje. Je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo. Myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
6: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.
12: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
13: Publicistka a autorka politických teorií Hannah Arendtová se narodila v říjnu 1906 do židovské rodiny žijící nedaleko Hanovru. Vystudovala teologii a filozofii. Jejími učiteli byli Karl Jaspers, se kterým se po zbytek života přátelila, dále Edmund Husserl nebo Martin Heidegger.
14: Právě Heideggerovy přednášky měli studenti Marburské univerzity ve 20. letech ve velké oblibě. Ne všichni se ale k obdivovanému učiteli dostali tak blízko jako Hannah. Mezi učitelem a nadanou studentkou splál krátký milostný vztah. O 17 let starší Heidegger ale nechtěl opustit svou rodinu a Hannah sama pochopila bezvýchodnost této situace.
13: Kvůli sílícímu antisemitismu a nástupu Hitlera k moci přestalo být pro Arendtovou v Německu bezpečno. Zatímco Heidegger věřil, že ideologie NSDAP je pro Evropu blahodárná a odvrátí nástup komunismu, Arendtová před nacisty uprchla do Paříže. Heidegger zůstal členem Národně socialistické strany až do jejího zániku v roce 1945. Kvůli denacifikaci pak nemohl několik let přednášet. Počátkem 50. let se ale s velkou slávou opět vrátil na akademickou půdu. Když se po 20 letech znovu setkal s Hannah, prohlásil, že byla jeho jedinou životní vášní a inspirací pro jeho dílo.
14: Hannah se během války podruhé provdala. Jejím doživotním partnerem se stal německý filozof Heinrich Blicher. Přesídlili do Spojených států, kde Hannah pracovala jako novinářka, angažovala se v židovských organizacích a později vedla newyorskou společnost pro obnovu židovské kultury.
13: Světového věhlasu dosáhla v roce 1955, kdy v Německu vyšla kniha Původ totalitarismu. V ní propojila své výzkumy o totalitarismu v 19. století se zrodem antisemitismu. Popsala také podobnosti mezi fašismem a stalinismem. Tímto dílem se zařadila mezi uznávané vědce na poli společenských věd.
14: V roce 1961 začal v Jeruzalémě proces s Adolfem Eichmannem, jedním z architektů holokaustu. Arendtová soudní přelíčení osobně sledovala a referovala o něm pro časopis New Yorker. Na její kritické poznámky o chování židovských rad a líčení obžalovaného reagovali mnozí čtenáři dost pobouřeně. Našli se i anonymové, kteří ji vyhrožovali smrtí.
13: Z časopiseckých reportáží vyšla později kniha nazvaná Eichmann v Jeruzalémě – Zpráva o banalitě zla. Arendtová v ní Eichmanna popsala nikoli jako šílence, ale jako prostáčka, jak sama uváděla, toužícího po úspěchu, který pouze poslušně plnil rozkazy a zákony. Ty byly pro něj svaté a určovaly, co je dobré a co je špatné. A právě tato zaslepenost a odličtění je podle autorky jednou z podstat zla.
14: Hannah Arendtová představovala typ intelektuálky, jejíž texty měly velký politický dosah, aniž by sama do politiky vstoupila. 60. léta strávila přednášením na univerzitách a publikováním. Později se stala také členkou předsednictva amerického PEN klubu. Zemřela roku 1975 ve svém bytě na Manhattanu.
12: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. Dodávky katarského plynu do Asie a k italskému odběrateli budou zastavené i na podzim. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2 a dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
15: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
2: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Dodávky katarského zkapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
16: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz zkapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Radiožurnálu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
17: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors, na největší pódium patří.
2: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém zápase v Lize národů. Anglii podlehli 0-2. V 25. minutě byl po tvrdém zákroku vyloučený záložník Pavel Schulz. Obránce Štěpán Chaloupek říká, jak moc to ovlivnilo zápas.
18: Si bych, ale kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří, že my jsme tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
2: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. V Ovejedu už bude moct nastoupit útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Německý rodák má české občanství po matce a vedení národního týmu pro něj vyřídilo potřebné dokumenty. A hokejisté mistrovských Pardubic porazili v 6. kole extraligy České Budějovice 5-2. Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech, Třinec Kladno 6-4, Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4 a Mladá Boleslav Plzni 1-4.

0: tady máte v noze, máte kulku a my jako střelní zranění musíme hlásit.
1: The X-ray showed a bullet still embedded in the bone. Yaroslav had carried it for more than 40 years without knowing it was there. He asked whether it should be removed, but the doctor said that after so long, it was safer to leave it in place. And so Jaroslav Mareček still carries a physical reminder of the 21st of August 1968, a Soviet bullet lodged in his leg to this day in the 21st century.
2: And that's all for now in English.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den a celý nový týden, byť ten pracovní, je pro mnohé o něco kratší. Až do pátku budete mít možnost naslouchat názorům našich hostů. Tím dnešním je Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána, dobrý den.
5: Krásný den.
4: Probereme zejména nový pokus opozice vyslovit vládě nedůvěru, americké sblížení prezidenta a šéfa diplomacie a rýpnutí premiéra do motoristů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Poslanecká sněmovna bude dnes odpoledne jednat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice sehnala dostatek podpisů pro její vyvolání. Schůze proběhne 10 dní před obecními a senátními volbami. Premiér Andrej Babiš se na schůzi těší. Tak jak to vnímáte, paní profesorko? Obstojí argument opozice, že vláda neplní programové prohlášení a premiér nevyřešil svůj střet zájmu? Jenom dodám, že nově Evropská komise ve svém stanovisku řekla, že nepovažuje za dostatečný způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil skrze současný svěřenský fond.
5: Tak hlasování o nedůvěře vlády, který je vždycky trochu složitější než o důvěře vlády, protože když se hlasuje o nedůvěře, tak se musí získat 101 podpisů, bez ohledu na to, kolik je ta 101 hlasů, ano. Bez ohledu na to, kolik je tam vlastně přítomných poslanců. Když se hlasuje o důvěře, stačí většina z těch přítomných poslanců. Takže hlasování o nedůvěře vlastně je koncipováno tak, aby nebylo tak jednoduché tu vládu odvolat, aby je to trochu určitě snaha o jistou stabilizaci toho systému. Zároveň my víme, že v tuto chvíli skutečně vládě nic nehrozí. Nehrozí, že by mohlo dojít k tomu, že by jí byla vyslovena nedůvěra. Ale přeci jenom je to nástroj, který opozice používá vždycky, protože jí to dává prostor prostě se vyjádřit k tomu vládnutí, provést určitou kritiku. Samozřejmě vláda může využít toho, že se také bude obhajovat. Takže to bude takové trošku jakoby předvolební setkání. A vždy to hlasování musí mít nějaké základní téma. Tady je to teda to téma ad 1 rozpočtu, nedodržení tedy programového prohlášení vlády a ad 2 ta never ending story, jak se říká, nikdy nekončící příběh střetu zájmu Andreje Babiše.
4: Mezi těmi tématy jsou třeba i výpady premiéra na různé instituce, také na média. Tak co očekáváte? Asi ten výsledek je víceméně jasný.
5: Ten je víceméně jasný, jde o to určité sdělení občanům, že tedy opozice upozorňuje na některé kroky vlády, které jsou opravdu rozporu třeba s demokratickými pravidly nebo s jejím vlastním prohlášením a podobně. Takže to je, má to svůj význam určitě, jako jenom se to nesmí nikdy přehánět. Opozice musí tušit, jak často asi může a v jaké náladě společnost, aby vyvolala toto hlasování o nedůvěře. Když je to příliš často, tak už potom jsou lidé spíš jako rozpačití nebo naštvaní, že se místo užitečných věcí jenom povídá v té sněmovně. Ale teď máme před volbami a popravdě řečeno by mě překvapilo, kdyby tuto možnost vlastně opozice nevyužila.
4: Půjde o druhý pokus současné opozice, ten první o vyslovení nedůvěry vláda ustála počátkem února. Tehdy byl tím podnětem k vyvolání schůze vyostření konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta formace Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ještě se vracím k argumentům opozice. Jak podle vás, paní Dvořáková, vláda plní programové prohlášení? Jak vy hodnotíte ty kroky trojkoalice?
5: Tak z hlediska programového prohlášení asi opravdu ten největší problém je rozpočet a deficit rozpočtu. O tom se hovoří neustále. Vláda se zavázala, že to nepůjde vlastně pod 3% HDP. V tuto chvíli je zřejmé, že to bude nad těmi 3%. Takže to je asi důvod závažný. Já osobně považuji za problematičtější věci, kterým zase tak moc třeba věnována pozornost není. A to se týká například zákonu o zaměstnancích, který vlastně ruší služební zákon a posouvá vlastně tu státní správu pod větší kontrolu politiků, což prostě není dobře. A je to jeden z takových těch rysů nebo signálů, když vidíme, že se posouvá třeba to demokratické vládnutí trochu někam jinam, protože nezávislá státní správa patří k některým těm pilířům, podle kterých se hodnotí vlastně demokratický systém. Vidíme i nepříjemné útoky na média nebo snaha řešit vlastně jiným způsobem to veřejnoprávní postavení Českého rozhlasu, České televize. To vyvolává také určité napětí. Ty zásahy, které se objevovaly teďko nebo prohlášení různě k soudům, k soudcům, k rozhodování soudů, také nepatří úplně k standardním procesům. Takže některé ty rysy, které, řekněme, vyvolávají pocit větší bdělosti ohledně třeba toho demokratického nastavení, se určitě ve vládě objevují. Jinak samozřejmě vláda vládne podle toho, jaký má program, jaká je koalice, má právo o mnohých věcích rozhodovat, takže to bych se k tomuhle nechtěla vracet, ale co je možná problém, je až příliš časté přijímání zákonů prostřednictvím poslaneckých návrhů. To také nebývá standardní, poslanecké návrhy spíše jsou nástrojem opozice, nežli aby to měl být nástroj koalice, která vládne.
4: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí, jak včera televizi CNN Prima News řekl vicepremiér a předseda této strany Petr Macinka o změně v koalici. Nemá indicie, reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, lídra Hnutí ANO, z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Andrej Babiš řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, kteří respektive aby zmíněný rezort motoristům odebral. Tak co tím chtěl premiér teda sdělit? Byl to jaký vzkaz motoristům?
5: Já si myslím, že to byl jednoznačně vzkaz motoristům, kdy upozorňoval na to, že tady přece jenom je velmi nespokojen se systémem, jak je třeba toto ministerstvo řízeno, a myslím si, že to bylo jako velmi silně proti vlivu Filipa Turka, který teda za sebou těch skandálů nebo problémů má velké množství, a přímě ono to tu vládní koalici velmi silně poškozuje, protože Andrej Babiš si hodně dával vždycky pozor a zdůrazňoval, že jsou jakoby profesionálové, že tam jsou ty odborníci, kteří rozhodují a tak dále, a vystupování Filipa Turka opravdu jde proti tomuhle základnímu tvrzení pana Babiše.
4: Podle Petra Macinky předsedové vlády píšou aktivisté, cituji, z ekologických organizací, které ztratili dotace, označili je za zelenou mafii, polonáboženské bojůvky, zelené lehkoživky. Co si o to myslíte?
5: Tak je to zajímavé označení různých nevládních organizací nebo hnutí. Svým způsobem je to poměrně asi běžný útok na tyto aktivistické organizace. Zároveň samozřejmě my víme, že jedním z nástrojů těch aktivistů bývá, že se posílají hromadné e-maily nebo se vyzvou lidé, aby posílali prostě a ukazovali nespokojenost s nějakou politikou. Pro vládu by to měl být signál minimálně ten, že je zde část společnosti, která skutečně se domnívá, že to ministerstvo není řízeno dobře, a myslím si, že asi po několika těch výrocích Filipa Turka, které byly k té kontaminaci na Šumavě a podobně, tak jakože tam ta kompetence není příliš vidět. To si myslím, že nemusí být člověk asi aktivista, aby měl tento názor. Takže pro pana Babiše je toto problém.
4: To si myslí politoložka a také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Neschody mezi šéfem diplomacie Macinkou a hlavou státu Pavlem během jejich pracovní cesty na valné shromáždění OSN v New Yorku utichly. Oba politiky spojují diplomatické cíle, tak jak vy vnímáte, paní Dvořáková, jejich zblížení, byť se zřejmě týkalo jenom této zahraniční cesty, protože Petr Macinka už řekl, že jeho spor s prezidentem pokračuje, nicméně navenek budou zastupovat Česko jednotně.
5: Tak já si myslím, že to je dobře, že je konečně jakási komunikace a vystupování navenek je, řekněme, společné nebo nevyvolává otázky. Vždycky je důležité totiž, aby pokud o nás někdo píše nebo někdo s námi jedná, aby se zaměřil na ten obsah toho jednání a nikoliv na to, kdo s kým tedy mluví, nemluví a jaké je pozadí těch vzájemných vztahů. Takže v tomto směru je to pozitivní. Osobně si myslím, že to je podobné jako u toho ministerstva životního prostředí, že toto vzniklo na nátlak pana Babiše, protože opět jeho to silně poškozuje. Pokud chce ukázat profesionální vládnutí, tak musí být vidět, že je opravdu profesionální a ne, že teda musíme mít obavy, kdy bude nějaký skandál třeba v zahraničí nebo co se udělá jako špatně. Takže v tomto směru myslím si, že je to dobře, že tam bude nesouhlas a nesoulad mezi prezidentem a ministrem zahraničí. To se dá předpokládat i do budoucna. Ale o tom je ta politika, že vlastně pokud jde o tom zájmy toho státu a jednání toho státu v té diplomatické rovině, tak by ta politika měla být koordinována. A tu nelze koordinovat, pokud někdo řekne, že se nebude s tou druhou stranou vůbec bavit.
4: Jak je tato politika obecně koordinována, když zůstanu ještě chvíli u vládní koalice, abychom nezapomněli na druhého partnera hnutí ANO, to je SPD, Tomia Okamury?
5: Ta komunikace vždycky v koalicích je hodně složitá a potom je to ta otázka navenek. Pokud jde o zahraniční politiku, tak tam by měly být určitá schoda nebo určité směřování. Tu politiku vytváří vláda, to je základní věc, ale tam je nutné se také domluvit i na detailech, kde kdo s čím, jak může vystoupit, aby toho dalšího partnera nedostal teda do velmi složité situace. A ta koordinace musí vycházet tedy z vlády, respektive z ministerstva zahraničí, případně s dalšími politickými partnery, protože by to mělo teda opravdu, to základní směřování by mělo být jasné.
4: Komunální a senátní volby se blíží. Ovlivňuje je a do jaké míry podle vás, paní Dvořáková, i ta celostátní politika?
5: Je to různé. Tohle jsou velmi zajímavé volby. Politologové hovoří o volbách druhého řádu, které, řekněme, nejsou tak podstatné jako volby do domácího parlamentu nebo volby prezidentské, ale ty výsledky se hrozně těžko interpretují. Já se moc těším, kolik budeme mít vítězů po těch volbách, protože vždycky si někdo najde v těch číslech něco, aby mohl říct, že vlastně dopadlo velmi dobře. Z hlediska celostátní politiky bude velice důležité, jak dopadnou volby ve velkých městech, protože tam se volí více politicky. Na těch vesnicích se volí spíše tak, koho znám, neznám, jak těm lidem věřím, co dělali za poslední období. Ta velká města bývají více politická a bude vhodné tam sledovat, jak dalece se změnila ta situace oproti předchozímu období. Nejde jenom o čistý výsledek, ale o to, jestli teda ty strany získávají nebo ztrácejí, případně kolik získávají. U senátních voleb můžeme očekávat, že velmi posílí hnutí ANO, už jenom díky tomu, že vlastně neobhajuje tolik mandátů. Ta bývalá koalice vlastně má v sázce mnoho křesel a pravděpodobně je všechny neudrží, takže tam jde o to spíše, jak dalece hnutí ANO posílí. Zároveň nepředpokládáme ale, že by došlo k celkové změně v Senátu ve smyslu, že by třeba hnutí ANO získalo většinu. Tam je pořád ta většina dosti jasná, nemluvě o ústavní většině. Takže v tomto období nehrozí, že by došlo k zásadní změně ve složení Senátu z hlediska těch mocenských pozic nebo mocenského vyrovnávání sil.
4: Bude tedy zajímavé sledovat po volbách komunálních i senátních ten dopad právě na tu celostátní politiku.
5: Určitě ano, a bude to zajímavé sledovat i případně na pozice lídrů některých politických stran, zejména tedy u stran bývalé vládní koalice, respektive to asi, co je velmi silné, je otázka ODS, která dává hodně šanc, nebo její lídr dává hodně šanc, protože pokud výrazně zeslabí v těch velkých městech a řekněme velmi se sníží jeho počet zastupitelů i v těch řekněme středních městech, tak to může mít velmi negativní dopad na postavení teda současného lídra.
4: Naopak posilují podle různých průzkumů veřejného mínění Starostové, také opoziční formace, tak v čem vy vidíte třeba, co stojí za jejich úspěchem, alespoň podle agentur?
5: Starostové jsou takovou volbou, když člověk neví, koho už má jakoby vlastně volit, protože oni přece jenom hodně vycházejí z té komunální politiky, nebo takto starostové vlastně vznikaly, když myslím, že se pohybují velmi silně v té velké politice. Komunální volby by měly být pro starosty tedy opravdu příležitostí, jak posílit na všech možných úrovních. Zase pro mě bude důležité, uvidíme, jak to bude v těch velkých městech. Nejsou tak kontroverzní, nejsou tak ideologizovaní. My máme problém s tím, že pokud prostě voliči volí ODS, tak tam vidí jasnou ideologii, jasné stanoviska k mnoha věcem. Starostové jsou, řekněme, pragmatičtější, projevují se i řadou dalších otázek, které třeba nastolují v té politice, zejména u těch jejich mladších poslanců. Nevím, třeba i ta otázka tradičně, třeba i otázka násilí a podobně, takže tam může být tento důvod, že lidé, kteří odmítají tu polarizovanou situaci, která je buď toto hnutí zcela jasně, nebo tamto seskupení, tak starostové nabízejí takovou tu alternativu trošku, vlastně moc nevím, ale oni jsou přijatelní.
4: Při příležitosti včerejšího dne České státnosti uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí demonstraci. Cílem bylo vyzvat lidi k účasti v nadcházejících senátních volbách. Organizátoři chtěli také upozornit na dosavadní kroky kabinetu, které kritizují. Mezi hlavními tématy byly teda senátní volby a řečníci zdůrazňovali například důležitost Senátu jako pojistku demokracie, protiváhy k vládě. Spolek Milion chvilek podpořil také zachování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Jaký dojem jste si odnesla z této demonstrace?
5: Já jsem si odnesla poměrně pozitivní dojem. Tady jde o to, že vlastně tato demonstrace se netýká lidí, kteří by patřili k nějaké určité konkrétní politické straně, což je rozdíl proti tomu, když jako to organizuje nějaké setkání, třeba konkrétní politická strana, která má určitou uzavřenou ideologii. Ten Milion chvilek se soustřeďuje na právě systémové otázky demokracie a upozorňuje na problémy, které s tím mohou být spjatý, kdy může být ta demokracie, já nechci říkat přímo by ohrožena, ale vlastně ustupuje se z těch základních principů a to je vždycky velmi důležité jako na to upozorňovat. Milion chvilek nemá ten nějaký konkrétní politický program, že by se bavil, jestli zdaňovat tímhle způsobem nebo nezdaňovat, nebo jestli dělat, řekněme, některá hospodářská opatření, ale zaměřuje se spíš právě na ty systémové věci, které jsou spjaty s demokracií a které pomáhají tu demokracii udržet.
4: Vysvětluje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Já vám děkuji za váš čas a vaše názory a přeji krásný den.
5: Hezký den.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
6: Co jsou to hypoteční úvěry?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
7: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Americký nejvyšší soud rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím dál deportovat migranty do třetích zemí. Uvedla to agentura AP. Přestává tak platit rozhodnutí odvolacího soudu, který dřív tyto deportace zablokoval. Nejvyšší soud ale bude dál posuzovat, jestli je tato politika legální. Trumpova administrativa podle skupiny na ochranu práv od loňska deportovala více než 25 tisíc migrantů do 29 zemí. Deportovaní na tyto země často nemají žádné vazby. Kosovský parlament jednohlasně odmítl verdikt zvláštního soudu v Hágu, který poslal na 25 let do vězení ex-prezidenta Hašima Tačiho. Souzený byl za válečné zločiny, spáchané v době ozbrojeného boje kosovské osvobozenecké armády za nezávislost Kosova na Srbsku v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem této povstalecké vojenské organizace a také lídrem jejího politického vedení. Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Miroslava Brože z čela Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. A pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za více než 260 tisíc korun. Policie bude hlukoměr využívat jak při tuningových srazech, tak při běžných silničních kontrolách. Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1.
9: Překážka na D1 před Brnem a omezení v Opavě. Na dálnici D1 zvyšte pozornost na příjezdu do Brna z Prahy. Za odbočkou na výstaviště na kilometru 191 stojí porouchané osobní auto, zabírá odstavný pruh, některá vozidla vybočují. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za Koberovicemi. Na 72. kilometru je uzavřená odpočívka a čerpací stanice Dunice kvůli opravě vozovky. Ta je naplánovaná až téměř do poloviny listopadu. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. Provoz je omezený mezi křižovatkami se Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme jasno, postupně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ještě loni experti a vojenské rozvědky tvrdili, že by Rusku trvalo zhruba 3 až 5, někdy až 7 let po skončení ruské agrese na Ukrajině, než by obnovilo síly potřebné k útoku na kohokoliv dalšího. Dnes, aniž by byla ruská agrese na Ukrajině zastavena, mluví experti o řádu měsíců pro možnost omezeného vojenského útoku nebo provokace proti státu NATO. Co se stalo, že původní představy, které nám dávali víc času, vzali za své? Osobnost Plus je tu a s ní obranný strateg a bezpečnostní analytik CEVRO Univerzity Jan Jireš. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
7: Osobnost Plus.
10: Takže pane Jereši, co se stalo, že najednou mluvíme o hrozbě v řádu měsíců, nikoli let, a k tomu ta agrese ruská na Ukrajině ani nebyla přerušena?
11: Já si myslím, že ta hlavní změna je ta, že rozvědky členských států NATO získaly nové informace. Samozřejmě oni nám to nemohou říct úplně veřejně, ale řada z nich už aspoň v hrubých obrysech říká, co nám eventuálně hrozí v těch následujících měsících. A myslím si, že ty dvě věci nejsou v rozporu. To znamená, když jsme před půl rokem, rokem, dvěma lety mluvili o tom, že po ukončení války na Ukrajině bude Rusko potřebovat 3, 5, 7 let na to, aby takzvaně rekonstituovalo své ozbrojené síly a dokázalo zautočit na členské země NATO, tak jsme měli na mysli spíše konflikt nebo útok, jaký jsme viděli právě na Ukrajině ze strany Ruska.
10: Vojenský.
11: To znamená vojenský útok, nějaký frontální útok na některé členské země NATO podobnými prostředky a podobným způsobem, jako jsme to v posledních 5 letech viděli na Ukrajině. To, o čem hovoříme dnes, a jak jsem říkal, tak není to jenom nějaký dojem bezpečnostních analytiků, ale skutečně je to něco, o čem hovoří v obrysech i veřejně rozvědky členských států NATO. Tak je zaprvé tedy eskalace ze strany Ruska hybridní kampaně vůči evropským zemím, to znamená eskalace ruských sabotáží a různých dalších útoků na kritickou infrastrukturu západních zemí nebo eskalace kybernetických útoků, plus možná omezená agrese Ruska na území zejména pobaltských států, nějaký pohraniční menší výpad menšího typu.
10: Ale já vás nerada chytám za slovo, ale americký Congressional Research Service například v lednu 25 uváděl, že po skončení války na Ukrajině by Rusku mohlo trvat 3 až 5 let, to jsem řekla, než obnoví síly natolik, a tohle je důležité, aby představovalo přímou hrozbu NATO. A to, o čem mluvíme dneska, to, co jste teď zmínil, to není přímá hrozba NATO?
11: Je, a samozřejmě to není jenom nějaká eventualita, která může nastat. Rusko už nyní je přímou hrozbou vůči členským státům NATO. Protože Rusko už nyní, nebo v posledních letech vede tu jaksi kampaň sabotáží a různých nepřímých a skrytých útoků proti členským státům NATO. To znamená, to, co vidíme v posledních týdnech a měsících, je v uvozovkách pouze eskalace ruské hybridní války proti Evropě.
10: Kromě toho, že to sami vidíme, čteme o tom, co se děje v Slipsku a tak dále, tak podle čeho bezpečnostní experti poznají, že se blíží nějaká ještě větší eskalace než je?
11: Tak je to soubor různých signálů. Jak jsem říkal, tak na některé z nich nevidíme, protože mají k dispozici západní rozvědky a je to tajná informace. Je dokonce možné, že některé západní rozvědky, včetně Američanů, vidí nějakým způsobem do ruských operačních plánů. Konec konců to už jsme viděli před tou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, když několik měsíců předtím Američané i veřejně varovali, že ten útok se blíží, tak samozřejmě to mohli dělat, protože americké zpravodajské služby nějakým způsobem viděli dovnitř ruského systému a viděli, že to ti Rusové připravují. Mm. Takže to je jakoby jedna rovina, samozřejmě druhá rovina jsou různé jaksi nepřímé signály, které, ale když je složíme dohromady, tak jednoznačně vidíme, že Rusové se na tu eskalaci chystají.
10: Jasně. Je podle vás ta další eskalace, o které už hovoříme jako hotové věci vlastně, ale v tuhle chvíli už jí nejde zabránit. V žádném případě. Ta prostě je tady, bude tady a možná bude ještě horší. Chápu to dobře.
11: To eskalace už se děje. To je ta message, kterou si tady říkáme, že vlastně to není nějaká spekulace týkající se budoucnosti. Tu eskalaci už vidíme v posledních měsících. To se prostě děje. Máme zprávy ze spousty evropských zemí o různých sabotážích, o různých lidech naverbovaných ruskými zpravodajskými službami, kteří třeba byli zatčeni, a samozřejmě v řadě případů se těm plánovaným útokům podařilo zabránit. Samozřejmě západní rozvědky jsou v tomto poměrně úspěšné, ale samozřejmě nepodaří se jim zabránit úplně všemu.
10: No, mimochodem, takhle se podařilo zabránit tomu Lipsku, že jo?
11: Přesně tak.
10: A v návaznosti na to jsem se jenom chtěla zeptat, Jestli kdyby byl ten útok v tom Lipsku úspěšný, tak jestli by byl schopen aktivovat článek 5 NATO?
11: Myslím si, že pokud by ten útok byl úspěšný v tom smyslu, že by skutečně vyletěla část lipského letiště do vzduchu a byli by mrtví, to znamená, ten útok by měl oběti z řad civilního obyvatelstva členských států NATO, nebo dokonce z řad nějakých bezpečnostních složek, které na tom lipském letišti by působily, tak by to určitě bylo na stole. To znamená, byla by na stole diskuze o tom, jestli to splňuje nebo nesplňuje podmínky pro vyhlášení článku 5 o kolektivní obraně, ale tady jenom potřeba zdůraznit, že článek 5 se nespouští žádnými automatickými mechanismy. To nefunguje tak, že by v Alianci byl nějaký seznam indikátorů, které by jaksi alianční analytici nebo zpravodajci odškrtávali. A když by prostě došli na konec toho seznamu, tak by řekli fajn, tak teďka už prostě jsme v situaci článku 5 a je potřeba ho vyhlásit. A následně k tomu automaticky došlo. Vyhlášení článku 5 je vždycky a vždycky bude výsostně politické rozhodnutí. Členské státy na to se musí sejít a musí se shodnout, že dává smysl, aby v dané situaci byly spuštěny alianční mechanismy na kolektivní obranu.
10: V téhle souvislosti připomínám jenom výrok Cyrila Svobody u nás v pro a proti. Já jsem si ho napsala. Říkal, zhodnotil jsem celkem 9 útoků v dějinách, které by mohly být označeny za útok podle článku 5 Washingtonské smlouvy, ale nikdy nedošlo k politické dohodě, že to je ten útok, který článek 5 předpokládá. A teď přijde můj dotaz. V okamžiku, kdy ty hrozby, jako jsou hrozby hybridní a tak dále, jsou relativně v dějinách válčení nové, jsme schopni, je kdokoliv z nás schopen vůbec objektivně posoudit, jestli se dá celá mašinérie Severoatlantické aliance do pohybu nebo ne?
11: Tak já bych na to odpověděl dvěma věcmi. Za prvé, ta alianční odpověď není jedna. Tam existuje celá škála opatření, které aliance může udělat. To znamená, nejde o to, že buď to je, nebo není. Že buď ta alianční reakce, alianční obrana je, nebo není. Samozřejmě aliance má k dispozici, jak jsem řekl, celou škálu odpovědí, které by v dané situaci mohla použít. A myslím si, že tím, jak Rusko ty svoje hybridní útoky a sabotáže v Evropě eskaluje, tak se blížíme k bodu, kdy aliance nějakým způsobem odpoví. A proto ani nemusí být ale vyhlášen článek 5. Samozřejmě vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, což je americký generál, který sedí v belgické Monsu, tak může na takovéto útoky, samozřejmě na základě politické konzultace s členskými státy NATO, zareagovat adekvátním způsobem bez toho, aby došlo k vyhlášení článku 5 o kolektivní obraně. To je jedna část tými odpovědi. Ta druhá část tými odpovědi v reakci na Cyrila Svobodu. Jasně, můžeme se o tom bavit, můžeme o tom spekulovat politicky, vojensko-strategicky, právnicky, ale ve výsledku jde o to, že alianční odstrašení je záměrně postaveno na nejednoznačnosti. To znamená, aby odstrašení potenciálního protivníka od útoku fungovalo, tak ten potenciální protivník nebo ten útočník si sám nesmí být jistý, kde je přesně ten práh naší citlivosti. A toho odrazuje od toho útoku. To znamená, proto je to rozhodnutí o v uvozovkách vyhlášení článku 5, jinými slovy o spuštění nějaké kolektivní obranné akce v NATO. Tak, jak si politickým aktem a je to tak nejednoznačné a neexistují žádné indikátory, které musí být splněny. Protože kdyby existovaly, tak se k ním Rusové nějakým způsobem dostanou a vědí přesně, co mohou a nemohou dělat a kam až mohou dojít, aby ten článek 5 nevyprovokovali. Jasně, a to my nechcem, aby to věděli.
10: Ne, samozřejmě, já rozumím tomu, k čemu a proč existuje ta nejednoznačnost, jak jste řekl. To je srozumitelné. Na druhou stranu, jestli má na to působit jako odstrašující síla směrem k Rusku teď především, tak to působí přesně naopak, jestliže se ukáže, že se ty státy nejsou schopny dohodnout. Rozumíte?
11: Samozřejmě, samozřejmě. Jednota spojenců a to, že spojenci hovoří jedním hlasem a že vlastně dennodenně jednoznačně vyjadřují vzájemnou solidaritu, to je samozřejmě důležitým předpokladem odstrašení a důležitým předpokladem kolektivní obrany. Určitě souhlasím. A ještě k těm hybridním útokům. Na jednu stranu máte pravdu, že v tom souboru je to nová věc v té široké škále těch metod a nástrojů, které Rusové používají pro podkopávání bezpečnosti a důvěry v aliančních zemích, tak je to jakoby v tom komplexu, v tom celku nový fenomén, ale zároveň ty jednotlivosti jsou jaksi velice tradiční. Jedná se o sabotáže, ať už skryté nebo otevřené, jedná se o kybernetické útoky, jasně, tak to je do určité míry nová věc, jedná se o informační operace, dezinformace. Takže tohle jsou věci, které Rusové používají desítky let v zásadě od začátku 20. století. Teď to v posledních desetiletích zase jenom oprášili prostě ty svoje čekistické praktiky. A ano, samozřejmě je otázka, jestli organizace kolektivní obrany, jako je NATO, dokáže odstrašit protivníka od používání těchto, řekněme, nekinetických, jak se říká v té vojenské hantýrce, nebo nestandardních, nekonvenčních způsobů útočení. Jo.
10: No, teď jste si sám, pardon, odpověděl, protože jakoby všechny tyhle hybridní věci jedou na plnou páru.
11: No, a je potřeba, aby aliance se dohodla v danou chvíli a v kontextu dané konkrétní situace, jestli už ten práh byl překročený nebo nebyl. A i to, že se o tom vede veřejná diskuze, je vlastně součástí odstrašení a nějakým způsobem tím působíme na toho protivníka. Prezident Pavel už teďka řekl před několika dny, že situace směřuje k tomu, že my jako aliance budeme muset Rusům nějaké to letadlo sestřelit, jako to udělali Turci před několika lety. Takže ano, k tomu to pravděpodobně směřuje, pokud Rusové tu hybridní kampaň budou dál eskalovat.
10: To znamená, na vás to nedělá ten dojem, to je to, co jsem zmínila, že zastrašení ze strany na to prostě nefunguje v okamžiku, kdy to Rusko škodí Evropě, jak může.
11: Funguje a nefunguje, tak zatím Rusové tedy standardním způsobem na členské země na to nezautočili, takže v té konvenční doméně to odstrašení funguje. Rusové testují naše jednak vojenské schopnosti, schopnosti obrany, to znamená nějaké technické prostředky, které my jako aliance máme k tomu, abychom se bránili těm různým narušením vzdušného prostoru a podobně. A zároveň testuje naši soudržnost a samozřejmě tam dochází i ke skryté komunikaci ze strany západních zemí vůči Rusku. Tam dochází k něčemu, do čeho my nevidíme, co nevíme. Víme, že ředitel CIA byl před pár týdny v Moskvě a tlumočil tam nějakou message, která velmi pravděpodobně právě... Jasně, a velmi pravděpodobně právě mířila k tomu, aby Rusové nepokoušeli alianční obranu, aby nějaký ten útok, řekněme, více konvenčními prostředky na Pobaltí neskoušeli. Takže i to je součást odstrašení.
10: Ale když vy říkáte, jak strašně důležitá, a je to jasné, že máte pravdu, je ta soudržnost těch států v Severoatlantické alianci, tak když společně jenom zavzpomínáme třeba na Fica, který nejprve vykřikuje, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. A později řekne, že by zemi svědčila vojenská neutralita a tak dále. Já se ptám jenom, jak můžeme s těmito partnery počítat v jakýchkoliv plánech vlastně?
11: Platí, že jakékoliv takové zpochybňování jednoty mezi spojenci a odhodlání všech spojenců postavit se za napadeného spojence a bránit ho v nějaké krizové situaci nebo v případě napadení je naprosto jako klíčovým předpokladem věrohodnosti odstrašení a kolektivní obrany. Jasně, to je na jedné straně. Na druhou stranu, abych to trošku jaksi zmírnil, ten dopad toho, Slovensko je nepodstatná země. Slovensko není důležitý. Jasně, v alianci se rozhoduje konsenzem, ale nevěřím, že Ficova vláda by v reálné krizové situaci, kdyby se třeba rozhodovalo o aktivaci článku 5, si to odvážilo vetovat.
10: Jasně. No,
11: a zároveň Slovensko má v zásadě v kontextu aliance nulové vojenské schopnosti, kterými by mohlo přispět.
10: Ale na tom přece nezáleží, jo? Protože případný článek 5 se rozpohybuje jednomyslnou shodou.
11: No jasně, já říkám, že nevěřím tomu, že tam je prostě rozhodující v té aktuální, v té dané situaci, v té konkrétní situaci postoj těch velkých členských států v čele se Spojenými státy americkými. Jak jsem říkal, tak nevěřím, že by v takovéhle situaci, kdyby tam byla jednoznačná vůle těch lídrů aliance, to znamená těch 5-6 velkých zemí, do nějaké obranné akce, tak nevěřím tomu, že by to Ficova vláda vetovala. A poslední věc, samozřejmě to už je trošku v nadsázce, dá se to chápat i tak, že takováto prohlášení dále vlastně zvyšují tu míru nejednoznačnosti a nejistoty, která jaksi vadí nám jako členům NATO, ale zároveň předpokládejme, že vadí i těm Rusům, protože to dále zvyšuje zmatek.
10: No dobře, ale to bychom měli chválit Trumpa za to, že řekl, že možná odejde z NATO.
11: A teď to tak jako do určité míry je, říkám, je to v nadsázce, ale i taková to vlastně politická diskuze uvnitř na to mezi členskými státy a nějaké prostě diskuze, co je a co není kvalifikováno jako situace podle článku 5 a jak by se který stát zachoval, tak se tím zvyšuje, řekněme, ta míra nejistoty a tomu potenciálnímu útočníkovi se zvyšuje ten práh jakoby nejistoty a ten zmatek v hlavě. Jo?
10: Jasně.
11: Znovu říkám, že to říkám jako v mírné nadsázce.
10: Jasně, jo. Ale teď mi řekněte jenom, dělají se vůbec, zvlášť poslední 4 roky nebo 4,5 roku, nějaké expertízy nebo studie na téma, jakým způsobem by Rusko nejsnáz rozložilo na to? Protože to není, že jo, to není sprostá věta.
11: Není. Ale to je hlavně cílem Rusů.
10: No právě.
11: To je od začátku 90. let, nebo potom, jak si v té zjevné podobě od konce 90. let, jak si hlavním cílem ruské politiky vůči Evropě. To znamená nějakým způsobem ochromit a rozložit NATO a dostat Američany z Evropy. To znamená přimět Američany k tomu, aby se stáhli z evropské bezpečnosti. To je veřejně deklarovaný cíl.
10: Jsou na dobré cestě, ale.
11: To je veřejně deklarovaný cíl Ruska.
10: A teď mě řekněte,
11: jestli se dělají analýzy, celá aliance je založená na tom, že vlastně spolu neustále komunikují spojenecké zpravodajské služby, vyměňují si informace a dělají společné analýzy. To znamená, v alianci funguje nějaký jaksi poměrně dobře propracovaný interní systém hodnocení hrozeb a rizik, kde prostě ten alianční aparát dává neustále 24 hodin 7 dní v týdnu dohromady ty všechny zpravodajské informace, které tam proudí od těch zpravodajských služeb členských států a vyhodnocují prostě tu míru aktuálního rizika. Zase je to utajovaná agenda, není to veřejné, takže my do toho nevidíme, co se tam třeba dnes přesně...
10: Jenom jestli to je, o to jde, jestli to existuje.
11: Nevíme, co tam zrovna dneska mají, ale odpověď na tu otázku je ano, existuje to.
10: A vy, kdybyste si měl tipnout a prostě v tom člověče nezlob se, byste hrál s panáčky Rusko, jak by Rusko podle vás mohlo a mělo jít, kdyby chtělo být úspěšné v tom rozkladu Severoatlantické aliance?
11: No tady se právě dostáváme k tomu scénáři, kterým jsme začali. To znamená to, o čem se dneska v Evropě jaksi veřejně mluví, že to je nějaký reálný scénář, který nás v následujících měsících čeká. To znamená něco, o co se Rusko už nyní pokouší tou eskalací té hybridní kampaně vůči Evropě a může to dál eskalovat. To znamená, je to nějaká kombinace hybridních, intenzivnějších hybridních útoků na členské země NATO, včetně třeba České republiky nebo zemí v západní Evropě nebo v jižní Evropě. To znamená, Rusové mají možnosti, jak provádět sabotáže, jak si téměř kdekoliv na území členských států NATO, v kombinaci s možným ruským omezeným průnikem na území třeba pobaltských států. A tyhle ty dva nástroje Rusové mohou použít bez ohledu na to, že mají drtivou většinu svých sil vázaných na Ukrajině a válčí na Ukrajině. Tohle to prostě můžou udělat.
10: Můžu se tady zeptat, v téhle souvislosti existuje nějaký propracovaný systém na to, jak čelit hybridním hrozbám?
11: V první řadě ty hybridní útoky, právě protože mají, když to teda rozebereme a nepoužijem tu nálepku hybridní, ale podíváme se na to, co to konkrétně je, to znamená nějaký sabotáže nebo kybernetické útoky. To jsou v drtivé většině věci, které jsou v kompetenci těch jednotlivých států, jo? Protože často to jsou věci, které musí řešit třeba národní policie, ani ne armáda. To jsou hrozby, které no. musí řešit zpravodajské služby a musí na ně být schopna reagovat třeba domácí policie. Jo?
10: Jasně, ale
11: není to vojenská věc.
10: Oba jsme se shodli ale na tom, no. že v jistých případech může i tato hybridní hrozba se stát jakoby důvodem pro NATO vstupy.
11: Aliance už před několika lety řekla, že nějaký rozsáhlý útok třeba s vysokými ztrátami na životech v kybernetické doméně, to znamená nějaký kybernetický útok, může být důvodem pro spuštění článku 5. Samozřejmě jiná věc je, když ještě zůstaneme v té škále těch hybridních hrozeb, je posílání nějakých dronů na území členských států NATO nebo nějaké průniky ruských letadel. Samozřejmě to už je vojenská věc, to už není policejní věc. Ale tím jsem jenom chtěl říct, že vlastně tak jako ta škála těch hybridních hrozeb je velice široká a je tam v tom kde co, tak stejně tak ta reakce aliančních států jako je škálovaná a něco se týká skutečně jenom, řekněme, domácích policejních sil v tom daném státě, ale může to jít jaksi po tom eskalačním žebříku až do situace, kdy to vyžaduje vojenskou reakci, ale pokud možno společnou zemí na to.
10: Víte, proč vás tam? Protože jestli jste to zaregistroval, tak včera v Bruselu ministři zahraničí nebo obrany, se dohadovali o něčem, čemu říkají pohotovostní bezpečnostní protokol. Mm-hmm. A což je vlastně nějaká širší strategie proti hybridním útokům. A já se ptám jenom, bez ohledu na to, že jsou teprve na začátku té cesty, jestli prostě v rámci NATO budovat nějaký special mechanismus pro Evropu na hybridní hrozby, anebo to mít pod jednou střechou?
11: Tak správně se ptáte, ty organizace jsou dvě, to znamená NATO a Evropská unie. To včerejší setkání ministrů obrany bylo na půdě Evropské unie, byli to ministři obrany Evropské unie. Zase Evropská unie na rozdíl od NATO má některé nástroje, které NATO nemá. Jo? Třeba v té oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tam Evropská unie má jednak nějaký regulace, že jo? Legislativu a jednak má peníze, které může poskytnout na to, aby členské státy lépe třeba chránili svoje klíčové infrastrukturní body. Abych odpověděl na tu otázku, ano, samozřejmě právě v kontextu eskalace té hybridní kampaně ze strany Ruska obě ty organizace intenzivně přemýšlely, není to nová věc, to začalo se o tom velice intenzivně mluvit před pár lety už. Obě ty organizace se snaží nějaký ten systém reakce vymyslet.
10: Jasně, ale teďko počkejte, no. Já se omlouvám, ale vy říkáte, to je několik let staré. Ale vtip je v tom, že do dneška Evropská unie neví, kdo by to z Evropy chtěl, kdo by to nechtěl, co by mělo být přesným obsahem. To mně přijde, jako když tohle přijde 4,5 roku po zahájení ruské agrese, jako úplně zvláštní.
11: Jako ano, bylo to velké téma už během českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022. Tehdy já jsem ještě byl v Bruselu a přesně tyto věci jsme tam řešili v rámci těch evropských výborů a institucí, které už tehdy se zabývaly hybridní válkou a kybernetickými hrozbami a informační válkou a tak dále. Na druhou stranu, jak jsem řekl, tam je prostě vždycky jako citlivý to rozhraní mezi těmi jednotlivými státy a tou organizací. Jo. Ve většině případů prostě si to musí obstarat ty jednotlivé státy. A teď je otázka, jako co z toho chceme dělat na evropské úrovni. A tam vždycky samozřejmě byly velký rozdíly mezi jednotlivými státy. Některý to chtěli, některý to nechtěli.
10: Jasně, ale vzhledem k tomu, a teď už prosím stručně, jestli tohle, co ta Evropa dělá teď, v téhle době, má smysl. jestli víme, že bude nejspíš kulminovat ta eskalace v nejbližších měsících a my teďko zjišťujeme, jestli bychom chtěli mít společnou obranu proti hybridním hrozbám. Vám to dává smysl?
11: Ale dává mi to smysl, ty třeba dronové útoky na území členských států NATO a Evropské unie, ty jsou prostě, ty narůstají, řekněme, v posledním roce až dvou. A vlastně Evropská unie loni už přišla s řadou konkrétních iniciativ, jak společně si vytvořit schopnosti, abychom se třeba dokázali bránit na té východní hranici průnikům dronů.
10: Tak aspoň optimistický závěr. Obranný strateg a bezpečnostní analytik Cevro univerzity Jan Jiriš byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
11: Velmi mě těšilo.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
12: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Somálská pobřežní stráž osvobodila ropný tanker z rukou pirátů. Zemřelo 5 členů posádky. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2 a dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Poslanci večer přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat je nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle něj doplatí budoucí generace.
13: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
8: Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil za zbytečnou. Opozice podle něj jen zdržuje práci sněmovny. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat dnes. Hlasovat by se mohlo nejdříve večer. Pobřežní stráž v Somálsku osvobodila ropný tanker. Podle tamních úřadů ale somálští piráti před zásahem bezpečnostních složek zabili 5 členů posádky, informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo piráti zajeli v dubnu. Loď se 17 členou posádkou plula pod vlajkou státu Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze 3 plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Jejich více než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupná pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky.
14: Celá bezbariérová je čerstvé, například stanice Havířov. Změny děláme i na Vysočině, na trati mezi Žďárem, nad Sázavou a Pohledem. Bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanice Pohled zprovozníme koncem roku.
8: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Z úvodních 2 zápasů v elitní skupině tak mají 2 porážky. Už po 25 minutách byl vyloučený záložník Pavel Schulz. Také proto byli od této chvíle Češi pod tlakem a brankář Matěj Kovář si připsal několik zákroků.
15: Tam lítalo, ale myslím si, že jsme odehráli slušnou partii na to, že jsme hráli 10 asi po většinu zápasu a jsem rád, že tu identitu, kterou ten nastolil, tak jsme se snažili hrát, i když jsme byli o jednoho hráče méně.
8: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odehrají třetí zápas v Lize národů. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V šestém kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4. Vedoucí Třinec porazil Kladno 6-4, Hradec Králové Spartu 4-3, Pardubice vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-2 a Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech.
9: Překážka na D1 v Brně a v Brně uzavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D1 počítejte s překážkou u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 191 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A teď projedete plynule. A v Brně je teď zavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Provoz je zastavený kvůli nadměrně vysokému vozidlu. A můžete to objet po povrchu ulicemi Rybnickou a Pisáreckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 555.